0: Většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu dnes zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Případným změnám musí podle něj předcházet odborná debata.
2: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
0: Vláda premiéra Andreje Babiše má ve svém programovém prohlášení zrušení poplatků pro všechny a taky převedení obou médií pod státní rozpočet. V západní a jižní Evropě letos lidé zažívají rekordně teplé jaro. Meteorologové ve Francii i Velké Británii zaznamenali historicky nejvyšší naměřené květnové teploty. Podle francouzské vlády v souvislosti s vlnou veder zemřelo nejméně 7 lidí. Meteorologická služba vydala třetí stupeň varování před horkem pro 8 departmánů na západě Francie. Včera tam teploty místo vystoupaly na 37 stupňů. Horké počasí má vydržet až do víkendu. Teploty by se měly zvyšovat i třeba v Portugalsku nebo na jihu Španělska, kde už o víkendu naměřili skoro 38 stupňů. Teplotní rekordy už čtvrtý den padají i v Česku. Přes tropickou třicítku se včera teploty dostaly třeba v Plzni, Českých Budějovicích nebo v Olomouci. Výstraha před vysokými teplotami platí ještě dnes na jižní Moravě. Čeští chirurgové a jejich týmy se budou učit roboticky asistovanou chirurgii v novém specializovaném centru. Fyziologický ústav první lékařské fakulty Univerzity Karlovy otevřel nové experimentální pracoviště. Je vybavené roboty, které je možné využívat při zákrocích v gynekologii nebo třeba urologii. Nové školicí robotické centrum je první svého druhu v Česku, potvrzuje předseda České chirurgické společnosti Jiří Muláček.
3: Ta důležitost vzniku takového robotického centra v České republice je obrovská. Naše generace a moje generace, když jsme se učili tu robotickou operativu, tak jsme jezdili většinou po celé Evropě do různých center. Já osobně jsem byl v Amsterdamu, v Hamburku, ve Štrasburku a teď vlastně moji žáci už mohou jezdit sem do Prahy.
0: Sport. Česká hokejová reprezentace prohrála na závěr základní skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. Trenér Radim Rolík byl s výkonem svého týmu i přes porážku spokojený, a to hlavně proto, že se oproti duelu s Norskem výrazně zlepšil.
4: Byl ten diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. V třetí jsme samozřejmě očekávali tlak. Nicméně tam jsme trošku přestali hrát, určitý moment, a nevím úplně proč. Možná, jestli nám nedošlo síly, nevím, strašný vedro a strašně náročný zápas. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
0: Češi ve skupině obsadili třetí místo a ve čtvrtfinále se střetnou v Curychu ve čtvrtek od 16 hodin a 20 minut s Finskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 u Plzně a nehoda ve Strahovském tunelu v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova zvyšte pozornost u Plzně. Za odbočkou na Bory a Klatovy na kilometru 83,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. Na silnici 15 z Litoměřic do Mostu čekejte překážku před Třebenicemi. A v Jenčicích stojí nouzově osobní auto. V místě se vybočuje tak opatrně. V Praze na městském okruhu máme hlášenou nehodu ve Strahovském tunelu ve směru k Barandovskému mostu. Na začátku tunelu havarovala motorka. Pravý pruh je neprůjezdný. A v Praze také pokračuje údržba ve Zlíchovském tunelu na městském okruhu. Tuto noc je uzavřený ve směru na Smíchov, práce mají skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, na severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia, na horách bude nejčastěji kolem 20 stupňů a na Šumavě i 24. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
6: vám přeji příjemnou noc. Máme po druhé hodině, takže za pár okamžiků po písničce Chona Mendeze tady bude naše pravidelná soutěž.
7: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Tak.
1: Radiožurnál pro vás má další skvělou audioknihu Petrýši Džibnyjové.
2: Lotýš zalapala po dechu. Uviděla stříbřitou jizvu ve tvaru kříže.
1: Mimořádně složitý případ pro inspektorku Lotý Parkerovou.
2: Rampouch strachu jí klouzal po páteři.
1: Audiokniha v podání Lukáše Hlavici, která vám nedá spát.
2: Tohle bylo šílenství.
1: Radiokartu Hrob na kopci dostanete tento týden v nočním radiožurnálu.
3: Ano, opět je tady ta chvíle, kdy můžete volat na telefon čísla 221 552 155 nebo 255 na konci. Tak zkusíme prvního dnešního volajícího. Tak noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček. Haló, kdo pak se dnes dovolal?
4: Ahoj, tady Karel.
3: Karel, Karle, zdravím. Tak a opět se podíváme do dnešního kalendária. Máme už středu 27. května a právě dneska oslaví 83. narozeniny slavný český herec a komik Luděk Sobota. A já, Karle, mám tady takovou otázku. Je to zhruba 20 let zpátky, co měl Luděk Sobota v Praze, bylo to připomenu na náměstí IP Pavlova, svoje divadlo. Ono tam nebylo dlouho, pak z finančních důvodů skončilo. A já bych se zeptal, jak se jmenovalo, Karle? Dáme nějaké nápovědy?
4: No určitě.
3: Tak, mohl to být za A malý semafor, nebo za B směšné divadlo, anebo divadlo Luďka Soboty. Tak jak se to divadlo, které tenkrát tedy vlastnil Luděk Sobota v Praze zhruba před 20 lety jmenovalo? Malý semafor, směšné divadlo nebo divadlo Luďka Soboty?
4: Já budu typovat C-čko, divadlo Luďka Soboty.
3: Bohužel to není správný typ. Je mi líto, Karle, někdy jindy, naslyšenou. Tak a dáme tedy možnost někomu dalšímu. Divadlo Luďka Soboty, já kdybych si to nezjistil, tak bych to možná také typoval. To je pravda, divadlo Luďka Soboty se prostě nabízí, ale není to správná odpověď. Tak zkusíme dalšího. Noční radiožurnál, Petr Zajíček, haló, kdo se dovolal teď?
5: Já. Teď jsem se akorát probudila. Řekněte mi ty dvě možnosti.
3: Ano, určitě. Jak se jmenovalo divadlo Luďka Soboty, které měl v Praze na náměstí IP Pavlova zhruba před 20 lety? Buď malý semafor, anebo směšné divadlo. Tak, co je podle vás správně?
5: Směšné divadlo.
3: Ano, bylo to směšné divadlo, které vlastnil Luděk Sobota zhruba před 20 lety v Praze. Máte pravdu, takže blahopřeji a vydržte mi na telefonu. Cena je vaše.
5: Ano.
6: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Sedm srážek auta se zvěří za půl roku se stalo na silnici druhé třídy u Frištáku na Zlínsku. Právě ve Zlínském kraji hrozí řidičům riziko srážky se zvěří nejčastěji. A více o tom naší další reportáži už po písničce.

0: Hitovka z 80., kterou máme navždy spojenou s filmem Top Gun s Tomem Cruisem. Take My Breath Away od Berlin. Za touto melodii, velice nosnou melodii, stojí Giorgio Moroder a je to neskutečné, už je to 40 let od vydání této skladby. My se přesouváme v nočním radiožurnálu do Zlínského kraje. Tam je v přepočtu na délku silniční sítě nejvyšší riziko střetu auta se zvěří v Česku. K nehodě se zvířetem v regionu v průměru dochází každých 2,5 kilometru. Nejčastěji jde o srny, divočáky nebo zajíce. Statistiky ale evidují i případy srážek se psy a dokonce jedním vlkem.
1: My se zase ani neviděli, ale ona se prostě rozhodla, když my jsme zatočili, že to auto přeskočí.
2: Popisuje nedávnou srážku auta se srnou účastnice nehody Zuzana Hotařová.
1: Takže jsme zastavili, vystoupili jsme a vrátili jsme se asi o takových 100 metrů a prostě jsme prohledávali to okolí, jestli se náhodou té srně něco nestalo, aby jsme tak případně někoho zavolali. Bohužel srnu už jsme nenašli.
3: Tyto srážky jsou vlastně způsobené silnou dopravou.
2: Vysvětluje důvody častých srážek myslivecký hospodář Miroslav Dubovský.
3: Jedná se taky, jak jsou oseté plodiny, co se týče zemědělského družstva vlastníků, takže tato zvěř přechází z různých lokalit do druhé lokality, kde vlastně najde potravu.
2: Podle krajského koordinátora BESIPu Zdeňka Patíka je po střetu se zvěří nejdůležitější zabezpečit místo nehody, obléct si reflexní vestu, zapnout výstražná světla a zavolat policii. Řidiči by také měli zdokumentovat škody pro pojišťovnu. Existují ale i věci, kterým by se po srážce měli vyhnout.
4: V žádném případě mě nesmí napadnout to, co malého českého člověka by napadnout mohlo, že teda když je škoda na autě, tak bude aspoň srnčí guláš. V žádném případě nesmím tady to uhynulé zvíře nakládat do auta, někam ho odvážet.
2: Takzvaný srna index, který sleduje srážky aut se zvěří, zveřejňuje Generali, Česká pojišťovna, dvakrát ročně. Vychází přitom z dat policie i tísňové linky 158. A podle statistik počet střetů se zvěří v posledních letech roste, a to hlavně kvůli přemnožení některých druhů zvířat a hustší dopravě. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám, pořád tají se mi dech. Chci něco říct a zas to popletu. Mráz mi běhá po zádech.

0: Seriál radiožurnálu
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se
3: teď konkrétně vůbec? Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mýmu dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
1: Vinohradská 12.
0: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Vinohradská 12.
0: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
1: Podrobně a v souvislostech.
0: Vinohradská 12.
1: Předpremiéra v 15:30 na radiožurnálu.
0: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Je 14:30. Další zprávy a Monika Chmilová.
6: Sněmovna znovu schválila návrh zákona, podle kterého budou muset výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků hlásit výpadky dodávek do Česka. K úpravě předlohu do dolní komory vrátil Senát. Informace budou výrobci posílat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv přes elektronický formulář. Při ohrožení veřejného zdraví taky velkým odběratelům a případně nemocnicím. Za nedodržení zákona může hrozit pokuta až 15 milionů korun. Íránské revoluční gardy včera sestřelili americký dron ve svém vzdušném prostoru. Oznámili to s tím, že si vyhrazují právo na odvetu za pondělní americké útoky na jihu Íránu. Spojené státy tam útočily na odpalovací stanoviště. Cílem byly i lodě, které se podle Američanů pokoušejí klást miny v Hormuzském průlivu. Při úderu zemřeli 4 příslušníci íránských revolučních gard. Podle Íránu šlo o porušení příměří. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Za agenturu o tom informovala Šarlota Dětková. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Odbory taky požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Kabinet rozhodl od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády do 4 ministerstev. A v Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Oznámila to mluvčí společnosti Allwyn Dita Stejskalová. Dosavadní rekord byl z května 2015. Tehdy sázející vyhrál skoro 2,5 miliardy korun. Podle Stejskalové díky výhře získá státní rozpočet 437 milionů. Výherce totiž musí odvést 15% srážkovou daň.
1: Sport.
6: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině B tak Češi obsadili 3. místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. To skončilo na 2. místě ve skupině A za domácím Švýcarskem. Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek. Národní tým se musí stěhovat z Friburgu do Curychu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 před Loktem a nehoda v Praze ve Strahovském tunelu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nepřehlédněte stojící vozidlo před sjezdem na Kutnou horu. Na kilometru 67,5 zabírá odstavný pruh, pozor na vybočující vozidla. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova podobná překážka u Plzně. Za odbočkou na Bory a Klatovy na kilometru 83,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. A v Praze na městském okruhu jeďte opatrně Strahovským tunelem ve směru k Barandovskému mostu. Na začátku tunelu havarovala motorka. Silničáři tam teď čistí vozovku v pravém pruhu. A v Praze na městském okruhu počítejte také s uzavírkou v tunelu Mrázovka. Neprůjezdný je kvůli údržbě ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Stavbaři pokračují na propojení dvou protilehlých lyžařských areálů ve Špindlerově mlýně v Krkonoších. Aktuální velký rozsah prací ale zároveň omezuje dopravu v tomto horském městě. Jakým způsobem, tak o tom budeme mluvit už za chvíli.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ve Špindlerově mlýně pokračují práce na propojení dvou lyžařských areálů na protilehlých svazích Labského údolí. Do počátku zimy by mělo být dokončené alespoň jednosměrné spojení středisek Svatý Petr a Medvědín. Kvůli budování nového mostu a lanovky je nyní uzavřené parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova mlýna a další dopravní omezení se přidají na začátku letních prázdnin.
1: Parkoviště P1 ve Špindlerově mlýně teď zabrala těžká technika.
2: Začala ta nejintenzivnější fáze realizační toho projektu propojení.
1: Vysvětluje ředitelský areálu René Hroneš, my tady vidíme uprostřed parkoviště vznikla velká jáma.
2: Jáma, která vypadá poměrně dramaticky, tak zase bude zarovnaná. Je to v podstatě základ pro budoucí objekt pokladen, infocentra, sociálního zázemí. Vidíme tady několik dalších děr, tamhle v rohu parkoviště je díra, ve které teďka vylejváme betonové základy pro budoucí stanici lanovky.
1: Tady v místě, kde teď my stojíme, tady u silnice, povede most, který propojí Medvědín.
2: Překlene příjezdovou silnici z Vrchlabí do Špindlerova mlýna, tím způsobem, že i lyžaři z toho Medvědína už doližují po nové sjezdovce lesní přes tenhle ten most do prostorů toho terminálu k nové lanovce. Tím pádem bude v letošním roce už zprovozněno vlastně jednosměrné propojení.
1: Čeká tady turisty kvůli stavbě nějaké dopravní omezení?
2: V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu kvůli ukládání mostovky toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
1: Propojení sjezdovky se lyžaři vyzkouší už při zahájení letošní sezóny, které bude začátkem prosince ze Špindlerova mlýna. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: To bylo v nočním radiožurnálu ex-Beatle Sir Paul McCartney a my se teďka ve vysílání budeme chvilku věnovat bílému sportu, jak se tenisu přezdívá. Od času dominance Rafaela Nadala nemělo Roland Garros tak jasného favorita na zisk titulu jako letos. Ital Jannik Sinner si tuto pozici vydobil neuvěřitelnou sérií na antukovém povrchu. Před pařížským Grand Slamem opanoval všechny tři turnaje série Masters v Monaku, Madridu a také v Římě.
1: Takto bouřlivě slavili fanoušci Sinnerův triumf v Římě. Ital se díky tomu stal nejmladším tenistou v historii, který ovládl všechny turnaje série Masters. Na antuce letos nepoznal porážku a proto je při absenci Carlose Alcaraze jasným adeptem na zisk titulu z Roland Garros. O Sinnerových kvalitách mluví Tomáš Macháč.
2: On vás opravdu donutí hrát jako vaši hranu úplnou a v tom, jako, když dokážete jako vydržet, že si myslím, že když já hraju svůj nejlepší tenis, tak můžu konkurovat jako všem hráčům, ale je potřeba to udržet celý tři sety a nejenom jakoby ten jeden set a to on jako dělá vlastně jakýkoliv zápas, on nastoupí, tak udrží to své maximum skoro celý zápas, proto on dominuje, že je opravdu konzistentní a hraje vysoce fakt jako kvalitní tenis každý míč.
1: Řekl v Paříži Tomáš Macháč, který při posledním vzájemném zápase sebral Sinnerovi set. Ještě úspěšnější byl v tomto ohledu Jakub Menčík, to je totiž poslední tenista, který v tomto roce dokázal Itala porazit. Povedlo se mu to v únoru v Dauhá a během Roland Garros popsal, co na světovou jedničku platí.
3: Mašinám tam prostě nedá nic zadarmo, nepomůže vlastně žádnou chybou, takže člověk si fakt musí jako uhrát ty míče sám a přesně tak je to akorát o tom prostě hrát agresivně a takovou dobrou dávku rizika do toho dávat.
1: Dosáhnout optimální úrovně rizika je v tenise nebývale složitá věc. Jannik Sinner to ale sám umí dokonale. O jeho stylu mluvil v Paříži také Jiří Lehečka.
4: Tichý zabiják, já nevím, jak to popsat jinak, protože já když třeba jsem hrál proti Carlosovi, tak to doopravdy hraje výměny, které jsou a míče, které jsou jak z říše snů a lidi pořád ve stoje. Když hrajou proti Jannikovi, tak je to spíš taková hra, kde on hraje každý míč precizně, bez nějakých extrémních rizik, ale tak nesmírnou kvalitou, že postupně toho soupeře ubije tou precizností, aniž by se snažil hledat nějaký liney nebo hrát nějak jako riskantně. A určitě si myslím, že poslední dobou extrémně zlepšil jako servis.
1: Říká Jiří Lehečka, i proto je Sinner na Roland Garros hlavním favoritem na zisk titulu. Z Paříže, David Prouza, Radiožurnál.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál 3 hodiny. Další zprávy a Monika Chmilová.
4: Vláda vybrala 55 strategických projektů pro digitalizaci. Pomoc mají třeba ve zdravotnictví. Izraelské údery na jihu Libanonu zabily podle místních úřadů přes 30 lidí. Tenisté Kopřiva a Siniaková postoupili na Roland Garros do druhého kola a dnes bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě přehánky, teploty až 33 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Současná vláda chce v tomto volebním období provést digitalizaci v 55 strategických projektech, řekl to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Ještě letos chce stát podle něj stihnout dokončit třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb a v oblasti zdravotnictví by měl stát zprovoznit takzvanou EZ-kartu.
5: Kam postupně, samozřejmě, jak se ta zdravotnická zařízení budou připojovat, by měla být propisována ta zdravotní data. To znamená, ve výsledku, kdy jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, tak mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve. Toto chceme tím eliminovat.
4: Součástí plánů jsou taky digitalizační projekty, které vycházejí ze zákona. V Česku musí být od února příštího roku elektronicky dostupných přes 6 000 služeb státu. Teď jich chybí asi 1250. Včerejší izraelské údery na jihu Libanonu nepřežilo 31 lidí. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví s tím, že dalších 40 lidí bylo zraněných. Podle agentury AFP jsou mezi mrtvými 4 děti a 3 ženy. Izraelská armáda taky podle serveru Times of Israel překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Izrael pravidelně bombarduje Libanon, a to i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Libanonské militantní hnutí Hizballáh pak pokračuje v dronových útocích na izraelské území. Pracovníci správy Krkonošského národního parku opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpínských trávníků, na které někteří turisté vstupují, vysvětluje nutnou ochranu mluvčí parku Radek Drahný.
6: Tyto oranžové ochranné sítě budou oddělovat vyhrazený prostor pro turisty od cenné přírody na vrcholu a budou lemovat přístupové stezky na Sněžku i v okolí bývalé obří boudy v Obřím sedle. Na místě zůstanou pravděpodobně až do konce října.
4: Sport. Čeští hokejisté uzavřeli skupinu mistrovství světa ve Švýcarsku prohrou s Kanadou 2-3. Národní tým tak obsadil ve skupině B třetí místo a ve čtvrtfinále nastoupí ve čtvrtek proti Finsku. A tenista Vít Kopřiva si na Roland Garros zahraje druhé kolo. Domácího Francouze Muteta zdolal v bouřlivé atmosféře 6-3 v rozhodujícím pátém setu. Postup slaví i Kateřina Siniaková, která se ve dvou sadách poradila se Švýcarkou Valtertovou a světová jednička v deblu měla radost, že si dokázala poradit i s náročnými podmínkami na kurtu číslo 13, kde jsou často slyšet diváci z úplně jiného zápasu.
7: Ty diváci, co jsou za kurtem, tak to je teda náročný, musím říct. Jako i ty lidi, co vlastně chodí za těma keříkama, tak jsou vidět. To oko to zaostří a vy ztratíte tu setinku prostě, kdy se máte soustředit na ten balón, do toho tam ty stíny teďka už byly k večeru, tak je to náročné. Prostě může to narušit ten pohyb a uděláte tu chybu.
4: Na Roland Garros naopak dohrály Lindy Nosková s Frovertovou a taky Nikola Bartuňková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 před Loktem a omezení na Pražském okruhu za Lochkovským tunelem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Kutnou horu. Na kilometru 67,5 stojí porouchané vozidlo. Místo už označili silničáři šipkou. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně podobná překážka u Nýřan. Na 95. kilometru očekávejte stojící vozidlo v odstavném pruhu. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se připravte na omezení za Lochkovským tunelem. Na 15. kilometru je uzavřený levý pruh, silničáři tam obnovují vodorovné značení. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem na Smíchov. Je to kvůli noční údržbě, která má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a také na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Na horách bude nejčastěji kolem 20 stupňů a na Šumavě i 24. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Turisté se už možná na začátku června opět svezou na lodičkách v Edmundově soutěžce ve Hřensku na Děčínsku. Otevření brání už jenom jeden nestabilní skalní blok nad příchozí cestou. Několika tunový balvan teď odstraňuje specializovaná firma a za chvíli v reportáži uslyšíte víc.
0: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Edmundova soutěska ve Hřensku na Děčínsku se pro turisty otevře možná už na začátku června. Obec v ní provozuje plavbu na lodičkách. Zatím do ní návštěvníci nesmí, a to kvůli nestabilnímu skalnímu bloku nad příchozí cestou. Balvan se v těchto dnech snaží odborná firma rozbít a jeho zbytky stabilizovat tak, aby neohrožoval turisty. Práce by měly být hotové do pátku.
1: Tady vlastně se budou prodávat teď vstupenky.
2: Vysvětlujeme starostka Kateřina Horáková ze Sdružení soutěsky Věc veřejná, věc neprodejná. My jsme přešli ten první můstek při vstupu do Edmundovy soutěsky a tady zaměstnanci obce staví takový domeček dřevěný. A paní starostko, kdyby se mohlo stát, že bude Edmundova soutěska otevřená pro veřejnost?
1: Rádi bychom otevřeli na začátku června. Ještě čekáme na geologický posudek a posudek od dendrologa.
2: My jsme se byli podívat na cestě do Edmundovy soutěsky, tedy ze spodní části toho svahu, a jdeme se podívat také nahoru. Tam odtud se dostali pracovníci specializované firmy, kteří sanují ten skalní blok.
3: Ten kámen už je upadlý dole, tam je to asi na 4 kusy a my už vlastně odtěžíme a dáváme, přemýšlíme na stranu, dáme z toho písek, malý kameny.
2: Popisuje postup práce Jiří Němec z firmy Strix.
3: Dáme tam suchou zíčku, aby prostě ten kámen se nemohl uvolnit a vpadnout dolů na lidi.
2: Sanaci zhruba 40-tunového balvanu zaplatí správa Národního parku České Švýcarsko.
4: Je to včetně DPH asi 275 tisíc korun.
2: Upřesnil mluvčí parku Tomáš Salov.
4: Současně na dalších objektech zajišťujeme monitoring vytipovaných skalních objektů. Je tam ještě v plánu na dalším skalním objektu osadit monitoring průběžný, automatický.
2: Správa parku se tedy postará o sanaci a monitoring svahu nad soutěskou. Obec zase o to, aby bylo koryto řeky Kamenice čisté a bez naplavených kmenů a dalších překážek. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Tak to byly Guns N' Roses a my za chvilku připomeneme Čecha, malíře, současníka Mikuláše Alše Alfonze Muchy, který se proslavil hlavně v Bulharsku. Tam totiž založil vysokou výtvarnou školu. O Jaroslavu Věšínovi vzniká v Bulharsku dokumentární film a i o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Jeden Evropan v Sofii, tak to je název dokumentárního filmu, který právě vzniká ve střižně bulharské metropoli. Snímek režiséra Petra Bakalova pojednává o českém malíři z konce 19. století, kterého si Bulhaři velmi považují. Založil totiž bulharskou malířskou školu. Jmenoval se Jaroslav Věšín.
1: Franz Ferdinand, to je štít, kojtu...
2: Režisér Petr Bakalov je zapálený pro svůj film. Ukazoval mi Věšinovu malbu arcivé vody France Ferdinanda, toho, kterého zastřelil atentátník v roce 1914 v Sarajevu a kterého 23 let předtím Věšin maloval. Dostal nabídku stát se dvorním portretistou, ale odmítl ji a raději se vydal do Bulharska, nového svobodného slovanského státu.
1: 1897 godin, kraje na 19. věk.
2: V roce 1897 dostal pozvání od tehdejšího ministra vzdělávání bulharského carství Konstantina Veličkova, aby v Sofii přednášel.
3: Věšin byl prvním bulharským malířem bitev. Jeho obrazy jsou ve vojensko-historickém muzeu v Sofii a jsou vynikající. Před vypuknutím první světové války se rozhořela v roce 1912 válka balkánská a té se Věšin jako malíř dokumentující boje zúčastnil. Chtěl vytvořit z obrazů zachycujících boje epopej. Byl totiž nejenom kolegou, ale i blízkým přítelem Alfonse Muchy. Oni spolu totiž v Praze studovali.
2: Když Jaroslav Věšín dorazil do Bulharska, velmi podle režiséra dokumentu o něm Petra Bakalova pomohl výtvarnému umění nově vzniklého státu. Byl jmenovaný profesorem na vyšší výtvarné škole, ze které se později stala Akademie výtvarných umění. První absolventi jeho kurzů se stali vynikajícími bulharskými umělci. Dokument o Jaroslavu Věšínovi se bude jmenovat Jeden Evropan v Sofii. Zmapuje život umělce v Čechách, na Slovensku i v Bulharsku, kde v roce 1915 v 55 letech náhle zemřel. Ve snímku chce režisér Petr Bakalov použít hudbu ze slovanských tanců Antonína Dvořáka. Natočený materiál je už teď ve Střižně. V Česku se točilo ve Věšinově rodném Vraném u Kladna, v Národní galerii v Praze, Moravské galerii Brno, v Ostravě v Plzni a také na zámku Maleč, kde visí některá umělcova díla. Věšinovy malby zdobí také interiér budovy České spořitelny v Pražské Rytířské ulici. Dokument o českém zakladateli bulharské malířské školy Jaroslavu Věšínovi bude mít premiéru letos na podzim. Ze Sofie Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
1: Česká muniční iniciativa by letos podle ministerstva obrany měla dodat Ukrajině 1 000 000 kusů velkorážní munice. Informaci agentury Reuters potvrdila Radiožurnálu mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Loni Ukrajina od české iniciativy dostala skoro 2 miliony kusů munice. Prezident Petr Pavel mimo jiné řekl, že se počet zemí přispívajících do muniční iniciativy snížil z loňských 18 na 9. To podle Pavla představuje nové obtíže. Při izraelském vzdušném úderu v oblasti uprchlického tábora v centru pásma Gazy v úterý zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedly to zdravotnické zdroje palestinského hnutí Hamás. Svědci popsali, že dron zasáhl skupinu lidí, kteří se postavili v pádu palestinských milic podporovaných Izraelem. Podle civilní obrany spadající pod Hamás úder mířil na civilisty. Izraelská armáda uvedla, že informace prověřuje. Změny v jednacím řádu poslanecké sněmovny jsou před závěrečným schvalováním. Novelu, která počítá hlavně s omezením obstrukcí, projednali poslanci ve druhém čtení. Načetli k ní tak pozměňovací návrhy. Opozice chce například zavést do jednacího řádu povinnost, aby poslanci byli na jednání střízliví. Mezi dalšími pozměňovacími návrhy jsou taky úpravy pravidel pro interpelace. A Praha otevřela novou budovu intervenčního centra pro oběti domácího násilí. Je v Křišťanově ulici na Praze 3. Klientům nabízí psychologickou podporu, sociální a právní poradenství. Magistrát za rekonstrukci zaplatil 7 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa přes dvoubrankový náskok Kanadě 2-3. Ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a ve čtvrtečním čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy od 16:20. Následně o semifinále zabojují domácí Švýcaři proti Švédsku. Ve Friburgu jsou na programu čtvrtfinále Kanada USA a Lotyšsko Norsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na silnici 3 za Voticemi a překážka na D1 před Loktem. Na silnici 3 z Benešova do Českých Budějovic se nám hlásili nehodu v omezení za Voticemi. Na konci zúžení havaroval kamion a skončil mimo vozovku.
4: Celý to zúžení je tam jakoby zabraný, musí se do toho vyfrézovaného úseku, musí se tam vybočovat a pak zpátky najet, takže tam to bude asi hodně komplikovaný.
3: Už se vytvořila kolona aktuálně asi na 10 minut. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí před sjezdem na Kutnou horu na kilometru 67,5 porouchané vozidlo. Místo je označené šipkou a vybočuje se. Podobnou překážku čekejte i na D5 z Rozvadova do Plzně. Za sjezdem na Nýřany na 95. kilometru očekávejte stojící vozidlo v odstavném pruhu. A v Praze pokračuje údržba ve Zlíchovském tunelu na městském okruhu. Tuto noc je uzavřený ve směru na Smíchov. Práce mají skončit do 5 hodin ráno. Ano. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Víte, že série Kati ještě zdaleka nekončí.
6: Stále to není hotové.
5: No jo, ještě Mugabe, Kadáfi, Hussein a Assad.
6: A byl by možná šel do důchodu.
5: Kati, příběhy diktátorů, každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Méně cení paraziti, dezoláti, hate speech v politice, nadávky, ale taky hranice svobody slova. Kde začíná, kde končí? Vyvolávají politici nenávist nebo jen provokují? A kdo rozhoduje o tom, co už je za hranou? Ptám se Tomáše Koblíška, filozofa jazyka z Akademie věd. Dnes je středa, 27. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám, k oválnému stolu ve Vinohradské 12.
7: Díky za pozvání, dobrý den.
8: Že tu hodnotu nebo cenost určuje trh, ne? Takže
5: někdo je cený, protože je po něm poptávka, někdo je cený méně.
8: Někdo je třeba bez ceny, no.
5: To je věta ministra zahraničí Petra Macinky v pořadu Poledne s Moravcem. Vnímáte slova bezcenný a méně cenný, což je výrazivo, které použil pan ministr před pár týdny, jako synonyma?
7: Nevnímám je jako synonyma, samozřejmě mají úplně nebo docela jiný význam, ale to, co mají společné, je nějaký odkaz na historii nebo na dějiny, především pro někoho, kdo se zabývá dějinami nenávistných projevů nebo dějinami nenávistného jazyka, tak tohle asociuje nějaký slovník, který se používal třeba ze začátku 20. století v rámci debat o eugenice nebo o vědeckém rasismu a podobně. A
5: ta bezcennost nebo ta méněcennost?
7: Ta bezcennost i méněcennost. On totiž existoval pojem Lebensunwertesleben, co znamená český život, který není hodný žití. To původně není termín z kontextu nějakých nacistických debat, ale takhle se vyjadřovali někteří pseudovědci, kteří právě měli ty koncepty vědeckého rasismu. A šlo vlastně o to nějak, jestli by lidská reprodukce neměla být řízená, jestli by někteří lidé neměli být vlastně z tohohle procesu vyřazeni, protože nějak znehodnocují lidskou rasu a samozřejmě se tím mínili lidé třeba s nějakým mentálním postižením. A tohle se potom chopili nacisté ve 30. letech, kteří

0: vozovkách v rámci Ku Klux Klanu, ale potom to převzali nacisté, takže všechno to má tady ten velmi podobný kontext vzniku.
1: Petr Macinka poprvé použil to slovo méně cení lidé na Primě, když takhle označil kritiku opozice, respektive tak mluvil o svých kriticích. Martin Kupka z ODS, abychom dodali oponentní pohled, to má za absolutní tupost. Petr Macinka zároveň říká, že u politiků ta méněcenost odpovídá výsledkům ve volbách, tak nemohl to myslet takhle čistě fakticky, že pak prostě nemají takový vliv, proto jsou politicky vlivově cení méně než ti, kteří třeba ty volby vyhráli nebo jsou ve vládě.
0: Existuje taková komunikační strategie, která se říká fig leaf nebo fíkový list. To znamená, že řeknete něco velmi extrémního, třeba že je někdo méně cený nebo že je to parazit, a pak dáte čárku a k tomu řeknete, byl to jenom vtip nebo myslel jsem to jinak. Jakoby kryjete se za ten dodatek proto fig leaf nebo fíkový list. Dokonce to, co se tady stalo, má i takový přesnější označení. Tomu se říká diachronní fig leaf nebo diachronní fíkový list. To znamená, že řeknete něco extrémního a třeba v nějakém dalším pořadu teprve jako dodáte později, ne? Že jste to tak nemyslel, myslel jste to jinak. Za touhle strategií je takové očekávání, že pozorujete, jak lidé budou reagovat, a pokud se jim to nelíbí, tak dodáte, že jste to myslel jinak, ale je to docela běžná strategie, která je třeba používaná různými extremistickými skupinami nebo krajně pravicovými hnutími a podobně.
1: Motoristé, nejenom Petr Macinka, nicméně tvrdí, že jsou prostě autentičtí.
2: Jako já osobně, tak já jsem takový, jaký jsem.
1: Jsou otevření, říkají věci tak, jak jsou.
2: A já se určitě nepolepším.
1: Jak blízko má autentičnost k hate speech?
0: Tak autenticita je teď takový jako buzzword nebo takové trendy slovo, to znamená být svůj, neohlížet se na konvence, nebýt za každou cenu korektní. A samozřejmě autenticita se nějak nevylučuje s produkováním nenávistných projevů, prostě existují autentičtí bezohlední příznivci různých krajně pravicových hnutí a podobně. Co na srdci, to na jazyku. Autenticita se rozhodně nevylučuje s nějakými nenávistnými projevy.
1: Ale u voličů, u voliček to sbírá body, nebo je to ceněné, že? Protože v dnešní době autenticita ta prostě je pojmem, charakteristikou, která u politiků.
0: To je docela velká otázka, protože v posledních 10 až 15 letech ta extremistická hnutí nebo různě krajně pravicové strany spíše pracují na něčem, čemu se říká mainstreamizace. To znamená, spíše ty své nenávistné postoje se snažíte formulovat takovým způsobem, aby byly přijatelnější pro širší veřejnost. Tak neříkáte třeba Židé, ale řeknete Soroš, tomu se říká dog whistle nebo psí píšťalka, že neoznačíte tu nenáviděnou skupinu přímo, nebo u nás se mluví o nepřizpůsobivých, neřeknete Romové. Takže já myslím, že větší tendence je spíš nějak jakoby mainstreamizovat tu nenávist, jako formulovat ji takovým způsobem, aby byla přijatelnější pro širší publikum, ale samozřejmě někdy se do toho vloudí také za účelem nějakého jako jiného cíle. Je tak jako explicitnější nenávistné vyjádření, to zase má jinou funkci.
1: A tu méněcennost máte za projev nenávisti, jako filozof jazyka?
0: Já sám tenhle případ čtu, že jde o nějaký takový implicitní skrytý odkaz na tu epochu, kterou jsem zmínil, a že šlo o nějaký typ provokace, že ten dotyčný mluvčí, máme dobré důvody si myslet, že věděl, jaký jazyk používá, a také počítal s tím, že to vyvolá nějakou reakci, s kterou potom dál pracuje. To je docela běžný postup.
1: Pan ministr ale říká, že jeho provokace jsou nevinné. Nejsme zbytečně přecitlivělí, nejsme zbytečně hysteričtí, jak říká Petr Macinka.
0: Ono takovéhle vyjádření vždycky patří do nějakého příběhu, to znamená, řeknete nějaké velmi jako tvrdé slovo, vyjádříte se takým extrémním způsobem, potom na to někdo reaguje, řekněme, hněvivě, což je reakce, pro kterou si to slovo jde, nebo pro kterou si ta věta jde, a potom pracujete nějak právě s tím, s tou oponenturou nebo s tím hněvem, který jste vyvolal, a můžete třeba to rozhněvané publikum portrétovat, jako podívejte, to jsou ty iracionální, zlobní lidé, já jsem jenom udělal vtip, ale žijeme v takové době, že už nemůžete ani vtipkovat, pokud se vám to nelíbí. Mě. To je docela jednoduché.
1: A znovu se vrátím k tomu a ptám se, jestli méněcennost je projev nenávisti. Není to na projev nenávisti příliš slabý odvar? Není to eufemismus?
0: Tak nenávistné projevy se rozhodně nevylučují s velmi korektním jazykem. Existují nenávistné projevy, které třeba zneužívají vědeckou terminologii.
1: Protože Petr Macinka říká, je to milý výraz.
0: No, ale také jde o to, že právě v současnosti velký trend u nenávistných projevů právě není nějaká ta úplná brutalita, ale jdete někde třeba po nějakých slovech, která se ukážou jako nenávistná, až když si uvědomíte ten historický kontext a počítáte s tím, že si ten kontext někdo uvědomí.
1: Což souvisí s tím pojmem psí píšťalka, ne? Protože tu slyší jenom ti, kteří ji slyšet mají.
0: Ano, psí píšťalka nebo ten dog whistle, jeho dobrým příkladem je právě Soroš nebo nepřizpůsobivý u nás, to znamená, že tu nenáviděnou skupinu neoznačíte přímo, ale tady tím zástupným termínem, ale počítáte, že lidi podobně jako psi pod Prahově pochopí, že nejde jenom o Soroše, ale o ty zlovolné Židy, kteří tady páchají nějaké spiknutí, nebo že nejde jenom o nějaké nepřizpůsobivé občany, ale o

0: domy. Třeba ve Spojených státech se hodně používá termín inner city pro Afroameričany a podobně.
1: Stejně si tak říkám, jestli nejsme pokrytečtí, když od politiků, političek vyžadujeme absolutní slušnost a nějakou politickou korektnost. Ale když zajdete do hospody, vy víte, jak se lidi mezi sebou baví?
0: Tady jde prostě o to, že tímhle tím způsobem se vyjadřují autority. Tady nejde jenom o to, že někdo postane po dvou tuplácích v hospodě a nějak se vyjádří o migrantech, ale politici se vyjadřují ve veřejném prostoru, to za prvé. A za druhé jsou to nějaké autority, které vlastně neformulují jenom takovéhle výroky, nějak se vyjádří o Romech, Židech, Ukrajincích, ale zároveň posunují normy vyškrtnutelného. Takže vlastně ten vliv autorit často není takový, že oni by se nějak vyjádřili o Ukrajincích, Židech, Romech a lidé tomu původně nevěřili, a když to slyší od té autority, tak tomu začnou věřit. Je to spíše tak, že lidé už mají nějaké nenávistné postoje, ale třeba se obávají říkat nahlas, protože nenávist není úplně tak akceptovaná, ale když vidí, že autorita se vyjadřuje podobným způsobem, tak to berou tak, že ta hranice se posunula a že už nyní teda také mohou explicitně vyjadřovat různé nenávistné postoje ve vztahu k Romům, Židům, translidem a podobně. Takže ten vliv je takovýhle.
1: A propos, není tedy hate speech i jedním z aspektů populismu a nějakého posilování svalstva těch politiků?
0: Hate speech samozřejmě není jenom nějaký, řekněme, psychologický problém, protože když na někoho zaútočíte, tak ho to může šokovat. Když se takhle útočí třeba na 13-leté, 14-leté nebo i mladší lidi, tak to má velké psychické dopady, ale samozřejmě hate speech je velký politický fenomén. Můžete portrétovat nějaké skupiny, právě ty zlé, v úzovkách zlé LGBT zlé lidi, Ukrajince, jako velké nebezpečí pro společnost a sebe prezentovat jako někoho, kdo bude chránit ani tu společnost před těmito v uvozovkách parazity. Takže vlastně je to i nějaký nástroj politické práce.
1: Slovo parazit, to použil Macinkův kolega Filip Turek, zmocněnec pro Green Deal. Mělo se to podle Blesku stát na výročí XTV. Na rezortech, které řídí dnes motoristé, jsou podle Turka prý parazité, které je třeba deratizovat.
2: Plno, řekněme, progresivistických, levicových, někdy zelených a někdy různých jiných parazitů.
1: Vysvětloval potom, že nemluvil o úřednicích, ale o aktivistech.
2: Společně s takovým určitým nepsaným hradním soubojem, díky tomu samozřejmě nabíráme na popularitě.
1: I v tom se skrývá hate speech, i to je projev teda nenávisti.
0: Rozhodně tady můžeme mluvit o nějakém agresivním nebo útočném jazyce. Ona hate speech se definuje jako nějaký projev, který vyvolává nenávist nebo nepřátelství vůči někomu, protože patří do nějaké skupiny lidí.
1: A takže musí podněcovat k nenávisti.
0: Ta hate speech typicky musí podněcuje k nenávisti a důležité je, že ne ve vztahu k jednotlivci jako takovému, ale k jednotlivci jakožto členovi nějaké skupiny. To znamená, jde o antisemitismus, útoky na někoho, protože je Ukrajinec, protože je gay, protože je Rom. A tohle má ten důvod, že pokud se tady ty výroky nějak akumulují ve společnosti a oni se akumulují, tak to samozřejmě má dopad na celou skupinu, nejenom na toho jednoho člověka, na kterého zaútočíte třeba v nějaké internetové diskuzi.
1: To slovo parazit, zůstaňme ještě u něj, protože to jsme v minulých letech slýchali častěji, když třeba ex-senátor Jaroslav Doubrava z ČSSD nebo ex-poslanec Oto Chaloupka z Věcí veřejných takhle častovali romskou menšinu. Vy jste už zmiňoval slovo nepřizpůsobivý, tak tady máme i výrazivo parazité. V tu chvíli hate speech přechází do rasismu?
0: Je to tak. Já neznám teda tady ty výroky, které jste zmínil úplně konkrétně.
1: Ale oba v podstatě mluvili o tom, že romská menšina parazituje na většinové společnosti.
0: Ale pokud rasismus definujeme jako takový pohled na svět, podle kterého lidi jde rozdělovat do ras a některé rasy jsou třeba kulturně nadřazené těm jiným, takže pokud se vlastně o Romech nebo o někom dalším, o Židech, LGBT lidech vyjádříte podobným způsobem, tak jde vlastně o případ nenávistného projevu.
1: Turka za parazity spražil i premiér Babiš, kritizovala ho velmi silně opozice. Nicméně ve veřejném prostoru se i od zástupců nynější opozice, třeba od Jany Černochové, exministryně obrany, v minulosti objevil výraz dezolát, kterým se častovali teda návštěvníci protivládních demonstrací za minulého kabinetu, a Jana Černochová tak označila jako proruského dezoláta třeba Václava Klause. Ale mluvila tak i směrem k protestujícím.
3: Mně stačilo to, když jsem viděla na většině těch fotografií demonstrantů triko, na kterém bylo, že milují Putina, nebo že nějak...
1: Co slovo dezolát znamená?
3: To mě prostě stačilo proto, abych si o těchto lidech mohla myslet, že jsou to pro Putinovi dezoláty.
1: A znovu, je to hate speech.
0: Já myslím, že slovo dezolát je trochu jiný případ, protože u nenávistných projevů vyvoláváte nenávist vůči někomu, protože patří do nějaké skupiny, přitom jako patření do téhle skupiny je nějak jako morálně neutrální. To znamená být žid, rom, gay, samozřejmě není nic jako morálně špatného, ale vlastně ten nenávistný projev pracuje s tím, že už samo tohle zařazení do té skupiny je nějak morálně problematické. U toho slova dezolát je to trochu jiné, protože obsahem toho slova je, že někdo záměrně šíří lži, že někdo podporuje velmoc, která páchá genocidu na Ukrajině. Ten význam toho slova je takový docela tak nejasný, nebo můžeme ho interpretovat různě, ale má nějaký morální obsah.
1: Taky bych se vás ptal, jestli to skutečně vždycky míří na tyhle lidi, jestli to neberou ti lidé, kteří to používají jako zobecněle prostě na ty, kteří podporují někoho, s kým ten daný člověk nesouhlasí.
0: Ano, tady potřeba rozlišit dvě různé věci. To slovo má tady ten obsah a potom se můžeme teda bavit o tom, že jestli je správné používat ve veřejném prostoru tohle označení, protože ono nemá jenom ten obsah, ale také zahrnuje nějaký prvek pohrdání ve vztahu k té skupině, která je tady tím způsobem definována. Teda vlastně k těm lhářům a podvodníkům a podporovatelům nějakých velmi závažných válečných zločinů. Ale je tam ten rozdíl v tom, že tam není jakoby ta předsudečnost. Prostě vy se velmi opovržlivě vyjadřujete o někom, kdo má tady tu nějakou podle vás morální charakteristiku. Takže spíš jako ta kontroverze tady u toho slova je, jestli vlastně jakoby vnášet tenhle jakoby agresivní slovník do veřejného prostoru ve vztahu k někomu, kdo praktikuje lži nebo podporuje dezinformace. A samozřejmě tam může být i nějaký problém s tím, že třeba takhle označíte někoho, kdo třeba ve skutečnosti nedělá. Ale je to jako jiný typ diskuze, než když se bavíme o nenávistných projevech.
1: Jakože v tom nevidíte podněcování k nenávisti, když někdo někoho označí za dezoláta?
0: Je to prostě jako jiný, jazykově za to je to jiný fenomén, protože u nenávistných projevů jde o vyvolávání nenávisti ve vztahu k lidem, které patří do nějaké skupiny, přitom patří do téhle skupiny, není nějak jakoby morálně problematické, jak jsem řekl,
1: říkal.
0: Ale tady vlastně se snažíte vyvolávat nenávist vůči někomu, kdo třeba podporuje genocidu nebo šíří lži.
1: Ale vyvoláváte ji, ne? V podstatě.
0: A je právě velká debata o tom, jestli vyvolávat právě hněv nebo zlobu vůči lidem, kteří tohle dělají. A tady existuje nějaká debata o tom, za jakých podmínek třeba tohle je přípustné nebo není tohle přípustné. Já sám jsem přívržencem toho, aby jsme spíš ty emoce nějak nerozmíchávali.
1: Protože to není jenom o dezolátech, antivaxeři, chcimíři, těch výrazů je celá řada. Zase jsou to teda často, mně přijde takové eufemizmy, jako kdyby to bylo analogicky podobné k tomu, co teda pak ti lidé kritizují u Petra Macinky.
0: Já bych jako znova připomněl, že opravdu jako je rozdíl mezi antisemickým výrokem a použitím výrazu antivaxer na někoho, kdo popírá vědecký konsenzus ohledně očkování. O to, o co se vede debata, je, jak se vlastně k lidem, kteří třeba právě jako šíří dezinformace, veřejně vyjadřovat, jestli opravdu vůči nim podněcovat nějakou zlobu nebo vyjadřovat zlobu. A já, jak jsem řekl, nějak jakoby chápu někdy tu rozhněvanost, ale asi je také dobré jakoby umět držet emoce na úzdě.
1: Už tu byli tací, jako třeba ex-prezident Miloš Zeman.
4: Vláda podle mého názoru dosud ve svém konání učinila jednu základní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a skvěla služební zákon.
1: Exposlanec Miroslav Sládek.
5: Myslím, že pro cikány by mělo platit, buď budou žít jako my, dodržovat zákony, pravidla hry a tak dále, anebo konec konců tady s námi nemusí být, já bych nikomu...
1: Můžeme jmenovat celou řadu dalších lidí, kteří do veřejného prostoru vnášeli mnohem horší možná slova, než kterých jsme svědky dnes v tom politickém světě.
4: Nemohl bych napsat Žižkovskému
6: Já jsem ze Smíchova.
1: Ex-ministr Miroslav Kalousek mluvil trochu v žertu, tedy ale stejně o pirátech jako o koktech, na to si pamatuju.
4: Vy jste sice pěkný kokti, ale furt jste sympatičtější.
1: Nepranýřujeme teď Macinku, Turka, třeba i paní Černochovou za něco, co není tak silná káva, jako v minulosti byla.
0: Já bych tady asi odlišil otázku nějaké slušnosti a otázku vyjádřování, řekněme, nenávisti právě vůči nějakým lidem. Protože samozřejmě na jedné straně je asi dobré jako vyjadřovat se ne úplně expresivně, vulgárně, ale je to nějaký jiný problém v těch nenávistných projevů, které často právě nemusí mít nějakou vulgární formu, jak jsem řekl, nenávistné projevy mohou vlastně zneužívat jazyk vědy, nebo když řeknete jako Ukrajinci ven, ven, nebo jako homosexuály tady nechci, napíšete někde nad svoji kavárnu.
1: Sudecké Němce tady.
0: Nebo sudecké Němce tady nechci, teďka. Tak jako nepoužíváte tu vulgaritu, ale také je to nějaký nenávistný projev, protože šíříte určité nepřátelství vůči nějakým lidem, kteří nikdy nic špatného neprovedli. Takže
1: těch sudeckých Němců chápu, že se bavíme o potomcích, ale myslím, že tam by řada těch lidí právě rozporovala, že ta historie jiná, ti v minulosti něco špatného provedli. Takže jestli to tam není.
0: Já jsem teďka myslel na tu konkrétní debatu, kdy se sem vlastně vracejí ty potomci.
1: Takže bychom to měli udělat, jasně.
0: Ano, ano, a vyjadřují prostě nějakou vlastně pietu a podobně. Takže jako samozřejmě vůči nim vyjadřovat nenávistné projevy je jako naprosto za hranou.
1: A pořád je to hate speech, nebo je to už, narazil jsem na pojem fear speech, vyvolávání strachu možná. Není to trochu něco jiného?
0: Fear speech, a to teda překládám jako děsivá řeč, je jedna z dalších strategií v rámci těch jako současných extremistických kruhů, které si všimly, že širší publikum, hlavně v té online sféře, jako není tolik nakloněné tomu, když někoho označujete jako úplně za parazita nebo nějakým jiným dehonestujícím jazykem, a proto spíše ty skupiny, na které nebo vůči kterým chtějí vyvolat nepřátelství, prezentují jako hrozbu. To znamená, neřeknou, že jsou to parazité, ale pozor, oni jsou nebezpeční pro naše děti.
1: Nebo
0: pozor,
1: oni přijedou, jedou revidovat Benešovy dekrety.
0: Přesně tak. A právě v těch online průzkumech, které už jsou docela velké a bohaté, se ukazuje, že tenhle typ projevu pro širší publikum je mnohem přijatelnější, než když se vyjadřujete právě tím explicitně nenávistným jazykem. Takže často ti zastánci různých extremistických postojů přecházejí tady k té fear speech, protože jednoduše má větší dosahy. Lidé víc zajímá nějaké varování než útočení.
1: To je nový level.
0: Je to nový level a velmi úspěšný, a je to také velká otázka pro právníky, protože třeba v evropském právu samozřejmě máme různé zákony omezující nenávistné projevy, ale nemáme zákony, které omezují fear speech nebo tu děsivou řeč.
1: Neměl by ve svobodné společnosti mít každý právo říkat, co chce? Naráží to, o čem vy tady celou dobu mluvíte, na to, že tu je svoboda slova garantovaná?
0: Pokud tohle stáhneme k nenávistným projevům a otázce svobody slova, což je téma, kterému někteří právníci věnovali celou svoji kariéru, takže ho tady asi nevyřešíme během
1: pár minut.
0: Během pár minut, ale já často upozorňuji na takový mýtus, že nějaké mohutné šíření nenávistných projevů rozhodně není symptomem toho, že tu máme dobrou svobodu slova. Že podívejte se, jak my jsme strašně svobodní, dokonce povolujeme útoky na novináře, geje, Ukrajince, jsme velmi svobodná země, pokud jde o svobodu slova. Tohle je naprostý mýtus z jednoho důvodu, že nenávistné projevy bývají používány k umlčování různých kritiků. Když si vezmeme třeba ty nedávné útoky na různé české novinářky, tak oni nemají za cíl jenom vylít si hněv, ale někdy za nimi stojí veliká strategie, že se spojí třeba i 100 různých uživatelů internetu, nebo teď můžete používat i nějaké neautentické účty, boty, aby někdo byl pravidelně terčem různé hate speech, v tomhle případě protinovinářské, a aby si ta dotyčná novinářka rozmyslela, jestli chce danému tématu ještě věnovat. Takže hate speech není rozhodně něco, co je součástí svobodné diskuze, je to něco, co chce tu diskuzi umlčit, třeba tím, že nějaké novinářce dáváte pravidelně každé ráno najevo, že pokud o tom bude psát, tak si bude číst tyhle věci o sobě na internetu.
1: Dal byste tomu potom i označení jako zastrašování, možná i vyhrožování?
0: Zastrašování asi bude to nejpřímější označení toho, co se děje, a dokonce v různých debatách o takzvané non-state censorship nebo nestátní cenzuře vlastně nenávistné projevy, ještě k tomu vlastně nějaké kolektivní bývalý brány jako typ cenzury, jako způsob, jak někoho umlčet.
1: Kritikou na novináře nešetří ani současný vládní kabinet. Vracím se úplně na začátek ke slovníku, který používá nejenom Petr Macinka, ale i další lidé z vlády nebo ti, kteří jsou součástí té garnitury, třeba i na ministerstvech a podobně. Jak se tahle rétorika propisuje do toho, jak pak mluví ta společnost? Posouvají politici normy, nastavují je?
0: Ten vliv je takový, že posouváte tu normu dál. Ale existují tady různé zajímavé výzkumy, které ukazují, že k tomu často nepotřebujete to, aby ten politik něco nenávistného řekl a tím posunul normu. Existuje jeden výzkum, který vznikl v Německu, a ten ukazuje, že stačí, když stranu nebo představitele tady té strany, která se typicky tímhle způsobem projevuje, někdo zvolí ve volbách, ona se dostane do parlamentu, a už jenom ten úspěch ve volbách ukázal se v průzkumech je signálem pro mnoho lidí, že nyní už tak můžeme mluvit, když ta strana se vlastně dostala do nějakého politického mainstreamu.
1: Kdybych vás označil za méně cenného parazita, jak byste mi oponoval, abych to už příště nepoužil?
0: Tak já jsem trochu zvláštní případ, protože v tomhle...
1: Já bych vám to neřekl.
0: Protože v tomhle materiálu se brodím docela často. Spíš to po mně nějak steče. Ale samozřejmě existují různé strategie, jak na to reagovat. Existuje už i takový zastřešující termín anglický, kterému se říká counter speech nebo protiřeč. To znamená typ projevu, který se snaží v reakci na nalhaní nebo nenávidění snížit nějaké škody, které z toho plynou, třeba šíření klamu, a nebo může to být povzbuzení té oběti, která prostě byla nějak šokována tím nenávistným útokem. Já bych vlastně na to reagoval třeba tak, že bych se zeptal ne takhle agresivním tónem. Ona totiž ta counter speech někdy může spočívat v tom, ne, že chcete někoho přesvědčit o něčem, aby se začal myslet něco jiného, ale jenom, že ho chcete přesvědčit o nějakém jiném tónu. Prostě když já neodpovím agresivně, tak vás třeba můžu naladit na to, že už v té další větě tenhle výraz nepoužijete, a na to jsou už taky takové výzkumy. Pokud takhle víc lidí odpoví agresorovi mírným jazykem a on se ocne v takovém čistším prostředí, tak už nemá tendenci vyjadřovat se agresivně.
1: A vyhraje vám taková slušnost volby?
0: Já naprosto věřím, že jednou ano.
1: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli popovídat.
0: Taky děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Tomáš Koblížek z Akademie věd, filozof jazyka a přední český expert na hate speech. Já jsem se ho ptal na slovník českých politiků, ve kterém jsou slova jako méněcení, paraziti nebo dezoláti. Závěrem pozvánky a doporučení, jak jste zvyklí, mám tři. Za prvé Katka H. Frank, to je nová dokumentárně publicistická série na Českém rozhlase Plus. Moc jí doporučuju, dělala ji naše bývalá editorka Lucka Korcová. Zároveň další věc, druhá věc, ukončili jsme soutěž na naše plátěné tašky a už jsme i vybrali vítěze. Mrknout se můžete na našem Instagramu, další soutěž určitě plánujeme. A třetí věc, v sobotu jsou zase Kati s Jaroslavem Bílkem, nenechte si je ujít, ale do té doby nás čeká ještě pár epizod. Naslyšenou zítra.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Další zprávy a Monika Chmilová.
1: Odvody živnostníků zřejmě klesnou na loňskou úroveň, schválila to sněmovna. Velmoci musí podle ministra zahraničí Macinky přijmout limity vlastní moci, řekl to na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Baník Ostrava v baráži o první fotbalovou ligu porazil Táborsko 3-0 a dnes bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě přehánky, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna znovu schválila novelu koaličních poslanců, která ruší letošní zvýšení minimálních odvodů. Poslanci tak přehlasovali Senát, který novelu navrhl zamítnout. Živnostníci by tak mohli ušetřit zhruba 700 korun měsíčně. Návrh podpořila i opoziční ODS. Naopak podle lidovců změna sníží příjmy státního rozpočtu. Předseda klubu KDU-ČSL Marian Jurečka zároveň upozornil, že nižší odvody můžou v budoucnu znamenat nižší důchody pro živnostníky.
3: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně. Trvalé do státního rozpočtu zaseknete další deficit 3,5 miliardy korun, který se v letech bude zvyšovat, protože počet OSVČ nám roste.
1: Novela teď míří k podpisu prezidentovi. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vystoupil na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku. V projevu řekl, že velké země se bez ochoty přijímat omezení vlastní moci blíží ke katastrofě a že střední Evropa a Česká republika to ze zkušenosti ví lépe než kdokoliv jiný. Central Europe knows very well
4: what a world. Ministr Macinka ve svém projevu varoval před světem, kde velmoci přestanou dodržovat pravidla. Zatímco velké státy se zabývají světovým pořádkem, malé státy se podle něj soustředí na to, co se stane, když se ten pořádek zhroutí. Ministr jako příklad nezapomenutelné zkušenosti s rozpadem pravidel jmenoval střední Evropu a Českou republiku zvlášť. Jakákoliv mocnost, řekl ve svém projevu, která začne věřit, že představuje jedinou správnou budoucnost pro lidstvo, postupně ztrácí schopnost respektovat ostatní. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Veřejná zeleň Brno zavádí častější zalévání ve městě. Důvodem jsou aktuální vysoké teploty. Víc vody dostanou rostliny v květináčích, ale taky velké stromy starší 50 let. Ty čeká i noční zalévání. Jaká místa jsou na vysoké teploty v Brně nejvíc citlivá, doplňuje ředitel veřejné zeleně Brno Josef Kasala.
5: Co se týče takových těch nejvíce vysychajících míst, tak je to, zejména jsou to místa, kde je hodně kamenivá v kombinaci s druhem, který je k tomu citlivější, například ulice Lipová, nebo Javor Červený na ulici Hlinky, anebo křižovatka cest, kde nám to hodně pod vzduchem, a to je Mendlovo náměstí.
1: Sport. Čeští hokejisté zakončili základní skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3. Ve čtvrtfinále se národní tým střetne ve čtvrtek s Finskem. A fotbalisté Baníku Ostrava porazili na úvod baráže o šance ligu Táborsko 3-0. Trenér domácích Josef Dvorník ale nebyl spokojený s tím, co jeho svěřenci předvedli v prvním poločase.
6: Tak já si myslím, že do zápasu jsme vstoupili dobře těch prvních 5-10 minutek, ale řekl bych potom i po té šanci soupeře, kdy nás podržel golman Jedlička, tak si myslím, že trošku nás to s náma otřáslo a ten výkon v prvním poločase mýma očima dobrý nebyl. Myslím si, že jsme hráli strašně pomalu a řekl bych někdy alibisticky dozadu do šířky.
1: Odveta je na programu v sobotu v Táborsku. Dnes rozehrají baráž Artis Brno a Slovácko. Zápas začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Radiožurnál odvysílá vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 před Loktem a nehoda na silnici 3 za Voticemi. Na D1 z Brna do Prahy pozor na odstavené vozidlo před sjezdem na Kutnou horu. Na kilometru 67,5 zabírá odstavní průh a je označené světelnou šipkou. Na silnici 3 z Benešova do Tábora brzdí provoz nehoda v omezení za Voticemi. Na konci zúžení havaroval kamion, podle řidičů je mimo vozovku. Jede se pomalu a tvoří se kolona, zatím zhruba na 10 minut. Na silnici 34 ze Svitav do Havlíčkova Brodu se dnes v noci pracuje u Krouny. Opravují tam železniční přejezd, místem se projíždí Kyvadlově a podle potřeby ho řídí také pracovníci stavby. A v Praze na městském okruhu počítejte stále ještě s uzavírkou v tunelu Mrázovka, neprůjezdný je kvůli údržbě ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy je 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Vyndat mládě s ostrým zobákem a drápy z hnízda v 30-metrové výšce, spustit ho ve vaku dolů a potom mu nasadit na nohy dva identifikační kroužky. Tak zhruba vypadá proces kroužkování orlů mořských. Počkejte si na reportáž už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Ornitologové v těchto dnech kroužkují na Třeboňsku mláďata orlů mořských. Letos je obsazenost v ní třetinová ve srovnání s loňskem. Podle průběžného pozorování ornitologů je jasné, že orlých mláďat bude méně. Populace těchto kriticky ohrožených dravců na Třeboňsku je i přesto stále největší v Česku.
1: Kolik je jich tam, Ondro?
2: Arborista už se nachází pod hnízdem, ve výšce zhruba 30 metrů.
3: K hnízdišti mořských orlů nedaleko Stráže nad Nežárkou jsem se vypravila s ornitologem Jakubem Mrázem a také arboristou Ondřejem Chatem. Snaží se vyndat mláďata do plátěného vaku.
2: Dvě mláďata hlásí, teďka už nám jedou dolů mláďata.
1: Dobrý.
2: To vypadá i podle velikosti jako samička. K tomuto orlově zhruba nějakých 5 až 6 týdnů.
3: Jakub nás teď malého orla okroužkuje.
2: Teďka mu dáme ornitologický a odečítací kroužek. Ty kroužky se tam připevňují pomocí nítů, aby si to ten pták samozřejmě nesundal. To kroužkování trvá zhruba do 5 minut. Zkontrolujeme to mládě, jeho zdravotní stav.
1: Hotovo. Ondro, já ti je tam teďka zacvaknu. A můžem.
3: K hnízdišti mořských orlů se s námi vydal také zoolog agentury ochrany přírody a krajiny v Třeboni Jiří Neudrt. Ten už tyto ptáky na Třeboňsku monitoruje víc než 10 let.
4: V 70. letech bylo nasčítáno zhruba 13 jedinců. V dnešní době odhadujeme kolem stovky. Dlouhodobě jsme věděli zhruba o 15 hnízdech. V loňském roce už bylo obsazených hnízd 20.
3: Jakub Mráz už teď ví, že letos okroužkuje daleko méně orlých mláďat než v letech minulých.
2: Zhruba o třetinu mláďat méně. I ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná z důvodu chladnějšího jara, anebo že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam.
3: Přesný počet okroužkovaných orlů mořských budou znát ornitologové v polovině července. Střeboňská Jitka Cibulová-Vokatá. Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Viktor je ze seriálu Radiožurnálu Bydliště dětský domov, dál trénuje na samostatný život. Bydlí ve cvičném bytě, dokončuje vysokou školu a chodí na brigády. Do dětského domova se dostala v 15 letech.
1: Viktorie, my jsme v kavárně v Praze 2, kde máte brigádu. Co teď chystáte? Jste u kávovaru?
2: Momentálně chystám kapučino.
1: Vy jste už několik let baristka, umíte také dělat latte art, to jsou ty obrázky v mléčné pěně. Máte na to trpělivost?
2: Určitě, je to asi část mé práce, která mě baví v podstatě nejvíc, je to svým způsobem umění. Hrozně mě baví, že lidem to dělá radost a určitě vím, že se v tom můžu stále zlepšovat.
1: Teď jste udělala kapučíno s tulipánkem a největší výzva je nějaká ta labuť, jak jste o ní mluvila?
2: Je to tak, je spoustu jako různých těch jako tvarů latte artu. Já jsem zůstala teda u kytíček různých a srdíček, ale dá se to posunout určitě o level vejš.
1: My jsme se teď přesunuli na zahrádku kavárny a vy vlastně s přípravou kávy i radíte lidem na sociálních sítích. Já tady mám kousek vašeho videa, kde připravujete dýňové latte.
2: Ahoj milovníci kávy, ukážu vám, jak ho udělat jemné, voňavé a takové, do kterého se zamilujete už po prvním doušku.
1: Točili jste to navíckrát?
2: Jo, točili jsme to navíckrát. Pro mě není úplně přirozený mluvit jako do kamery, ale byla to jako zajímavá zkušenost. A zároveň strašně ráda vymýšlím jako nový nápoje, takže i v kavárně třeba teďka jako letní meníčko, že různý jako ledový nápoje a mě to hrozně baví, no.
1: A co je u vás nového mimo práci?
2: Já teda stále studuju, teď jsem ve třetím ročníku teda znova, opakuju ročník a píšu teďka bakalářku a mám teďka vlastně jako takovou chvíli, kdy se potřebuju rozhodnout, co jako budu dělat dál.
1: Vy studujete obor vysoké školy aplikované psychologie a ty státnice vás čekají kdy?
2: V září a odevzdávám bakalářku v červnu.
1: Když nebudete mít status studenta, tak byste měla opustit ten tréninkový byt, kde jsme točili loni v Klánovicích.
2: Proto jako přemýšlím, jestli bych šla ještě jako někam dál. Jsem na takovém tom milníku, kdy se musím jako rozhodnout. No.
1: A šetříte si nějak na start toho samostatného života?
2: Já se snažím, určitě mám jako představu, že chci mít jako na ten odchod víc těch peněz. No.
1: Vy jste v dětském domově od 15 let, vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
2: Teď konkrétně vůbec. Snaží se mě občas kontaktovat, se ptá třeba, jak se máme a pak najednou začne jako spoušť výčitek, takže já pro své jako psychické zdraví jsem přetrhla úplně ten kontakt a je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mýmu dobru.
1: Nejvíc jste v kontaktu se sourozenci, mladší sestra, 18-letá Kristýna s vámi pracuje tady v kavárně. Co máte na Viktorii ráda?
3: Umí být rozumná, vždycky dokáže pomoct a poradit.
1: Máte hodně podobné hlasy, to vám asi říkají lidé.
3: Je to možný.
1: Vy si vybavíte to období, kdy se o vás Viktorie doma starala, sama chodila na základní školu?
3: Možná až moc. Já jsem jí samozřejmě často jí pomáhala a snažila jsem se tam jako být pro ní, když už ten rodič nebyl schopný, i když jsem byla malá.
1: A pro vás bylo to umístění do toho dětského domova stejně jako pro vaši sestru takové vysvobození?
3: Asi bych to tak nazvala, no. Jedna z nejlepších věcí, co se mi asi v životě mohla stát, no.
1: To říká Kristýna, mladší sestra Viktorie, tak se zase za čas uvidíme.
2: Jo, to určitě, jako přijde to hlavní moje rozhodnutí.
1: Říká 23-letá Viktorie. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi. Nezvlášť.

0: seriál radiožurnálu
1: Bydliště, dětský domov.
0: V různém věku se dostali do dětského domova.
2: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
3: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
1: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
2: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
3: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mýmu dobru.
0: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
4: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
1: Kdo jsou děti z dětských domovů?
0: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
1: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
0: Bydliště, dětský domov.
1: Každý den po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
5: Je 16:30. Zprávy a Monika Chmilová.
6: Sněmovní výbor pro obranu ráno projedná nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Podle předsedy výboru Josefa Fleka z hnutí STAN by se veřejného zasedání kromě Hlaváče měl zúčastnit i současný šéf armády Karel Hřehka a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hlaváče do funkce tento měsíc navrhla vláda. Jako jediný pro něj ale nehlasoval právě ministr Zuna s tím, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. Vedení úřadu vlády bude dopoledne jednat se členy vládních rad o jejich přesunu pod jednotlivá ministerstva. Týká se to agendy lidských práv, menšin a rovnosti žen a mužů. Změny oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden. Část členů rad ale v reakci na změny oznámila, že v takovém případě ke konci června rezignuje. Dolní komora ruského parlamentu odhlasovala zákon umožňující zabavit majetek Rusům žijícím v zahraničí za kritiku války proti Ukrajině. Podle serveru BBC News jde o pokus vyvinout nátlak na politické emigranty, novináře a aktivisty v cizině. Zákon musí ještě schválit senátoři a podepsat ruský prezident Vladimír Putin. Začít platit by tak mohlo od září. A v Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Oznámila to mluvčí společnosti Olvin Dita Stejskalová. Dodala, že díky výhře získá státní rozpočet 437 milionů korun. Výherce totiž musí odvést 15% srážkovou daň.
1: Sport.
6: Z 5 českých tenistů ve včerejším programu Roland Garros postoupili do 2. kola. Vít Kopřiva porazil po téměř 4,5 hodinách Francouze Muteta v 5. setu. Kateřina Siniaková zvítězila po 2 sadách nad Švýcarkou Valtertovou. V Paříži pak skončily Linda Nosková, Linda Fruvertová a Nikola Bartuňková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na D8 za Roudnicí a na D46 před Prostějovem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy velmi opatrně za sjezdem do Roudnice nad Labem. Na 23. kilometru někdo postrácel náklad, leží tam nějaký balík a také upínací pásy v jízdním pruhu. 23. kilometr dálnice D8 ve směru do Prahy. Na D46 z Vyškova do Olomouce se vyhněte překážce před Prostějovem. Na 21. kilometru leží na vozovce mezi jízdními pruhy sražená srna. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za sjezdem na Chocerady. Na kilometru 28,5 se na vozovce pohybují lidé. Na D1 z Brna do Prahy opatrně i před sjezdem na Kutnou horu. Na kilometru 67,5 stojí porouchané vozidlo. Místo už označili silničáři. Na nehodu pozor na silnici 3 z Benešova do Tábora. Za Voticemi na konci zúžení sjel kamion do příkopu. Tvoří se tam kolona zatím zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Na horách pak bude nejčastěji kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Ještě necelou půl hodinu budete ve společnosti nočního radiožurnálu a taky Petra Zajíčka.
5: Složení i rozložení jednotlivých atomů v různých materiálech umí zjistit nová laboratoř českých vědců a my je navštívíme už za pár minut.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ve třech rozměrech zmapuje složení i rozložení atomů v materiálu. Tak to umí nová laboratoř, kterou právě otevřeli na Akademii věd. Vědcům pomůže hledat nové užitečné materiály a vysvětlit, jak fungují.
1: Trojrozměrná chemická mapa analyzovaného vzorku.
2: Před sebou máme obrazovku, kde je spousta barevných teček, modré, zelené, žluté.
1: Ty jednotlivé barvy odpovídají různým atomům a když si všimnete vůbec toho tvaru, tak ten tvar vám připomíná jehlu.
2: Pavla Stoklasová v Ústavu termomechaniky Akademie věd vede laboratoř tomografie s atomární sondou. Přístroj umí zobrazit skoro všechny atomy jakéhokoliv materiálu. Zkoumané vzorky ale musí mít tvar maličké, velmi špičaté jehly.
1: Ta špička má rozměr zhruba 100 nanometrů.
2: Takže jakýkoliv materiál, co tady chcete zkoumat, tak musíte napřed opracovat do toho tvaru jehly, jako když třeba ořezáváte tušku.
1: Je to tak. Pro výrobu takto extrémně ostré a malé jehly používáme elektronový mikroskop ve vedlejší laboratoři.
2: Tenká špička je důležitá proto, aby se dala postupně rozprášit na atomy. To se v přístroji dělá pomocí silného elektrického napětí nebo laserového paprsku.
1: Elektrické pole způsobí, že se z povrchu vzorku postupně uvolňují jednotlivé atomy, nebo přesně bychom měli říct ionty, které letí vakuem směrem k detektoru.
2: Už jenom tím, že přivedete to napětí do té jehly, tak začnou odletovat.
1: Odletovat postupně z povrchu jedna vrstvička, další vrstvička, další vrstvička, putují směrem k detektoru.
2: Detektor je podobný snímači ve fotoaparátu nebo kameře. Zaznamená, odkud a kam částice letěly, v jakém pořadí přiletěly a jak byly těžké. Z toho potom vědci dopočítají přesnou mapu atomů ve vzorku, ukazuje Pavla Stoklasová na obrazovce.
1: Určitá místa, kde je to rozmístění atomů čistě náhodné, rovnoměrné, ale pak zde jsou určité lokality.
2: Tady jsou zhluky těch žluto-zelených a jinde jsou zase třeba modré.
1: Ano, správně upozorňujete na ty zhluky, ty nás často zajímají. To jsou právě ty struktury, které mají na vlastnosti materiálu ten největší vliv.
2: Nemusí to být jen vada, jako hrudky v kaši nebo suk ve dřevě. Zhluky atomů by mohly vysvětlit zatím záhadné fyzikální jevy, říká Hanuš Sajner z Ústavu termomechaniky.
3: Existuje krásná slitělá báze kobaltu, která, když já ji mechanicky zatáhnu v okolním chladném prostředí, tak ona ze sebe vydá teplo. A když tu samou slitinu úplně stejně mechanicky zdeformuji v teplém prostředí, v horku, tak ona to horko pohltí.
2: Takový šikovný materiál by mohl v zimě topit a v létě chladit, kdyby ho jen vědci dokázali vyrobit a ovládat cíleně. K tomu by ale potřebovali vědět víc. A tajemství je možná ukryté také v rozložení atomů.
1: My musíme znát, jak ten materiál na té atomární úrovni vypadá, aby jsme si dokázali vysvětlit, proč nějaký materiál je odolný, proč některý materiál selhává. Tato metoda není nějak omezená váhou atomu, nenadržuje těžším prvkům, což u jiných metod se může stát.
2: Laboratoř pořídili společně výzkumníci ze tří akademických ústavů a dvou univerzit. Chtějí ale otevřít i dalším, třeba pro výzkum dalších užitečných materiálů.
1: Slitiny s tvarovou pamětí, materiály pro implantáty, tenké vrstvy, materiály, které souvisí s vývojem baterií a tak dále.
2: Podobných přístrojů je na světě.

Smutek z nešťastné lásky v minulém století zhudebnil Francis Poulenc, když složil operu Lidský hlas. V pražském Rudolfinovi zaspívala a zároveň dirigovala kanadská držitelka ceny Grammy Barbara Hennigan. Podrobnosti o tom už za chvíli.

0: Když je člověk nešťastný z lásky, občas si vytvoří svou vlastní verzi reality. O tom je báseň Jeana Cocteaua, která se dotkla skladatele Francise Poulenca natolik, že se jí rozhodlo zhudebnit. Vznikla tak opera Lidský hlas pro orchestr a jednu sopranistku, Barbaru Hennigan. Vystoupila s ní včera v Rudolfinu v rámci Pražského jara. No a druhé uvedení se chystá na 2. června.
1: I love to be my own boss. As long as I know what the rules are, you know, as long as I know what my mission is.
2: Mám ráda, když jsem sama sobě šéfem. Pokud znám pravidla a vím, jaký je můj úkol, pak je to skvělé, protože od sebe pravděpodobně požadují více než kdokoliv jiný.
3: Přiznává kanadská pěvkyně a dirigentka Barbara Hennigan. Jak bude to vedení sebe sama vypadat, vysvětluje umělecký šéf festivalu Pražské jaro Josef Třeštík.
4: Ona sama bude zpívat tu hlavní postavu, přitom bude dirigovat Českou filharmonii, budou na ní namířeny kamery, které budou snímat její dirigování, ale také její mimiku a vlastně i herectví a přenášet na plátno nad orchestrem.
3: Příběh opery Lidský hlas je o ženě, která má zlomené srdce po tom, co ji opustila její láska. Ale možná si to celé vymýšlí a je to jen fantazie v její hlavě. Dějovou linku má pak umocnit právě to, že Hennigan bude zpívat a dirigovat zároveň. Chce totiž zahrát ženu, která se za každou cenu snaží mít všechno pod kontrolou.
1: It's really a lot of fun.
2: Tato opera je opravdu velká radost. Pro orchestr i pro publikum je to ale zároveň nesmírně náročné. Všichni musíme využít naplno každičkou část našich mozků. Emocionální, intelektuální, virtuózní i technickou. Zůstáváme stále v pozoru. Uplatňujeme všechno, co se během života učíme. Naslouchání, pozorování, zkrátka všechny smysly. Tato skladba je probouzí a zaměstnává do posledního detailu.
3: S neotřelým provedením opery Francise Poulenca Lenka vystupovala umělkyně letos v Newyorské filharmonii nebo milánské La Scale. V Praze ji zahraje s Českou filharmonií, se kterou spolupracuje vůbec poprvé.
2: Práce s novým orchestrem je vždy velmi vzrušující. Dynamiku, chemii i propojení mezi hudebníky člověk pocítí téměř okamžitě. Během prvních minut společného muzicírování. Potom se od prvního dojmu přichází k poctivé práci na skladbách. Je pro mě ctí vystoupit zrovna s Českou filharmonií. Mám mnoho kolegů, kteří tento orchestr obdivují. Nedávno mi dokonce přišla zpráva od britského dirigenta Simona Rattla, ve které psal, že si spolupráci s nimi určitě moc užiju a taky věří, že oni si užijí spolupráci se mnou. Už se nemůžu dočkat.
3: Barbara Hennigan vystoupí s Českou filharmonií v rámci Pražského jara 2. června. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: My guardian angel save my soul, the dark one too. It's faithful to the devil, let it be truthful, please our Lord.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Sněmovna by měla rozhodnout, jestli umožní důchodcům ukončit penzijní spoření bez sankce. Prezident Petr Pavel je na návštěvě Estonska. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou. Ve čtvrtfinále mistrovství světa je čeká Finsko. A bude většinou slunečno, ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty do 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovna by dnes měla rozhodnout o návrhu skupiny koaličních poslanců, který by měl důchodcům umožnit ukončit penzijní spoření bez sankcí. Takovou možnost by měli mít ti, kteří si založili penzijní spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíku. Ti, kteří smlouvy v reakci na to ukončili, přišli o část peněz. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu nebo o vlastní peníze, mají získat kompenzaci. Pokračuje jeden z předkladatelů novely, poslanec hnutí ANO Patrik Nacher.
3: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
1: Novelu podporuje například i opoziční poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková. Je podle ní ale třeba udělat v systému širší změny. Senát dnes projedná návrhy na státní vyznamenání. Podle předsedy horní komory Miloše Vystrčila z ODS senátoři posoudí víc než stovku jmen, která jim doporučil organizační výbor. Pravděpodobně znovu navrhnou svého bývalého předsedu Jaroslava Kuberu nebo zakladatelku Československého červeného kříže Alici Garik Masarykovou. Prezident Petr Pavel je na návštěvě Estonska. V hlavním městě Tallinu bude dnes jednat se svým estonským protějškem Alarem Karisem. Pavel před odletem řekl, že se setká se všemi nejvyššími ústavními činiteli země.
4: Budeme se bavit, jak jsem ji řekl, nejenom o bezpečnosti v regionu, ale i o hrozbách, které plynou pro celou alianci z agresivního Ruska, o tom, jakým způsobem jim budeme čelit v rámci i přípravy na summit v Ankaře.
1: Prezidenti obou zemí se pak společně zúčastní mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Prezidenta Petra Pavla na cestě doprovázejí taky zástupci více než 30 českých firem. Stav amerického lékaře, který je po kontaktu s nakaženým ebolou hospitalizovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka, se nemění. Je dál bez příznaků, jak potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolej-Dali-Bigerová.
5: Pacient je nadále izolován ve specializovaném bioboxu a je nadále pozorován.
1: Muž působil v Kongu jako misijní lékař. V pražské nemocnici je od minulého čtvrtka. V izolaci zůstane 3 týdny, tedy po dobu, kdy se o něj můžou objevit první příznaky nemoci. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině tak obsadili 3. místo a ve čtvrtfinále budou hrát ve čtvrtek s Finskem. Češi vedli nad Kanadou 2-1 před 3. třetinou, v té pak ale 2x inkasovali. Podle útočníka Lukáše Sedláka to byl zlomový moment.
6: Spíš jsme se trošku v té 3. třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly. Takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té 3. třetině, ale bylo to lepší než ty minulý zápasy, takže z toho si vzít to dobrý a víme, co platí, takže tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
1: Na čtvrtfinále se český tým přesune do Curychu. Zápas s Finskem tam začne ve čtvrtek v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 před Velkým Beranovem a nehoda na Trojce za Voticemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku před Velkým Beranovem. Na kilometru 121 leží na vozovce v jízdním pruhu pneumatika. Je tam také kamion v odstaveném pruhu. Na D1 z Brna do Prahy také nepřehlédněte odstavené vozidlo před odbočkou na Kutnou Horu. Na kilometru 67,5 je za ním šipka, zabírají odstavný pruh. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru ještě silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Levým pruhem ale projedete plynule. A na silnici 3 z Benešova do Českých Budějovic komplikuje provoz nehoda za Voticemi. Na konci zúžení před Oldřichovcem kamion sjel do příkopu. V obou směrech jsou tam kratší kolony a jede se pomalu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, odpoledne místy oblačno, ojedinělé přehánky nebo i bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33 a na horách většinou kolem 20 stupňů, na Šumavě 24. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: Dobré ráno přejeme. Už teď zhruba 5,5 minuty po 5. hodině je patrné, že i dnes si užijeme sluníčka, možná až moc. Teploty se v Česku v posledních dnech drží na tropických hodnotách, no a na některých místech bylo včera až 31 stupňů. Horko je hlavně ve velkých městech, což pociťují velmi intenzivně třeba také záchranáři. Konkrétně ti praští, jak za chvíli uslyšíte, kvůli tomu měli včera více než 20 výjezdů.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Vedro a nové teplotní rekordy, tak takové je současné Česko. Nejtepleji bylo včera v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili více než 32 stupňů Celsia. Přes tropickou třicítku se pak teploty dostaly například i v Plzni nebo v Olomouci. No a horko bylo samozřejmě i v Praze. Některé turisty tropické počasí potěšilo, záchranářům ale přidělalo práci.
1: Utekoucí vody v dolní části Václavského náměstí si hrají děti. Mezi nimi i dcera turisty Štefana z Německa. Ten je za teplé počasí v Praze rád. Možnost schladit se ve vodě ale ocenil. Se skupinou školáků přijela z Prostějova na výlet do Prahy taky Jaroslava Formanová.
2: Zažili jsme i když pršelo, a to je mnohem horší varianta. Takže dohlížíme na to, aby děti pily. Nevykládáme nikde na sluníčku, sedneme si do stínu, oni si odpočnou, pak zase vstaneme a jdeme.
1: Právě historické centrum metropole patří k nejteplejším oblastem ve městě, vysvětluje vedoucí kanceláře krajiny a zelené infrastruktury Institutu plánování a rozvoje hlavního města Martin Fejfar.
3: Nejnepříznivější lokality pro pobyt lidí, ať už návštěvníků nebo rezidentů, jsou ty, kde je velké množství zpevněných ploch, kde převažují zpevněné plochy před plochami zeleně a podobně. A důvod je jednoduchý, tyhle materiály v sobě absorbují sluneční záření a vydávají ho pak zpátky ve formě tepla.
1: Při takto horkých dnech by lidé měli dbát na pitný režim, říká mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
4: Nejvhodnější je pít minerální vodu nebo neslazené nápoje. Naopak alkohol, energetické nebo vysoce slazené nápoje mohou organismus ještě více odvodnit.
1: Kvůli teplému počasí řešili pražští záchranáři v průběhu celého dne přes 20 případů. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: vám je Radiožurnál, šťastnou cestu, pokud se na cestách, šťastnou cestu i ukradené lepce svaté Zislavy, ta se v sobotu vrátí do Jablonného Podještědí. I to nás v raním Radiožurnálu ještě dnes bude určitě zajímat, a to stále ještě před půlšestou. Dobré ráno, 5 hodin 15 minut. A už víme, že Američan umístěný v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaků nemoci. Radiožurnál to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda Rigvigerová. Misijní lékař z Konga je v Praze od minulého čtvrtka a lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. Sněmovní výbor pro obranu ráno projedná nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka armádního generálního štábu. Jde o veřejné zasedání, na které má přijít kromě Hlaváče i současný šéf armády Karel Řehka a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. A my u toho budeme mít reportéra, se kterým se spojíme určitě po 8 hodině.
1: Slunce je nad obzorem od 4 hodin a 59 minut. Dnes je to v letošním roce poprvé, kdy vyšlo před 5 hodinou raní. A pokud i vy právě teď vstáváte, nenechte se zmást chladnějším počasím. Teploty se teď ráno pohybují kolem 10 až 15 stupňů Celsia. Během dne ale vystoupají až na letních 25 až 30 stupňů. Na Moravě může být až 33. Před námi je tedy další tropický den. Tak hezké ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Dobré časné ráno, středa 27. května, čas 10:30 před 17:30. S vámi ranní radiožurnál, další teplý den před námi, jak už jsme říkali, tak na jihu Moravy dnes až 33 stupňů Celsia. Takový bude dnešek. My stále sledujeme mimo jiné také novinky okolo ukradené a poté znovu nalezené lebky svaté Zdislavy. V sobotu ji každý bude moct mimořádně spatřit, tato bazilice v Jablonném Podještědí. Poté ji totiž církev podle nejnovější dohody už nebude dál vystavovat. Vzácnou relikvii policie předá církvi při tradiční svatozdislavské pouti právě 30. května v Jablonném.
1: O postupu včera rozhodla zvláštní komise složená ze zástupců církve, policie a památkářů. Sešli se přímo v bazilice, odkud lebku před 2 týdny ukradl 35-letý muž, který ji zalil do betonu. Relikvii církvi policie v sobotu předá při mši, kterou povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, a to při tradičních každoročních slavnostech věnovaných svaté Zdislavě z Lemberka. Pokračuje ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
2: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupu relikvii svaté Zdislavy.
1: Relikvie pak bude po mši vystavená v bazilice a po celou dobu u ní bude stráž. Policie zároveň počítá s tím, že kvůli tomu posílí hlídky. Po sobotě už ale veřejnost lebku nespatří. Církev se rozhodla přesunout ji do hrobu v kryptě baziliky, kde je světice pohřbená. Arcibiskup Přibyl řekl, že se na tom shodla celá komise.
3: To vystavení lebky bylo spojeno s dobou, ve které se tak stalo, to znamená po jejím blahořečení. Je to už značný kus času, co uplynul, a chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
1: Po pouti bude lebka uložená do trezoru a ještě několik týdnů ji budou sledovat restaurátoři, aby se ujistili, že je stabilní a nějak po styku s betonem nedegraduje. Pak bude během obřadu lebka uložená do krypty. Na oltáři, kde byla přes 100 let vystavená, zbyde prázdný relikviář. Na jeho novou podobu bude vypsaná soutěž. Má do něj být uložená aspoň malá Zdislavina kůstka. Jak to bude s ostatními relikviemi, záleží na každém správci. Podle Přibyla je situace s lebkou Zdislavy specifická, protože její tělo je vzdálené jen pár desítek metrů. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro ně třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte Na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň jsi mi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflem a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, ty nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí pobudí.

0: S vámi Radiožurnál. Padaly nejenom teplotní rekordy, ale padla také rekordní výhra v loterii. Bylo to přes 2 miliardy, skoro 3 miliardy, 2 miliony, pardon, 2 miliardy a 911 milionů korun. I o tom dnes po ránu ještě bude řeč a představíme třeba i novinky z Chorvatska. Sezona tam už pomalu začíná.
1: Tenisová elita bojuje o tituly královny a krále Antuky.
2: Roland Garros na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte vstupy ze zápasů českých hráčů od našeho tenisového experta Davida Prouzy přímo z pařížského areálu.
2: Roland Garros na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
0: Dobré ráno, v půl šesté. Právě s Terezou Tomáškovou.
3: Česko letos díky muniční iniciativě dodá Ukrajině asi milion kusů velkorážové munice, tedy o polovinu méně než loni. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Dodávky by ale podle rezortu mohly být nakonec vyšší, pokud iniciativa získá další peníze. Prezident Petr Pavel už předtím upozornil, že ubylo zemí, které do iniciativy přispívají. Z původních 18 jich je jenom 9. Česko podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobě podporuje politiku jedné Číny, bez ohledu na to, jaká je vláda. Šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem i v sídle OSN v New Yorku. Na Tajvan přitom v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za jednu ze svých provincií. Tajpej to odmítá. Pracovníci Národního parku v Krkonoších opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpinských trávníků, na které někteří turisté i přes zákaz vstupují. Oranžové ochranné sítě zůstanou na Sněžce i kolem bývalé obří boudy, pravděpodobně do konce října.
1: Sport.
3: Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3. Obsadili tak třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Hrát se bude ve čtvrtek v Curychu, kam se za Finskem musí Češi přesunout. Start je v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Odstavené auto na D1 u Beranova a nehoda na silnici 3 na Votickém kopci. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete před sjezdem na Velký Beranov. Na kilometru 120,5 stojí kamion v odstavném pruhu. Stojí blízko jízdního pruhu a kamiony tam vybočují doleva. Je to poměrně náhlé v zatáčce, tak pozor na to. Jinak dálnice D1 zatím ještě průjezdná plynule. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy komplikace teď na Votickém kopci. Těsně za Oldřichovcem v místě omezení havarovalo nákladní auto. Sjelo do svahu a silnice je teď průjezdná pouze Kyvadlově. Kolony se tvoří v obou směrech zatím na 10 až 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Pokud se právě probouzíte, připravte se na další teplý den. I dnes by se měly teploty dostat na 30 stupňů, na jihu Moravy až na 33. Naopak na horách naměří teploměry kolem 20 stupňů. Od severu se odpoledne začne postupně objevovat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku a taky na jihu Čech se ojediněle objeví přehánky nebo taky bouřky. Včerejší tropické počasí sebou přineslo hned několik nových rekordů. Víc než čtvrtina stanic, které v Česku měří teploty alespoň 30 let, včera naměřila nové teplotní rekordy. Největší horko bylo v Doksanech na Litoměřicku. Během včerejška tam teploměry dosáhly na 32,7 stupně Celsia. Teplotní rekord pro dnešní den je 31 stupňů. V pražském Klementinu tuto teplotu naměřili v roce 1868. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál. Slovo má znovu Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Lucie Špetová. S počasím 5:30. Právě teď. Otázka, jak mít jistotu, že opravdu kupujeme české jahody? Odpověď je jednoduchá, vydejte si je sami nazbírat. Samozběr je populární, ten už nabízejí pěstitelé třeba ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. I tam se vydali naši reportéři. Nazbírat.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 5.37 začal tradiční festival ZUŠ Open. Na Malé muzikanty vás pozveme ještě v ranním radiožurnálu před 6:45 a teď už vyrážíme na pole. Tam totiž dozrávají mimo jiné jahody a začínají populární samosběry. Zájemce láká i nižší cena než v některých supermarketech. Velký zájem o jahody mají lidé například konkrétně ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku.
1: Je to prostě z políčka na sluníčku venku, takže chutná to líp a člověk, když si to nazbírá sám, tak má z toho větší radost.
2: Paní Viktor.

0: Má jiný záměr.
1: Přeji se jich. Den, dva, tři, dokud to nesníme a pak bude po sezóně.
0: Nazbírané jahody lidé nosí k vstupní bráně na pole, kde si je nechají zvážit a podle toho zaplatí.
2: Máte tam čistou váhu 11 kilo krát 90 a dohromady je to 997, prosím.
0: Za kilo tady lidé nechají 90 korun, tedy o 10 korun víc než loni. Pěstitel Jiří Kuchyňka to zdůvodňuje vyššími vstupními náklady. Zájem je ale podle něj i tak srovnatelný.
3: Oproti tomu loňskému roku jsme to čekali. Ono vždycky ty první dny nejvíc lidí přijede na ty jahody, na ty největší, že jo. Úroda je oproti loňsku větší, nepomrzlo tolik, co loňský rok, protože jsme zakrývali.
0: Podle Kuchyňky budou jahody dozrávat ještě asi 3 týdny. Na Moravě oproti Čechám je podle Ovocnářské unie úroda lepší, mráz tu totiž nenapáchal takové škody. Z Velkých Bílovic Šimon Francer.

0: Máme radiožurnál, tak snad máme i do tance třeba s Philem Collinsem teď v ranním radiožurnálu. Hudba léčí. Každým rokem si to potvrzuje třeba i dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech na Táborsku. Stovka mladých hudebníků včera hrála pacientům na 10. ročníku festivalu ZUŠ Open. Přijeli soubory z celého jihočeského kraje, třeba i strakoničtí dudáci.
1: Zní to náramně, je to úplně magické.
2: Magda si přišla poslechnout vystoupení strakonického souboru.
1: Mají opravdu krásné kroje. Připomíná mi to můj domov na Moravě, já jsem teda z Moravy. Jako líbí se mi to.
2: Za programem opařanského ZUŠ Open stojí Martina Svobodová z nadačního fondu Magdaleny Kožené.
3: Snažíme se sem přinést trošku radosti, života a hlavně pro děti motivaci. Jakákoliv umělecká činnost má nejenom ten pozitivní vliv pro okolní svět, ale má pozitivní vliv i pro duši a myslím si, že o to tady hlavně jde.
2: Ten program je letos opravdu rozmanitý. Jsou tady základní umělecká škola ze Strakonic, z Tábora, z Písku, z Budějovic, co všechno předvádějí.
3: Úplně nejrůznější škála, teď můžete tady v pozadí u nás slyšet dudáckou kapelu, ale v podstatě od renesanční barokní hudby až po soudobé rytmy a populární hudbu.
2: A svoje instrumentální kusy předvedl Jam Session Band z Prachatic.
4: Já se jmenuji Roman Gajdoš. Přijeli jsme s vlastně takým mixem žánrů. Hrajeme jazz, blues, rock and roll, funk, vlastně všechno možný.
2: 10. ročník festivalu v Opařanské nemocnici podle její mluvčí Jany Sosna Vuňavkové tvoří stovka mladých hudebníků.
5: Soubory kolem 30 dětí a večer pak tady máme koncert v kostele, kde bude 70 dětí, což si myslím, že je úplně báječné, protože se držíme hesla, že i hudba léčí.
2: Celorepublikový program ZUŠ Open potrvá do konce června. Z Opařan Eva Dubská-Petrová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, ve 6:15. Další novinky pro vás. Experty na lidská práva, duševní zdraví, rovnost mužů a žen a další agendy dnes přijme premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a vedoucí úřadu vlády Tinde Varta. Probírat mají avizované přesuny odborů ze sídla vlády na různá ministerstva. Část expertů proti tomu protestuje a my se tomu budeme věnovat hned po 6. hodině podrobně. Pracovníci správy Krkonošského národního parku opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Oranžové sítě a ploty mají zabránit poškozování vzácných alpinských trávníků, na které někteří turisté stále vstupují.
6: Nebezpečí na D35 u Litovle a nehoda na trojce na Votickém kopci. Na dálnici D35 ve směru Solomouce do Mohelnice teď je velmi opatrně mezi sjezdy na Mladeč a Palonín. Na kilometru 243 stojí dva kamiony a osobní auto na krajnici. Ta je tam hodně úzká a půlkou tak zasahují do pravého jízdního pruhu. Zatím je to bez šipky za zatáčkou a pohybují se tam lidé, tak pozor na to, vybočuje se dost náhle doleva. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy čekejte komplikace na Votickém kopci. Za Oldřichovcem v místě omezení havarovalo nákladní auto. Skončilo ve svahu, na místě už jsou policisté a projíždí se Kyvadlově. Kolony v obou směrech až na 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15:45.
7: Před námi je další horký a slunečný den. Jasno nebo skoro jasno by mělo zůstat po většinu dne. Od severu se ale postupně začne objevovat oblačnost. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech můžou ojediněle přijít přehánky nebo bouřky. Teploty se přes den znovu dostanou až ke 30 stupňům, na Moravě až ke 33. Nejtepleji je teď v Javorníku na Olomoucku. Stanice tam už teď naměřila přes 21 stupňů. Tak hezké ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: tak všechno mám.
1: Novinka od Politiky v ranním Rady žurnálu 10 minut před 6. A teď novinky z fotbalu. Fotbalisté Ostravy mají blízko k tomu, aby hráli nejvyšší soutěž také v příští sezóně. V úvodním utkání baráže o šance ligu totiž Baník potvrdil proti Táborsku roli velkého favorita. Pokračuje tady teď ve studiu s informacemi ze sportu Karel Schamberger z naší sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Ostrava porazila Táborsko 3:0 a do sobotní odvety půjde s velmi slibným náskokem. Druholigoví Jihočeši drželi bezbrankové skóre až do 54. minuty, pak jim dal první gol kapitán domácích Michal Friedrich. Přesto ještě skoro půl hodiny pak Táborsko drželo pro odvetu přijatelné skóre, jenže závěr pokazilo. V poslední čtvrt hodině ještě dvakrát inkasovalo a v odvetě bude stát před těžko zvládnutelným úkolem. Trenér domácích Josef Dvorník ale nebyl spokojený s tím, co jeho svěřenci předvedli v prvním poločase.
3: Ten výkon v prvním poločase mýma očima dobrý nebyl. Myslím si, že jsme hráli strašně pomalu a řekl bych někdy alibisticky dozadu, do šířky.
1: Zatímco Baník tedy nakonec jednoznačně první barážový zápas ovládl, dnešní druhý barážový souboj mezi Artisem Brno a Slováckem může být o dost napínavější.
2: Určitě. Brněnský klub před rokem koupil miliardář Igor Fajt, přejmenoval ho z SK Líšeň právě na Artis Brno, posílil mužstvo o řadu bývalých prvoligových fotbalistů a teď doufá, že mezi elitu proklouzne po turbulentní sezóně už letos. Proti ambicióznímu Artisu ale bude stát Slovácko. To si naopak, co se týká peněz, nemůže vyskakovat, ale pod trenérem Romanem Skuhravým se snaží předvádět atraktivní hru. Tento barážový souboj bude opravdu hodně atraktivní. První zápas se hraje od 18 hodin dnes v Brně a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport. Tady na Radiožurnálu o něm budeme informovat v pravidelných vstupech.
1: S tím byl Karel Schamberger ze sportovní redakce. Díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezůstane jenom u slibů. Slibujeme další zprávy za 9 minut 6.
4: Seriál Radiožurnálu.
5: Bydliště, dětský domov.
4: V různém věku se dostali do dětského domova.
6: Samé, teď to jsou zhruba 2 roky a kousek, co jsi v dětském domově. Jak se máš?
7: Už jsem se jako hodně zvyk, hodně, mám se skvěle.
5: Každý z nich si nese svůj osobní příběh, který je často plný bolesti.
6: Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
7: Teď konkrétně vůbec. Je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mému dobru.
4: Stejně jako všechny děti mají svá přání a tajné sny.
8: Těším se na to, až prostě uvidím, že to jde i jinak, než jsem to měla já.
5: Kdo jsou děti z dětských domovů?
4: Co prožívají a jak se připravují na samostatný život?
5: Další série časozběrného projektu Radiožurnálu.
4: Bydliště, dětský domov.
5: Každý den po 3:15.
4: Radiožurnál, každý den s vámi.

9.55, ranní radiožurnál s vámi. A o čem dnes? Určitě o hokeji. Kanada porazila Česko na mistrovství světa. Prezident Petr Pavel nás zajímá, ten je na návštěvě Estonska. No a sněmovní výbor dnes bude jednat o novém armádním šéfovi. Počasí přes 30 stupňů Celsia a další zprávy už za 4 minuty přesně v 6 hodin.

0: Zhruba 450 divadelních křesel v těchto dnech svlékli z kůže jevištní technici nové scény Pražského národního divadla. Dosloužila stejně jako celá budova. O rekonstrukci této unikátní stavby budeme mluvit určitě už i v příští hodně ranního radiožurnálu. Buďte s námi.
1: Jsme tam, kde se něco děje.
2: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
1: Aktuality v regionech po celé zemi.
2: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
1: Hlavní zprávy radiožurnálu.
2: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
1: Denně ve 12 a v 18 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Odvody živnostníků zřejmě klesnou na loňskou úroveň. Sněmovna přehlasovala odmítnutí Senátu. Ukrajina údajně zablokovala hlavní silniční spojení mezi anektovaným Krymem a Ruskem. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Kanadou. Ve čtvrtfinále nastoupí proti Finsku. Nehoda brzdí provoz na silnici 3 na Votickém kopci. A bude slunečno, odpoledne ojedinělé přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna znovu schválila koaliční novelu, která ruší letošní zvýšení minimálních odvodů. Poslanci tak přehlasovali Senát, který novelu navrhl zamítnout. Živnostníci by tak mohli ušetřit asi 700 korun měsíčně. Návrh podpořila i opoziční ODS. Naopak lidovci varují, že změna sníží příjmy státního rozpočtu. Předseda klubu KDU-ČSL Marian Jurečka zároveň upozornil, že nižší odvody můžou pro živnostníky znamenat v budoucnu nižší důchody.
4: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně. Trvalé do státního rozpočtu zaseknete další deficit 3,5 miliardy korun, který se v letech bude zvyšovat, protože počet OSVČ nám roste.
3: Novela teď míří k podpisu prezidentovi. Ukrajinským dronovým silám se daří blokovat logistické pozemní spojení mezi Ruskem a anektovaným Krymem i dalšími okupovanými oblastmi. S odvoláním na vojenské zdroje to uvádí telegramový kanál Krymský vítr.
5: 414. brigáda Nemesis bezpilotních sil Ukrajiny podle kanálu Krymský vítr zablokovala silnici z Mariupolu přes Melitopol do Simferopolu na Krymu. Ukrajinské útočné drony už zničily desítky armádních aut, nákladňáků a palivových cisteren, uvádí Krymský vítr. Drony nacházejí cíle i na alternativních vedlejších a polních cestách. Je to začátek velkého lovu na ruskou logistiku, napsal ukrajinský kanál. O hrozbě úplného odříznutí Krymu informovali i ruští tzv. Z-blogeři, kteří se specializují na válku proti Ukrajině. Z Kyjeva Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Velká města se přizpůsobují současnému horku. Třeba v Brně městský podnik Veřejná zeleň častěji zalévá, a to jak rostliny ve velkých květináčích, tak i starší stromy. Ty čeká i noční zalévání. Jaká místa jsou na vysoké teploty v Brně nejvíc citlivá, doplňuje ředitel Veřejné zeleně Josef Kasala.
6: Co se týče takových těch nejvíce vysychajících míst, tak je to, zejména jsou to místa, kde je hodně kamenivá v kombinaci s druhem, který je k tomu citlivější. Například ulice Lipová, nebo Javor Červený na ulici Hlinky, anebo křižovatka cest, kde nám to hodně pod vzduchem, a to je Mendlovo náměstí.
3: Dnes má být opět kolem 30 stupňů, na jižní Moravě až 33. Zítra by se mělo mírně ochladit.
1: Sport.
7: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině tak skončili třetí a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Národní tým v zápase s Kanadou vedl 2-0. Úvodní gól dal Marek Alšer, který byl ale také u všech obdržených branek.
8: Je to hezký, ale ne tak moc. Gól bych vyměnil určitě za ty body a jednoznačně. A takhle to nedotáhnout, ještě být na tom ledě u těch třech gólů. A zamrzí to, že jsem nedokázal víc pomoct.
7: Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek. Češi se musí přesunout do Curychu, kde na ně čeká právě Finsko. Start duelu je v 16 hodin a 20 minut. Následně se domácí Švýcaři střetnou se Švédy a ve Friburgu se budou hrát čtvrtfinále Kanada proti Spojeným státům a Norsko-Lotyšsko.
1: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D35 u Loštic a ucpaná silnice 3 na Botickém kopci. Na dálnici D35 ve směru Slobouce do Mohelnice pozor mezi sjezdy na Mladeč a Palonín. Na kilometru 243 nehoda, dva kamiony a osobní auto. V pravém jízdním pruhu stojí hasiči a vybočuje se doleva. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy čekejte komplikace na Botickém kopci. Za Oldřichovcem v místě omezení havarovalo nákladní auto. Projíždí se Kyvadlově a kolony v obou směrech zaberou až 15 minut. Na silnici 35 pozor na příjezdu do Vysokého Mýta z Hradce Králové. Těsně před nájezdem na novou dálnici u Mýta hlásíte nehodu.
10: Dopravní nehoda, 4 osobní vozidla a musí se to objíždět proti směrem, jo, Kyvadlově. Zatím se kolony netvoří, ale jak to bude hustnout, tak to bude horší.
9: Na místo vyrazili i hasiči, takže ty kolony tam za chvilku budou v obou směrech. A ještě Pražský okruh ve směru z letiště na D1. Čerstvá nehoda teď u nájezdu z plzeňské dálnice. Kilometr 22,5 blokuje pravý pruh a začíná se tvořit kolona jak na okruhu, tak i na příjezdu po plzeňské D5. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, odpoledne místy oblačno a ojediněle přehánky nebo i bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: 6 hodin, 6 minut, středa 27. května. Krásné ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnálu Sport. Přejeme společně s Janem Suchanem ze studia jediného čistě sportovního rádia v Česku. Honzo, i tobě krásné ráno.
12: Dobrý den.
11: Pojďme pozvat naše posluchače na dnešní den. Bude to samozřejmě hodně hokejové a tak možná na začátek budu aktuální, protože začneme za mořem. Las Vegas Golden Knights ve finále západní konference zvládli proti Colorado čtvrtý zápas. Vyhráli 2-1 navzdory tedy jedné asi Martina Nečase, no a v nejkratším možném čase si zajistili postup do finále NHL. Pro mě velké překvapení.
12: To jsme dva, protože jsem favorizoval Colorado před tímhle soubojem ve finále západní konference, že by neuhrálo ani jeden jediný zápas, tak to myslím čekal opravdu málo kdo, ale stalo se, Vegas se stává finalistou Stanley Cupu a bude tedy čekat, jak to dopadne v druhé sérii mezi Montrealem a Carolinou. Můžeme připomenout, že aktuálně Carolina vede 2-1 na zápasy, další utkání se hraje v noci na zítřek. Ještě můžeme zmínit, jak to vlastně šlo a nebo nešlo českým hokejistům. Ty už si zmiňoval jednu asistenci Martina Nečase, který odehrál skoro 20 minut. Pokud jde o Tomáše Hertla, ten strávil na ledě 15 minut, tentokrát nebodoval, ale byl důležitým hráčem svého týmu v celé sérii. Připomenu, že v tom předchozím duelu byl vyhlášený největší hvězdou, celkem 3 body. A když se podíváme na Martina Nečase, kterému už skončila ta sezóna, tak ten, přestože v základní části 100 bodů oslavovali jsme tenhle počin, tak potom v playoff tedy jenom jeden jediný vstřelený gól, k tomu 12 asistencí, to určitě není málo, ale myslím, že i sám od sebe měl možná větší očekávání a hlavně si přál týmový úspěch, který vlastně v NHL se bere jenom jediný a sice Stanley Cup a to se tedy nepovedlo.
11: No a o ten si Tomáš Hertl zahraje po 10 letech, poprvé od roku 2016, tenkrát za San Jose ještě neuspěl proti Pittsburghu a Martin Nečas rychle na letadlo a stíhá Finsko, ne?
12: No já mám už dojem, že je i soupiska uzavřená, no, takže jasně, to bylo samozřejmě smůlu, ale o reprezentaci pochopitelně budeme mluvit s různými lidmi a samozřejmě především s Martinem Procházkou po 9. hodině.
11: Tak poslouchejte Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: 6 hodin 12 minut, krásné středeční ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Čeští hokejisté nevyužili na mistrovství světa ve Švýcarsku šanci postoupit ze druhého místa skupiny a zůstat tak na čtvrtfinále ve Friburgu.
1: To bude nakonec tedy národní tým hrát v Curychu proti Finům. Rozhodl o tom poslední výsledek v základní skupině. Češi sice vedli nad favorizovanou Kanadou 2-0, nakonec ale podlehli favoritovi 2-3.
2: Šli jsme do vedení 2-0, což jako jsme nečekali ani, že se nám podaří, ale podařilo. Myslím si, že jsme odehráli výborně první dvě třetiny.
3: A to i díky brankáři Dominiku Pavlátovi, ví trenér Radim Rulík. Kanaďané se dlouho drželi jen na 4 střelách na branku během první třetiny, ale minimálně 2 z toho byly z vyložených šancí. Pavlát chytal znovu i proto, že Josef Kořenář stále není zdravotně fit.
4: Není to nic jednoduchého hrát 2 zápasy ve 2 dnech a ty zápasy se nabalujou a Kanada tady má obrovskou sílu a co byla střela, tak to byla gólová šance de facto.
3: Po gólech Alšera a Kubalíka vedl národní tým 2-0 a to až do 35. minuty zápasu. Pak se poprvé gólově ukázala dvojice Crosby Celebrini, pokračuje útočník Lukáš Sedlák.
5: To asi nebyl zlomový moment, spíš jsme se trošku v té třetí třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly, takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té třetí třetině.
2: V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak, protože vím, že třeba Slováci s nimi hráli 1-1 po 2 a pak dostali 4 góly nebo kolik. A takže jsme věděli, že ten tlak budou jakoby násobit. Ale to jsme viděli my trenéři, těm hráčům jsme to samozřejmě neříkali.
3: Trenér Radim Rulík ale bude mít co říct jistě během přesunu do Curychu, kde se Češi ve čtvrtek odpoledne utkají ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem. Další čtvrtfinálové dvojice jsou Kanada, Spojené státy, Švýcarsko, Švédsko a do víkendových bojů o medaile postoupí jeden z dvojice Norsko, Lotyšsko. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: Ještě krátce se jenom sucha nemůžeme okomentovat. Češi moc dobře věděli, že na druhé místo před Nory je posune jenom výhra v základní hrací době za 3 body. To se nepovedlo, ale ty reakce zdá se mi jsou takové, víš, prohrálo se, ale tentokrát ten výkon, dá se říct, fanoušci ocenili.
1: No, myslím, že se to nedá vůbec porovnávat s tím, co se stalo o den dříve s Norskem, se kterým Češi prohráli 1-4. Tentokrát ten výkon byl opravdu slušný, hlavně ty dvě třetiny. V té poslední mně přišlo, že se Češi prostě zalekli toho, co se bude dít a už se zdráhali kombinovat, jenom lacině vyhazovali puky, což se jim navíc ne vždycky dařilo. A to je jedna věc a druhá, že prostě pokud máte v týmu dvojici Crosby Celebrini,
0: jsem o nich slyšel.
1: To je opravdu nádhera se na ně dívat, co oni si dovolí a co jsou schopni zároveň provést takovou kvalitu. Prostě aniž bych chtěl omlouvat některé dosavadní české výkony na turnaj, tak to prostě tým Radima Rulíka nemá.
0: No a takže já myslím, že všechno v pořádku, ne? Ve čtvrtfinále 16-20 Finové jsme outsideri, to nám sedí. Já myslím, že všechno jde podle plánu.
1: No zatím vlastně Češi předvedli nejlepší výkony proti týmům, proti kterým nebyli favority. Ať už šlo o Švédsko nebo teď Kanadu, tak budeme doufat v další zázrak podobně jako se Švédskem, protože s Kanadou se nakonec nestal. Ale jednoduché to tedy tým Radima Rulíka mít nebude, ale ono, když se podíváme i na tu soupisku, tak prostě to se nedá porovnávat třeba s tou, na které jsme našli před 2 lety při zlatém mistrovství světa v Praze, Pastrňáka s Nečasem.

0: Freddie Mercury dohrává v 6 hodin a 19 minut. Dobré středeční ráno všem, kteří nás posloucháte. Pokud jste nás poslouchali včera odpoledne, tak víte, že to naše vysílání bylo takové hokejovo-tenisové. Samozřejmě i na French Open máme svého reportéra Davida Prouzunu a dneska tomu nebude jinak, ale pojďme se nejdřív vrátit k těm včerejším výsledkům. Vít Kopřiva postoupil po druhé za sebou na Roland Garros do druhého kola.
1: Domácího Francouze Muteta zdolal v 5 setech a kromě neortodoxního stylu soupeře, v čem spočívá?
0: No, on je takový hodně nevyspytatelný, řekl bych. On opravdu chvílemi vypadá, že ho ten zápas vůbec nezajímá. Včera jsme si o tom psali i s Davidem Prouzou a chvílemi předvádí absolutně neuvěřitelný tenis světové úrovně, ale pak třeba dokáže podávat najednou z ničeho nic první servis spodem, což opravdu vyvedlo Víta Kopřivu z míry a vůbec se mu nedivím. Je to prostě absolutně nevyspytatelný hráč.
1: Tak každopádně Kopřiva kromě neortodoxního stylu soupeře se dokázal vypořádat i s tím, že drtivá většina diváků fandila pochopitelně domácímu hráči.
2: V podstatě od prvního bodu zápasu se z tribun ozývaly pokřiky a popěvky na podporu domácího Corentina Muteta. Vít Kopřiva se s tím ale dokázal vyrovnat.
3: Vlastně mě ta atmosféra strašně bavila. Já jsem si jakoby v hlavě, když to řeknu, pořád jakoby zpíval Mutet, protože prostě to. Ale vlastně mě to jakoby uvolňovalo. Byl jsem s tím úplně v pohodě. Nebyli až tak jakoby nepřátelští. Bylo to docela i férové. Třeba na konci už trošičku jakoby šli mezi prvním a druhým servisem, ale vím, že by uměli i trošičku jakoby více jít jakoby za hranu té férovosti, takže mi to přišlo super a to, že fandili jemu, tak s tím se samozřejmě počítalo.
2: Řekl po postupu do druhého kola Roland Garros Vít Kopřiva. V zápase navíc musel počítat s tím, že jeho soupeř vyznává velmi zvláštní styl tenisu. Velmi často například podával spodem. Místo úderu na jistotu to ale spíš využíval jako zbraň.
3: Počítal jsem s tím, snažil jsem se jakoby na to dávat pozor. V prvním setu to nezahrál ani jednou, ale pak mu to vlastně jakoby ve druhém setu nějak jakoby vyšlo jednou, vyšlo po druhé, vyšlo po třetí. A vždycky jsem tam sice byl, ale on to zahrál vždycky jako neuvěřitelně, že jsem říkal jako vlastně klobouk dolů, jaký on má, pardon za ten výraz, ale jaký on má koule v tom to zahrát za jakýho stavu nebo třeba i druhý servis a jak těsně zasít, že to není jenom jakoby na změnu rytmu, ale moc třeba šancí jsem z toho nedostal.
2: I tak nakonec Vít Kopřiva vydržel za 4 hodiny a 20 minut postup do druhého kola. Tam si zahraje také Kateřina Siniaková. Další tři Češky, Nikola Bartuňková a Lindy Nosková s Fruchvirtovou, vypadly. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
0: Když jsem před chviličkou říkal, že se dnes pravidelně budeme znovu spojovat s Davidem Prouzou, tak
1: jsi nelhal.
0: Jak jsem nelhal, pojďme to teď konkrétně doplnit. Já začnu mužskou účastí na French Open. Jakuba Venčíka čeká někdy po obědě Argentinec Navone, no a večer potom Tomáš Macháč a proti němu hodně těžký soupeř Alexander Zverev.
1: A když mluvíme o těžkých soupeřích, tak můžeme přidat i jednu těžkou soupeřku, a sice 14násobnou vítězku Roland Garros a světovou trojku Polku Igu Świątekovou, které bude čelit 20letá Sára Bejlek, pokud jde o protivnice zbývajících dvou českých hráček, tak Karolína Muchová bude hrát proti Uzbekistánce, nebo Uzbečce.
0: No, těžké slovo. Reprezentantce Uzbekistánu.
1: Ano, proti Kamile Rachimové z Uzbekistánu a Marie Bousková, ta si o třetí kolo zahraje s Britkou Francescou Jonesovou.
0: Teď už Europe Rock the Night, krásné ráno.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Matony Running Festival České Budějovice je za rohem. Radiožurnál a Ranček vás zvou na půlmaraton a další závody v nádherných jižních Čechách. Těšte se na startovní pole s více než 8000 závodníky. Užijte si tradiční Matony půlmaraton, Vodafone běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Zkrátka program pro celou rodinu. Už v sobotu 30. května. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
5: Radiožurnál v půl sedmé. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Sněmovní výbor pro obranu ráno projedná nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Do funkce ho navrhla vláda. Jako jediný pro něj ale nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD s tím, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Nového náčelníka jmenuje prezident Petr Pavel. Ruský prezident Vladimír Putin dnes přiletí do Kazachstánu na pozvání tamní hlavy státu Kasyma Žomarta Tokájeva. Jednat mají o strategickém partnerství mezi Moskvou a Astanou. Atentát na Reinharda Heydricha dnes připomene pieta v pražské Libni u památníku Antropoid. Útok na zastupujícího říšského protektora přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík. Víc řekneme na Radiožurnálu za necelou čtvrt hodinu.
0: Sport.
6: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině tak skončili třetí a ve čtvrtfinále si ve čtvrtek zahrají s Finskem. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko 3-0. Odveta se bude hrát v sobotu v Táboře. Dnes v 18 hodin rozehrají baráž taky Artis Brno a Slovácko. Zápas odvysílá Radiožurnál Sport a na Radiožurnálu budou vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 před Prahou a taky na 35 u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna překáží nehoda. U průhonic na 6. kilometru se srazila 3 auta.
8: Jedno auto, který je nabořený ze zadu, to stojí u svodidel na levé straně v rychlých pruhů. A zhruba o 30 metrů dál stojí další dvě auta v prostředním pruhu.
7: Na místo teď dorazili hasiči a kolona se rychle prodlužuje, aktuálně od sjezdu na Čestlice. Ucpaný je i Pražský okruh ve směru z letiště na D1. U nájezdu na okruh z plzeňské dálnice nehoda blokuje pravý jízdní pruh. Ucpává se taky jak okruh, tak i D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam je kolona od 6. kilometru. Na silnici 35 na příjezdu do Vysokého Mýta z Hradce Králové komplikace. Těsně před nájezdem na novou dálnici u Mýta před kruhovým druhým kruhovým objezdem sjezdem vážná nehoda. Na místě hasiči a podle potřeby zastavují provoz a kolony jsou dlouhé. Osobním autem se to dá objet přes Vratslav. Ještě silnice 3 z Prahy na České Budějovice na Votickém kopci uklízejí po nehodě nákladního auta. Je to v omezení. Směrem z Prahy je tam ještě kratší kolona do 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Pokud právě vstáváte, připravte se na další horký den. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 25 až do 30 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude až 33. Na horách čekáme teploty kolem 20, na Šumavě nejvýš 24 stupňů. Dnešek bude jasný nebo skoro jasný, odpoledne místy oblačno. Na jihu Čech a taky na východě Moravy a Slezska se odpoledne ojediněle objeví přehánky nebo taky bouřky. A jestli vám už horké počasí nedělá radost, můžete se těšit na zítřek. Ten totiž přinese alespoň mírné ochlazení. Nejvýš bude 21 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně kolem 15. Hned v pátek se ale teploty začnou zase zvyšovat. Postupně bude přibývat oblačnosti a o víkendu by mohlo místy pršet. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: někoho tím, že byla podle mě extrémně krátká, 113 kilometrů, i když to bylo po horách, tak to vlastně těm nejrychlejším cyklistům netrvalo ani 3 hodiny, což mi taky přijde docela pozoruhodné, protože na Grand Tour přeci jenom já jsem zvyklý na to, že tam na tom kole tráví trošku více času, což tedy mimochodem je čeká dneska. No a pak to bylo asi zajímavé tím, že hlavní favorit potvrdil to, že je hlavní favorit, Jonas Vingegaard už po čtvrté zvedl ruce nad hlavu z těch 16 etap a tak nějak jenom navýšil svoje vedení a potvrdil, že tady vlastně na tom závodě nemá žádného vážného konkurenta.
1: Když ve vysílání Radiožurnálu Sport zněla kapela Blur, tak si tady rozvíjel hodně zajímavou teorii, že vlastně současná cyklistika se potýká s tím, že je do jisté míry nudná. A že by tomu třeba pomohl koncept ze zámořských sportů.
0: Tak to jsou samozřejmě hodně divoké teorie a k těm myslím silniční cyklistika má daleko, ale já třeba si umím sledování silniční cyklistiky užívat i v tom případě, kdy tak nějak všechno se odvíjí podle plánu. Třeba včera tam byly krásné obrázky z nádherné krajiny, já mám Alpy strašně rád, ale vlastně mě to nenudí, i když to dopadne tak, jak čekám, že to dopadne. Ale
1: Nicméně
0: je spousta lidí, kteří prostě výrazně oceňují, když je to vyrovnané. A ta současná cyklistika prostě na Grand Tour vyrovnaná není. Opravdu, když to hodně zjednoduším, když dorazí tady Pogačar, vyhraje tady Pogačar, když nedorazí tady Pogačar a z těch ostatních dorazí jenom Jonas Vingegaard, vyhraje Jonas Vingegaard a bohužel to není o sekundách.
1: A je co
0: to...
1: s tím tedy?
0: No co s tím, to je věc...
1: Co vymyslel Karel Janů?
0: Ne, tak to nevymyslel Karel Janů. Za vším hledej peníze, Honzo, a prostě ta aktuální cyklistika má možná trošku problém v tom, že ty peníze se koncentrují do pár stájí. Jezdí to nějakých 23 vždycky stájí po 7 cyklistech nebo po 8, když jsme na Grand Tour. No a prostě ty peníze mají 4-5 z nich a vlastně ty ostatní...
1: Ty se stále bojíš říct, co jsi vymyslel a co by tomu pomohlo.
0: No ne, tak ta řešení se samozřejmě nabízejí. Buď se nabízejí platové stropy, což je ale přináší samozřejmě problémy, jak je dodržovat, protože to už taky víme třeba z fotbalu, že se to dá relativně snadno obcházet. No a nebo potom třeba se nabízí možnost nějakého draftu, no. Prostě třeba by ti nejlepší mladí jezdci museli jít do těch nejslabších stájí, čímž by se posilovali a celkově by se to nějakým způsobem mohlo srovnávat, ale tohle opravdu je spíš v teorii, nevím, prostě tohle se neuskuteční, nikdy se to nestane a možná spíš řeknu, proč se to nestane a to mi přijde zajímavé, oni to nechtějí ani ty slabé stáje z nějakého důvodu, prostě nevím proč, ale oni si chtějí jet to svoje a takový bardiány prostě asi do konce světa budou chtít jenom s mladými italskými jezdci nastupovat do úniku, které nemají v dnešní cyklistice šanci prostě uspět a oni jsou s tím tak nějak spokojeni.
1: Trochu to připomíná koncept vlastně Atletiku Bilbao, jo. Španělského týmu, no. Za který prostě nastupují jenom Baskové.
0: Přesně, a my nechceme nikoho, aby nás posílil, aby jsme byli lepší, my prostě si tady chceme jet to svoje a to, že vlastně ty Grand Tour vyhrává někdo úplně jiný, s tím se asi z jejich pohledu nedá nic dělat a měnit na tom nic nechtějí. Tak dneska Giro d'Italia pokračuje dál, ta etapa se vrátí do Itálie a bude přes 200 kilometrů dlouhá, tak to
1: Bej
0: už... S tím už jsem spokojený, ale já jsem byl včera.

0: Skupina Green Day dohrává v 6 hodin 45 minut. Posloucháte středeční radiožurnál Sport. Soupeři musí mít ze spojení mezi Crosbym a Celebrinem noční můry, řekl bývalý hokejista NHL Karlo Kolajakovo v pozápasovém studiu televize TSN po duelu Česko-Kanada.
1: Tomuhle utkání se pochopitelně budeme hodně věnovat v našem ranním vysílání na radiožurnálu Sport po 9 s Martinem Procházkou. Teď, jak už jste ovšem nejspíš poznali, to bude z pohledu zahraničních webů. Vítáme ve studiu Kristiana Švedu, dobré ráno.
2: Krásné ráno, Sid and the Kid, tak právě tímto způsobem nazvali duo Crosby Celebrini na oficiálním webu IIHF, tedy Mezinárodní hokejové federace. Dočteme se tam, že společně se postarali o dva velkolepé góly, díky kterým se Kanada vzpamatovala ze stavu 0-2. V televizi TSN si všimli zajímavé statistiky. Sidney Crosby totiž poprvé v reprezentačním dresu po 7 zápasech nemá ani jeden gól, naopak už nazbíral hned 9 asistencí. Pomáhá k tomu právě zmiňovaná kombinace s mladíčkem McLinnem Celebrinim. Zatím 19-letý hokejista s kanadským pasem mluvil po zápase pro TSN o souhře s Crosbym při vyrovnávací brance, kdy už právě před bránou neměl moc práce.
3: Nemusel jsem udělat v podstatě nic, jen jsem nastavil hokejku a on mě našel. Je to úžasné, to, jak se dostáváme do ofenzivní třetiny a prostě si hrajeme. Je to velká zábava.
2: To tedy zmiňoval s úsměvem McLinn Celebrini, který ještě dodal, že prohrávat o dva góly s tak dobrým týmem, jako je Česko, a stejně najít cestu za vítězstvím, tak to vypovídá hodně o kanadské kabině.
1: Mimochodem, Celebrini je teď druhým nejproduktivnějším hráčem mistrovství světa s 5 góly a 6 asistencemi. Lepší je jenom Švýcar Andri Ghetto s bilancí 4+9. Mimochodem, já když jsem se takhle díval na tu tabulku produktivity, tak jsem hledal české jméno. A tušíte, na kolikáté pozici je nejlepší z Čechů?
2: Já bych si tipnul, že Dominik Kubalík má 4 branky, tak bude nejlepší.
1: Ne, ještě lepší je David Tomášek se žádným gólem a 5 asistencemi, aha, ale na kolikátém místě?
2: Jo, na kolikátém místě, tak 3.20.
0: Ty počítáš ve dvacítkách. Třetí desítka. No, já bych taky šel až za 30. místo.
1: Tak ještě dolů pojďte, kluci.
0: Ještě pojďme, až za 40. to snad
1: ještě.
0: Ne. Za 50.
1: Ještě.
2: 30. za 50. až místo?
1: Za 60.
2: Za 60.
1: 69. příčka, nejlepší z Čechů v kanadském bodování, David Tomášek s 5 kanadskými body a víš, tedy najdeme třeba i nějakého Maďara a tak dále.
2: No tak... Tak sám jsem
1: Slovince.
0: Já teda taky, ale věřím Janu Suchanovi, že to vyhledal správně.
1: Samozřejmě je to seřazené potom podle toho, že kdo má víc gólů při stejném počtu bodů, tak je zvýhodněný, že prostě gól je víc než asistence, ale třeba takový Slovinec Drozg má 3+2, což je prostě lepší než Tomáškovo 0+5, nebo takový Maďar Terboc 2+3.
2: Zajímavá statistika takhle po ránu.
0: A nemoc pozitivní tedy pro české hokejisty. Kanada, ta už před zápasem s Českem měla jistotu ovládnutí skupiny B. Tak Kristiane, jakého soupeře za odměnu dostala pro čtvrtfinále?
2: Právě jako v úvozovkách odměnu nazvala TSN u hlavního nepřítele Kanady, tedy Spojené státy americké. Zámořští novinářští kolegové nezapomněli na únorové olympijské hry, na kterých Kanada ve finále prohrála právě se Spojenými státy. A teď budu citovat trenéra Javorových listů Mišu Donskova. Víme, co je v sázce a co se nedávno stalo na olympiádě. Každý v naší kabině si pamatuje, co se tam stalo. Konec citátu. Tak tím chtějí zřejmě naznačit, že Kanada opravdu musí Američany porazit. Přeci jen připomeňme, že Kanada svou skupinu vyhrála a Spojené státy skončily čtvrté, tak i z tohoto hlediska by to bylo rozhodně překvapením.
0: To říká, promiň.
1: Říká Kristian Švěda, to promiň, jsem tě nechtěl úplně jakhle skočit do řeči, jenom jsem chtěl říct a dopovědět vlastně ty zbývající čtvrtfinálové dvojice pro někoho, kdo nás třeba zapnul před chvílí. Samozřejmě Češi narazí na Finsko a dále tedy Švýcarsko, Švédsko a hodně zajímavý pár z mého pohledu je i Norsko, Lotyšsko. Jeden z těchto týmů bude hrát o medaile a pokud vyhraje potom jeden zápas, kromě čtvrtfinále, tak i nějakou tu medaili získá.
2: A to by bylo taky zajímavé překvapení.
0: A já už můžu definitivně poděkovat Kristianu Švedovi. Naslyšenou.
2: Už odcházím, naslyšenou.

0: Skupina Foo Fighters, 6 hodin 53 minut, krásné středeční ráno, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Fotbalisti Baníku Ostrava udělali výrazný krok udržení šance ligy.
1: V prvním utkání baráže o nejvyšší soutěž totiž porazili druholigové Táborsko 3-0, ale hosté měli v bezbrankové první půli dvě výrazné šance jít do vedení.
2: Tak já si myslím, že do zápasu jsme vstoupili dobře těch prvních 5-10 minutek, ale řekl bych potom i po té šanci soupeře, kdy nás podržel golman Jedlička, tak si myslím, že trošku nás to s náma otřáslo a ten výkon v prvním poločase mýma očima dobrý nebyl. Myslím si, že jsme hráli strašně pomalu a řekl bych někdy alibisticky dozadu do šířky.
3: Hodnotil první poločas a dvě šance táborského útočníka Matějky po rohovém kopu a breaku trenér Baníku Josef Dvorník. V obou případech Baníkovce podržel brankář Martin Jedlička. I Baník měl dvě šance, ale góly padaly až po přestávce, když šlo Táborsko herně i kondičně dolů.
4: Byl to těžký zápas, což jsme věděli. Prostě je to tým, který tady pořád před rokem hrál o konferenční ligu a my jsme druholigový tým. Nicméně si myslím, že první poločas byl z naší strany dobrý. A rozhodla to ta první branka na začátku druhého poločasu, kde trošičku nás to rozhodilo, ale když to zhodnotím celkově, tak si nemyslím, že se máme za co stydět.
3: Hlásil zkušený kapitán Táborska Pavel Novák. Baník má do odvety po trefách kapitána Fridricha Havra Rana a Bouly třígolový náskok. Ale trenér Dvorník čeká od svého týmu ještě lepší výkony.
2: Se utvrdil v tom, že musím být přísnější a ještě víc tvrdší v tréninkovém procesu a dbát na ty detaily, protože ty nás potom donesou tam, kam chceme a věřili jsme si to i v tom druhém poločase. Myslím si, že nám vyšli dobře střídání. O toho ti hráči tady jsou a ten zápas vlastně rozhodli. Jsme v polovině, ať je to klišé, tak pořád máme náskok teďka 3 branek, ale určitě pojedeme do Tábora koncentrovaní s tím, že tam chceme bodovat.
3: A završit slušným výkonem i výsledkem nepovedenou sezónu chce i autor 5 ligových gólů v dresu Baníku Ondřej Krič-Faluši.
5: 100% není rozhodnuto, hraje se to na dva zápasy, takže to, že jsme vyhráli 3-0, nic neznamená a do Táborska pojedeme s tím, že chceme vyhrát i ten druhý zápas, protože chceme dokázat to, že do té ligy patříme právem a že si to vybojujeme na tom hřišti.
3: Dodává před táborskou odvetou v sobotu ve 13 hodin Krič-Faluši. Pak nepovedená sezóna skončí a Baník věří, že od vodní nádrže Jordán pojede s potvrzením prvoligové příslušnosti. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
1: Slyšeli jste opravdu stručně kapitána Táborska Pavla Nováka, ale my vám ho nabídneme mnohem podrobněji, protože se s ním spojíme po 8. hodině, stejně jako s naším expertem Pavlem Horvátem, ale o baráži si budeme povídat už zhruba v 7 hodin a 20 minut s Davidem Nekvindou, naším reportérem.
0: Naším reportérem, který pokrývá Jižní Moravu 18.00, to je totiž taky výkop té dnešní baráže o udržení, protože samozřejmě baráž se netýká jenom dvojice Táborsko, Baník Ostrava, ale taky Artis Brno, Slovácko, 18.00, přímý přenos tady na Radiožurnálu Sport. Teď už placebo. At the core of the earth, it's too hot to breathe, there's nothing much to eat.

0: Everybody take a picture before it's too late.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
3: Posloucháte středeční Radiožurnál Sport. Připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
4: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
5: Zástupci neziskových organizací se kvůli sporným přesunům pod různá ministerstva sejdou s premiérem a vedením úřadu vlády. Česká muniční iniciativa letos dodá Ukrajině o polovinu méně munice než loni. Češi na hokejovém mistrovství světa podlehli Kanadě. Ve čtvrtfinále si zahrají s Finskem. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna. A bude slunečno, odpoledne ojediněle přeháňky nebo bouřky a teploty většinou do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Experti na lidská práva, duševní zdraví, rovnost mužů a žen a dalších podobných agend se dnes sejdou s vedením úřadu vlády. Bude u toho i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jednat mají o přesunech odborů ze Strakovy akademie na různá ministerstva. Část odborníků už premiérovi doručila svou rezignaci z rad vlády. Kromě šéfky úřadu vlády Tinde Barty a předsedy vlády Andreje Babiše se schůzky zúčastní i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá.
6: Jsem připravena deklarovat to, že skutečně mě na té agendě záleží a že jsem připravena prostě politicky mít politický výtlak v tom smyslu, že si ta témata dokážu politicky obhájit u jednotlivých ministrů, na jejichž ministerstvech ty gesce budou.
5: A právě Taťánu Malou zveme do ranního interview Radiožurnálu v 7.50. Česko letos díky muniční iniciativě dodá Ukrajině asi 1 000 000 kusů velkorážové munice, tedy o polovinu méně než loni. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Dodávky by ale podle rezortu mohly být nakonec vyšší, pokud iniciativa získá další peníze. Prezident Petr Pavel už předtím upozornil, že ubylo zemí, které do iniciativy přispívají. Z původních 18 jich je jenom 9.
7: Ti, kteří nesli hlavní břímě, tak celkem logicky si řekli, proč bychom to měli být stále jenom my. A to dopadá tak trochu i na Českou republiku, protože my sice stále poskytujeme management a know-how celé iniciativě, ale sami do ní nepřispíváme, což také určitě nedává dobrý signál ostatním.
5: Podle prezidenta Petra Pavla by přesto letošní množství munice dodané Ukrajině mohlo být stejné jako loni. Na polích v Česku začíná sezóna jahod. Někteří pěstitelé část úrody lidem nabízejí při samosběru. Za kilogram tak lidé zaplatí o polovinu méně než v některých obchodech. Od tohoto týdne si zájemci můžou jahody nasbírat taky na polích u Velkých Bílovic na Břeclavsku.
8: Už jsme se nemohli dočkat na marmeládu nebo na knedlíky.
9: Paní Viktorie skládá jahody do připravené nádobky a dodává, že na samosběr se vydala nejdřív, jak jen to šlo. Za kilo tady lidé nechají 90 korun, tedy o 10 korun víc než loni. Pěstitel Jiří Kuchyňka to zdůvodňuje vyššími vstupními náklady. Zájem je ale podle něj i tak srovnatelný.
10: Ono vždycky ty první dny nejvíc lidí přijede na ty jahody největší. Úroda je oproti loňsku větší, nepomrzlo tolik, co loňský rok.
9: Podle Kuchyňky budou jahody dozrávat ještě asi 3 týdny. Na Moravě oproti Čechám je podle Ovocnářské unie úroda lepší, mráz tu totiž nenapáchal takové škody. Z Velkých Bílovic Šimon Franc, Radiožurnál.
4: Sport. Česko podlehlo na závěr skupinové části hokejového mistrovství světa Kanadě 2-3. Ve čtvrtfinále se tak utká s Finskem, hrát se bude ve čtvrtek odpoledne v Curychu. Fotbalisté ostravského Baníku vstoupili do baráže o šance ligu vítězně. Táborsko doma porazili 3-0, odveta na jihu Čechy na programu v sobotu. Dnes v 18 hodin nastoupí Artis Brno proti Slovácku. Utkání můžete živě poslouchat na Radiožurnálu Sport, odvetný souboj se bude hrát v neděli. A hokejisté Vegas Golden Knights s Tomášem Hertlem postoupili do finále NHL. Colorado Avalanche s Martinem Nečasem porazili 2-1 a sérii ovládli jasně 4-0 na zápasy. Nečas si v utkání připsal asistenci. O druhé místo ve finále se bojuje v sérii Montrealu s Carolinou, která vede 2-1 na zápasy.
1: Zelená vlna. známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u průhonice ucpaná bratislavská dálnice před Brnem. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna počítejte s asi půlhodinovou kolonou. Na 6. kilometru přímo u průhonice v levém a prostředním pruhu likvidují hasiči následky nehody 3 aut. Kolona se táhne už asi od 13. kilometru. Ucpaný je dost taky pražský okruh před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Zdržíte se okolo 20 minut a ve směru z D1 taky už začínají regulovat vjezdy do tunelu na okruhu. Kolony v Praze i jinde začíná ranní špička. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se tvoří kolony. Zpomalíte už za sjezdem na Blučinu zhruba na 9. kilometru a kolona se sune až do Brna, kde jedničce. Často tam stojí i osobní auta v levém pruhu. Naopak na D1 u Brna zatím kolony spíše kratší. Připomínáme ucpanou silnici 35 u Vysokého Mýta. Na příjezdu z Hradce Králové do Mýta před nájezdem na novou dálnici vyšetřují nehodu 3 aut, projedete Kyvadlově a zdržíte se v obou směrech asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude slunečno, odpoledne místy oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy.
3: 7 hodin 6 minut, středa 27. května roku 2026, roku, kdy mimo jiné slavíme 50. výročí legendární penalty Antonína Panenky. No a určitě velmi dobře víte, že právě Antonín Panenka je hostem každého našeho výjezdu desítky Pavla Horváta. Byli jsme letos v Českých Budějovicích, byli jsme v Jablonci, byli jsme v Brně, byli jsme v Teplicích a byli jsme už jednou v Praze a teď budeme po druhé v Praze.
12: A my vás samozřejmě chceme pozvat, budeme moc rádi, když budete u toho s námi, a to v sobotu 13. června na pražském výstavišti. Desítka, takže od 10 hodin, a bude to v rámci off-season festivalu, kde bude k vidění několik sportovních podcastů a mezi nimi tedy i desítka Pavla Horváta živě, pochopitelně s Antonínem Panenkou a taky s Václavem Němečkem. Tak se můžete podívat na web Radiožurnálu Sport, kde zjistíte i, jak si pořídit vstupenky.
3: Těšíme se na viděnou.
1: Radiožurnál Sport a Karel Janů.

0: Def Leppard, 7 hodin 11 minut, krásnou středu 27. května přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Dobrý den, pokud právě vstáváte, dobrou chuť, pokud třeba snídáte a možná se právě teď od nás s Janem Suchanem dozvídáte, že čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Kanadou 2-3, byl to poslední zápas ve skupině.
1: Tak trochu předpokládáme, že jste už o tom pochopitelně slyšeli. Třeba jste si nenechali ujít ani náš přímý přenos, ten další budeme chystat na zítřejší odpoledne. Důvodem je to, že Češi skončili ve skupině třetí a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Nicméně máme dobrou zprávu. Zdá se, že tým trenéra Radima Rulíka si dokázal udobřit fanoušky.
0: Ano, bylo to asi tím včerejším zlepšeným výkonem a hlavně tedy po pískotu ze zápasu s Norskem je fanoušci během celého duelu včera velmi mohutně podporovali.
2: Ty lidi to potřebují prostě cítit, že prostě makáme, že hrajeme srdcem pro Česko a to je to nejdůležitější a když budeme bojovat, tak oni nás budou podporovat.
3: Věří brankář Dominik Pavlát. Národní tým sice s Kanadou prohrál, ale jeho výkon byl výrazně lepší než v předchozích duelech. Bojovnost a vysoké tempo ale dokázali hráči udržet hlavně v prvních dvou třetinách a to by se ve čtvrtfinále mohlo vymstít.
4: Je to rozhodně lepší, ale my se budeme soustředit na tu třetí třetinu a budeme a hlavně dělá všechno pro to, aby jsme takovýhle tempo dokázali vydržet tři třetiny a pokud se z toho tempa poleví na střídání, tak co nejrychleji se k tomu vrátit.
3: Nabádá obránce Marek Alšer a je mnohem víc věcí, které může český celek přenést ze zápasu s Kanadou do čtvrtfinálového utkání s Finskem.
5: Zase si ukážeme věci, na kterých musíme pracovat, ve kterých být lepší. Ukážeme si věci, co jsme dělali dobře, aby jsme věděli, co prostě platí a jsme věděli, že když děláme ty dobré věci a jedna lajna za druhou, tak to nese ty výsledky. Že tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
3: Říká Lukáš Sedlák. K zápasu s Finskem nastoupí Češi v novém prostředí. Skončili totiž až třetí ve skupině a tak se musí přesunout do Curychu. O možnost zůstat i pro čtvrtfinále přišli definitivně až v utkání s Kanadou. Zdálo by se, že právě to by mohlo českým hráčům vadit, ale útočník Ondřej Beránek si myslí něco jiného.
6: Tak ono to je asi jedno. Stejně bychom museli cestovat taky tak.
7: Já jako trenér musím říct, že jestli budeme tady nebo ne, no tak to vlastně nehraje vůbec žádnou roli jako pro nás, pro trenéry. Samozřejmě pro hráče to může být jako malinká komplikace, ale pokud k tomu přistupují tak, jak říká Berry, tak jenom dobře.
3: Pochvaluje si trenér Radim Rulík odpověď Ondřeje Beránka. Z těch pár slov lze totiž vyčíst velké sebevědomí i odhodlání klíčový zápas turnaje zvládnout a postoupit do semifinále. O něj se střetnou Češi s Finy ve čtvrtek od 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Baníku Ostrava udělali významný krok k udržení v šancelize. V úvodním utkání baráže porazili Táborsko 3-0. Záchranářskou misi musí ještě dokončit v sobotní odvetě. Dnes začne druhá barážová série mezi druholigovým Artisem Brno a Slováckem, které hraje od roku 2009 nepřetržitě nejvyšší soutěž. Oba kluby jsou z regionu, který má na starosti kolega a reportér David Nekvinda, tak Vinohradská 12 zdraví brněnskou 11. Dobré ráno.
1: Dobré ráno z Brna.
0: Davide, Artis měl už před sezonou díky novému bohatému majiteli velké ambice. Prosím, připomeň nejdřív, co všechno dřívější líšni pro možný postup v šancelize udělali.
1: Tak jednoduše řečeno, do toho týmu nainvestovali desítky milionů, a to dá se říct ve všech směrech. Artis už funguje jako prvoligové mužstvo, a to i zázemím, šířkou realizačního týmu, šířkou managementu, ale samozřejmě asi hlavní je to, co Artis přivedl přímo na hřiště. Byly to v obou těch posledních dvou přestupních obdobích z velké části hodně zkušení prvoligoví veteráni jako Martin Pospíšil, Vukarin Vukarinovič, Radim Brajte nebo Jan Navrátil. Od těchto hráčů Artis zkrátka očekával, už když přicházeli, to, že pomůžou právě v baráži, ale přišli i třeba mladší fotbalisté. Dominik Plechatý z Liberce, to je nejdražší nákup v historii druhé ligy, kdy prostě Artis, ten, zatímco ty předchozí hráči byli spíš po konci smluv, tak tady tohoto stopera si Artis vybral, za tedy velké peníze koupil. No a ještě jeden důležitý krok taky musím zmínit, a to když se Artisu na začátku jarní části sezóny nedařilo, tak odvolal trenéra Jiřího Chytrého a místo něj přivedl Romana Nádvorníka z Opavy, tehdy konkurenční v boji o baráž. Nádvorníkovi se v Opavě dařilo a Artis zase aktivoval položku ve smlouvě, kterou měl, vykoupil ho z Opavy a Nádvorník tu nabídku přijal, protože Artis viděl jako ambicioznější tým, to byl takový tah, o kterém se hodně mluvilo, takže Artis toho dělá hodně a mimo jiné, co třeba asi se málo ví, tak teď o víkendu jeho B tým postoupil do třetí ligy, to pro Artis bylo taky hodně důležité, takže šlape do toho, ale teď tedy ho čeká to nejdůležitější.
2: Ty už jsi zmínil několik zkušených exligových fotbalistů. Ne každý z našich posluchačů má velký přehled o druhé lize, na rozdíl od tebe. Tak jaký vlastně byl jejich přínos? Bylo to takové, jaké si v Artisu představovali ten efekt?
1: Myslím si, že ne, samozřejmě ve všech případech a ne úplně stoprocentní, ale Artis se dostal do baráže, což byl cíl, řekněme, od začátku sezóny, kdy bylo jasné, že zbrojovka uskočila všem a bude těžké ji dohánět. Není to tak, že úplně všichni ti hráči nastupují vždy v základní sestavě. Třeba takový Radim Brajte tam začal, ale po červené kartě právě v derby se zbrojovkou tak úplně často nenastupuje od začátku, ale zas jiní hráči, tak ti plní to, co od nich Artis očekával, třeba zmiňovaný Dominik Plechatý, tak ten vynechal ze zdravotních důvodů na jaře jeden zápas, jinak hraje vždy 90 minut. A ještě zmíním jedno jméno, které jsem vlastně dosud nezmínil a taky má prvoligové zkušenosti, to je útočník Kadri Adediran, který hrál v Českých Budějovicích, v Baníku Ostrava první ligu, no a za Artis dal v sezóně 17 gólů, jasně nejlepší střelec druhé ligy, takže ten třeba plní úplně stoprocentně to, s čím přišel.
0: Davide, vítězství Baníku nad Táborskem sledovalo včera ve Vítkovicích víc než 15 000 fanoušků, tolik se jich na stadion v brněnském Králově Poli ani nevejde, ale jakou očekáváš atmosféru?
1: Artis samozřejmě je v Brně, co se týče fanouškovské základny, prostě ten druhý klub za zbrojovkou, je to tak, chodí tam nebo chodilo v té druholigové sezóně na nějaké, řekněme, běžné zápasy, ne třeba právě na derby se zbrojovkou, tak 1500 lidí. Samozřejmě čekám, že tentokrát to bude o něco víc, třeba tak dvojnásobek, kolem těch 3000, nebo myslím si, že tak mezi 2000 a 3000 lidí přijde na stadion v Srbské ulici, ale budou to spíš, řekl bych, diváci než fanoušci, těch zkrátka Artis ještě tolik nemá. A tak čekám, že on tu atmosféru, co se týče hlasitosti a zvuku, tak se bude tedy starat spíš sektor hostujících fanoušků Slovácka. Čekám, že těch přijde třeba 200, možná 300, nemají to úplně daleko, a ve Slovácku i přesto, že v posledních dvou letech tak ten tým nedělá moc velkou radost svým fanouškům, tak tam mně přijde, že ti fanoušci jsou pořád takový většinou pozitivní, málo kdy vidíme něco jak jsou takové ty třeba v jiných týmech, jak to slušně nazvat, no, když hráči jdou po zápase pod kotel a tam dostávají CRS, když to řeknu lidově, tak to se ve Slovácku úplně neděje. Přijde mi, že tam ti fanoušci jsou pořád hodně podporující a čekám tedy, že budou i pod večer.
2: Povídáme si s jihomoravským reportérem Radiožurnálu Sport Davidem Nekvindou. Davide, když jsme si domlouvali naše ranní povídání, tak jsme prozradili jednu zajímavost, která se týká toho, že v Artisu hostuje hráč Slovácka Daniel Kosek, ale že to teď nemá úplně jednoduché. Tak to prosím rozveď.
1: No, nevím, jestli to nemá úplně jednoduché, on to právě asi má úplně jednoduché. Zkrátka Daniel Kosek tím, že je na hostování a bude se vracet do Slovácka, tak samozřejmě se nabízí takové to, jestli by vlastně nepomáhal spíš Slovácku, jak by vůbec k té baráži přistupoval, a zkrátka, i když se nedostával v jarní části sezóny do sestavy ani v Artisu moc, tak a asi by nehrál tedy ani baráž, tak se Artis rozhodl tak, aby zamezil nějakým spekulacím, nějakému řešení, že už tento týden Daniela Koska vyřadil z týmu, vlastně poslal ho zpět do Slovácka, tak aby Kosek teď vůbec nebyl v kontaktu s zbytkem mužstva a nemohl třeba teoreticky dělat nějakého špiona, i když si nemyslím, že by ho z toho Artis úplně podezíral. Ono zrovna shodou okolností, my jsme tam byli v pondělí natáčet rozhovory před baráží a byli jsme, než přišel k nám trenér Roman Nádvorník k novinářům, tak se tam s Koskem loučil a bylo to přátelské s obětím, takže spíš takové preventivní.
0: Závěrečná velmi krátká otázka na kolegu Davida Nekvindu. Určitě nechceme nabádat k hazardu, ale na koho ty osobně by si v souboji Artisu se Slováckem sadil?
1: Osobně bych si nevsadil na nikoho, ale abych nebyl alibista, tak čekám, že to bude podstatně dramatičtější než ta druhá baráž Baník Táborsko, kde se asi dalo čekat, že Baník to zvládne. Myslím si, že dnes to bude remíza a Slovácko si pak doma přece jenom uhraje to, že zůstane v první lize, ale bude to těsné.
0: Dnes začne druhá barážová série mezi druholigovým Artisem Brno a Slováckem. Radiožurnál Sport bude pochopitelně u toho. Teď jsme o tom mluvili s Davidem Nekvindou, tak moc děkujeme a hezkou středu.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Red Hot Chili Peppers, Dani California, 7 hodin 29 minut, příjemné středeční ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport.
1: A my budeme moc rádi, když nás budete poslouchat i dál, třeba po 10. hodině. Dnes se těšíme na Kateřinu Neumannovou.
0: Těšíme.
1: A na co dalšího?
0: Těšíme se na dnešní středeční klasika. Bude to, řekněme, to vydání bez hosta přímo tady ve studiu, ale spojíme se hned se třemi zajímavými lidmi a téma je dlouhověkost sportovců. Budeme mít třeba doktora Crosby. Dostála, třeba Crosbyho, budeme se bavit s Davidem Kosteleckým. Marián Jelínek by se měl připojit. Myslím, že to bude velmi zajímavé povídání, tak si to nenechte mezi 10. a 11. ujít.
2: Je 7:30. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Senátoři dnes zřejmě podpoří odklad digitalizace sociálních dávek i pevnou výši rodičovské před porodem, která by měla být 15 000 korun měsíčně. Horní komoře to doporučil její sociální výbor. Obě změny navrhuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu posílá společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií konzultovala. Dnes vychází nová videohra o Jamesi Bondovi s názvem 007 First Light. Představuje příběh z úplných počátků mladého Jamese Bonda. Hra přichází v době, kdy je zatím posledního Bonda, britského herce Daniela Craiga, v roli vystřídá nový představitel. Jeho jméno ale zatím filmaři nepotvrdili. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3 a ve skupině skončili třetí. O postup do semifinále budou bojovat zítra odpoledne s Finskem. A Baník Ostrava porazil na úvod baráže o fotbalovou šanceligu Táborsko 3-0. Odveta bude v sobotu na jihu Čech. Dnes večer Artis Brno hostí Slovácko.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 před Prahou a ucpaná D2 u Brna. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna dnes dlouhé kolony. Na 6. kilometru průhonice překážela nehoda 3 aut. Policisté už je dali na stranu do připojovacího z průhonic. Kolona od 15. kilometru se rozjíždí jen zvolna, stále to zdržení bude až na půl hodiny. Hodně ucpaný je taky Pražský okruh v obou směrech před příjezdem na Ořech. Ve směru z letiště fronta už od Karlovarské dálnice a ve směru z D1 musí regulovat vjezdy do tunelů. V Praze teď komplikace i na městském okruhu v tunelu Blanka. Ve směru na Troju na konci tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdné auto a začnou regulovat vjezdy i směrem na Troju. Z Prahy teď do Brna, dálnice D2, příjezd do Brna z Bratislavy, dnes velmi ucpaná. Kolona od 11. kilometru od sjezdu na Blučinu a často i v levém pruhu. A ještě silnice 35 na příjezdu do Vysokého Mýta z Hradce Králové uklízejí po nehodě. Projíždí se Kivadlově u nájezdu na novou dálnici. Kolony z obou stran asi na 15 minut. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čeká nás jasný nebo polojasný den. I dnes budou teploty přímo letní. Teploměry by dnes měly vystoupat na 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až na 33. Právě tam dál platí výstraha před vysokými teplotami. Meteorologové proto doporučují dodržovat pitný režim a během největšího horka omezit tělesnou zátěž. Odpoledne se v Česku ze severu objeví oblačnost. Na jih Čech a taky na východ Moravy a Slezska můžou odpoledne přijít přehánky nebo taky bouřky. Foukat dnes bude slabý proměnlivý vítr. Kvůli několika tropickým dnům v řadě hrozí na některých místech taky vznik požáru. Platí to pro Prahu a taky část Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje. Kvůli tomu se v těchto místech nedoporučuje rozdělávat oheň. Například v Praze je to už přímo zakázané. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut, středa 27. května, posloucháte dál ranní radiožurnál Sport a určitě už víte, že čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3.
1: Národní tým tak obsadil ve skupině třetí místo a ve čtvrtfinále bude hrát ve čtvrtek od 16:20 s Finskem. Tím startujeme ranní sportovní přehled, podrobnosti přidá na jeho úvod Kristián Šveda, tak tě tady znovu vítáme, dobré ráno.
2: Znovu dobré ráno. Češi vedli nad Kanadou 2-1 před třetí třetinou, v té pak ale dvakrát inkasovali. Podle útočníka Lukáše Sedláka se národní tým neprezentoval už tak aktivně.
3: Spíš jsme se trošku v té třetí třetině až moc stáhli a ono taky ubývaly síly, takže to bylo těžší, ale zbytečně jsme pak hráli pasivně a odhazovali jsme puky, když jsme mohli hrát s pukem, si myslím, kolikrát, takže škoda tady toho v té třetí třetině, ale bylo to lepší než ty minulý zápasy, takže z toho si vzít to dobrý a víme, co platí, takže tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.

0: Dobře, těch prvních 5-10 minutek, ale řekl bych potom i po té šanci soupeře, kdy nás podržel golman Jedlička, tak si myslím, že trošku nás to s náma otřáslo a ten výkon v prvním poločase mýma očima dobrý nebyl. Myslím si, že jsme hráli strašně pomalu a řekl bych někdy alibisticky dozadu, do šířky.
1: Odveta na jihu Čech je na programu v sobotu.
2: Dnes v 18 hodin nastoupí druholigový Artis Brno v baráži proti Slovácku z nejvyšší soutěže. Úvodní utkání nabídneme na Radiožurnálu Sport živě. Jeden z nejzkušenějších hráčů Slovácka, Vlastimil Daníček, očekává hodně mentálně náročné duely.
3: Možná je prostor na nějakou nervozitu, ale u mě až tak ne. Spíš nebudu mít problém s tím, když nastoupí někdo mladý, mladší nebo nervóznější kluk a bude se chtít do mě opřít a já tam pro ně budu, pro ty hráče. Takže já to beru jako výzvu, jako odhodlání a prakticky dá se říct, že se na ten dvoj zápas těším.
2: Odvetný souboj se pak bude hrát v Uherském Hradišti v neděli.
4: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
5: Hokejisté Vegas Golden Knights s Tomášem Hertlem postoupili do finále zámořské NHL. Colorado Avalanche, kde působí Martin Nečas, porazili 2-1 a série ovládli jednoznačně 4-0 na zápasy.
6: Colorado bylo v základní části zámořské soutěže nejlepším týmem. Ve finále západní konference proti Vegas ale nezvládlo úvodní dva duely na svém ledě. V Las Vegas pak ve třetím utkání ztratilo tříbrankové vedení a ve čtvrtém duelu Colorado nepomohla ani asistence Martina Nečase a prohrálo 1-2. Hokejisté Golden Knights si v finále playoff NHL zahrají po třetí v historii. Utkají se s lepším z dvojice Montreal Carolina. Ta aktuálně vede 2-1 na zápasy. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Tenista Vít Kopřiva si na Roland Garros zahraje druhé kolo. Domácího Francouze Muteta zdolal v bouřlivé atmosféře 6-3 v rozhodujícím pátém setu. Postup slaví taky Kateřina Siňaková, která zvítězila ve dvou sadách nad Švýcarkou Valtertovou. Světová jednička v deblu měla radost, že si vedle soupeřky dokázala poradit i s náročnými podmínkami, které panují na kurtu číslo 13. Tam jsou často slyšet diváci z úplně jiného zápasu.
7: Ty diváci, co jsou za kurtem, tak to je teda náročné. Musím říct, jako i ty lidi, co vlastně chodí za těma keříkama, tak jsou vidět, to oko to zaostří a vy ztratíte tu settingu prostě, kdy se máte soustředit na ten balón, do toho tam ty stíny teďka už byly k večeru, tak je to náročné, prostě může to narušit ten pohyb a uděláte tu chybu.
1: Na Roland Garros včera naopak skončili Linda Nosková, Nikola Bartuňková a Linda Fruchtwirtová.
2: Dnešní program na tenisovém Grand Slamu ve Francii budeme znovu sledovat díky našemu reportérovi, se kterým se ostatně spojíme už po 9:30, to ale ještě se hrát nebude. Na Antukových dvorcích se potom představí 5 Čechů po 12. hodině. Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek, Jakub Menčík a Tomáš Macháč.
5: A ještě na závěr fotbal. V Lipsku se totiž dnes večer bude hrát finále konferenční ligy. Anglický Crystal Palace se utká se španělským Vallecanem. Oba týmy bojují o premiérové trofeje na evropské scéně. Zápas začne ve 21 hodin.
1: To byl ranní sportovní přehled, připravil ho Kristián Šveda. Děkujeme.
5: Naslyšenou.

0: Brian Adams dohrává v 7 hodin a 46 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport. Je 27. května, bývalý reprezentační útočník Tomáš Pekhardt ukončil v den svých 37. narozenin fotbalovou kariéru, promiňte.
1: No je to smutný konec, protože borec, který má opravdu celou řadu sportovních zážitků a i úspěchů, dvakrát se stal mistrem polské ligy s Legií Varšava a také králem střelců jednou v této soutěži, tak na ten samotný závěr spadnul z nejvyšší soutěže s Duklou do české šance ligy, se vrátil po 15 letech. On opravdu procestoval půlku Evropy, Anglie, Německo, Řecko, Izrael, Španělsko, zmiňované Polsko, Turecko. Navíc, co jsem slyšel, tak Tomáš Pekhardt je i velký talent na jazyky. On se spoustu těch řečí naučil. No a teď se loučí tím, že se stoupil. To mi přijde prostě takové trochu smutné.
0: Člen klubu ligových kanonýrů, 111 branek v těch nejvyšších soutěžích, 26 startů za národní tým a 2 góly tedy za reprezentaci. Zahrál si na tom euru v Polsku v roce 2012, takže došel do čtvrtfinále s národním týmem. No a Tomáš Pekhardt určitě i vzhledem k tomu, co si zmiňoval stran těch řečí, tak uvidíme, kam ho vlastně fotbalová cesta zavede dál. Určitě u fotbalu asi zůstane, ne?
1: No, těch kontaktů má určitě celou řadu, umí jazyky, takže bych se vůbec nedivil, kdyby to byla nějaká branže, ať už agentská, skautská, prostě něco takového, nějaké funkcionaření, pochopitelně pokud se do toho bude chtít vrhnout, protože myslím, že přece jenom za tu kariéru nějaké peníze naspořil a ne každý chce hned znovu pracovat, někdo si chce dát lidově řečeno oraz. Třeba to bude případ i tohoto muže, který si tedy dvakrát zahrál s národním týmem na evropském šampionátu, dvakrát tam postoupil do čtvrtfinále, nejenom tedy v Polsku a na Ukrajině 2012, ale i na tom covidovém šampionátu v roce 2021. A ještě jednu věc jsem chtěl říct, a teď jsem si na neštěstí vzpomněl, že mám přece jenom dojem, že se od Tomáše Pekhardta čekalo v té kariéře ještě o něco víc, protože to byl opravdu obrovský talent, když začínal ve Slávii. A myslím si, že to mohlo být ještě o něco lepší, i když se nechci rouhat, mít muže, který nastřílel 111 gólů v nejvyšších soutěží, to rozhodně není špatné.
0: A i tak za radiožurnál Sport tedy rozhodně jednak opožděně gratulujeme k těm včerejším narozeninám a jednak gratulujeme samozřejmě k té skvělé kariéře.

0: Na Radiožurnálu Sport si připomínáme 50 let od titulu československých fotbalistů na mistrovství Evropy a den pod ní jdeme až k finálovému zápasu.
1: A tak teď před 8 hodinou jako každý den pro vás máme další příběh našeho 50-dílného seriálu. V kalendáři a rozhlasovém archivu máme jako dnes 27. května, ale pochopitelně jsme tedy v roce 1976.
2: Střední část filipínského ostrova Luzonu se po tajfunu Olga a silných liáncích proměnila v obrovské jezero. Voda dosahuje místy výše téměř 7 metrů a více než 200 tisíc obyvatel už bylo evakuováno, ale 80 tisíc dalších čeká ještě na záchranu na střechách domů a vyvýšených místech.
3: S devastujícími záplavami na Filipínách se to nedá srovnávat, ale také v Československu 27. května roku 1976 silně pršelo. A tak pražská Slavia hájila první místo v tabulce na těžkém terénu na hřišti slovenského celku VSS Košice. Jestli udrží vedení i po 28. kole, byla zásadní otázka prakticky pro všechny deníky v té době a díky remíze 1-1 se to sešívaným podařilo. Bylo zajímavé, že den předtím hráli v Košicích i Bohemians na stadionu Lokomotivy a také remizovali 1-1. Československý Sport i Rudé právo psali o tomto zápase 27. května obsáhlej, byť v něm o moc nešlo, ale byl z předchozího dne jediný a oba deníky zmiňují také slavnostní předehru utkání. Střelec 2 gólů v odvetě čtvrtfinále mistrovství Evropy Josef Moder dostal od hráčů Bohemians při slavnostním nástupu kytici růží. Stále ještě čerstvá účast československých fotbalistů na závěrečném turnaji mistrovství Evropy byla v těch dnech také stále připomínanou událostí. A na Euro se připravovali také reportéři československého rozhlasu. V té době bylo obvyklé, že na vrcholné akce jezdil jeden český a jeden slovenský komentátor. A stejné to bylo také při vyřizování akreditací pro závěrečný turnaj v tehdejší Jugoslávii.
4: Vybojoval a Matný proniká po místě pravého křídla, centruje před pokutové území, tam byl nehoda.
3: Do Záhřebu a Bělehradu mířil Václav Svoboda, který v té době svým hlasem provázel i důležité Davis Cupové zápasy, a spolu s ním Stanislav Dudka.
5: Dobíjač dobře rozohral na Modera, Moder kolmo dopředu k volnému Nehodovi.
3: Zřejmě nejznámějším slovenským rozhlasovým reportérem té doby byl Gabo Zelenaj. Předtím byl i na zlatém hokejovém šampionátu v polských Katovicích a v roce 1969 komentoval i slavný triumf Slovanu Bratislava v poháru vítězů poháru ve finále ve švýcarské Bazileji.
6: Slovan Bratislava. Barcelona. Vyhrali jsme, přátelé, doma. Vyhrali jsme 3-2.
3: Ale v roce 1976 Gabo Zelenaj nesměl na západ a Jugoslávie byla za západ tak trochu považovaná.
7: Nebylo to obvyklé, ale nějak jsem se dostal. Gabo Zelenaj vtedy nemohl chodit jako na západ kvázi, hoci to nie je na západe. No tak nelutujem, lebo to bolo vtedy veľké, no odtedy som vlastne nič také nezažil.
3: Vysvetloval kdysi Stanislav Dudka, jak se dostal ke komentování mistrovství Evropy v roce 1976. S Václavem Svobodou pokrýval už čtvrtfinále z Kyjeva a poté i zlatý závěr šampionátu se zápasy v Záhřebu a v Bělehradě.
8: Je to taký skrátený rohový kop, asi 6 metrov je lopta od rohovej zástavky. Matný sa rozbieha, aby ju poslal do pokutové územia, stalo sa tak výskok hráčov najvyššie. Beckenbauer ešte má dobíjač, možnosť vystreliť, strela, prudká, strela, gól!
3: Do finálového zápasu s Německou spolkovou republikou a zlatého penaltového rozstřelu zbývá 24 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 8 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Zástupci neziskových organizací se kvůli sporným přesunům pod různá ministerstva scházejí s premiérem a vedením úřadu vlády. Ministr zahraničí Petr Macinka jednal v New Yorku se svým čínským kolegou. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Kanadou a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. V Praze komplikuje dopravu nepojízdné auto v tunelu Blanka. A bude slunečno odpoledne o jediněle přeháňky nebo bouřky a teploty většinou do 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Sněmovní výbor pro obranu jedná o nominaci generálporučíka Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Do funkce ho navrhla vláda. Jako jediný pro něj ale nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD s tím, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Nového náčelníka jmenuje prezident Petr Pavel a my o tom budeme mluvit hned na úvod této hodiny ranního radiožurnálu. Za hodinu se premiér Andrej Babiš z hnutí ANO sejde se zástupci neziskových organizací kvůli sporným přesunům jejich odborů pod různá ministerstva. Týká se to expertů na lidská práva, duševní zdraví, rovnost mužů a žen a dalších podobných agend. Až doteď všechny spadaly pod úřad vlády. Část členů rad v reakci na změny ke konci června oznámila rezignaci. Varují, že plánovaný krok stíží koordinaci i prosazování jejich témat. Vysvětluje Jitka Poláková, která opouští funkci místopředsedkyně výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.
3: Na úřadu vlády ty agendy měly své místo, protože ty problematiky, které tam v těch jednotlivých oddělení se řešily, tak jsou nadrezortní. A ve chvíli, kdy dojde k přesunu na ty jednotlivá ministerstva, tak je velmi nepravděpodobné, že tam ta nadrezortnost zůstane.
1: Podle premiéra Andreje Babiše vláda jen odstraňuje nelogičnost v systému a naplňuje taky slib, že sníží počty zaměstnanců ve Strakově akademii. Česko podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobě podporuje politiku jedné Číny, bez ohledu na to, jaká je vláda. Šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem i v sídle OSN v New Yorku. Mluvili spolu taky o cestách některých českých politiků na Tajvan.
4: Zajímalo ho to, jestli to nějaká legitimizace nebo něco takového, ale jak jsem říkal, česká vláda žádné oficiální kontakty s tajvanskými představiteli nemá, nikdy neměla, ani naše, ani ta předchozí, a tak to asi i zůstane.
1: Na Tajvan v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Peking považuje za demokraticky spravovaný ostrov, za jednu svých provincií. Tajpej to odmítá. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející v Eurojackpotu získal skoro 3 miliardy korun. Potvrdila to mluvčí společnosti Allwin Česko Dita Stejskalová. Výherce musí odevzdat státu 15% srážkovou daň, tedy asi 500 000 000 korun.
5: Sázková skupina teď zjišťuje, z jakého kraje výherce je. Stejně tak, jestli sázel online nebo osobně. Doteď byly nejvyšší výhrou 2,5 miliardy korun. V roce 2015 je získal sázející z Pardubického kraje. Peníze si vyzvedl skoro po měsíci. Mezinárodní číselná loterie Eurojackpot funguje od roku 2012. V Česku začala o 2 roky později. Sázet můžou lidé celkem v 19 zemích Evropy. Podle ministerstva financí to ale může být návykové. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
0: Sport. Hokejová reprezentace prohrála na závěr skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. I přesto byl trenér Radim Rulík s výkonem týmu spokojený. Viděl zlepšení oproti duelu s Norskem.
6: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu pracoval, bojoval. V třetí třetině jsme samozřejmě očekávali tlak. Nicméně tam jsme trošku přestali hrát určitý moment a nevím úplně proč. Možná, jestli nám nedošlo síly, nevím, strašný vedro a strašně náročný zápas. Myslím si, že se dá od tohleto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
0: Češi budou hrát s Finskem ve čtvrtek od 16 hodin a 20 minut v Curychu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ucpané příjezdy do Prahy a nehoda u Vysokého Mýta. Na příjezdech do Prahy je dnes silný provoz. Na D1 nesouvislá kolona se sune od 34. kilometru v podstatě až do Prahy do Průhonic. Ten 30-kilometrový úsek pojedete zhruba 50 minut. kolony čekejte i na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Je to pouze silným provozem, ve směru z D1 už taky musí regulovat vjezdy do tunelu a zastavíte za Jesenicí. Velká kolona i na Štěrboholské spojce od Černého na Lanový most pojedete asi 40 minut. Teď je u nájezdu z Hradecké dálnice i nehoda v pravém pruhu. Silný provoz v Praze komplikuje taky nepojízdné auto v tunelu Blanka. Stojí na konci tunelu směrem na Troju a přiškrtili kvůli němu vjezdy do tunelu teď ještě o něco víc. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy hlásíte kolony za sjezdem na Rokycany. Na kilometru 55 je zúžení silničáři a popojíždět budete asi 15 minut. A ještě silnice 35 ve Vysokém Mýtě na výjezdu směr Hradec Králové odklízejí následky ranní hromadné nehody. Projedete Kivadlově, zdržíte se okolo 20 minut obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy.
8: 8 hodin 6 minut, krásnou středu 27. května přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Vypadá to na další letní den, tak dávejte pozor, užijte si to samozřejmě, pokud máte to štěstí a vyrazíte třeba někam k vodě. My se už za chviličku budeme spojovat s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, tak si to určitě nenechte ujít a poslouchejte dál jediné čistě sportovní rádio v Česku.
9: A já ještě předtím zmíním jeden, myslím, že můžu říct úspěch, i když to medailově nedopadlo, českého sportovního střelce Jiřího Přívratského, ten byl totiž na světovém poháru v Mnichově čtvrtý ve vzduchové pušce, titěrných 8 desetin bodů mu chybělo k tomu, aby se dostal do těch bojů o jednotlivé příčky na stupních vítězů. Z vítězství se radoval, pozor, Chang Chang Hung z Číny, což je olympijský vítěz z Tokia v třípolohové střelbě, která čeká i Jiřího Přívratského v Mnichově od zítřka.
8: Teď už bastel, krásné ráno.
2: Radiožurnál Sport
10: a Karel Janů.

0: turn to dust all that I adore.
1: To byly Bastille, 8 hodin 11 minut, jsme rádi, že dál posloucháte středeční radiožurnál Sport. Pavla Horváta slýcháte na radiožurnálu Sport pravidelně, skoro si troufám říct každý den, a ani dnes tomu nebude jinak. Bavit se budeme o barážových zápasech, o fotbalovou šanceligu. Dobré ráno, Pavle.
2: Dobré ráno.
3: Pavle, ostravský Baník vyhrál nad Táborskem 3-0, tak jaké jsou podle tebe hlavní příčiny tohohle jednoznačného vítězství?
2: Tak asi úplně nejjednodušší volba pro mě je to, že řeknu výkony brankařů, protože Martin Jedlička zase předvedl fantastický výkon. Musím říct, že jsem přemýšlel o tom, jak psal, že se mu v Ostravě líbí, že v Baníku chce zůstat, když byli v té těžké pozici, teď už jsou v lepší pozici a vlastně se mu nedivím, myslím si, že bude v Baníku za hvězdu.
3: A musíme doplnit toho druhého gólmana, a sice z Táborska, Martina Pastornického, ten totiž inkasoval dvakrát z hranice vápna, obě střely měl na rukou, nejsem gólman, nebo takhle, někdy bohužel musím být na spolce a nedopadá to dobře, ale i tak si troufnu říct, že mohl chytat to oba ty góly, ty závěrečné, a hlavně tedy ten na 0-3 od Jiřího Bouly, to si v podstatě srazil sám do sítě. Co jsi na to říkal?
2: No, taky nejsem golman, ale troufnu si říct, že na téhle úrovni by je měl chytit. Samozřejmě my v té bráně nestojíme, vždycky to říkám, protože je to fakt rozdíl. Můžeš prostě vidět přes hráče, byť ten zákrok pak vypadá divně, tak samozřejmě ta střela má nějaký průběh a v době, kdy třeba ten hráč střílí, tak ten golman to úplně dobře nevidí a tam stačí zlomek vteřiny, aby špatně zareagoval. A myslím si, že tohle byly ty dva případy, možná spíš ten první, protože ten třetí gol byla opravdu chyba. Tam si myslím, že už to možná i podcenil, že si myslel, že většinou tak bývá, že už jako přemýšlíš nad tím, jak rozehraješ nebo co uděláš, a ono ti to nakonec takhle propadne. Je to samozřejmě smůla pro něj a je to samozřejmě smůla i pro Táborsko, protože si myslím, že ten zápas na 3-0 nebyl.
1: Pavle, kromě výkonu brankářů právě, pojďme se na ten zápas podívat. Baník všechny góly dal až ve druhém poločase, v tom prvním asi se dá říct, že byli nebezpečnější Jihočeši, ale po změně stran už to v podstatě bylo na jednu bránu, tak čím to podle tebe bylo, že se Baník tak zlepšila, naopak Táborsko, jak se říká, odešlo?
2: Tak ještě bych zmínil výkon Lukáše Matějky, který v tom prvním poločase prostě měl dvě tutovky 100% a Jedla to chytil. Tam si myslím, že je to hodně podobný. Vždycky se říká, že ten brankář udělá chybu a ten útočník pak z toho vyvázne, tak aby jsme Lukáše, výborný hráč, táhnul Táborsko celou dobu do té baráže, a včera bohužel mu to taky nevyšlo, protože za normálních okolností on by tohle proměnil. No a já si myslím, že je to i o tom, že Baník toho soupeře neznal, nebo Baník, asi Pepa Dvorník, ano, ale ty hráči prostě toho soupeře neznají, hrajou proti ním vlastně poprvé, samozřejmě trošku tréma, druhou půli na ně vlítli a bylo to samozřejmě o něčem jiném, ale znovu chci zopakovat, že to zápas na 3-0 nebyl úplně.
3: Povídáme si s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem po prvním barážovém utkání mezi ostravským Baníkem a Táborskem. To má v kádru několik hráčů s ligovými zkušenostmi, ať už tebou zmiňovaného Matějku, ale třeba i Nováka Havla nebo další, kteří ze zdravotních důvodů nenastoupili, jako Horu nebo Kateřiňáka. K tomu ale i několik mladších fotbalistů. Tak řekl si podle tebe někdo z Jihočechů o lepší angažmá? Kdo?
2: No, to já nebudu konkrétní. Já si myslím, že pro ty kluky je to obrovská zkušenost. On o tom mluvil Radek Rondiák, že ty kluci si to zasloužili, že tenhle zápas pro ně bude fantastický, že chtěl i hrát v Ostravě, že před takovou návštěvou a v takové atmosféře nastoupit je pro ty kluky odměna. Přeci jenom na druhou ligu prostě nechodí úplně takovýhle návštěvy, ale je potřeba říct, že o některých hráčích si myslím, že uslyšíme z Táborska.
1: Pavle, slyšeli jsme o tom, že to skončilo 3-0, když se zeptám velmi jednoduše. Je hotovo, nebo si dovedeš představit, že Táborsko v sobotní odvetě by ještě mohlo Baník potrápit?
2: No, je to těžký samozřejmě. Může se to stát, viděli jsme spoustu otoček velkých, ale i vzhledem k tomu, jakou sezonu za sebou mají, tak já myslím, že Baník pojede absolutně koncentrovaný i s fanouškama. Kdyby tam ty fanoušci nebyli, tak možná se může stát nějaký podcenění, ale tady si myslím, že už se nic výrazného nestane.
3: Dnes začne taky barážový souboj druholigového Artisu s prvoligovým Slováckem. Co by podle Pavla Horváta mohlo hrát do karet jednomu a co druhému týmu?
2: No tak já takhle, když rychle budu přemýšlet, tak já jsem myslel, že třeba nějaká zkušenost, ale vlastně jak ve Slovácku, tak v Artisu jsou hodně zkušený hráči, který třeba teďka opustili tu první ligu, ale zkušenosti z první ligy 100% mají, takže tam si myslím, že to úplně výhoda pro nikoho nebude. Možná tempo zápasů, protože viděl jsem nějaký zápasy Artisu ve druhé lize a to tempo těch zápasů bylo malinko nižší než v první lize a to bude možná trošinku výhoda Slovácka, protože samozřejmě přejít na tu vyšší rychlost není úplně jednoduchý.
1: Takže chápu to správně, že i v tomhle souboji Pavel Horvát favorizuje prvoligistu.
2: Ano, chápeš to velmi správně.
3: A na závěr ještě s Pavlem Horvátem splníme přání editora Tomáše Petra, který vlastně nám tady nahodil takovou myšlenku, že se dnes večer od 21 hodin v Lipsku hraje finále konferenční ligy mezi Rayem Vallecano a Crystal Palace a že vlastně se o tom zápase vůbec nemluví, že jakoby skoro neexistoval tenhle souboj, tak vnímáš to podobně. A teď moje takové podotázky. Bylo by lepší, kdyby vlastně byla ta propustnost soutěží jako dřív a tím pádem jsme se tam mohli dočkat nějakého, dejme tomu Manchester United, Fiorentiny a tak dále, anebo je vlastně super, že i týmy tohohle ražení, Rayo Vallecano a Crystal Palace, si můžou šáhnout na trofej?
2: No mně se to líbí, samozřejmě nemá to takový lesk jako Liga mistrů nebo Evropská liga, ale prostě je to pohár, je to finále. Já musím říct, že jsem před dvěma dny projížděl Prahou a vlastně jsem viděl dva fanoušky v drezech Raja Vallecano a ten klub je mi sympatický, protože doma trápí i velký španělský týmy, vždycky to tak je. Prostě málo kdy se stane, že dostanou nějakou šišku, ale je to takovej podle mě menší španělský klub, který prostě má obrovskou tradici a přeju jim, že jsou v takovémhle finále.
3: A navíc jsou to vlastně hráči, kterým vděčíme ano. S Českem za to, že udrželi Českou ligu na 10. místě žebříčku koeficientů a tedy nejenom v té příští, ale i v přes příští sezóně bude mít český fotbal zástupce v Lize mistrů.
2: No tak to si myslím, že o to větší důvod jim fandit.
1: Tak je to úplně jasné, kde jsou sympatie Pavla Horváta. Pavle, moc děkujeme a přejeme krásnou středu.
2: Díky, hezký den.

0: Tom Walker v ranním radiožurnálu Sport je 8 hodin 22 minut a teď dál budeme mluvit o baráži, o fotbalovou šanceligu. Její první zápas má výsledek jednoznačný, mluvili jsme o něm. Baník Ostrava porazil Táborsko 3-0.
1: Utkání ale bylo mnohem vyrovnanější, než říká konečné skóre, a i to probereme s kapitánem jeho českého klubu Pavlem Novákem. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Když začneme, Pavle, takovým pohledem do zákulisí, zaujalo nás, že už prý máte od 9 hodin zase trénink, přitom jste kolem 8 večer dohráli, tak jak to vlastně je?
2: Máte pravdu, no, tak zrovna jsem na cestě na trénink, musím říct, že ten spánkový deficit ten nějaký je, jelikož jsme přijeli někdy kolem 1 hodiny ráno do Tábora a já jsem ještě pokračoval dál do Budějc, takže to je dost náročný.
0: Tak to je docela přísný režim opravdu, to jste takhle věděli dopředu, že to takhle bude?
2: Jo, věděli jsme to, trenér nás s tím plánem seznámil už dopředu, takže i kluci, kteří třeba bydlí v Praze, tak rovnou spali v Táboře a pro ně to zase jednodušší tím, že ráno si odběrou nějaký regenerační trénink a můžou jet domů odpočívat a věnovat se rodinám.
1: Tak teď už pojďme přímo k tomu utkání. Jak zpracováváte ten výsledek, který váš trenér Radek Kronďák označil za krutý?
2: Tak já už jsem s tím souhlasil na tiskové konferenci. Myslím si, že jsme si to nezasloužili dostat v takovýhle příděl, ale to je rozdíl mezi první a druhou ligou. Prostě oni využili každou maličkost, co jsme jim nabídli, ať už to bylo po našich nějakých individuálních chybách. Takže to je krutý a kort za první poločas jsme si to určitě nezasloužili.
0: Pavel Novák, kapitán fotbalistů Táborska, s námi v ranním radiožurnálu Sport. No jak říkáte, ostravský Baník samozřejmě vzhledem k tradici, kádru i fanouškům určitě byl a je velkým favoritem tohoto barážového souboje. Nicméně v tom prvním poločase jste ho trápili, měli jste šance, tak čím to podle vás bylo, že se vám ten úvod takhle vydařil?
2: To bych popravdě taky rád věděl, ale myslím si, že hlavně to bylo tím, že jsme se nebáli, že až jsem z toho byl jako překvapený, že i kluci, kteří třeba toho tolik neodehráli v té sezóně a si věřili a chtěli jsme hrát fotbal za každý situace, podle mě to zaskočilo i Baník, že nečekal, že s nima budeme chtít hrát fotbal, čekal, že to budeme jenom nakopávat a budeme stát na vápně a bránit se. A opak byl pravdou a musím říct, že za tohle jsem hrozně rád a je to takový malinký plus v tom, když se pak podíváme na ten výsledek.
1: Když půjdeme teď dál tím utkáním, tak naopak v čem pak podle vás spočívala ta změna po přestávce, že byl Baník rázem mnohem lepší a dal vám 3 góly?
2: Tak co vím, tak tam proběhla velká bouřka u nich všetně, což se asi dalo předpokládat. Trošku tu hru víc zjednodušili, už nepřehrávali ty situace jako první poločas a ale i tak, když si to vezmu, tak vlastně dobrý Gubu počal první gol, že byla šance, tam si Friedrich poradil zkušeně v tom souboji na zadní tyči, ale pak druhý a třetí gol prostě, ať si to nevím nalhávat, prostě to zaváhání našeho golmana.
0: S Pavlem Novákem si povídáme v ranním radiožurnálu Sport. Vy jste, Pavle, v první lize odehrál za budějovické Dynamo 128 zápasů. Máte v týmu i další hráče, kteří mají zkušenosti z nejvyšší soutěže, ale určitě ne všichni tedy. Tak co s vámi dělalo těch 15 000 fanoušků na tribunách?
2: Já musím říct, že jsem si to užíval. Přesně proto se hraje fotbal pro ty zápasy, pro tu atmosféru a člověk ani nemusí přemýšlet nad nějakou motivací, jako když přijede, já nevím, nikam na druholigový stadion, je tam 500 diváků, tady prostě ty lidi vás ženou, ať fandí tomu klubu nebo tomu klubu, prostě v tom zápase jste okamžitě a vůbec nepřemýšlíte nad ničím.
1: V zákulisí se mluví o tom, že není úplně jisté, co bude s Táborskem dál, že řada hráčů nemá smlouvy na příští sezónu, tak jak to vnímáte jako kapitán?
2: Tak jelikož se to týká i mě, tak to vnímám docela intenzivně a popravdě jsem z toho smutný, protože co víc jako by majitel asi od nás chtěl, než být v druhý lize, účastnit se baráže, mít největší bodový zisk, co kdy klub měl ve druhý lize a stále se tady bavíme dokola o tom, že trenéři nemají smlouvu a buď už já nebo další hráči nemají smlouvu, takže popravdě jsem z toho docela smutný a z druhé strany třeba to jsou poslední 4 dny mý profesionální kariéry, takže si to chci užít.
0: No to samozřejmě nás zajímá. Až takhle to plánujete? I tohle je jedna z variant?
2: 100% je to jedna z variant. Už jako nemám ambice, abych měnil klub nebo nebo se nikam stěhoval. Já už mám svoji civilní práci k tomu, takže pokud se v táboře to nepohne nějakým správným směrem a nebude ten klub chtít být ambiciozní, jako byl doteď, tak je to určitě horká varianta.
1: Mají se fanoušci Táborska bát o to, co bude dál s tamním fotbalem?
2: Popravdě nevím. S náma nikdo moc o tom nekomunikuje. My máme takový polovičatý zprávy. Táme se proslýchá, že se jedná s panem Turkem z Dukly, pak se proslýchá něco o Budicích, pak se proslýchá další věci. Ty zprávy jsou tak neurčitý, že sami nevíme. A musím říct, že prostě 4 dny před koncem soutěže nebo tý baráže prostě to je za mě nepochopitelné.
0: To říká kapitán Táborska Pavel Novák, se kterým jsme si povídali v ranním radiožurnálu Sport. Pavle, moc děkujeme za váš čas a ať se daří, naslyšenou.
2: Taky děkuju, naslyšenou.
3: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
5: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a radiožurnál Sport bude zase u toho.
4: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
6: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
5: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské antuce neobhájí.
4: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
5: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
4: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
5: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
4: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na radiožurnálu Sport.
7: Dobré ráno, 8:30. Teď Tereza Tomášková a další zprávy.
8: Vláda navrhuje jmenovat do funkce náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče od 1. července. Na sněmovním výboru pro obranu to dnes řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle něj díky tomu vznikne prostor pro převzetí funkce od současného šéfa armády Karla Řehky, kterému služební poměr končí 31. srpna. Po projednání ve výboru nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. Úlomky ukrajinského dronu způsobily požár námořního terminálu v ruském Tuapse. Kyjev v noci vyslal rakety taky na město Taganrog v Rostovské oblasti a krymský Sevastopol. Podle tamních úřadů Ukrajinci na Krymu útočili střelami s plochou dráhou letu Storm Shadow. Několik ruských obyvatel je zraněných. Noční úder poškodil i obytné domy. Ukrajina už se pátým rokem brání ruské invazi. Útoky na Rusko jsou podle ní spravedlivou odvetou. Atentát na Reinharda Heydricha dnes připomene pieta v pražské Libni u památníku Antropoid. Útoky na zastupujícího říšského protektora přesně před 84 lety provedli vojáci Jan Kubiš a Josef Gabčík.
4: Sport.
8: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. O postup do semifinále budou bojovat zítra od 16 hodin a 20 minut s Finskem. A fotbalisté ostravského Baníku porazili na úvod baráže o šance ligu Táborsko 3-0. V 18 hodin nastoupí Artis Brno proti Slovácku. Utkání můžete živě poslouchat na digitální stanici Radiožurnál Sport, která bude během dne taky nabízet tenisový Grand Slam Roland Garros. Dnes se ve druhém kole představí 5 Čechů. Menšík, Macháč, Muchová, Bejlek a Bousková.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná Praha a zavřená silnice 20 u Plzně. Na příjezdech do Prahy dnes silný provoz. Na dálnici D1 se nesouvislá kolona sune už od 29. kilometru od sjezdu na chodce Rady. Je to v podstatě až do Prahy. Těch 30 kilometrů pojedete zhruba 50 minut. Velké kolony čekejte i na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Ve směru z D1 už taky musí regulovat vjezdy do tunelu a zastavíte za Jesenicí. Ucpává se kvůli tomu taky plzeňská dálnice D5 na příjezdu do Prahy, aktuálně od 6. kilometru. Větší kolony na půl hodiny a víc hlásíte v Praze i na Štěrboholské spojce směr Lanový most nebo v Liberecké směr tunel Blanka. A pozor, ucpaný je i výjezd z Prahy na letiště. Opravují vozovku na příjezdech k terminálům a zdržíte se okolo 15 minut. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy hlásíte kolony za sjezdem na Rokycany. Na kilometru 55 je zúžení a popojíždět budete asi 15 minut. A silnice 20 z Plzně do Karlových Varů je u Chotíkova neprůjezdná. Kousek před lávkou se srazila 4 auta, vážná nehoda a jede se přes obec. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Čeká nás další tropický den. Nejvyšší teploty se budou dnes pohybovat od 25 do 30 stupňů Celsia. Na jihu Moravy by se teploměry mohly vyšplhat až na 33. Na horách dnes bude kolem 20, na Šumavě zhruba 24 stupňů. Odpoledne bude místy oblačno. Na jihu Čech a na východě Moravy a Slezska se ojediněle objeví přehánky a bouřky. Zítřejší den bude o něco chladnější. Výraznější srážky ale nepřinese. Maximální teploty se budou pohybovat od 21 do 25 stupňů. Kvůli prohlubujícímu se suchu a horkým dnům dál platí na části území výstraha před vznikem a šířením požárů. Meteorologové proto radí, aby lidé nerozdělávali oheň v přírodě a aby se řídili místními vyhláškami a zákazy. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: 8 hodin 34 minut, krásné středeční ráno, posloucháte Radiožurnál Sport a velká sláva se dnes chystá ve středočeských Hříčanech. Budou se tam slavit dvě fotbalová výročí, 50 let od československého zlata z mistrovství Evropy v Bělehradě a 30 let od stříbrného eura v Anglii.
1: Nebude chybět autogramiáda obou úspěšných týmů ani exhibiční utkání výběru z 96. roku proti družstvu sportovních i kulturních osobností Real Top Praha. Bude u toho i kapitán národního týmu z mistrovství Evropy 1996 Miroslav Kadlec, který se teď spojil do ranního vysílání Radiožurnálu Sport. Tak dobré ráno, rádi vás slyšíme.
11: Dobré ráno z Moravy.
1: Obujete taky jako kapitán kopačky?
11: Bohužel neobuji, protože já už nějakou dobu fotbal nehraji, ani za staré pány, a už by to bylo pro mě docela rizikové, že bych tam si mohl něco přivodit, nějaké zranění nebo takhle, takže radši to se zúčastním na lavičce.
0: Říkal jste, že přejete hezké ráno z Moravy, tak do Hříčan to nemáte úplně nejblíž. Váhal jste na tu častí?
11: Já jsem měl původně trošku jiný program a musel jsem se přizpůsobit, takže jsem to trošku změnil minulý týden, a takže proto se zúčastním a jedu tam přímo tady z Moravy, prostě z jedné akce.
1: Ale i to tedy ukazuje, jak si vlastně vážíte toho, že máte možnost se takhle setkat společně, jak je to vlastně mimořádné, že celý ten tým, nevím jestli úplně komplet, ale asi valná většina jeho se sejde a bude pohromadě.
11: Přesně tak, no, je to jako moc často, to už teďka nebývá poslední dobou. Dřív jsme občas hrávali nějaké golfové turnaje, tak jsme se někteří spolu viděli. Teďka už ty turnaje neabsolvujeme, takže co si pamatuju, tak naposled, co jsme se viděli, tak je to nějakých 5-6 let. Takže určitě to je příjemná věc, vzpomínka, zaspomínat, pobavit se, zasmát se. Prostě jako určitě velmi dobrá věc.
0: A při tom setkání, na koho se nejvíc těší Miroslav Kadlec? A možná klidně můžete říct, jestli je tam třeba někdo, na koho se vůbec netěšíte.
11: Ježišmarja, to bych nechtěl jako to tak vyhrocovat hned ještě předtím, než se potkáme, ale ne, jako tak určitě s každým se rád uvidím, některým jsem se viděl častěji, s některým vůbec, takže prostě těším se na každého a budu rád, i hlavně na kluky z 76., jestli je uvidím, jo, to bude velká sláva.
1: Můžeme se podívat na program. Akce začíná na Hříčanském fotbalovém hřišti v 14:30, pak následuje zápas studentů, od 4 hodin autogramiáda hráčů ze 76. i 96. a od 17 hodin pak hlavní zápas výběru 96 proti Realu Top Praha, ale nemůžeme na závěr prováhat šanci se zeptat účastníka mistrovství světa 1990 na aktuální reprezentaci, která se zítra začne chystat na světový šampionát. šampionát sejde se 29 fotbalistů, ze kterých 26 poletí do Ameriky. Tak jaké jméno Miroslava Kadlece ve výběru zaujalo nejvíc?
11: No tak jako já jako říkám, tím, že se nějak nepohybuju v trenérství nebo už ani v agentské práci, takže samozřejmě sledují český fotbal a nechtěl bych, jestli mě něco zaujalo, nezaujalo. Trenéři asi mají o hráčích daleko větší přehled než já a samozřejmě bych chtěl říct prostě jenom klukům, ať si to užijí, prostě to mistrovství světa je opravdu výjimečná věc a prostě je to rok od roku těžší a těžší se tam dostat, takže ať si to užijí a prostě ať přivezou nějaký úspěch.
1: Co by bylo tím úspěchem podle vás?
11: Podle mě by byl úspěch, kdyby samozřejmě postoupili ze skupiny a potom už je to otevřené a dá se hrát, dá se říct skoro s kýmkoliv. Takže já si myslím, že pro nás ideální stav úplně, pro naši mentalitu, když nám nikdo nevěří a všichni říkají, že co tam jdou dělat a takové ty hloupé řeči, takže to je ideální stav a tím bychom mohli prostě tam udělat nějaký úspěch, třeba postup ze skupiny.
1: Tak přesně tak jste to zažili vlastně vy minimálně v tom 96. Nejsem si jistý, jak v 90. a v 96. všichni říkali skupina smrti, Německo, Itálie, Rusko, pojedete domů s ostudou a nakonec to bylo úplně jinak.
11: Přesně tak. Takže určitě bych klukům přál, ať něco podobného jsou schopni zažít a takže to je jako, ať si to užijí hlavně, jo? Protože to říkám, to mistrovství světa je opravdu výjimečná věc.

0: Čeští hokejisté na mistrovství světa včera vedli nad Kanadou 2-0. Případné vítězství v tomhle duelu by znamenalo, že by si zajistili postup ze skupiny z druhého místa do čtvrtfinále. To byl takový ten ideální scénář, tabulkově řekněme slabší soupeř, alespoň na papíře, bez cestování, bez stěhování. Ale
1: bylo by to Lotyšsko?
0: Bylo by to Lotyšsko, bylo by to krásné, ale tak to nakonec nedopadlo, protože Kanada ten duel otočila a vyhrála 3-2.
1: Ano, přece jenom Celebrini s Crosbym se ukázali být na cíli českých hokejistů, i když ten sen vypadal krásně.

0: vlastně ještě do začátku třetí třetiny, pak se ale rozplynul a tak teď víme, že Češi nastoupí proti Finům, bude to zítra v 16 hodin a 20 minut, možná jste ještě tenhle údaj neslyšeli, tak si ho zapište, stejně jako to, že můžete počítat s naším přímým přenosem. Když jsem se teď díval, kdy naposledy Češi na světovém šampionátu hráli s Finskem, pamatuješ si to, Karle?
1: Vynechávám pas, další otázka.
0: No není to špatná připomínka, protože to bylo před 2 lety na zlatém mistrovství světa tady v Praze. Bylo to tedy v základní skupině, ne pak na cestě vyřazovacím systémem, ale vlastně hned na úvod turnaje Češi porazili Finy 1-0 po samostatných nájezdech, tak sice rádi slýcháme góly v našich přímých přenosech, ale pokud by to dopadlo úplně stejně, tak bychom se asi moc nehněvali.
1: Ano, to vzpomínání na šampionát v Praze, to je samozřejmě krásné, asi se možná sluší taky říct, že tenkrát ten český výběr byl papírově trošičku silnější a tedy ten výsledek potom dopadl nejlepším možným způsobem. 8 hodin 46 minut posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport. Já posílám Sama Fendera a po písničce budeme soutěžit, ale Jan Suchan chce ještě něco.
0: Než pošleš Sama Fendera, tak jenom napoutám, že samozřejmě o hokeji si budeme povídat s Martinem Procházkou po 9. hodině a před 10. ještě s našimi reportéry, kteří jsou přímo v dějišti, zatím ve Friburgu, ale dnes prý po tom, co si dopovídáme, sednou do auta a vyrazí do Curychu, protože tam Češi odehrají to čtvrtfinále s Finy v 16:20 zítra.

0: 8 hodin 50 minut, to náhodou vyšlo takhle přesně. Středa 27. května budeme soutěžit tak jako každý jiný všední den. Je tu šance pro vás, pro naše posluchače, jak se dostat k cenám. Jane Suchané, dnešní ceny.
1: Oficiální fotbalový míč McDonald's Cupu 2026 velikosti 4 chystá se velké finále tohoto mládežnického školního turnaje. Příští týden budeme samozřejmě u toho s Radiožurnálem Sport a i díky tomu teď pro vás máme takovouhle cenu, ale není jediná, protože k tomu přidáme červenou kšiltovku.
0: Já musím připomenout číslo, jsem do studia 221552222, bude se vám hodit za malý okamžik, ještě taky připomenu to nejdůležitější pravidlo. Pokud jste s námi vyhráli v posledních 2 měsících, tak ještě chvilku počkejte. Dejte šanci ostatním. Honzo, zvuk tady máme připravený. Chceme něco říct před ním nebo vůbec nic?
1: Myslím, že je to tak jednoduché, zvlášť když se to pojí s jedním výročím, že řeknu jenom hodně štěstí.
2: Mám za sebou nádherný závod, který se mi vydařil a udělal jsem si osobní rekord, který začíná teda 9, za což jsem hrozně šťastný. Ale na oslavě se přiznám, že se rozhodně nevrhnu, protože přeci jenom jsem toho dneska moc nenaspal a opravdu jsem unavený z toho letadla, takže se těším, až přijedu domů, dám si něco dobrýho k jídlu.
0: Jan Suchan říkal, že to je dnes velmi jednoduché a vzhledem k počtu volajících se zdá, že měl pravdu. Tak uvidíme, jestli poznali daného sportovce. Krásné ráno, slyšíme se.
3: Dobrý den, tady Aleš.
0: Dobrý den, Aleš, nevyhrál jste v posledních 2 měsících, jenom vám do toho skočím.
3: Ne, v listopadu někdy.
0: V listopadu, dobře, tak to v květnu počítáme. Povídejte, kdo to byl?
3: Možná Roman Šeberle.
0: Určitě Roman Šeberle, gratulujeme.
1: Jak jste ho poznal, předpokládám po hlase.
3: Určitě po hlase a 9, to by mohlo být 9000 bodů, no.
1: No a víte, kolik přesně těch bodů bylo přesně před čtvrtstoletím v Getsisu na tamním vícebojařském mítinku?
3: 9643.
0: To jste mu přidal.
1: Tak to by byl asi současný světový rekord, protože to je opravdu pořádná porce. Tehdy to bylo jenom drobné překonání té hranice, bylo to 9026 bodů. Bylo to poprvé, kdy nějaký desetibojař se dostal před tu bájnou metu, protože předtím Tomáši Dvořákovi chybělo 6 bodů na pražském Strahově. Roman Šeberle už není držitelem světového rekordu, ale před 25 lety ho překonal a Aleš díky tomu získává fotbalový míč a červenou kšiltovku, tak vám gratulujeme.
3: Děkuji moc a zdravím všechny do Radiožurnálu.
0: Děkujeme moc za to, zůstaňte nám určitě na lince, ať si na vás můžeme vzít kontakt a víme, kam fotbalový balon poslat. Povídej, Honzo.
1: A v pátek můžete ještě soutěžit jednou o bezdrátová sluchátka v našem tradičním finále, tak zkuste být ve střehu i v podobný čas také v pátek.
3: Pokusím se, děkuji moc.

0: pátek dopoledne je ve studiu Radiožurnálu Sport legendární cyklista a sportovec Jiří Ježek.
1: A s ním i zajímavý hosté ze světa běhu a cyklistiky.
2: Věděl jsem, že jsem projel a za mnou Nibali, dobrý, jo, tak to tady pustíme, Nibali, dobrý sjezdář. No, jak jsem to tam pustil z toho sjezdu a dole jsem se otočil, on tam nebyl, byl jsem tam sám.
0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Každý pátek po 10. hodině můžete slyšet třeba historky o elitních závodnících.
3: Já ho zažil jako 16-letýho teenagera, když se mnou trénoval v lese v Belgii, kdy jsme jezdili na společní tréninky. Na něm vidíte tu jeho dětskou hravost. To je, když je dítě s kyblíkem na písek a staví si ty bábovičky a tohle to bylo přesně ono tom tréninku.
0: Na své si ale přijdou i amatéři.
1: Začínáte se sportem? Řešíte vybavení na kolo nebo správnou techniku běhu?
0: Máme pro vás názory odborníků.
4: Ten hobík prostě z toho benefituje, protože má pohodlný kolo, pohodlný nafouknutí těch gum, má úplnou velkou pohodu v tom posedu, nemusí na tom být jako Superman. Tak si zjistila, že optimální být v pohodě.
1: A v ní jsou i kilometry Jiřího Ježka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Krásné středeční ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Připravili jsme pro vás zprávy.
7: Radiožurnál 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
8: Na úřadu vlády začíná jednání o přesunu části agend pod různá ministerstva. Prezident Petr Pavel jedná v Estonsku mimo jiné o bezpečnostních hrozbách. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem jsou ve finále NHL, vyřadili Colorado. Nehoda brzdí provoz na dálnici D2 z Bratislavy do Brna na 13. kilometru. A bude slunečno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty většinou do 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády na ministerstva začíná právě teď. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se sešel se zástupci odborů a rad, kterých se to dotkne. Část odborníků už předtím oznámila rezignaci, s krokem nesouhlasí. A před Strakovou akademií je teď reportérka Daniela Brichtová.
9: Kromě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a také vedoucí úřadu Tinde Bárty dnes na schůzku dorazili i někteří ministři, například Adam Vojtěch nebo Aleš Juchelka z hnutí ANO, pod které se mají právě pod tyto ministerstva přesouvat jednotlivé agendy. Z odborníků přišla zhruba 50 expertů, kteří podali rezignaci právě z jednotlivých rad. Doufají v to, že jim vedení úřadu vysvětlí, proč ke změnám má dojít a případně zda je ještě možné změny přehodnotit a zanechat původní stav. Pro Radiožurnál Daniela Brichtová.
8: Prezident Petr Pavel je v Estonsku. V Tallinnu ho čeká jednání o současných bezpečnostních hrozbách, tématech blížícího se summitu NATO v Turecku nebo o spolupráci univerzit.
10: Estonsko, stejně jako Litva a Lotyšsko, jsou podle prezidenta Petra Pavla státy nejvíce vystavenými hybridním útokům ze strany Ruska.
11: Od kybernetických útoků přes provokace ve vzdušném prostoru až po přelety dronů.
10: Řekl před odletem do Estonska. Prezident se dnes zúčastní také mezinárodní konference o kybernetické bezpečnosti a konfliktech. Estonsko zažilo masivní kybernetický útok v roce 2007. Dnes patří mezi světové lídry v digitalizaci systémů i obraně digitální prostoru. Stalinu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
8: Pracovníci Národního parku v Krkonoších opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpinských trávníků, na které někteří turisté i přes zákaz vstupují, vysvětluje mluvčí parku Radek Drahný.
12: Tyto oranžové ochranné sítě budou oddělovat vyhrazený prostor pro turisty od cenné přírody na vrcholu a budou lemovat přístupové stezky na Sněžku i v okolí bývalé obří boudy v Obřím sedle. Na místě zůstanou pravděpodobně až do konce října.
7: Sport. Hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa s Kanadou 2-3 a ve skupině skončila třetí. O postup do semifinále bude bojovat zítra od 16 hodin a 20 minut s Finskem. V Curychu pak ještě nastoupí Švýcaři proti Švédům a ve Friburgu Kanada proti Spojeným státům a Norsko proti Lotyšsku. Hokejisté Vegas Golden Knights s Tomášem Hertlem postoupili do finále NHL. Colorado Avalanche s Martinem Nečasem porazili 2-1 a sérii ovládli jasně 4-0 na zápasy.
13: Colorado bylo v základní části zámořské soutěže nejlepším týmem. Ve finále západní konference proti Vegas ale nezvládlo úvodní dva duely na svém ledě. V Las Vegas pak ve třetím utkání ztratilo tříbrankové vedení a ve čtvrtém duelu Colorado nepomohla ani asistence Martina Nečase a prohrálo 1-2. Hokejisté Golden Knights si finále playoff NHL zahrají po třetí v historii. Utkají se s lepším z dvojice Montreal Carolina. Ta aktuálně vede 2-1 na zápasy. Tomáš Petr, Radiožurnál.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nebezpečí na hradecké dálnici u Poděbrad a nehoda na D2 u Blučiny. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy zbystřete za sjezdem na Městec Králové. Na kilometru 49,5 leží mezi pruhy pneumatika.
16: Rozházený zbytek běhoun z nákladňáku. Ten je odstavený o kilometr dál, ale ty zbytky toho běhounu jsou v pravém jízdním pruhu.
15: Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna popojíždějí kolony. Aktuálně od 22. kilometru je to až do Brna s tím, že na 13. kilometru se ve frontě srazilo 5 aut. A ten zhruba 20-kilometrový úsek pojedete asi 50 minut. Poslední volný sjezd je na Hustopeče. Na D1 hlásíte velmi silný provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Poprvé zastavíte před Šmejkalkou na 26. kilometru a nesouvislá fronta se táhne až na Chodov. Velké kolony i na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Ve směru z D1 už taky regulují vjezdy do tunelů. Ucpává se kvůli tomu i plzeňská dálnice před Prahou aktuálně od 5. kilometru. Větší kolony v Praze na půl hodiny hlásíte i na Štěrbeholské spojce směr Lanový most anebo v Liberecké směr tunel Blanka. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
14: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude slunečno, odpoledne místy oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy.
6: 9 hodin 5 minut, středa 27. května, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a my jsme za to moc rádi a zdravíme vás ze studia Radiožurnálu Sport společně s Janem Suchanem. Mě tady zaujala teď zpráva, Honzo, o tom, že Frank Lampard vyhrál anketu Ligové trenérské asociace o nejlepšího trenéra v anglickém fotbale, tak evidentně to není automaticky pro toho, kdo vyhraje Premier League.
17: No, to samozřejmě mě taky přivedlo vlastně na tuhle myšlenku. Já mám právo hlasovat v anketě v České šancelize, kde je několik kategorií, hráč sezóny a také trenér. A přiznávám se, že tedy na první místo obvykle, nevím jestli vložně pokaždé, ale možná pokaždé dávám prostě trenéra mistrovského týmu, protože se to tak nějak nabízí, byť se snažím ocenit, teď jsem dal do první trojky třeba Jana Trousila, který vytáhl Pardubice v podstatě ze sestupových starostí až do té prostřední skupiny, podle mě odvedl skvělou práci, ale vybrat někoho, kdo vlastně nepůsobil ani v nejvyšší soutěži, tam se to volí vlastně v těch nejlepších čtyřech ligách v Anglii, tak to je, nechci říct úlet, ale je to podle mě docela překvapující, byť tedy Frank Lampard vyhrál soutěž.
6: Vyhrál soutěž, on totiž vyhrál tu druhou nejvyšší soutěž Championship a dovedl tak Coventry po 25 letech zpátky do Premier League. Určitě velký úspěch, určitě krásný příběh, o tom takzvaně žádná, ale jako Arsenal tedy čekal jenom o pár let méně a je to opravdu tedy titul v Premier League. Je to zajímavé, no, že vlastně, i když se o tom tak mluvilo, že Arteta je pod obrovským tlakem, v posledních letech několikrát to Arsenal měl skvěle rozehrané a pokaždé to nedopadlo, tak už se mluvilo o tom, že vlastně tahle sezóna už je možná posledním pokusem Mikela Arteta, kdyby to neklaplo, takže by se s ním vedení rozloučilo, ale ono to klaplo, tak by si člověk říkal, že tedy ocení v Anglii tohohle kouče, ale dopadlo to jinak.
17: Mikel Arteta vyhrál aspoň takovou podkategorii pro nejlepšího trenéra Premier League, ale jestliže je to anketa Ligové trenérské asociace, tak vyvozuji, že hlasují sami trenéři a líbí se mi, že umí takhle ocenit práci i někoho, kdo se nenabízí, jak se říká, na první dobrou a mám to obecně rád v těch zahraničních anketách, protože také v NHL to často bývá někdo, kdo třeba s podceňovaným týmem odvede výbornou práci, byť to třeba nestačí na ty nejlepší, ale je za ním vidět kus té práce.
6: Tolik anglický fotbal, tolik trenéři v Premier League a taky o jedno patro níž. 9 hodin 8 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Posíláme Ariem a po písničce hokej s Martinem Procházkou.
14: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Skupina R.E.M. v ranním radiožurnálu Sport 9 hodin 11 minut. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou ve čtvrtfinále mistrovství světa. To znamená, že je čekají Finové. Probereme to s naším expertem tady na radiožurnálu Sport, olympijským vítězem, mistrem světa Martinem Procházkou. Martine, krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak pojďme začít hodnocením toho duelu proti Kanadě oproti tomu předcházejícímu zápasu s Norskem. Byl bys pozitivnější v tom hodnocení?
1: No přece jenom trochu ano. Oni nám pomohli k tomu utkání Norové, že ztratili bod z Dány, kde nám otevřeli cestu i k tomu, pokud bychom Kanadu porazili za 3 body, tak bychom zůstali na 2. místě. A tak to byl takový ten náboj do toho utkání. Myslím, že jsme dobře vstoupili do utkání, byli jsme velmi aktivní. Povedla se nám dát i první branka, kde Alešel krásně trefil vlastně horní růžek nad vyrážečkou. A říkám, první třetina velmi dobrá. Na druhou stranu musím říct, že Kanada do toho utkání vstoupila velmi vlažně, za celou třetinu vystřelila jen 4x, ani se moc nechtěla pouštět do osobních soubojů, byl to takový hokej z jejich strany více, takový ten otevřenější nahoru, jenom jak se říká útočenější, do té defenzívy nám nechávali dost prostoru, takže ta první třetina také podle toho tak vypadala.
2: A vlastně v té druhé Češi paradoxně udeřili na 2-0 díky Kubalíkovi ve chvíli, kdy byli několik minut pod docela slušným tlakem a Kanada pak vlastně v té druhé třetině přestřílila Čechy 13-5 a v úvodu třetí, než Kanaďané dokázali otočit vývoj skóre z 1-2 ze svého pohledu na 3-2, tak to byl taky v podstatě válec. Tak mě zajímá, jestli si myslíš, že to bylo tím, že prostě Kanada zapnula, anebo že Češi se trochu zalekli toho stavu, jak to vlastně vidíš?
1: A viděl jsem to tak, že přesně jak si říkal, od toho druhého gólu, kde Dominik Kubalík využil toho dobrého napadání od Martina Kauta, Milovský mu to posunul, ta střela mezi betony prošla, tak od tohohle toho stavu 2-0 Kanada najednou jako kdyby opravdu přidala v hlapeně v bruslení, v kombinaci, v držení kotouče, v soubojích, najednou byli důraznější a povedla se jim dát ještě právě do konce té druhé třetiny po krásné kombinaci celé tohoto prvního útoku po Norávce k rozběhu na Celebrinho tu branku na 2-1. A v podstatě hned od té třetí třetiny, jak si zmiňoval, tak hned v tom pokračovali a bylo na nich vidět, že prostě si to užívají to utkání. Naopak naši byli si vědomi toho, že postupem času jim jakoby trošku docházela ta energie, trošku síla, protože Kanada opravdu byla všude o krok rychlejší. Ty kombinace, které předváděli, tak byly výborné a výborný výkon z našeho výkonu podal Dominik Pavlát, protože opravdu Kanada ty 2 třetiny potom si vytvořila spousta nepříjemných pozic, dobrých střel a on musel vytáhnout spoustu tu výborný zákroku.
2: Jenom se tak říkám, Martine, když jsem to sledoval já, tak dívat se na Celebrinho s Crosbym, to je prostě paráda, viď?
1: Tak, co k tomu dodat, no samozřejmě. Oba rozdílným věkově, ale hokejově naprosto perfektní. To jejich myšlení, provedení, individuální technika, bruslení. No samozřejmě dívá se na ně krásně, no myslím si, že to potvrdili i naši hráči po zápase, že opravdu to bylo těžké je bránit.
0: Takže ten ideální scénář, který platil za stavu 2-0 a znamenalo by to, že by Češi tedy skončili ve skupině na 2. místě, z toho by postoupili do čtvrtfinále, nemuseli by se stěhovat, hráli by proti Lotyšům, to se rozplynulo. Tak Martine, když tedy už jsme na úvodu řekli, že zítra nastoupí česká hokejová reprezentace v Curychu od 16:20, no tak proti Finům, samozřejmě to je ta nejpodstatnější informace, tak je to velká nepříjemnost tvého pohledu?
1: Tak úplně nepříjemnost. Já si myslím, že v dnešní době zase to cestování není tak daleko do Curychu. Hráči se absolutně nestarají vůbec o výstroj, takže ten komfort mají vynikající. Po zápase se včera vyspali, ano, skončilo se pozdě, tak dneska ten přesun bude zřejmě až někde okolo poledne. No, tady jde spíše o to teďka o tu nějakou tu způsobem regeneraci, takže ani nejde vůbec o nějaký mega trénink velký, takže není to zase za mě nějaká velká komplikace, každopádně ano, pokud by se nám to bývalo včera povedlo, tak jste na tom svém domácím působení, jak se říká, jste ve Friburku, ale je potřeba se s ním nějak vypořádat, no, bo Finové byl velmi těžký tým, protože za těch 6 zápasů, které hráli, tak kromě toho včerejšího obdrželi jenom 7 branek, to znamená, že jich velmi, velmi dobrá defenzíva, samozřejmě podpořená i do toho útoku, protože nastřelili nejvíce gólů v té druhé skupině, myslím, že 31.
2: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s Martinem Procházkou, jenom tedy drobné doplnění, víc gólů než Finové dali ještě domácí Švýcaři, ale to je opravdu drobnost. Když se pobavíme znovu ještě o českém týmu, tak Radim Rulík celou dobu mistrovství si to jakoby hledal, tu ideální sestavu, míchal útoky, i obranné páry se trochu proměňovaly, občas někdo šel na tribunu, pak se zase vrátil, tak máš dojem, že Radim Rulík našel třeba teď v zápase s Kanadou to ideální složení, nebo že se to zase může nějakým způsobem míchat?
1: Myslím si, že už to moc míchat nebude, že včera Radim Rulík pochval vlastně ty dva útoky, které pozměnil, takže a zřejmě to takhle asi podobně zůstane, jak Daniel Ožejník se právě přiřadil k Lukáši Sedlákovi a Romanu Červenkovi, takže pak tam zůstal ten útok, samozřejmě Chmelař, Peránek, Černoch, ty hráli taky velmi dobře, hlavně v závěru toho utkání, tam několikrát dobře, jak se říká, zatopili Kanadě, byli blízko brance. Myslím si, že ten tým už takhle bude poskládaný, uvidíme hlavně, kdo nastoupí do branky, protože Josef Kořenář stále není asi úplně v pořádku.
0: I na to, jak je na tom Josef Kořenář, se určitě budeme ptát našich kolegů, kteří jsou přímo na místě ve Švýcarsku. Ještě, Martine, mě napadá, Češi tedy zítra ve čtvrtfinále proti Finsku 16 hodin 20 minut. Podle sázkových kanceláří čeští reprezentanti do toho duelu vstoupí jako outsider. Je to rozhodující zápas čtvrtfinále, pokaždé to říkáme rok co rok, tak není to pro Čechy paradoxně výhoda?
1: No, mohlo by se to tak zdát, že ano, výhoda, nejste favorité, takže můžete hrát trošičku volněji. Na druhou stranu, já si myslím, že i s Finy se velmi dobře dá hrát, když budeme mít dobrý pohyb, budeme důrazní na kotouči, nebudeme dělat individuální chyby, potřeba je zlepšit přesilovku, dali jsme hrozně málo branek, možná snad jenom jednu za celou tu dobu během turnaje, takže zlepšit přesilovky, no a hrát pokud možno co nejde s Finy vyrovnaně. Já si myslím, že na Finy působí vždycky hodně to, pokud oni se dostávají čím dál tím déle v zápase pod tlak, že ten stav nemají pod kontrolou, tak je to výhoda pro většinou pro náš tým, takže to si myslím, že bude taky hodně důležité.
2: A ještě poslední otázka pro hokejového experta Radiožurnálu Sport a olympijského vítěze Martina Procházku. Řešili jsme to tady v newsroomu, je to velké téma snad pro každého, koho zajímá hokej, protože v noci po porážce ve Vegas skončilo Colorado ve Stanley Cupu 0-4 na zápasy, prohrálo s Golden Knights a tím pádem skončila sezóna Martinu Nečasovi. I kdyby to šlo nějakým způsobem na soupisce zařídit, že by chom ho tam protlačili, tak umíš si představit, že Martin Nečas v noci na dnešek dohrál, takže by byl schopný přiletět do Švýcarska a tam nastoupit zítra odpoledne do utkání proti Finsku?
1: Nevím, jak samozřejmě všechno tohleto technicky, pokud by to bylo reálné. A nevím, jak na tom samozřejmě Martin Nečas je fyzicky, přece jenom je to něco podobného jako David Pastrňák, který nakonec se rozhodl odříct nebo odmítnout reprezentaci v této sezóně olympijské. Takže nevím, jak to má samozřejmě postavené, jak jsou trenéři s ním ve spojení. Nevím, jestli by to úplně, jak říkáš, šlo technicky, přece jenom ten čas, toho času do toho zítřejšího utkání už je málo. Možná, že by se, pokud bychom náš tým postoupil, tak potom na to další utkání by mohl být připravený už, ale to nevím, jak dopadne zítřejší utkání.
0: To říká olympijský vítěz Znagana, náš expert na Radiožurnálu Sport Martin Procházka. Češi zítra nastoupí v 16:20 ve čtvrtfinále proti Finu. A budete u toho samozřejmě díky našemu přímému přenosu. Teď jsme to probrali s naším expertem. Martine, moc děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
4: Czechoslovakia are the new European champions.
5: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zůstane určitě do konce života v mojej hlavě.
6: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
7: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
3: Jaká byla cesta na šampionát?
6: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
8: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
3: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
6: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
3: Od 2. května do 20. června.
6: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: 9 hodin 21 minut středeční radiožurnál Sport je tu dál pro vás. Ti nejlepší beach volejbalisté planety jsou teď v Ostravě pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích. Tam totiž začíná tradiční turnaj kategorie Pro Tour Elite.
2: Hrát tam bude i mistr světa David Schweiner, který byl v Ostravě třikrát ve finále. Vždycky to bylo s Ondřejem Perušičem, tentokrát bude po jeho boku Tadeáš Trousil. Právě David Schweiner je dalším hostem radiožurnálu Sport, tak děkujeme, že jste si udělal čas. Krásný den.
9: Krásný den, zdravím posluchače radiožurnálu.
2: Davide, vy už jste hrál v desítkách různých areálů. Je ten vítkovický opravdu unikátní?
9: Tak ten vítkovický je hodně speciální, samozřejmě tím nastavením. Prostě hrajeme v oblasti železáren, takže svým způsobem je to hodně unikátní oproti plážím a náměstím všude možně po světě. A ten turnaj vyniká samozřejmě i skvělou organizací.
0: Vy, Davide, samozřejmě máte jako domácí hráč k tomu tu výhodu podpory a máte třeba i nějakou zpětnou vazbu od dalších hráčů. Je třeba ten ostravský turnaj oblíbený i u zahraničních účastníků?
9: Je to tak, samozřejmě to, že je oblíbený mnou, tak asi bych nesoudil jenom na základě mého názoru, takže oblíbený je i na základě trenérů, ostatních hráčů a i lidí, kteří se vlastně na tom turnaji podílí a mnohdy ho srovnávají třeba s tím švýcarským Gstaadem, který teda má o mnoho delší tradici. Ale minimálně na podobné úrovni, tak ta organizace se teďko nachází.
2: Beach volejbalista David Schweiner léta strávil v úspěšném páru s Ondřejem Perušičem, ostatně jsou to mistři světa, ale Ondřej Perušič už ukončil profesionální kariéru a teď v Ostravě naskočí s Jiřím Sedlákem, zatímco vaším novým parťákem, Davide, se stal Tadeáš Trousil. Jaké to je zvykat si na nového spoluhráče?
9: Tak já musím říct, že je to jednodušší, než jsem čekal, nicméně chviličku to potrvá, ale věci jsou ulehčené hodně tím, že jsme součástí jedné tréninkové skupiny, vlastně všichni kluci z nároďáku, takže podle mě, kdyby se dali dohromady jakýkoliv dva, tak ten začátek je o dost jednodušší, protože máme stejného trenéra a ten herní styl je taky hodně, hodně podobný. Takže zvykám si dobře, s Tadášem se mi trénuje i hraje dobře, nicméně do takového úplně jako plného potenciálu týmu si myslím, že to ještě pár týdnů, měsíců potrvá.
2: Jenom mě tak napadá, jsou třeba v úvodu té spolupráce tréninky delší, abyste se rychleji sehráli?
9: To asi ne. Myslím si, že tréninky jsou dlouhé úplně stejně. Prostě jenom je se snažíme cílit tam, kde je jich potřeba nejvíc. No. Takže na nějakou jako souhru příjmu a náhry, případně nějaký obraný variace. Ale určitě nejsou delší.
0: S Davidem Schweinerem si povídáme ve středečním radiožurnálu Sport. No a tak s Tadeášem Trousilem máte za sebou jediný turnaj, skončili jste devátí v čínském Xiamenu, tak jak to zatím hodnotíte, tuhle souhru?
9: Tak my jsme předvedli docela tři slušný výkony na turnaji v Číně, za který se nemusíme stydět. Každopádně oba víme, včetně našich trenérů, že jsme mohli zahrát lépe. Nicméně ten osmifinálový zápas s Australany, tak byl hodně těžký. Australani hráli dobře a vlastně ostudu úplnou jsme nepředvedli. Nicméně Australani potom došli do finále, kde teda prohráli, ale dokázali, že v tom turnaji hráli dobře. Takže pro nás to znamená nějaké jako poučení, že proti fyzicky hrajícímu týmu tak bude potřeba trošičku víc tlačit servis a z toho potom plynou nějaký třeba obrany navíc a nám se to v tom zápase nepovedlo.
2: Ve skupině ostravského Beach Pro Tour Elite narazí David Schweiner s Tadeášem Trouslem na jeden francouzský pár a dvě dvojice z kvalifikace, která teď vlastně začíná. Tak budete, Davide, sledovat své potenciální soupeře?
9: Budeme sledovat samozřejmě a budou je sledovat i naši trenéři, statistik, protože na zítra chceme být připravení, jsme zvědaví, kdo vyleze z kvalifikace a Konec konců ten dnešní den už je takový volnější den před turnajem, jdeme se jenom lehce rozcvičit, třeba sáhnout na balón, ale vlastně už moc netrénujeme, takže si ten den vyplníme sledováním kvalifikace a samozřejmě fanděním ostatním českým párům.
0: Nejlepší beach volejbalisté na světě jsou aktuálně v Ostravě, v Dolních Vítkovicích, tam začíná tradiční turnaj kategorie Pro Tour Elite. Radiožurnál Sport bude mít na místě reportéra, se kterým se pravidelně budeme do našeho vysílání spojovat. Teď jsme o tom mluvili s Davidem Schweinerem. Davide, tak moc děkujeme za váš čas a budeme držet palce.
9: Díky moc. Hezký den.

tam stál. Já se ho ptal, co bude dál, a on mi řekl,

0: Radiožurnál je 9:30. Zprávy pro vás přichystala Tereza Tomášková.
1: Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh vlády na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Nikdo nebyl proti. Teď Hlaváče může jmenovat prezident Petr Pavel. Vláda navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Současnému šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působí jako Řehkův první zástupce. V armádě slouží od 80. let. Rusko v noci zaútočilo na severoukrajinské město Černihiv. Tamní úřady hlásí nejméně 15 výbuchů. Ruský úder v Dněpropetrovské oblasti zranil minimálně 6 lidí. Podle ukrajinského letectva Moskva vyslala celkem přes 160 dronů. Většinu z nich se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Ukrajina v noci zaútočila na několik ruských měst. Na krymský Sevastopol Kyjev vyslal i střely s plochou dráhou letu. Úder zranil několik lidí. Archeoskanzen v Modré na Uhersko-Hradišťsku dnes otevře nové záchytné parkoviště. Vejde se tam až 99 aut, 6 autobusů a jeho součástí bude i točna. Sloužit má nejen návštěvníkům Archeoskanzenu nebo expozice Živá voda, ale taky poutníkům při slavnostech v sousedním Velehradě. Vybudování parkoviště stálo 16,5 milionu korun. Část pokryla dotace. Sport. Česko na závěr skupinové části hokejového mistrovství světa podlehlo Kanadě 2-3. V zítřejším čtvrtfinále se utká v Curychu s Finskem. A fotbalisté ostravského Baníku vstoupili do baráže o šance ligu výhrou nad Táborskem 3-0. Dnes v 18 hodin nastoupí Artis Brno proti Slovácku. Zápas můžete živě poslouchat na Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Chocerad, taky na dálnici D2 za Hustopečemi. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Chocerady. Na kilometru 28 se srazilo několik aut v levém pruhu. Na místě už je šipka, místo je označené, i tak se vybočuje v zatáčce dost prudce doprava. Opatrně projíždějte. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna čekejte kolony za sjezdem na Hustopeče. Na 13. kilometru se srazilo 5 aut v hromadné nehodě. Průjezdný je teď pouze odstavný pruh a je tam směrem do Brna fronta asi na půl hodiny. Dá se sjet na 25. kilometru na Hustopeče a objet to. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Rokycany. Na kilometru 55 je zúžení silničáři a zdržíte se do 10 minut. Připomínáme taky ucpaný pražský okruh v obou směrech před sjezdem na Ořech. Kolony jsou tam asi na 25 minut, jak ve směru z letiště, tak i z D1. Ve směru z D1 navíc musí regulovat vjezdy do tunelů. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, odpoledne místy oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport. You say

0: 9 hodin 37 minut posloucháte středeční radiožurnál Sport a následující minuty budou patřit tenisu a proto jsme rádi, že se spojujeme s kolegou reportérem Davidem Prouzou, který toho času pobývá v Paříži a chodí na zápasy na French Open. Davide, přejeme krásnou středu.
1: Hezké dopoledne.
0: Pojďme začít Vítem Kopřivou, protože on označil za jeden z pěti největších zápasů v kariéře svoje vítězství v prvním kole Roland Garros na Francouzem Corentinem Moutetem. Pětisetový zápas, skoro 4,5 hodiny. Ty si komentoval tady na radiožurnálu Sport, tak pojď zkusit divákům, posluchačům, kteří to neslyšeli, třeba od tebe už včera říct, v čem to vlastně byl výjimečný zápas.
2: Já jsem mu už podsouval potom na tiskové konferenci, jestli to třeba není top 3 jeho nejlepších zápasů. Nakonec řekl top 5, každopádně můj zážitek z té pozice, že jsem ten zápas mohl sledovat, tak bych to klidně zařadil i výš, protože Vít Kopřiva opravdu nebyl favoritem v tom zápase, byť Moutet byl nasazený, zároveň neměl buchy jakou šňůru před Roland Garros na Antuce, ale prostě hrát proti Francouzovi na velkém kurtu, relativně velkém kurtu, kde prostě ti diváci jsou hodně hlasití. Možná hlasitější než třeba na centrálním dvorci, protože jak to tak bývá, tam jsou ty vstupenky dražší a potom třeba ti návštěvníci nemají takové tendence fandit. Tak to prostě mělo opravdu složité, celý zápas, dá se říct, šlapal do kopce a poradil si s tím, ty příležitosti, které dostal, využil, a i když Moutet opravdu hraje tenis jako úplně z jiného vesmíru, a teď to nemyslím nutně jako kompliment, tak si s tím Kopřiva poradil a byl vlastně tím, který byl útočnější, agresivnější a nakonec po těch šancích skákal, zapsal obrovské množství vítězných balónů, což podle mě není úplně typické pro jeho tenis, ale po zásluze prostě postoupil a přesně 4,5 hodiny v 35 nebo 34 stupních. Sám jsem se vlastně divil, že vůbec přišel celkem v klidu na tu tiskovku a nebolely jeho nohy.
3: No, Davide, jako mrzí mě, že jsem si nenašel čas na tohle utkání a napadá mě, kolik vlastně je takovýchhle v úzovkách exotů na okruhu, na které ještě může Vít Kopřiva narazit.

0: 1000 míčů nějakým stylem a většinou jim přiletí rychle zpátky a oni musí reagovat na tu rychlost a teď najednou vám tam spadne takovýhle kopeček. Ono to hodně vyskočí, teď do toho máte sluníčko, nedej bože vítr a vlastně se s tím jako těžko pracuje a Vít Kopřiva to několikrát zahodil vyloženě tu jako nabízenou šanci, ale ono to je opravdu hodně těžké. Pak si na to už trochu zvykl, dokázal s tím pracovat, ale během té výměny vám tohle přijde třikrát, pak přijde obrovská rána zase od Muteta, který to má v ruce prostě neskutečně. No a ty servisy spodem, to je prostě kapitola sama pro sebe, no. On to udělal mnohokrát, xkrát mu to vyšlo, ke konci zápasu už to začal Kopřiva docela dobře číst a úplný vrchol byl, že on za stavu 15-15 v pátém setu prohrával mu Mutet 3-4, servíroval a na druhý servis to zkusil znovu a dal debla, pak dal ještě jednoho a vlastně daroval, řekl bych Kopřivovi, tenhle gem, takže se mu to nakonec nevyplatilo, ale kdybych měl dělat bilanci celkově těch pokusů servisů spodem, tak si myslím, že by pro Muteta byla pořád pozitivní, no, ale myslím si, že tohle už Kopřivu nepotká v žádném dalším zápase a teď už se může směle připravovat zase na tenisty, které se věnují, řekněme, tomu konvenčnímu stylu hraní.
1: Davide, ještě jenom jedna krátká věc k tomuhle duelu. Hrál se na třetím největším kurtu v areálu, takže těch fanoušků tam bylo opravdu hodně. No, Simon Matějové, Jan Suchan se mi tady směje, protože jsme se bavili o tom, jak to vyslovovat, jak skloňovat nebo neskloňovat. Každopádně hrálo se na třetím největším kurtu v areálu. Byli jsme se na něm podívat všichni během olympijských her, nebo já minimálně určitě. A chci se tě, Davide, zeptat, protože zdálo se mi, že Vít Kopřiva potom vlastně hodnotil ty fanoušky pozitivně, že se mu hrálo dobře pod tou velkou kulisou, tak je to tak správně, bylo to všechno na hraně férovosti.
0: Určitě, to je vlastně přesně, si vypůjčil větu Víta Kopřivy, že on dokonce říkal, že si v průběhu toho zápasu podvědomě zpíval také Mutet, Mutet, protože pořád to znělo, pořád dokola se zpívalo, byly tam ty chorály, skandování a tak dále, ale drtivou většinu zápasu to bylo v momentech, kdy se nehrálo, nefandilo se nebo netleskalo se za chyby úplně, když Vít Kopřiva třeba udělal dvojchybu, tak to nebylo nějaký velký aplaus, s čím jsme se mohli setkat třeba v minulosti na Davis Cupech ve vyhrocených momentech těch zápasů. Mělo to krásnou atmosféru, opravdu ne úplně nefotbalovou, klidně by to takhle mohlo znít o pár set metrů vedle v Parku Princů, který ten stadion tady PSG je vlastně hned co by kamenem dohodil od areálu Rolanda Garrose, takže atmosféra krásná a ono vás to prostě vyhecuje a baví vás to víc, než když potom hrajete třeba na nějakém zapadlém kurtu, kde je 100 diváků a 90 z nich kouká do telefonu, protože je to zas tak extra nebaví. No.
2: Pojďme to shrnout, to včerejší české působení, kromě Víta Kopřivy postoupila do druhého kola ještě Kateřina Siňáková, která zdolala Švýcarku Simonu Waltertovou 6-4 a 7-6. Naopak další tři Češky jsou venku. Nikola Bartuňková nestačila na světovou devítku Kanaďanku Mbokovou, Linda Fruvirtová na domácí Jacquemotovou a Linda Nosková, co by nasazená 12, podlehla řekyni Marii Sakariové 5-7 a 6-7 a tak nějak tuším, že Davide, ty by ses chtěl zastavit právě u tohoto utkání.
0: Je to, když začnu, řekněme diplomaticky, tak řeknu, že Linda Nosková opravdu neměla jednoduchou soupeřku. Prostě Sakariová kdysi byla v top 10, hrála semifinále Grand Slamu, tady v Paříži taky. To znamená, že v ruce to má, na antuce hrát umí, ale zároveň prostě Linda Nosková má velmi slušnou sezónu, i na antuce hrála velmi dobře ty turnaje, které směřovaly k Roland Garros a ten zápas se jí prostě hrubě nepovedl. Podobně jako Jiřímu Lehečkovi, ten to ale celkem pojmenoval, když prohrál s Karenem Bustou, tak řekl, já jsem se prostě špatně probudil, byť jsem se vyspal dobře, ale nešlo mi to, necítil jsem se dobře a hrál jsem prostě špatně a tohle utkání bych měl vyhrát. Linda Nosková tak ten přístup k tomu zápasu měla trochu jiný, ona říkala, že si možná na sebe dala zbytečně velký tlak, možná velká očekávání, která následně pak nedokázala v tom zápase proměnit, ale nebylo to tak, že by Sakariová hrála úplně světově. Prostě se dostavila a hrála podle mě trochu více zainvestovaně než Linda Nosková, která že to odchodila, ale prostě ten zápas nepřišlo mi, že by hrála na 100%, respektive nepřišlo mi, že by tak chtěla na tomhle Grand Slamu něco dosáhnout, ona tam historicky nemá dobrou bilanci, 2 vítězství, 4 porážky, na těch tvrdých površích se jí daří výrazně víc, ale ten zápas se prostě nepovedl, no tak, asi na všechny strany úplně stejně.
1: Teď už v našem povídání s Davidem Prouzou se můžeme přesunout k tomu dnešnímu programu na French Open. Davide, 5 českých hráčů, respektive hráč nastoupí do antukového Grand Slamu, tak prosím pozvi posluchače na ten dnešní program.
0: No, 5 českých zápasů a z toho hned 2 na centru, to nebývá úplně tradicí v

0: takto brzkých fázích Grand Slamu. Sára Bejlek v pravé poledne nastoupí proti Świątekové z Polska, tedy proti tenisce, která naopak na dvorci Filipa Chatriera hrála v minulosti celkem často, aby také ne, když tam získala 4 tituly. Pro Sáru Bejlek to bude podle mě fenomenální zkušenost, na kterou prostě se nemůžete připravit, to musíte takzvaně odžít, odehrát. A potom ještě večer, úplně ten poslední zápas, tak zase Tomáš Macháč na stejném kurtu nastoupí proti Němci Zverevovi, tedy nasazené dvojce při absenci Carlose Alcaraze. Takže to budou určitě takové ozdobné momenty dnešního programu z českého pohledu. No a potom na jiných dvorcích ještě další 3 zápasy. Jakub Menšík vyzve nebo nastoupí proti Argentinci Navonemu a v ženském pavouku Marie Bousková se utká s Britkou Jonesovou a Karolina Muchová s Rachimovovou. Teď jestli koukám dobře, tak by to měla být reprezentantka. A teď se omlouvám, jestli netrefím správně vlajku, ale Uzbekistánu, je to tak?
1: Ano, my jsme to už
0: vyradili, myslím, že Uzbekistánu.
1: Je to reprezentantka Uzbekistánu, takhle jsme se nakonec dohodli, že to budeme říkat.
0: Já budu používat první pád tedy.
1: Výborně, rozhodně, neskloňujme raději ani nepřechylujme dnes už, protože už toho bylo dost. Tak moc děkujeme Davidu Prouzovi, se kterým se tedy uslyšíme po obědě a potom pravidelně vlastně až do večera, protože 5 českých tenistů se dnes představí v singlu na French Open. Davide, moc děkujeme a zdravíme do Paříže.
0: Přeji krásný zbytek dne a naslyšenou.

0: 9 hodin 50 minut, příjemné středeční dopoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Ve Švýcarsku je čeká Finsko. Povídat si o tom teď budeme s naším kolegou reportérem Františkem Kunou. Františku, krásnou středu, zdravíme do Švýcarska.
1: Hezký den.
0: Já to vezmu trošku od lesa. Hokejisté Las Vegas s útočníkem Tomášem Hertlem porazili doma Colorado. Po 4 semifinálových zápasech si zajistili účast ve finále bojů o Stanley Cup. Avalanche nepomohla v úterním utkání playoff ani asistence Martina Nečase. Znamená to, že Martin Nečas končí svoji sezonu v NHL a znamená to, Františku Kuno, že Martin Nečas může nějakým expresem se přepravit přes oceán a mohl by zasáhnout do hokejového mistrovství světa, anebo je to úplný nesmysl?
1: No, pokud si třeba ještě někdo z českých hokejistů zlomí nohu, aby se uvolnilo místo na soupisce, tak ano. Ale nedovedu si to moc představit. Muselo by se čekat na to, jestli Češi postoupí přes Finy, čímž se uvolní v podstatě další nějaké dva dny. Ale tohle už je jako hodně, hodně zvrácený scénář a hodně na poslední chvíli a tím, že čeští trenéři už vlastně zaplnili tu soupisku, tak já si myslím, že tohle jako nabízí se to, chápu to, když se člověk ráno probudí a podívá se, že Las Vegas Colorado 4-0, tak vlastně už se těší a čeká fotku Nečase, že stojí v Denveru na letišti, ale asi ne, no, asi ne.
0: Já moc děkuju za tuhle odpověď a pojďme na seriózní otázky.
2: Ne, já dám ještě neseriózně.
0: Dobře, tak promiň, já jsem nechtěl mluvit za tebe, pokračuj.
2: Ne, protože tady kolega z Radiožurnálu Jan Pokorný, mladší technik, nikoliv moderátor proslulý, tak ten vlastně říkal, no ale vždyť Josef Kořenář je zraněný. Ale já jsem mu říkal, že si myslím, že nelze místo brankáře zapsat útočníka. Mýlil jsem se nebo nemýlil, Františku?
1: Ne, nebude to tak.
2: Prostě to nejde.
1: Ne, budou 3 golmani a 22 hráčů, nazdar.
2: Dobrý, tak teď už k těm seriózním, Karle, to je pro tebe.
0: To je pro mě, dobře, tak pojďme řešit třeba to, že i když Češi vedli nad Kanadou 2-0, tou dobou to vypadalo skvěle, případně bylo by to druhé místo ve skupině, postup do čtvrtfinále, zůstávalo by se ve Friburgu, papírově slabší soupeř, tak to nakonec nedopadlo. Kanada to skóre otočila a já se chci Františka Kuny zeptat na ten obrovský rozdíl, jaký byl tedy na začátku a na konci zápasu. My už jsme s Martinem Procházkou probírali, že vlastně si nebyl jistý, jestli to je tím, že Čechům docházely síly, anebo jestli se Kanaďané prostě postupem toho duelu až startovali. Tak čím ty si myslíš, že to tak bylo, že na začátku Češi vstoupili tak dobře a na konci Kanaďané jasně ovládali to utkání?
1: Já si myslím, že se to přesně takhle přelívalo a souvisí to jedno s druhým. I asi to, co říkal Martin Procházka, jako kdyby se v jedné sklenici vody ta voda mizela a v druhé se naplňovala. A na začátku měli co pít Češi a pak už měli žízeň a nakonec dominovali Kanaďané. Takhle mi to přišlo a šlo to v podstatě poměrně jako postupně. Český tým hrál výborně, od začátku měl dobrý pohyb, nepouštěl Kanaďany na moc střel, když už tedy nějaké byly, tak to byly obrovské šance, ale jsme si říkali, že prostě jak je možné tohle udržet, s Kanaďany přehrávat je. Vydrželo to třetinu, vydrželo to vlastně do půlky zápasu, kde ještě Češi dali gól na 2-0. Poměrně zajímavá a vtipná byla odpověď Radima Rulíka, který říkal, vedli jsme na 2-0, tak to jsme teda ani jako moc nečekali. No, ale pak ta,
2: to
1: pak
2: nikdo.
1: Ta síla Kanaďan... No, to nikdo. Ani Kanaďani, ale těm je to jedno. Protože už prohrávali na turnaji třeba s Norskem, byť pak z toho nebylo vítězství za 3 body. Ale ta kvalita a individuality na kanadské straně a taková ta urputnost a pak už Čechům prostě docházelo. Říkal to i Lukáš Sedlák, už jako to nebylo ono, zbavovali se puků, není tam to sebevědomí, když potom vás točí dlouho ve třetině, tak nejen, že jste unavení, ale prostě ty Kanaďané dokáží vymyslet jako skvělé věci, jako ty první 2 góly, i ten třetí vlastně, ale zejména ten na 2-2. Kdy Češi jako už byli utavení v obraném pásmu, Celebrínek rozby, nebo v opačném pořadí mířil ten puk, ale to bylo jako až jako nepěkně geniální, co prostě předváděli. A, a otočili to zaslouženě. No. Já jako neříkám, že bych v půlce zápasu za stavu 2-0 pro Česko jako utíkal do sázkové kanceláře vsadit na obrat Kanady, to úplně ne, ale jako nabízelo se to, že Kanaďané to dokáží urvat a nakonec to zvládli a ještě vlastně Češi potřebovali vyhrát za 3 body, takže ani 2-2 to by nestačilo, případná výhra v prodloužení na nájezdy taky ne. Takže ten scénář namalovaný krásně, že se půjde na Lotyše a těm dáme 5-0, ale za ně už také dávno nechytá Artur z Irbe a třeba to by tak také nebylo a nedopadlo, takže zítra Finsko.
2: A co Ozolinč?
1: Sandis Ozolinč, no, ten by mohl zazlobit, zajisté.
0: Dobře, tak já to budu za ty seriózní otázky. A co Finsko, říká Františeku, na zítra 16.20 přímý přenos Radiožurnálu Sport čtvrtfinále, vždycky ten zlomový zápas, který rozhoduje o tom, jestli je to absolutní propadák ten šampionát, anebo jestli je možné mluvit o úspěchu, tak jak zatím se představují na šampionátu Finové?
1: No, z českého pohledu těžká písemka. Představují se tak, že vlastně až do asi 56. minuty posledního zápasu ve skupině byli neporaženým týmem, stejně jako domácí Švýcaři. Ti si pak vlastně rozdělili ty týmy v té české skupině a rozdělili se tak, že ať kalkulovali, jak kalkulovali, tak na nikoho nevyšlo to Norsko. Zase to nevyšlo jim ani tam, když už jsme se dopouštili nějakých takových drobných fabulací. Ale ne, nabitý tým, hvězdy z NHL, Barkov a tak dále, asi netroufnu si říct, jak moc důležité a hodí se je to, že Češi znají Finy z Eurohockey Tour. No, to asi také úplně ne, protože to jsou zase úplně jiné týmy, ale navíc Češi na novém stadionu, na kterém zatím ještě nehráli na tomhle turnaji, ale to taky není prostor k výmluvě, to rozhodně ne. Já si myslím, že Češi jsou v pozici outsidera.
2: Tak to nebyly fabulace Františka Kuny, to byly seriózní názory. My za ně, Františku, děkujeme a těšíme se zítra na přímý přenos čtvrtfinálového souboje mistrovství světa mezi Českem a Finskem od 16 hodin a 20 minut. Předtím samozřejmě nabídneme i studio i s Martinem Procházkou. Tak šťastnou cestu do Curychu.
1: Děkujeme, naslyšenou.
0: 9 hodin 57 minut, to znamená, že my s kolegou Janem Suchanem se v tuhle chvíli loučíme.
2: Ale ty ne nadlouho.
0: Ano, já ne nadlouho, protože po 10. hodině začíná středeční klasika Kateřiny Neumannové. Dnes to bude speciál o dlouhověkosti sportovců,
2: na
0: dlouhých kariérách.
2: Můžeme těšit?
0: Můžeme se těšit na hosty. Honzo, teď si mě zaskočil, určitě na Mariana Jelínka, těšíme se na Davida Kosteleckého a potom ještě na pana doktora, se kterým se spojíme hned po 10.
2: To bude Jiří Dostal.
0: To bude Jiří Dostal, děkuji moc.
2: Lékař českých výprav na různých sportovních soutěžích, který má opravdu řadu zkušeností. Mimochodem jsme ho slýchali třeba z poslední olympiády, kde se vyjadřoval ke zdravotnímu stavu Martiny Sáblíkové, která musela vlastně jeden start zrušit kvůli svému zdravotnímu stavu a pak se loučila.
0: Tak si to nenechte ujít a poslouchejte dál Radiožurnál Sport.
3: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
4: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
5: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
6: Nádherné přátelé, Jirka Třáslavská je olympijskou vítězkou.
4: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
7: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
5: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
8: Dobré dopoledne, je 10 hodin. Právě Radiožurnálu a Kateřina Causerisová.
9: Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Chorvatsko bude i v turistické sezóně udržovat regulaci cen paliv. Čeští hokejisté na závěr skupiny na mistrovství světa prohráli s Kanadou. Nehoda brzdí provoz na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna na 13. kilometru. A bude skoro jasno, odpoledne ojediněle přeháňky nebo bouřky, teploty většinou do 30 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Prezident Petr Pavel může jmenovat Miroslava Hlaváče novým náčelníkem generálního štábu. Jeho nominaci dnes projednal sněmovní výbor pro obranu. Nikdo nebyl proti. Vláda navrhuje, aby Hlaváč do čela armády nastoupil od 1. července. Hlaváč za prioritu považuje budování moderního vojska, které bude plnit spojenecké závazky.
10: U vzdušných sil je to vlastně příprava na přijetí letadel F-35 a samozřejmě ta nejvyšší priorita v této oblasti je protivzdušná obrana, navýšení jejich schopností a příprava protidronové ochrany.
9: Současnému šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Hlaváč doteď působil jako Řehkův první zástupce. V Chorvatsku budou řidiči letos naposledy platit dálniční poplatky na mýtných branách. Další rok už by to mělo být digitálně. Chorvatská správa dálnic spustila testovací provoz. Letos můžou návštěvníci Chorvatska počítat taky se zastropovanými cenami pohonných hmot kvůli izraelsko-americké válce s Íránem.
11: Preporuča se da točite gorivo ne na autoputu.
12: Ředitel pražské kanceláře chorvatského turistického sdružení Miodrag Mlačič doporučuje tankovat u místních čerpacích stanic a ne na dálnicích. Tam totiž cenová regulace pohonných hmot neplatí. Chorvatská vláda vyhlašuje maximální ceny paliv ve 14-denních intervalech. Návštěvníci, kteří se vydávají na dovolenou právě v takovém intervalu, se mohou spolehnout na neměnnost cen. Loni navštívilo Chorvatsko 780 tisíc turistů z Česka. Patříme do první pětice nejčastějších návštěvníků Chorvatska. A mezi turisty, kteří se plaví i na malých lodích kolem chorvatského pobřeží, jsme dokonce v první trojici. Pavel Novák, Radiožurnál.
9: Stav amerického lékaře, který je po kontaktu s nakaženým ebolou hospitalizovaný v pražské fakultní nemocnici Bulovka, se nemění. Je dál bez příznaků. Potvrdila to mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
13: Pacient je nadále izolován ve specializovaném bioboxu a je nadále pozorován.
9: Muž byl v Kongu jako misijní lékař. Pražské nemocnici je od minulého týdne. V izolaci zůstane 3 týdny, tedy po dobu, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci.
14: Sport. Čeští hokejisté zakončili skupinu světového šampionátu prohrou s Kanadou 2-3. Obsadili tak 3. místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Český tým v souboji s Kanadou vedl v polovině zápasu 2-0. Formace kolem útočníků Beránka, Černocha a Chmelaře byla sice střelecky aktivní, ale neprosadila se. Pokračuje právě Beránek.
15: Tak potýkáme se s tím celý turnaj, vůbec se nám tam nepadá, těžký no. Chceme strašně dát góla, ale bohužel jestli přemírat tý snahy a naopak jsme se inkasovali a i po mý chybě, takže těžký. No.
14: Zítřejší čtvrtfinále Česko-Finsko začne v Curychu v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. 5 českých tenistů se dnes představí na grandslamovém turnaji Roland Garros ve 2. kole singlu. Muži Jakub Menčík a Tomáš Macháč a ženy Sára Bejlek, Marie Bousková a Karolína Muchová.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Kolony na D2 před Brnem a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna je silný provoz. Nesouvislá kolona popojíždí od 25. kilometru od Hustopečí a je to až do Brna k omezení u D1. Hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním pojedete v levém rychleji. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy čekejte kolony za sjezdem na Rokycany. Na kilometru 55 je zúžení silničáři a zdržíte se do 10 minut. Pozor na D5 se omezení i ve směru z Prahy do Plzně. Na kilometru 31 zavřeli pravý jízdní pruh silničáři a dojíždí se do kolony za sjezdem na Zdice. Opět je to asi na 10 minut. Na Pražském okruhu připomínáme kolony ve směru z D1 na letiště. Popojíždějí před sjezdem na Ořech a musí kvůli nim regulovat vjezdy do tunelů. Aktuálně zastavíte před sjezdem na Jesenici a osobním autem se zdržíte až 30 minut. Ve směru z letiště na D1 je na okruhu kolona a před sjezdem na Ořech kratší od plzeňské dálnice asi na 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude skoro jasno, odpoledne místy oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska, a taky na jihu Čech. Teploty do 30 stupňů, na jihu Moravy až kolem 33. Tolik zprávy.
5: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
0: 10 hodin 5 minut, středa 27. května, pravidelný čas, pravidelný prostor pro Kateřinu Neumannovou ve vysílání radiožurnálu Sport. Kateřino, já tě vítám, přeju krásný den a vítej tady na radiožurnálu Sport.
17: Krásné dopoledne, děkuju.
0: Dneska to bude takový trošku speciál. Ty jsi připravila totiž téma, které tě evidentně velmi zajímá, a za chviličku se hned dostanu k tomu, proč jsi ho vybrala. My chceme se bavit o dlouhověkosti sportovců. Svět udivují výkony samozřejmě lidí, kteří možná překračují až hranici sportu. Nabízí se Novak Djokovic, nabízí se Lindsay Vonová, nabízí se v českých podmínkách Jaromír Jágr. My si o tom budeme povídat nejenom my dva, ale domluvila jsi taky tři zajímavé hosty, na které se velmi těšíme. Nicméně já se chci samozřejmě zeptat tebe, jaký ty vztah vlastně si k tomu měla a jak moc si to ve své kariéře řešila, protože ty jsi se loučila s tou kariérou profesionální sportovce ve 34 letech a leckdo by řekl, že vlastně na vrcholu sil.
17: Ano, já jsem končila, dejme tomu, jako mírně starší sportovec, ale nikoliv jako žádný veterán. A u mě to bylo velmi speciální tím, že opravdu já jsem závěr kariéry měla nejlepší roky. Dvakrát mistryně světa, olympijská vítězka a vlastně jako čerstvá mistryně světa jsem řekla, že jedu svůj poslední závod. Ono to teda bylo avizované dopředu a u mě to rozhodnutí nebylo to, že by nesloužilo tělo, že by mi soupeřky už ujížděly. Já jsem prostě cítila, že už ztrácím tu vášeň. Já už jsem měla pocit, že to, co jsem vyhrát chtěla, že jsem vyhrála. A že by se pro mě sport stal tak trošku prací, která by mě možná dobře živila, ale už jsem nechtěla jet po 25. do Kiruny, do Osla. Prostě ta místa jsou pořád stejná. A já jsem dělala sport, kdy opravdu tam musíte denodenně jít jako na nějakou jako hranici, kdy to hodně bolí. A to musíte prostě mít rád. A já jsem přišla do okamžiku, kdy jsem měla pocit, že už to nechci, že už nechci znova balit tašku a že už prostě chci třeba i s tou dcerou Luckou, které tehdy bylo 3,5 roku, trávit víc času doma a ne všechno podle kalendáře.
0: Zní to velmi zajímavě a já bych mohl navázat na spoustu věcí, které Kateřina Neumannová řekla, ale uděláme to později v tom dnešním speciálu, protože tady už na lince vidím, že máme připojeného prvního hosta, což je pan doktor Jiří Dostál, a jestli jsem to, Kateřino, pochopil správně, tak pan doktor nemá příliš času, tak ho nebudeme zdržovat. Pane doktore, slyšíme se, dobrý den.
18: Jo, dobrý den, děkuji za pozvání.
17: Ahoj Jirko, já tě vítám a moc díky, že jsi se připojil, protože víme, že jsi v zahraničí, jestli se nepletu, tak jsi v Gruzii na nějakém kongresu, určitě to souvisí s medicínou a se sportem. Co tam děláš?
18: Tak my jsme tady nejenom sám, my jsme tady čtyři Češi, jsme pozvaní gruzínskou společností pro sportovní medicínu, jsem tady já, je tady jedna fyzioterapeutka, pak tady máme šéf trenéra běhů, atletiky a potom je tady můj kolega fyziolog a vlastně máme všichni nějaké sekce, jim přednášíme a vedeme pro ně nějaké workshopy, takže takový mezinárodní spolupráce.
17: Jirko, ty jednak spolupracuješ s českým olympijským týmem a denodenně pracuješ v Centru sportovní medicíny, kde se sportovci potkáváš denodenně. My se tady dnes bavíme o vlastně dlouhověkosti špičkových sportovců. Dle mého názoru jich přibývá. My jsme na úvod jmenovali jména jako Djokovic, Lindsay Vonová, Jaromír Jágr a tak dále, ale zdaleka to nejsou jenom oni, kteří jich špičkových výkonů dosahují v pokročilejším věku. Ty seš lékař, seš schopen to vidět z pohledu medicíny. Vidíš to také tak, že je to jakýsi fenomén současné doby, nebo že se posouváme do doby, kdy opravdu 30 let ve sportu není žádný věk?
18: Tak je potřeba rozdělit, Katko, je potřeba rozdělit dvě věci. Pokud se vnímáme jako dlouhověkost aktivní kariéry, tak to je to téma, který se teď vznesla, k tomu se můžeme za chviličku vrátit. A potom je druhé téma, které je, a to je, jakým způsobem vrcholový sport, protože bavíme se teda o té skupině vrcholových sportovců, vlastně ovlivňuje dlouhověkost jako longevity, jakožto současný trend. Jo, to znamená vlastně, to jsou dvě rozdílné věci, které jsou, a možná můžeme probrat v oboje dvoje, pokud bys teda chtěl.
19: chtěla.
17: Mě primárně zajímá to, že vlastně v současné době ti úplně špičkoví sportovci jsou mnohdy opravdu výrazně přes 30 let. To, že vliv sportu na dlouhověkost, na délku trvání aktivního života má pozitivní vliv, to samozřejmě je také velmi zajímavé téma, ale mě primárně dnes bude zajímat právě tvůj pohled vlastně vliv medicíny na to, že sportovci posouvají a prodlužují tu svoji kariéru, kdy dosahují úplně špičkových výkonů.
18: Jo, to znamená, je tady několik věcí, které v tom jsou. Ta první věc je pochopení určitých modelů, které jsou postavené na postupném vývoji sportovce. Vlastně začaly s tím severské státy a postupně se k tomu dostávají prakticky téměř všichni, a to, že speciálně teda u vytrvalostních sportů nebo u dovednostních sportů ta doba, kdy ten člověk se musí vyvíjet, nestartuje někde v nízkém věku, ale vlastně startuje v období puberty. Vlastně ta puberta je teprve ten první trigger, který to posune. To znamená, tady to rovnou posouváme nějakých 5-6 let do dospělosti a vlastně díky tomu se stane velmi jednoduše věc, že ten člověk je méně opotřebovaný. Takže to je první věc. Druhá věc, která k tomu je, v současné době máme metody nebo máme postupy, které udrží toho závodníka více nebo delší dobu zdravého, protože v minulosti, kdybychom se podívali na počet typických přetrénování, tak byl mnohem větší. My poslední dobou už čisté přetrénování velmi málo vidíme. Jo, jsou tam různé další onemocnění, která jsou, ale vlastně v této oblasti je to toto. Další věc je, že v oblasti ortopedické nebo traumatologicko-ortopedické máme mnohem lepší šance odchytit, odoperovat a vrátit zpátky sportovce, kteří před mnoha lety například po některých zraněních se už nikdy nemohli vrátit do aktivní kariéry. To znamená, je to vlastně kombinace toho, že jsme pochopili nebo jsme schopni pochopit, jak funguje lidská fyziologie, kdy je potřeba opravdu začít a vlastně posunulo se to všechno dále a dále se potom posunula medicína jako taková.
17: Můžeš tedy nějak jednoduše označit právě obory medicíny, kterých je celá řada, který se podílí na tom, že prodlužujete sportovcům tu špičkovou kariéru? Určitě je to ortopedie, určitě je to biochemie, oblast biochemie. Které další za tebe?
18: Tak za mě je to především tělovýchovné lékařství nebo sports medicine, jakožto primární oblast pro sportovní medicínu. Potom je to interní medicína jako taková, potom je to velkou částí, na to má rozvoj rehabilitace a fyzioterapie, zejména v České republice. A to, co není přímo jako lékařský obor, je třeba nutrice, jo, protože nutrice opravdu posunula některé záležitosti, třeba v současné době velmi diskutovaná v oblast nutnosti nutrice pro vytrvalostní výkon, kdy se to zcela zásadně posunulo z hlediska pochopení množství sacharidů, tak to fakticky posunulo jako další, takže to jsou asi ty nejzákladnější obory, které máme.
17: Ještě by mě zajímal tvůj názor na to, co třeba charakterizuje sportovce, ty výjimečné sportovce, kteří dlouho vydrží na vrcholu, z pohledu jako zdraví. Jestli jako tam vidíš nějaký průsečík, čím jsou ti typičtí, protože samozřejmě ti lidé musí mít asi nějakou genovou výbavu, ale možná je něco třeba spojuje.
18: Tam máme několik věcí, které jsou. Asi jedna věcí, kterou bychom mohli jmenovat, je něco, co je hezky popsáno. Pan profesor Kolář to popsal hezky ve své knize Resilience. Je to prostě odolnost. Je to něco, co nedokážeme. Je to tak velmi, velmi multifaktoriální. Jistě je to dáno geneticky, ale je to dáno taky samozřejmě vývojem nejenom psychickým, ale i fyzickým a kombinací obou dvou dohromady. Vlastně vytváříme jedince, který řekněme, že je nezničitelný. To znamená, jeho psychická a fyzická odolnost je velmi na velmi vysoké úrovni. My v současné době vůbec nejsme schopni říct, jestli je to, jak moc je to geneticky, jak moc je to dáno jeho prostředím, které má, ale prostě to jsou ty závodníci, o kterých víš a znáš je a vlastně víš to už do nějakého, řekněme, mladšího závodnického věku. To jsou prostě ty, který nejste schopni zničit. To prostě jsou nezničitelní lidi a to jsou velmi ti, kteří potom jsou schopni se udržet ve vysoké vysoké úrovni dlouhodobě. Ale my o nich nevíme a nejsme schopni identifikovat, bohužel dopředu.
0: Posloucháte středeční klasiku Kateřiny Neumannové. Povídáme si s panem doktorem Jiřím Dostálem. Pane doktore, když jsem slyšel jednak vliv genetiky, jednak potom taky, že se neustále vyvíjí sportovní medicína a medicína jako celek, tak nedá se třeba říct, že by nějaký sport konkrétně, že by nějaká disciplína pro právě tu dlouhodobost sportovců byla třeba příhodnější? Takhle to nemůžeme postavit.
18: Takhle, to, co se obecně ví, tak jsou vytrvalostní disciplíny. Samozřejmě všichni mi to okamžitě můžou oponovat, ale to není pravda. Na Tour de France je tam teď mnoho mladých závodníků, kteří pojedou, kteří jsou hvězdami už mladšího věku. Problém je v tom, že tady máme selection bias, to, že vytáhneme 3 nebo 4 specifické závodníky, kteří jsou, dá se doslova, statisticky chybou v systému, už takhle vlastně outliers, to znamená už takhle vlastně závodníků, kteří jsou zcela mimo normální populaci a vlastně dáme to jako příklad, že se všechno posouvá do mladšího věku, tak takhle to není. To, co je důležité, je se podívat například na věkový průměr třeba první 20 nebo 30 závodníků, ale to je jenom jeden příklad. To znamená obecně vytrvalostní disciplíny, třeba to běžecké lyžování, původní disciplína kačky. To znamená všechno, toto je oblast, která se asi nejvíce posouvá do pozdějšího věku.
17: Jirko, ty jsi mluvil i o tom, že když už se něco stane, když mají sportovci buď úraz nebo musí podstoupit nějaký invazivní operační zákrok, takže nějakým způsobem je umíme, nebo současná medicína je umí lépe udělat a ti sportovci se mohou vracet zpátky. Já jsem si tady napsala jména třeba tenista Andy Murray, sjezdařka Lindsay Vonnová. Tam se mluvilo o zákrocích, které vlastně opravdu dříve limitovali lidi v běžném životě a oni se vrátili k tomu vlastně nejvyššímu sportu. Mě by zajímalo, jestli třeba tyto operace umíme dělat i u nás, nebo jestli opravdu se za nima musí lítat někde po světě a dělají skuteční specialisté třeba na nějakém jednom konkrétním místě ve světě.
18: No, já osobně si musím říct, že vždycky, když slyším, že někdo musí jet někam jinam, tak jsem velmi skeptický k tomu, protože obecně česká medicína až na opravdu extrémní výjimky, ale opravdu extrémní výjimky, jsme schopni nejenom stejných nebo v některých případech i lepších výsledků, než je to v cizině. Ten problém, který je image, kdy pořád máme jako Češi pocit, že musíme někam jinam, protože je ta medicína tam lepší. Musím říct, že teda je ve srovnání s cizinou, nejenom ta operační záležitost, ale třeba fyzioterapie je jedna z nejlepších na světě. Nechci říkat, že je nejlepší, protože to je těžko, jak to zhodnotit. Některé další metodiky, které máme, tak vlastně opravdu jsme na špičkové úrovni. A vždycky je mi líto, když někdo do médií potom řekne, to by mi tady nebyli schopni udělat, já prostě jedu pryč. A nezapomeňme na to, že ten operatér, který u nás je, tak velmi často ví sám, že to není schopen udělat, že je to tak specifická záležitost a někde v drtivé většině je to někdo, kdo je nakontaktovaný z ciziny a toho sportovce by tam případně poslal sám. Ale to znamená, proto si myslím, že ten tlak na to operovat nebo řešit ty věci v cizině je trošku zbytečný někdy.
17: Jirko, já mám na tebe poslední otázku, protože víme, že seš v časovém tlaku a máš program na akci, kde právě jsi. Mě by zajímalo, kam míříme do budoucna, co se týká právě medicíny a sportu, protože věda pokračuje dál, nové a nové věci vlastně přicházejí do praxe. Kam si myslíš, že se můžeme právě v oblasti medicíny a sportu nebo kterým směrem posouvat v budoucnosti?
18: Co se týká vrcholového sportu jako takového, to je prakticky, neříkám, že je to trochu vyřešené, ale fakticky ten trend, který je vytváření nějakých high performance center nebo high performance programů v jednotlivých státech, kdy ty rozdíly se nejsou až zas tak zásadní. Tam, kde ten zásadní rozdíl vidíme, je vlastně o úroveň níž, to znamená být schopni poskytnout vlastně identický servis tím začínající generaci sportovců, to znamená fakticky být schopni mít kapacitu kapacitu a mít úhrady zdravotní péče pro oblast juniorskou. Tam máme obrovský gap, ale neříkejme si, že jsme jediní. Ta oblast pro zlepšení je úplně identická prakticky ve všech státech, protože na vrcholový sport se velmi často ty peníze nakonec najdou, ale to, abychom vlastně sportovce vychovali dlouhodobě a byli vlastně měl kompletní servis, tak to trvá několik let. Já možná si použiju přirovnání, které použil legendární trenér turecký, což byl ruský trenér Popova, což byl nejlepší plavec, a on řekl hrozně hezkou větu, že vrcholový plavec, ale můžete si do toho dosadit téměř jakýhokoliv vytrvaleckého sportovce nebo rychlostně vytrvaleckého sportu, tak říkal, že potřebujete 7 let obecné přípravy, 7 let speciální přípravy, tak abyste byli schopni 7 let závodit na nejvyšší světové úrovni. Jo, ono je to jedno, jestli to 7 nebo 8 nebo 6, ale ten princip je o tom, že máte tam okolo 20 až 21 let vlastně kariéry od začátku. My těch posledních 7 let máme nějakým způsobem relativně dobře zmáknutých, ale ten problém, který je v těch druhých 7 letech.
0: To říká pan doktor Jiří Dostal, který se připojil do dnešní středeční klasiky Kateřiny Neumannové. My mu za to moc děkujeme, pane doktore. Zdravíme tedy takhle na dálku a mějte se hezky, naslyšenou.
17: Moc děkujeme.
18: Dobře, děkuji vám. Děkujeme. Děkuji.
5: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
0: V 10 hodin a 20 minut dál posloucháte středeční klasiku Kateřiny Neumannové, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Budeme mít další dva hosty, se kterými se spojíme, ale teď chviličku navážeme na to, co Kateřina Neumannová vlastně říkala v tom samotném úvodu, a tedy ty tvoje konkrétní důvody, proč někdo by řekl, jsi se ve 34 letech na vrcholu rozhodla tu kariéru ukončit. Ta dlouhověkost jako taková, téma, které jsi vlastně vybrala na ten dnešní hodinový pořad, v čem podle tebe spočívá a proč ti přijde tak zajímavá?
17: Tak mě k tomu inspiroval příběh Lindsay Vonnové. Já se přiznám, že jsem toto téma měla v hlavě už od konce loňského roku, kdy jsem prostě značením s obrovskou vlastně úctou sledovala výkony této fenomenální americké sjezdařky. Mm-hmm. Ale to bylo dlouho před olympijskými hrami, kdy prostě jsme všichni žasli, co se jí povedlo za návrat, po jakých zraněních. Ona tenkrát vlastně válcovala všechny své soupeřky právě v těch rychlostních disciplínách. A pro mě to bylo něco, co mě opravdu jako dostalo. Pak samozřejmě přišlo to, co jsme nikdo jí nepřál, a to byl ten jako strašný úraz během olympijských her, ale to nic nemění na tom, že se prostě vrátila po dlouhé pauze, kdy už z té kariéry odešla, kdy tam byla vlastně opravdu velká zranění, operace kolene a tak dále a tak dále. Takže mě to inspirovalo a zároveň jsem mnoholetý obdivovatel Novaka Djokoviče. A i když samozřejmě už ta jeho kariéra pomalu je na nějaké té sestupné linii, tak pořád to je prostě wow. On jim tam dává zabrat a čiší z něj to nadšení, ta vášeň, to, že ten sport má rád, to, že tam prostě sprdne ten svůj tým, je prostě jako úžasný. Ale to jsou takové ty špičky ledovce. Před chvílí jsme tady s panem doktorem diskutovali o tom, proč to tak je. Já jsem prostě už sobě tu vášeň neměla. My jsme tím skončili ten vstup, než se připojil pan doktor. Mě už to začínalo unavovat a to je asi něco, co třeba odlišuje ty čtyřicátníky, kteří pořád válcují světovou špičku nebo jsou v ní. Ale i tak pro mě těch 34 let bylo vlastně něco, co se v té mé kariéře hodně povedlo, protože ta kariéra brzy začala a byla hodně dlouhá, byla stabilní. A ty konce té kariéry jsou velmi individuální věc. To je samotné vlastně krásné téma na třeba nějaké jiné studio, jak sportovci ukončují kariéru, protože co sportovec, to jiný příběh.
0: Když se zastavím na chviličku u Novaka Djokoviče, kterého Kateřina Neumannová zmínila, tak on určitě tu motivaci stále má. Stále asi věří tomu, že může vyhrát Grand Slamový turnaj. Kdyby ji neměl, kdyby on sám si nevěřil, tak to dávno přece musel zabalit a tu raketu pověsit na zeď, protože on už vyhrál vlastně všechno, co v tom sportu vyhrát mohl. Ale myslím, že se tady, nebo zajímá mě tvůj názor, neukazuje se tady zrovna to, že on musí být absolutně, jak říkal pan doktor, třeba zrovna geneticky úplně jedinec, který je mimo všechny tabulky, který se nedá na nic napasovat, protože to, co jeho tělo celou tu kariéru zvládalo a pořád zvládá, je prostě úplně výjimečné.
17: Ano, musíme si to přiznat, jsou prostě sporty, kde to ta zátěž na tělo je o něco, dejme tomu víc taková jako méně agresivní, což tenis určitě není. Střídání povrchu, betony, dokluzy, kotníky, kolena, to prostě je na to tělo obrovská zátěž. A samozřejmě, on je asi taková ta nějaká odchylka, protože u těch dalších velikánů tenisového světa prostě ty zdravotní problémy ke konci kariéry přicházely. On je Novak Djokovic asi taky má, ale má jich méně. A on umí s tím svým tělem skvěle pracovat. A já třeba, když jsem toto téma diskutovala na téma třeba Jaromír Jágr s panem profesorem Pavlem Kolářem, už tady byl dnes zmíněn, tak prostě tito sportovci mají extrémní dar vnímat to své tělo a umět s ním pracovat a tím vlastně předcházet jakýmsi nebo jakýmkoliv zraněním, ale i Novak Djokovic má samozřejmě za sebou nějaké drobné operační zákroky, myslím, že to byl loket nebo něco takového.
0: A zajímá mě teď, jak moc tohle téma, které teď Kateřinu Neumannovou velmi zajímá, jak jí zajímalo předtím, než se rozhodla tu svoji kariéru ukončit, jak moc vnímala třeba starost o svoje tělo, jak moc vnímala to, aby se snažila, aby ta kariéra byla co možná nejdelší. Vlastně, když to úplně zjednoduším a zeptám se hloupě, jak moc tohle zajímá vrcholovému sportovce, když je mu 20 nebo 25? Přemýšlí vůbec nad tímhle?
17: No samozřejmě, čím je ten sportovec starší a čím víc přicházejí nějaké drobné bolístky, které vždycky přicházejí, tak tím ho to zajímá víc, protože ten sportovec samozřejmě ví, že tělo je jeho výrobní prostředek. Bez zdravého a plně fungujícího těla nemůžete prostě dosahovat špičkových výkonů. A myslím si, že pro mě byla jedna z nejhorších věcí, když na tom tréninku, kdy člověk opravdu tam musí odevzdat maximum, bojuje ještě s nějakou věcí navíc, což je třeba nějaká bolest nebo nějaký problém. A to vám ubírá strašně moc sil. Takže vy velmi brzy pochopíte, že pokud chcete být tím úplně nejlepším nebo jedním z nejlepších sportovců, že se o to svoje tělo musíte starat. A každý si musí najít tu vlastní cestu a samozřejmě si vytvořit i tým lidí, kteří vám s tím pomáhají, protože to jsou velmi specializované obory. Pan doktor Dostál tady naťukl oblast nutrice a další naprosto zásadní fyzioterapie. Spousta sportovců, když já byla malá, tak to řešila prostě, že si lehla na lehátku a šla na masáž. Ta doba je dávno pryč. Ty masáže bych řekla, že jsou takové jako třešínky na dortu. Ale člověk potřebuje právě takovou tu aktivní spolupráci s tím fyzioterapeutem, kdy si neustále kompenzujete různé disbalance, různě přetížené svaly, protože každý sport přetěžuje určité oblasti přece jenom o něco víc. Takže ten fyzioterapeut bych řekla, že je obrovským luxusem, který, když je ten fyzioterapeut dobrý a může si ho ten sportovec vozit sebou, mít ho k dispozici, hlavně v té důležité části sezóny, tak je to strašná pomoc.
0: A spadá, Kateřino, tohle do té části, řekněme, sportu, která se čím dál tím víc profesionalizuje, anebo je to i tím, že na to sportovci mají prostě víc peněz, že ti vrcholoví si to můžou dovolit mít kolem sebe ten tým, aby se o něj starali, nebo změnilo se to?
17: Samozřejmě daleko složitější je to pro individuálního špičkového sportovce, který si vlastně potřebuje ten tým potom vytvořit sám pro sebe.
0: To by byl ten tenista.
17: To by byl tenista,
0: běžec,
17: ale
0: na lyžích.
17: No, i když běžec na lyžích, pokud mluvíme o reprezentaci třeba české, tak ty si sebou můžou vozit fyzioterapeuta, který v tu chvíli poslouží více sportovcům. Ti tenisté, kteří kočují svět a každý má jiný program, každému ten turnaj skončí v jiné fázi, tak ti to mají nejsložitější, nebo jedni z nejsložitějších. Na druhou stranu třeba, když se bavíme o cyklistice, tak tam ty týmy mají k dispozici odborníky, ale opět zase může ten odborník pracovat pro víc lidí najednou. Takže ten tenis je takový typický, kdy si tam potřebuje ten sportovec, pokud opravdu chce být jedním z nejlepších, vozit ten tým sám pro sebe.
0: A pan doktor Dostál narazil i na téma, jak tedy regenerace, tak taky toho stravování, což zrovna třeba v těch vytrvalostních sportech, jako jsou běh a jako jsou cyklistika, v poslední době je opravdu obrovské téma. Silniční cyklistika vlastně teď už nějak s drobným odhledem zpátky nebo s tím pohledem zpět vlastně se dělí na před covidem a po covidu. Mluvil o tom Zdeněk Štybar, mluví o tom vlastně všichni, kdo v té době byli v tom profi pelotonu a nebo kdo se do něj dostali třeba až po něm. Že to, že se takovým způsobem začalo jíst, tak najednou ten sport úplně prostě změnilo, že se to posunulo, úplně se to vymklo kontrole.
17: Přesně tak. A já, když zavzpomínám na svoji kariéru, tak já jsem neustále bojovala až do období, kdy, nebo až do narození mé dcery s nějakou jako lehkou nadváhou. Samozřejmě nebyla to nadváha tak, jak ji vidí běžný člověk. Byly to nějaký třeba 2-3 kila, které by pro tu moji kariéru bylo dobré nemít. No a já jsem to jako neuměla. Ono to samozřejmě u těch holek souvisí trošku jako s psychikou, jestli jsou v pohodě, nejsou v pohodě. Občas něco slupnete, prostě, co by člověk s ní neměl, protože jenom máte buď dlouhou chvíli, nebo je vám smutno, nebo z nějakého důvodu. Ale bylo to takové, bych řekla, intuitivní. Prostě potřebujeme zhubnout, tak bychom měli míň jíst. Teď to mají ti sportovci spočítané naprosto do detailu. A samozřejmě se tím vlastně povedlo asi u těch sportů, kde je velký tlak na váhu, což jsou především ty vytrvalostní sporty, kde potřebujete být přesně na té hraně. Nebýt moc hubený, aby vlastně člověk nestratil sílu, ale zároveň nevozit žádná deka, tam opravdu mluvíme o dekách navíc. Takže tam jsme se posunuli opravdu hodně daleko. Na druhou stranu, přiznám se, nejsem si úplně jistá, jestli bych v tom chtěla žít. Protože to je opravdu denodenní teror. Pro mě by to byl teror. Mít naplánováno to od rána do večera, já bych v tom byla možná schopná žít takový ty týdny před olympiádou, před mistrovstvím světa, takovou tu finální část přípravy, ale být v tom jako dlouhodobě, pro mě osobně by to bylo strašně těžké na psychiku.
0: Takže v tom cyklistickém světě je spíš takový Geraint Thomas, vítěz Tour de France, který vždycky říkal, že část roku je schopen to držet, ale potom si prostě musí upustit páru, jinak by se úplně zbláznil, spíš než třeba tým Visma Lisebike, která prostě celoročně asi jede na tom, že dostávají od těch profesionálů nějaké krabičky, kde nahoře je napsáno jejich jméno a prostě hlídají si opravdu doslova každý gram. Posloucháte středeční klasiku Kateřiny Neumannové, my si povídáme o dlouhověkosti sportovců. A ještě než se spojíme s naším dalším hostem, tak chci navázat na jedno téma, které taky zmínil pan doktor Jiří Dostal, který se s námi před chvilkou spojil. A to je vlastně ta kariéra sportovce. Jestli nějakým způsobem je ohraničená a jestli vlastně, když někdo začne třeba dřív, a taky tu máme ty případy velmi mladých lidí, kteří vyletí, tak jestli náhodou jestli právě oni nebudou těmi, kteří té dlouhověkosti nedosáhnou, jestli oni tím, že jsou tak dobří, třeba už jako náctiletí, tak jestli v tuhle chvíli nevíme, jestli oni se náhodou neochudí o to, aby právě byli dobří třeba po tom 35. roku.
17: Tak ono, kdybychom měli s panem doktorem Dostálem více času mluvit, tak bychom se asi dostali k tomu, že jsou prostě sporty, kde nemůžete čekat do 25, 28, tam prostě musíte ten vrchol kariéry mít posunutý do mladšího věku. Za mě je to třeba gymnastika, plavání. Vlastně i s tím tenisem musíte začít velmi brzo, prostě když se rozhodnete, já to viděla na mé dceři, rozhodnete se v 10, že začnete pinkat tenis, tak je to vlastně pozdě a už některé vlastně ten cit do té ruky, anebo některé vlastně dovednosti složitě doháníte. Takže tam bychom se asi museli hodně bavit o různých skupinách sportu. Nicméně u té dlouhověkosti a brzkých úspěchů, tam si myslím, že bychom hodně se dostali do té mentální stránky. A asi nebudeme prozrazovat našeho posledního hosta, ale i s ním se budeme moc bavit o tom právě psychickém nastavení, protože pokud je sportovec pod tlakem výkonů, výsledků už někde od nějakých těch 15-16 let, tak si myslím, že aby to vydržel do věku 35+, tak by to musel být opravdu mimozemšťan. A nebo tu kariéru třeba si chvíli přerušit, nebo tam být nějaký výpadek, ale být opravdu na tom vrcholu od náctiletých sportovců až do toho pokročilého si myslím, že je téměř nereálné. A asi by to opravdu se týkalo jenom nějakých jednotlivců na světě.
0: Posloucháte středeční klasiku s Kateřinou Neumannovou a my už můžeme, Kateřino, prozradit určitě jméno druhého hosta, protože pevně věřím, že s námi je ve spojení David Kostelecký. Davide, slyšíme se, dobrý den, hezkou středu.
19: Dobrý den, zdravím, Katko, ahoj.
17: Davide, moc díky. David Kostelecký, přestože se málo kdy vidíme, tak je můj mnoholetý kamarád, známe se už z olympijských her z Atlanty. A David stále soutěží. Davide, já jsem si tě pozvala do dnešního studia právě proto, že tvá kariéra je extrémně dlouhá. Jenom shrnu, ty jsi se olympijským vítězem stal v 33 letech, nicméně stříbrnou olympijskou medaili si získal v 46 letech a stále si ještě neskončil. Jak to vnímáš, že jsi tak dlouho vlastně ve sportovním světě? Je to prostě, co bylo nejzásadnější pro to, že jsi kariéru natáhl na tolik let?
19: No, musím se přiznat, že jsem to vůbec takhle neplánoval a myslel jsem si, že skončím někde v 35, ve 40, ale ono vlastně ten svět se tak změnil, že můžeme využívat moderní prostředky pro tu přípravu a pro tu regeneraci a tím, že jsem stále byl jako konkurenceschopný a viděl jsem tu možnost se dostat na olympiádu a bojovat o tu medaili, tak mě to vlastně tak nějak jako nutilo to moje sportovní srdce jakoby v tom zůstat. No, ale musíme si zase přiznat, já jsem vás poslouchal teďka poslední půl hodinu, že ten můj sport je totálně odlišný od těch, co jste zmiňovali, a že možná ta kariéra takhle dlouhá je možná vlastně jenom v té střelbě. Nenapadá mě žádný jiný olympijský sport. No, to.
17: Davide, buď konkrétní, co se během tvé dlouhé kariéry změnilo právě v tom, co můžeš využívat za služby, protože my jsme tady měli pana doktora Dostála, který právě mluvil o změnách a věcech, které přináší moderní medicína. Co konkrétně ty využíváš? A třeba když jsi začínal, tak ještě nebylo na takové úrovni.
19: Já si pamatuju, když jsem byl na začátku, tak vlastně existoval nějaký psychovolkmen, který jsem se snažil využívat, ale teď v posledních letech, jak jsem stárnul a viděl jsem, že když jdu sportovat, třeba miluju tenis, tak když hraju tenis teďka, tak vím, že 2-3 dny se nebudu hýbat potom, takže musím s tím opatrně, a vlastně jsem našel třeba hyperbarickou komoru, kterou jsem si koupil a který využívám, a je to jako super věc, a vidím teďka v různých sportovních dokumentech, že hvězdy jakoby světového sportu to využívají. Já jí mám asi 5 let, tak jsem trošku předběhnul dobu, nevím, kdo to třeba využívá v Čechách. Red light terapii, používám Elongu pásek, který vám vlastně řekne, jak na tom jste ráno. Jo, takže se snažím se prostě sledovat nějak ty trendy a v rámci možností se tomu přizpůsobovat a vlastně hlídat si to tělo, abych byl schopen pořád soutěžit.
17: Já si pamatuju, že ty jsi byl skutečným průkopníkem při využívání sportovního psychologa. V době, kdy já závodila, tak říct, že mám psychologa, tak by se na mě možná lidé okolo dívali divně, jestli nejsem jako nemocná, s čím se léčím. A ty jsi si prostě dle mého jeden z prvních najal psycholožku tenkrát, která ti pomohla vlastně ve sportovní kariéře. Co bylo tím impulzem, že jsi šel touto cestou?
19: No, říkáš to úplně přesně, protože v té době vlastně se člověk měl za to jakoby stydět, a já jsem se za to teda nestyděl, a myslím si, že jsem trošku pomohl v té sportovní psychologii v Čechách, že se to pak možná i rozjelo, ale můj impuls byl to, že jsem cítil, že tam mám jakoby rezervu v té mentální stránce, a ten náš sport je hodně o psychice a jsou to takový šachy, který hraješ sám ze sebou, není to ani o tom soupeři, který jako stojí vedle tebe, ale aby si zvládal ty krizové situace, kdy tě napadá dají fakt kraviny během třeba olympiády, tak aby si to uměl jako zahnat a vlastně tam podat ten 100% výkon. Takže já jsem to tak bral, že se za to stydět nemusím. Věděl jsem, že to využívají ty ostatní týmy, a tak jsem prostě do toho šel, ale je pravda, že v té době teda jsem byl terčem posměchu a že ty lidi si ze mě dělali opravdu srandu, že tím ještě, že to byla žena tenkrát, tak jsme si fakt jakoby zkusili, ale stálo to za to a ve finále jsme se potom smáli my, no.
17: A pak ti všichni začali kopírovat.
19: No, nevím, jestli jako to bylo na základě mě, ale myslím si, že to byl takový jakoby boom a že ty lidi se potom přestali stydět a bere se to teď úplně normálně, a myslím si, že sportovec, který je na vrcholové úrovni a nemá vlastně mentálního kouče, tak je to obrovská slabina, a sám bych jako to doporučoval všem, no, protože není to jenom o tom sportu, ale poznáš sám sebe víc, jakoby, jo, je to i v té osobní rovině, si myslím, že to je důležitý, no.
17: Ty jsi mluvil o novinkách právě, které ti pomohly třeba po té zdravotní stránce, nicméně to, že jsi stále aktivní sportovec na té světové úrovni. Co je dle tebe to nejdůležitější? Je to láska ke sportu? Jsou to emoce, které ti sport přináší? Nebo to prostě bereš, že to je tvoje zaměstnání, které tě i částečně nebo musí živit? Co je ten motiv, který vlastně tě drží pořád takhle vysoko?
19: Můj největší motiv je se pořád snažit najít tu cestu, jak se zdokonalit, a vlastně vnímám to teď, že v tomhle věku musím balancovat a různě hledat ty cesty, kdy to tělo ti funguje úplně jinak, a to mě na tom jakoby baví. Jo. Baví mě trénovat, baví mě vlastně závodit, nebaví mě cestovat, nenávidím hotely. Je tam ta druhá prostě stránka, kdy mentálně vlastně musím hledat jakoby tu motivaci, proč to dělat, protože v tomhle věku s rodinou, já mám 3 děti, tak mi to jako nedává úplně smysl někde bojovat o olympijskou medaili, jo, z jednoho pohledu, ale strašně to mám rád, ten sport, a vím, že když skončím, tak vlastně jako rychleji zestárnu potom určitě, jo, takže je to takový anti-aging motiv i částečně. No.
0: S Davidem Kosteleckým si povídáme v dnešní středeční klasice Kateřiny Neumannové. Davide, vy jste hned na úvod vlastně možná hodně skromně prohlásil, že si neumíte představit, že by takhle dlouho být na vrcholu nebylo možné v jiném sportu než v tom vašem, tak teď jste zmínil pár nepříjemností třeba, které si uvědomujete s tím, jak vaše kariéra je delší a delší, ale napadají vás vyloženě nějaké fyzické překážky spojené s věkem ve vašem sportu?
19: Jo, určitě, no, já, jako fyzické, já si musím hlídat hrozně spánek, protože když se nevyspím, tak prostě ten výkon tam člověk nedá na těch závodech, takže já třeba nemám stres jakoby ze závodu samotného, protože jsem zažil těch závodů strašně moc a mám stres z toho, abych se vyspal. Takže to jsou to prostě úplně jiný motivy. Vím, že když si dám alkohol, tak nebudu spát a že tělo moje z toho by se zpamatovávalo 3 dny, tak nepiju. Jo, je to vlastně prostě celý jinak, než to bylo před těma 20 lety třeba. Jakoby, jo. Ten princip je stejný, ale musím dávat opravdu pozor, co s ním, co vypiju a prostě kdy jdu spát, a nemůžu si dovolit jakoby moc té zábavy. Jo. To je paradox, že v tomhle věku vlastně se musím hlídat víc jak předtím. No.
17: Davide, je to bohužel tak, že všichni stárneme. Někdo pomaleji, někdo rychleji. Ale co s přibývajícím věkem pro tebe jako pro střelce šlo, dejme tomu,

0: Dioptrický brýle a potom, co byla velká změna, vlastně to mi pomohlo hrozně v Tokiu, takže jsem zjistil, že existují kontaktní čočky na míru, nechal jsem si udělat ve Švýcarsku, bylo to nesmírně drahý, je to úplně jiná čočka, než je běžná jako ke koupi, takhle dostupná pro lidi. To mi obrovsky pomohlo, pak jsem našel jednoho odborníka i v Čechách, který to dokázal udělat daleko levněji a v jiným typu a s těma jsem závodil vlastně v Tokiu a závodím s nimi dodnes. A snažím se šířit takovou osvětu nejenom v tom mým sportu, ale vím, že prostě i když máš nějaký zrakový handicap, tak to jde řešit. Ale v ruku v ruce ještě k tomuhle mi pomohl pan Pospíchal, který vlastně, se kterým jsem trénoval ty oči. Jo. Ono to všechno jde trošku do kytek s tím věkem, takže vlastně je to takový oční trénink, který provádíš třeba 15 minut denně. Je to taková oční posilovna a to si myslím, že mě vlastně udrželo nejvíc v té hře. A co bych řekl jako pozitivního, tak si myslím, že ty závody bereš úplně jinak. Situace, které nastanou třeba nepříjemný, tak řeším s větším nadhledem. A pochopil jsem teďka vlastně až, já nevím, poslední 4 roky, že spoustu chyb jsem udělal kvůli tomu, že jsem na sebe třeba zbytečně hodně tlačil dřív v té kariéře a teďka tomu nechávám volnější průběh. A to si myslím, že je tím věkem, že máš takový větší nadhled a někdy ty věci samovolně plynou a oni paradoxně potom dopadnou líp než tenkrát. No.
1: Davide, teď si asi zmínil kvůtu roli zkušeností, která je samozřejmě obrovským plusem těch sportovců ve starším věku. Ještě by mě zajímalo, jaké si třeba v návaznosti na měnící se jako tělo, kondici a tak dále musel nebo dělal změny v tréninku, protože samozřejmě pravděpodobně tréninkové dávky si mezi jednotlivými obdobími také musel upravovat.
0: Je to tak, jak jsem zmínil, já mám 3 děti a od té doby, co mám děti, tak jsem přibral jako váhu, kterou sám nechci mít, ale snažím se pořád jakoby sportovat, ale musím sportovat jinak. Víc jsem zařadil plavání, hele, už neběhám, chodím jenom rychle. Jo, říkám, miluju tenis, pedal tenis, squash, tak to musím hrozně jakoby dávkovat sám pro sebe, abych potom byl funkční. Já vím, že když budu hrát 2 hodiny tenis, tak opravdu 2-3 dny skoro nemůžu jít střílet a nebudu se moc hýbat tak, jak bych chtěl, mám zoperovaný v obě 2 kolena, takže tohle musím hodně jakoby hlídat, když mi někdo potom volá pojď ještě jednou tenhle týden třeba na tenis, tak to musím odmítnout a vlastně ta moje fyzická příprava je takovej, nedá se říct, že už je to profesionální příprava sportovce, který je za to placený, ale vlastně je to hra se svým tělem, tak abych byl stále funkční na to střílení. Neměl bych to říkat, protože mě za to platí, ale opravdu v tomhle věku musím dávat velice pozor to, co dělám a jak se to potom projeví ten další den.
1: Jak se na tebe na střelnici, třeba na mezinárodních závodech dívají ti mladí, kteří třeba naopak do té světové špičky teprve míří? Prostě stojí tam chlap, který je o 30 let starší než oni. To jsou skoro jako ve sportu 2 generace. Jak tohle mezi vámi na akcích třeba je?
0: Tak já bych to rozdělil na 2 skupiny, ty někteří mají takový jakoby respekt a úctu a ti druzí to vůbec neřeší, teďka jak je ta generace a ti vlastně jako v těch jejich očích vidím jenom, že chtějí porazit každýho a že vlastně nezajímá nějaký kostelecký, který má třeba medaile nebo i ty ostatní lidi, co tam jsou ještě, máme tam ještě jednoho staršího střelce, který byl nesmírně úspěšný, tak si myslím, že nás jako vůbec neřeší, jo? Že vidějí teďka sami sebe a tu svoji cestu, ale je tam i ta skupina, která mi dává třeba nějaký ten respekt. No.
1: Tobě se povedlo spojit sport i vlastně tak trošku s podnikáním. Díky tvému jménu, zkušenostem, kontaktům vlastně sportuješ, ale zároveň mám pocit, že spolupracuješ s nějakým výrobcem sportovního vybavení. Je to tak?
0: Je to tak.
1: A je to vlastně něco, co právě přináší ten dlouhý pobyt nebo dlouhá doba, kterou ve sportu si, že jsi si získal takovéhle třeba kontakty a důvěru těch firem?
0: Já si myslím, že jo, protože od začátku, já jsem začal vlastně už někdy ve 20 letech a částečný motiv byl i to, abych si jakoby vydělal třeba na ty věci, které jsem potřeboval k té kariéře a které nebylo možné dostat, já nevím, od třeba Střeleckého svazu nebo takhle, tak to mě hrozně motivovalo, to byl úplně ten prvotní, ale pak jsem posléze pochopil, že to je důležitý i pro tu jakoby moji hlavu mít i něco jiného, nejenom ten sport, protože jsem viděl třeba některý lidi, který prostě potom skončili a

0: a spíš se v tom životě tak nějak jako potápěli. Takže pro mě si myslím, že to bylo hrozně důležité, že jsem dělal jakoby dvě věci zároveň a to mě asi u toho taky udrželo, no, takhle dlouho.
1: Davide, asi poslední otázka, plány. Seš prostě, u chlapa se to může říct, seš padesátník, chlap v nejlepších letech, ale teď se samozřejmě ptám na tu sportovní kariéru. Jak to vidíš, tak nějak tuším, že mi řekneš, že to řešíš asi z roku na rok, protože to vím díky svému působení v armádním sportovním centru Dukla, ale jak to vnímáš v těchto dnech?
0: No, vnímám to přesně, jak jsi to popsala. Máme takovou dohodu, že to vždycky vyhodnotíme podle té sezony, jak mi to půjde, jak to budu cítit. Dali mi tu možnost, abych se takhle mohl rozhodovat a jsme dohodlí vlastně, když budu cítit, že ta konkurenceschopnost tam není a nejsem a nebudu vůbec platný prostě pro ten klub, tak to ukončíme. A já jsem se stal vlastně i funkcionářem na Českým střeleckým svazu a mám potom v budoucnosti v plánu pomáhat právě armádnímu středisku s výchovou třeba a mladých střelců, takže ty plány tam jsou, který na tohle navazují, ale uvidíme, kam mě to ještě jako donese. No, tenhle rok určitě odstřílím a pak se uvidí. No.
2: To říká David Kostelecký v dnešním vysílání Radiožurnálu Sport ve středeční klasice. Kateřiny Neumannové, Davide, moc děkujeme za to, že jste si na nás udělal čas a přejeme, ať ta vaše kariéra je co možná nejdelší ještě. Děkujeme.
0: Já taky díky moc, mějte se hezky, ahoj Katko.
1: Čau. Díky za čas, ahoj.
3: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
4: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
3: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: 10 hodin 48 minut středeční Radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Posloucháte středeční klasiku Kateřiny Neumannové a s námi ve spojení by měl být třetí host a tím je Marian Jelínek. Slyšíme se, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
1: Ahoj Mariane, já tě moc zdravím, moc děkuji za tvůj čas, drahocenný čas, protože dneska přednášíš a spojil jsi se s námi o pauze. Já jenom pro ty, kteří by náhodou neznali jméno Marian Jelínek, trenér, coach, který spolupracoval s celou řadou špičkových sportovců, jednak v té právě i sportovní oblasti, u hokeje jsi byl, ale teď seš znám především jako mentální coach celé řady sportovců. My se tady dneska bavíme o sportovcích, kteří v současné době, a není jich málo, dosahují absolutně špičkových výkonů v pokročilejším věku. Jako příklad jsme dali Novaka Djokoviče, Linci Vonovou, Jaromíra Jágra, měli jsme teď tady Davida Kosteleckého. Zkus mi, prosím tě, z tvého pohledu říci, co spojuje sportovce, kteří vydrží na té nejvyšší úrovni opravdu do věku, což v kterým to vlastně dřív nebylo obvyklé, že se ještě závodí.
5: Ano, já děkuji jednak za důvěru, děkuji za pozvání a taky tě samozřejmě zdravím. Já na to mám názor z dvojího hlediska. Jedno je to, že ta doba jde tak dopředu, že samozřejmě ta péče o ty sportovce na druhé straně, ale zase je tlak na ně a fyzická zátěž je možná větší, ale ta péče je taky lepší. To znamená, ono je to asi přirozený za A, že trošičku se ten věk může prodlužovat. Ale není to ten hlavní aspekt. Ten hlavní aspekt já vidím v tom, že tu energii do toho, jak ty sama nejlíp víš, je samozřejmě nějaká fyzická energie, ale pak je psychická. A pokud ta psychická energie je, tak samozřejmě ten člověk je ochoten ty překážky překonávat a šahnout si, jak se říká, na dno daleko s nás. Co tím chci říct? No je to láska. Pokud mě něco extrémně baví, tak samozřejmě se mi toho nechce ani zanechat a mě to baví. Je to až taková autotelická činnost. A druhý aspekt, který k tomu vnímám, je, že v tom ten člověk musí vidět smysl. On Viktor Frankl řekl krásnou rovnici, že vlastně zoufalství je utrpení beze smyslu. To znamená, my jsme schopni snést vlastně ohromný v uvozovkách utrpení v podobě těch tréninků a to i ty cestování a tak dále, ale musím v tom vidět nějaký smysl. Neboli nezáleží na velikosti překážky, kterou máš před sebou, ale záleží na velikosti smyslu, který vidíš v jejich překonání. Takže já to vidím v těchto třech aspektech.
1: Mariane, já to vztáhnu na sebe. Já jsem končila v 34 letech, byly tam obrovské zkušenosti už tou dobou, byla tam výkonnost, ale už tam nebyla ta motivace. Já už jsem nechtěla se vláčet po světě s taškou, s malou dcerou, už jsem prostě měla pocit, že toho víc nevyhraju. Když tady mluvíme o těch výjimečných jedincích, v čem jsou oni jiní, že je to tahne k těm vítězstvím nebo k tomu být vlastně ve světě sportu právě v tom věku hodně přes 35 let? V čem ty je třeba někdy znáš i osobně, Jaromír Jágr, že jo, třeba?
5: Ano, já si právě myslím, že v tom vidí stále ten smysl. Ty jsi sama řekla, že už ti to nedávalo takovou, už jsi se nechtěla vláčet, už to znamená, ty jsi na to jednoznačně měla výkonnostně, ale ta psychika neboli to nastavení toho subjektivního světa najednou se zaměřovalo na něco jiného a ty překážky už si nebyla ochotna tak, jako jak jsi to dělávala, překonávat. Viděla si najednou jiný priority v životě. A tohle všechno jsou křižovatky, které když tě potkají, bylo by třeba zajímavý mít statistiky. Jestli ti to dlouho věcí, nemluvím o mužích, především u těch sportovkyň, jestli vlastně mají děti, jestli to není jeden z impulzů, kdy vlastně si člověk uvědomí, že taky existuje jiná role, která možná ho láká víc, než je, což já řeším třeba s tenistkama, taky to řeší, taky najednou v určitém věku začnou mít myšlenky, že by tu rodinu, že by to dítě, u těch mužů je to zase trošičku jiný. Takže je to o tom smyslu a je to o tom, jestli opravdu jsem ochotnej proto ještě dále dělat to, co bych měl. Já si myslím, že je plno sportovců, kteří by mohli pokračovat a ty jsi byla jednou z nich. Ale právě klasicky ztratila se ta energie vnitřní, ta psychická neboli to mentální nastavení.
1: Ti úspěšní sportovci jsou výjimeční také v tom, že jsou schopni čelit tlaku, který na ně vyvíjí okolí. Média, oni sami, fanoušci a tak dále. Dá se toto natrénovat, aby vlastně sportovec byl odolný, imunní vůči tomu, co se okolo nich děje?
5: Krásná otázka, protože máš pravdu, že tato doba je z hlediska ataků našeho ega daleko těžší než doba před 30, 20, možná ne, 40 lety jednoznačně, kdy nebyly ty digitalizační nosiče, to znamená, nemohl jsem okamžitě reagovat dokonce osobně tomu sportovci na Instagram nebo něco, takže já zažívám sám to, že ti velmi talentovaní sportovci mezi 15, 18, 19 největší problémy psychická odolnost, pláče, ti volá ti holčina, z Brazílie prohrála tenisový zápas, že se na to vykašle, že Mari, podívej se, co mi poslali lidi a představ si, oni už to poslali i mojí mámě. Tak jako ublížit člověku v současné době, především vlastně atakovat jeho ego, je daleko snazší než kdysi. On to máme to po ruce a můžeme to napsat. Jestli se to dá trénovat, psychologové sami do určitý doby si mysleli, že je to nějaký osobnostní rys, kterým se rodíme, psychická odolnost. Ale poslední leta, už 15-20 let se ví, že je to něco, co získáváme během života. Takže psychická odolnost z hlediska ataků ega se dá trénovat.
1: Mariane, ještě asi jedna poslední otázka. Spousta sportovců, ale tak trošku jako neumí odejít z toho sportovního světa. Není to někdy tak trošku i diagnóza, a teď nevím jaká, že prostě se třeba bojí i vstupu do toho nového světa, který přichází po konci sportovní kariéry a prostě zůstávají, protože prostě jsou v tomto světě zvyklí žít?
5: Souhlasím s tebou, je to až určitá závislost, fubozovká závislost na tom, co na tom koloběhu, na té kabině, na těch médiích, na té pozornosti, na těch divácích, ale i závislost z hlediska chemického, protože ty sama dobře víš, dělala si sport, kde se dějou v tom člověku určitý biochemický procesy, které jsou a děláš to od dětství až do nějakého věku a teď jsi na to zvyklá, na ten chemický proces, na ty určitý látky v tom těle a najednou stop, najednou to není. Člověk se toho bojí, může se bát i jiný role, ano, taky víme, že duální kariéra sportovců je veliký problém a taky víme, že z psychologického hlediska 3 roky po skončení nějaký takovýhle kariéry bývají ty největší problémy z hlediska alkoholu, závislosti, gamblingu nebo rozpadu rodiny, pokud na to ten člověk není už připravován třeba před tím koncem. Takže vůbec to není jednoduchý, vůbec to nepovažuji za nějaký bagatelizující problém. Naopak, představme si, že bychom houslovýmu virtuózovi řekli, hele, od 35 odložíš housle a už nehraješ koncerty. No tak jak by se ten s tím vyrovnával? A v přeneseném slova smyslu, takhle těžký to máte i vy.
2: To říká Marián Jelínek ve středeční klasice Kateřiny Neumannové. Pane Jelínku, moc děkujeme za váš čas a přejeme hezkou středu.
1: Mariánem, moc děkujeme.
5: Já děkuju, mějte se moc hezky, nashledanou.
2: A já myslím, že na závěr našeho dnešního speciálu to tak nějak obloukem ještě můžeme s Kateřinou Neumannovou shrnout a zhodnotit. Tak neukázalo se za ta 3 povídání se 3 hosty, že to rozhodnutí Kateřiny Neumannové ve 34 letech svým způsobem na vrcholu ukončit svoji kariéru a posunout se dál, že to bylo rozhodnutí, já nechci říkat správné, špatné, ale jenom jako dospělé, že prostě Kateřina Neumannová ukázala, že je schopná i něčeho jiného.
1: Já si myslím, že každý má svoji vlastní cestu a já bych nechtěla říct, že některá je ta lepší a některá je ta horší. Prostě každý sportovec je individualita a já jsem to tady dnes chtěla postavit na těch opravdu velkých světových jménech, kterých jsme se tady občas dotkli. Já to strašně obdivuju. Je to jakýsi fenomén sportovního světa a myslím si, že každý z našich hostů, především oba dva hosté na úvod, ať to byl pan doktor Dostál, případně Marián Jelínek, že bychom si o těch tématech mohli bavit vlastně celou hodinu. A bylo by to nesmírně zajímavé. Je to komplexní téma, mě to bavilo, doufám, že i vás.
2: Určitě střed je před námi ještě hodně, tak třeba na to dojde v některé z těch následujících. Taková byla dnešní středeční klasika Kateřiny Neumannové. Kateřino, moc děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
1: Já také děkuji.

0: Radiožurnál 11 hodin. A zprávy s Kateřinou Caucidisovou.
1: Důchodci budou moct ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. Ukrajina údajně zablokovala hlavní silniční spojení mezi anektovaným Krymem a Ruskem. Národní tým prohrál s Kanadou a ve čtvrtfinále hokejového mistrovství světa se utká s Finskem. A počasí bude skoro jasno až polojasno, později odpoledne oblačno, teploty až 33 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Důchodci budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu a nebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Podrobnosti má Jana Čermáková.
3: Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Ti, kteří smlouvy v reakci na to ukončili, přišli o část peněz. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu nebo o vlastní peníze, mají získat kompenzaci. Náklady na státní rozpočet budou podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO zhruba 60 milionů korun. Opoziční pozměňovací návrhy neprošly, jako třeba návrh šéfa klubu TOP 09 Jana Jakoba, který chtěl ze zákona vypustit kompenzace pro ty, kdo ze systému vystoupili. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Ukrajinským dronovým silám se daří blokovat logistické pozemní spojení mezi Ruskem a anektovaným Krymem i dalšími okupovanými oblastmi. S odvoláním na vojenské zdroje to uvádí telegramový kanál Krymský vítr.
4: 414. brigáda Nemesis bezpilotních sil Ukrajiny podle kanálu Krymský vítr zablokovala silnici z Mariupolu přes Melitopol do Simferopolu na Krymu. Ukrajinské útočné drony už zničily desítky armádních aut, nákladňáků a palivových cisteren, uvádí Krymský vítr. Drony nacházejí cíle i na alternativních vedlejších a polních cestách. Je to začátek velkého lovu na ruskou logistiku, napsal ukrajinský kanál. O hrozbě úplného odříznutí Krymu informovali i ruští tzv. Z-blogeři, kteří se specializují na válku proti Ukrajině. Z Kyjeva Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Veřejná zeleň Brno zavádí častější zalévání ve městě. Důvodem jsou aktuální vysoké teploty. Víc vody dostanou rostliny v květináčích, ale taky velké stromy. Jaká místa jsou na vysoké teploty v Brně nejvíce citlivá, to doplňuje ředitel Veřejné zeleně Brno Josef Kasala.
5: Co se týče takových těch nejvíce vysychajících míst, tak je to zejména jsou to místa, kde je hodně kameniva v kombinaci s druhem, který je k tomu citlivější, například ulice Lipová, nebo Javor Červený na ulici Hlinky, anebo křižovatka cest, kde nám to hodně pod vzduchem, a to je Mendlovo náměstí.
6: Sport. Národní tým podlehl na závěr skupinové části hokejového mistrovství světa Kanadě 2-3. Obsadil tak třetí místo a ve čtvrtfinále ho čeká souboj s Finskem. O postup zabojují Češi zítra od 16 hodin a 20 minut. Fotbalisté ostravského Baníku vstoupili do baráže o šance ligu výhrou nad Táborskem 3-0. Dnes v 18 hodin začne duel Artisu Brno proti Slovácku. Utkání můžete živě poslouchat na Radiožurnálu Sport, stejně jako během dne i tenisový Grand Slam Roland Garros. Ve druhém kole singlu se představí pět českých tenistů. Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Sára Bejlek, Karolína Muchová a Marie Bousková. Nejdřív se z nich na kurt dostane Bejlek. Už za hodinu nastoupí k souboji se čtyřnásobnou vítězkou turnaje a světovou trojkou Polkou Švjontekovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Humpolce a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony mezi sjezdy na Větrný Jeníkov a Humpolec. Na 95. kilometru benzinky Mikulášovice malují silničáři čáry na vozovce. Zavřeli pravý jízdní pruh. Kolony jsou tam až na 20 minut od z tého kilometru. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna připomínáme kolony mezi Hustopečemi a Brnem. Popojíždějí hlavně kamiony od 23. kilometru až k D1. Osobním autem zastavíte jen místy. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně se chvilku asi 10 minut zdržíte za sjezdem na Zdice. Na 31. kilometru silničáři něco opravují v pravém pruhu. Na D5 ve směru z Rozvadova do Prahy pozor před Plzní. Na 90. kilometru hlásíte nepojízdný kamion na krajnici.
8: A je obestavený jako kuželama, ale ty kužely zasahujou až do pravýho jízdního pruhu. kamionik musí využít i levej pruh, byť lehce.
7: A na pražském okruhu po pojíždění kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší ve směru z D1 na letiště, tímto směrem musí i regulovat vjezdy do tunelu. Zastavíte osobním autem u sjezdu na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude skoro jasno, později odpoledne místy oblačno a teploty kolem 30 stupňů. Tolik zprávy.
6: Hezký den z Radiožurnálu Sport, je 11 hodin a 5 minut a dál se budeme věnovat všemu možnému sportovnímu dění, jak jste ostatně slyšeli ve sportovní části zpráv. Je to dnes hodně nabité, ale můžeme se ještě vrátit za světovým šampionátem v ledním hokeji, protože po skupinách vede švýcarský hokejový útočník Sven Andrigetto produktivitu šampionátu v Curychu a Friburgu a má náskok 2 bodů na další pronásledovatele. V 7 zápasech si totiž Andrigetto zapsal 13 bodů a je to za 9 asi a zbylý počet tedy 4 branek. Dělí se o pozici nejlepšího nahrávače třeba s Kanaděnem Sidneym Crosbym, to je taky hodně zajímavá informace vzhledem k tomu, kolik už Sidneymu Crosbymu je. Nejlepším střelcem je pak se 7 trefami Lotyš Rudolfs Barcels. O druhé místo v produktivitě se dělí Kanaďan McLean Celebrini se Švédem Lukasem Raymondem, obě dvě velké hvězdy z NHL, 11 bodů mají oba dva schodně. No a co se týče nejproduktivnějšího Čecha, tak tím je až na 68. místě David Tomášek. Ten nazbíral 5 bodů a všechny za asistence. Tak věřme tomu, že ty bodové zisky budou přece jenom o něco výraznější v zítřejším programu. Na Radiožurnálu Sport pro vás chystáme přímý přenos i s předzápasovým studiem Finsko-Česko od 16 hodin a 20 minut a tedy naše studio od 15 hodin a 30 minut.
2: Radiožurnál Sport
9: a Adam Weidenthaler.

0: Turnově se konal už 26. ročník atletického memoriálu Ludvíka Daňka, ale tentokrát to bylo ve smutném duchu. U všech předchozích meetingů byl totiž jako manažer Imrich Bugár. Stříbrný deskař z olympijských her v roce 1980 a taky mistr světa a Evropy, ale bohužel 8. dubna letošního roku odešel do atletického nebe a tak si turnovští jeho osobnost připomněli, a to nejen fotografií v diskařském sektoru.
1: Tady je fotografie Imricha Bugára, ke které teď přichází Jana Lebedová, a je tam dodáván zlatý disk, který bude na věky věků připomínat tuhle velkou postavu světové atletiky.
2: Bylo slyšet z reproduktorů hlas někdejšího televizního komentátora Štěpána Škorpila. Jana Lebedová je šéfkou turnovského atletického klubu. Zmínila, že právě díky Imrichu Bugárovi se memoriál Ludvíka Daňka koná.
3: Protože to byl jeho nápad, ne teda úplně jeho, nejenom jeho, ale samozřejmě i dalších lidí, ale byl takový ten tahoun a vlastně, jak už sám jednou v nějakém rozhovoru uvedl, tak na pohřbu Ludvíka Daňka slíbil Ludvovi, jak říkal, že mu udělá memoriál, tak učinil a vlastně jsme společně táhli 25 ročníků a musím říct, že teď mi tady velmi chybí. Chybí mi jeho impozantní postava a tím nemyslím, jako že byl vysoký a byl vidět, ale jeho osobnost, potom jeho charisma a jeho nadhled.
2: To bude chybět také další české osobnosti. To je někdejší světový rekordman v desetiboji Roman Šebrle.
4: Jednak to byl pro mě významný atlet, to v první řadě, a po druhé řadě to byl pro mě velký kamarád, s kterým jsem vyrůstal na Rukle, že jo, a přišel jsem s ním často do styku. Dělal na mezinárodním, takže jsme tam hodně spoustu věcí probírali. Velká škoda. Vnímal jsem ho jako velkou legendu české atletiky.
5: Pro mě osobně je to dost významná osobnost. Můj první závod s velkýma světovými diskařema, kterého jsem se kdy vůbec účastnil, byl tady v Turnově a právě díky tomu, že Bugy mě pozval, takže já jsem ho znal jako od začátku své kariéry, v podstatě od juniorů, a je to opravdu zvláštní pocit, když jsem se v dubnu dozvěděl, co se stalo. Nikdo z jeho širšího okolí to jako nečekal. Si pamatuju, když jsme tady ještě minulý rok vybavovali spolu. A přišlo to z čistého nebe, byl to dost šok pro všechny, si myslím.
2: Navázal nejlepší český diskař v současnosti Marek Bárta. Po Imrichu Bugárovi pak byla pojmenována jedna část atletického stadionu.
3: My jsme si říkali, že tady máme památku na světový rekord Ludvíka Daňka, takže potřebujeme mít památku na Bugyho, takže ten stávající kruh, ze kterého se nyní hází a házet bude, tak je prostě diskařský sektor a diskařský kruh Imricha Bugára.
2: Uzavřela Jana Lebedová pohled na atletickou legendu. Stříbrného muže z olympiády a zlatého diskaře ze světového i evropského šampionátu Imricha Bugára. Z Turnova Pavel Petr, Radiožurnál.

50% úspěšnost měli včera čeští tenisté v hlavní fázi Roland Garros, tedy ve dvouhře. Vítko Přiva a Kateřina Siňáková ti postoupili do druhého kola Roland Garros. Naopak Linda Rosková a Linda Frůvirtová vypadly. No a co se týče dnešního programu, tak ten bude na radiožurnálu Sport zase hodně zajímavý, protože hned 5 českých reprezentantů se představí. Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Sára Bejlek, Marie Bousková a Karolína Muchová. Za všemi nás vezme náš reportér David Prouza. A to už brzy za necelou hodinku.

0: know what I'm saying?
1: V dnešním rozhovoru ve vysílání radiožurnálu Sport bude po 17. hodině hostem Jan Natov. Ten patří k výrazným osobnostem českého florbalu. Je bývalým reprezentantem, pětinásobným českým šampionem a také dvojnásobným vítězem domácího poháru. Klasický florbal ale v posledních letech vyměnil za paraflorbal a stal se dokonce jeho předsedou. A říká, čím ho oslovil právě sport handicapovaných.
2: Kouzil mě mým zraněním, který se mi stalo při přípravě, když jsem hrál za Tatran Střešovice a vlastně v tu dobu se vymyslel projekt Nepřestávaj, trénuj, protože jsem si zlomil zanární kůstku, takže jsem nemohl běhat a trénovat normálně dál s kulkama. A vymyslelo se, že bych se mohl propojit s Martinem Kosinkou a se Zdendou Krupičkou, kteří hráli právě v tu chvíli a hrajou až dodnes para florbal. A tam je to strašně nadchlo. Tam jsem zjistil, že vlastně jeden člověk bez handicapu může hrát na hřišti a to je vlastně hrozně super, jsem za to rád, protože díky tomu bych se vlastně jinak k tomu para florbalu nedostal a už je to vlastně asi 14 let.
1: To říká Jan Natov, kterého dnes v rozhovoru radiožurnálu Sport uslyšíte po 17. hodině.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

V Lipsku se dnes bude hrát další evropské pohárové finále ve fotbale. Už víme, že v Istanbulu zvítězili fotbalisté Aston Villa v evropské lize nad Freiburgem. Dnes to tady bude liga konferenční a další souboj anglického týmu s někým z těch evropských top 5 lig. Tentokrát to bude španělský celek Rayo Vallecano, pro který je tenhle zápas rozhodně nejvýznamnější moment v klubové historii. I pro Crystal Palace je to první evropské finále. Hrát se bude tedy v lipské Red Bull aréně, no a španělský celek bude chtít zabránit tomu, aby po třetí za poslední 4 sezony vyhrál konferenční ligu anglický tým. Utkání začne v 21 hodin ve večerním radiožurnálu Sport, o něm určitě taky uslyšíte.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál je 11:30. Kateřina Causidisová pro vás má zprávy.
3: Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili někteří odborníci. Popsali ho jako smutné, nedůstojné šaškárnu a absurdní divadlo. Jednání stále není u konce. O přesunu agent rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Na ministerstva se má přesunout 8 vládních rad, experti záměr ostře kritizují. Rusko v noci zaútočilo na severoukrajinské město Černihiv. Tamní úřady hlásí nejméně 15 výbuchů. Ruský úder v Dněpropetrovské oblasti zranil minimálně 6 lidí. Podle ukrajinského letectva Moskva vyslala celkem přes 160 dronů. Většinu z nich se protivzdušné obraně podařilo zneškodnit. Ukrajina v noci zaútočila na několik ruských měst. Pražská policie pátrá po 14-letém mladíkovi, který včera odešel z domova v Malešicích. Rodině podle policie napsal, že se nevrátí a chce pryč ze světa. Od té doby se neozval. Chlapec je hubený, vysoký 176 cm, má černé vlasy a hnědé oči. Na sobě měl tmavé kraťasy, černý dres se zeleným pruhem a modré boty. Policie žádá veřejnost, aby se případě informací o jeho pobytu obrátila na linku 158. Archeoskanzen v Modré na Uhersko-Hradišťsku dnes otevírá nové záchytné parkoviště. Vejde se tam až 99 aut, 6 autobusů a jeho součástí bude i točna. Sloužit má taky poutníkům při slavnostech v sousedním Velehradě. Vybudování parkoviště stálo 16,5 milionu korun. Část pokryla dotace.
1: Sport.
3: Hokejista Tomáš Hertl bude bojovat o zisk Stanleyova poháru. Jeho tým Vegas postoupil do finále NHL. Nad Kolorádem, kde působí Martin Nečas, vyhrál 2-1 a sérii ovládl jednoznačně 4-0 na zápasy. Druhým finalistou bude lepší z dvojice Montreal Carolina.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Humpolce a taky před Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy se rozjíždí kolona mezi sjezdy na Větrný Jeníkov a Humpolec. Na kilometru 95 u benzinky silničáři dokončili opravu značení a projíždí se opět dvěma pruhy. Vydržte, nesjíždějte. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Kamiony se táhnou v pravém místě v prostředním pruhu od Průhonic přes Pořilovskou až na jižní spojku. Tam ve směru na Štěrboholy stojí nepojízdné nákladní auto za sjezdem na Zahradní město. Blokuje pravý jízdní pruh. Ucpává se Pražský okruh taky ve směru z D1 na letiště. Je silný provoz, občas musí zavřít tunely kvůli regulaci a zdržíte se osobním autem ve směru na letiště asi 25 minut. Na D5 ve směru z Prahy do Plzně se chvilku zdržíte mezi sjezdy na Zdice a Žebrák. Na kilometru 31 je zúžení a je kolona do 10 minut. A ještě dálnice D2, příjezd do Brna z Bratislavy. Kolona kamionů v pravém pruhu má aktuálně přes 20 km. Brzdí se za sjezdem na Hustopeče, opatrně dojíždějte. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude skoro jasno, odpoledne místy oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy i kolem 33. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Dodržování disciplíny a pozdní příchody, to je taková občasná kratochvíle v uvozovkách, tedy kratochvíle každého z nás. Každopádně fotbalisté Bayernu Mnichov za to budou i docela významně pikat, protože v uplynulém ročníku německé ligy byli na hřišti v některých zápasech příliš pozdě a mistrovský klub dostal tak od disciplinární komise německého fotbalového svazu pokutu 65 tisíc eur, což je přes 1,5 milionu korun. Bylo to za pozdní příchody ke dvěma utkáním, která proto nemohla začít včas. V obou případech se podle německého svazu hráči Bayernu zdrželi kontrolou výstroje. Před březnovým zápasem proti Unionu Berlín se opozdili o 1 minutu a 15 sekund, no a k únorovému utkání proti Eintrachtu Frankfurt nastoupili o 2,5 minuty později. Tak pozor na docházku, pozor na včasné nebo naopak nevčasné příchody.

0: Krásný den s Radiožurnálem Sport, je 11 hodin a 40 minut. Golfistka Sára Kousková se tak trochu vrací na místo činu. Zítra totiž rozehraje turnaj ve francouzském Evianu, kde loni získala svůj první titul na okruhu Ladies European Tour. To probereme teď se Štěpánem Bémem. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: V jakém rozpoložení se česká jednička

0: na hřišti, které se do té doby upínalo na výsledek víc, než bylo záhodno.
1: Ten můj přístup je takový přítomný na hřišti, ale zároveň takový v pohodě a klidný. To jsou ty momenty, kdy dokážu produkovat ty nejlepší rány. Nebrat to asi až za stolik vážně, přece jenom se okolo toho golfu netočí celý svět, takže brát to trošku s nadhledem, ale zároveň být precizní.
0: Asi takový je plán Sáry Kouskové pro turnaj v Evianu. Zase na něm nebude sama z českých hráček. Mají tam celkem 7členné zastoupení.
2: A podíváme se taky na české hráče v zámoří a začneme Petrem Hrubým. Ten byl totiž letos už po třetí úspěšný v kvalifikaci na turnaj.
0: Je to tak, v březnu se úspěšně kvalifikoval na turnaj druhé zámořské ligy Korn Ferry Tour. Na začátku května pak vybojoval účast na turnaji elitní PGA Tour, kde zaznamenal historicky nejlepší český výsledek. Teď znovu zvítězil v kvalifikaci v severokarolínském Greensboro a opět se zúčastní turnaje na Korn Ferry. Bude to jeho pátá letošní účast na této túře. Zatím ale ani jednou neprošel katem, ačkoliv všechny turnaje po dvou kolech zakončil pod pár. Od zítřejšího odpoledne se představí v rally. Tam by se mimochodem mohl s trochou štěstí o víkendu potkat třeba s hokejovým brankářem Jakubem Dobešem, protože tam hraje své domácí zápasy Carolina, která je soupeřem Dobešova Montrealu ve finále východní konference NHL.
2: No a z finále západní konference postoupili Vegas Golden Knights po vítězství 4-0 na zápasy nad Colorado Avalanche. Teď ale jsme se bavili hlavně o golfu a to spolu se Štěpánem Bémem. Díky za to.
0: Naslyšenou.
2: 11 hodin 43 minut.

Pěkný život to musí být třeba v italském městě Cremona, ležící nedaleko Piacenzy, stále ještě relativně nedaleko Milána, tedy v Lombardii na severu Itálie. S tamtním prostředím se ale teď bude loučit Jamie Vardy, fotbalový veterán 39-letý útočník, který po jediné sezóně opustí právě italský tým Cremonese. Podle přestupového specialisty Fabrizia Romana zkušený útočník po sestupu Cremonese do série B neprodlouží smlouvu a chystá se na návrat do Anglie. Vardy si logicky udělal jméno jakožto kanonýr Leicesteru, se kterým vyhrál anglický ligový titul, a to v roce 2016. No a teď je otázka, kam půjde, zatím konkrétní informace nejsou, ale měl by to být tedy návrat zpátky do Británie. Navzdory tomu, že Cremonese nevstoupilo špatně do téhle sezóny a na podzim ukazovalo, že by se mohlo v nejvyšší soutěži zachránit, ale druhá polovina ročníku byla v podstatě úplný kolaps, který naokonec se vyústil v sestup zpátky do série B.

0: Na Radiožurnálu Sport míříme taky za beach volejbalem, protože Ostrava hostí prestižní turnaj a aktuálně sledujeme kvalifikace. To díky Davidu Procházkovi. Davide, hezký den.
1: Hezký den z dolní oblasti Vítkovic, kde už probíhá kvalifikační část turnaje, tedy především zatím v té ženské kategorii. A už byly ve hře dva české páry, Valerie Dvorníková a Veronika Kleiblová. Překvapivě vyřadili zkušené Němky Lindu Bokovou a Luizu Lipmanovou ve třech setech. První set prohráli jasně 13-21, ale pak se zlepšili. Druhý set vyhráli 22-20 a tiebreak 15-13, takže se dostali do hlavní soutěže. Ta kvalifikace je jednozápasová, kdo vyhraje, dostane se do základních skupin, kdo prohraje, v turnaji končí. No a pak postoupili také Kateřina a Anna Pavelkovi, které zdolali Američanky Hayley Harvardovou a Šolany Houdlovou. To bylo 2-0 na sety, 21-17 a 21-14. No a do zápasu v kvalifikace vstoupili dobře také Kylie Neuschifrová a Martina Meixnerová, které nad Američankami, dalšími Američankami Flintovou a Debergovou vyhráli první sadu 21-18, vedli i v té druhé, dokonce v koncovce měli už i první matchball, ale nakonec prohráli 21-23, takže teď se hraje rozhodující tiebreak a Američanky vedou 9-8, teď už 10-8 po dobré zalívce Debergové, takže Češky ztrácejí dva body. Ten zápas, zdálo se, že mají v tom druhém setu ve svých rukou, většinu setu vedli, ale v závěru, v koncovce se Američanky dostali předně, pak měli tři setboly, ten třetí proměnili, mezi tím jeden matchball Češky neuhráli. No a teď útočí na o devátý bod české hráčky a dosáhli toho, protože Flintová v poli nezasáhla přesně, míč sice přeletěl přes síť, ale do zámezí. Takže je to 10-9 pro americký pár. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Ostrava Beach Pro, to je turnaj, který dál sledujeme, zatím tedy pouze jeho kvalifikaci, ale z ní se můžou dostat do hlavní soutěže další české reprezentantky. David Procházka má podrobnosti.
1: Právě tady propukla velká česká radost, protože české hráčky v tom tiebreaku otočily z 8-10 na konečný výsledek 15-11. Byla to velká šňůra a velká pohoda českých hráček Kylie Neuscheffrové a Martiny Meixnerové. Právě Martina Meixnerová položila ten matchball po té, co Češky ubránili útok Betsy Flintové a Kylie Debergové. No a potvrdili Češky tu neuvěřitelnou 100% bilanci v kvalifikaci. Všechny tři české páry postupují do hlavní soutěže. Valerie Dvorníková s Veronikou Klajblovou, mladé volejbalistky, beach volejbalistky, Kateřina a Anna Pavelkovi, ty už jsou přece jen trošku zkušenější. No a nejzkušenější jsou Kylie Neuscheffrová a Martina Meixnerová, ale od nich se ten postup možná nečekal, ale jsou také v hlavní soutěži. A teď budou ve hře čtyři mužské české páry, které se utkají proti sobě, takže ta bilance už nemůže být lepší dnes, protože dva české mužské páry postoupí do hlavní soutěže a dva bohužel, protože se střetnou mezi sebou, tak vypadnou. Teď bude následovat utkání Ondřeje Perušiče, který bude tvořit pár s Jiřím Sedlákem proti Krištofu Janu Olivovi a Václavu Kůrkovi. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
2: Světový tenis se jako každý rok touto dobou hraje v Paříži.
3: Hlavní soutěž Roland Garros startuje 24. května a Radiožurnál Sport bude zase u toho.
2: Těšíme se na podobné zážitky, jaké nabídlo loňské finále mužské dvouhry, které bylo jedním z nejhezčích zápasů historie.
4: Sinner se přibližuje k síti, fantastický náběh, ale ještě fantastičtější prohoz. Carlos Alcaraz prohodil Jannika Sinnera úplně jako kdyby to udělal Rafael Nadal.
3: Carlos Alcaraz ale letos kvůli zranění titul na pařížské antuce neobhájí.
2: Využije jeho absence ve spodní polovině pavouka některý z českých hráčů?
3: A jak se povede početné skupině českých tenistek?
2: O tom uslyšíte od reportéra Davida Prouzy přímo z dějiště.
3: Tenisové bitvy druhého grandslamového turnaje roku ve vysílání nejposlouchanějšího digitálního rádia v Česku.
2: Přímé přenosy, rozhovory i pohledy do zákulisí. To je Roland Garros na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál Sport.
3: Všechny výsledky na jednom místě.
0: Radiožurnál 12 hodin. Začínají naše hlavní zprávy.
5: Někteří účastníci jednání s premiérem Babišem odešli předčasně, nesouhlasí s přesunem agent na ministerstva.
6: To jednání vlastně není jednání. To, co se tam dělo, je naprosto nedůstojné.
5: V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející vyhrál skoro 3 miliardy korun.
7: Je dlouhodobým zákazníkem, Olvin Česko je online zákazníkem.
5: Čeští hokejisté se v zítřejším čtvrtfinále mistrovství světa utkají s Finskem. Na dálnici D1 v Brně překáží nehoda směrem na Prahu. A bude skoro jasno, odpoledne ojediněle přehánky nebo bouřky, teploty většinou do 30 stupňů. Je středa 27. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Jednání o přesunu některých agent úřadu vlády předčasně opustili zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací. Schůzku označili za smutnou, nedůstojnou a za absurdní divadlo. O přesunu agent na ministerstvo rozhodla minulé pondělí vláda na návrh premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Před úřadem vlády je reportérka Daniela Brichtová.
8: Schůzka skončila zhruba před 15:45. Například bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková řekla, že předsedovi vlády předali tři návrhy řešení, jak dál postupovat. Podle současné vládní zmocněnkyně Taťány Malé z hnutí ANO teď bude úřad vlády jednat o dalším postupu a případně v pondělí vláda rozhodne o konkrétních změnách. Ministři, kteří přišli schůzku okomentovat, ujišťovali, že zůstane zachována nadrezortnost a naopak se jednotlivé agendy posílí. Někteří odborníci ale jednání opustili předčasně s tím, že nešlo o jednání, ale přednášku a ujišťování, proč to bude fungovat lépe a nebyl dostatečný prostor pro dialog. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
5: Politika jedné Číny je podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů dlouhodobou pozicí České republiky, bez ohledu na to, jaká je vláda. Šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým čínským protějškem Wangem i v sídle OSN v New Yorku. Mluvili spolu taky o cestách některých českých politiků na Tchaj-wan.
9: zajímalo o to, jestli je to nějaká legitimizace nebo něco takového, ale jak jsem říkal, česká vláda žádné oficiální kontakty s tchajvanskými představiteli nemá, nikdy neměla, ani naše, ani ta předchozí, a tak to asi i zůstane.
5: Na Tchaj-wan v neděli odletí předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Peking považuje demokraticky spravovaný ostrov za jednu ze svých provincií. Tajpej to odmítá. Na 13 let do vězení poslal soud v Německu bývalou členku levicové teroristické organizace RAF. 67-letá Daniela Kleteová si podle obžaloby financovala život loupežnými přepadeními. U soudu se k tomu přímo nepřiznala. V závěrečné řeči před 2 týdny vyjádřila účast lidem, které přepadení mohla traumatizovat.
10: U soudu v dolnosaském Verdenu nebyl žádný svědek, který by potvrdil, že Daniela Kleteová byla ve vyloupených supermarketech nebo u dodávek převážejících peníze. 13 podobných případů, ten poslední 10 let starý, jí obžaloba připisovala na základě stop DNA a taky většího obnosu peněz i zlata, které policie zajistila při jejím zadržení před 2 lety v berlínském bytě. Kleteová žila v ilegalitě přes 30 let. 2 její údajné komplice při loupežích policie nedopadla. Jsou stíhaní na útěku jako poslední 2 členové organizace RAF, která ukončila činnost na konci 90. let. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
3: Víme, co se děje u vás.
5: V Česku padla rekordní výhra v loterii. V Eurojackpotu získal sázející skoro 3 miliardy korun. Sázková hra funguje v celkem 19 zemích.
11: Společnost Olvin uvedla, že výherce má u společnosti online účet a přesnou výši výhry už v něm vidí. Zatím ale firmu nekontaktoval. Olvin teď podle mluvčí Dity Stejskalové čeká, až jim provozovatele Eurojackpotu vyhrané peníze pošlou.
12: Když je dostaneme, v určitých případech tam může být lhůta na vyplacení 60 dnů.
11: Výherce ale bude muset odvést 15% srážkovou daň, tedy skoro 437 milionů korun, popisuje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
13: U výher z loterie a tombol se zdaní rovnou přeje vyplacení srážkovou daní.
11: Dosud největší výhra v loterii v Česku byla skoro 2,5 miliardy korun, a to v roce 2015. Vít Andrle, Radiožurnál.
5: Důchodci budou zřejmě moct ukončit penzijní spoření bez pokuty. Schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
14: Návrh prošel hladce. Reaguje přitom na zrušení státní podpory, která byla součástí konsolidačního balíčku. Nakolik vyjdou kompenzace, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
15: 60 milionů korun ze státního rozpočtu.
14: Šéf klubu TOP 09 Jan Jakob s normou sice souhlasil, navrhoval ale vypustit kompenzace pro ty, kdo už ze systému vystoupili.
16: Je správné, aby stát zpětně přebíral odpovědnost za každé individuální ekonomické rozhodnutí.
14: Jeho návrh neprošel. Teď poslanci projednávají koaliční návrh zákona o státních zaměstnancích. Má mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Opozice ho odmítá. Obává se politizace státní správy. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
5: Na polích začíná sezóna jahod. Někteří pěstitelé část úrody lidem nabízejí při samozběrech. Za kilogram tam lidé zaplatí i o polovinu méně než v některých obchodech. Od tohoto týdne si zájemci můžou jahody nasbírat taky na polích u Velkých Bílovic na Břeclavsku.
17: Už jsme se nemohli dočkat na marmeládu nebo na knedlíky.
18: Paní Viktorie skládá jahody do připravené nádobky a dodává, že na samozběr se vydala nejdřív, jak jen to šlo. Za kilo tady lidé nechají 90 korun, tedy o 10 korun víc než loni. Pěstitel Jiří Kuchyňka to zdůvodňuje vyššími vstupními náklady. Zájem je ale podle něj i tak srovnatelný.
19: Ono vždycky ty první dny nejvíc lidí přijede na ty jahody největší. Úroda je oproti loňsku větší, nepomrzlo tolik, co loňský rok.
18: Podle Kuchyňky budou jahody dozrávat ještě asi 3 týdny. Na Moravě oproti Čechám je podle Ovocnářské unie úroda lepší, mráz tu totiž nenapáchal takové škody. Z Velkých Bílovic Šimon Franc, Radiožurnál.
5: Začala rekonstrukce hlediště Pražského národního divadla. Jevištní technici kvůli zlepšení akustiky mění i stovky divadelních křesel. Kožené potahy předají studentům uměleckých škol, kteří z nich vytvoří propagační předměty.
20: tu kůži se snaží z těch sedaček tím nožem sundat.
21: Ostrý řezací nůž, sílu v rukou a nekonečnou trpělivost musí mít parta jevištních techniků, aby takzvaně svlékla z kůže až 450 křesel.
20: Byly pohodlné, ale akusticky moc nevyhovovaly, proto sedačky budou jiné.
21: Vzpomíná vedoucí jevištní mistr Tomáš Studnička. Oprava nové scény oficiálně začala letos v březnu. Bude trvat 2 roky a stát by měla až 2 miliardy korun. Michaela Vitišková, Radiožurnál.
0: Sport. Čeští hokejisté nastoupí v zítřejším čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Rozhodla o tom jejich porážka s Kanadou 2-3 na závěr základní skupiny. Trenér Radim Lulík byl rád, že národní tým předvedl mnohem lepší výkon než v předchozím zápase s Norskem.
22: Byl to diametrálně odlišný výkon oproti tomu poslednímu zápasu. Celý tým si myslím, že opravdu jako pracoval, bojoval. Myslím si, že se dá od tohoto zápasu, když jsme ho prohráli, prostě odrazit.
0: Utkání Česko-Finsko začne v Curychu zítra v 16 hodin a 20 minut a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Fotbalisté druholigového Artisu Brno vstoupí do baráže o šance ligu v 18 hodin, přivítají Slovácko. Odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradišti. A 5 českých tenistů se dnes představí na Roland Garros ve druhém kole singlu. Už za pár minut bude Sára Bejlek hrát se světovou trojkou Polkou Švjontekovou. Odpoledne se představí ještě Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Marie Bousková a Karolína Muchová.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Nehoda na D1 v Brně a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 komplikace teď v Brně směrem do Prahy. V omezení na 196,5 kilometru se srazily dvě nákladní auta. Blokují jeden jízdní pruh, dálnice je špatně průjezdná a kolona směrem do Prahy se prodlužuje. Aktuálně od sjezdu na Svitavě asi na 15 minut. Ucpává se i dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Kolona převážně kamionů v pravém pruhu se táhne už od 20. kilometru. Na dálnici D1 vázne provoz taky na příjezdu do Prahy z Brna. Kamiony v pravém pruhu od Čestlic až na jižní spojku. Tam stojí u Zahradního města nepojízdný kamion v pravém pruhu. Ucpává se taky Pražský okruh, a to hlavně ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Vestec až ke sjezdu na Ořech a občas musí zavřít tunely kvůli regulaci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Většinou je polojasno, odpoledne místy čekáme oblačno a ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. Teploty kolem 30 stupňů, na jihu Moravy můžeme naměřit i kolem 33. Tolik zprávy.
0: A my se po nich znovu vracíme za živým sportem. Je 12 hodin, skoro přesně 10 minut.
2: Radiožurnál Sport
3: a Adam Weidenthaler.
0: A David Prouza, sluší se dodat, protože právě teď to bude vysílání hlavně od našeho reportéra, který je přímo v Paříži na slavném tenisovém turnaji Rolanda Garrose. A bude sledovat výkony dohromady 5 českých reprezentantů v dnešním odpoledním programu. Ta první česká tenistka už se dostala na kurt a je to na centrálním dvorci proti někdejší světové jedničce Ize Švjontekové. Davide.
24: Je proti někdejší světové jedničce a také čtyřnásobné šampionce Rolanda Garrose. Dobrý den z Paříže. Na úvod se sluší samozřejmě říci dobrý den i tobě, Adame. 15-15 na centrálním dvorci Filipa Chatriera. Zatím jsou lidé, řekl bych tak z poloviny, nebo takhle, polovina kapacity přibližně, možná spíše třetina nežli polovina. Každopádně všichni, pokud možno ve stínu, protože jakmile jsou tam sedačky, na které svítí sluníčko, tak tam to opravdu zaje prázdnotou. Nikdo v tomhle počasí nechce být na přímém slunci, takže lidé dávají přednost těm ve stínu, není se čemu divit. Zápas, který vlastně rozjíždí program na centrálním dvorci Rolanda Garrose, který má jasného favorita, nebo spíše jasnou favoritku, ale to je pozice, která velmi často může tenistům, outsiderům svědčit, protože nemají absolutně co ztratit, nemají na sobě žádný velký tlak a Sára Bejlek vlastně může jenom překvapit. Aktuálně při podání Igy Švjontekové prohrává 15-30, ale uvedla se skvělým vítězným returnem a ukázala Švjontekové, že to není jenom tenistka obranářka, to je prostě styl, kterým ona se prezentuje a který dobře úspěšně používá, ale umí i zaútočit. To se stalo právě teď. Druhé podání Švantekové a return Sáry Bejlek dlouhý, tak jsou to gamboly na 1-1, ale pro Sáru Bejlek určitě obrovský zážitek, protože ve srovnání se všemi dalšími kurty, ten Filipa Šátriera, to je prostě obrovská arena, takový tenisový chrám s velkou kapacitou, byť není zatím plno, tak pro Sáru Bejlek určitě skvělá zkušenost, která se prostě zas tak často českým hráčům nepoštěstí, pokud nepostoupí do pokročilé fáze toho grandslamového turnaje. Dnes tuhle stejné privilegium bude mít také Tomáš Macháč, ale to až ve večerních hodinách. Tomáš Macháč nastoupí proti Němci Zverevovi, tedy nasazené dvojce při absenci Carlose Alcaraze. Dvojchyba Igy Świątekové a tak se Sára Bejlek může zadarmo přesunout na levou polovinu dvorce a ještě usilovat o to, že by třeba vybojovala schodu v tomhle úvodním gamu zápasu s Igou Świątekovou, čtyřnásobnou šampionkou Roland Garros, ale zároveň tenistkou, která v roce 2026 prožívá jednoznačně svou nejslabší sezónu, ve které zatím nevyhrála žádný turnaj, troufnu si tvrdit, že nepřišla ani přes čtvrtfinále. Všechno se může samozřejmě změnit právě tady v Paříži, kde Świąteková opravdu si užívala několik let dominance a nadvlády. Teď si užívá vedení 1-0 po další nevinucené chybě Sáry Bejlek se dostává do vedení po krátké přestávce a výměně stran půjde do akce česká reprezentantka a bude mít servis.

0: Kapela Green Day ve vysílání radiožurnálu Sport dohrála ve 12 hodin 16 minut, kdy se znovu můžeme od tenisu na chviličku vzdálit, zůstat v České republice a konkrétně tedy zamířit do Ostravy na beachvolejbalový turnaj Ostrava Beach Pro. Už víme, že české beachvolejbalové ženské páry postoupily do hlavní soutěže. Jak to bude v čistě českém souboji mezi muži? David Procházka řekne víc.
1: Při další změně stran tady v Ostravě ve Vítkovicích český pár, ten zkušenější favorizovaný Perušič Sedlák, vede v tuto chvíli 10-5 nad Krištofem Janem Olivou a Václavem Chůrkou. Ondřej Perušič, který ukončil kariéru po té minulé sezóně, tak se tady loučí. Měli by se Sedlákem postoupit do hlavní soutěže a předvést tady ještě dobré zápasy. Teď Sedlák zablokoval útok Chůrky. Chůrka většinou útočí, protože si ho Perušič se Sedlákem vybírají na příjem, takže většinou se dostane do té koncovky. A stejně tak je to v případě mladého páru Oliva Chůrka, který podává výhradně na Sedláka. Sedlák zatím skládá ty balony jako před malou chvílí. V tuto chvíli je to tedy 11-5 pro zkušenější pár Ondřej Perušič, Jiří Sedlák. Teď útočí mladíci a tentokrát Václav Chůrka skládá balon. Takže je to 11-6 v první sadě. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Mějte sportovní přehled.
0: A my máme sportovní přehled díky našim reportérům. Tím na tenisovém French Open je David Prouza, který vidí úvod utkání Iga Świątekova a Sara Bejlek ve druhém kole tohoto turnaje.
3: Extrémně těžkou soupeřku má Sara Bejlek a pociťuje to hned při svém prvním servisovém gemu, který ztrácí. Teď to bylo 30-40, to už neplatí. Świąteková prolamuje podání své české soupeřky a čtyřnásobná šampionka Roland Garros se aktuálně dostává tedy do vedení 2-0. Hraje se na centrálním dvorci Filipa Chatriera, kde se nachází i komentátorská pozice radiožurnálu Sport, takže to máte exkluzivně přímo takzvaně od kurtu v našem vysílání. Iga Świąteková teď připravená servírovat na straně kurtu. Na té části, kde je sluníčko, Sara Bejlek, ta má teď trochu, lidově řečeno, štěstí, že je ještě v té zastíněné straně, ale to se změní v okamžiku, kdy se zapojí do výměny, což je právě teď. Nepřesný return Sary Bejlek znamená, že Świąteková se dostává už do vedení 15-0 a celkem zatím jednoduše proplouvá těmi úvodními gemy a není se čemu divit. Iga Świąteková na Filipu Chatrierovi odehrála už řadu utkání. Pro Sáru Bejlek je tohle samozřejmě výjimečná situace a trochu bych řekl, že to zatím na jejím výkonu je znát, byť samozřejmě budeme doufat a věřit, že se Sara Bejlek dostane do trochu optimálnějšího tempa a bude třeba aspoň trochu dělat problémy favorizované Ize Świątekové z Polska. Dobrý return na české tenistky, která se teď snaží být agresivnější od základní čáry a to se vyplácí. Świąteková chybuje, hraje do sítě 15-15. Polská tenistka teď úplně vzadu chtěl bych říct plachty, ale ono je to spíš taková deska, na které se promítají různá loga sponzorů a hlavních partnerů celého turnaje. Teď už Iga Świąteková zase u základní čáry, spalující pařížské slunce na jejím obličeji, ale jí to nevadí, servis dobrý do backendu Sary Bejlek a následně útok po čáře od Świątekové, ale Sara Bejlek výborně teď dokázala zpřesnit hru a přidat na agresivitě. Teď si obíhá úder na forehand, přibližuje se k síti. Tohle bude smeč Sary Bejlek, která je ale těžká, takže se pokračuje dál. Iga Świąteková v klidu odvrátila ten útok, teď se přibližuje k síti a hraje vítězný forehand. Nejhezčí výměna, nejdelší výměna tohoto utkání, která ale jde za Igou Świątekovou, která teď vede 30-15 a k tomu také 2-0 na začátku zápasu druhého kola Roland Garros. Sara Bejlek po druhé ve své kariéře na Roland Garros hraje v hlavní soutěži druhé kolo. Postoupila přes to první i loni, teď má ale o poznání složitější soupeřku než v tom roce minulém, to byla Rumunka Christianová, teď je to tedy Iga Świąteková, někdejší světová jednička a také čtyřnásobná vítězka Roland Garros. Servis teď nepřesný od Igy Świątekové, která vede 30-15 a za malou chvíli může zvýšit svůj náskok už na 3-0, všechno se ale bude odvíjet od toho, jak si poradí s druhým servisem. Tahle polská tenistka, historicky nejúspěšnější polská tenistka Iga Świąteková. Tak, teď už na to zpořádku. Servis Šuntekové druhý také přesný. Sára Bejlek mohla být podle mě trochu agresivnější, volí opatrnější přístup a to se nemusí vyplatit, byť teď to neplatí a povedlo se. Iga Šunteková zahrála out, teď se ještě jde se podívat také hlavní rozhodčí, který se podívá, ještě jednou se podívá, pak zvedne ukazováček, to znamená, že to opravdu out byl, byť malý, a Iga Šunteková musí akceptovat stav 30-30 po nevynucené chybě a Sára Bejlek se dostává do hry poprvé během servisu polské soupeřky. Bylo by samozřejmě ideální okamžitě oplatit Šuntekové ten break, který získala před malou chvílí při podání Sáry Bejlek, ta je teď pak metr a půl až dva za základní čarou, bude očekávat větší ránu od Šuntekové, která přichází, ale zároveň je výrazně nepřesná, takže pokus číslo dva pro Igu Šuntekovou, která za malou chvíli rozehraje asi nejdůležitější míček tohoto servisového gemu. Sára Bejlek si může vybojovat breakball, Šunteková samozřejmě cílí na to, aby zvedla už ten stav na 3-0, ale platí to první, další nevynucená chyba Šuntekové a když jsem mluvil o tom, že prožívá, řekněme, nejslabší sezónu ve své kariéře v roce 2026, tak na té mezihře je to občas znát, že taková ta železná jistota, kterou měla Iga Šunteková, kdy takřka až roboticky hrála ty balóny velmi rychle po odskoku, velmi hluboko k základní čáři, její soupeřky neměly moc čas na to něco vymýšlet, tak to teď úplně neplatí. Sára Bejlek trochu času má během těch úderů Igy Šuntekové a teď je to třetí chyba v řadě od polky a Sára Bejlek prolamuje servis Igy Šuntekové, snižuje na 1-2, čeká nás krátká přestávka, po ní Sára Bejlek při svém servisu bude moct srovnat stav tohoto utkání druhého kola Roland Garros.

0: Světová špička a taky řada českých beach volejbalových párů se představí ode dneška až do víkendu v Ostravě na turnaji Beach Pro Tour Elite. My chceme znát další výsledky z kvalifikace a proto znovu míříme do Ostravy za Davidem Procházkou.
1: Ondřej Perušič a Jiří Sedlák vyhráli první set jednoznačně 21-9, hned v úvodu odskočili a pak dále své vedení navyšovali. Jiří Sedlák předvedl 6 vítězných bloků, 7 vítězných smečí. Ondřej Perušič ho pochopitelně svými zkušenostmi skvěle doplňuje. Teď ve druhé sadě vedou Oliva s Kůrkou 2-1 a útočí v tuto chvíli Sedlák, ale špatně, takže Oliva s Kůrkou vedou 3-1. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A znovu právě ve vysílání Radiožurnálu Sport míříme na tenisový turnaj Roland Garros, druhé kolo ženské dvouhry a souboj Sára Bejlek, Iga Švionteková. David Prouza má podrobnosti.
3: Sára Bejlek bohužel nenavázala na prolomení servisu Igy Švionteckové a sama následně o své podání přichází. A to znamená, že Polka teď vede 3-1 v prvním setu. Sára Bejlek ani jednou zatím neudržela svůj servis. Je pravda, že na ženském okruhu WTA není příliš tenistek, které by byly ještě menší než Sára Bejlek. Ona měří snad podle dostupných informací 1,63 m a pochopitelně ta výška u servisu je naprosto zásadní faktor. Iga Švionteková je o dost vyšší, o dost větší výšky si tedy může nadhodit a být ten míček směrem dolů, tak aby mohla dát co největší ránu a zároveň co největší přesnost tomu úderu. Sáře Bejlek prostě tohle nebylo dopřáno, takže musí svoji hru zakládat hlavně na té mezihře, což se jí teď daří. Získává hned úvodní 15 při podání Igy Švionteckové, která zatím na můj vkus vyrábí opravdu velké množství nevynucených chyb a to je samozřejmě voda na mlýn Sáře Bejlek, která tak může získávat tyhle fiftýny při servisu soupeřky a třeba zase snížit, alespoň na 2-3. Teď je to 1-3 z pohledu Sáry Bejlek a 15-0 pro Češku. Sára Bejlek teď napřímo připravená za základní čarou, teď se přibližuje k té hlavní baseline, jak se říká, na druhé podání Igy Švionteckové, která zatím není úplně přesvědčivá, jak v té mezihře, tak také na servisu. S procentuální úspěšnost prvních podání bude, řekl bych, docela tristní. Škoda, teď Sára Bejlek zaútočila z returnu, chtěla to takzvaně zamáznout poleně, nevydařilo se, takže je srovnáno na 15-15, ale stále je Sára Bejlek takzvaně ve hře o zisk servisu Igy Švionteckové. Ta si teď ještě omlátí své podrážky, tak aby odletěly zbytky antuky z spodku jejich bod a teď už bude servírovat za maličkou chvíli na Sáru Bejlek. Stav 15-15, 3-1 pro Polku. Podání do backhandu Sáry Bejlek, ta se trefila nečistě, možná to bylo i slyšet ve vysílání Radiožurnálu Sport, takzvaný kicks, tedy moment, kdy tenista nebo tenistka trefí balónek částečně výpletem rakety, ale částečně také hranou svého nástroje a to znamená, že většinou ztratí absolutně kontrolu nad tím úderem, který v drtivé většině případů padá mimo. To znamená, že je tu stav 15-30 z pohledu Bejlek, nebo chcete-li 30-15 pro podávající Igu Švionteckovou, která se teď trefuje krásně do prvního podání. Sára Bejlek, chtěl jsem říct, zahrála na čáru return, ale bylo to těsně za. A tak jsou tu gamboly na 4-1 pro Igu Švionteckovou, která zatím je úspěšnější tenistkou v utkání druhého kola dvouhry Roland Garros. Hraje se na centrálním dvorci Filipa Chatriera. Iga Švionteková teď na servisu, Sára Bejlek připravena zhruba 2 metry za základní čarou. Švionteková dává opatrnější servis do backendu Sáry Bejlek, teď ji tlačí na druhou polovinu jejího dvorce. Sára Bejlek chybuje, skončil další gem, získala ho opět Iga Švionteková, která se ujímá vedení 4-1 v prvním setu.
4: Švionteck men pár, 4-1.
0: Radiožurnál je 12.30. Kateřina Causedisová a zprávy.
5: Američan v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaků nemoci. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž, který působil jako lékař v Kongu, je v Praze od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. To je doba, kdy se u něj můžou objevit příznaky. Polští vědci budou dnes ve Varšavě odpoledne demonstrovat. Chtějí, aby vláda během 4 let zvýšila výdaje na vědu a na 3% hrubého domácího produktu. Teď je to 1,44% HDP. HDP, včetně výdajů ze soukromých zdrojů. Petici z požadavky vědců podepsalo 23 tisíc lidí. Novocirkusová inscenace Vander má dnes premiéru v parku u kulturního domu Mlejn v pražských Stodůlkách. Představení, které propojuje akrobaci a fyzické divadlo, zkoumá téma krajiny a vztahu člověka k přírodě. Tvůrci kladou důraz také na udržitelnost. Vystupují bez elektřiny a na představení cestují i s rekvizitami vždy pěšky anebo městskou hromadnou dopravou. Sport. Celkem 5 českých zástupců se dnes představí na tenisovém Roland Garros, a to ve druhém kole singlu. Sára Bejlek už rozehrála souboj s Polkou Švjontekovou a je u toho David Prouza.
3: Sára Bejlek zatím v tomto utkání pokaždé přišla o svůj servis, prohrává 1-4 v prvním setu s polskou někdejší světovou jedničkou. Později se na Roland Garros dnes představí také Jakub Menčík, Marie Bousková, Karolína Muchová a Tomáš Macháč. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 v Brně a taky na bratislavské dálnici u sjezdu na Blučinu. Na dálnici D1 po pojíždí kolona na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Na 196,5 kilometru se srazila v pravém pruhu dvě nákladní auta. Kolona se táhne od Rohlinky a zabere asi půl hodiny. Kolony čekejte i na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna. Je silný provoz, navíc na 11. kilometru v omezení u Blučiny hlásíte nehodu.
7: Ťukanec v tom zúžení, jo, nebylo to nějak divoký, ale v tom levém, v tom rychlejším.
6: Brzdí se zhruba na 20. kilometru a je to asi na 10 minut pro kamiony o něco delší. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Prahy z Brna. Kamiony v pravém pruhu místy v prostředním zastavují u sjezdu na Čestlice, táhnou se přes Brněnskou a Spořilovskou ulici až na jižní spojku. Tam stojí ve směru na Štěrboholi u Zahradního města nepojízdný kamion a blokuje pravý pruh. Kolony taky na Pražském okruhu popojíždějí před sjezdem na Ořech v obou směrech. Zdržíte se jak od letiště, tak i ve směru z dálnice D1 okolo 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude skoro jasno, později odpoledne místy oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až kolem 33. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Z dnešního programu na tenisovém turnaji Rolanda Garrose už postoupili někteří hráči, respektive pro Alexe de Minora to byl postup bez boje a dále jde taky Švýcarka Benčičová. Co se týče česko-polského souboje Bejlek-Švonteková, tak tam stále ještě neznáme výsledek první sady, ale možná se ho dozvíme právě v tomto vstupu od našeho reportéra Davida Prouzy.
1: No, je to pravděpodobné, protože Iga Świątecková vede 5-1, navíc ještě podává. Pokud jsme u těch postupů, tak také česká deblová dvojice Pavlásek Rykl už je ve druhém kole, která si poradila s dvojicí Reynolds Watt, tedy novozélandským párem. Ale zpět k tomu, co se děje na centrálním dvorci Filipa Chatriera na největším kurtu v celém areálu. Iga Świątecková vede 5-1, ale prohrává 0-15. Je takovým už zajetým pravidlem, že Sára Bejlek spíše trápí svou soupeřku na příjmu, nežli na servisu. Pohledem do statistik to není bůh ví jak jednoznačný zápas, skoro by se dalo říci, že je celkem vyrovnaný na nevinucené chyby nebo vítězné balóny, nicméně Iga Świąteková zkušeně získává ty důležité míčky v každém gemu a proto vede 5-1, což samozřejmě zase na papíře vypadá jako velký výprask. Sára Bejlek teď z levé strany returnuje forehandem krásně, ale ten druhý úder těsně se nevešel do kurtu. Hlavní empirový rozhodčí se teď jde podívat k té lajně, ukáže, pak se odstoupí, ještě se jednou podívá, pak řekne, že to byl dobrý balón a bude se pravděpodobně opakovat výměna. Přesně tak, Sára Bejlek se trefila na čáru, hlavní rozhodčí opravil verdikt čárového a to znamená, že se bude hrát, nebo nebude, ne, tak nakonec to bude opravdu 15-15 a bod pro Sáru Bejlek. Ne, tak teď jsou úplně všichni zmatení. Sára Bejlek stojí napravo, Iga Świąteková nalevo. Nikdo nehraje, všichni se jdou teď poradit k empirovému sudímu. Já to pochopil tak, že se bude opakovat výměna. Sára Bejlek bude pravděpodobně argumentovat tím, že by měla tu výměnu vyhrát, protože šlo o možná vítězný balon. Nicméně, troufnu si tvrdit, že tenhle argument nebude úspěšný, protože ten míček by Iga Świąteková pravděpodobně dokázala uhrát. A je to tak. Sára Bejlek už směřuje na levou polovinu kurtu, opakuje se výměna za stavu 15-0 a pro českou tenistku tohle opravdu asi nemohlo být klasifikováno jako vítězný míč, takže Świąteková má teď možnost rozehrát znovu výměnu z levé poloviny kurtu, tentokrát hraje do backendu Sáry Bejlek, ta velmi úspěšně returnuje dlouhou délkou míčku, takže Iga Świąteková nemůže úplně zamáznout, lidově řečeno, ten balonek. Naopak je to Sára Bejlek, která se pustila do útoku, ale skvělé přepnutí z obrany do ofenzívy od Igy Świątek znamená, že teď je to 15-15. Iga Świąteková teď krásně si počíhala na ten moment, kdy a kam trefit ten míč a Sára Bejlek dostala ten balon do protipohybu a už mu mohla maximálně zamávat, protože zmizel velmi rychle za jejími zády. Krásná ukázka tenisové chytrosti od Igy Świątekové, která se tu radovala ze 4 titulů Roland Garros. Teď se ovšem nemůže radovat z prvního servisu, který byl zase příliš dlouhý a Iga Świąteková má už jenom druhé podání. Sára Bejlek je přiblížená teď základní čáře, zkusí možná zase zaútočit. Teď poskočila dokonce před tu baseline, krásně z backendu zkusila zamáznout ten balon, ale Świąteková trefila stranu, takže je sice pod tlakem, ale je ve výměně. Bejlek stále útočí krásně z backendové strany, teď si to obíhá přes forehand, ale teď už to bylo opatrnější, pomalejší a naopak Świąteková teď zkusí vystřelit.

opět v tomhle zápase, úvodním zápase na dvorci Filipa Chatriera v rámci druhého kola pařížského Roland Garros. 30-15 vede Sára Bejlek, Iga Świątecová bude za maloučkou chvíli servírovat zleva. Bejlek je teď opravdu daleko, daleko za základní čarou, minimálně 2,5 metru, ale je to důvodněné postavení, protože Iga Świątecová do toho prvního servisu se umí opravdu znamenitě opřít. Nemluví o tom, že ty míčky ve velkém teple hodně skáčou. To znamená, že Bejlek potřebuje být dost daleko tak, aby mohla hrát spíše někde pod úrovní ramen ten return, to se jí povedlo. Takže teď od základní čáry zase probíhá možná další výměna. Sára Bejlek je schopná držet ty balon dlouho ve hře, ale jen jsem to řekl, tak přichází jednocená chyba Češky. Takže 30-30, no a trochu se nám tady ve vzduchu začíná přibližovat možná setball. 30-30, teď se hraje o to, jestli bude breakball nebo setball. Świąteková vede 5-1 nad Sárou Bejlek, než se začne hrát, tak připomenu, že kromě Bejlek se z Čechů dnes představí také čtveřice menší, Bousková, Muchová a Zverev, respektive Macháč, se kterým bude hrát Němec Zverev. Teď Świąteková zastavuje 30-30, nepřesný nadhoz, který si málem srazila kšeltovku, tohle se nepovedlo i ze Świątecové vůbec, nicméně teď už to bude jistě v pořádku a podání, které není v pořádku, končí na pásce, takže už jenom druhý pokus, který bude jistě opatrnější, protože už to první podání bylo dosti pomalé, Bejlek reaguje na to tím, že se zase přibližuje vstříc Świątecové, zkusí to z backendu zase agresivněji, ale Świąteková si s tímhle poradila a teď naopak to bude Polka, která zaútočí, ale není to taky tak agresivní, jak bych možná očekával. Bejlek teď z backendu se snaží zatlačit Świątecovou, ale ta teď přepíná do útoku a Bejlek se brání. Zvyšuje ten balon hodně vysoko, dává mu horní rotaci. Świąteková se přibližuje k síti, hraje volej také z horní rotací. Lob Sáry Bejlek, velmi dobře umístěný, pokračuje výměna. Świąteková se od sítě přesunula zpátky k základní čáře. Teď útočí backendem křížem. Sára Bejlek jen tak, ale ještě tam byla. Zahrála podseknutý forehand. Stále ta výměna pokračuje a teď krásný vítězný balon české tenistky, která nachytala na šestkách. Trochu Igu Świątecovou, ta si myslela, že to má všechno ve svých rukách, že si jenom počká na to, až bude moct ukončit celou výměnu. A místo toho je to Sára Bejlek, která si vybojovala the break, neboli breakball. To tady teď zasvítilo na té největší tabuli výsledkové. A Sára Bejlek je ještě stále v prvním setu. Stále ještě může bojovat o to, aby třeba zdramatizovala vývoj první sady, ve které sice ztrácí 1-5, ale teď vede 40-30 a může po druhé v utkání sebrat Świątecové servis. Zároveň ale musíme konstatovat to, že sama si podání zatím neudržela. Polka servíruje, Sára Bejlek připravena zase daleko za základní čarou, ale výborně trefila return, teď je ale hodně pod tlakem a ten balónek je teď od Bejlek krátký. Tohle si Świąteková vychutná, smeč po dopadu a 40-40. Krásná práce od Polky, ta si počkala, načasovala si ten úder perfektně. A možná se stihla i podívat, kam se Sára Bejlek vydala. Sára Bejlek typla stranu, bohužel pro ní typla tu špatnou. 40-40, protahuje servisový gen Igy Świątecové. Teď ještě uklidnění směrem k divákům, ale nemyslím si, že to od emperového rozhodčího bylo nějak extra nutné, protože ta atmosféra je tady zatím spíše komorní, nežli divoká. Něco úplně jiného, než v zápase Corentana Muteta s Vítem Kopřivou. To byl včerejší pětisetový duel, pětisetová bitva, kterou nakonec Vít Kopřiva zvládl. I o tom na radiožurnálu Sport slyšeli. Teď uslyšíte o tom, jestli Iga Świąteková zvládne druhé podání proti Sáře Bejlek, zvládla ho, ale Češka výborně zareternovala přímo na čáru. Teď může zaútočit z forehandu. Świąteková se brání, ale obrané údery Świątecové mají velkou, velkou kvalitu a Sára Bejlek na to teď doplatila a je tu setball pro polskou reprezentantku a nejlepší polskou tenistku historie. To si asi určitě tady můžeme říci. Świąteková za potlesku tribun se připravuje na možná poslední servis prvního setu. 5-1 a výhoda pro Polku, která usiluje o to, aby postoupila do třetího kola Roland Garros. Její soupeřkou je Češka Sára Bejlek, připravena ještě ve stínu. Kousek stínu na tom kurtu Filipa Chatriera zbývá, ale jakmile se Sára Bejlek dostane do výměny, tak už i ona bude na přímém slunci. Druhé podání je Świątecové, která se do těch prvních pokusů tedy po hříchu opravdu netrefuje vůbec, ale nic jí to nebrání v tom, aby vedla 5-1 a měla teď setball. Dobrý druhý servis v tom smyslu, že se dostala do výměny Iga Świąteková, teď ale pod tlakem Bejlek. Chtěla k síti, pak si to rozmyslela a dobře udělala, protože by přišel prohoz. Takhle se může hrát dál od základní čáry Świąteková, ale teď skvěle tlačí Češku, teď si obíhá na backendové straně, hraje forehandem s páskou, takže Bejlek se může přibližovat k síti, zatlačit Polku, ta prohazuje po čáře a je to out. Sára Bejlek stále ještě drží naděje na zisk prvního setu, byť prohrává 1-5 v souboji s Polkou Świątecovou, která už jsme

0: říkali několikrát, vyhrála čtyřikrát Roland Garros, ale není to jediný její Grand Slamový počin, připsala si také triumf na Wimbledonu a na US Open, takže šestkrát už se radovala ze zisku té nejprestižnější možné trofeje, kterou tenistka nebo tenista může na okruhu získat. Teď bojuje o to, aby postoupila do druhého kola, do třetího kola Roland Garros. Švonteková servíruje, vede 5-1, je to 40-40 a jsme svědky velmi pravděpodobně nejdelšího gemu zatím v celém utkání. Servis Švontekové příliš dlouhý, tak o půl metru. A jenom se potvrzují ta moje slova, že zkrátka Polka není schopna se trefovat do těch prvních servisů úplně ideálně. Nemá možnost získávat ty jednoduché body, ale zas tak jí to nevadí, protože získává řadu bodů na příjmu a tím pádem také vede teď 5-1. Bejlek se chtěla zase přiblížit k síti po returnu, ale nemusí, protože Švonteková jí dvojchybou nabízí další breakball. Iga Švonteková prostě nehraje to své absolutní maximum, není to určitě její strop. V tomto roce se rozešla se svým trenérem, angažovala nového, mimochodem bývalého člena týmu Rafaela Nadala, takže je možné, že výkonnostní vzestup zase třeba přijde u Igy Švontekové a proč ne právě teď tady na Roland Garros, kde se jí v minulosti tolik dařilo. Servis Polky zase dlouhý, to bylo opět o nějakých 30, možná 40 cm. Opravdu by potřebovala teď Polka trochu seřídit mířidla, jak se tak říká, sportovní hantýrko. Druhý pokus Igy Švontekové, Sára Bejlek připravena, nabíhá si zase směrem k základní čáře a nemusí returnovat ani po druhé. Break je na světě, Sára Bejlek po druhé prolamuje servis své soupeřky. Zároveň ovšem platí, že ještě nezískala svůj žádný servisový gem. Prohrává 2-5, po přestávce půjde na podání česká tenistka Sára Bejlek.
1: A my se mezi tím vydáme na turnaj v plážovém volejbale, konkrétně na Beach Pro Tour kategorie Elite do Ostravy, kde bojují proti sobě české dvojice v kvalifikaci. Perušič se Sedlákem hrají s Olivou a Kurkou a vidí to David Procházka.
2: Dobrá smeč Václava Kůrky do zadního pole a mladý český pár Krištofian Oliva Václav Kůrka vede ve třetí sadě 3-2 v tuto chvíli. A když říkám ve třetí sadě, tak to znamená, že museli mladíci vyhrát tu druhou. A to se jim povedlo v poměru 21-16, takže možná se tady rodí velké překvapení. Mladíci Krištofian Oliva a Václav Kůrka si osahali po prvním setu dvojici Perušič Sedlák a právě Jiřího Sedláka docela trápí, protože veškeré servisy míří na Jiřího Sedláka, takže ten si hodně zapřijímá, pak také zaútočí a už začal logicky dělat více chyb ve druhém setu. Teď tedy zkušený, favorizovaný pár prohrává 3-4 v rozhodujícím tiebreaku a na koncovku se určitě ještě vrátíme. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
1: My se samozřejmě vydáme ve vysílání Radiožurnálu Sport taky na další sporty. Dnes odpoledne, nebo lépe řečeno večer, budou hrát basketbalisté Brna s basketbalisty Pardubic a možná už to bude rozhodující semifinálové utkání téhle série, protože Pardubice vedou 3-2 na zápasy, takže stačí dnes vyhrát na hřišti soupeře a budou právě pardubičtí basketbalisté druhými finalisty. Ve finále už čeká jak jinak než Nymburk. My teď míříme zpátky na druhé kolo tenisového turnaje Rolanda Garrose. Sára Bejlek hraje s Igou Švontekovou. Ten předchozí vstup od Davida Prouzy byl hodně vydatný, hodně náročný, ale uvidíme, třeba Sára Bejlek právě teď začala nějaký zajímavý návrat zpátky do utkání. David Prouza řekne víc.
0: Kéž by byl zase trochu delší ten vstup, protože by to znamenalo, že Sára Bejlek zvládla poprvé v zápase si udržet svůj servis. Do této chvíle se jí to nepovedlo a ani start do tohoto gemu není šťastný. Sára Bejlek úplně neodhadla dopad nebo respektive odraz míčku, který přiletěl od Švontekové. Hrála to hodně nad hlavou nebo tak u hlavy. A tam pak samozřejmě ta kontrola toho balónu není zdaleka taková, jak byste chtěli. I proto zahrála out 0-15, 2-5. Sára Bejlek na servisu. Už jsem o tom mluvil. Podání Sáře Bejlek prostě rozhodně nemůže dělat radost dlouhodobě a teď je to další nevinucená chyba od Češky 0-30 a možná záhy si Iga Švonteková ten set nakonec dohraje, byť ne na vlastním podání, ale může jí těšit fakt, že pokud by teď prolomila servis Sáře Bejlek, tak půjde podávat zase do druhého setu a tu drobnou psychologickou výhodu vedení po každém servisu by měla na své straně. Češka se teď netrefila ideálně ze svého podání, trefila síť nebo spíše půlku sítě. Druhý pokus je úspěšnější, teď se krásně, ale Bejlek se krásně ubránila, Švontek se krásně opřela do returnu, ale nakonec to končí bodem pro Češku, protože Švonteková přidává další nevinucenou chybu z mezihry a zatím ani ona nepodává, řekněme, optimální výkon, ale stačí jí to na to, aby vedla 5-2. Hraje se na centrálním dvorci Filipa Šatriera, Iga Švonteková kousek za základní čarou připravena na return. Jaký je to rozdíl oproti Sáře Bejlek, která si staví 2 metry, 2,5 metru za baseline? Tady Švonteková ví, že prostě žádné velké riziko na příjmu přijít nemůže. Sáře Bejlek se teď krásně opírá do svých backendových úderů, ale délka úderů Švontekové je naprosto perfektní a teď Sára Bejlek pod velkým tlakem chybuje. To by, i kdyby to přiletělo přes síť, tak tam by Švonteková už byla schopná to celé dokončit u sítě. To znamená, že jsou tady setboly a rovnou dva pro Igu Švontekovou, která si za malou chvíli může jít sednout za stavu 6-2 na svoji lavičku, trochu si odpočinout, nabrat síly a hlavně doplnit tekutiny, protože to je asi absolutní základ každého tenisty během těchto úmorných veder, které teď trápí nejenom Francii, ale samozřejmě víceméně celou Evropu. Sára Bejlek si teď připisuje, řekněme, lacinější 15, protože Švonteková zapisuje další relativně jednoduchou chybu a teď Češka tedy zleva za stavu 30-40 půjde servírovat. Sama ona mluvila o tom, že raději hraje v teple, nežli v zimě, takže tyhle podmínky jí spíše vyhovují. Servis Sáry Bejlek teď poměrně tvrdý a dobrý krosový forehand od Češky, takže by mohla zatlačit Švontekovou, ale velmi rychle se to přelévá ze strany na stranu. Teď Sára Bejlek spíše opatrnější, hraje, řekl bych, skoro až obranářsky, ale stačí to. Další nevinucená chyba Švontekové, která opravdu seká tyhle statistiky, nebo rozšířuje tuhle statistiku s každým dalším gemem a myslím si, že pokud jde o nevinucené chyby, tak v tomto ohledu je Švonteková výrazně v úvozovkách úspěšnější. 18 nevinucených chyb. Neuvěřitelná věc na to, že vede 5-2, tak to je opravdu takový malý tenisový paradox. Bejlek teď za stavu 40-40 servíruje nepřesně do sítě a teď bude podávat přes druhý servis. Švonteková zase velmi blízko k základní čáře, ale netroufá si zatím na nějaké velké returny, ale nemusí. Teď zase Bejlek nabízí dárek, ten nejmilejší, který tenista může dostat během gemu, a to dvojchybu. Takže tu další setball. Sára Bejlek ne si ten servis udržet v tomhle utkání. Vy o tom slyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a uslyšíte v budoucnu tento den ještě o zápasech dalších 4 českých reprezentantů. Ale k tomu až třeba zase za chvíli. Teď Sára Bejlek servíruje za stavu 2-5 a za nevýhody na Igu Švontekovou. Opět se netrefuje do prvního podání a Polka je teď asi v nejpříjemnější pozici. Na druhý servis, k tomu setball, není co ztratit, vedete 5-2, můžete to risknout a Švonteková to tak dělá. Skvěle zahrála return, následně ale trefila stranu, kde je Sára Bejlek, ale smeč Švontekové už bude konec. Ještě ne, Sára Bejlek lobuje, ale tohle je out. Škoda, první smeč Bejlek odvrátila, ale už ne dostatečně přesně a tak Iga Švonteková nakonec dotahuje první sadu do úspěšného konce, získávají poměrem 6-2.
1: Děkujeme Davidu Prouzovi za tenisové informace a my míříme zpátky za plážovým volejbalem. Třetí a rozhodující sadu kvalifikace do hlavního turnaje Beach Pro Tour Elite v Ostravě v souboji Perušič Sedlák versus Oliva Kurka sleduje David Procházka.
2: Tak možná to překvapení, které jsem v posledním vstupu avizoval, se konat nebude, protože český pár Ondřej Perušič Jiří Sedlák zabral v tiebreaku, vyhrál 5 bodů za sebou a ze stavu 3-4 se dostal na 8-4, teď už je to trošku zase jinak, je to 9-6 pro zkušenější pár, podává teď Václav Kůrka, znovu si vybírá Jiřího Sedláka, ten ulívá za blok na síti, ale ještě se ubránili mladíci proti Perušičovi, Perušič teď bude útočit a je to další bod pro český pár, 10-6 v tuto chvíli, takže Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem jsou 5 bodů od postupu do hlavní části soutěže tady GMT Banka Pro Beach v Ostravě v dolní oblasti Vítkovic. A při loučení s tímto turnaje pro Ondřeje Perušiče, který v závěru minulé sezóny ukončil kariéru, ale ještě trénuje s reprezentací a chce se loučit v této sezóně ještě i na mistrovství Evropy a možná ještě na nějakých dalších turnajích, které budou poblíž České republiky, tak ještě si zahraje minimálně možná s Jiřím Sedlákem 3 další zápasy v základní skupině, ale teď útočí Kůrka, Perušič ubránil a teď zakončuje přes síť, ale byl tam nesený balón, takže chyba na straně Jiřího Sedláka. Ondřej Perušič jako kapitán teď trošku protestuje u polské rozhodčí Agněšky Miškovské, to je hlavní sudí dnešního zápasu. Tím druhým rozhodčím dole u lajny je José María Padrón, Španěl, ale to byl snad první protest v dnešním utkání. 10-7 pro zkušenější pár. Perušič, Sedlák, Sedlák opět přijímá, to znamená, že bude útočit. A zakončuje do bloku. A pak odbil od Krištofa Jana Olivy balon do zámezí, takže je to 11-7. Hraje se do 15, tiebreak, připomínám, teď je rozdíl 4-bodový, takže už jen 4 body, pokud budou ztrátovat Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem. Jiří Sedlák podává teď na Krištofa Jana Olivu a ten zakončuje na levé handě křížně za síť, nechytatelně. Takže 8. bod pro Krištofa Jana Olivu a Václava Kůrku. A teď budou podávat zase mladíci, a konkrétně to bude Krištof Jan Oliva, který si žádá míč od podavačky a ho nehodila a přinesla ho na druhou stranu Kurtu, nebo na druhou stranu té základní čáry. Krištof Jan Oliva podává zleva a znovu bude míč mířit nejspíše na Jiřího Sedláka za síť, těžký příjem pro Jiřího Sedláka, ale teď smečuje, míč míří na lajnu. Takže úspěšný blok Krištofa Jana Olivu a spolu s Václavem Kůrkou se teď hodně mladíci radovali. Takže 11-9 a rozdíl už jen 2-bodový. A výměna stran a na podání zůstane Krištof Jan Oliva, který teď se sklání pod síti a přichází na druhou stranu. A máme tady timeout. Takže po timeoutu se opět přihlásíme. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál. No a pokračujeme tedy i během timeoutu, tak teď Andrea Tomatis, trenér české reprezentace, uděluje pokyny Ondřeji Perušičovi a Jiřímu Sedlákovi. To je novinka na tomto turnaji, že během timeoutu a po setech můžou trenéři přistoupit ke svým svěřencům a povídat si s nimi, ale zase nesmí využívat data z tribuny, kde třeba sedí druhý člen realizačního týmu, takže je to jen to, co trenér vidí přímo na kurtu a může sklidnit své svěřence. Andrea Tomatis teď promlouvá, pokud dobře vidím, hlavně k Jiřímu Sedlákovi. Dvouborový náskok v koncovce tiebreaku, v koncovce rozhodující třetí sady o postup do hlavní fáze soutěže. Jiří Sedlák si teď plácá s Václavem Kůrkou. No a teď už stává také Ondřej Perušič. Ten se pro změnu plácá s jedničkou Krištofem Janem Olivou, jedničkou toho druhého mladšího týmu, který vyhrál druhý set 21-16 poté, co první sadu vyhráli zkušení Perušič se Sedlákem vysoko 21-9, ale pak se mladíci rozehráli a teď ještě trápí v koncovce favorizovaný pár. Na podání Krištof Jan Oliva, ten vybírá si opět Jiřího Sedláka, Perušič bude nahrávat a Sedlák zakončovat a tentokrát po timeoutu zakončuje přesně. Pokládá míč na písek, zasíť opět křížná smeč a je to 12-9 pro Perušiče se Sedlákem. Připomínám, ještě pak nastoupí další dva české páry proti sobě a to bude z kvalifikace z českého pohledu pro dnešek vše. Zatím 100% úspěšnost, i když tady vlastně jeden český pár vypadne, ale to je už žebříček, který určuje o nasazení do kvalifikace. Ale teď sledujeme další smeč Krištofa Jana Olivy a je to 12-10. Nechtějí mladíci povolit, nechtějí ulehčit tu koncovku Ondřeji Perušičovi a Jiřímu Sedlákovi. Na podání tentokrát půjde Václav Kůrka. Opět si stoupá na levou postranní čáru z pohledu svého a bude zahrávat zase křížný balon za síť krátký na Jiřího Sedláka. Jiří Sedlák teď z osy hřiště zakončuje, ale Krištof Jan Oliva ubránil a teď ubránil také Jiří Sedlák. Takže ještě jednou Jiří Sedlák, zase ulívka a tentokrát do protipohybu Václava Kůrky. Je to 13-10 pro Perušiče se Sedlákem a už jen 2 body, ale teď v poslední době dobře ztrátují Krištof Jan Oliva a Václav Kůrka. Teploty tady v Ostravě už několik dní také kolem 30 stupňů, takže tady v té dolní oblasti Vítkovic, kde je hodně kovu, hodně betonu, hodně cihel a také písku samozřejmě, tak je také velké dusno. Příjem Václava Kůrky a zakončení Ondřej Perušič vykryl a Jiří Sedlák vytlouká blok Krištofa Jana Olivy. Tak to je možná rozhodující okamžik, 14-10 a teď už je ten náskok 4-bodový. Teď už by to měli Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem zvládnout. Na podání jde Jiří Sedlák a diváci, jak je tady už 8 ročníků, i když to je 9. ročník, ale v roce 2020 se nekonal kvůli covidu, tak jsou tady zvyklí při matchballu, při setballu stávat. A Ondřej Perušič ubránil, ale vrátil míč na půlku mladíků a Krištof Jan Oliva zakončuje přes blok Jiřího Sedláka. Padá míč do písku. A jedno je, že do kurtu, i kdyby padl vedle, tak je to bod pro Krištofa Jana Olivu a Václava Kůrku. A je to 14-11. Ještě další tři matchboly má Ondřej Perušič a Jiří Sedlák. Na podání ještě nevíme, kdo půjde, ale vypadá to, že to bude Krištof Jan Oliva, který si řekl o míč. Takže Václav Kůrka hodně těžce oddychuje v předklonu, už toho mají oba dva páry dost, přece jen už hrají hodinu. No a teď Jiří Sedlák zakončuje na levé straně, na levé handě. Kobyl Hřebík a český pár Ondřej Perušič, Jiří Sedlák postupují do hlavní fáze soutěže, do základní skupiny, kde se představí ve třech zápasech, minimálně v té základní skupině v následujících dnech. A teď se oba dva české páry objímají a Krištof Jan Oliva a Václav Kůrka jako mladý český pár ve druhém a i v tom třetím setu ukázali své kvality a je to pro ně velmi cenná zkušenost. A Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem pokračují soutěži. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
3: Matony Running Festival České Budějovice je za rohem. Radiožurnál a Ranček vás zvou na půlmaraton a další závody v nádherných jižních Čechách. Těšte se na startovní pole s více než 8000 závodníky. Užijte si tradiční Matony půlmaraton, Vodafone běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Zkrátka program pro celou rodinu. Už v sobotu 30. května. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.

0: Letecké spojení Praha-Paříž je poměrně klidná cesta, pohodová, takže i pokud chcete fandit třeba některým českým tenistům, tak můžete do Paříže vyrazit a být tam v podstatě během několika hodin na kurtu, kde třeba dokonce sedí náš reportér David Prouza a teď sleduje utkání druhého kola mezi Sárou Bejlek a Igou Švantekovou.
1: A je to maratonský úvodní gem mezi Sáru Bejlek a Igou Švantekovou. Polka vyhrála první set 6-2, v tom druhém servíruje, ale stále ne a ne získat ten servisový gem. Už měla několik gembolů, Sára Bejlek měla breakboly, ale stále se hraje, stále pokračuje tahle úvodní hra druhé sady. Teď má Švanteková zase možnost odskočit do vedení 1-0, ale pořád se potvrzuje to, že Sára Bejlek je výrazně nebezpečnější na příjmu nežli na podání. Teď zase skoro 3 metry za základní čárou čeká na servis Igy Švantekové. Kdyby teď zahrála servis spodem, tak by to jistě bylo eso, ale Sára Bejlek nemusela na tohle reagovat. Iga Švanteková tohle nevyznává. Je velká změna oproti tomu, co předváděl včera Corentin Moutet v zápase proti Vítkovi Kopřivovi. Teď Sára Bejlek hraje hodně opatrně a to by se jí nemuselo vyplatit, protože Švanteková přepíná do útoku a následné zkrácení od Bejlek už nemá takové parametry, skončil ten balónek na síti. Iga Švanteková tam běžela, pak akorát trošku změnila směr, zastavila se u své lavičky, tam si dá pití, sedět nebude, je to krátká přestávka po úvodním gemu, ale Iga Švanteková vstoupila dobře do toho druhého setu, první 6-2, teď 1-0, za malou chvíli půjde podávat Sára Bejlek.
2: Radiožurnál Sport
3: a Adam Weidenthaler.
0: A my tu přestávku vyplníme fotbalem, protože Artis Brno se z druhé ligy dostal do baráže o účast v nejvyšší soutěži premiérově, přesto chce v souboji se Slováckem hodně sázet na zkušenosti, a to nejen na trávníku. Sportovní manažer brněnského klubu Zbyněk Zbořil zná baráž velmi dobře. V předchozích 3 letech totiž pracoval ve Vyškově a ten 3x v řadě do prolínací soutěže sice postoupil, nikdy však neuspěl.
4: To je 4. pokus a vlastně ještě ani jeden nevyšel, takže jestli já mám být ten lakmusové své papíry, tak se musím teďka na týden někdy zavřít, takže musím odjet a nemůžu tam být.
5: Odlehčuje situaci před barážovým dvojzápasem se Slováckem sportovní manažer fotbalového Artisu Brno Zbyněk Zbořil. V předchozím angažmá ve Vyškově zažil 3 neúspěšné baráže. Vždy ale šlo o velké drama a loni s pražskou Duklou neuspěl moravský klub až po penaltovém rozstřelu.
4: My jsme to všechno hráli přes jeden gól. To si troufám říct, že určitě ta šance je větší než v hokeji, ale stále je to tak, že vlastně ještě se to nikdy někomu nepovedlo a třeba letos to nějak dopadne.
5: Porovnává Zbořil fotbalovou baráž s tou hokejovou. Z obou stran to zná trenér Artisu Roman Nádvorník. V roce 2019 úspěšně vedl tehdy prvoligovou Příbram proti Zbrojovce Brno. Před 2 roky se naopak neúspěšně snažil postoupit s druholigovým Táborskem přes České Budějovice. Věří, že obě zkušenosti mu teď pomůžou.
6: Kdo to nezažil, jaký ten tlak je na ty hráče a vlastně na ten zápas a mediálně a i ty hráči si to samozřejmě uvědomují, že to je to, co chtějí hrát, takovýhle těžký zápasy, ale samozřejmě trošičku to svazuje a já věřím, že díky té zkušenosti tak budu schopný tomu to připravit tak, aby jsme hráli s lehkostí a aby jsme ty zápasy byly co nejvyrovnanějším soupeřem Slovácka a pokusili se jako první mančaft z té druhé ligy postoupit.
5: Zkušenosti z těžkých zápasů má i hodně hráčů Artisu, které klub přiváděl právě pro baráž. Radim Brajte, Jan Navrátil, Vukarin Vukarinovič nebo třeba Martin Pospíšil. To jsou fotbalisté, na které teď Nádvorník spoléhá.
6: To je to, co by nám teď mělo pomoct, že jo? To, co proč ty hráči sem přišli a ty těžké zápasy by se měla ukázat ta jejich kvalita, ta jejich mentální síla a tam bychom měli, my věřím tomu, že budeme tím mít navíc.
5: Zároveň ale podle Nádvorníka stále platí, že favoritem baráže je prvoligový tým.
6: Tím, že hrajou těžký zápasy se Spartou, ze Sláví, za tu sezonu, že mají hodně těžkých zápasů před plnýma stadionama, tak je na té straně toho Slovácka, ale my samozřejmě respektujeme jejich kvalitu a jejich sílu, ale chceme je pozlobit a chceme překvapit.
5: Úvodní duel baráže se Slováckem odehrají fotbalisté Artisu doma. Utkání začne v 18 hodin. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
0: A my to utkání pochopitelně taky odvysíláme na Radiožurnálu Sport. Teď je 13 hodin a 12 minut, za chvilku se vydáme zpátky na tenisový turnaj Rolanda Garrose.

0: Pět českých tenistů se dnes ve dvouhře Roland Garros představí ve druhém kole. Tím dalším, kterého čeká příchod na kurt, to je Jakub Menšík, ten bude hrát s Argentincem Navonem, ale do té doby ještě budeme sledovat výkon Sáry Bejlek proti Polce Švjontekové. Druhou sadu vidí David Prouza.
1: Setkání s elitou, to je prostě stručně popsaný zápas pro Sáru Bejlek v souboji s Polkou Švjontekovou. 2-6-0-2 z pohledu Češky, teď Švjonteková chybuje na začátku svého servisového gemu. Měla to slušně připravené, chtěla zkrátit míč úplně za síť, protože Sára Bejlek byla daleko za základní čarou, ale nevyšlo to Polce Švjontekové. Nicméně vyšel jí další gem napřímu a zase prolomila podání Sáry Bejlek. To znamená, že teď má ten polštář v podobě náskoku dvou gemů na začátku druhého setu. K tomu první set 6-2. Iga Švjonteková zdá se celkem v klidu. Zatím postupuje vstříc tomu posunu do další fáze Roland Garros, tedy do třetího kola. Sára Bejlek velmi často je důstojnou soupeřkou Švjontekové v mezihře, ale stále jí trápí ty gemy na podání. Tam prostě opravdu Sáru Bejlek tlačí bota a je to vidět v podstatě v celém zápase. Ani jednou podle mě ještě Sára Bejlek nedokázala udržet servis. Teď paradoxně vede 30-0 při returnu, při servisu Igy Švjontekové. Ale pro Sáru Bejlek tohle jednoznačně musí být věc, na které je potřeba zapracovat tak, aby jí neutíkaly ty 15 a hlavně gemy v utkání samozřejmě se soupeřkami, které jsou kvalitativně třeba ne tak dobré jako Iga Švjonteková, tak tam to je potom ještě důležitější. Tady samozřejmě Sára Bejlek je víceméně bez tlaku, protože se neočekává, že by měla zvítězit. Teď ztrácí už, nebo respektive vede už jen 15-30, protože její return se nevešel do kurtu. Iga Švjonteková teď snižuje. Každopádně Sára Bejlek na returnu teď bude se snažit o to, aby si vybojovala breakbally. Může se tak stát, pokud zvládne následující výměnu. Iga Švjonteková bude podávat zleva kam Sáře Bejlek do backendu, to znamená do středu hřiště, protože Sára Bejlek je levačka. Teď Švjonteková fantasticky zatlačila, oběhla si balón, který byl na backendové straně, ale zahrála ho forehandem a následně Bejlek zahrála daleko mimo všechny liney. A tak je to 40-15. Iga Švjonteková má teď všechno krásně nalajnované, narýsované vstříc postupu do třetího kola. 30-30, samozřejmě, protože Sára Bejlek vedla 30-15. Teď jsem se úplně ztratil v tom výsledku, ale stále tenhle gem je ještě otevřený. Sára Bejlek teď z backendové strany se snaží hrát co největší délku těch úderů, ale tohle Iga Švjonteková umí také a tak ona teď trochu přibírá iniciativu. Sára Bejlek se brání, ale zatím velmi úspěšně. Teď si obě tenisky prohodili několik forehandových crossových úderů. Následně Bejlek hraje po léně, Švjontek tam ale stíhá být včas a tak může teď sama zaútočit forehandem křížem a to je čistý balón ven z kurtu, parádní práce, ještě kontrola od empirového sudího Kadera Nuniho, který se jde podívat a následně potvrzuje, co? Že by to měl být dobrý balónek. Iga Švjonteková tohle trefila opravdu výstavním způsobem. Sára Bejlek teď tak trochu rozhazuje rukama, co už víc mám udělat, protože se v té výměně držela opravdu velmi dobře. Ale teď tedy pokračujeme zase ve hře a Kader Nuni hraje, respektive dává pokyn k tomu, aby Švjonteková mohla znovu hrát, ale nakonec na breakball je Sáry Bejlek, takže to zjevně byl malý out, ale ten verdikt tedy opravdu nebyl vůbec viditelný od empirového rozhodčího. Švjonteková teď pálí z forehandu a dá si další možnost forehandového úderu a tentokrát hraje spíše kratší úder. Sára Bejlek se brání podseknutým balonem ze spodní rotací, následně se přibližuje k síti. Volej, který je dostatečně dobrý. Ještě jeden volej Sáry Bejlek a je vítězný. Paráda teď od Sáry Bejlek, která byla hodně agresivní a vyplatilo se jí to, snižuje v souboji s někdejší světovou jedničkou a čtyřnásobnou šampionkou Roland Garros Igou Švjontekovou na stav 1-2 po přestávce, ale zase půjde ona servírovat a znovu připomínám, že servis se zatím Sáře Bejlek v tomhle zápase vůbec nedaří.
2: Radiožurnál Sport.
3: Mějte sportovní přehled.

0: Nechte se zmást kapelou Cure, stále je ještě středa 27. května, 13 hodin 21 minut přesně a my se vydáváme zpátky za beach volejbalem do Ostravy na turnaj kategorie Pro Tour Elite. David Procházka a jeho rozhovor. Hezký den.
1: Hezké odpoledne z Dolní oblasti Vítkovic. Vítáme posluchače po naší síti DAB, ale také tady v Dolní oblasti Vítkovic přímo u multifunkční auly Gong, kde je náš Airstream a máme tady tři vzácné hosty. Ondřeje Perušiče, Jiřího Sedláka a malého Perušiče, ročního synka Marka. Tak hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
3: Všechny zdravíme.
1: Tak panové, vy jste vyhráli dnes kvalifikační zápas, první set 21-9 nad Krištofem Janem Olivou a Václavem Kůrkou, ale pak to byla velká trápena, tak pořádně jste si mákli 47 minut.
3: Je to tak, ten zápas byl trochu jako na houpačce. V prvním setu nám vyšlo úplně všechno, na co jsme sáhli a to se potom samozřejmě propsalo i do toho výsledného skóre. Ve druhém setu kluci už začali hrát tak, jak umí, začali dobře podávat, dobře startovat. My jsme na ně chvíli nemohli najít recept, takže jsme od začátku prohrávali a i přesto, že jsme se dotáhli, tak ve druhém setu jsme nakonec jsme podlehli docela výrazným rozdílem. A jsem rád, že jsme se do tiebreaku zase tu naši hru trochu skonsolidovali a udrželi to dvou tříbodové vedení až do konce.
1: Jiří Sedlák, to říkal i Ondřej Perušič, a Jiří Sedlák je novým členem tady toho týmu, který nemá moc dlouhou nebo dalekou budoucnost, který je složený především na tento turnaj mistrovství Evropy, možná na nějaký další turnaj. Jak to bude, Jiří, už máte jasno?
2: Máme jasno, po tomto turnaji zakončíme spolu společnou snad úspěšnou kariéru a posuneme se dál. Ondra pojede na elit do Kštádu s Matyášem Javoronokem, který momentálně hraje na centerkurtu, s mým parťákem Kubou Šépkou, se kterým já pojedu do Alanie na challenge v Turecku.
1: Takže Ondro, vy se budete loučit se všemi členy reprezentačního týmu téměř.
3: Mně se ty tiskovky, na kterých končíte, tak trochu zalíbily, tak já teď vždycky s někým odehraju jeden turnaj a pak svolám tiskovku, že zase tu spolupráci končí.
1: Ještě zpátky k tomu dnešnímu zápasu. Jiří Sedlák měl všechny příjmy až na jeden ve druhém setu, kdy se mladý český pár rozhodl podat i na Ondřeje Perušiče, tak vy jste si zapřijímal a zaútočil. Bylo to pro vás v tomto ohledu o to těžší?
2: Já bych řekl, že se to eventuálně trochu projevilo na mých nohách, kterými to bylo vidno v druhém setu, mi docela stuhly. Pak už se zase naštěstí trošku rozvolnilo. Počítali jsme s tím, takže jsme na to byli plně připraveni. Nicméně bylo to náročné uhrát, zvlášť po tom, co jsem udělal několik chyb na konci druhého setu, tak uhrát všechny tři sety vlastně ustavičně ztrátovat. Bylo to docela náročné. Jsem rád, že dneska měli dámy přednost, odehráli jako první kvalifikaci a teďka odpoledne budou oni hrát svůj první kolo hlavní soutěže. Nás se čeká zítra ráno.
1: Ondřej Perušič a Jiří Sedlák, úspěšný český beach volejbalový pár v rozhovoru pro Radiožurnál Sport tady z Dolní oblasti Vítkovic. Ondřej, jak jste na tom kondičně? Ten zápas dneska byl hodně vysilující, velké vedro, tady se to kumuluje. Tak z kolika procent byste se označil po konci kariéry, jak jste na tom?
3: Trochu jsem se bál, že si toho všimnete. Ano, tak určitě jsem na tom hůře, než jsem býval, protože ty tréninkové možnosti, časové možnosti už nejsou takové, jako když jsem se sportu věnoval profesionálně. Samozřejmě se snažím udržovat nějaké důstojné kondici, tak abych byl konkurenceschopný i na téhle nejvyšší úrovni, ale je pravda, že když se potom hrají dlouhé zápasy a ty teploty jsou vyšší, takže mi dech samozřejmě dochází.
1: A čekají vás ještě tři zápasy minimálně v základní skupině. Tak jste na to připraven?
3: Jsem. Já ještě bohužel mám tu vlastnost, že na hřišti, nejen na hřišti, ale i v životě hodně mluvím, takže ve chvíli, kdy potom nemůžete popadnout dech ve výměně a ještě máte spoustu věcí, co chcete říct, té pauze mezi jednotlivými výměnami, tak to nepřidá. Takže budu muset optimalizovat svůj energetický výdej a věřím, že i v hlavní soutěži potrápíme někoho z favoritů.
1: Novinkou této sezóny, tohoto turnaje, je, že trenér může během timeoutu a posetu k vám promlouvat. Andrea Tomatis byl samozřejmě na kurtu, tak Jiří, jak vám to pomohlo třeba?
2: Docela dost. Andrea je neuvěřitelně zkušený a strategický byl i hráč, je teďka trenér, takže on k nám na lavičce vždycky nám dá jako rady, které jsou přímo do té hry. Má připravenou rychlou analýzu toho, co se odehrálo, co můžeme zlepšit, co naopak je super, co funguje, takže v tomto vám neuvěřitelně pomáhá.
1: Včera na tiskové konferenci tady jsme slyšeli z úst Tadeáše Trousila pan Perušič. To byla úcta nebo hec?
3: Já doufám, že obojí. Vím, že tam určitě byl hec, ale doufám, že ještě zbytky nějaké úcty požívám.
1: David Schweiner říkal, že teď, jak jezdíte s dětmi, tak je to náročnější, že se hecujete, kdo které dítě dříve usne. Prý jste na tom momentálně hůř s ročním Marečkem.
3: V tomhle prohrávám, zatím Mareček bohužel asi zdědil až příliš mnoho po svém otci a proto neusíná úplně snadno, ale samozřejmě mám tady svou skvělou manželku Marianu, která vše obstará v podstatě za mě. A tímto jí zdravím.
1: To je tady za rohem. Je to jiné, když jezdíte s dítětem, teď než když jste jezdili s manželkou, tak je to pro vás silnější zážitek třeba, že můžete být s rodinou takhle?
3: Určitě je. Je to v mnoha ohledech lepší, protože jsem rád, že jsme všichni spolu a že s nima můžu prožívat i ty sportovní akce a nemusím odjíždět od rodiny. Samozřejmě je to v něčem i náročnější, protože celá ta logistika rodina je poměrně složitá věc a během turnaje to není vždycky snadné sladit, ale právě díky tomu mám skvělou manželku a zvládáme to, že už jsme se na turnaj moc těšili.
1: Tak Mareček si bere také mikrofon do ruky a chtěl by něco říct jako tatínek, ale zatím spíše manipuluje a hraje si. Tak to byli Ondřej Perušič, pan Ondřej Perušič a pan Jiří Sedlák v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Doufáme, že vám tento turnaj vyjde a že se ještě ukážete v dalších dnech pořádně ostravskému publiku.
3: Moc děkujeme, hezký den.
2: Díky, nashledanou.
1: Z Dolní oblasti Vítkovic, David Procházka, Radiožurnál.
4: Ahoj, zdraví vás Bára Střícová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
5: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Billa.
6: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
0: 13 hodin 29 minut, ještě rychle před zprávami míříme do druhého kola tenisového turnaje French Open Sara Bejlek versus Iga Świątecová a informace reportéra Radiožurnálu Sport Davida Prouzy.
7: Sara Bejlek si v tomhle utkání stále ještě ani jednou neudržela servis. I to je důvodem toho, že prohrává s Igou Świątecovou 2-6 a 1-4 a teď tedy ta neoblíbená disciplína minimálně v tomhle utkání pro Sáru Bejlek. Češka servíruje za tohoto nepříznivého stavu. Mezitím se na kurtu číslo 6 už rozehrává také Jakub Menšík. Jeho soupeřem je Argentinec Navone a i o tom na Radiožurnálu Sport budeme samozřejmě informovat stejně jako o dalších zápasech českých tenisů. Ať už je to třeba Marie Bousková, Karolína Muchová nebo také Tomáš Macháč. Zpět k Sáře Bejlek, rychlý pohled zase na výsledkovou tabuli z pohledu Češky 2-6, 1-4 a 15-0. Češka se snaží o to, aby postoupila do třetího kola, ale zatím v tom utkání se Świątecovou tahá za kratší konec. Sára Bejlek teď 2-6, 1-4 a 30-0.
5: Radiožurnál je půl druhé. Kateřina Sausrisová a zprávy. Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Stíhá ho kvůli podezření z terorismu. Policisté o tom informovali na síti X, podle nich se jedná o cizince. Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení anebo i výjimečný trest. Letos naposledy se budou dálniční poplatky v Chorvatsku platit na mýtných branách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara. Letos můžou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot. Ty kvůli izraelsko-americké válce s Íránem stouply na celém světě. Pražská policie pátrá po 14-letém mladíkovi, který včera odešel z domova v Malešicích. Rodině podle policie napsal, že se nevrátí a chce pryč ze světa. Od té doby se neozval. Chlapec je hubený, vysoký 176 cm, má černé vlasy a hnědé oči. Na sobě měl tmavé kraťasy, černý dres se zeleným pruhem a modré boty. Policie žádá veřejnost, aby se v případě informací o jeho pobytu obrátila na linku 158. Fotografii najdete na serveru iRozhlas. Sport. Tenistka Sara Bejlek hraje na Roland Garros s Polkou Švjontekovou. Duel vidí přímo v Paříži reportér David Prouza.
7: Sara Bejlek si před malou chvílí poprvé udržela servis v tomhle utkání, ale s Polkou Švjontekovou prohrává 2-6 a 2-4. Za malou chvíli začne hrát také Jakub Menšík s Argentincem Navonem. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 kolony před Brnem i Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova se tvoří kolona, protože před sjezdem na D2 na 197. kilometru blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Pravý pruh je před ním plný už od exitu 210 Holubice, tam teď brzdí a zastavují i osobní auta v levém pruhu a táhnou se 10 až 15 minut na 206. Krohlence. A pak je čeká ještě další kolona i v levém pruhu od exitu 201 Slatina, je to na 20 minut právě na 197. kilometr. Na D1 za Prahou směr Brno pozorně kus za okruhem před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru stojí ve stoupacím pruhu porouchané vozidlo, už je před ním světelná šipka. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna se tvoří kolona kamionu od Čestlic z 8. kilometru, táhne se dál Brněnskou a Spořilovskou na jižní spojku. Právě na jižní spojce směr Černý most popojíždí kolona ve všech pruzích skoro od podjezdu magistrály, asi čtvrt hodiny za sjezd na Zahradní město, tam zabírá pravý pruh porouchaný kamion. A na pražském okruhu před exitem 19 kolony obou směrně na D1 je to od nájezdu z D5 kolem 10 minut, směrem na letiště se sunou hlavně kamiony od sjezdu na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude polojasno až skoro jasno, později odpoledne místy oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky, hlavně na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. Teploty 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy i 33. Tolik zprávy.
8: Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport se můžeme vydat za sportovním přehledem naší oblíbenou rubrikou, která má naše místo ve 13 hodin a 40 minut. Teď je 13 hodin a 36 minut, takže to uděláme trochu dřív, než je zvyklostí. Baráž o fotbalovou šanci ligu, Češi ve druhém kole singlu na tenisovém Grand Slamu Roland Garros i postup hokejistů Vegas Golden Knights do finále NHL. To jsou tedy hlavní témata právě pro ten zmiňovaný sportovní přehled, který připravil Kristian Šveda. Hezký den.
1: Hezký den. Fotbalisté druholigového Artisu Brno vstoupí do baráže o šance ligu. Přivítají Slovácko, tým, který hájí příslušnost v nejvyšší soutěži. V historii baráže zatím nikdy nepostoupil druholigový tým, vždy uspěl ten prvoligový. Ale trenér Slovácka Roman Skuhravý se na to nekouká.
2: My nepodceníme vůbec nic, mají zkušenýho trenéra. Rozhodně tu příležitost, kterou si vybojovali, tak budou chtít využít. A my jsme si ale vybojovali úplně stejnou příležitost a chceme hrát příští rok ligu, takže těším se na skvělý zápas.
1: Speciální bude duel pro brankáře Jiřího Borka, který začal sezonu ve Slovácku, v zimě ale přestoupil právě do Artisu.
3: Může to být výhoda i nevýhoda samozřejmě, protože ti kluci to taky vnímají, že já je jakoby znám, nějakým stylem je mám načtený, ale ono je to hrozně těžko říct. Samozřejmě, když na vás půjde někdo sám, tak můžete vědět styl, kterým zakončuje, ale může to ve finále udělat úplně jinak. A kluci, kteří tam hrajou, třeba právě Michal Trávník, tak když vám to uklidí pod výko, tak těžko s tím něco dělat.
1: Zápas Artis Brno Slovácko začne v 18 hodin v našem přímém přenosu. Odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradišti.
0: Tenistka Sára Bejlek hraje s Polkou Švěntekovou ve druhém kole Roland Garros. V Paříži je u toho David Prouza.
4: Sára Bejlek před pár minutami poprvé získala svůj vlastní servisový gem. To jí nakoplo k tomu, že hned prolomila také podání Švěntekové. Ve druhém setu tak prohrává už jen 3-4, první ztratila 2-6. Teď ale Češka znovu na servisu a nevypadá to už tak veselé. Prohrává 0-30, byť se v téhle výměně snaží, ale je prohozená. 0-40 z pohledu Sáry Bejlek a Iga Švěnteková se zase o něco málo přibližuje postupu do druhého kola. Zároveň se na kurtu číslo 6 v pařížském areálu rozehrál také zápas Jakuba Menšíka s Argentincem Navonem. Čech vede 1-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Hrát ještě dnes budou další tři Češi, Marie Bousková, Karolína Muchová a Tomáš Macháč, který se na centrálním dvorci Filipa Chartiera utká s nasazenou dvojkou Němcem Alexandrem Zverevem. Pokračuje Macháč.
5: Mrzí mě, že jsem hrál jakoby druhý kolo, já třeba čtvrtý, ale samozřejmě jako těch výzev se jako nebojím. Jsem celkem i rád, že můžu si zahrát s tím hráčem jako na Grand Slamu. Posledních pár let je prostě třetí nebo čtvrtý. Posledního a po Alcarazovi a po Djokovičovi tam se prostě motá, tu výkonnost má jako obrovskou. Speciálně tady na French Open, co jsem pozoroval jeho výsledky poslední roky, tak si myslím, že tady jako předvádí svůj jakoby nejlepší tenis.
0: Hokejisté Vegas Golden Knights s Tomášem Hertlem postoupili do finále NHL. Colorado Avalanche, kde působí Martin Nečas, porazili 2-1 a sérii ovládli jasně 4-0 na zápasy.
6: Colorado bylo v základní části zámořské soutěže nejlepším týmem. Ve finále západní konference proti Vegas ale nezvládlo úvodní dva duely na svém ledě. V Las Vegas pak ve třetím utkání ztratilo tříbrankové vedení a ve čtvrtém duelu Colorado nepomohla ani asistence Martina Nečase a prohrálo 1-2. Hokejisté Golden Knights si finále playoff NHL zahrají po třetí v historii. Utkají se s lepším z dvojice Montreal Carolina. Ta aktuálně vede 2-1 na zápasy. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Basketbalisté Oklahoma City Thunder jsou jedno vítězství od postupu do finále zámořské NBA. San Antonio Spurs porazili 127-114 a v sérii vedou 3-2 na zápasy. Do finále už včera postoupil tým New York Knicks.
0: Beachvolleybalistky Kylie Newshaferová s Martinou Meixnerovou, Kateřina a Anna Pavelkovi i Valerie Dvorníková s Veronikou Klajblovou postoupili v kvalifikaci turnaje Pro Tour Elite v Ostravě do hlavní soutěže a v ní doplní tedy Markétu Svozilovou s Marií Sárou Štochlovou. Mezi muži budou spolu s Davidem Schweinerem a Tadeášem Trousilem taky Ondřej Perušič a Jiří Sedlák. No a teď se hraje to závěrečné kvalifikační utkání s českou stopou proti sobě. Dva české páry, Javoronok Šépka a Semerád Štoček. Jak to aktuálně vypadá, řekne přímo z Ostravy David Procházka.
7: Matyáš Javoronok s Jakubem Šépkou vyhráli první set 21-19 a v očekávaném vyrovnaném souboji teď ve druhém setu vede stejný pár 5-4. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
1: V Lipsku se dnes večer bude hrát finále fotbalové konferenční ligy. Anglický Crystal Palace se utká se španělským Vallecánem. Oba týmy bojují o premiérové trofeje na evropské scéně. Tento duel, tedy finále konferenční ligy, začne ve 21 hodin.
0: Říká Kristian Šveda na závěr sportovního přehledu. Díky za to.
1: Není zač naslyšenou.
8: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Za chviličku budeme moct poděkovat zřejmě i Davidu Prouzovi za zprostředkování prvního českého utkání na dnešním tenisovém turnaji Rolanda Garrose. Sára Bejlek hraje ve druhém kole s Polkou Igou Švěntekovou, ale zřejmě už ne dlouho. Davide, řekni víc.
4: Je vidět, Adame, že sedíš oprávněně na moderátorské židli. Skvělý timing. 6-2, 5-3, 40-0 z pohledu Igy Švěntekové. 2-6, 3-5, 0-40 z pohledu Sáry Bejlek. Takže ten zápas opravdu může skončit.

s Igou Švantekovou, ale pouze v určitých fragmentech toho utkání a rozhodně ne po celou dobu. Sára Bejlek tedy končí na Roland Garros ve druhém kole, ale stále ještě máme v programu čtyři další české zástupce. Jakub Menčík už rozehrál svůj zápas s Argentincem Navonem, vede 2-1 a pak tedy Marie Bousková se utká s Britkou Jonesovou, Karolína Muchová s Uzbekistánkou Rachimovovou a Tomáš Macháč s nasazenou dvojkou mužského turnaje Němcem Alexandrem Zverevem. Just stop hating.

0: Pojďme se tady soustředit na ono utkání druhého kola tenisového turnaje French Open mezi Jakubem Menšíkem a Argentincem Navonem. Znovu dostává prostor David Prouza. Volta.
1: Abych řekl takové kliše na úvod, něco končí, něco začíná. Sára Bělek vypadla, Jakub Menšík teď začal svůj zápas s Argentincem Navonem. Vede 2-1, zatím si oba hráči drží svůj servis. Teď se Jakub Menšík ale krásně dostal do gemu při podání Navoneho. Je to 30-30 a možná první dramatická zápletka první sady. Jakub Menšík pohledem na žebříček favoritem určitě mírným je, zároveň ale musíme říci, že jihoameričtí tenisté nebo tenisté z jeho amerického kontinentu jsou na antuce vždy velmi nebezpeční a Navone rozhodně do této kategorie spadá. Jakub Menšík se teď trochu musel bránit na returnu, protože ho dostal přímo na tělo. Dokázal se ještě tak skroutit tělem, aby tu výměnu podržel, ale následně Navone získává další balon. Vede 40-30, prohrává zároveň 1-2. S touhle informací se prozatím z Paříže můžeme na Radiožurnálu Sport rozloučit.
0: Děkujeme za to. 13 hodin 40, skoro 7 minut. Vy posloucháte jediné sport rádio v Česku a my jsme za to velmi rádi. A právě na vlnách Radiožurnálu Sport velmi často připomínáme bohatou českou a československou sportovní historii a teď jeden návrat do ní, přesně před 25 lety totiž překonal Roman Šebrle jako první desetibojař v historii hranici 9000 bodů. Bylo to tedy 27. května roku 2001, kdy se mu zadařilo v rakouském Getzisu.
2: Dívám se na časomíru, právě tuto chvíli 4 minuty a Roman Šebrle má dokonce asi 150 metrů. Vypadá to nesmírně nadějně.
3: Takhle komentoval závěrečný běh na 1500 metrů reportér Miroslav Augustin ve vysílání Českého rozhlasu. Šebrle tehdy potřeboval zaběhnout čas pod 4 minuty a 26 sekund, když dohnal v závěrečný

0: Věru Maďara Attilu Živockého, který mu na dráze ochotně dělal vodiče, bylo jasné, že se děje něco výjimečného.
1: Ano, je to neuvěřitelné! 4:12 neoficiálně! Roman Šebrle překonal světový rekord a bez zesporu se dostal jako první desetibojař v historii nad hranici 9000 bodů.
0: Takže do Götzisu přijel 26-letý Šebrle už jako stříbrný medailista z olympijských her v Sydney a držitel bronzu z halového mistrovství světa. Závod začal vyrovnáním osobního rekordu v běhu na 100 metrů. Dařilo se mu i ve skoku do dálky, do výšky, v hodu koulí i na 400. Se startem druhého dne ale Šebrle moc spokojený nebyl.
2: Já jsem si myslel, že v tu chvíli, že už je to ztraceno, protože přeci jenom ty tři výkony, jak překážky, taky teď jsem čekal daleko lepší, takže už jsem v to ani moc nevěřil. Samozřejmě tomu štěpu jsem věděl, že na to mám. Na ten poslední pokus jsem do toho dal všechno a co se týče té 15, tak to senzačně rozběhl Attila Životský, který naprosto trefil, jak jsem to měl jít, a jsem viděl 300 metrů před cílem, že by to mohlo padnout, tak už jsem to nepustil. Samozřejmě tohle pro mě zůstane na dosmrti největším výkonem, ale ty motivace je stále hodně, protože těch medailí mám stále málo.
0: Cílevědomý Šebrle den po návratu přiznal, že mu ještě nedošlo, jak velký úspěch má za sebou.
3: Nádherný závod, který se mi vydařil a udělal jsem si osobní rekord, který začíná teda 9, za což jsem hrozně šťastný a myslím, že to dojde později.
0: Šebrle dokázal v Rakousku to, co se nepovedlo v roce 1999 v Praze jeho tehdejšímu tréninkovému parťákovi a trojnásobnému mistru světa Tomáši Dvořákovi. Tomu 9000 hranice utekla o 6 bodů. Šebrle jich celkem získal 9026. Na svůj úspěch navázal i zlatou medailí na následujících olympijských hrách v Athénách. Světové maximum mu vydrželo 11 let. Aktuálním rekordmanem je Francouz Kevin Mayer z roku 2018. Štěpán BM Radiožurnál.
4: A my se na Radiožurnálu Sport znovu vydáváme na Ostrava Beach Pro kategorie Elite a zatím stále ještě kvalifikace, do které ještě jistě proklouzne jeden český beachvolejbalový pár. Bude to Javoronok se Šépkou anebo Semirát se Štočkem? Odpoví David Procházka.
5: Těžko říct, sledujeme vyrovnaný zápas. První set sice vyhráli Javoronok se Šépkou 21-19, i v tom druhém mírně vedli, ale teď je skóre 15-14 pro Semeráda se Štočkem, takže klidně se můžeme dočkat rozhodující sady mezi 7. a 10. nasazeným párem v kvalifikaci. Tím 7. jsou Javoronok se Šépkou, kteří už tedy mají set v kapse a teď budou ztrátovat a Javoronok vytloukl bloky Semeráda, takže je to zase srovnáno 15-15. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Sara Bejlek nepostoupila ze druhého kola Roland Garros, když podlehla Polce i ze Świątekové 0-2 na sety. Jak to bude v mužské části turnaje? Jakub Menšík hraje s Argentincem Navonem, oba dva hráče dělí jen 11 míst v žebříčku ATP a tak by to měl být relativně vyrovnaný souboj. Jestli tomu tak skutečně je, to vidí přímo v Paříži náš reportér David Prouza.
1: Kdybys to, Adame, neřekl ty, tak bych to řekl já. Bude to pořádná šichta, která čeká Jakuba Menšíka. Alespoň to, co ukázaly ty úvodní gemy, tak je jasné, že Jakub Menšík nebude moct procházet těmi výměnami nějak extra rychle. Navone nemá vůbec problém držet ten balon ve hře, může hrát údery 10x, 15x přes síť a vlastně se ani příliš neunaví. Nejsem si jistý, jestli Jakub Menšík je stejné nátury. On pochopitelně bude chtít hrát agresivněji. Zatím vede 3-2. Pokaždé si podržel svůj servis bez výraznějších problémů, ale zároveň víceméně to samé v bledě modrém můžeme říci také o argentinském tenistovi, který určitě se cítí na antuce nejsilněji ze všech povrchů, byť se už v posledních dobách i jeho Američané dobře adaptují na tvrdé povrchy, i tam jsou schopni hrát dobré zápasy a dělat dobré výsledky. Každopádně teď tady Navone servíruje, vede 40-15 nad Jakubem Menšíkem. Čech ale má ten mírný náskok v prvním setu 3-2. Připojuji i informaci, kterou jsme na Radiožurnálu Sport řekli už několikrát, ale znovu si to zaslouží říci, že Sara Bejlek nepostoupila do třetího kola, prohrála s Polkou Świątekovou 2-6 a 3-6. Ještě tři další čeští zástupci budou dnes na Roland Garros usilovat o postup do třetího kola. Je to Marie Bousková, Karolína Muchová a také Tomáš Macháč. Jakub Menšík zatím jediný Čech aktuálně na dvorcích v areálu Rolanda Garrose, vede 3-2, ale při servisu Navoneho ztrácí 30-40.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A my znovu měníme tenis za beach volejbal, konkrétně za turnaj kategorie Pro Tour Elite v Ostravě. Jak dopadl souboj Javorinok Šépka versus Semerád Štoček, to ví David Procházka.
3: Koncovky obou setů lépe pro Matyáše Javoronoka a Jakuba Šépku. 21-19 a 21-18. Porazili Tomáše Semeráda a Adama Štočka, ale poražený pár se v obou sadách držel až do té koncovky, ale v té byli lepší. Matyáš Javoronok a Jakub Šépka tady postupují do hlavní fáze soutěže. No a dnes se představí ještě 4 ženské páry už v základních skupinách. Ten pár, který tam byl přímo nasazený, Svozilová Štochlová proti Brazilkám Tamelové a Viktoriové. No a potom také Dvorníková Klajblová, to bude o 4 hodin proti Kruzové a Brešerové z USA, tedy pardon, ze Spojených států. No a pak také sestry Pavelkovi, které nastoupí proti Kanaďankám Melise a Brandy. A na závěr v 18 hodin Kylie Neuschäferová a Martina Meixnerová proti dalším Brazilkám Karol a Rebece. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Důchodci zřejmě budou mít možnost ukončit spoření na penzi bez pokut, schválila to sněmovna. Prezident Petr Pavel jednal s estonským protějškem o hybridních útocích vedených Ruskem. Tenistka Bejlek vypadla ve druhém kole Roland Garros s Polkou Švjontekovou. Před stojícím kamionem je kolona na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova a bude skoro jasno odpoledne ojediněle přeháňky, teploty většinou do 30 stupňů.
1: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
0: Důchodci budou zřejmě moct ukončit penzijní spoření bez pokuty, schválila to sněmovna. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu anebo dokonce o vlastní peníze, by mohli získat kompenzaci, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Těmto seniorům nyní umožníme ze systému odejít bez sankce, bez ohledu na délku spoření, a pokud ze systému už dříve odešli, vrátíme jim státní příspěvky nebo jejich vlastní prostředky, o které v důsledku odchodu ze systému přišly.
0: Týká se to důchodců, kteří si založili spoření před rokem 2023. Návrh reaguje na zrušení státní podpory, kterou přestala vyplácet předchozí vláda jako součást konsolidačního balíčku. Česko a Estonsko by měly investovat do rozvoje nových technologií. V Tallinnu se na tom shodli prezidenti obou zemí Petr Pavel a Alar Karis. Ten zdůraznil, že se evropské státy musí připravit na budoucí mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou.
3: Rusko je a bude největší hrozbou pro pobaltské státy, shodli se prezidenti Česka a Estonska během jednání v Tallinnu. Důkazem toho jsou téměř každodenní hybridní útoky vedené Ruskem proti státům východního křídla NATO.
4: Na toto narušení bezpečnosti reagujeme koordinovaně, nejen spoluprací našich armád, ale taky spoluprací našich technologických společností.
3: Řekl prezident Petr Pavel po jednání s prezidentem Estonska Alarem Karisem. Ten ocenil českou účast v misi Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Tématem byla i česká muniční iniciativa, kterou ale opouští někteří obchodní partneři. Podle prezidenta Petra Pavla není dobrým signálem to, že Česká republika sama do iniciativy nepřispívá. Z Tallinnu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
0: Povodí Labe dnes oficiálně dokončilo rekonstrukci přehrady Harcov v Liberci. Původní 120 let stará hráz přehrady byla stavěná na zadržení stoleté vody. Nově bude umět zadržet i 10 000letou povodeň. Napouštění přehrady ale komplikuje sucho, pokračuje generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.
5: Daří se to špatně, protože samozřejmě vody je málo a jak stoupá teplota, zvyšuje se vítr, tak se zároveň zvyšuje odpor. Takže my napouštíme, co můžeme, zachycujeme všechno, co do té přehrady přiteče a pod ní pouštíme pouze takzvaný minimální průtok. Pod to prostě nesmí klesnout. Takže to, co dneska vidíme, tak není maximální hladina toho zásobního objemu. Do toho chybí 2 metry.
6: Sport. Česká tenistka Sára Bejlek podlehla ve druhém kole Roland Garros světové trojce a čtyřnásobné vítězce turnaje Polce Ize Švjontekové 2-6 a 3-6. Jakub Menšík už rozehrál svůj duel s Argentincem Navonem a sleduje ho reportér David Prouza.
7: Jakub Menšík v prvním setu vede nad Argentincem 4-3, ale Navone právě teď podává. Menšík vedl 30-0, teď je srovnáno po 30. Ještě další tři Češi dnes nastoupí. Marie Bousková, Karolína Muchová a také Tomáš Macháč. Ovšem informujeme na Radiožurnálu Sport z Paříže. David Prouza, Radiožurnál.
6: Hokejista Tomáš Hertl bude bojovat o zisk Stanleyova poháru. Jeho tým Vegas Golden Knights postoupil do finále NHL nad Colorádem Avalanche. S Martinem Nečasem vyhrál 2-1 a sérii ovládl jasně 4-0 na zápasy. Druhým finalistou bude lepší z dvojice Montreal. Carolina ta vede 2-1 na utkání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D1 před Brnem i Prahou. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova začíná kolona za Rousínovem kolem kilometru 212. Osobní auta se vlečou asi 20 minut k rohlence, dál se pak sunou pravým pruhem kamiony. A následně jsou plné oba pruhy zase od exitu 201 Slatina. Popojíždí se dalších 20 minut před sjezd na D2. Tam na 197. kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Na D1 v Brně taky směrem z Prahy se do omezení u D2 táhnou hlavně kamiony pravým pruhem. Ta fronta začíná za Popůvkami kolem 185. kilometru a chvílemi tam brzdí krátce i osobní auta v levém pruhu. Taky na D1 před Prahou směrem z Brna se řadí kamiony v pravém a případně středním pruhu už od Česlic z 8. kilometru dál do Spořilovské ke spojce. Právě na jižní spojce směrem na Černý most se vleče kolona všemi pruhy skoro od podjezdu magistrály za sjezd na Zahradní město, kde pravý pruh blokuje porouchaný kamion. Pro osobní auta je to na 10 minut, pro kamiony z D1 jedničky na výrazně déle. A na silnici 43 z Brna na Svitavy vázne provoz. Je tam kolona asi na čtvrt hodiny před odbočkou na Boskovice, protože tam...
9: V kruhovém objezdu na výjezdu směrem na Svitavy je nepojízdné osobní vozidlo. Tvoří se kolony jak od Boskovic, tak od Brna.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Většinou je skoro jasno až polojasno, odpoledne místy čekejte oblačno, ojediněle přeháňky nebo i bouřky, teploty do 30 stupňů na jihu Moravy kolem 33. Tolik zprávy.
10: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
6: Pozvánku na tenhle slavný běžecký závod máme třeba i na našich sociálních sítích. Vřele doporučujeme sledovat především instagramový profil Radiožurnál / Sport.
1: Radiožurnál Sport
11: a Adam Weidenthaler.
6: No a právě tenhle instagramový profil pomáhá spravovat taky David Prouza, takže tam uvidíte i nejčerstvější aktuality z tenisového turnaje French Open. My dnes sledujeme druhé kolo. Už jsme slyšeli o výkonu Sáry Bejlek v utkání s Polkou Švjontekovou, bohužel tady prohře 0-2 na sety. Teď ale pojďme na další český výkon. Jakub Menšík vyzval Argentince Navoneho. Davide.
7: A 5-3, to je stav, který vidí na ceduli výsledkové Jakub Menšík, takže je to zatím docela dobře se vyvíjející zápas. Jakub Menšík teď na servisu sice ztrácí 15-30, ale teď si perfektně počkal a pomohl si krásně utaženým backendem po čáře, který už navone napálil jenom daleko za základní čáru. 30-30 a Jakub Menšík teď bude servírovat zprava na svého argentinského soupeře a ideálně by mohl najít znovu teď nedávno trochu ztracené první podání. Dva míčky potřebuje Jakub Menšík, dva velké servisy, to je věc, kterou samozřejmě on umí velmi dobře, ale teď stojí v cestě páska, která katapultovala ten balónek vlastně až někam k základní čáře, to znamená už jenom druhé podání. Má Jakub Menšík, to je ale tenista, který je poměrně velkého vzrůstu a umí velmi slušně napálit i to druhé podání. Teď je ale trochu pod tlakem v mezihře ve výměně, protože Navone se dostal trochu, řekněme, do většího útoku, převzal iniciativu, ale Jakub Menšík se teď velmi dobře brání, úspěšně čeká trochu na chybu, ale Navone zatím chybovat nechce, naopak rozděluje ty balony skvěle až do tohoto momentu, kdy hraje asi tak 20 cm za základní čáru a to znamená jediné, Jakub Menšík má setball, může získat první set a to poměrem 6-3, 5-3 a 40-30. Jakub Menšík, tenista, který má naprosto drtivý servis, pokud mu chodí ten první, tak pro soupeře je to opravdu noční můra, chtělo by se říci, zejména pochopitelně na betonu, případně na trávě. Na antuce se pochopitelně dá ten servis trochu lépe číst, protože se odráží od toho povrchu mírně pomaleji, ale i tak, když se Menšík trefí, tak se to velmi těžko returnuje. Teď to zkusil znovu ven z kurtu Jakub Menšík, ale neuspěl. Balon zase skončil v síti, to znamená, že Navone má trochu větší naději na returnu, ale stále je to fakt, že Jakub Menšík má setball, Navone mu to hodně skočilo, ten servis Jakuba Menšíka, ale ten následně chybuje z forehandu srovnáno 40-40, ale velmi pěkně trefil to druhé podání. Navone není úplně velkým tenistou, měří nějakých 1,78 cm a samozřejmě, když Jakub Menšík ze své výšky dá tomu servisu ještě horní rotaci, tak ten balon vyskočí kamsi nad ramena Navonemu a tam se to velmi těžko kontroluje. Argentinec to sice zvládl, ale Jakub Menšík, kdyby pokračoval ve standardních úderech, tak by určitě tu výměnu trefil. Teď dává skvělé první podání. Navone posílá zpátky takovou vysokou svíci. Jakub Menšík servíruje po dopadu a krásně, sice do míst, kde byl argentinský hráč. Naštěstí, ale ten balon se odrazil tak vysoko, že už na něj Navone nedosáhl a tak je tu setball gól číslo 2. Vy o tom slyšíte ve vysílání radiožurnálu Sport přímo z Paříže. Jakub Menčík na kurtu číslo 6. Blízko, blizoučko. V zisku první sady 5-3 a výhoda a hlavně výhoda servisu, kterou má teď na své straně Jakub Menčík, který hraje bez kšotovky v tomto úmorném parnu a slunečním svitu, ale tomu teď vůbec nevadilo. Dal krásnou ránu zleva na střed hřiště a půjde si sednout s vědomím, že získal první set v souboji s Argentincem Navonem, a to poměrem 6-3.

0: Jako každou středu se i dnes po 14. hodině na Radiožurnálu Sport budeme věnovat v magazínu České šampionky ženskému kolektivnímu sportu, který patří na olympijské hry, a tentokrát bude řeč o softballu. Proto jsme už teď ve spojení s asistentkou trenéra národního týmu Danielou Viktorínovou. Hezký den, díky za váš čas.
1: Dobrý den.
0: České softbalistky mají za sebou teď sérii 4 zápasů s Nizozemskem. Vznikly z toho 3 výhry, všechny těsné, a jedna tedy jasná výhra 8-0. Máte proto vysvětlení, že ty 3 duely byly tak nějak 50-50 a pak jednou hodně rezolutní vítězství?
1: Tak ono to byla hodně vyrovnaná série, my jsme za to rádi, protože Nizozemsko je jako tradiční evropský špičkový tým, jeden z těch, co získávají titul v Evropě a byli jednu dobu i pátí na světě. Takže to, že s nimi dokážeme hrát vyrovnaně, je fajn, a my jsme vlastně tedy 3x těsně nevyhráli, prohráli, a jednou jsme teda dominantně zvítězili. To byl zápas, který se nám vyloženě povedl, a byl to takový týmový útočný výkon, kde prostě nám to sedlo a tam jsme jako dokázali úplně smést, takže je dobře i vědět, že i toto umíme a tohle náš tým je schopný zahrát.
0: Mm-hmm. Co vám ty zápasy tedy proti vícemistryním Evropy z loňského roku ukázaly?
1: Tak my jsme tam vlastně testovali i naše hráčky, protože bylo před nominací a objevilo se tam docela velké množství hráček, které ještě vlastně měli předvést, jestli do nominace patří nebo ne. Ukázalo nám to nějaký palkařský potenciál, to znamená tu útočnou fázi, jakou máme, a zároveň samozřejmě tu obranou fázi, protože, jak víte, v softballu se nadhazuje, takže máme tam kombinace vlastně nadhazovaček se zadákem, které tvoří jako základ té obrany. Takže to jsme všechno zkoušeli a myslím, že vlastně to vyšlo velice dobře. Takže i tím, že ty zápasy byly napínavé, těsné, tak každý ze sebe vymáčkl to, co šlo ve všech těch zápasech, které jsme hráli.
0: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s asistentkou trenéra českých softbalistek Danielou Viktorínovou. Do zápasu s Nizozemskem zasáhlo 24 hráček, zapojili se i reprezentantky do 22 let, ale pouze 16 se dočká nominace na červnové mistrovství světa. Do jeho startu teď zbývají necelé 3 týdny, tak kdy bude jasno o složení reprezentace a kde třeba máte ty největší otazníky v sestavě?
1: Tak my už tu nominaci interně máme hotovou a ona vyjde asi dnes nebo zítra na veřejnost, takže je to vždycky těžké na těch seškrtávat to na těch 16. Je to teda pro světový šampionát 16 hráček, v Evropě to bývá 17 hráček a je to vždycky o nějakém naladění, protože chcete dávat vlastně příležitost mladším hráčkám, aby pro tu naší cestu, kterou máme směrem k postupu na Los Angeles, na olympiádu v Los Angeles 28, tak tam, aby vlastně jsme dokázali zapojit mladší hráčky, ale zároveň samozřejmě ty seniornější hráčky přinášejí tu zkušenost a vzniká tam taková jako zdravá konkurence. Takže myslím si, že v tuhle chvíli je to nějaký jako stabilní základ, který jsme tam zvolili, a plus prostě jsou tam některé mladší hráčky doplněné na tento turnaj. A jak říká náš kouč Mike Rennie, není to vlastně, je to jedna z těch částí té cesty, protože že ženy do 22 let, což je ta další skupinka, budou mít veliký turnaj v Ostravě teďko v červenci, je to mistrovství Evropy, čili oni nám zase zahrají další velký turnaj a budou taky získávat zkušenosti.
0: Takže dva velké vrcholy vás teď čekají v následujících, řekněme, 2 měsících. Co české softbalistky čeká do té doby? Jak vypadá taková příprava, ať už týmová nebo individuální?
1: No, mají toho hodně děvčata, i my trenéři, protože teď jsme dohráli vlastně tu sérii, ale už zase 8. odjíždíme do Holandska na jiný turnaj, který je jakoby před tím mistrovstvím světa, kde budeme hrát proti Austrálii, proti týmu Itálie, což jsou úřadující šampionky, opět proti týmu Nizozemska, je to teda v Haarlemu. Mm-hmm. A už jenom pak bude zbývat týden do mistrovství a tam ještě před mistrovstvím světa budeme hrát s Tajvanem, který sem přijíždí na to mistrovství nějaký jako zase opět přípravu. No a nudit se nebudeme ani dál, protože i když dohrajeme mistrovství světa, tak ten tým těch 22, ty mladší hráčky vlastně odjíždí na Canada Cup, což je jako obrovský turnaj ve Vancouveru, a potom vlastně čeká v polovině července to mistrovství Evropy. Takže a náš kouč vlastně Mike Rennie je u obou těch týmů, čili to má všechno jako pod jedním okem a sleduje a dělá si na to ty svoje závěry.
0: Důležité šampionáty se tady blíží, my si o nich povídáme s asistentkou asistentkou trenéra národního týmu softbalistek Danielou Viktorínovou. Vy jste mimo jiné marketingovou ředitelkou svazu, tak je už z tohoto pohledu, ne tedy po té čistě sportovní stránce, na šampionát vše nachystané?
1: Uhum. A tak je to taková dvojjediná role. Já jsem samozřejmě, jelikož to byl menší sport, tak my taky vždycky musí mít u toho ještě nějakou práci. Čili já dělám na svazu marketing a média a v tomto ohledu připravení jsme. My umíme pořádat velice dobře a nás musím pochválit, protože my pořádáme hodně často turnaje, ať už pro muže nebo pro ženy, a ta světová akce tady je, koná se v Praze a bude nám jako slušet. Jediný vlastně, co byl trochu komplikovaný krok, bylo vlastně po nových volbách a změnách v Národní sportovní agentuře, tak samozřejmě ta výše příspěvku, kterou dostaneme od státu na tuhle velkou akci, tak jsme dost dlouho nevěděli, kolik to bude, a tím pádem jsme museli operovat s různými formami toho budžetu, ale teď už to víme a víme, že ta akce se povede a máme jako to hezky nachystáno. Organizátoři místní jsou všichni úplně připravení a jedou jako mravenečci, aby to všechno dobře dopadlo. Takže můžu diváky určitě pozvat, ať dorazí do Prahy na mistrovství světa žen do pražských Bohnic.
0: A to konkrétně na rozmezí 16. až 20. červen, kdy se tady bude konat softbalový světový šampionát žen právě tady u nás v Praze. My jsme si o tomto tématu teď povídali s Danielou Viktorínovou, asistentkou trenéra národního týmu a taky marketingovou ředitelkou právě softbalového svazu. Moc díky za váš čas, mějte se fajn a ať se šampionát vydaří.
1: Děkujeme, naslyšenou.

0: Dál nás ve 14 hodin a 25 minut enormně zajímá Roland Garros, protože třeba i Kateřina Siniaková, deblová světová jednička po boku Taylor Townsendové, rozehráli svůj dnešní program proti chorvatské dvojici Marčenko Ružič, ale přeci jenom více informací máme od našeho reportéra Davida Prouzy ze dvouher, tedy ze singlu, tak pojďme právě na ně. Davide.
1: Můžeme začít tím singlovým výsledkem. Jakub Penčík získal první set v souboji s Argentincem Navonem, ale také prohrává v druhé sadě velmi rychle 0-3 a jak dobře začal, tak nepokračuje minimálně tedy na začátku druhého setu. Teď ovšem skvěle si vychutnal Navoneho u sítě zkrácený volej a vedení 15-0, nicméně Jakub Penčík ztrácí 0-3 v tom setu druhém. Když už si zmínil ten deblový pár, nejlepší deblový pár na světě podle světového žebříčku, tak Siniaková s Townsendovou hrají s chorvatskou dvojicí Marčinková Ružičová. Zápas začal před maličkou chvílí 2-1 pro česko-americký pár, takže úplný začátek. No a fakt je také česká dvojice Nosková-Valentová, ale ta před malou chvílí prohrála první set s rusko-čínským párem Pridakinová a Tang. To znamená, že tam to nezačalo úplně ideálně, větší šance na úspěch určitě bude u dvojice Siniaková-Townsendová. Teď zpět k Jakubovi Menšíkovi, který opatrně zatím rozděluje od základní čáry v souboji s Navonem z Argentiny a zatím trochu, řekl bych, přistoupil na strategii Argentince a nejsem si jistý, že to dlouhodobě je pro Jakuba Menšíka udržitelné. Teď se český tenista dostává trochu do většího útoku, ale stále se ta výměna hraje a Navonej zakončuje nakonec nevinucenou chybou z forehandu. Nejdelší výměna určitě tohoto zápasu zvládl Jakub Menšík, vyhrál první set 6-3, v tom druhém ztrácí 0-3, ale vede 30-0.
2: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
3: Jeden brněnský fotbalový klub už postup do první ligy oslavil. Teď se zbrojovku pokusí napodobit městský konkurent Artis. Třetí tým druholigové tabulky ale musí zvládnout baráž proti Slovácku. Jako trenér ho do tohoto boje povede Roman Nádvorník, který už baráž zažil dvakrát.
4: Samozřejmě to výhoda je, protože nikdo to nezažil, tak já to zažil jak s ligovým týmem, tak s druholigovým týmem.
3: Slovácko dosud baráž nikdy nehrálo a premiérově si tuto fázi sezóny vyzkouší i trenér Roman Skupravý.
5: Rád bych byl, aby jsme dva zápasy šli ve všech aspektech, jak kondičně, tak takticky, prostě v nejlepší verzi.
3: Úvodní duel baráže mezi Artisem a Slováckem začne v Brně ve středu v 18 hodin. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
6: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Ano, přímé přenosy z fotbalových zápasů, ty za chviličku vystřídá zase třeba tenis nebo hokej, ale fotbalové mistrovství světa pro vás na Radiožurnálu Sport taky budeme mít. Co se týče ještě té baráže o v úzovkách udržení, tak Baník Ostrava, ten vykročil velmi dobře za pokračováním v nejvyšší domácí fotbalové soutěži, protože včera večer Baník porazil Táborsko docela přesvědčivě 3-0, navzdory tomu, že v prvním poločase tam bylo několik momentů, kdy to vypadalo, že Táborsko bude tím silnějším z téhle dvojice. Dnes tedy Artis Brno Slovácko od 18 hodin. No a nebude to jediný fotbalový zápas, který pro vás budeme mapovat, byť reportéra, abych se přiznal, nevysíláme na zápas Crystal Palace Vallecano, byť se bude hrát relativně nedaleko od nás, a to v německém Lipsku, takže co by kamenem třeba z ústeckého regionu. Crystal Palace versus Vallecano, tedy anglicko-španělský souboj dvou týmů, pro které je to téměř jistě na evropské scéně zatím největší možný zážitek. Hlavně tedy Vallecano, to je spíš regionální klub, pokud se podíváte na jeho strukturu, na to, jak třeba fungují nebo spíš nefungují prodeje vstupenek, tak to skutečně vypadá spíš jako kdybychom se bavili o celku, který je zhruba před nějakými 20 lety zpátky v historii. Takže Crystal Palace Vallecano, tolik utkání od 21 hodin. No a dál se budeme věnovat samozřejmě hokejovému mistrovství světa. Dnes pauza a přesun českých reprezentantů směrem do Curychu, protože skončili v základní skupině na třetím místě, proto je čeká druhý celek té skupiny A, kde v Curychu nakonec skončili Finové po včerejší prohře se Švýcary právě na druhé příčce. Takže Česko-Finsko, to bude souboj ve čtvrtfinále světového šampionátu, znovu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, tentokrát tedy v 16 hodin a 20 minut. Naše předzápasové studio i s olympijským šampionem Martinem Procházkou začne už po 15. hodině a 30. minutě, tedy krátce po zprávách. A ty další jsou tu teď.
6: Radiožurnál je 14:30. Zprávy pro vás má Kateřina Causidisová. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejných médií. Ředitelé taky žádají o vznik odborné pracovní skupiny. Její založení slíbil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO před několika týdny. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Maximální ceny pohonných hmot zítra mírně klesnou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 4,40 Kč/16 haléřů. To je o 40 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 haléřů na 40,85 Kč. Plzeň dokončila v zátiší nový dům se 17 městskými byty. Má zelenou střechu a taky zázemí pro dětskou skupinu. Město nabídne byty mladým rodinám, seniorům a taky lidem, kteří pracují v důležitých profesích. První lidé se do nového domu nastěhují letos v červnu anebo červenci. Sport. Sára Bejlek vypadla ve druhém kole tenisového Roland Garros. Světové trojce Polce Švjontekové podlehla ve dvou sadách. Jakub Menčík hraje s Argentincem Navonem a je u toho David Prouza.
1: Jakub Menčík vstoupil skvěle do tohoto utkání. Argentinci sebral první set, vyhrál 6-3, ale teď v tom druhém ztrácí 1-4. Za malou chvíli začne také utkání Marie Mouskové s Britkou Jonesovou. Ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport. V Paříži David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D10 u Tuřic, kolony na D1 před Brnem i Prahou. Na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu za Benátkami pozor na kolonu z 24. kilometru. Popojíždí se už před 20 minut před exit 21 Tuřice. Tam je průjezdný jenom vpravo odbočovací pruh, oba jízdní blokované po nehodě.
8: Nákladák, který vezl na vlečce ještě balíky sena, pár balíků přeletělo i do druhého směru.
7: Takže i na D10 směrem opačně z Prahy na Boleslav pozorně na 21. kilometru. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova za Rousínovem kolem kilometru 212 se dojíždí do kolony, kamiony se táhnou pravým pruhem až k D2, osobní auta v levém to mají na 20 minut k Rohlence a potom je další kolona v levém pruhu ještě jednou na 20 minut od Slatiny z kilometru 201 na 197, kde před sjezdem na D2 překáží porouchaný kamion v pravém pruhu. Na D1 před Brnem směrem z Prahy čekejte kolonu kamionů v pravém pruhu od exitu 182 popůvky, je to do omezení u D2. A na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna vzniká kolona od exitu 8 Čestlice k pruhonicím na 6. se popojíždí ve všech pruzích, protože se tam v pravém pruhu srazil kamion a osobní auto. Dál se tahnou kamiony až do Prahy na jižní spojku, kde je kolona od magistrály k porouchanému kamionu za sjezdem na Zahradní město. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Většinou je polojasno až skoro jasno. Na severu a východě během dne přechodně čekáme oblačno. Teploty většinou kolem 30 stupňů, na jižní Moravě kolem 33. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Tenista Jakub Menšík vyzval ve druhém kole Roland Garros Argentince Navoneho. My sledujeme závěr druhé sady a to díky Davidu Prouzovi.
1: Jakub Menšík prohrává ve druhém setu 2-4, ale vede 15-0 a při podání Navoneho připravil si krásně tu první výměnu a má tedy lepší vstup do tohoto gemu, ale stále platí, že Argentinec je určitě o poznání blíž zisku druhé sady. Teď srovnává na 15-15. Za maličkou chvíli také začne zápas mezi Britkou Johnsonovou a Marií Bouskovou.
2: Radiožurnál Sport.
0: Letos na podzim se poběží jubilejní 130. ročník závodu Běchovice-Praha. Poprvé se na konci 19. století běželo právě 27. května. A proto dnes Český atletický svaz uspořádal jakousi rekonstrukci premiérového závodu. Soutěžilo se na mnohem kratší distanci a na startu byly hlavně děti, ale dorazily dnes i některé legendy české atletiky. Pojďme si to poslechnout.
3: 3, 2, 1, start! Tak narozeninový závod byl odstartován.
4: Úžasná energie, fakt se mi to strašně moc líbilo.
5: To říkala světová rekordmanka v oštěpu a dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková po té, co si spolu s dětmi základní školy v Běchovicích zaběhla trasu, která měřila symbolických 130 metrů. Na sobě měla červenobílý dres a ještě speciálnější oblečení, elegantní dobový oblek. Nosil starter závodu také světový rekordman a trojnásobný olympijský šampion v oštěpu Jan Železný.
6: Na tom sluníčko to není vyhrá, tam je trochu stín, takže to je pohodě, ale je zajímavý. Jako já nejsem žádný stylista nebo něco, ale líbí se mi, že si myslím, že tehdy měli vkus.
5: Usmíval se Jan Železný, jehož světový rekord v týdnu oslavil 30 let. Přestože se věnoval vrhačské disciplíně, běh byl významnou součástí jeho dospívání.
6: Protože jsem dělal dynamické disciplíny, tak musím to říct úplně od začátku. Já jsem tyhle ty běhy běhal. Když jsem byl malý, první, druhá, třetí třída, třeba nevím, do šestý, tak já jsem běhal, to byl takový pověstný běh Mladé fronty, běh Miliny Hážový, a to se právě běhalo v parcích a tak dále. A jsem závodil, jsem se postoupil třeba do středočeského jako finále a tak dále. Postupně jsem to omezil na kratší tratě a v současné době spíš tak jenom klušu, ale pracuju na sebe.
5: A stále ve viditelně dobré kondici je i Barbora Špotáková, která už sice ukončila kariéru v roce 2022, ale od té doby si v každé sezóně minimálně jednou zazávodila a vždy z toho byl výkon přes 54 metrů. Teď připravuje skupinu mladých oštěpařů a v září se poprvé postaví na start závodu Běchovice Praha, tedy 10 km a 31 metrů s výrazně zvlněným profilem.
4: Jako desítkou jsem běžela, ale já hrozně nerada právě ty kopce, no, protože přeci jenom můj BMI index je na pomezí obezity a prostě s tou váhou, jako kterou táhneš do kopce, je to, ty kopce prostě jsou horší, no, než takový ty lidi, co se narodí s jiným somatotypem maličko. Bude to bolet, ale jako hecnu to.
5: Motivuje Barbora Špotáková i další rekreační běžce k účasti na tradičním závodě Běchovice Praha. Z Běchovic Jakub Marek, Radiožurnál.
0: No a ještě krátká hokejová informace pro fanoušky Sparty. Finský obránce Niko Sepele totiž bude pokračovat právě v dresu Pražanů. Prodloužil se Spartou smlouvu na nadcházející sezónu, jak klub informoval na svém webu. 27-letý odchovanec IFK Helsinki přišel do Sparty na konci ledna loňského roku a v 41 zápasech základní části extraligy měl 6 bodů právě v tom skončeném ročníku.

0: Pro Jakuba Menšíka, který teď netrefuje úplně ideálně strany, kde se nachází Navone. Teď už se mu to povedlo na třetí pokus. Srovnáno 30-30, ale stále platí, že Argentinec je výrazně blíž k zisku druhé sady a tedy srovnání na 1-1 na sety po 30. Teď při servisu Jakuba Menšíka, který může minimálně ještě trochu zdramatizovat vývoj druhé sady. Mezitím už se rozehrál zápas Marie Bouskové s Britkou Johnsonovou. Češka si podržela servis, vede 1-0. No a velmi dobře se také daří nasazeným jedničkám v deblu Kateřině Siniakové s Taylor Townsendovou, protože ty už získali set a zároveň ještě vedou 1-0 v té sadě druhé a jejich soupeřkami, abychom to měli kompletní, tak jsou chorvatské reprezentantky Marčinková a Ružičová. Dál už prošla také česká dvojice Pavlásek Rykl, ale zpět k tomu, co se děje na kurtu číslo 6, kde hraje Jakub Menšík, který právě teď při svém servisu čelí setbolu. Mariano Navone má setbol, může vyhrát tuto sadu poměrem 6-2, pokud zvládne následující výměnu. Teď Jakub Menšík ještě netrefil první podání a zdá se mi, jako kdyby trochu v hlavě už opustil tenhle set a začal se koncentrovat na ten další svědomím, že tenhle obrat už asi reálný není. Teď páska nepomohla úplně Jakubovi Menšíkovi. To nahrála Navone mu přímo na backhand, který poslal úder po čáře. Jakub Menšík tam nemohl být, ani by to nestihl. A to znamená, že druhý set už je minulostí, získává ho Navone. Navone poměrem 6-2. Třetí sada začne zhruba za 3 minuty.
1: Děkujeme za tyto informace Davidu Prouzovi a my se tady za chvíličku vydáme taky zase zpátky na beach volejbalový turnaj Pro Tour Elite do Ostravy.

Na jižním trávníku Bílého domu v úterý začala výstavba klece pro zápasy smíšených bojových umění MMA, které se tam uskuteční 14. června, tedy v den 80. narozenin amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vypadá to jako nesportovní zpráva, ale každopádně je spjatá se sportem, protože oktagon, to je pro ty, kteří nevědí, taková soutěžní žíněnka a kolem ní osmistěný oplocený prostor používaný pro zápasy americké organizace MMA, tedy UFC, Ultimate Fighting Championship. Bude to prý velký zápas, 4,5 tisíce diváků se mají dostat právě tedy před washingtonský Bílý dům, no a až 100 tisíc lidí může sledovat ty duely zdarma na obrazovkách umístěných před areálem Bílého domu. Donald Trump tuhle akci uskutečnil i proto, že je fanouškem právě UFC, řadě zápasů přihlížel už v minulosti přímo na stadionech a získal si taky přízeň fanouškovské základny sportu, která tvoří, respektive ta základna tvoří, je tvořena mladými muži, což je klíčová demografická skupina třeba právě při jeho prezidentských volbách v roce 2024. Ty náklady na utkání se odhadují na 60 milionů dolarů a tak tedy Bílý dům zažije trochu netradiční sportovní den, ale to až 14. června. My vás teď zdravíme ze středy 27. května. Krásný den ve společnosti Radiožurnálu Sport. Je 14 hodin a skoro 50 minut.

0: Na radiožurnálu Sport jsme dnes odpoledne a taky chvíli dopoledne sledovali kvalifikační zápasy na beachvolejbalový turnaj Pro Tour Elite v Ostravě a Kylie Newshaferová s Martinou Meixnerovou, Kateřina a Anna Pavelkovi i Valerie Dvorníková s Veronikou Kleiblovou uspěli právě v téhle kvalifikaci a v hlavní soutěži tak doplní Markétu Svozilovou a Marii Sáru Štochlovou. Další dvě místa pak získali po českých soubojích Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem a Matyáš Javoronok s Jakubem Šépkou. Celkem se tak v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích představí v turnajové fázi dosud nevídaných 7 domácích párů a ta hlavní soutěž už začne teď po 15. hodině. Znovu se tady spojíme s naším reportérem a uslyšíme právě o výkonech českých dvojic.
1: Radiožurnál Sport.
0: Do té doby ale ještě připomínka toho, že nás čeká další zajímavé fotbalové klání, konkrétně dva zápasy, které rozhodnou o budoucnosti obou soupeřů. Fotbalová baráž o účast v první lize, která čeká Slovácko a Artis Brno, bude jistě velmi zajímavá. Pro oba kluby jde totiž o premiérovou zkušenost s touto v uvozovkách soutěží, ve které hraje výraznou roli taky psychika. No a možná i proto trenér Artisu Roman Nádvorník mluví o tom, že jasným favoritem je dosud prvoligové Slovácko.
2: Historie nelže a historie ukazuje, že ty manšafty z té ligy tak zatím po každý to zvládli. Tím, že hrajou těžký zápasy ze Spartou, ze Sláví, za tu sezonu, že mají hodně těžkých zápasů, tak před plnýma stadionama, tak je na té straně toho Slovácka.
3: Pasuje trenér druholigových fotbalistů Artisu Brno Roman Nádvorník do role favorita barážového dvojutkání dosud prvoligové Slovácko. Trenér týmu z Uherského Hradiště Roman Skuhravý reaguje takto.
4: Vůbec to takhle neberu, protože jak znám Romana, tak to může být i taktický tah, takže jsem úplně imunní vůči tomu, prostě mě zajímá to mužstvo, mě zajímá, jak hrají, jak reagují na vstřelený gól, jak reagují na obdržený gól a na to se chci nachystat.
3: U Slovácka bylo už docela dlouho před koncem sezóny jasné, že ho čeká právě baráž. Trenér Skuhravý tak potenciální soupeře sledoval a věří, že Artis dobře načetl.
4: Víme o individualitách, víme o tom, jakým způsobem zakládají a víme, jaký přechod mají do útoku, takže tyhle ty věci prostě víme, ale myslím si, že to bude jakoby o nás, jakým způsobem my budeme schopni diktovat tempo té hry v těch 90 minutách v prvním i v druhém zápase.
3: Kouč Artisu Nádvorník může mít při přípravě na soupeře jednoho zajímavého rádce, brankáře Jiřího Borka. Ten strávil ve Slovácku několik let a ještě v něm začal tuto sezónu. Do Brna přestoupil v zimě. Jako špion ale prý nefunguje.
5: Zatím jsme to neřešili, uvidíme, jestli si mě ještě vytáhne, ale myslím si, že on v těchto věcích je určitě zkušenější a chytřejší než já, takže sám bude nejlíp vědět, co a jak.
3: Úvodní barážové utkání začne v Brně v 18 hodin. Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli. David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Radiožurnál Sport.
6: Sport ze všech úhlů. Středeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
6: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
7: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostal. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
8: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
1: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu Andrea Sestiny Hlaváčková.
9: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
10: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
6: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
11: Taková ta laická představa, že jako, že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec. Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 kilama. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 kilama. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
1: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
6: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
12: Dolní Vítkovice opět ožijí světovým beachvolejbalem. Přijďte si užít elektrizující atmosféru turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro. Pod Vysokými Pecemi vás od 27. do 31. května čeká špičkový sportovní zážitek a volně přístupná fanzóna s bohatým programem pro celou rodinu. Více informací na webu ostravabeachpro.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
13: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Ruský metropolita Ilarion je na svobodě. Bývalá členka teroristické skupiny RAF dostala v Německu 13 let vězení za loupeže. Fotbalový Jartis Brno doma zahájí baráž o postup do první ligy proti Slovácku. Kolona po nehodě vzniká na dálnici D1 z Brna do Prahy za Měřínem. A zítra bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
13: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Zároveň žádají vznik pracovní skupiny pro odbornou debatu. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral připomněl, že premiér Babiš slíbil její založení před několika týdny.
14: Abychom se opravdu sešli, mohli jsme o těch věcech diskutovat. No a samozřejmě naděje vždy umírá poslední, tak já budu pořád věřit, že opravdu i on, i na základě argumentů, kterému jsme připraveni s kolegou Chudárkem snést, třeba se zdá, že opravdu není v tuto chvíli racionální důvod pro změnu financování médií veřejné služby.
13: Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií veřejné služby pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let anebo některé firmy. Ruský duchovní Ilarion byl propuštěn a je vyšetřovaný na svobodě. Radiožurnálu to řekla mluvčí středočeské policie Michaela Richtrová. Metropolita si na sociální síti Telegram stěžoval na špatné podmínky v policejní cele. V neděli ho policie zadržela na čerpací stanici u dálnice D6 na Kladensku, a to kvůli údajnému převozu zakázaných látek. Richtrová už dříve potvrdila, že v autě byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Zatím nikdo nebyl obviněn. Kvůli zadržení metropolity si ruské ministerstvo zahraničních věcí v pondělí předvolalo zástupce českého velvyslance v Moskvě. Německý soud uložil bývalé člence krajně levicové teroristické organizace RAF trest 13 let vězení. Danielu Kleteovou odsoudil za loupežná přepadení. Dnes 67-letá žena se před spravedlností ukrývala více než 30 let. U soudu se k činům přímo nepřiznala. Lidem, kterých se jejich činy dotkly, ale vyjádřila účast. Obžaloba Kleteovou usvědčila na základě stop DNA a taky díky velkému množství peněz a zlata, které policie zajistila v jejím bytě. Zoologická zahrada v Liberci začne příští týden budovat údolí ohrožené divočiny. První velká expozice by měla patřit tygrům usurijským. Plánovaný areál by měl mít rozlohu 12 hektarů. Plocha zahrady se tak zdvojnásobí. Co dalšího v nové části návštěvníci uvidí, říká ředitel zoo David Nejedlo.
15: Od expozice tygra dojdou na místo otočky té hlavní cesty, kde bude občerstvení, a tam se budou se rozhodnout, jestli už to otočí zpátky amfiteátru, nebo si vyjdou doprava nahoru, kde budou další menší expozice, a nebo jestli vystoupají kolem obor kopytníků, nedaleko budoucí výběhu medvědů.
16: Sport. Druholigoví fotbalisté Artisu Brno vstoupí domácím zápasem proti Slovácku do baráže o účast v příští sezóně Šance ligy. Zápas začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Žádný druholigový tým dosud v baráži nikdy soupeře z vyšší soutěže neporazil a trenér Artisu Roman Nádvorník mluví o tom, co musí jeho mužstvo udělat, aby to změnilo.
2: Naše síla musí být, že musíme odehrát ty zápasy na hranici svých možností a musíme být kompaktní a pracovat jako tým, a důležitý, aby jsme dobře do toho vstoupili a aby jsme do druhého zápasu na Slovácko jeli a měli furt možnost bojovat o první ligu.
16: Tenista Jakub Menšík hraje ve druhém kole Roland Garros proti Argentinci Navonovi a aktuálně je stav nerozhodný 1-1 na sety a ve třetí sadě vede Argentinec 2-1 na gemi. Teď hraje Marie Bousková zároveň s Britkou Jonesovou a v úvodním setu vede 5-0 na gemi. Sára Bejlek už z antukového Grand Slamu vypadla, Polce Švjontekové podlehla 0-2 na sety. Dnes ještě v singlu nastoupí Karolína Muchová a Tomáš Macháč.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehody na D1 za Měřínem, D5 u Plzně i D10 u Tuřic. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Měřínem opatrně dojíždějte do kolony na 130. kilometru, popojíždí se kolem 20 minut na kilometr 127. Tam je po nehodě průjezdný jenom pravý ze tří pruhů.
18: Auto otočený na štorc, rozbitý, a zabírá ten levej, rychlej a prostřední.
17: Dál na D1 před Prahou směrem z Brna vzniká kolona od sjezdu na okruh z 10. kilometru kilometru, je to na 20 minut k exitu 6 Průhonice, tam v pravém pruhu boural kamion a osobní auto, následně je další kolona v Brněnské z prvního kilometru kolem nehody ve Spořilovské až na jižní spojku, která je směrem na Černý most ucpaná od podjezdu magistrály, je tam kolona na 20 minut za sjezd na Zahradní město, kde blokuje porouchaný kamion pravý pruh. Na dálnici D5 z Prahy na rozvad v Úplzně problém, hned za tunelem Valík na kilometru 78,5 havarovalo auto s podvalem, teď ho odklízejí, provoz je dočasně úplně zastavený, kolona stojí už před tunelem od exitu 73 Plzeň Slovany. Na D5 z Rozvadova na Prahu za sjezdem na Nýřany kolona z 97. kilometru k nehodě na 95. asi na 10 minut. A na D10 z Mladé Boleslavy na Prahu za Benátkami kolona z 25. kilometru na půl hodiny kolem nehody na 24. k další nehodě před exitem 17 Tuřice, je tam průjezdný jenom pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
13: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport
6: a Adam Weidenthaler.
0: Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbale znovu přivítala Ostrava. Pod vysokými pecemi si krásných kulis užívají fanoušci, sportovci a i náš reportér David Procházka, který přichystal další rozhovor pro vysílání radiožurnálu Sport. Davide, hezké odpoledne.
19: Hezké odpoledne znovu přeji tady z dolní oblasti Vítkovic, kde v našem airstreamu sedí další vzácný host Martin Lébl, bývalý volejbalista jak šestkový, tak plážový volejbalista olympionik a pětinásobný nejlepší volejbalista republiky. Dobrý den.
20: Dobrý den, děkuji za připomenutí.
19: A zároveň šéf sekce plážového volejbalu České volejbalové federace. Tak jak se plážovému českému volejbalu daří? Ten turnaj je jeho ozdobou.
20: Ten turnaj roste, devátý ročník turnaje, roste jak organizace, tak fanzóna, roste zájem fanoušků. A co je hlavní, tak roste úspěšnost českých reprezentačních týmů, ať už v ženské složce nebo v mužské složce. Po dnešních kvalifikacích máme dneska už v ženské hlavní soutěži a zítra v mužské hlavní soutěži dohromady 7 týmů, což je historický úspěch českého beach volejbalu.
19: Vlastně kdyby na sebe dva mužské české páry nenarazily, tak dalo by se říct 100% bilance. To je nevídané, to se nikdy v historii nestalo.
20: Je to tak, ten dnešek byl opravdu výjimečný i do počtu kvalifikačních týmů českých, kteří se zúčastnili kvalifikace, tak do počtu nakonec těch týmů, co postoupili. Obrovské gratulace míří nejenom teda k mužským týmům, ale i k holkám, který dokázali porazit nasazený jedničky v kvalifikaci a postupili do hlavní soutěže.
19: Vy máte přehled, takže dá se říct částečně překvapení, ale zároveň i zlepšená výkonnost českých párů.
20: Určitě, je to jako vždycky se vším dlouhodobá práce Českého volejbalového svazu, práce organizátorů a po té sportovní stránce. Samozřejmě trošku štěstíčko, ale člověk musí být na něj připravený, jak se říká.
19: Martin Lébl, šéf sekce beach volejbalu na Českém volejbalovém svazu, u mikrofonu radiožurnálu Sport tady v dolní oblasti Vítkovic. Těm týmům se tady líbí, jezdí sem, je to jeden z nejoblíbenějších turnajů. Čím to podle vás je? V té nejvyšší kategorii.
20: Určitě, je to dlouhodobě, turnaj v Ostravě patří mezi 3 nejlépe hodnocené turnaje na světě, takže je to daný tou lokalitou, Genius Loci tady je obrovský, plus skvělá organizace a většinou nám teda i přeje počasí, takže to všechno dohromady dává ten skvělý zážitek z Ostravy, co si hráči odvážejí do celého světa.
19: Je to ta evropská túra, takže všichni hráči z celého světa jsou v tu chvíli v Evropě, takže asi je to výborný i termín.
20: Je to výborný termín a opravdu už má v té mezinárodním kalendáři svý pevný místo a všechny ty topové týmy s ním počítají jako s povinnou zastávkou během letní sezóny.
19: Jak jsem říkal na úvod, byl jste šestkový volejbalista, byl jste beach volejbalista, olympionik. Dovedete si představit, kdyby ten turnaj byl za vaší éry tady v Ostravě, jak by se vám tu hrálo?
20: No určitě by se nám hrálo skvěle. My jsme za tý naší éry se ty turnaje pořádali v Praze na Štvanici, což bylo taky ikonické místo. Samozřejmě ta organizace odpovídala době, takže se to nedá srovnávat s tím, co je dneska, ale určitě jako bývalýho hráče mě mrzí, že už si tady nezahraju.
19: Takže my se půjdeme podívat teď na základní skupiny, jak v ženách a zítra samozřejmě v mužích, kde máme 7 párů, jak už bylo řečeno. Děkuju za rozhovor, to byl Martin Lébl.
20: Díky a hezký den.
19: Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
0: Děkujeme za rozhovor. 15 hodin a 10 minut a my měníme sporty, měníme taky oblast Ostrava, Vítkovice, a to za Říčany, nedaleko Prahy. Jaroslav Plašil je právě tam a sleduje akci, která se jmenuje Pocta legendám. Jardo, hezký den a rovnou prosím, můžeš vysvětlit, o co se jedná?
4: Ano, hezký den, těch legend, těch je tady tedy obrovská spousta, protože se tady potkávají dvě velmi úspěšné generace. Jsou to fotbalisté Československa, kteří v roce 1976 vybojovali titul mistrů Evropy, a pak také zástupci generace z roku 1996, a tedy z Eura z Anglie, kde si tým tehdy pod vedením kouče Dušana Uhryna došel pro senzační, v té době určitě senzační, druhé místo. Ale ona to senzace byla i tehdy v tom roce 1976, protože před semifinálovým zápasem, tehdy to byl turnaj jenom závěrečný pro čtyři týmy, kam se Československo kvalifikovalo, čekalo ho utkání s Nizozemskem, a tehdy se spíš lidé bavili o tom, kolik gólů dostaneme, protože Nizozemci, to byla v té době naprostá extra třída, ale jak známo, tak historie pak napsala jiný příběh. No a velká část toho úspěšného kádru tady je teď pod takovým velkým zeleným stanem a podepisuje se fanouškům. Je tady Ladislav Jurkemik, nejmladší hráč tehdejší bělehradské party. Je tady Karol Dobijáš, jsou tady Josef Moder, který dal ve čtvrtfinále proti Sovětskému svazu 3 góly, jeden doma, pak 2 venku. Ten je snad po 30 letech vůbec v Česku prý, takže jsou tady, dá se říct, z těch hráčů, kteří jsou naživu a kteří tehdy zasáhli do těch zápasů, tak jich tady minimum není, když to otočím. Není tady Anton Ondruš, kapitán tehdejšího týmu, který žije ve Francii. Není tady Marián Masný a ještě Zdeněk Nehoda, snad kvůli nemoci, ale jinak to obsazení je tady výtečné, takže ohromné legendy. Vystřídají se u podpisových stolků, protože pak samozřejmě přijdou na řadu i hráči z mistrovství Evropy 1996. Už jsem tady zahlédl Karla Poborského, jak přicházel Radek Bejbl, Petr Kouba a další. Součástí tohoto odpoledne je několik zápasů, jeden z nich teď hrají Studenti, ale ten hlavní pak přijde na řadu až později odpoledne. Ale samozřejmě ohromný počet velkých jmen československého, českého fotbalu na jednom místě, teď tedy konkrétně v Říčanech, to jen abych to tak shrnul všechno.
0: A my je tedy uslyšíme v rozhovorech pro Radiožurnál Sport. Už jste měli možnost ještě s naším kolegou Pavlem Tilšarem s někým mluvit?
4: Ne, teď je zatím jenom pozdravit se s některými, ale samozřejmě snad budeme moci s nimi i mluvit. Teď je to tady, když to přeženu, trošičku velký chaos, protože samozřejmě je tady spousta zájemců o podpisy a tak dále. Teď jsou staří pánové ve velkém obležení fanoušku, ale pak, až se vymaní z té situace, tak snad se naskytne i nějaká příležitost si popovídat.
0: A taky pořádně větrno je v pražských Říčanech, tak se běžte schovat. To byl Jaroslav Plašil z velmi zajímavé fotbalové akce, která nese název Pocta legendám. Zatím naslyšenou.
4: Naslyšenou.

0: Chvíli jsme nebyli na spojení Praha-Paříž, protože David Prouza, náš reportér, zároveň nabíral taky pozápasové ohlasy české reprezentantky Sáry Bejlek, ale teď už má další čerstvé aktuality z zápasu třeba druhého kola dvouhry na Roland Garros. Davide.
1: Můžu nabídnout takovou malou pozvánku třeba na nějakou reakci Sáry Bejlek, že nebyla tak nervózní na to, že nastoupila poprvé do tak velké arény, jakou je kurt Filipa Chatriera, ale nakonec ta kvalitativní převaha Iggy Świątekové se ukázala jako rozhodující. Zpět k tomu, co se aktuálně děje na pařížských antukových kurtech. Jakub Benčík prohrál druhý set 2-6, o tom jste slyšeli v našem vysílání, první vyhrál 6-3. V tom třetím nezačal vůbec dobře, prohrával 0-2, ale naštěstí dokázal na Volnému sebrat servis, teď je to tedy po dvou a Navone podává za stavu 40-40, teď chyba Jakuba Benčíka, Argentinec má možnost k odskočení do vedení 3-2, výrazně lépe je na tom Marie Bousková, ta hraje na té trochu nepopulární 13, tedy na kurtu, kde je poměrně velké množství rušivých elementů, ať už jsou to korzující diváci v pozadí za kurtem nebo skandující fanoušci z jiných kurtů, nicméně Marie Bouskové tohle jednoznačně vůbec nevadí. Britce Jonesové nadělila Kanára v prvním setu 6-0, teď vede 1-0 v tom druhém a zatím celkem sebevědomě kráčí za postupem do třetího kola. Jakub Benčík, tento má o poznání vyrovnanější, aktuálně prohrává s Navonem ve třetím setu 2-3. Po těch prvních dvou setech je stav vyrovnaný 1-1.
0: Děkujeme za tyto informace a míříme zpátky na beachvolejbalový turnaj Beach Pro Tour kategorie Elite do Ostravy, kde už začala hlavní soutěž a krátké informace nám sdělí David Procházka.
2: Ano, začal z českého pohledu první zápas v základních skupinách. Češky Markéta Sozilová a Marie Sára Štochlová nastoupily proti Brazilkám Tamele a Viktorii a vedou v tuto chvíli 6-1. Ten vstup do první sady se jim mimořádně povedl. Teď dokonce sedmý bod, dobře podává především Markéta Sozilová, dobře brání a teď také zaútočila Markéta Sozilová, takže je to 7-1, 16. nasazený pár Češek proti devítkám turnajovým Brazilkám Tamele a Viktorii. V tuto chvíli v první sadě 7-1. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.

0: Souboj stále ještě docela mladých tenistů, Argentince Mariana Navoneho a Jakuba Menšíka ve druhém kole tenisového turnaje Roland Garros sleduje David Prouza.
1: Stále platí, že to je 1-1 na sety a také platí to, že Jakub Menšík před malou chvílí předvedl krásnou kombinaci několika úderů od základní čáry a následně velmi přesného voleje u sítě. I proto vede 40-30 při svém servisu. Ve třetím setu ale ztrácí s Navonem 2-3. Jen co jsem to řekl, tak už to neplatí. Teď ESO Jakuba Menšíka znamená, že český tenista srovnává na vyrovnaný stav 3-3, ale připomínám také to, že už ztrácel 0-2 na začátku této sady a dokázal se vrátit zpátky. Je tedy vyrovnáno. O poznání veselější je to v zápase Marie Bouskové s Britkou Jonesovou. Češka vyhrála první set 6-0, v tom druhém už tedy povolila soupeřce s jeden gem, ale každopádně vede pořád 2-1. Na podání se bude chystat Francesca Jonesová, ale Marie Bousková zatím má celkem osud tohoto zápasu pevně ve svých rukou. Tak ještě krátce můžeme ve vysílání radiožurnálu Sport zůstat také na utkání Navoneho s Menšíkem. Doplním i informaci tu, že dál prošli do druhého kola Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou, ale zpět zase k tomu, co se děje na kurtu číslo 6. Jakub Menšík teď velmi solidně zareturnoval z backendu. Teď se dívá na dopad míčku od Argentince, zvedá ruku, že to byl out, ale pak si to rozmyslel, sám zamázl tu stopu, protože ten míček očividně na čáru spadl, nebo minimálně se jí částečně dotkl, takže Navone se ujímá vedení 15-0. Vypadalo to na první pohled tak opravdu hodně těsně, ale balonek byl dobrý, takže Navone vede 15-0, první 15 získává na svém servisu a jsme svědky opravdu velmi vyrovnaného setu a zároveň vyrovnaného zápasu a svědčí o tom i to skóre. Jakub Menšík teď je hodně daleko za základní čarou a pro něj nezvykle drží balon jen tak jednoduše ve hře, teď navíc chybuje z backendu. Je vidět, že ta vytrvalostní hra Navoneho mu úplně nechutná. Samozřejmě by radši hrál asi s typologicky trochu jiným tenistou, ale na Grand Slamu si úplně nemůžete vybírat, s kým nastoupíte do druhého kola, a takže se Jakub Menšík musí přizpůsobit. 1-1 na sety, 3-3, třetí sadě, Navone servíruje za stavu 30-0, Jakub Menšík velmi slušně returnoval z forehandu, teď tlačí ze stejné strany znovu, ale Navone celkem komfortně odvrací ty útoky Jakuba Menšíka, tak to teď Menšík zkouší přes backendovou stranu, tam už je úspěšnější, Navone chybuje, 30-15, ztrácí Jakub Menšík, ale je stále ve hře o tenhle servisový gem Navoneho a už sám ví, že může soupeři sebrat podání. Zvládl to jednou v prvním setu, zvládl to také jednou ve třetím a teď by se to tedy hodilo znovu, tak aby se on dostal do vedení 4-3 a mohl servírovat, ale to je ještě hodně daleko. Aktuálně 15-30 z pohledu Jakuba Menšíka, následující výměna ukáže, jestli to bude vyrovnaný stav, nebo jestli si Navone vybojuje gemboli. První set, první servis netrefený ideálně, takže pouze druhý pokus už má teď argentinský tenista, který zatím čeká na nějaký výraznější úspěch na Grand Slamech. Nejdál došel do třetího kola na Roland Garros, což je ale dál, než došel kdy Jakub Menšík na tomto antukovém Grand Slamu. Teď se Navone dostává do vedení 40-15, 3-3, 40-15. Navone za malou chvíli může dotáhnout tenhle gem do vítězného konce. Antukový specialista, pokud to tak můžeme nazvat, je teď připravený na pravé polovině dvorce. Jakub Menšík zase na té své pravé polovině bude přijímat podání Navoneho, který servíruje ven z kurtu výborně, ale Jakub Menšík tam dobře zareagoval a byl tam včas, takže teď ta výměna je tak 50-50, řekněme. Menšík teď podsekává balon krásně, těsně nacítí, následně hraje výborný backhand s horní rotací křížem, ale Navone všechno stíhá, teď tlačí Menšíka po čáře, ale tohle by Čech mohl zvládnout, přibližuje se teď k síti, útočí forehandem do míst, kde Navone je, ale prohoz Argentince není přesný, takže 40-30 sníženo. Jakub Menšík teď velmi dobře si poradil s těmi situacemi, které nabídla ta aktuální dlouhá, velmi dlouhá výměna opět, a je potřeba to říci, se zase hraje v poměrně nelidských podmínkách v tom smyslu, že je minimálně 32-33 ve stínu, což prostě na konec května není normální, tenisté se s tím musí vyrovnat a rozhodně to není příjemné. Také už několik hráčů z různých zemí tady dostalo třeba během zápasu úpal, Nor Casper Ruud kvůli tomu odchodil de facto set a půl, než se vzpamatoval, než zase skonsolidoval síly a pokračoval v utkání s Rusem Safiulinem. To je ale minulost, přítomnost hovoří jasně. Jakub Menšík právě ztrácí gem, prohrává 3-4 ve třetím setu s Argentincem Navonem. Po přestávce zase můžeme pokračovat na Radiožurnálu Sport. Ještě rychle se podívám také na to, jak hraje Marie Bousková. Stále platí, že vede 1-0 na sety, 2-1 v setu druhém a teď dokonce 40-15 při podání Jonesové Marie Bousková. Blízko blizoučko relativně postupu do třetího kola Roland Garros.
2: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
3: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
4: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
5: Obrovský úspěch, vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
2: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
4: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
6: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
2: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
4: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
2: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
4: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Ano, těšíme se už na světový šampionát ve fotbale, těšíme se taky na přímé přenosy, ale i některé vstupy z dalších zajímavých fotbalových zápasů, které pro vás máme naplánované. Jeden takový zajímavý duel nás čeká už dnes večer, ale nebude to světový šampionát, pouze baráž o první ligu. Artis Brno versus Slovácko od 18 hodin.
7: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy má pro vás Marek Sedláček.
8: Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně můžou žádat zřejmě od začátku příštího roku. Informovala o tom šéfka rezortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Peníze podle ní půjdou z přebytku v operačních programech. Senioři budou mít možnost ukončit penzijní spoření bez pokuty. Schválili to poslanci. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, by mohli získat i kompenzaci. Jde o důchodce, kteří si založili spoření před rokem 2023. Novela zákona teď míří do Senátu. A v Paříži začal soud s vychovatelem, který čelí obvinění ze zneužití několika dětí ve francouzské mateřské škole. 36-letému muži hrozí 10 let vězení a pokuta v přepočtu přes 3,5 milionu korun. Rodiče požadují veřejné slyšení.
2: Sport.
8: Tenistka Sára Bejlek dohrála na antukovém Roland Garros ve druhém kole. Světové trojce Polce Švjontekové podlehla 0-2 na sety. Teď jsou na kurtech v Paříži Jakub Menšík a Marie Bousková. Jak se jim daří, doplní David Prouza.
1: Zápas Menšíka s Argentincem Navonem je naprosto vyrovnaný 1-1 na sety. Navone vede 4-3 ve třetím, ale servíruje Jakub Menšík a vede 30-0. Marie Bousková blízko postupu do třetího kola Roland Garros 6-0, 3-1 a 30-0 v zápase s Britkou Jonesovou. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehody na D10 u Tuřic i na D1 za Měřínem. Na D10 z Boleslavy na Prahu počítejte s frontou z 26. kilometru za Benátkami, je to na 40 minut, protože na 24. řeší jednu nehodu v koloně a ta se potom vleče k další havárii těsně před sjezdem na Tuřice na 17. kilometru, je tam zabraný levý pruh. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Měřínem popojíždí kolona ze 130. kilometru asi 25 minut k nehodě na 127., ale mělo by se to rozjíždět. Před momentem všechno sklidili jenom do pravého pruhu, takže už jede levý a střední. Na D1 před Prahou směrem z Brna se dojíždí do kolony u sjezdu na okruh na 12. kilometru. Ta kolona se teď rozjíždí, respektive roztahuje dál až do Prahy, protože nehodu na 6. kilometru u Průhonic už dořešili. Na pražském okruhu kolony obou směrně před Ořechem směrem na D1 je to od připojení z D5 na 20 minut a směrem na letiště teď zpomalí kolona od Jesenice, protože ještě před tunely u exitu 4 písně Písnice, čerstvě nehoda v pravém pruhu. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov u Plzně se kus za Ipovicemi tvoří kolona ze 72. kilometru, za tunelem Valík na 78. je po nehodě zabraný pravý pruh, zdržení kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude jasno až polojasno na severu a východě, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Náš tenisový reportér David Prouza má přehled o všech českých reprezentantech, kteří aktuálně bojují na tenisovém turnaji Roland Garros v Paříži. Tak se pojďme znovu do hlavního města Francie vydat. Davide.
1: Můžeme se teď více soustředit na zápas Marie Bouzkové s Britkou Jonesovou. Češka vede 6-0, 4-2, teď podává. Zdálo by se, že by to tedy měla mít všechno pevně ve svých rukou, ale prohrává při svém servisu 0-30. Už jednou tenhle stav tady byl na začátku druhého setu. Marie Bouzková si s tím poradila. Tak věřme, že to zvládne i po druhé, protože samozřejmě si určitě už zvykla na to, že získává ty gemy jako na běžícím pásu a neříkám, že myslí na to třetí kolo, ale určitě už ta myšlenka probleskla hlavou. Teď se musí ale Marie Bouzková soustředit na to, aby zvládla tuhle výměnu. To se povedlo. Zatlačila Jonesovou zleva doprava, ji rozběhala, snižuje na 15-30 z pohledu české tenistky. Marie Bouzková 6-0 a 4-2 hraje na kurtu číslo 13. Na tom už jsme o tom mluvili na radiožurnálu Sport, neúplně příjemném pro tenisty, protože tam je zkrátka řada rušivých věcí. Každopádně třeba tenhle potlesk, který slyšíte pod mým hlasem, doufám, tak nepatří Marie Bouzkové ani Britce Jonesové, ale někomu, kdo hraje na jednom z vedlejších dvorců. Teď Češka tedy připravena na levé straně svého kurtu, servíruje Jonesové kam? Přímo do těla, ta si obíhá přes forehand svůj úder. Marie Bouzková je teď trochu pod tlakem, Jonesová ji vyhnala v podstatě úplně mimo její polovinu kurtu a teď Marie Bouzková chybuje. Jonesová má breakbully na 4-3, respektive může snížit na 4-3. Mezitím dobré zprávy z kurtu číslo 6. Jakub Menčík v koncovce, věřme, že v koncovce třetího setu sebral na vonemu servis, vede 5-4, půjde podávat zanedlouho, takže Jakub Menčík by mohl odskočit do vedení 2-1 na sety. Marie Bouzková by ráda to zvládla ve dvou sadách, teď servíruje do backendu Jonesové, následně rozbíhá svoji soupeřku, tato ale celkem v pohodě vrací. Další útok Marie Bouzkové, ten už byl přesnější a je sníženo 30-40, možná chvíli čas na to říct něco málo o soupeřce Marie Bouzkové, protože Britka Jonesová se narodila s takovou velmi vzácnou genetickou vadou a na svých obou rukách nemá kompletní sadu prstů. Má vlastně jenom 4 palec a 3 a na to samé na ruce levé. To znamená, že se musela výrazným způsobem přizpůsobit tak, aby mohla vůbec hrát tenis a je obdivuhodné, kam se s tímhle limitem, asi nejlepší slovo, jak to nazvat, dokázala dostat. Hraje druhé kolo na Grand Slamu, na té nejvyšší úrovni, kterou v tenise můžete dosáhnout, tak se probojovala mezi 64 nejlepších hráček v Paříži a už to samo o sobě je tedy opravdu neuvěřitelně skvělý výkon. Marie Bouzková samozřejmě na tohle úplně myslet nemůže. Vede 6-0, 4-2, ale teď ztrácí 30-40 při svém podání. Nepovedený servis a větrný poryv, který možná trochu narušil přípravu Marie Bouzkové na těch menších kurtech. Ten vítr samozřejmě je docela znát. Opatrný servis, skvělý return Jonesové. Marie Bouzková tak trochu možná si myslela, že to je out, ale ten balon skončil na čáře a tak je tu zápletka. Jonesová snižuje na 3-4, Marie Bouzková stále je blíže postupu do druhého kola, ale už nemá ten polštář v podobě jednoho brejku. Vede 4-3, ale servírovat půjde Britka. Mezitím Jakub Menčík 5-4 a 30-15. Tamto vypadá velice solidně s šancemi českého tenisty na zisk třetího setu.
0: Děkujeme Davidu Prouzovi a jeho jmenovec David Procházka nám teď řekne, jak to vypadá na turnaji Beach Pro Tour kategorie Elite, tedy plážový volejbal a ostravský turnaj, který dnes začal, nejprve tedy kvalifikace a následně zápasy hlavní fáze. Davide.
2: Stále tady probíhá na centru kurtu v dolní oblasti Vítkovic ten první zápas základních skupin z českého pohledu. Naposledy jsme se slyšeli, když Češky Svozilová a Štochová vedli v prvním setu 7-1. Více než polovinu setu byly lepší, vedli 13-6, 15-8, ale pak přišla sedmibodová šňůra Brazilek. Vyrovnání na 15-15, ještě jednou se vzchopili. Češky vedli v koncovce 18-16, ale pak přišly další 4 body Brazilek. Tamela si vybrala na servisu Štochlová, ta přijímala velice špatně a byly to přímé body z podání. Nakonec tedy 21-19 pro deváté nasazené Brazilky Tamelu a Viktorii. V souboji s Markétou Svozilovou a Štochlovou teď už probíhá druhý set. Skóre zatím nerozhodné. 5-5 z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Mějte sportovní přehled.
0: A my ho máme hlavně z tenisového turnaje French Open v Paříži. Je u něj David Prouza.
1: A teď zase bleskově naskok na kurt číslo 6, protože Jakub Menčík vede 5-4, servíruje a teď po potvrzení od empirového rozhodčího má také setball. Navone tomu úplně nechtěl věřit, nebyl s tím spokojený, předcházel tomu velmi těsný ne-out ze servisu Jakuba Menčíka, pokud to takhle mohu říct. Teď ta výměna pokračuje zleva, Jakub Menčík skvěle zatlačil na Voného na podání, ale ten se dokázal z toho tlaku docela úspěšně vymanit a teď je to zase taková ta přehazovaná od základní čáry, což je věc, která vyhovuje Argentinci a nemyslím si, že úplně chutná jako

0: baggies in their platform soles.
1: Zajímavé fotbalové transfery se dějí v nejvyšší české soutěži. Třeba ghanský fotbalista Patrik Kpozo po třech sezonách opouští Ostravu. S Baníkem se dohodl na předčasném ukončení smlouvy. Fotbalisty Karviné zase opouští Slovák Kristián Valo. No a naopak Lukáš Mareček, defenzivní univerzál, ten setrvá v Teplicích. Bude za ně nastupovat i v příští sezóně. Je to zastupující kapitán, který prodloužil se severočeským prvoligovým klubem smlouvu o další rok. Všechny tyhle informace máme z klubových webů anebo z oficiálních klubových kanálů. Teď míříme za stále, můžeme říkat, asi taky oficiálními informacemi, byť ještě nekonečnými výsledky, na beachvolejbalovém turnaji Pro Tour kategorie Elite do Ostravy. David Procházka řekne víc.
2: Zrovna přicházíte ve chvíli, kdy Brazilka Victoria dala dvě ESO za sebou a otočila skóre z 10-9 pro Češky, tady 9-8 pro Češky na 10-9 pro Brazilky, dvakrát nepřijaté podání a Češky si hned berou timeout. Připomínám první set, vyhráli Brazilky 21-19, i když Češky vedly v průběhu toho prvního setu až o 7 bodů, 15-8 to bylo, pak se Brazilky zvetily a dokázali ten set otočit a také teď vedou a po timeoutu budou pokračovat v tom, aby postoupili, aby získali ve skupině první body. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
1: Marie Bousková se může stát další postupující do třetího kola Roland Garros. Potřebuje k tomu vyřadit Britku Jonesovou a jestli je k tomu blízko, to řekne přímo z Paříže David Prouza.
4: Pohledem na celkové skóre určitě ano. Marie Bousková vyhrála první set, dokonce 6-0. V tom druhém je to ale absolutně vyrovnané 4-4 a teď také 30-30, potom co Marie Bousková si připsala velice efektní a zároveň efektivní vítězný balon z backendu, ale přeci jenom srovnal se. Ten zápas Marie Bousková už zdaleka tolik nedominuje. Je možné, že i Jonesová trochu zpřesnila hru nebo lépe se začala připravovat nebo reagovat na styl Marie Bouskové, který je taky takový pro tohle počasí velmi nepříjemný pro soupeřky. Marie Bousková má neuvěřitelnou fyzičku.

a může hrát ve výměně 20krát přes síť a vlastně se ani nezapotí. Teď něco podobného se dělo na kurtu číslo 13, nicméně Jonesová tu dlouhou výměnu nakonec ukončuje celkem razantním forehandem po čáře a to znamená, že jsou tady breakboly na 5-4 a zamotaný zápas možná nás ještě čeká, protože pochopitelně, trochu podvědomí čekáte, když někdo vyhraje první set 6-0 a v tom druhém má také break k dispozici, takže to už nějak půjde a nějak to skončí, ale to je asi to nejnebezpečnější, co můžete udělat, ať už jako fanoušek nebo jako tenista. Teď je to 4-4, Marie Bousková servíruje, prohrává 30-40 ve svém servisovém gemu a je dost možné, že Jonesová si za chviličku vybojuje stav 5-4 plus ještě vlastní podání. Marie Bousková teď ještě dává docela pauzu mezi prvním a druhým servisem, jako by se chtěla trochu koncentrovat, sklidnit, nadechnout. Druhý servis, ale nepřesný. To je to opravdu nejhorší, co se vám může stát. Dvojchyba na breakball soupeře a z vedení, které bylo tuším 4-2 pro Marii Bouskovou, je tu stav 4-5. Servírovat po výměně stran půjde Britka Jonesová.

0: Tak trochu nepřímo se Michael Jackson dostal do vysílání radiožurnálu Sport v 15:53, kdy znovu voláme do Paříže. Po rozhlasových linkách jsme stále spojeni s naším reportérem Davidem Prouzou a ten sleduje zápasy druhého kola tenisového French Open.
1: Spojení s Paříží má dobrý důvod. Marie Bousková byla jednu chvíli velmi blízko postupu do druhého kola. Vedla 1-0 na sety, vedla 4-2, teď prohrává 4-5, servíruje Britka Jonesová, ale Marie Bousková vede 30-15, tak by ještě mohla zdramatizovat vývoj druhého setu a vrátit se do zápasu, nebo spíše do toho setu samotného. Marie Bousková teď od základní čáry rozděluje balóny, ale nechce se jí útočit. Jonesové také ne, takže teď to trochu připomíná předzápasovou rozehrávku. Teď snad Marie Bousková, ano, vítěz. Balón dokonce. Ani to tak nevypadalo, ale je to nakonec winner 40-15 pro Marii Bouskovou. Rychlý pohled také na kurt číslo 6. I tam už se zase hraje mezi Jakubem Menšíkem zápas a Argentincem Navonem. Tam je to 2-1 pro Čecha a bojuje se hodně o argentinský servis Navoneho. Jakub Menšík měl už několik breakballů, ale zatím žádný nedokázal využít. Věřme, že to zvládne v příštích minutách, protože hodně zlepšil svoji mezihru právě na podání svého argentinského soupeře. Teď breakbally pro Marii Bouskovou. Možnost srovnat na 5-5, out od Jonesové, to je věc, kterou samozřejmě nerada slyší servírující tenistka od čárového rozhodčího. Poslední Grand Slam, mimochodem Roland Garros, kde jsou ještě čároví rozhodčí, všude jinde už samozřejmě je to elektronické hlášení outů. Marie Bousková teď ale takovou tu možnost zakončit tenhle game nevyužila. Relativně laciná chyba z backendu znamená, že jeden breakball je tatam a teď už má pouze jeden na levé straně, ale stále je to znamenitá příležitost pro Marii Bouskovou k tomu, aby se vrátila do setu, srovnala na 5-5 a usilovala o to, aby ve dvou sadách postoupila do třetího kola Roland Garros. Zrovna na tomhle antukovém Grand Slamu se Marii Bouskové daří docela dobře, tak ráda by určitě navázala na tu sérii slušnějších výsledků. 40-30 stále vede. Jonesová si zopakuje první podání, potom co ten úvodní pokus se otřel o pásku, ale spadl do kurtu. Takže zopakování prvního servisu Britka Jonesová versus Marie Bousková a tohle je ESO. Parádně přesně do středu hřiště na tu spojnici dvou čar. Tam to umístila Jonesová brilantně, je to 40-40 a teď dva míčky potřebuje Britka k tomu, aby vyhrála druhý set 6-4 a významným způsobem zdramatizovala tenhle souboj, který v jednu chvíli vypadal extrémně jednoznačně. Marie Bousková sbírala ty gemy jako na běžícím pásu. Celkem 7 v řadě jich vzala, ale nic to nemusí být platné. Teď to za chvíli může být klidně 1-1 na sety a nikdo se nemůže divit. S ohledem na to, jak se Jonesová zlepšila ve druhém setu, tak je to naprosto po právu. Marie Bousková se teď snaží od základní čáry držet tu výměnu co nejdál u základní čáry soupeřky, tak aby nemohla zatlačit. Nikdo se teď nemá k útoku. Marie Bousková teď těží z další chyby Britky, má další breakball, možnost opět srovnat na 5-5, mezitím stále na šestce probíhá souboj mezi Navonem a Menšíkem. Stále se hraje první game čtvrtého setu, stále platí, že Menšík vede 2-1 na sety a bojuje o podání svého soupeře a stále platí to, že také ten game neskončil. Aktuálně Navon nemá gameball, ale Menšík teď by mohl zase se do tohoto gameu vrátit. Breakball Marie Bouskové, výborný servis Jonesové, ale skvělý return české tenistky, která je v teď v té výměně, hraje velmi hluboko v základní čáře a teď sama dává vítězný balon z forehandu křížem. Je srovnáno 5-5, Marie Bousková a její šance na postup do třetího kola ve dvou setech zase významným způsobem stouply 5-5 a za malou chvíli půjde podávat Marie Bousková na to, aby odskočila Britce Jonesové do vedení 6-5.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A my rychle míříme za beachvolejbalem do Ostravy na turnaj Pro Tour kategorie Elite. Jak dopadly Marie Sára Štochlová s Markétou Svozilovou proti brazilské dvojici, to už dopoví David Procházka.
3: Bohužel Češkám vyšel jen ten úvod, kdy vedli 15-8 v první sadě, ale nakonec ji prohráli 19-21, tu druhou ztratili ještě jednoznačněji 13-21, Tamela a Viktoria. Brazilky si připisují 9. nasazené první body do tabulky, do základní skupiny, no a teď budou následovat další tři ženské páry, které se z kvalifikace dostaly do hlavní soutěže na center kurtu. Teď hned by měly nastoupit Dvorníková s Klajblovou proti Američankám Krůzové a Brešrov. Pak sestry Pavelkovi proti Kanaďankám Humanu, Paredesové a Wilkersonové. No a na závěr programu v 18 hodin Neuschafrová s Meixnerovou proti dalším Brazilkám Salgadové a Rebece. Takže to je zatím všechno z Ostravy. David Procházka, Radiožurnál.
2: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
4: Jeden brněnský fotbalový klub už postup do první ligy oslavil. Teď se zbrojovku pokusí napodobit městský konkurent Artis. Třetí tým druholigové tabulky ale musí zvládnout baráž proti Slovácku. Jako trenér ho do tohoto boje povede Roman Nádvorník, který už baráž zažil dvakrát.
5: Samozřejmě to výhoda je, protože nikdo to nezažil, tak já to zažil jak s ligovým týmem, tak s druholigovým týmem.
4: Slovácko dosud baráž nikdy nehrálo a premiérově si tuto fázi sezóny vyzkouší i trenér Roman Skupravý.
6: Rád bych byl, aby jsme dva zápasy šli ve všech aspektech, jak kondičně, tak takticky, prostě v nejlepší verzi.
4: Úvodní duel baráže mezi Artisem a Slováckem začne v Brně ve středu v 18 hodin. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
0: Tolik tedy fotbalový přímý přenos za přesně 2 hodinky, teď ještě jeden krátký návrat před zpravodajskou relací do Paříže na tenisový turnaj Rolanda Garrose. David Prouza je přímo u něj.
1: Marie Bousková versus Britka Jonesová, to je utkání na kurtu číslo 13, 6-0 z pohledu Češky a 5-5, 30-15. Marie Bousková na servisu rozhodnout se ještě aktuálně tedy nemůže. Koncovku určitě nabídneme ve vysílání Radiožurnálu Sport po zprávách. Každopádně teď Marie Bousková o něco blíže zisku 11. gemu v tomto setu, opatrnější druhý servis. Výměna rozehraná, Marie Bousková je v ní zatím mírně pasivní a teď je to 30-30, chyba české tenistky po 30 a 5-5. Absolutně vyrovnaný druhý set mezi Marií Bouskovou a Britkou Jonesovou. Pokračovat budeme po zprávách.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin. Zprávy připravil Marek Sedláček.
8: Kriminalisti zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku. Hormuzský průliv by se mohl znovu otevřít. Iránská státní televize má neoficiální návrh příměří. Tenisti Menšík a Bousková hrají druhé kolo Roland Garros. Po nehodách vzniká dlouhá kolona na dálnici D10 z Boleslavy do Prahy za Benátkami a zítra bude jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty 21 až 25 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
8: Policie zadržela dalšího člověka kvůli březnovému žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Podle kriminalistů se jedná o cizince, stejně jako další zadrženého stíhá za teroristický útok, pokračuje Vinčálek.
9: Kriminalisté zahájili trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Aktuálně s osobou provádí standardní procesní úkony.
8: Policie kvůli útoku zadržela v Česku i zahraničí dohromady 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě, hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Hormuzský průliv by se mohl znovu otevřít. Počítá s tím prvotní a neoficiální návrh dohody mezi Washingtonem a Teheránem, který má k dispozici iránská státní televize. Spojené státy by podle takzvaného memoranda o porozumění stáhly vojenské síly z okolí Iránu a zrušily námořní blokádu. Irán by naopak do jednoho měsíce obnovil obchodní lodní dopravu v Hormuzském průlivu na předválečnou úroveň. Dokument podle iránské televize předpokládá, že Irán bude řídit a dohlížet na komerční provoz v průlivu ve spolupráci s Ománem. Na polích začíná sezóna jahod. Někteří pěstitelé část úrody nabízejí při samosběrech. Za kilogram tam lidi zaplatí i o polovinu míň než v některých obchodech. Od tohoto týdne si zájemci můžou jahody nazbírat taky na polích u Velkých Bílovic na Břeclavsku.
10: Už jsme se nemohli dočkat na marmeládu nebo na knedlíky.
11: Paní Viktorie skládá jahody do připravené nádobky a dodává, že na samosběr se vydala nejdřív, jak jen to šlo. Za kilo tady lidé nechají 90 korun, tedy o 10 korun víc než loni. Pěstitel Jiří Kuchyňka to zdůvodňuje vyššími vstupními náklady. Zájem je ale podle něj i tak srovnatelný.
12: Ono vždycky ty první dny nejvíc lidí přijede na ty jahody největší. Úroda je oproti loňsku větší, nepomrzlo tolik, co loňský rok.
11: Podle Kuchyňky budou jahody dozrávat ještě asi 3 týdny. Na Moravě oproti Čechám je podle Ovocnářské unie úroda lepší, mráz tu totiž nenapáchal takové škody. Z Velkých Bílovic Šimon Franc, Radiožurnál.
7: Sport.
13: Tenista Jakub Menšík hraje ve druhém kole Roland Garros proti Argentinci Navonovi a Marie Bousková bojuje v ženském singlu s Britkou Jonesovou. Výkony Čechů sleduje na antukovém Grand Slamu David Prouza.
1: Marie Bousková aktuálně bojuje o svůj servis v druhém setu stav 5-5 40-40. První set získala Češka poměrem 6-0. Jakub Menšík vede nad Argentincem Navonem 2-1 na sety, v tom čtvrtém prohrává 0-1 a servíruje. Z Paříže David Prouz, Radiožurnál.
13: Ve druhém kole vypadla Sára Bejlek, která podlehla Polce Švjontekové 0-2 na sety. Dnes večer ještě budou hrát Karolína Muchová a Tomáš Macháč. Fotbalisté anglického Crystal Palace a španělského Vallecana nastoupí v 21 hodin k finále konferenční ligy. Oba celky budou bojovat o svou premiérovou evropskou trofej na stadionu v Lipsku.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody na D10 u Tuřic, taky na D1 za Měřínem. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy těsně před sjezdem na Tuřice na 17. kilometru řeší nehodu v levém pruhu, v koloně další nehoda na 24. v levém a do fronty na 50 minut se tak dojíždí už kousek za exitem 27 Benátky. Pokud byste se chtěli vydat na objížďku po silnici 610 mezi Předměřicemi a Tuřicem je dlouhodobá uzavírka a musí se přes Lysou. Na D10 z Prahy opačně na Boleslav pozor u exitu 17 Tuřice, po té nehodě v opačném směru je tam zabraný levý pruh, brzdí se před kratší kolonou. Na D1 z Brna do Prahy opatrně u exitu 134 Měřín, dojíždí se tam do kolony hlavně kamiony v pravém pruhu, sunou se na 127. kilometr, tam je po nehodě zabraný stoupací pruh. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy už se zase skoro u sjezdu na okruh na 11. kilometru zastavuje, kolona se táhne k exitu 6 Pruhonice, tam je opět v pravém pruhu další nehoda, zdržení kolem 20 minut, následně v Brněnské z prvního kilometru kolona pokračuje kolem nehody ve Spořilovské až na jižní spojku, kde je plno zelenový most. V Praze jinak řada kolon, dlouhé jsou ty na okruhu a teď velké potíže v Evropské obou směrně pod Hadovkou, vážná nehoda motorky a osobního auta, provoz výrazně omezený v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Dnes v noci bude jasno nebo skoro jasno a teploty 11 až 6 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
0: A tak to zítra nevypadá na špatné teplotní podmínky. Tady u nás v Česku v 16 hodin a 5 minut vás znovu zdravíme z vysílání Radiožurnálu Sport. Ostatně ty podmínky se teď hodně řeší, a to nejen třeba u nás, ale i ve Švýcarsku na hokejovém světovém šampionátu, anebo v Paříži na tenisovém turnaji, který je nazýván Roland Garros.
7: Radiožurnál Sport
2: a Adam Weidenthaler.
0: A právě tam znovu míříme, tak může zkontrolovat teploměr David Prouza. Hezký den.
1: Stále nepříjemné, stále přes 30 a stále platí, že jsem velmi rád v chlazené pozici klimatizované na centrálním dvorci Filipa Jatriera. Souboj Jonesové s Bouskovou. Češka vede 1-0 na sety, ale teď prohrává v tomhle zápase nebo v tom druhém setu 5-6. Navíc na servisu Jonesová stav 15-15 ještě není třeba úplně být na poplach, protože Bousková několikrát dokázala prolomit servis soupeřky a dost možná to zvládne znovu i teď. Vede 15 při podání Jonesové. Už předtím Britka mohla dopodávat za stavu 5-4, nepovedlo se. Teď Marie Bousková svým dalším ztraceným servisem nabídla Jonesové možnost zakončit druhou sadu, ale zatím je to Marie Bousková, která je teď o poznání blíže tomuto gemu. Pohled na kurt číslo 6. Jakub Menšík vede 2-1 na sety nad Navonem z Argentiny, ale přišel také po maratonském servisovém gemu o své podání a to znamená, že Navone teď vede 2-0 a je na servisu. Jakub Menšík má náskok 15-0. Marie Bousková, ta je na tom opoznání lépe v tomto gemu, už vede totiž 40-15. Jonesová teď vyrobila další relativně velkou nevynucenou chybu. A tak Marie Bousková může teď na pravé polovině dvorce čekat na příjem v tom příjemném stavu 40-15. Jonesová rozděluje balóny, ale Bousková se umí bránit a tohle vyšlo dobře české tenisce. Máme tady tiebreak druhého setu 6-6 srovnáno. Poslední čtyři gemy vždy zvládla teniska na příjmu, nikoliv na podání. Jev, na který jsme relativně zvyklí na okruhu WTA, o poznání méně jsme na něj zvyklí na okruhu ATP. Ale i tam se to teď stalo mezi Navonem a Menšíkem. Čech vede 2-1 na sety, ale prohrává 0-2. Takže to znamená, že teď při servisu Navoneho bojuje o to, aby se vrátil zpátky do čtvrtého setu. My můžeme pokračovat na radiožurnálu Sport vesele v zápase Bouskové s Johnsonovou. Marie Bousková je aktuálně nejblíž z Češek a Čechů k postupu do třetího kola, částečně proto, že Sára Bejlek už je venku, ta prohrála s Polkou Švontekovou. Karolína Muchová ještě nevstoupila do svého zápasu, stejně jako Tomáš Macháč, a Jakub Menšík aktuálně vede 2-1 na sety, ale ztrácí v tom čtvrtém setu. Marie Bousková potřebuje teoreticky jenom 7 bodů. V tomhle tiebreaku druhého setu začíná na podání opatrný druhý servis, ale přelétl přes síťku, ale to samé se dá říct i o returnu Jonesové, který byl také hodně opatrný. Následně Marie Bousková skvěle zatlačila backendem po čáře. Jonesová to ale ještě stihla vybrat, ale teď už ne. Tenhle tak tlak Marie Bouskové byl úspěšný. Češka se dostává do vedení 1-0 a s ohledem na to, že poslední 4 gemy ani jedna z tenistek nedokázala podržet servis, tak to, že Bousková teď na podání zvládla úvod tiebreaku, tak by mohlo mít velice pozitivní jev na zbytek této zkrácené hry. 1-0 Marie Bousková, servíruje Britka Jonesová. 6-0 vyhrála první set česká reprezentantka. Musela počítat s tím, že se ten zápas určitě zdramatizuje, že to asi nebude 12-0, jak se říká, tenisovou hantýrkou. Teď tedy tiebreak druhého setu, rozehraná výměna na servisu Jonesová, která zaservírovala skvěle, ale Marie Bousková se v té výměně drží, ještě dokázala přehodit čopovaným úderem tu síť a teď prohazuje v Jonesovou, ale bohužel se ten balónek nevešel do kurtu o pár centimetrů. To je velká škoda, mohlo to být 2-0. Marie Bousková sice v té výměně byla určitě pasivnější nebo byla pod větším tlakem, ale nakonec to celé mohlo dopadnout dobře, místo toho je tu vyrovnaný stav 1-1. Marie Bousková teď bude tedy napříjmu na druhé polovině kurtu. Opět platí to, že tady v Paříži je přes 30 stupňů. Každý metr navíc bolí. Každá další minuta na kurtu strávená se určitě počítá a je cítit. Následně během regenerace, nemluvě o tom, že tenisté teď musí opravdu hodně dbát na pitný režim, na nějakou tu hydrataci organismu, plus samozřejmě brát nějaké doplňky, gely, sůl a tak dále, aby neměli křeče a podobně. Marie Bousková teď výborně ve výměně postavená, mohla by zaútočit z backendu po čáře, ale ten úder byl krátký, tohle Jonesová celkem v pohodě mohla vybrat. Naopak teď ona může zaútočit, Bousková je pod tlakem, Jonesová chtěla k síti, pak zase zařadila zpátečku k základní čáře, ta výměna pokračuje stále právě od té takzvané baseliny, ale tohle Marie Bousková, no stihla to ještě, fantasticky, ale tohle už nestihne. Jonesová teď kombinací backend forehand ukončuje tuhle výměnu, dostává se do vedení 2-1 a Marie Bousková určitě bude litovat, zejména toho předcházejícího bodu, tam to mohlo být mnohem veselější pro českou tenistku. Takhle ztrácí 1-2, půjde sice dvakrát servírovat, ale určitě má v hlavě také to, že ty poslední dva servisové gemy se jí vůbec nepodařily. 1-2 z pohledu Marie Bouskové, která se snaží o to, aby postoupila do třetího kola Roland Garros. O to se snaží také Jakub Menšík, který ale aktuálně prohrává ve čtvrtém setu s Navonem z Argentiny 0-2. Navíc Argentinec má teď při svém podání gamble na 3-0, ale platí také to, že Jakub Menšík vede 2-1 na sety. Zpět na tiebreak Marie Bouskové a Britky Jonesové. Dobrý servis Marie Bouskové, kterým relativně vyhnala svoji soupeřku ven z kurtu, teď tlačí je z backendu, ale Jonesová se teď dobře brání přímo na základní čáru. No a to samé se nedá říct o úderu Marie Bouskové z backendu. Je tu stav 3-1 pro Jonesovou, která v prvním kole Roland Garros vyřadila Brazilku Hadadovou Majovou, která svého času okupovala pozice v první 20 světového žebříčku. Teď je trochu níže, každopádně takováhle 30. bitva, kterou zvládnete, vás určitě navnadí. Marie Bousková je teď další, řekněme, hvězdnější soupeřkou Jonesové. Je to nasazená hráčka, která vyhrála titul v Bogotě na Antuce. Každopádně teď prohrává v tiebreaku už jenom 3-2. Marie Bousková zapsala pěkný forehandový vítězný úder křížem, ale teď je na řadě Jonesová a její dva servisy, které, když zvládne, tak by teoreticky mohly znamenat také vedení 5-2, což už je hrozivé z pohledu toho druhého hráče, který má dvojku u svého jména. Zatím je to 2-3 z pohledu Bouskové a ta se teď bude soustředit na return na levé polovině dvorce, tak aby zvládla tuhle výměnu. Jonesová pomáhá chybou z prvního podání. Už tak to bylo hodně pomalé od Jonesové, ten první servis, tak jsem zvědavý, jestli zkusí přeriskovat to podání číslo 2, nebo jestli to bude také na jistotu. Je to hodně na jistotu, ale do chtěla Bouskové, takže ta s tím moc toho vymyslet nemohla. Teď Češka podsekává balon, dává mu hodně velkou spodní rotaci, naopak teď hodně přiliftovaný forehand. A tahle změna rytmu se vyplatila Marii Bouskové. 3-3, krátká přestávka v zápase nebo ve zkrácené hře či v tiebreaku, jak chcete. 3-3, tenistky si prohodí strany, trochu se občerství.
0: A tak my můžeme na chviličku ze studia Radiožurnálu Sport říct, že je 16 hodin a 13 minut a touto dobou budeme zítra ve vysílání Radiožurnálu Sport už ve spojení s našimi reportéry Petrem Kadeřábkem a Františkem Kunou, kteří se budou chystat na čtvrtfinálové utkání hokejového mistrovství světa v Curychu. Češi vyzvou Finy. Bude tomu předcházet taky studio Radiožurnálu Sport, a to od zhruba 15. hodiny a 35. minuty, tedy krátce po zprávách v tom studiu k nám znovu zavítá náš expert, olympijský šampion a čtyřnásobný mistr světa Martin Procházka, a ve spojení bychom mohli být taky s Rostislavem Olešem, někdejším českým reprezentantem. Tolik tady pozvánka na to, co nás čeká zítra z hokejového pohledu a vlastně ještě v noci na zítřek taky v severoamerické NHL Montreal Canadiens versus Carolina Hurricanes. Čtvrtý zápas finále východní konference, zatím vedou 2-1 na zápasy hokejisté Caroliny, takže vedou i nad týmem, za který chytá Jakub Dobeš. Teď tedy zpátky na tenisový turnaj na Roland Garros do druhého kola a souboje Bousková-Jonesová. Vezme nás tam David Prouza.
1: Marie Bousková se odvážně položila do returnu za stavu 3-3 v tiebreaku druhého setu a neslo to své ovoce. Češka vede 4-3 a naopak teď to bude ona, která má dva servisy k dispozici. Vyhrála první set Marie Bousková 6-0. V tom druhém je to o poznání vyrovnanější. Budíš tedy důkazem, že se hraje tiebreak, tedy dospěly tenistky do stavu 6-6. Teď v tiebreaku 4-3 pro Marie Bouskovou, dvě podání. O poznání veselější je situace než na kurtu Jakuba Menšíka, který ve čtvrtém setu prohrává 0-3 a servíruje. Ale vede 2-1 na sety. Znovu to musíme zopakovat, že má to zatím s Argentincem Navonem rozehrané slušně. Marie Bousková to má také slušně rozehrané, teď podává na Jonesovou, ale také velmi opatrný, pomaloučký první servis, který kdyby byl dobrý, tak by Jonesová vůbec neměla problém s tím ho zreturnovat a dost možná by sama mohla zaútočit. Marie Bousková dala několik dvojchyb v posledních minutách. Snad to teď nebude platit, neplatí, ale bylo to opravdu hodně opatrňoučké. Jonesová přímo na lineu zahrála return, to nikdy není příjemné. Ne, pač ten odskok nemusí být úplně stejný a teď tlačí Bouskovou opravdu neskutečným způsobem, ale ta se dokázala zatím ubránit. Co teď? Zatím dobré. Marie Bousková teď zahrála také k základní čáře. Podseknutý balon Bouskové několikrát vyšel, tentokrát Jonesová reaguje stejným způsobem, ale stále Marie Bousková je v té výměně. Přežila ten úvodní tlak, teď sama může zaútočit z forehandu, ne, je to opatrnější, jenom do středu hřiště, následný backhand je o poznání přesnější. Marie Bousková to teď zkusí forehandem ven z kurtu a je to tam 5-3, parádní práce. Marie Bousková ustála ten tlak Jonesové, několik úderů bylo opravdu velmi dobře umístěných, stejně nakonec fyzický fond Marie Bouskové pomohl k tomu, aby v té výměně zůstala a při první příležitosti zakončila forehandem křížem. 5-3 pro Marie Bouskovou, ta teď v koutu kurtu číslo 13 si ještě otírá obličej, otírá ruku a nabírá trochu sil v jediném místě, kde je trochu stínu. Marie Bousková teď bude hrát za stavu 5-3, ještě jeden servisový bod, ještě jednu výměnu, má tuhle výhodu ve svých rukou. Z pravé poloviny dvorce za stavu 5-3 bude Marie Bousková servírovat na svoji soupeřku. Zase je to hodně opatrné, ale tentokrát Jonesová to vůbec nečekala, že to nepoletí ten balon. Marie Bousková se přibližuje k síti, není to ještě vítězný volej, následně smeč, dobrá smeč, ještě že tak v záklonu Marie Bousková tam vůbec nebyla optimálně, ale dokázala ten balon ukončit. 6-3 rovná se 3 mečboly pro českou reprezentantku, která může jako první Češka postoupit do třetího kola v této edici Roland Garros roku 2026. Tiebreak je stále v plném proudu, ale Jonesová teď ztratila několik bodů za sebou, včetně dvou servisových výměn. Teď tedy bude podávat znovu a Marie Bousková určitě cítí šanci a může za malou chvíli postoupit do třetího kola. Obzvlášť, když i Jonesová hraje velmi pomalu, opatrně a hlavně nepřesně první servis, takže už má jenom jeden. Marie Bousková na základní čáře připravena v takovém tom typickém podřepu. Teď udělá výskok, split step, to je out. Konec zápasu, nešťastný pro Jonesovou, která se dostala do tiebreaku, prohrávala už ve druhém setu, byla break dole, nakonec vybojovala zkrácenou hru. V ní ale Marie Bousková famózním obratem se dostává do třetího kola Roland Garros. Skvělý úspěch pro českou tenistku, vy jste o tom slyšeli ve vysílání Radiožurnálu Sport. Marie Bousková se teď bude loučit, bude mávat, bude dávat rozhovory. Rychle se se ještě podíváme na Jakuba Menšíka. Ten zatím na žádné rozhovory u něj úplně nevypadá, protože hraje čtvrtý set, ten je v plném proudu. Menšík ale prohrává 1-3 a 0-40 s Argentincem na volném, ale zase připomínám tu dobrou zprávu, že Jakub Menšík vede 2-1 na sety.
2: Radiožurnál Sport. Poslouchej Sport.

0: V Říčanech je dnes velká fotbalová sláva. Vzpomíná se na dva úspěchy československé a české reprezentace, tedy na evropský titul z Bělehradu, od kterého to je už půl století, a taky na stříbro z Eura v Anglii. Nejen o něm si s bývalým brankářem a současným koučem golmanu české 21 Petrem Koubou povídal v Říčanech reportér Pavel Tilšar.
1: 30 let od stříbrného Eura 96. Je to tak silný zážitek, že se to zdá blíž než těch 30 let?
2: No mně to přijde, když ty kluky vidím teďkon, že vlastně to není tak dlouho, ta třicítka to už je velký číslo, ještě se tak necítím, že bych byl takový jako starší ročník, ale ten čas letí, no. Teď jsou tady legendy před náma 50 let a je to hezký je vidět, tak jsou zase spolu a jak mají z toho radost.
1: Ty zážitky vybavují se vám jako teďka víc než během normálního třeba pracovního dne?
2: Zatím si povídáme spíš, co kdo dělá, jak se má, co ho trápí, netrápí a tak dále. A ještě se nezačalo vzpomínat, možná až později večer.
1: Když byste měl jmenovat nějaký jeden největší zážitek z toho celého Eura, co byste vybral?
2: Jeden, jako vybrat úplně nejde. Samozřejmě to finále jako takový zahrát si finálem velkého poháru a tak to byl vždycky můj sen. Takže celkově to, že hrát ve Wembley v finále mistrovství Evropy, to prostě bylo něco.
1: Zdá se, že ty roky, které končí šestkou, jsou pro český fotbal nějakým způsobem významné. Teď znovu po 20 letech jsou Češi na mistrovství světa. Tak jak moc věříte v to, že třeba dokáží uspět alespoň tak, že by mohli postoupit ze skupiny?
2: V naší historii tomu byly osmičky, ve fotbale třeba šestky. Já si myslím, že kluci mají na to postoupit ze skupiny, což už by pro federaci, jakou jsme my, tak by byl úspěch postoupit ze skupiny mistrovství světa. Takže nevím, jestli je to úplně na medaili. Přiznám se, že takový favoriti nejsme, ale to jsme nebyli ani my v 96.
1: Ještě se vás zeptám na tu skladbu brankářů, protože trenér Koubek nominoval samozřejmě Matěje Kováře, který vychytal ten postup přes baráž v těch penaltách. Jindřich Staněk se tam vrátil do té nominace po zranění a je tam taky Lukáš Horníček, kterého jste měl i v 21. Tak jak jste sledoval teď třeba ten progres Lukáše Horníčka za ten poslední rok, protože když se loni hrálo Euro 21 na Slovensku, tak tam byly nějaké momenty, které mu třeba úplně nevyšly?
2: Byly, ale tak to někdy prostě je. Někdy ty očekávání úplně se nenaplnějí, ale zase to jsou zkušenosti pro mladého hráče, brankáře takový, který by mu měli pomoct do těch dalších šampionátů. Doufejme, že jich bude co nejvíc. Tu sezonu měl fantastickou, on už i předtím tu sezonu měl výbornou, proto taky pro nás byla jasná jednička na Euro 21. A já jsem vlastně strašně rád, že ty kluci, kteří prošli 21 minulýma, tak se vlastně objevují teď v nominaci A týmu a to je pro mě takový jako dobrý pocit, že tu práci děláme dobře.
1: A ještě poslední otázka na Petra Koubu. Do nominace se dostal do té širší zatím i Hugo Sochůrek, teprve 17-letý fotbalista Sparty. Myslíte si, že by bylo dobré, kdyby se podíval na ten světový šampionát už v takovém věku, když má za sebou pár zápasů v lize zatím, ale ukazuje jako velký potenciál.
2: Huga znám už od 15 let, protože se pohyboval v těch nižších mládežnických reprezentacích, u kterých jsem taky byl, anebo jsem. Takže je to fajn kluk, který, i když je mu 17, tak vlastně přesvědčil trenéry natolik, že ho zařadili do širší nominace na mistrovství světa, a to je ohromný. My jsme ho teda neměli v 21. Trošku jsme si říkali, že bychom ho rádi na podzim už byli měli u nás.
1: Přeskočil to.
2: Přeskočil, ale měl 19, má za sebou i mistrovství světa, Evropy, všech tý mládeži. No a já samozřejmě všichni přejeme mladým hráčům, aby se dostali na takovouhle událost světového jako rozměru.
0: To řekl fotbalový golman vicemistru Evropy z roku 1996 Pavel Kouba našemu reportérovi Pavlu Tilšarovi na Benefici v Říčanech. Teď jen krátké informace z tenisového turnaje Roland Garros v Paříži. Je David Prouza?
3: Za maličkou chvíli se začne hrát zase zápas Jakuba Menšíka s Argentincem Navonem. Menšík vede 2-1 na sety. Prohrává 1-4 ve čtvrtém, ale před malou chvílí se nechal ošetřovat pořadatele nebo nějaký lékař mu měřil tlak, měřil teplotu, dal mu určitě nějaké prášky, znamená to jediné. Pravděpodobně úpal trápí Jakuba Menšíka, který také vyměnil čelenku teď za bílou čepici, tak aby mu sluníčko nesvítilo přímo na hlavu. Teď servíruje, prohrává 1-4, ale vede 2-1 na sety. Připomínám bilanci 1-1 zatím, co se týče postupu. přestupů a vypadnutí Sára Bělek prohrála s Polkou Šontekovou, ale Marie Bouzková vyřadila Britku Jonesovou.

0: Radiožurnál je 16 hodin 30 minut. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč by mohl nastoupit od 1. července. Na sněmovním výboru pro obranu to dnes řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle něj díky tomu vznikne prostor pro převzetí funkce od současného šéfa armády Karla Řehky, kterému služební poměr končí k 31. srpnu. Po projednání ve výboru nového náčelníka generálního štábu jmenuje prezident Petr Pavel. Američan v pražské nemocnici na Bulovce po kontaktu s nakaženým ebolou je dál bez příznaku nemoci. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Livigerová. Muž, který působil jako lékař v Kongu, je v Praze od minulého čtvrtka. Lékaři ho budou pozorovat 3 týdny. To je doba, kdy se u něj můžou objevit příznaky. Maďarsko bude dál členem Mezinárodního trestního tribunálu. Rozhodli o tom dnes poslanci vládní strany TISA. Zrušili tak rozhodnutí bývalé vlády Viktora Orbána, který instituci označil za spolitizovanou. Orbán vystoupení oznámil loni, kdy na oficiální návštěvu Budapešti přijel izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Tribunál na něj v roce 2024 vydal zatykač za údajné válečné zločiny v pásmu Gazy. A pracovníci Národního parku v Krkonoších opět instalují na Sněžce mechanické zábrany. Síťové ploty mají zabránit poškozování vzácných alpínských trávníků, na které někteří turisti i přes zákaz vstupují. Oranžové ochranné sítě zůstanou na Sněžce i kolem bývalé Obří boudy pravděpodobně do konce října. Sport. Tenistka Marie Bousková prošla do 3. kola Roland Garros. Britku Jonesovou porazila po setech 6-0, 7-6. Na turnaji naopak končí Sara Bejlek. Teď hraje 2. kolo mužského singlu Jakub Menčík proti Navonovi z Argentíny. Je u toho David Prouza.
2: Jakub Menčík má problémy v pařížském vedru, nechal se ošetřit, možná ho trápí úpal. Každopádně prohrává ve čtvrtém setu 1-5 a 0-40, ale platí stále, že český tenista má 2 sety na své straně. To znamená, že je stále ve hře o postup do 3. kola. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D10 Tutuřic i na pražském okruhu. Na D10 ve směru z Mladé Boleslavy na Prahu přímo před exitem 17 Tuřice po havárii nákladního auta průjezdný jenom pravý pruh, kolona na 50 minut je od exitu 27 Benátky. Na případné náhradní trase po 610 je uzavírka za Předměřicemi a musí se přes Lysou. Na D10 i opačně z Prahy na Boleslav vzniká u exitu 17 Tuřice kratší kolona, po nehodě v protisměru je tam zabraný levý pruh. Na dálnici D1 v Brně jsou kolony obousměrně. Směrem z Prahy se poprvé brzdí za Domašovem na 176. kilometru. Ve směru z Vyškova je velmi silný provoz mezi sjezdy 201 Slatina a 194 Vídeňská. Na příjezdu do Prahy dálnicí D1 z Brna čekejte kolonu od Česlic z 8. kilometru. Různě pomalu se to vleče k nehodě ve Spořilovské až na jižní spojku. Na spojce jsou potom kolony jak od Spořilovské za Europark, tak i opačně od Vídeňské na Barandovský most. A na pražském okruhu čekejte kolony obousměrně před Ořechem směrem na letiště od Jesenice kolem nehody u Písnice a směrem na D1 navíc řešili nehodu u sjezdu na Stodůlky. Teď odjeli, ale kolona předtím stačila vzniknout skoro od Karlovarské, je to asi na 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně taky oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy. A pokračuje od...
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: A my máme na Radiožurnálu Sport 16 hodin a 34 minut další aktuality z tenisového turnaje Roland Garros. Argentinec Navone hraje s Jakubem Menčíkem ve 2. kole a aktuality má David Prouza.
2: Navonec se může radovat ze zisku čtvrtého setu. Vyhrál ho celkem přesvědčivě 6-1, ale musíme doříct, že Jakub Menšík si za stavu 1-4 vyžádal lékařské ošetření. Bez pochyby ho trápí ty vysoké teploty. Je to věc, která se tady stala Norovi Rudovi předevčírem a Rud odchodil de facto jeden set úplně a pak se vrátil, dokázal v pěti setech zvítězit nad Rusem Safiulinem. Nám nezbývá, než doufat, že to samé teď předvede Jakub Menšík, který po prohraném čtvrtém setu zmizel mimo kurt, odešel někam do šatny, možná tam dostane nějaké další léky, minimálně se trochu schladí a tohle utkání určitě bude mít minimálně takovou pětiminutovou pauzu. I got your picture.

0: Česká hokejová reprezentace změnila na mistrovství světa místo pobytu, co se ale nezměnilo, jsou vysoké teploty ve Švýcarsku. No a národní tým dnes nevyužil možnost jít na led. O programu reprezentace se teď budeme bavit s Františkem Kunou, který se taky přesunul z Freiburgu do Curychu. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den z Curychu.
0: Proč Češi tedy netrénovali a jak přistoupí k zítřejšímu rannímu rozbruslení?
1: Zvolili odpočinek na úkor toho, že by si vyzkoušeli novou halu, kterou mají relativně daleko od hotelu, ale ne, vlastně je to podobné, jako to bylo mezi Bernem a Friburgem, ale jak přiznal třeba Lukáš Sedlák, útočník hokejové reprezentace, tak někteří hráči se do postele nebo k usnutí dostali třeba až někdy kolem 3., 4. hodiny ráno a tak měli i posunutý budíček, snídaní ještě na hotelu ve Friburgu, pak následoval přesun. Mezi tím vším, co oni usínali a spali, tak kustodi přesouvali českou šatnu z Friburgu do Curychu, což je pochopitelné. Ale čeští hokejisté volí a i od trenérů to mají takhle vlastně připravené, že dnes bude odpočinek po tom náročném zápase proti Kanadě. Samozřejmě náročný zápas měli i Finové, kteří byli také vidět na hotelu s českou hokejovou reprezentací. A jak přistoupí k rozbruslení, bude dobrovolné. A na příkladu dvou českých hráčů nabídnu rozdílné přístupy. Lukáš Sedlák, ten si raději odpočine, dost co může souviset i s jeho nabitou sezonou. Připomínám, že byl na olympijských hrách. A pak hrál finále extraligy a vítězně nakonec za Pardubice a teď je vlastně na třetím vrcholu sezony, tak ten si dá odpočinek, ten nepůjde na led. A Tomáš Cibulka, zase jeden z těch mladších hráčů, tak ten si rád půjde vyzkoušet halu místní Swiss Life Areny. Tohle budeme používat, kromě tedy toho, že to je hala v Curychu, což je jednodušší, tak takhle se alespoň jmenuje, ať to víme. Takže Cibulka půjde, Sedlák ne. A jak to bude s dalšími, to se dozvíme během zítřejšího rána nebo dopoledne.
0: No a dnešní odpolední program, zmiňovali jsme ty teploty, tak zase došlo na nějaké schlazení třeba přímo v řece, máš informace?
1: Na to nebyl čas, protože my jsme měli možnost mluvit s českými reprezentanty na hotelu, kam dorazili někdy kolem 2. hodiny nebo před 2. hodinou, a takže nějaký lehký oběd, pak byli k dispozici hráči médiím a pak vyrazili na procházku, což dělali i v Bernu, jenomže ten hotel, který je tady v Curychu, je kousek od letiště, takže v okolí to není úplně jako na nějaké hezké procházky přírodou. A vlastně než ve chvíli, kdy skončil rozhovor s Lukášem Sedlákem a on odešel na procházku s některými hráči a pak mluvil zhruba 5 minut Tomáš Cibulka, tak mezi tím, než jsem si stačil otevřít počítač a stáhnout z nahrávacího zařízení kabelem ty zvuky do počítače, tak už se ta skupinka i s Lukášem Sedlákem z té procházky vrátila. Takže to si myslím, jestli to bylo 10 minut, tak to bylo hodně. Takže opravdu ty vysoké teploty třeba zase nevadily Romanu Červenkovi, který stál venku, měl sluchátka v uších a s někým telefonoval. A třeba také asistent trenéra a kouč obránců Marek Židlický, který přiznal v takovém neformálním rozhovoru, že tohle on má rád a budeť mi ne, vždyť žije na Floridě, respektive žije asi na Floridě proto nějak dlouhodobě nebo žil, že tohle mu prostě vyhovuje, tak má takovou drobnou vzpomínku i tady v Curychu.
0: Říká František Kuna, náš hokejový reportér toho času na světovém šampionátu. Ve čtvrtfinále šampionátu budou hrát Češi zítra od 16 hodin a 20 minut proti Finsku. Chystáme pro vás taky předzápasové studio, které začne krátce po 15:30 odpolední. Finsko skončilo ve skupině v Curychu 2. Vlastně dlouho se tam přetahovalo o vedoucí pozici se Švýcarskem a rozhodnul o tom definitivně až ten včerejší večerní zápas, večerní program. Tak Finové, jakcí to jsou hráči, jaký to je soupeř? Mně napadá jedno jméno, Alexander Barkov, ale ty určitě doplníš další.
1: Mikael Granlund, Barkova jsem chtěl zmínit také, ten ale neměl úplně vydařenou sezonu, protože on vlastně nehrál a až v závěru vlastně se podíval na švédské hry, tam si leco vyzkoušel, v jednom zápase dostal také i volno, tady hraje v dobré formě, dal 2 góly, jediné 2 svého týmu proti Švýcarům během toho včerejšího posledního zápasu ve skupině, který Švýcaři nakonec, připomínám, vyhráli 4-2 a tím si přihráli ve čtvrtfinále soupeře ze Švédska. Finové budou favoritem ve čtvrtfinále proti českému týmu, a to nejen proto, když se jen papírově podíváte na tabulku, jak dopadly skupiny ve Friburgu a v Curychu, Češi třetí, Finové druzí, ale i ten počet hráčů z NHL, Granlund, Barkov a tak dále, Puljujärvi, to jsou další zajímavá jména v sestavě Finů, kteří vlastně prohráli až ten poslední zápas ve skupině. Český tým se alespoň tedy nesnad tedy výsledkově, ale výkonem do poloviny zápasu nebo v prvních dvou třetinách prezentoval, řekněme, natolik dobře, že si aspoň minimálně zvedl trochu sebevědomí před čtvrtfinálovým zápasem po tom, co se ve skupině v úvozovkách povedlo prohrát s Norskem a se Slovinskem v prodloužení.
0: To říká František Kuna, se kterým se znovu tedy uslyšíme nejpozději zítra v ranním vysílání Radiožurnálu Sport a pak tedy už ten avizovaný přímý přenos. Díky za tvá slova, naslyšenou.
1: Naslyšenou z Curychu. Und der lieben Glauben.

0: Beach volejbalistky Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou zahájily turnaj Pro Tour Elite v Ostravě prohrou 19-21 a 13-21 s obhájkyněmi prvenství Tamilou a Viktorií z Brazílie. A jak to vypadá s dalšími zápasy, poví přímo z Ostravy David Procházka.
1: Před malou skončil první duel v základní skupině českého mladého českého páru Valérie Dvorníková a Veronika Kleiblová, které prohráli s američankami Kruzovou a Brešerovou ve dvou setech 21-15 a 21-12. Takže první prohra v základní skupině. Mimochodem Valérie Dvorníková je někde od Kroměříže. Tak stejně jsem se ptal dnes trenéra Baníku Ostrava Josefa Dvorníka, který pochází také od Kroměříže, jestli to není nějaká rodinná přízeň, tak mi odpověděl, že pokud ví, tak není. Tak snad je to potvrzeno, že to není rodina, ale rozhodně šikovné české volejbalistky, které se dostaly z kvalifikace do hlavní soutěže, ale v prvním zápase narazili. Teď čeká první zápas tady na centrálním dvorci také sestry Pavelkovi, Kateřinu a Anu proti zkušeným Kanaďankám Humaně Paredesové a Wilkersonové, takže to bude další těžký zápas, ale to už jsou základní skupiny a tam se to očekávat dá. Zápas začne za nějakých zhruba 12 minut. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Tenistka Marie Bousková postoupila po třetí za sebou do třetího kola Roland Garros. Francesku Jonesovou z Velké Británie porazila ve dvou setech a může hrát třeba i s Mirou Andrejevovou. Co týče Sary Bejlek, tak ta naopak končí ve druhém kole pařížského Grand Slamu. Prohrála na čtyřnásobnou šampionku tohoto turnaje, respektive prohrála s ní s Ingou Švontekovou 0-2. My se teď vydáváme zpátky právě za naším reportérem Davidem Prouzou, tak abychom získali další aktuality v 16 hodin 48 minut.
3: I Jakub Menčík by rád postoupil do třetího kola na Roland Garros. Věc, která se mu ještě nepovedla během jeho zatím krátké, ale už určitě můžeme říkat úspěšné kariéry. Potkalo ho, řekněme, takové menší zdravotní zaváhání. Ve čtvrtém setu za stavu 1-4 se nechal ošetřit. Vypadalo to, že to horko, které v Paříži trápí nejednoho tenistu, takže ho možná trošku jako více zasáhlo než na Volného. Set prohrál 1-6, dal si pauzu, odešel z kurtu, ale vrátil se a zdá se být znovu při síle, vyhrál po velkém dramatu svůj servis na začátku páté sady. Vede 1-0, k tomu 30-15, teď při podání na Volného a vypadá to.

0: Dá, že nabral zpátky veškerou sílu, kterou možná postrácel ve čtvrtém setu. Není se opravdu čím divit. Osobně jsem překvapen, že není těch případů, kdy hráč na malou chvíli povolí nebo skoro skolabuje, protože to vedro je opravdu extrémní. Navone teď výborným způsobem do protipohybu Menšíka srovnává na 30-30, ale stále český tenista relativně ve hře o tento servisový gem, a to by se samozřejmě hodně hodilo Menšíkovi, tak aby odskočil a měl pro případ nějakého hání ten polštář a náskok. Fanoušci argentinského tenisty tak trochu ožívají v posledních minutách, desítkách minut jsou slyšet výrazně víc než třeba na začátku zápasu. Je to logické, to utkání teď graduje. Jakub Menšík netrefil vůbec dobře teď return, který myslím si, že se dal zvládnout asi trochu lépe, ale zároveň Navone kombinuje při svých podáních docela solidní rotaci horní a boční a někdy skrotit takto ten balónek není vůbec jednoduché. Takže gamble pro Argentince, který může srovnat na 1-1. Je to zápas, který už se hraje přes 3 hodiny, to je celkem logické v momentě, kdy už je to takzvaný pětiseťák, takže je dost možné, že to třeba dojde i do 4. To se stalo včera Vítu Kopřivovi, který to zvládl proti navíc francouzskému soupeři Mutetovi. Jakub Menšík teď od základní čáry hraje trochu opatrněji, Navone také čeká na to, co se stane. Jakub Menšík teď zkusil vítězný balón z backendu, to se nepovedlo. 1-1 je srovnáno. Jakub Menšík teď při těch výměnách zase nepůsobil úplně stoprocentně, ale věřme, že má dostatek sil na to, aby se ještě probojoval do třetího kola. Připomínám, že pětisetové zápasy Jakubovi Menšíkovi příliš nejdou. Už jich odehrál docela pěknou řádku a myslím si, že vyhrál pouze jeden, jestli vůbec. Takže Jakub Menšík teď aktuálně v pátém setu v boji s Argentincem Navonem. Je to 1-1 a český tenista se aktuálně chystá na servis, zahajuje, chtěl jsem říct si SM, ale Navone nějakým způsobem to vybral, ale následně byl krátký na další úder českého tenisty, který trefil lineu. Marná sláva, tohle Navone bude muset takzvaně zamáznout nohou a pokračovat dál ve svém hraní. Jakub Menšík teď bere ještě jeden tenisák do své ruky, dalšího se zbaví, další dá do kapsy a za stavu 15-0 půjde servírovat na argentinského tenistu Navoneho. Je to zatím vyrovnané na začátku pátého setu 1-1. Jakub Menšík teď skvěle zaservíroval, přibližuje se k síti a hraje takový, no, trochu neohrabaný volej z horní rotací, ale podstatné je, že ten balónek spadl do kurtu, to znamená 30-30. Jakub Menšík málem přeběhl tuhle příležitost a hrál to možná i trochu za tělem. Každopádně ten míč byl tak šikovně na cítí, že se dal umístit víceméně kamkoliv a Jakub Menšík to zvládl. Takže 30-0. Český tenista servíruje za malou chvíli, bude servírovat zprava na Navoneho, který také to neměl úplně jednoduché, protože tu pauzu nějakým způsobem musíte strávit, přece jenom trochu z toho rytmu vypadnete a můžu vzpomenout, byť tohle určitě nebyl případ Jakuba Menšíka, tak to, že někdy Novak Djokovic si takhle dopřál pauzičku během zápasu delšího, aby možná i trochu rozrodil svého soupeře, tak to fungovalo velice dobře. Teď Jakub Menšík zafungoval velice dobře u základní čáry, vydržel ve výměně, dočkal se nakonec chyby Navoneho a tak vede 40-0 a to je zatím úplně zrcadlově obrácený vývoj servisového gemu Jakuba Menšíka. Před pár minutami zahájil pátý set tím, že čelil 3 breakballům na podání. Teď Jakub Menšík naopak vede 40-0 a může zleva zakončit tenhle gem a dává ESO. Výborně, Jakub Menšík získává nejrychlejším možným způsobem další gem. V pátém setu nad Navonem vede 2-1.
1: Radiožurnál Sport.
2: Teď basketbalové téma. Pardubice se můžou večer stát ligovým finalistou. V semifinále vedou nad Brnem 3-2 na zápasy a pokud uspějí i dnes, zahrají si o titul s Nymburkem. Východočeši přitom v sérii prohrávali po dvou domácích duelech 0-2, pak ale třikrát za sebou zvítězili.
3: První 4 zápasy mezi oběma soupeři byly poměrně těsné. Jen jednou vyhráli Pardubice o 10 bodů. Další rozdíly byly dvakrát o 3 a jednou o 4 body. Brno už ví, že nemůže zaváhat, jinak pro něj naděje na finále končí. V podobné situaci byli Moravané už ve čtvrtfinále proti Děčínu, se kterým prohrávali 1-3. Nakonec ale dokázali postoupit. Proto ani teď vedení Pardubic podle hlavního trenéra brněnských basketbalistů Martina Vaňka nic neznamená.
4: Vůbec nic, ty týmy jsou vyrovnaný, většinou to skončilo do 4 bodů. Dneska bych řekl, že vlastně až do konce se to tahalo na ten 10-bodový náskok, takže pro nás to neznamená vůbec nic. Teď budeme hrát doma a pak se sem zase vrátíme v sobotu.
3: Nepochybuje o prodloužení série hlavní trenér Brna. Brna. To pardubičtí budou mít jiné myšlenky. Navázat na poslední tři zápasy, ve kterých Východočeši uspěli. I když první poločas pátého duelu nebyl ideální a bylo potřeba hru zlepšit. To se povedlo, i když i nadále pardubické trápí doskok, ve kterém je soupeř zkrátka lepší. Ví to i hlavní trenér Pardubic Jan Šotnár.
5: Brno je prostě silný tým, pořád se baví o tom stejný. Má vysoký těla, vysoký chlapy, to my prostě nemáme. Přeskákali nás o 16 doskoků a prohrál o 16 doskoků a vyhrál o 15 bodů. Musíte být v těch ostatních věcech hodně dobrý a myslím si, že v těch ostatních věcech hodně dobrý a hlavně druhý poločas byl.
3: Pardubičtí budou chtít sérii co nejdřív ukončit, ale zároveň nejsou pod tak výrazným tlakem, jako když hrozí vypadnutí. Pokračuje pardubický basketbalista Luboš Kovář.
6: Tak jak se říká, ten poslední krok vždycky nejtěžší, takže my hlavně musíme zůstat nohama na zemi. Jsme vyhráli tři zápasy za sebou, ale musíme jít přesně stejně, jako když jsme jeli do toho Brna za stavu 0-2. Nejdůležitější vlastně pro celou tu sérii je pohlídat si doskok. My jsme teď vlastně v tom posledním zápase prohráli o velký čísla ten doskoku, takže to se nám nemusí vyplácet a my potřebujeme ten doskok si pohlídat a když ho pohlídáme a budeme hrát se stejnou energií jako poslední tři zápasy, tak si myslím, že bychom to tam mohli už ukončit.
3: Pro pardubické by dnes nemuselo být překážkou ani to, že hrát budou na brněnské palubovce. Na ní se v semifinále představili dvakrát a v obou případech byli úspěšní. Větší tlak v šestém semifinále tak bude rozhodně na domácích.
5: Teď je řada na Brnu. My víme, že máme teďko matchball, máme na to dvě utkání, ale my se určitě všechnu tu sílu budeme vkládat do toho středečního utkání. My víme, že Brně se dá vyhrát. My jsme tam v playoff vlastně ještě neprohráli, takže nevidím důvod, proč by tam nejezdit hrát. Ale samozřejmě to utkání bude těžší, ale zodpovědně 40 minut každý hráč dělat to, co má, hrát na 100% v obraně a pak se ukáže ten náš talent v útoku. Jo, my máme útok postavený jak na talentu, ale v obraně musí být tvrdá práce. Když tam je, tak jsme fakt silný tým.
3: Říká před šestým semifinále playoff basketbalové ligy hlavní trenér Pardubic Jan Šotnar. Utkání začíná na brněnské palubovce v 19 hodin. Otaku Twirt, Radiožurnál.
7: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
8: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa, Lesy ČR a skupina Vance Construction CS.

0: Tenistka Marie Bousková tedy postoupila do třetího kola Roland Garros, naopak Sára Bejlek vypadla. Další tenisové aktuality informace nabídne náš reportér přímo v Paříži David Prouza. Jako součást zpráv, které začnou co nevidět, bude 17 hodin. Příjemný poslech dalších pořadů Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál je s vámi v 17 hodin. A taky Marek Sedláček se zprávami.
2: Barbora Urbanová ze STAN nebude místopředsedkyní sněmovny. Britský Rolls-Royce nakoupí součástky na modulární reaktory od plzeňské Škodovky. Tenistka Bousková prošla na Roland Garros do třetího kola. Menšík teď hraje o postup. Hodinová kolona je po nehodě na dálnici D10 z Boleslavy na Prahu za Benátkami. A čekáme jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanci napoprvé nezvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN místopředsedkyní sněmovny. V tajné volbě byla jediným kandidátem, získala 70 hlasů, potřebovala jich ale alespoň 85. Druhé kolo bude v dalších dnech. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak dál zůstává neobsazené. Opoziční hnutí STAN navrhlo Urbanovou potom, co čtyřikrát neuspěl jeho předseda a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Plzeňská Škoda jaderné strojírenství ze skupiny ČEZ bude dodávat společnosti Rolls-Royce komponenty na malé modulární reaktory. Výběr dodavatelů potvrdila britská společnost dnes odpoledne. Podle generálního ředitele Škody jaderné strojírenství Karla Bednáře bude plzeňská továrna vyrábět reaktorové soustavy, včetně tlakových nádob.
4: Britský Rolls-Royce buduje dodavatelský řetězec a pro tento dodavatelský řetězec je klíčová dodávka hlavních komponent primárního okruhu. A ve velmi dlouhém a složitém výběru Škodovka dokázala uspět, že dneska je jedním ze dvou potenciálních dodavatelů těžkých komponent primárního okruhu pro všechny projekty Rolls-Royce na celém světě.
2: V Česku by měl první malý modulární reaktor vzniknout nedaleko jaderné elektrárny v Temelíně. Policie pátrá po pohřešované 80-leté Haně Hofrichtrové z Pardubic. Seniorka dnes odpoledne odešla z bytu a doteď se nevrátila. Má šedé vlasy, je hubené postavy a chodí v předklonu. Je vysoká asi 155 cm. Na sobě by měla mít bílou bundu, šátek přes krk a kabelku. Žena trpí demencí a nemá u sebe mobilní telefon. Jakékoliv informace ohledané Haně Hofrichtrové prosím volejte na linku 158. Mezinárodní tým vědců z Plzně a bavorského Regensburgu představil novou pomůcku pro trénink pánevního dna. Zařízení dokáže bez invazivních vyšetření rozpoznat, jestli žena zapojuje správné svaly. Právě díky posilování pánevního dna je pak možné předejít třeba inkontinenci nebo komplikacím při porodu, říká Jan Vychytil z Výzkumného centra nových technologií Západočeské univerzity v Plzni.
5: Ten přístroj vypadá jako kalhotky, je to nositelné zařízení, na kterém jsou senzory a ty senzory nám zaznamenávají pohyb oblasti hráze a pohyb kostrče, což vlastně pohyb těchto dvou oblastí nám detekuje, zda dochází nebo nedochází skutečně ke kontrakcím svalů pánevního dna.
6: Sport. Tenista Jakub Menšík bojuje na Roland Garros o postup do třetího kola. Jeho duel s Argentincem Navonem vidí v Paříži David Prouza.
7: Nemůže to být vyrovnanější. 2-2 na sety, 2-2 v páté sadě, 40-40 na servisu Jakub Menšík. Poslouchejte dál Radiožurnál Sport pro další informace. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
6: Mezi ženami prošla do třetího kola turnaje Marie Bousková, která porazila 2-0 na sety Britku Jonesovou. Naopak vypadla Sára Bejlek po porážce 2-6 a 3-6 od Polky Švjontekové. Večer se v programu antukového Grand Slamu představí ještě Karolína Muchová a Tomáš Macháč. A fotbalisté druholigového Artisu Brno a prvoligového Slovácka vstoupí do baráže o šance ligu. Utkání začne za necelou hodinu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradišti.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D10 u Tuřic, v Praze komplikace ve Strahovském tunelu. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy na Prahu komplikace po havárii nákladního auta těsně před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru, průjezdný pravý pruh, kolona minimálně na hodinu se už natahuje před exit 27 Benátky. Odtamtud se nedá jet silnicí 610 na Tuřice, protože za Předměřicem je dlouhodobá uzavírka, musí se přes Lysou. Na D10 opačně z Prahy na Boleslav u exitu 27 21 Tuřice. Po nehodě v protisměru je taky zabraný levý pruh. Kolona byla uplynulou dobu skoro od sjezdu na Hlavenec, teď je jenom kratší. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy vzniká kolona. Poprvé se brzdí za Domašovem na 177. kilometru i osobní auta, ta se vlečou hlavně k exitu 182 Popůvky. Kamiony potom pravým pruhem dál k D2. V Brně je pak znovu plno v obou pruzích mezi sjezdem na Vídeň a Bratislavu. Na příjezdu do Prahy D1 kolona od Čestlic z 8. kilometru dál s Pořilovskou až na jižní spojku Zelenový most a na jižní spojce je kolona taky od Vídeňské přes Brandovský most před Mrázovku, protože pak ve Strahovském tunelu směrem nahoru na Břevnov překáží porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno. Na severu a východě během dne přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Na horách taky kolem 20. Tolik zprávy.
9: 17 hodin a 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Hezké odpoledne.
3: Radiožurnál Sport
1: a Karel Schamberger.
9: A hned na kraji 18. hodiny, respektive po 17. hodině, ale kdy začíná právě ta 18., tak se vydáme do Říčan, kde aktuálně začíná Pocta legendám. To je akce, na které je reportér Pavel Tilšar, který už nám vysvětlí víc. Pavle, hezký den, máš slovo.
10: Dobré odpoledne z pražských nebo středočeských Říčan, zkrátka kousek od Prahy, koná se tu Pocta legendám, těm fotbalovým, protože si letos se připomínáme 50 let od československého titulu mistrů Evropy, když Antonín Panenka, který taky doprovází Pavla Horváta na jeho živých desítkách vlastně celý rok, rozhodl v Bělehradě o tom, že českoslovenští fotbalisté v roce 1976 vyhráli mistrovství Evropy. O 20 let později to už samostatně česká reprezentace se dostala až do finále Eura v Anglii, kde nakonec prohrála tedy tím zlatým gólem Bierhoffa s Německem 1-2 v prodloužení a získala stříbrné medaile. Takže teď aktuálně začal ten hlavní zápas, hlavní program, kdy se utkávají právě hráči z toho stříbrného Eura 96 proti týmu Real Top Praha, což je celek složený taky se současný bývalých fotbalistů, ale třeba i kulturních osobností.
9: Pavel Tilšar s námi ve spojení na Radiožurnálu Sport v 17 hodin a 7 minut. Pavle, ty jsi zhruba popsal ty týmy, ale kdyby si měl vypíchnout nějaká konkrétní největší jména, která si dnes našla cestu do Říčan, tak by to byla jaká?
10: Tak hemží se to tady doopravdy hvězdami a to nejen v tom výběru hráčů z 96. roku, ale i v tom týmu Real Top Praha. Ale když začneme u těch, kteří získali stříbro na mistrovství Evropy v roce 1996, tak právě teď s kapitánskou páskou, už ne v tak ladném běhu, ale pouze v kroku, Václav Němeček přihrál Vladimíru Šmicerovi. Na trávníku se teď pohybují Patrik Berger, Pavel Nedvěd, Karel Poborský, takže to jsou opravdu hvězdná jména z toho výběru hráčů z 96. roku. Proti ním tedy tým Real Top Praha, ale když si poslechnete ta jména, tak to jsou opravdu taky hráči, kteří patřili do těch nejlepších, ať už českých nebo evropských klubů, a v brance Real Top Praha je Tomáš Vaclík, který teď bude bránit útok Pavla Nedvěda a spol. Před sebou má třeba v defenzivě Romana Hubníka nebo Ericha Brabce. Samozřejmě, že o útočení se může starat taky Roman Bednář. A právě teď Tomáš Vaclík dostal od Pavla Nedvěda první gol zápasu. Takže teď tady ten výběr z roku 96 ze stříbrného Eura vede nad Reálem Top Praha 1-0. Ale to myslím, že dnes není vůbec podstatné.
9: To asi není tolik podstatné, tedy ten výsledek. Pavel Tilšar, náš reportér, aktuálně z Říčan, přidal informace o akci, která se jmenuje Pocta legendám. Tak moc díky a naslyšenou zatím.
10: Taky díky, naslyšenou.
9: 17 hodin 9 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my z Říčan míříme rychle do Paříže, protože náš tenisový reportér David Prouza pro nás má aktuální informace z turné Roland Garros. Jakub Benčík bojuje v pátém setu proti Argentincovi Navonému. Davide, máš slovo.
7: Je to velká bitva, hraje se pátý set. Byla to také bitva o servis Jakuba Menčíka před pár minutami. Nakonec to zvládl. Čech vede 3-2, teď také 30-15 v souboji s Navonem. Utkání, ve kterém už Jakub Menčík jednou opustil kurt, šel se nechat ošetřit. Podezření mám na úpal, protože v Paříži je opravdu velké vedro a hrát tam hodinu je nepříjemné. Dvě je skoro nesnesitelné a víc než tři je v podstatě nereálné. Takže v tuhle chvíli Jakub Menčík zpátky v relativně dobré kondici, vede 3-2, také 15-0 v souboji s Argentincem Navonem a snaží se o to, aby prošel poprvé v kariéře do třetího kola Roland Garros. Tam už je Marie Bousková, naopak postup zůstal nakonec mimo schopnosti Sáry Bejlek, ta prohrála s Polkou Švjontekovou a to konkrétně ve dvou sadách. Jakub Menčík, ten teď vede 3-2 nad Navonem v zase velice takové, skoro bych řekl, fotbalové atmosféře, popěvky, skandování a tak dále, všechno ovšem na adresu tenisty z Argentiny Mariana Navoneho, který ale teď prohrává 2-3 a také 0-30 a Jakub Menčík teď po delší době při servisu svého soupeře o poznání blíž vítězství nežli v minulých případech, ale teď dobrý servis Navoneho, který snižuje na 15-30, ještě krátce ve vysílání Radiožurnálu Sport určitě můžeme zůstat v zápase Jakuba Menšíka s Mariem Navonem z Argentiny, který teď z levé strany přejde z rohu kurtu na tu levou polovinu, tam, aby mohl servírovat, protože je to ten lichý stav. Jakub Menšík připravený na returnu. Věřme, že ten jeho zdravotní stav je dostatečně v pořádku na to, aby byl schopný dohrát ten pětisetový zápas. Není to vůbec legrace. Jakub Menčík dobře zareternoval. V průběhu výměny je to teď, řekl bych, tak 50-50 na vone teď, ale poprvé zkusí trochu více zatlačit. Menčík mu trochu nahazuje teď, řekl bych, do středu hřiště. Argentinec může dělat cokoliv. Volí stopbal, který ale není úspěšný. A Jakub Menčík má breakbally. Dva breakbally na 4-2. To by samozřejmě byla velká paráda. Jakub Menčík v tuhle chvíli je relativně blízko k tomu, aby odskočil do stavu 4-2 a zároveň je tím pádem relativně blízko k tomu, aby dotáhl tenhle zápas do vítězného konce. Navone poprvé v problémech v tomto setu při svém podání, samozřejmě už několikrát o něj také přišel, ale to bylo v těch setech minulých, konkrétně v tom prvním a také ve třetím, které zvládl logicky Jakub Menčík. Teď Navone hraje servis do pásky, od pásky ten balonek vylétl vysoko do konce nad Jakuba Menšíka a snesl se mimo obdélník, to znamená, že je to out a také to znamená to, že Jakub Menšík je teď připravený na returnu jenom druhého servisu. Dělal tam takové poskoky na základní čáře, jako by chtěl trochu Navoneho vystresovat. Každopádně ten se nenechal, výměna teď pokračuje dál a Argentinec se výborně zatlačil Menšíka, přibližuje se k síti. Nakonec ne, Menšík se výborně vymanil z toho tlaku, ale létá tam ze strany na stranu. Tohle dlouho nemůže vydržet a Navone to ví, takže tu výměnu dál drží tak, aby pokračoval jeho útok, ale stále to ještě neskončilo, teď už to bude ale out. Ano, Jakub Menčík se bránil, co to šlo, ale neubránil se. To znamená, že v tuhle chvíli český reprezentant nevyužil možnost breakballu na 4-2, teď v pokleku na kurtu číslo 6, teď už se zvedl český tenista, ale Navone si tohle vychutnal a ještě unavil, nejen, že sebral Menčíkovi bod, ale zároveň si myslím, že sebral spoustu sil českému tenistovi, který ještě jednou v předklonu vydýchává tu výměnu, opravdu se tam nalétal, zahrál několik parádních úderů, ale bohužel pro českého tenistu ta výměna nakonec skončila vítězným balonkem Navoneho z Argentiny, ale stále je tu ještě jedna breaková příležitost pro Jakuba Menčíka, zase nepřesný Navoneho první servis. Český tenista teď udělal takový oblouček, trochu ještě si popojde zpátky na tu pozici, odkud bude přijímat, ale teď už musí být připravený, protože určuje vše Navone na servisu. Jakub Menčík teď zkusil zabít druhé podání argentinského soupeře, ale nevydařilo se a tak na začátku, nebo stále relativně v úvodu pátého setu Jakub Menčík vede 3-2, ale stav při servisu Navoneho je 40-40.
9: Říká reportér David Prouza, samozřejmě i tento duel dál sledujeme na Radiožurnálu Sport, to odpoledne v našem vysílání je hodně nabité. Teď vyměníme na malou chvíli tenis za beach volejbal, protože v Ostravě dnešním dnem začal turnaj kategorie Pro Elite a právě teď bojují české sestry Pavelkovy proti kanadské dvojici, kterou už může představit také s úvodními informacemi reportér David Procházka. Davide, vítám tě.
11: Dneska odpoledne, ano, jsou to Kanaďanky, šesté nasazené v turnaji, které používají křestní jména podobně jako Brazilky Melissa a Brandy. Melissa se jmenuje příjmením Humanová Paredesová a Brandy Wilkersonová. A teď už vedou 17-14, vedli i větším rozdílem v prvním setu. To bylo 11-6, ale pak se Češky dostali na kontakt, dokonce vyrovnali na 14-14 a dělali další následné tři body. Patřili opět zkušeným Kanaďankám, ale sestry Pavelkovy se nevzdávají a teď je to Anna Pavelková, která zalila míč za síť a snižuje na 15-17 před koncovkou prvního setu. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
9: Odpoledne na Radiožurnálu Sport, jak můžete slyšet, je opravdu hodně nabité. Beach volejbal, tenis nebo i fotbalové akce jsou v našem vysílání pokryté. Nezastavujeme, jedeme dál.

0: Na radiožurnálu Sport míříme do Ostravy na beach volejbalový turnaj kategorie Pro Tour Elite. A to konkrétně za Davidem Procházkou, který pro nás má aktuální informace o zápase mezi sestrami Pavelkovými a kanadským duem. Davide, máš slovo.
1: Sestry Kateřina a Anna Pavelkovy nakonec prohráli první sadu 15-21, ten druhý odskok zkušeného kanadského páru byl nakonec nejdůležitější. Byla to především levoruka Brandy Wilkersonová, která dělala servisem i zakončením velké problémy českým sestrám. No a nakonec tedy set vyhráli Kanaďanky 21-15. Teď na začátku druhé sady je skóre 2-1 opět pro kanadský pár. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
0: A teď už je na radiožurnálu Sport čas na odpolední rozhovor. Jan Natov patří k výrazným osobnostem českého florbalu. Je bývalým reprezentantem, pětinásobným českým šampionem a dvojnásobným vítězem domácího poháru. Klasický florbal ale v posledních letech vyměnil za paraflorbal a stal se dokonce jeho předsedou. Na ligovém playoff v Brně si s ním o tom povídal reportér Pavel Petr.
2: Vy jste ve funkci šéfa českého paraflorbalu od roku 2024. Řekněte mi, ale s čím jste vlastně nastupoval? Jaké ty cíle jste si před sebe dával?
3: Největší cíl pro mě a vlastně pro celý paraflorbal je stát se zajímavým sportem pro všechny lidi a hlavně parasportovce, protože nám chybějí hráči, jsme velmi malá komunita, co se týče týmových sportů a hrozně rád bych udělal tak dobrou práci se všema, který tady proto dělají všechno už strašně dlouhou spoustu let, řádku let, že se staneme zajímavým sportem a budeme aktuálně dobrý sport pro to, aby si nový parasportovec mohl tenhle sport vybrat a chtít hrát paraflorbal. Tohle je úkol číslo jedna, protože dříve bylo 10 týmů, máme 6 týmů a já bych se hrozně rád vrátil na tohle číslo, aby ta liga byla trošku živější, aby jsme hráli častěji a donutilo nás to se tomu paraflorbalu věnovat častěji než jenom půl roku v roce.
2: Co se pro to dá udělat vůbec? Dá se pro to něco udělat?
3: Jasný klíč asi neexistuje, ale jak říkám, doufám, že ta cesta, kdy my se dostaneme na oko diváka, dostaneme se na různé kamery, různé sítě, na různé přenosy, budeme vlastně informovat ty lidi. Spoustu lidí, hlavně tady specificky v Brně, kde nemáme tým, dříve jsme měli, snažili jsme se obvolávat všechny rehabilitační centra nebo speciální zařízení, tak aby jsme jim dali jasně najevo, že tady bude paraflorbal, že je to skvělý sport, aby se na to přišli podívat, aby si vlastně vůbec všimli, že paraflorbal existuje, protože někdy mám pocit, že ten paraflorbal lidi neznají a tohle je podle mě důležitá cesta informovat o tom nejenom celou Českou republiku, ale klidně i dál a aby lidi věděli, že paraflorbal je super sport, těžký sport a aby ho chtěli hrát.
2: Změnilo se za poslední roky, byť vy jste ve funkci velice krátce, to povědomí třeba lidí o sportu handicapovaných všeobecně jako takovém?
3: Určitě spoustu práce udělal Zbyněk Sýkora, který byl předsedou českého paraflorbalu přede mnou, protože vlastně dostal paraflorbal jako neparalympijský sport pod paralympijský výbor. Tam už vlastně jsme se dostali po škálu sportu a sportovců, který jezdí na paralympiádu, takže to je určitě náš cíl a vlastně díky tomu máme teďka možnost i díky českému florbalu a AFF se máme možnost dostat na nějaký mistrovství světa, takže na tomhle pracujeme a to si myslím, že by nás světově mohlo zase vystřelit trošku vejš, aby jsme se stali sportem, kde bude pro hráče motivace jet na mistrovství světa, případně v budoucnu dostat se pod paralympijský kruhy a tohle je úplně ideální cesta, kterou tady udělal Zbyněk Sýkora a já na to musím vlastně navázat a nesklamat ho.
2: Se šéfem českých paraflorbalistů Janem Natovem si budeme povídat také po písničce.
0: A já jen dodám aktuální tenisové informace z Paříže, protože náš reportér David Prouze aktuálně točí rozhovory s českými reprezentantami a určitě vás zajímá, jak se vyvíjí zápas mezi Jakubem Menšíkem a Argentincem Navonem. Aktuálně v pátém setu vyrovnáno 2-2 a na gemi 3-3. V tom sedmém gemu je to aktuálně výhoda pro českého reprezentanta. Jakmile se David Prouza, náš reportér, vrátí na komentátorskou pozici, tak se s ním spojíme.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Dnešní odpolední rozhovor ve vysílání radiožurnálu Sport je zaměřený na paraflorbal. S jeho předsedou Janem Natovem natáčel reportér Pavel Petr.
1: Jakou členskou základnu má vůbec vlastně český paraflorbal?
2: Je nás kolem 100 sportovců, každý rok se to trošku mění. Teďka jsme měli jeden tým, který odpočíval rok, protože jak už to děláte řádku let, ono to občas vlastně vám to nedává radost, takže my se snažíme zase ten tým dostat zpátky do naší ligy, aby je to zase bavilo, aby ty hráči hráli, protože podle mě je škoda, aby někdo, kdo ten paraflorbal má rád, aby ho nehrál. Takže to je motivace, kterou my chceme. Mít více lidí, dostat se přes tu stovku a dostat se na čísla, které nám prostě vytvoří plnohodnotnou ligu, zajímavou pro všechny ty sportovce, ale je to hodně práce kolem.
1: Hodně práce kolem a také určitě schánění finančních prostředků. Jak se schání finance pro paraflorbal?
2: Teď velmi těžko, protože my máme vlastně finance od Národní sportovní agentury a máme velkou podporu od českého florbalu, za což jim fakt děkuju, protože díky nim jsme teďka vlastně na sítích zajímaví, dělají s náma různé akce, kterých my se můžeme zúčastnit, to nám může pomoct zase na to povědomí těch lidí, ale vlastně nějaký velký sponzor nám teď velmi chybí. Myslím si, že by nám pomohl hodně na ten rozvoj, ale zase to naráží na to, že my musíme se stát tím zajímavým sportem, aby to pro ty sponzory bylo zajímavý, to znamená nějaká atraktivita, nějaká reklama, nějaká televize a tam my teďka musíme nasměřovat tu cestu, aby vlastně o nás, jak už říkám asi po třetí, se o nás ty lidi dozvěděli a my se díky tomu mohli stát pro ty sponzory zajímavějším sportem.
1: Zajímavým sportem se můžete stát také díky třeba medailím ze světových akcí. Paraflorbalisté přivezli bronz z nedávného mistrovství světa. Znamená to, že patří tedy k té absolutní světové špičce, je to potvrzení toho?
2: Určitě je to potvrzení. My se vlastně na všech těch mezinárodních turnajích, na těch světových pohárech, který bývají každý rok vždycky jeden, umisťujeme mezi top 4. Ta základna toho top výkonu jsou 4 země, je to Švýcarsko, Nizozemsko, Švédsko, Česko a my vždycky s těma týmama bojujeme o ty nejlepší příčky. Dvakrát po sobě jsme hráli finále, teďka jsme měli bronzovou medaili, myslím si, že každá medaile je super. Trošku cítím, že ale na druhou stranu by radši kluci byli vejš než na druhém místě a polepšili si to umístění, ale medaile jsou super. Patříme mezi top země, ale já doufám, že uděláme všechno pro to, aby jsme se stali tou top zemí.
1: Řekněte mi, čím právě vás třeba ten paraflorbal a sport handicapovaných oslovil, protože se známe samozřejmě z klasického florbalu, florbalu zdravých, jste mnohonásobným reprezentantem, pětinásobným mistrem republiky, dvakrát vítěz poháru, tak čím ale právě ten paraflorbal vás okouzlil?
2: Okouzlil mě mým zraněním, který se mi stalo při přípravě, když jsem hrál za Tatana Střešovice a vlastně v tu dobu se vymyslel projekt Nepřestávaj, trénuj, protože jsem si zlomil zanártní kůstku, takže jsem nemohl běhat a trénovat normálně dál s klukama a vymyslelo se, že bych se mohl propojit s Martinem Kosinkou a se Zdendou Krupičkou, kteří hráli právě v tu chvíli a hrajou až dodnes paraflorbal a tam je to strašně nadchlo. Tam jsem zjistil, že vlastně jeden člověk bez handicapu může hrát na hřišti a to je vlastně hrozně super, jsem za to rád, protože díky tomu bych se vlastně jinak k tomu paraflorbalu nedostal a už je to vlastně asi 14 let a já jsem z toho hrozně nadšený, stále mě to naplňuje a ta komunita je hrozně super. Takže jedno vlastně špatné zranění mě dostalo k paraflorbalu, od té doby u toho jsem, snažil jsem se to stíhat v rámci toho, že jsem ještě hrál florbal chodících a od té doby mě to hrozně naplňuje a díky tomu jsem tady i zůstal tím, že můžu být členem jak hráčů na hřišti, tak i v tom vedení.
1: Za Janem Natovem, šéfem českých paraflorbalistů, se vydáme ještě jednou, už za pár minut.
0: Ano, poslední část odpoledního rozhovoru nabídneme na radiožurnálu Sport po krátkých zprávách v 17:30. Aktuální informace z tenisového Roland Garros. Jakub Menčík hraje v pátém setu prvního kola s Argentincem Navonem vyrovnaně 4-4.
3: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
4: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
5: Z šatny Bostonu, z Tokio domu, z Delray Beach,
3: z Herenfénu, radiožurnál. Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako radiožurnál Sport.
6: Kory se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól. Slavia vyrovnává na 1-1.
4: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
3: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
4: poslouchat Sport.
3: Radiožurnál Sport.
7: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. Zprávy připravil Marek Sedláček.
8: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požádal Spojené státy o další rakety protivzdušné obrany. Napsal to v dopise adresovanému prezidentovi Donaldu Trumpovi a americkému kongresu. Ukrajina jich má kritický nedostatek, navíc v době, kdy Rusko zesílilo útoky. Ukrajinská protiraketová obrana se spoléhá téměř výlučně na střely Patriot, které vyrábějí Spojené státy. Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 44 korun a 16 halířů. To je o 40 halířů míň než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 halířů na 40 korun a 85 halířů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. Uganda s okamžitou platností uzavřela hranice se sousedním Kongem, aby omezila šíření epidemie eboly. Oznámila to ugandská vláda. Opatření potrvá 4 týdny. Výjimku budou mít zdravotníci bojující s nákazou, humanitární a bezpečnostní operace a doprava potravin a jiného nákladu. V Ugandě je hlášených 7 případů eboly a 1 úmrtí. A novocirkusová inscenace Wander má za půl hodiny premiéru v parku u kulturního domu Mlejn v pražských Stodůlkách. Představení, které propojuje akrobacii a fyzické divadlo, zkoumá téma krajiny a vztahu člověka k přírodě. Tvůrci kladou důraz taky na udržitelnost. Vystupují bez elektřiny a na představení cestují i s rekvizitami vždycky pěšky nebo městskou dopravou. Sport. 17. etapu Gira d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Michael Wahlgren. Čech Jan Hirt zvládl kopcovitou trasu na 12. příčce. V čele průběžného pořadí je Dan Jonas Vingegaard.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D10 u Tuřic a kolony i v Praze před Strahovským tunelem. Na dálnici D10 z Boleslavy na Prahu kousek před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru značné problémy po nehodě nákladního vozu, provoz kvůli vyprošťování i úplně zastavují. Kolona minimálně na hodinu je od exitu 27 Tuřice. Benátky. Na náhradní trase po silnici 610 je uzavírka za Předměřicemi, takže se musí přes Lysou. A taky na D10 opačně z Prahy na Boleslav je u exitu 21 Tuřice po nehodě v protisměru zabraný levý pruh, tam se brzdí jen před kratší kolonou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se u exitu 178 tvoří kolona, brzdí se až do zastavení, kolona v levém pruhu je na 15:15 k exitu 182 popůvky, kamiony v pravém se táhnou k D2. Na D1 před Prahou směrem z Brna vzniká kolona pořád od Průhonic z 6. kilometru i osobní auta a je to až do Spořilovské k nájezdu na jižní spojku na půl hodiny. V Praze stále řada kolon, mimo jiné obvyklé fronty na okruhu před Ořechem obousměrně a potíže na městském okruhu ve Strahovském tunelu směrem nahoru na Břevnov zabírá pravý pruh porouchané auto. Kolony před tunelem různě po Smíchově, hlavně před Mrázovkou z Radlické od Valtrovky a zejména se popojíždí z jižní spojky od McDonald's přes Barandovský most i přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
0: A my ještě k aktuálním zprávám doplníme také informaci z tenisového prvního kola Roland Garros. Jakub Menšík vede nad Argentincem Navonem 5-4 na gemi v rozhodujícím 5. setu. Teď už, jak jsme slíbili, je před námi poslední část odpoledního rozhovoru Radiožurnálu Sport. A to s Janem Natovem, šéfem českého paraflorbalu. Povídal si s ním kolega, reportér Pavel Petr.
1: Do té doby, než jste vlastně se s tím seznámil, tak věděl jste něco o sportu handicapovaných?
2: Občas jsem viděl na mistrovství světa, když jsme to třeba pořádali v České republice, tak jsem viděl, že vozíčkáři existují, že paraflorbal hrajou, ale vlastně jsem neměl vůbec pojem o tom, jak ta liga je velká, jak ten sport je velký a vlastně jaký týmy to hrajou. Takže řekl bych, že moje zkušenosti s paraflorbalem byly minimální. A dozvěděl jsem si to všechno až po tom, co jsem se zranil.
1: Dá se porovnat ta komunita, která je, ať už v tom paraflorbale, právě s tou mezi zdravými florbalisty?
2: Komunita v paraflorbale bych řekl, že více kamarádská, protože těch členů není tolik a je nás opravdu jako vlastně v uvozovkách málo, protože tady se všichni znají a všichni jsou takový spíš jako kamarádi, když to v tom florbale chodících, jak už to je prostě rozsáhlý, je tam prostě přes 1000 členů, tak tam už je to prostě tým a ten má x kategorií a vlastně je ta družina spíš v tom týmu. U nás je to takový jeden velký tým, řekl bych, všechny ty týmy dohromady.
1: Které ty sporty to víc prožívají? Ti zdraví třeba ten florbal nebo právě paraflorbalisté?
2: U nás bych řekl, že na hřišti to prožíváme velmi hodně a je to celkem dost konfliktní, ale musím říct, že v poslední době se český florbal posunul na velmi velkou úroveň. Myslím si, že jsme se absolutně vyrovnali tím přístupem a těma top sportovcema k té švédské lize a v poslední době jsem viděl, že je to hodně agresivní sport florbal chodících a myslím si, že rozhodně víc než paraflorbal.
1: Vy ale i hrajete samozřejmě ten paraflorbal, už jste to zmínil, jako zdravý a jedinec, který tam může nastupovat. Góly se daří dávat i tam, takže člověk se hodně rychle začlenil.
2: Jo, já jsem samozřejmě na začátku měl velký problém s tím naučit se na tom jezdit, protože to není nic jednoduchého postupem času. Když člověk může trénovat častěji, má na to ten čas se na to připravit, tak mi samozřejmě k tomu vozíku, když jsem se naučil na něm jezdit, pomohlo to, že jsem měl zkušenosti s tou hokejkou. Takže srovnat tyhle dvě věci není jednoduchý a není to zadarmo. Stojí to velkou práci naučit se na tom jezdit, ale já si samozřejmě velmi vážím a říkám to vždycky všem, že tady můžu hrát jako zdravý člověk. I přesto, že jsem na vozíku, tak si toho vážím, protože ne vždycky to vnáší dobrý světlo, ale já jsem hrozně rád, že můžu být součástí toho týmu i na hřišti.
1: A větší radost při gólu v případě chodících, nebo teď máte tu větší radost, když na tom vozíku se vám podaří poslat míček do sítě?
2: Teď už jsem dlouho nemohl střelit gól za chodící, ale vždycky jsem hrozně rád, když můžu dát gól a ten tým to potěší a třeba to nás může dovést k nějakému vítězství. Takže za každý gól, který potěší ten můj tým, jsem hrozně rád.
1: Říká Jan Natov, šéf českých paraflorbalistů z Brna. Pavel Petr, Radiožurnál.
0: 17 hodin 36 minut míříme na Radiožurnálu Sport znovu do dolní oblasti Vítkovic, kde se hraje beach volejbalový turnaj kategorie Pro Tour Elite. Jak se vyvíjí zápas sester Pavelkových s kanadskou dvojicí, ví přímo od písku reportér David Procházka.
10: Právě zápas skončil, Češky prohráli se zkušenými Kanaděnkami 0-2 na sety, před malou chvíli sice odvrátili dva matchboly, Brandy Docker znova chtěla zakončit na druhou přes, ale Anna Pavelko ji zablokovala, ale pak už třetí meč byl právě Brandy Viktorsnová levačka. Dokázala proměnit, takže 2-0 na sety, 21-15 a 21-16 a poslední český zápas dnešního programu v 18 hodin. Kylie Neuschäferová a Martina Meixnerová nastoupí proti Brazilkám Salgado a Rebekové.
0: A i u toho budeme společně s Davidem a Procházkou, kterému pro tuto chvíli děkuji. My znovu na Radiožurnálu Sport teď měníme sporty, míříme do Paříže, kde bojuje Jakub Menšík v prvním kole tenisového Roland Garros proti Argentinci Navonemu. Je u toho také reportér David Prouza.
11: Jakub Menšík v tuhle chvíli vede 5-4 ve druhém kole pařížského Grand Slamu a je to schoda. Měl dva matchboly, ale ani jeden při podání argentinského tenisty nedokázal využít, takže v tuhle chvíli stále 5-4 a schoda, ale Jakub Menšík stále ještě ve hře. O postup do třetího kola, nebo ve hře, samozřejmě je ve hře, primárně je teď trochu dál, než byl před pár okamžiky, ale stále tu šanci má velice dobrou. 5-4, 40-40 a Argentinec Navone servíruje do forehandu Menšíka. Jakub Menšík ale bohužel v tuhle chvíli returnuje do sítě a sám ví, že tohle mohl trefit určitě lépe. Každopádně Jakub Menšík v tuhle chvíli neproměnil dva matchboly a je to tedy nevýhoda z pohledu českého tenisty. Teď zase oslavné pokřiky na adresu Argentince Navoneho. To je věc, která doprovází v podstatě celé utkání nebo minimálně jeho druhou polovinu. A teď servis Navoneho zleva na Jakuba Menšíka. Tentokrát dobrý return od českého tenisty, ale Navone teď se dokázal slušně ubránit. Naopak rozbíhá českého reprezentanta a dostává se více do výměny, ale ten se dobře brání údery k základní žáře. Další úder Jakuba Menšíka velmi ostrý, ale ještě to není konec. Navone se zase ubránil. Zase přeskakuje do útoku. Jakub Menšík teď pod velkým tlakem. Ještě to stihl, ale další úder už ne. Navone slaví, dává si prsty k uchu. Srovnává na 5-5, to je velká škoda. Jakub Menšík měl dva matchboly. Teď si sedl na místo, kde normálně sedí sběrači míčků. Vydýchává další dlouhou výměnu při servisu Navoneho. Měl dva matchboly, ale bohužel ani jeden nedokázal využít. Všechno začíná zase od začátku, de facto od nuly, můžeme klidně říci, protože je to 5-5. V pátém setu ve druhém kole Roland Garros. Jakub Benčík měl příležitosti, ale zároveň na volné musíme říci, od toho stavu 15-40 hrál skvěle, dokázal se vymanit z tlaku českého tenisty a ten teď bude podávat za stavu 5-5. Začíná skvěle, je to bod z podání pro českého reprezentanta, dostává se tak do vedení 15-0. Věřme, že to Jakub Menčík zvládne a nakonec dohraje tenhle zápas do vítězného konce. Byla by to škoda. Bohužel Jakub Menčík zná situace, kdy má matchboly a nevyhraje pětisetový zápas. Už se mu to stalo minimálně jednou, myslím si, že dokonce dvakrát v posledních letech. Teď Jakub Menčík skvělý servis, skvělý volej, 30-0 a je to zase o poznání veselější. Pardon, Navone se teď trochu diví, ale nevím, čemu se chce divit. Servis Menčíka byl excelentní a zároveň výborný druhý volej. To znamená, že Jakub Menčík teď vede 30-0 velmi rychle. By si mohl jít sednout na svoji lavici za stavu 6-5 v pátém. V případě stavu 6-6 by se hrál super tiebreak do 10 bodů, ale nebudeme předbíhat. Můžeme doufat, že Jakub Menčík to stále ještě zvládne. Třeba ještě v tom klasickém formátu, kdy je to o dva gemy ve finále nebo v koncovce toho pátého setu. Teď Jakub Menčík dobrý druhý servis. No, chtěl jsem říct dobrý nebo takhle. On byl velmi slušně umístěný, ale čárový rozhodčí si myslí něco jiného. Jakub Menčík se tam tak podezřívavě dívá, ale ani empirový sudí nejde se podívat. A to znamená, že je to stav 30-15. Jakub Menčík sice stále o něco blíže, ale přeci jenom už to není 5-4 a 40-15 a dva matchboly, jako to bylo před pár okamžiky. Teď servis Jakuba Menčíka z levé strany, nepřesný do sítě nebo spíše do pásky a Jakub Menčík teď za několik málo okamžiků rozehraje tedy za stavu 30-15, 5-5 v pátém setu druhé podání, které je dlouhé. Tohle byl dlouhý servis, 30-30, není to moc fair play, ale DAF teď oslavuje i dvojchybu Jakuba Menčíka, řada lidí tady fandí argentinskému reprezentantovi Marianu Navonemu, který samozřejmě má k Antuce určitě blíž než Jakub Menčík. Připomínám, český tenista měl také drobné zdravotní problémy ve čtvrtém setu, možná související nebo velmi pravděpodobně související s tím obrovským vedrem. Teď ale Jakub Menčík, dobrý servis, přibližující volej, taky dobrý, Navone to ještě stihl, ale dobré, tohle už je out. Jakub Menčík má gameball na 6-5, vy o tom slyšíte ve vysílání Radiožurnálu Sport a český tenista to teď opravdu vyřešil úplně geniálně. Dá se říct, že ten volej vůbec nebyl jednoduchý, ale nakonec je to 15 pro českého tenistu a hlavně je to gameball na 6-5 v pátém setu. Souboj Jakuba Menčíka s Argentincem Navonem. Připomínám, ve třetím kole už je Marie Vousková. Jakub Menčík teď v tuhle chvíli netrefil první podání tak, jak by si představoval. Páska ho poslala vlastně úplně někam mimo všechny liney, i ty deblové. Čili out a teď druhé podání. Český tenista hodně opatrně, ale dostal balon do kurtu, to je to zásadní. Navone teď, řekněme, lehká údržba, ale velmi rychle z ní umí přepnout. A teď Jakub Menčík chybuje v mezihře. 40-40, možná nejdůležitějším gemu tohoto zápasu, nebo jednou z nejdůležitějších. Pro Navoneho pravděpodobně ten důležitější byl ten, ve kterém odvrátil dva matchboly před pár minutami. Ale stále ještě je Jakub Menčík pořád relativně blízko postupu. Má to ve svých rukou. Má servis, má svůj největší zbraň k dispozici. A to za stavu 5-5 a 40-40. Jakub Menčík servíruje na čáru, chtělo se mi říct, ale těsný out. Tak tentokrát ten první servis Jakuba Menčíka úplně nedrží, úplně si tím nepomáhá, jako třeba na začátku páté sady, kdy odvracel řadu breakballů, ale teď si pomáhá výborně druhým servisem, bod z podání. Gameball pro Jakuba Menčíka v souboji s Argentincem Navonem. 6-3 vyhrál český tenista ten první set, 2-6 prohrál druhý, pak vyhrál 6-4, pak ztratil 1-6, teď je to 5-5, extrémně vyrovnaný zápas. Jakub Menčík bojuje s Argentincem Navonem a to už poměrně dlouhou dobu český reprezentant teď na hřišti přes 4 hodiny. Úder Jakuba Menčíka, který je dlouhý, zase pokus o ukončení výměny velmi rychle,

0: Příležitost pro Jakuba Menšíka za stavu 5-5 a výhoda. Ten game trvá 5 minut, zdá se, že trvá trochu déle, minimálně ten pocit takový je, ale Jakub Menšík už odehrál mnohem delší game v tomhle zápase a nejenom v něm. Tak teď zleva zase servis Jakuba Menšíka, ven z kurtu, na vone tam je, ale Jakub Menšík u sítě hraje dobře. 6-5 vede Jakub Menšík v pátém setu v souboji s Marianem Navonem na Radiožurnálu Sport na koncovku páté sady, ať už dopadne jakkoliv, se vrátíme zase za chvíli.
1: Nejen výborný výkon Jakuba Menšíka, ale zatím také našeho kolegy Davida Prouzy. Pro kontext, David měl za sebou urputný a bleskový běh na komentátorskou pozici z rozhovoru s českou reprezentantkou Marií Bouskovou. Davide, díky za tento výkon a jak ty už si říkal, že se Menšík jde vydýchat, tak můžeš jít i ty za malou chvíli naslyšenou.

0: Na Radiožurnálu Sport se teď vracíme do Paříže. Pokračuje bitva v prvním kole tenisového Roland Garros. Jakub Menšík hraje proti Argentinci Navonemu. Závěr pátého setu stále komentuje David Prouza.
1: Závěr pátého setu to opravdu je, protože bez ohledu na to, co se stane, pakliže by Navone získal teď game na 6-6, tak začne super tiebreak. Nehraje se už klasicky o dva gamy, jako tomu bývalo dřív, ale super tiebreak do 10. Jakub Menšík teď za stavu 6-5. Ve svůj prospěch ztrácí 0-15 při podání Navoneho. Zase byl v takovém delším předklonu, poté opět neúplně krátké výměně. Jakub Menšík se opravdu nadře hodně v tomhle utkání a to pořád musíme připomínat i tu teplotu, která je vysoce přes 30 stupňů, nebo ne vysoce, ale takových 34 stupňů určitě je. Ta pocitovka na pařížském slunci musí být absolutně nesnesitelná. Přesto Jakub Menšík, stejně jako Argentinec Navone, bojují přes 4 hodiny v tomhle utkání. Včerejší zápas se jeden 4-hodinový s českou účastí dopadl dobře. Vítko Přiva ho zvládl, porazil domácího Muteta. Teď by tedy něco podobného určitě rád dokázal taky Jakub Menšík, ale bude to mít ještě hodně těžké nejenom v tomhle gemu, ale zároveň i v následném pravděpodobně tiebreaku, protože teď po chybě Jakuba Menšíka to bude už 40-0 pro Navoneho. Čárový rozočí se ještě dívá na tu stopu, ale pozor, říká dobrý míč, dlaň rozočího je směrem dolů ke kurtu, takže gesto balon dobrý a jelikož to byl balon vítězný, měl by být stav 30-15, měl by Navone servírovat zleva na Jakuba Menšíka a teď jste to slyšeli od hlavního sudího ve francouzštině 30-15, nebudu se pokoušet to vyslovovat v tomto jazyce. Každopádně Jakub Menšík tenhle bod opravdu vybojoval, vydřel a to by klidně mohl být klíčový moment třeba v tomto gemu. Nechme se překvapit. Navone se víruje do forehandu Menšíka, ten hraje skvěle k základní čáře, ale Navone je prostě pes obranář. Tohle zvládl výborně. Naopak vrátil Menšíkovi hned balon pod nohy. Ten už se k tomu úplně dobře nesklonil při své velké výšce. A tak tady zase za argentinských chorálů stav 40-15. Teď ještě nějaká drobná debata mezi Jakubem Menšíkem a rozhodčím na Empireu. Možná pravděpodobně to, že fanoušci někteří začínají hlasitě bouřit ještě trochu dříve, než výměna skončí.

0: Každopádně, ano. Tady slyšíte doporučení, bohužel zase ve francouzštině, tedy k tomu, aby fanoušci si prostě dávali trochu na to pozor a nefandili v momentě, kdy je ještě výměna rozehraná. Jakub Menšík na returnu, Manuel Marian Navone dává ESO a je tady super tiebreak v pátém rozhodujícím setu. Mezi Jakubem Menšíkem a Marianem Navonem bude tady zkrácená hra do 10 bodů. Nejtenčí rozdíl bude mezi těmito dvěma hráči, ať už to dopadne jakkoliv. Jakub Menšík se dokázal vrátit, řekl bych, po docela opravdu nepovedeném čtvrtém setu, ve kterém se nechal ošetřit, ve kterém mu lékař měřil tlak, teplotu, dával mu možná nějaké extra elektrolyty, možná nějakou extra sůl, gel, vodu, cokoliv, aby ubojoval nebo aby se popral s tím nepříjemným stavem, který mu způsobuje pařížské slunce. V pátém setu několikrát čelil breakballům na svých servisech. Dokázal se z toho vždy dostat. Teď dotáhl tenhle zápas do tiebreaku. Měl už i matchbally, to musíme říci, ale Jakub Menšík je nevyužil, respektive Navone si to velmi dobře uhrál a teď tady český tenista na začátku super tiebreaku servíruje zprava na svého argentinského soupeře jen tak, že se ten balonek vešel do kurtu. Teď následně těsně nacítí hraje Jakub Menšík hodně na riziko. Řekl bych, od českého tenisty jsou tyhle údery. Navone toho může využít, ale nevyužívá. Hraje forehandem za čáru základní a to znamená 1-0 pro Menšíka, dobrý vstup českého tenisty, který teď tedy vede 1-0, ale je to opravdu jenom dílčí krůček, protože hraje se do 10, tohle utkání ještě může být secakramensky dlouhé, několik výměn stran čeká oba tenisty, vždy při 6 odehraných bodech si tenisté mění své poloviny kurtu, takže minimálně dvakrát si ještě zacestují na kurtu číslo 6 v areálu Rolanda Garrose. V době, kdy se hraje už přes 4 hodiny super tiebreak dospěl, nebo zápas dospěl do super tiebreaku, teď zase empirový rozhodčí zbíhá ze své lavice, dívá se na stopu, ukazuje out, takže Navone už bude mít jenom druhé podání. Jakub Menšík teď čeká za základní čarou, až se usadí hlavní rozhodčí a následně až Navone rozehraje svůj servis. Za několik málo okamžiků už se tak děje. Jakub Menšík si obíhá return forehandem, skvěle zatlačil Navoneho. Další velká rána Menšíka na čáru a za čáru běží nebo letí míč od Navoneho 2-0. Mini breaky na světě. Jakub Menšík se dostává do tohoto drobného náskoku, který je rozhodně velice důležitý. Jakub Menšík teď bude hrát svědomím, že i když tuhle výměnu ztratí, tak stále má náskok a dva servisy v zádech. A dva servisy Jakuba Menšíka, to je zbraň, kterou bych v zádech klidně ocenil, rozhodně spíš než třeba servis vlastní. Teď Jakub Menšík na pravé polovině kurtu za stavu 2-0 v super tiebreaku vede nad Argentincem Navonem. Skvělý return prvního podání Argentince a další chyba. Navone se zase netrefil do poloviny Jakuba Krejčíka. Je to Jakuba Menšíka. Jakub Krejčík samozřejmě má asi volno v tuhle chvíli, pravděpodobně jako většina hokejistů, kromě těch, co jsou na mistrovství světa. Jakub Menšík teď vede 3-0, servírovat půjde za chvíli zleva. Navone teď viditelně frustrovaný, protože obě výměny si myslím, že mohl zvládnout, on to ví sám nejlíp. Každopádně teď to pravděpodobně i on pustí ze své hlavy a bude se soustředit na to, aby přijímal podání českého tenisty, českého nasazeného hráče, který bojuje s Navonem o to, aby postoupil do třetího kola poprvé v kariéře. Mimochodem by to bylo pro Jakuba Menšíka, kdy se na Roland Garros dostane právě do třetího kola. Tam už je třeba Marie Bousková, o tom více třeba později. Teď Jakub Menšík po druhém servisu běží k síti. Výborně zahrál první volej i ten druhý a tohle nestihne. Navone a Jakub Menšík se teď trochu nechává taky vytleskat, vyfandit, protože tohle byla velká paráda. Překvapivý náběh k síti po druhém podání. Následně výborný přípravný volej a potom fenomenální stop volej, který Navone viděl, chtěl tam být, ale nemohl ani boha doběhnout tenhle balónek a tak je to 4-0 pro Jakuba Menšíka. Tohle je excelentní vstup českého reprezentanta do závěrečného super tiebreaku. Tak jen tak dál, ideálně ještě 6 bodů, aby to Jakub Menšík měl opravdu co nejrychlejší a mohl si odpočinout. Český tenista teď servíruje do středu hřiště, páska je mu ale v cestě. Zase mířil český tenista na síť. Je to docela překvapivé řešení, ale je pravda, že v Paříži je teplo, míče létají rychle a i tahle varianta může být docela efektivní. efektivní, jak jsme viděli před malou chvílí. Druhé podání od Jakuba Menšíka tentokrát nebylo vůbec silné a tak na volné teď hodně tlačí českého tenistu a kam se potrefí? Trefí se na raketu Menšíka, tento ještě jednou vybere hodně do vzduchu, smeť po dopadu od Argentince, která teď už ale končí úspěšně, takže na volné snižuje. Je to 1-4, ale stále to je velmi dobrý stav. Jakub Menšík ale v tuhle chvíli už má v zádech pouze jeden mini break, protože jednou o svůj servis přišel. Nicméně teď můžeme zase držet palce Jakubovi Menšíkovi v tom, aby uhrál třeba jeden bod na příjmu a zase odskočil do toho dvoubrejkového náskoku. Mariano Navone bude teď ještě jednou podávat na své půlce, pak si oba tenisté strany prohodí. Bude to krátká přestávka, kterou můžeme klidně vyplnit pak na Radiožurnálu Sport dalšími výsledky českých reprezentantů ve druhém kole Roland Garros. Navone servíruje do forehandu Menšíka a ten hraje vítězný úder z forehandové strany. Jakoby se nechumelilo, to tam poslal. Děkuji pěkně Navonemu do míst, kde Argentinec nebyl ani být nemohl. 5-1 vede Jakub Menšík v závěrečném super tiebreaku. Škoda, že se nehraje klasický tiebreak. Už by to byly jenom dva budíky. Takhle přece jenom Jakub Menšík potřebuje přesně půlku toho, co už si uhrál. Vede 5-1 v závěrečné zkrácené hře. Když se podíváme na další výsledky na Roland Garros v tuhle chvíli, tak Marie Bousková porazila Britku Jonesovou, je už ve třetím kole. 3 roky po sobě tohle zvládla. Velká konzistence na pařížské antuce pro Marie Bouskovou. Sára Bilek prohrála s Ivou Švontekovou ve dvou sadách 2-6, 3-6 a zhruba za hodinu se také na svůj zápas začne chystat, nebo už se chystá Karolína Muchová. Její soupeřkou bude Rachimovová z Uzbekistánu a takový hlavní blockbuster dnešního večera, alespoň z českého pohledu a možná z německého, Tomáš Macháč nastoupí na centrálním dvorci Filipa Šatriera proti nasazené dvojce Alexandru Zverevovi. Hrálo se taky řada deblových utkání s českou účastí, připomenu dvojci Pavlásek Rykl, která prošla do druhého kola a také česko-americký pár Siniaková Townsendová. Zpět ale na to, co se děje na kurtu číslo 6. Navone servíruje ještě jednou na Jakuba Menšíka. Čech vede 5-1 v závěrečném super tiebreaku. Zase se výborně položil do returnu. Teď backendem tlačí Argentince, ale ten zatím drží v té výměně velmi dobře. Přesto Jakub Menšík stále utahuje tu smyčku. Byť teď zase trochu na volné se vymanil z toho tlaku, ale pořád si myslím, že Jakub Menšík by to mohl zakončit, ale páska je proti němu. Jakub Menšík zahrál forehand po čáře, myslel to dobře. Nicméně na kraji kurtu je síť podepřena dvěma takovými železnými tyčemi. Ty samozřejmě tu krajní část sítě zvyšují a na to teď doplatil Jakub Menšík, který v hlubokém předklonu si teď ještě otře obličej, vezme si do ruky raketu, vezme si do ruky tenisáky, upraví si kšeltovku a půjde servírovat super tiebreaku 5. setu proti Navonemu z Argentiny. Jakub Menšík vede 5-2. Je to velmi dobré, na papíře to vypadá výborně, nicméně realita okamžiku tohoto zápasu může být úplně jiná. Obzvlášť, když se Jakub Menšík teď netrefuje do prvního servisu, zase už to kvapil k síti. Jakub Menšík teď po druhém servisu si myslím, že to znova neudělá, ale kdo ví, opatrný druhý servis, Jakub Menšík zůstává u základní čáry, na volné naopak zkusí tlačit z backendu po čáře, to se mu daří velmi dobře. Teď z forehandu pleně, Jakub Menšík zase začíná tu svoji rutinu, že létá zleva doprava, ale na volné mu teď pomáhá obrovskou chybou z forehandu. 6-2 vede Jakub Menšík. 6-2 pro českého tenistu, který v jednu chvíli vypadal, že možná to utkání ani nedohraje. Seděl jako tělo bez duše ve čtvrtém setu na své lavici, vyžádal si ošetření, to teplo ho pravděpodobně dostihlo. Co se přesně dělo Jakubu Menšíkovi, to určitě budeme zjišťovat po zápase. Reakci českého tenistu nabídneme, stejně jako reakci postupivší Marie Bouskové do třetího kola Roland Garros v turnaji žen. Teď ale zase zůstáváme u super tiebreaku rozhodujícího setu. Jakub Menšík a jeho první servis znovu repríza toho, co se stala před malou chvílí na levé straně kurtu, tedy první podání v síti. Druhý servis Jakub Menšík ale stále ještě má. Rozehraje ho kam? Ven z kurtu. Navone úplně zmizel z televizních záběrů. Teď se zase zjevil na tom kurtu. Jakub Menšík tlačí z backendu i z forehandu. Teď je trochu opatrnější. Přece jenom si uvědomuje, že tenhle bod by bylo dobré získat, ale Navone teď zatlačil skvěle z backendu, ale stále pokračuje tahle výměna. Český tenista je trpělivý, tak snad mu ta trpělivost a přesnost vydrží. Skvělý forehand Menšíka. Ten by mohl k síti, ale nakonec nejde. Až teď po backendu úderu už u sítě je. Zkrácení hry a balón končí na pásce. To je přeškoda. Jakub Menšík tohle měl výborně připravené, udělal všechno naprosto správně, ale možná půl krok mu chyběl, aby ten volej zahrál úplně ideálně. Takže dílčí snížení, další předklon českého tenisty. Led si teď sype z takového pytlíku, který mají tenisté třeba zabalený v ručníku na lavici. Tady má Jakub Menšík rovnou u svého ručníku na polovině pytel s ledem, který si teď vysypal na hlavu, taky si trochu nachladil, řekl bych, vnitřní stranu třísel a Jakub Menšík teď půjde přijímat za stavu 6-3. Pořád to vypadá dobře, pořád Jakub Menšík má jeden mini break, ale stále to ještě není hotové. Jakub Menšík teď na returnu, skvělý return z backendu, velká agresivita, velká přesnost, bohužel to samé se nedá říct o druhém úderu, který Jakub Menšík vyslal v této výměně. A je tu další snížení. Navone se teď dostává už do ztráty pouze dvoubodové, prohrává 4-6 a ještě má jedno podání. Navone sice stále ztrácí jeden mini break, ale teď to kosmeticky hodně snížil a to momentum možná bude teď trochu na straně Argentince. Byť dosud mohl hrát trochu bez tlaku, že už má velkou ztrátu. Teď přeci jenom si je vědom toho, že je zpátky ve hře a to se může projevit. Navone podává na Jakuba Menšíka, ten backendem napaluje balón za základní čáru. 6-5 vede Jakub Menšík, ale také musíme říci to, že to bylo 6-2 a ne tak dávno. Český tenista v tuhle chvíli půjde dvakrát podávat. Pořád to ještě má ve svých rukou. Ale hodně se zdramatizoval ten závěr super tiebreaku, stejně jako se zdramatizoval v podstatě celý zápas. Jakub Menšík vyhrál první set 6-3, druhý ztratil 2-6, třetí vyhrál 6-4, čtvrtý velmi rychle prohrál 1-6, bylo tam i to ošetření, po něm se odebral po tom čtvrtém setu. Mimo kurt vrátil se, od té doby hraje zase velmi dobře. Jakub Menšík teď skvěle si pomáhá prvním podáním a další velký úder Jakuba Menšíka na vone jen tak, takže to vybral. Menšík je u sítě, ale tentokrát si nechá spadnout ten balon a místo smeče volí forehand, je opravdu opatrný, teď zkracuje hru za síť a navone tam nebude. Fantasticky teď Jakub Menšík vyřešil tuhle situaci. Hrklo ve mně, když jsem viděl, že se chystá na to hrát z první tu smeč, která se snášela snad z 15-20 metrů. Měl by to přímo do slunce Jakub Menšík. Nakonec si to rozmyslel, zahrál forehandový úder, doběhl si k síti a pak precizně ukončil celou výměnu. Perfektní řešení a Jakub Menšík se neukvapil a to nemůžeme říci, že by to takhle vyřešil každý v takovýhle moment. V momentě, kdy Menšík hraje o svůj premiérový postup do třetího kola antukového Roland Garros. Výměna stran. Krátká pauzička na ošetření, Jakub Menšík se zase zleduje po celém těle, na krk, na tělo, na nohy, kam to jde, tam si trochu nasype led nebo minimálně přiloží ten igelitový pytlík plný ledových kostek. Řekl bych, že spotřeba tohoto materiálu bude na tomhle Grand Slamu enormně vysoká oproti minulým ročníkům. Jen třeba ten opravdu loňský, nebylo takovéhle vedro ani zdaleka, možná tak dva dny bylo tepleji, jinak bylo 20 stupňů, občas i zapršelo. Teď Roland Garros je zalité pařížským sluncem, ale to teplo je opravdu skoro až nesnesitelné, nebo určitě nesnesitelné, byť tenisté vydrží hodně, tak někdy už si myslím, že to je hodně za hranou, ale to je realita pro všechny úplně stejná. Jakub Menšík teď s vědomím toho, že zvládl první servisový bod v super tiebreaku, bude hrát znovu, teď už na té druhé půlce, kde před malou chvílí hrál na volné, tenisté si to teď prohodili a český reprezentant, Davis Cupový hráč, bude servírovat do středu hřiště na volné, jen tak, že to vybral, Jakub Menšík se přibližuje k síti, na volné zkouší prohoz, Jakub Menšík hraje do autu. Tohle byl aut, byť těsný, ale aut to byl, Jakub Menšík to ví, je to zase jenom obod. 7-6 a tentokrát je to Navone, který má servis dvakrát a to znamená, že může klidně otočit průběh tohoto super tiebreaku a dostat se poprvé do vedení a když už se nikdy dostat super tiebreaku do vedení, tak v jeho koncovce je to opravdu perfektní načasování. Jakub Menšík na returnu, Navone půjde servírovat, ale Menšík už několikrát ukázal, že i na příjmu umí být zatraceně nebezpečný. Český reprezentant stále ještě čeká, protože Navone si dal na čas se svým podáním. Ještě maličkou chvíli si počká, teď si párkrát ťukne balonkem, tak aby splnil takový ten stereotyp před servisem. Podává do backendu Menšíka asi na lineu. Myslel jsem si, že to je out, ale nakonec ne. Jakub Menšík se musí hodně bránit, teď je pod velkým tlakem a tohle nezvládne. Je srovnáno 7-7, Navone trefil lineu z podání. Věc, na kterou urychleně musí zapomenout Jakub Menšík a soustředit se na další příjem, tentokrát z pravé půlky. Argentinci ožili. Možná nejen Argentinci, možná i fanoušci z jiných zemí, každopádně přidávají se do toho hromadného skandování. Věčná škoda, že se někdy třeba také Grand Slam nehraje v Česku, ale to si prostě Češi musí zajít chuť na tohle. V zápasech s tenisty z větších zemí vždycky budou v publiku v menšině, to je jasné. Jakub Menšík teď připraven na pravé půlce, bude returnovat servis na Volného. Menšík je velmi blízko základní čáře i na první podání. Teď se na Volné dopustil obrovského outu. Byl by to dobrý balon, kdyby servíroval na druhou půlku. Nicméně on servíruje na tu pravou, takže teď už jenom druhé podání. Na Volné 7-7, opatrný servis, ale trefil se tam. Jakub Menšík se zase trefil do returnu, teď to zkusil s forehandu oběhem, ale nevím, jestli to bylo úplně šťastně načasované. Nicméně Jakub Menšík té výměně zůstává. Teď hraje forehandem bočáře, vítězný balon. 8-7 vede Jakub Menšík, který si zase počkal na tu ideální příležitost a na Volné teď vlastně musel se jenom sklonit před uměním českého tenisty, který to byl z velké výšky. Teď Menšík měl kliku, že je tak narostlý, pokud jde o centimetry, protože hrál to přeci jenom pořád v úrovni ramen nebo možná kousek nad rameny. O 10 cm menší tenista by to mlátil někde u hlavy a opravdu by měl výrazně menší kontrolu nad tím, kam ten balon umístí. Takhle je to 8-7 pro Jakuba Menšíka. A dva servisy, ta matematika je jednoduchá. Pakliže splní předpoklad toho, že použije servis Jakuba Menšíka, tak by to měl zvládnout. Ale samozřejmě český reprezentant to má teď extrémně těžké. Ještě jednou si počká, zase drobná konverzace směrem k Empirovému rozhodčímu, který tak trošku krčí rameny, říká, já víc dělat nemůžu, můžu maximálně tak sklidnit trochu fanoušky, něco říci. A teď český tenista zase v předklonu jakoby trochu vydýchával tu předcházející situaci, ale nemyslím si, že by byl teď nějak extrémně unavený, je to spíš celé kvůli tomu, že neměl úplný klid na svůj servis. 8-7, hraje se super tiebreak pátého setu. Jakub Menšík tímhle samozřejmě nepotěší příznivce svého soupeře na Volného z Argentiny, protože trochu narušil celý ten průběh super tiebreaku, ale teď už může podávat hodně opatrný první servis. Takhle pomalý se, myslím, Jakub Menšík hrál naposledy v dorostu, nicméně výměna je rozehraná, teď jde hlavně o tu chybu neudělat. Jakub Menšík se teď hodně brání na Volné, ale také už nechce hrát úplně ven na lajny. Teď Jakub Menšík právě tu čáru trefil, přibližuje se k síti, hraje vítězný forehand inside out a má dva matchboly. Jakub Menšík teď opravdu neskutečně trpělivě si zase došel pro tu situaci, ve které už mohl zahrát vítězný balon a vede 9-7. Dvě matchballové příležitosti, dvě už Jakub Menšík měl. Bylo to za stavu 5-4, ale to ještě nezvládl. Tam servíroval ovšem Mariano Navone. Teď je to Jakub Menšík, který má podání, nicméně má ho už jenom jednou. V momentě, kdyby ztratil tento matchball, tak zase půjde podávat Argentinec v super tiebreaku posledního setu. Připomínám, Jakub Menšík v pátých setech není moc úspěšný, ale teď dává ESO, nebo ne? Tak je to s dotykem pásky, to je velká škoda. Přišlo mi to čisté, bohužel balonek se otřel o pásku, takže všechno zpátky, nadšení schovat zpátky džina do láhve a jedeme znovu 9-7, Jakub Menšík versus Mariano Navone, který se už možná viděl venku z Roland Garros, ale nakonec ještě stále drží. Čelí dalším matchbullům, Jakub Menšík teď může znovu potvrdit svůj postup do třetího kola, ale tentokrát to podání bylo enormně špatně umístěné, takže teď pouze druhý servis. Jakub Menšík versus Navone a tohle je out. Jakub Menšík dává dvojchybu v jeden z nejhorších momentů, který si můžete představit. Pravda, kdyby čelil matchballu, dal dvojchybu, bylo by to ještě horší. Ale tohle je přesně ta situace, kterou už Jakub Menšík řešil na US Open před dvěma lety nebo před rokem. Zkrátka v těch pěti seťácích ho nepodrží servis v momentě matchballu a teď se stalo nemlich to samé. Je to velká škoda. Jakub Menšík už to možná i sám cítil, že postoupil, protože to ESO bylo opravdu SM. Ta páska tomu vůbec nic nepomohla. Každopádně ten letmý dotek tam zjevně byl. A tak tedy teď Menšík má stále matchball, ale servírovat půjde Mariano Navone. Ruku na srdce, myslím si, že Jakub Menšík určitě ocenil, kdyby teď Navone udělal to samé. Ale ten se trefuje do prvního podání a Menšík se netrefuje do backendu. Ten tlak a možná i ty vzpomínky, které Jakub Menšík měl nepříjemné v pátých setech na US Open loni, předloni a také na Roland Garros v minulém roce, tak se teď projevily 9-9 a tenhle zápas je naprosto otevřený. Jakub Menšík v tuhle chvíli promarnil další dva matchboly. Už jsou čtyři, které měl český reprezentant, ale ne a ne dotáhnout tenhle zápas do vítězného konce a nutno říci, že ty poslední dva zahodil. To si musíme říct naprosto upřímně a otevřeně. Tohle český tenista určitě měl vyřešit lépe. Teď se musí občerstvit, dát si trochu možná zase nějakého gelu, možná nějakou sůl, aby nepřišly třeba křeče. My o tom teď také budeme informovat posluchače Radiožurnálu za malou chvíli ve zpravodajství. 9-9 v super tiebreaku pátého setu. Jakub Menšík nevyužil v super tiebreaku dva matchboly, předtím další dva, už čtyři příležitosti měl, žádnou nakonec nedokázal dotáhnout a také to teď 9-9 servíruje na volné. Koncovku nabízíme ve vysílání radiožurnálu Sport. Z Paříže David Prouza, radiožurnál. 9-9, stadion utichl, nebo kurt spíše utichl, na volné podává na Jakuba Menšíka, který se tentokrát trefuje do kurtu, to je to nejdůležitější. Teď neopatrný útok Čecha, ale teď bohužel netrefený, nečistě úder, na volné se chystal na vítězný balón, ale tentokrát oplácí Menšíkovi stejnou mincí a dává nepochopitelnou chybu, půlku sítě trefil ze svého forehandu, ale dost možná ho ovlivnilo to, jakou trajektorii měl ten balónek od Menšíka, který vůbec netrefil čistě. Ten balón se tak zvláštně snášel vstříc argentinskému tenistovi a ten možná se k tomu i trošku nešikovně postavil. Zahrál půlku sítě, ale za to se rozhodně Jakub Menšík zlobit nebude. Vymazat veškerou historii, kterou teď má Jakub Menšík ve své hlavě, a brát to jako první matchball. To je to nejjednodušší a nejlepší, co by teď měl Jakub Menšík udělat, byť už je to matchball číslo 5. Český tenista na servisu a trefuje pásku. Tak to je podobná situace jako před malou chvílí. Jakub Menšík na ten čtvrtý matchball, který měl, pardon, třetí, tak vyrobil dvojchybu. Jakub Menšík teď hodně opatrný, se do backendu na volného. Za každou cenu bude chtít teď udržet balón ve hře. Opatrné údery od základní čáry, Jakub Menšík to zase teď sotva přehodil přes sítě, vidět, že opravdu chybu udělat nechce, ale nesmí se to s tou opatrností zase úplně přehánět. Teď oba tenisté jsou v klidu a Jakub Menšík zase netrefuje. Netrefuje svůj backhand a teď se trošku bojím, jestli nemá křeč v jedné ze svých nohou. Jednou už si pamatují diváci to, jak Jakuba Menšíka nějakým způsobem úplně vyřadili křeče. Bylo to ve finále juniorky na Australian Open pár let zpátky. Tam Jakub Menšík kvůli křečím si nemohl vyžádat ošetření a vlastně dohrál v křečích celé utkání, nemohl ani podávat. Vzbudil tehdy velké sympatie řady tenistů, expertů a diváků samozřejmě. Ale Jakub Menšík teď má možná stejné problémy. Ta jedna noha je taková hodně stuhlá, dá se říci. Český tenista teď ještě chviličku se zase bude opírat a je vidět, že to tříslo pravděpodobně má už hodně zatížené, teď to ještě zkusí vychodit, ale s touhle křečí neuděláte vůbec nic. 10-10, na volné stojí, čeká, co bude. Myslím si, že může i soucítit s Jakubem Menšíkem, ale problém je, že prostě kvůli křečím vám nikdo medical nedá. Možná pokud jste Jannik Sinner, ten občas tak trochu ty masáže svých nohou protlačil do přestávek, byť oficiálně říkal, že křeče nemá. Každopádně Jakub Menšík teď 100% s těma nohama na tom není dobře a v momentě, kdy se bude napřahovat na servis, tak to vůbec nebude příjemné. Myslím si, že empirový sudí teď dělá maximum, je hodně empatický, nechává Jakuba Menšíka trochu se vzpamatovat, ale na volné už teď začíná poprávu protestovat, protože cítí šanci, cítí krev ve vodě. Jakub Menšík si teď připravuje svůj servis z pravé strany, ale nejsem si jistý, že to podání bude úspěšné. Servis Jakuba Menšíka hodně opatrné, na volné hraje od základní čáry. Jakub Menšík bude hrát na riziko, to je úplně jasné. Teď do toho zkusí mlátit tak, aby ukončil tu výměnu. Co nejdříve, přibližuje se k síti. Výborný forehand Jakuba Menšíka. Bylo vidět, že se vůbec už nemůže snížit k tomu balónu. Hrál to s natažených nohou. Naštěstí mu to na volné hodil velmi slušně. Je tu další matchball, tentokrát servíruje Argentinec a zase Jakub Menšík bere do ruky pytel s ledem a zkusí si co nejvíce schladit to místo, kterého trápí. Ale tentokrát už empirový sudí nebude tak vstřícný, protože pánem času v tuhle chvíli je servírující Mariano Navone a ten naopak, jestli něco, tak spíš bude chtít spěchat. 11-10 vede Jakub Menšík v závěrečném super tiebreaku pátého setu. Jeho souboj s Argentincem Navonem trvá přes 4 hodiny, hodně přes 4 hodiny. Navone podává odky opatrně do backendu Menšíka, ten hraje krásně pod nohy Argentinci. Další dobrý úder, který vytahuje Navoneho ven z kurtu, ale teď Jakub Menšík tomu nedává podstatnou agresivitu, takže to není vítězný balon. Tohle mohl být out, ale není. Navone trefil čáru, pravděpodobně vnějšek liney, ta výměna pořád pokračuje. Navone se teď dostává trochu do, řekněme, lepší pozice a Jakub Menšík mu teď pomáhá dalším úderem, který letěl ven za všechny čáry, i tu boční, i tu zadní. 11-11. Jakub Menšík opět klasický obrázek posledních minut. V hlubokém předklonu trochu vydýchává, trochu relaxuje. Ten tiebreak trvá už 22 minut. Za 22 minut někdy stihnete i celý set, když se vám hodně daří, nebo když se soupeři hodně nedaří. Oběma tenistům se teď daří, řekl bych, tak stejně. Myslím si, že ani jeden už moc na kurtu dlouho být nechce. Každopádně jeden musí vyhrát. Je to 11-11, hraje se o další matchball. Mariano Navone podává na Menšíka, který hraje returnem přímo do středu hřiště. Teď to opravdu trochu ulehčuje svému soupeři, ale ani Navone nemá úplně chuť hrát agresivně, hraje spíše opatrněji, má pravděpodobně o trochu víc sil, takže může v té výměně držet. Jakub Menšík s nataženýma nohama to rozděluje v podstatě z kroku. Vůbec to pro něj není jednoduché. Přesto se snaží útočit, ale má to hodně těžké. Tohle bude out, nebude. Ještě Jakub Menšík zůstal v té výměně. Teď útočí do backendu Navoneho, ten hraje do outu. Byl to out? Já věřím, že ano. Ale jistý si nejsem. Teď půjde ještě Empireový sudí potvrdit verdikt čárového rozhodčího. Přiznám se, že mi to trochu zmizelo ve slavení fanoušků. A jaký je verdikt? Ukazuje ukazováčkem hlavní sudí ven, takže by to měl být Jakub Menšík. Ano. Český tenista vede 12-11. Má, jestli počítám dobře, šestý matchball. Pět z nich nevyužil, několikrát při vlastním podání. A teď tedy příležitost další pro Jakuba Menšíka. Jakub Menšík, co by za to dal, kdyby dal jedno ze svých S, kterých nasázel řadu v tomhle utkání a stovky v utkáních minulých, ale Jakub Menšík potřebuje ESO teď, to je jednoznačné. Ani krok navíc už by nechtěl teď dělat. Jakub Menšík na kurtu číslo 6 bojuje o premiérový postup do třetího kola Roland Garros. Jakub Menšík nadhoz, servis, rána ven z kurtu, ale Navone to ještě stihl. Menšík se přibližuje k síti. Zkusí vítězný forehand, dává ho! Jakub Menšík ukončuje zápas s Navonem v pěti setech, vyhrává v super tiebreaku toho rozhodujícího. Ještě než ten balón spadl po druhé na zem, tak už dříve spadl na zem Jakub Menšík, který se snad ani nezvedne. Já si myslím, že Jakub Menšík je na absolutním minimu sil. Marian Navone teď sportovně půjde podat ruku svému soupeři na jeho polovinu, protože občas jsme svědky těch teatrálních pádů na záda, ale věřte mi, že tohle Jakub Menšík rozhodně neměl v plánu. Jakub Menšík leží uprostřed kurtu číslo 6, teď mu už tleská, řekl bych, celá tribuna logicky, protože Jakub Menšík si to opravdu urval za hranou možného i nemožného. Český reprezentant teď opravdu bude dlouho se zvedat. Já bych se vůbec nedivil, kdyby přišla nějaká podpora od organizátorů, protože Jakub Menšík se prostě nemůže dostat na nohy. Myslím si, že teď úplně všechno povolilo v jeho těle a v tuhle chvíli se stále Jakub Menšík drží u země a opravdu si myslím, že pokud to někdo nezvedne, tak Jakub Menšík si tady ustele na hodně dlouhou dobu. Teď už někdo přichází na Radiožurnálu Sport, ale můžeme říct, je to zásadní, to nejdůležitější. Český reprezentant je ve třetím kole Roland Garros, ale myslím si, že je na hraně i nějakého zdravotního kolapsu. Tohle vůbec nevypadá dobře s českým tenistou. Věřme, že bude v pořádku, že až se napije dostatečně, dostane do sebe nějaké jídlo, tak bude v pořádku. Každopádně je ve třetím kole. To je důležité. Český tenista postoupil tam, kam postoupila také Marie Bousková. Sára Bělek skončila v Paříži a to na raketě, i když Čontekové z Polska. Ještě dva české zápasy nás čekají. Karolína Muchová okolo 8 večer nastoupí proti Rachimovové reprezentující Uzbekistán a Tomáš Makáč ve večerní session neboli v night session na centrálním dvorci Filipa Šatriera se utká s Němcem Alexandrem Zverevem. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Známe tedy to nejpodstatnější, a tedy, že Jakub Menšík postoupil do třetího kola Roland Garros. Samozřejmě i večernímu programu se budeme na Radiožurnálu Sport věnovat. Teď už ale míříme konečně na fotbal, protože zhruba před 17 minutami začalo úvodní utkání baráže o udržení v šancelize, respektive o udržení pro Slovácko, ale pro postup o postup pro Artis Brno. Právě Artis Brno přivítalo Slovácko v úvodním utkání baráže a je u toho reportér David Nekvinda.
2: 18. minuta utkání, gol jsme neviděli, takže Artis Brno, Slovácko 0-0, ale zatím, jestli mám říct, který tým byl blíž k tomu, aby se dostal do vedení, tak jednoznačně domácí Artis od úvodu je nebezpečnější a před pár minutami měl i první opravdu velkou příležitost, i když byla taková trošku, chtěl jsem říct šťastná, ale ve výsledku smolná, protože Haman Sania zkrátka z levé strany centroval, to určitě nebyla střela, jenomže ten balon zamířil tak, že zaskočil golmana Hečuru a zastavil se až dřevno brány, tam tedy chybělo pár centimetrů a takto šťastně by se Artis dostal do vedení, ale nestalo se tak, v 18. minutě tedy 0-0 a zase to jsou domácí fotbalisté, kteří se dostávají do pokutového území, právě Haman Senia teď přebíral balon na hranici velkého vápna, ale byl přitom atakovaný, ten míč nedokázal zpracovat. Asi největší překvapení v sestavě Artisu, hráč, který přišel v zimní pauze s velkými očekáváními, ale pak se zranil a na jaře odehrál nebo naskočil až do poslední dvou dvou zápasů, a to ještě jenom jako střídající hráč, teď tedy v baráži hned v základu, no ale ukazuje, že může být nebezpečný. Což teď chtělo ukázat i Slovácko, když posílalo míč na rozběhnutého Blahuta na levé lajně, jenomže toho pokryl Plechatý a ten balon před soupeřem dokázal odkopnout do autu. Slovácko rozehrávalo, nic extra ale nevymyslelo, a u míče znovu Artis, a po pravé straně běží vpřed Fomba, který tam má docela dost prostoru, ale musí zaběhnout pro balon na Šklajně. Teď centruje do pokutového území, kam zabíhal jeho spoluhráč Hamancenia, jenomže Stojčevsky dokázal ten balon zastavit. To už se taky stalo po druhé v tomto zápase, kdy Fomba Issa z pravé strany nebezpečně posílal míč na zadní tyč zabíhajícímu Hamanseniovi, ale v obou případech tedy Stojčevský dokázal dobře tu situaci přečíst, a tento stoper ze Severní Makedonie se taky tady podílí na tom, že Slovácko zatím hraje bezbrankově 0-0 v 20. minutě v Brně na stadionu v Srbské ulici, který je domovem hned dvou týmů. Zbrojovka ta už si postup do první ligy zajistila dávno, zatímco tedy Artis se o to teď snaží v baráži se Slováckem, do které zajímavě vstoupil, ale skóre zatím bezbrankové. Domácí vhazování z pravé strany, protože Slovácko odkoplo míč do autu, snažil se Adediran natlačit kličkou do pokutového území, ale ten jeho záměr přečetl opět Stojčevský, který teď za dobrou defenzivní práci dostal takové poplácání od spoluhráče Daníčka, který už se ale musí soustředit na něco jiného, protože golman Heča rozehrál nakrátko právě na Daníčka, který chtěl nakopnout míč na útočnou polovinu do míst, kam si nabíhal Alan Marinelli, ale trefil jenom prostor před střídačkou nebo lavičkou Artisu, zkušený hráč Slovácka, takže je to out, a pod dohledem přímým trenéra Romana Nádvorníka vhazuje levý obránce nebo levý krajní hráč spíš Artisu Harazim, a taky jsme viděli první žlutou kartu, Milan Rundič ji dostal, přiznám se, to jsem úplně nepostřel za co, každopádně Rundič tedy hraje pod hrozbou toho, že další žlutá karta by pro něj znamenala konec v tomto zápase. Artis rozehrával to autové vhazování, u míče nevydržel a bude tu naopak out. Slovácka z pravé strany Stojčevský si vzal míč a chtěl přihrát nakrátko Trávníkovi, vložil se do toho domácí sedlák a balon zase míří do autu, a tentokrát to vypadá, že ten míč dostanou hráči Artisu, jenomže to bude až za chvilku, protože ve 22. minutě prvního poločasu rozhodčí Jan Beneš ukazuje hráčům, že mají chvilku na to, aby se občerstvili. V Brně je dnes velké vedro, tak jako asi ve většině republiky přes 30 stupňů, takže před polovinou poločasu nebo zhruba v té polovině teď mají fotbalisté obou týmů takový timeout, který využívají za k tomu, aby se ochladili, někteří si berou studené ručníky, dávají si na hlavu, samozřejmě většina z hráčů pije, no a pochopitelně té situace taky využívají oba trenéři. Roman Nádvorník je takový emotivnější jako kouč Artisu, přestože tedy jeho tým zatím určitě lepším v tomto utkání, Roman Skuhravý, ale na straně Slovácka taky tam teď docela aktivně předává informace svým svěřencům a je vidět, že není spokojený s tím, co zatím na hřišti sleduje, ale už rozhodčí Beneš dává pokyn těmto kroužkům, aby se rozpustili a hráči se vrátili na svá místa na trávníku stadionu v Srbské ulici. Ten stadion postupně prochází takovou rekonstrukce, možná silné slovo zatím, ale takovými úpravami, aby vůbec splňoval podmínky pro první ligu, takže třeba takový trošku vtipný pohled. Část tribun už má nové sedačky, krásně červeno-bílé, ale část má ještě takové staré, vybledlé od slunce, tak je to takový kontrast, i to se ale dokončí. Teď už se ale zase věnujeme tomu, co se děje na hrací ploše, protože už se hrálo, Artis vhazoval, posunul se o pár metrů dopředu a bude to další vhazování, protože míč opět opustil hrací plochu, ale vypadá to, že přestože to ještě není ani na úrovni velkého vápna, tak Hamansenia z levé strany zkusí dlouhý out až do pokutového území, respektive je to jistá věc, protože všichni hráči jsou až před golmanem Hečou a je to skutečně dlouhý balon. Hamansenia má obrovskou sílu v rukách, tedy od něj to jsou opravdu až rohové kopy, ale jak je vám asi z mého komentáře jasné, Slovácko pro tuto chvíli zvládlo míč odvrátit. Hamancenia znovu centroval z levé strany, tentokrát ale do míst, kde nebyl žádný z jeho spoluhráčů. Lehká práce pro Milana Heču v bráně Slovácka a Slovácko se teď zkouší po delší době dostat na útočnou polovinu, což se daří. Marinelli už byl po kotovému zemí, dává doleva Havlíkovi, ten se snaží balon vrátit do 16. Nakonec si to rozmýšlí a přihrává za sebe Blahutovi. centr od Rundiče je hodně nepřesný, to mělo letět samozřejmě asi na hráče před bránou, ale ten balon přeletěl vysoko všechny hráče v pokutovém území, včetně golmana Borka, a skončil za brankovou čárou, takže právě Borek, který zatím neměl moc práce, si teď vezme míč, bude rozehrávat. Golman, který začal tuto sezónu ještě ve Slovácku, kde strávil nějakých 5-6 let, i když část z toho taky na hostování, každopádně tedy je fotbalista, který sezónu začínal v dresu první FC Slovácko a teď se snaží ho dostat do druhé ligy. Borek rozehrává dlouhým nákopem na útočnou polovinu, balon se odráží do autu a Artis zůstane u míče, vhazovat ho bude Dominik Plechatý, další z těch velkých posil Artisu, hráč, který přišel v zimě z Liberce, autové vhazování, po kterém byl balon na hřišti jenom okamžik, protože se od Adedirana zase vrátil mimo hrací plochu, takže autové vhazování tentokrát v podání Slovácka, které míří dozadu k brankáři Hečovi. Tomu se nabídl do kombinace Stojčevsky, který přihrává nakrátko Rundičovi, takže zkrátka přihrávky mezi stopery, ale snaží se to napadat Artis, a tak musí Slovácko zase hrát až k brankáři Hečovi, který přece jenom má klid, až tak Artis teď nenapadá, takže Heča stále stojí u míče a čeká, až se pohnou proti hráči. Nakonec tedy Adediran už se proti Hečovi rozběhnul a v ten moment golman Slovácka poslal balon k půlící čáře, jenomže Slovácku balon ve 25. minutě za stavu 0-0 dlouho nezůstal. Aspoň tedy ne na hřišti, protože od jednoho z domácích fotbalistů se zase odrazil míč do autu, takže Slovácko znovu vhazovalo a poslalo balon k Daníčkovi, dnes střednímu stoperovi v sestavě trenéra Skuhravého. Daníček se s míčem otočil ještě, poslal ho až úplně dozadu k brankáři Hečovi, ten je před svou šestnáctkou a rozehrává teď trochu troufale nakrátko Tetourovi, který byl mezi hráči Artisu, ale poradil si a bylo to dobré rozhodnutí, protože Slovácko teď má trochu prostoru na levé straně útočné poloviny. Blahut zasekává, střílí, to nebylo vůbec špatné, ale minul Patrik Blahut, tak takových 18 metrů z této vzdálenosti možná střídal slovenský hráč, který si z levé strany navedl balon trochu víc na střed a zkoušel trefit vzdálenější horní roh brány. Nepodařilo se mu to, minul prostor mezi tyčemi, každopádně asi, nebo určitě bych řekl, největší šance Slovácka zatím v tomto zápase. Ovšem golman Borek, který zasahovat nemusel ve 26. minutě, dál platí stav 0-0 a Borek zase hodně dlouhý míč posílá na útočnou polovinu, kde se snaží ten balon získat jeho spoluhráči, což se podařilo a Sedlák dává doleva, kde má Hamansenia prostor, jenomže odcentroval teď špatně tento zambijský reprezentant a bude z toho tedy jenom odkop od brány Slovácka, nebo odkop je nepřesné slovo, protože Slovácko to neodkopává, to rozehrává. Milan Heča si vyměnil míč s Rundičem a už zase kombinuje nakrátko se svými spoluhráči. Trávník si tam seběhl jako záložník až k brankáři, zase balon vrátil Hečovi a teď je tu balon nakopnutý na útočení polovinu, kde se snažil doběhnout Havlík, ale nebyl u toho míče jako první, protože celou situaci dobře přečetl golman Borek a vyběhl hodně daleko před vlastní šestnáctku, před Havlíkem odkopnul míč, on Havlík stejně by se asi nedostal k tomu balonu přes Jeřábka, se kterým byl v souboji, oba pak spadli, když vstali, tak se sportovně poplácali, podali si letmo ruku. Nebyl to žádný nečistý souboj a zase se věnujeme tomu, co se děje na hrací ploše, kde má balon Slovácko, ale teď je daleko od toho, že by mohlo vstřelit gól. Může se to rychle změnit, protože Trávník od středové půlící čáry posílá až na hranici vápna, kde je Marinelli, jenomže přebírá balon zády k bráně, takže nemůže hned střílet a vrací zase do druhé vlny Trávníkovi. Ten už to skoro vypadalo, že si chce narovnat míč na střelu za velkým vápnem, ale nepodařilo se mu to, balon trochu uskočil a teď je tu protiakce Artisu. Na pravé straně Adediran musí zaběhnout pro balon kruhovému praporku a to se stihne Slovácko sformovat, takže z rychlého protiútoku bude pomalejší dobývání, které navíc úspěch nepřinese, protože Adediran přišel o míč v souboji s Rundičem, což ho trošku frustrovalo evidentně, a pak svého protihráče fauloval, takže útoční faul a nejlepšího druholigového střelce. Adediran musí odevzdat míč Slovácku a hosté z Uherského Hradiště ve 29. minutě, která právě začala, tedy rozehrávají. Zase je to po zemi, jak je u Slovácka zvykem, tentokrát po pravé straně a balon se zatím daří držet hráčům hostujícího týmu. Padá teď Ndefe, ale sudí Beneš mu ukazuje, že to bylo čisté, i když tedy přiznám se, mě to přišlo, že to spíš byl faul, a teď naopak na druhé straně odpískané držení Tetourovi, které nebylo tak nápadné na Harazima, takže hráči Slovácka teď dávají gesty rozhodčímu Benešovi najevo, že se jim nelíbí, jak teď rozhodl v těch posledních dvou situacích. Je z toho tedy rozehrávka pro Artis, ale je to u středové čáry, takže není to nějaké akutní nebezpečí pro Milana Heču, aspoň nejspíš. Ovšem vypadá to, že hráči Artisu půjdou až na hranici velkého vápna a Pospíšil tedy bude centrovat do pokutového území. Žádná rozehrávka po zemi, ale prostě to Artis zkusí. Skutečně je to tak, na hranici velkého vápna posílá Pospíšil balon a ještě to není klid pro Slovácko. Jeřábek dává gol, Artis vede ve 30. minutě 1-0, odražený míč na hranici velkého vápna. Jeřábek vypálil po zemi k zadní tyči, k levé tyči z pohledu střelce. Sedlo mu to skvěle, Milan Heča si natahoval marně, no a Artis slaví, protože vede 1-0. Michal Jeřábek, to, že dal právě on tento gol, je takové symbolické, je to, dá se říct, poslední hráč, který ještě pamatuje tu éru Líšně v klubu víc než 5 let, kapitán, pamatuje si, když nebyl žádný Artis Brno, ale SK Líšeň, poloprofesionální tým, kde někteří Jeřábkovi spoluhráči pracovali, no a Jeřábek oslavil ten gol opravdu originálně, tak jak nikdo jiný na hřišti nemůže, protože Jeřábek od vážného zranění hlavy hraje s takovou tou helmou, kterou, nebo ano, asi je to helma, kterou nosil třeba Petr Čech, hodně podobná věc na hlavě, no a Jeřábek si radostí tu helmu z hlavy serval na chvíli, ale už ji má zase usazenou, protože gólové oslavy jsou u konce. 31. minuta zápasu, Artis Brno vede nad Slováckem 1-0. Samozřejmě je to dvojzápas, hrát se bude v neděli ještě v Uherském Hradišti, takže jsme na začátku, ale Artis, a to je hodně důležité, vede naprosto zaslouženě a teď je znovu v pokutovém území, ale Fombu v přízemní centr z pravé strany dokázalo Slovácko odvrátit, bude to rohový kop pro brněnský Artis. Slyšíte, jak ožívají i tribuny, velmi slušně zaplněné, a to i v sektoru Slovácka, musím říct, což jsem očekával, ale to, jak se zaplnili domácí tribuny, to je pro mě, dá se říct, příjemné překvapení. Nečekal jsem, že přijde tolik lidí, a ti teď se z diváků mění na fanoušky. Údaj o počtu diváků vám určitě řeknu ve druhém poločase. Teď se budu věnovat tomu, jak Martin Pospíšil bude rozehrávat rohový kop pro Artis Brno, který čerstvě vede nad Slováckem 1-0. Míč letí do pokutového území, tam je sice nejvýš Štěrba, ale jeho hlavička mířila víc do výšky než dopředu, kam chtěl, takže ten balon vysoko přiletěl břevno a Slovácko mohlo rozehrávat od golmana Heči, ale zase rychle na vlastní polovině o balon přišlo, pak se ho zase dokázal vybojovat, teď je to taková přetahovaná a dá se říct, že Slovácko už dostává míč pod kontrolu, ale jenom u vlastní brány, jenom golman Heča hrál a zase to hosté z Uherského Hradiště zkusí postupnou výstavu. Zatím si přihrávají obránci, zapojil se mezi ně brankář Heča, který si vyběhl hodně před vlastní pokutové území a teď se připojí za okamžik taky posluchači Radiožurnálu na krátký vstup. 32. minuta zápasu, Artis Brno vede nad Slováckem 1-0. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Zatím tedy poměrně překvapivé informace z úvodního barážového duelu mezi Artisem Brno a Slováckem. Připomeňme, že domácí vedou aktuálně ve 33. minutě 1-0. Přímý přenos bude na Radiožurnálu Sport pokračovat za malou chvíli hned po reklamě.
3: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu Běchovice-Praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: A teď už tedy na Radiožurnálu Sport znovu posloucháte úvodní barážový duel mezi Artisem Brno a Slováckem. Slovo má reportér David Nekvinda.
2: 34. minuta zápasu, Slovácko vede 1-0, prohrává 0-1 na hřišti Artisu Brno. Jsou to domácí fotbalisté, kteří se dostali do vedení, a to díky Michalu Jeřábkovi ve 30. minutě. Ale teď pozor, velká šance Slovácka, asi největší v zápase. Tetour se po vhazování z pravé strany dostal v pokutovém území k odraženému míči. Střela tak nedaleko puntíku pro penaltový kop a musel rychle zasahovat brankář Borek u své bližší tyče. Zvládl to. Bude z toho tedy rohový kop ve 34. minutě zápasu. Si tedy bere míč Michal Trávník, kapitán Slovácka, přihrává nakrátko Tetourovi, ten vrací Trávníkovi, pokračuje kombinace těchto dvou. Teď už Tetour centruje na zadní tyč, kde je Blahut, a chtěl sklepnout ještě z té zadní tyče na střed pro připravené spoluhráče, ale to už Artis přečetl a domácí odhlavičkovali balon znovu na rohový kop, takže Marek Havlík bude rozehrávat z druhé strany teď z pohledu Slovácka. Před okamžikem to byl Trávník zprava, teď Havlík zleva. Balon už letí do pokutového území, tam byl Michal Jeřábek, kapitán Artisu, střelec zatím jediného gólu. Je teď samozřejmě v takovém tom stavu, kdy určitě se cítí, že mu patří hřiště, a teď to ukázal, tam se vrhnul proti tomu balonu, odhlavičkoval do bezpečí, do autu, Slovácko pak tedy vhazovalo a zase kombinuje na útočné polovině. Daníček se snažil přihrát do vápna Marinellimu, to úplně nevyšlo, ale Slovácko zase zůstane u míče, protože Čoudek odklízí mimo hrací plochu do autu, kde rychle vhazoval Ndefe. 36. minuta, 1-0 pro Artis Brno, ale Slovácko teď tedy zažívá jeden z nejdelších pobytů na útočné polovině a Uanda centruje do předbrankového prostoru. Tam jakoby jeho spoluhráči nevěřili, že ten míč může projít, a Jeřábek znovu skvělý i na straně obrany, odkopnul balon do bezpečí, ale Uanda z brankové čáry posílal míč pod sebe a dokázal překonat první hráče Artisu, kteří se mu snažili zabránit, a tam ale měl Uanda dva spoluhráče před bránou a ti oba jakoby trochu zaspali, jakoby nevěřili, že se k tomu balonu můžou dostat, a tak je přeskočil Jeřábek a situaci tedy aspoň dočasně uklidnil. Ale Slovácko teď tedy vypadá, že tak trochu zapnulo a drží se dál na útočné polovině po autovém vazování. Ndefe dává za vápno Daníčkovi, jeho přízemní centr se odráží k Tetourovi, který ve vápně byl s míčem, ale ten se mu trochu zamotal pod nohy, takže nevystřelil ještě, ale Slovácko zůstává v blízkosti brány. Teď se podařilo Artisu hlavou pospíšila dostat balon daleko a nakonec fotbalisté Slovácka přičuknou až k brankáři Hečovi. 37. minuta zápasu, 1-0 pro Artis Brno v úvodním utkání barážového dvojzápasu o účast v příští sezóně první fotbalové ligy. Slovácko u balonu, ale musí se s ním tedy znovu dobývat do míst, kde před okamžikem strávilo docela dost času, tedy do pokutového území nebo do jeho těsné blízkosti. Ndefe z pravé strany centruje ale jenom přímo na připraveného Pospíšila, tomu sice balon trochu uskočil, ale zvládl to, a když se pak rozbíhal, tak ho fauloval Uanda, to byl jasný zákrok, ale na útočné polovině Slovácka, takže Artis z toho teď nebude mít žádnou zajímavou rozehrávku, ale stoper Čoudek nakonec přenechá balon až gólmanu Borkovi, který tedy pár metrů před vlastním velkým vápnem kopne do míče. Bude to dlouhý balon, protože nakrátko tam Borkovi nikdo nezůstává, což je v případě Artisu zvykem. Vypadá to, že míč půjde na pravou stranu, protože tam se srocují většinově hráči v modrých dresech, a Dedyran dokázal hrudí sklepnout pro Pospíšila, takže Artis se drží na útočné polovině a z pravé strany se teď snaží dostat do pokutového území. Pěkná klička a Dedyrana, který zprava jde do vápna, střílí, ale Heča vykopnul balon. Bylo to z docela těžkého úhlu, takže to Adediran neměl lehké, snažil se tlačit balon k zadní tyči a Heča to přečetl. pravou nohou vykopnul míč a teď před rohovým kopem, který se chystá, Heča hodně aktivně komunikuje se svými spoluhráči, dalo by se prostě jednoduše říct, že na ně křičí, určitě není spokojený s tím, jak teď bránili tu akci z pravé strany. Rohový kop, tedy po standardní situaci Artis už jednou udeřil, nebylo to tedy přímo, ale odražený míč a teď je to hlavička, která míří jasně nad bránu, takže tento roh změnu skóre nepřinese. 39. minuta 1-0 pro brněnský Artis a Slovácko rozehrává od brankáře Heči. Zase je to krátká nebo série krátkých přihrávek, která vedla k Tetourovi, ten už je na útočné polovině a Slovácko se teď celkem jednoduše dostalo až na hranici Velkého Vápna, kde je Blahut. Kličkou se zbavuje protihráče, dávan Defemu, který už je v pokutovém území z pravé strany, přihrával k penaltovému puntíku, tam padá jeden z hráčů Slovácka, je to Daniel Tetour, rozhodčí Beneš zůstává v klidu, teď se balon dostal do autu a jsem zvědavý, jestli se k té situaci ještě sudí Beneš vrátí. U videa Marek Radina s Lukášem Machačem, počítám, že si to nepochybně prohlídnou. Defe z pravé strany posílal ten balon, jak jsem říkal, k bodu, odkud se kopou pokutové kopy. Tetour při tom svém pádu hodně zakřičel, to samozřejmě je otázka, nakolik musel a nakolik tu situaci chtěl prodat. On pak chvíli ležel na trávníku, to na druhé straně taky dělá Adediran, který pak se snažilo rychlý protiútok Artisu, jak jsem ale říkal, balon skončil jenom v zámezí. Oba už jsou na nohách, pokračovat v utkání budou bez nutnosti nějakého ošetření. Hrazim má míč tak, že bude rozehrávat na levé straně autové vhazování, ještě ale musí počkat, jestli skutečně přijde pokyn od rozhodčího Jána Beneše, protože vypadá to zkrátka, že se zkoumá ta situace, kdy Tetour upadl po kontaktu v vápně a mohl by to tedy být pokutový kop. Přiznám se, nezaznamenal jsem, který hráč Artisu to mohl být, protože tam u Tetoura jich bylo několik. Zdálo se mi, že Jeřábek byl nejaktivnější v komunikaci s rozhodčím, což by tomu tedy napovídalo, že to mohl být on, ale taky je to kapitán, takže to, že komunikuje se sudími, jasné. No, je jasné, že se ta situace zkoumá, protože opravdu všichni jsou připraveni, ale přesto Harazim nedostává pokyn k rozehrání. Domácí trenér, nádvorník, tam teď jakoby ukazoval směrem k televizi nebo k tabletu, který nejspíš má u své lavičky, že se na to mají rozhodčí podívat, že to je jasné a nakonec to vypadá skutečně, nebo je to tak, že sudí souhlasí s domácím koučem, protože rozhodčí Beneš tedy dal pokyn Harazimovi, ať rozehraje, pokutový kop se tedy nekoná, nechystá a Artis dál vede nad Slováckem 1-0, 41. minuta tohoto zápasu. Je to úvodní duel baráže o účast v příští prvoligové sezóně. Odveta se bude hrát v Uherském Hradišti v neděli. V jednu odpoledne uvidíme, v jakém tedy, nebo za jakého stavu teď Artis dlouhým míčem hledal na levé straně Hamanseniu, který dokázal získat míč, řekněme tím způsobem, že donutil Defeho hlavičkovat do autu, takže právě David Hamansenia bude vhazovat z levé strany, nebo možná spíš teď mě napadá David Hamansenia asi jako zambijský hráč, ale to není to úplně nejpodstatnější. Podstatné je, že tento hráč umí dlouhé auty, ukázal to v tomto zápase už několikrát a teď je to zase skutečně balon, který připomíná rohový kop. Tentokrát se podařilo Slovácku odvrátit ten míč do bezpečí. Ostatně byl to právě podobný aut, po kterém padl ten zatím jediný gol zápasu. Ve 30. minutě ho dal Michal Jeřábek jako hráč domácího mužstva. Bylo to tak, že ten balon se odrazil na hranici Velkého Vápna, odkud Jeřábek po zemi vystřelil k levé tyči z pohledu střelce, ta rána mu skvěle sedla. Teď ale musí plnit své obranné povinnosti, protože útočí Slovácko, je to ale hodně nahuštěné na hranici Velkého Vápna, kde má míč Uhenda, zkusí střelu, nebyla to vůbec špatná rána, Slovácko vyrovnávána, 1-1, Uhendovu střelu vyrazil Borek před sebe a tam byl Alan Marinelli, překvapení v základní sestavě Slovácka, který už pak doklepl ten míč do sítě asi nějak stehnem, rozhodně to nebyla nějaká čistá střela, ale to ani Marinelli nepotřeboval, protože byl opravdu těsně před bránou a jenom potřeboval ten balon jakkoliv nasměrovat do ní. To se mu podařilo. Co by se mohlo teoreticky zkoumat u této situace, to je případný offside. Ten si myslím, že budou teď rozhodčí u videa zkoumat, jestli Marinelli nebyl v momentě, kdy střílel Uwanda za hráči Artisu Brno. Každopádně v tuto chvíli platí 1-1 a zdá se, že rozhodčí Beneš se tváří, že ten gól zkrátka platí, a tak tedy Slovácko po té, co opravdu zapnulo, ono první půl hodinu prostě bylo horší a Artis vedl zaslouženě, tak pak se Slovácko zvedlo a teď tedy dává gól, už je to potvrzené a Marinelli ukazuje možná to, proč ho překvapivě trenér Skuhravý zařadil do sestavy, protože Marinelli ten nepatří do základu nebo nepatřil dlouhodobě do základu týmu z Uherského Hradiště, ale teď se tedy prosazuje, i když opravdu velkou měrou se na tom gólu podílel Uwanda, který se dokázal uvolnit uvnitř pokutového území v místech, kde bylo hodně hráčů, tam si dokázal uvolnit balon tak, že ho poslal na bránu, taková prudká střela, která sice tedy mířila na střed, takže ji dokázal Borek vyboxovat, ale jak jsem říkal, byl tam připravený Marinelli, toho míč trefil a od Marinelliho nejspíš stehna nebo možná břicha, tak nějak se ten míč odrazil. Za brankovou čáru 1-1, 44. minuta zápasu. A Artis se snaží vrátit do vedení, z levé strany se ale neprobil Harazim do pokutového území, míč se k němu ale znovu odráží a Harazim je ve vápně, kde centruje a teď ten balon málem skončil v síti, to měl být nejspíš centr na zadní tyč, který ale netrefil žádný z hráčů Artisu, ovšem málo chybělo k tomu, aby ten balon zapadl sám od sebe k zadní tyči. Nakonec ale skončil za bránou vedle ní, takže 45. minuta, za okamžik si dozvíme, kolik rozhodčí Beneš nastaví a stav zůstává Artis Brno Slovácko 1-1. To nastavení nějaké asi být musí, protože byla ta pauza asi minutová na občerstvení obou týmů kvůli horkému počasí a taky docela dlouho se zkoumala ta situace v pokutovém území, kdy Slovácko požadovalo pokutový kop před pár minutami. Slyšeli jste o tom v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a já už vím, že ty nastavené minuty budou dvě. Zatím ta tabule není zvednutá, ale připravená. Můžu o tom mluvit, protože teď se hrálo u půlící čáry, nic extra zajímavého, balon se dostává do autu a rozehrávají hráči Slovácka. V tuto chvíli

0: Je Slovácko z pravé strany z pohledu tohoto útočícího týmu v tuto chvíli, kdy pomalu se dostáváme k polovině toho dvouminutového nastavení úvodního poločasu. Ndefe si bere balon, je těsně před domácím trenérem Nádvorníkem, který si moc nedělá starosti s takovým tím označením jeho technické zóny, a je tu míč do pokutového území, který hlavičkoval Trávník. To bylo už na malém vápně dobře rozehrané v podání Slovácka, ale Trávník ten balon hlavičkoval v rychlém běhu, neměl úplně klid, navíc byl trošku otočený zády k bráně, chtěl ho prodloužit za sebe, ale zvednul ten míč moc a balon tedy skončil poměrně výrazně nad bránou, ale tedy po té úvodní půlhodině, kdy Artis byl prostě lepší a dostal se zaslouženě do vedení 1-0, tak Slovácko ve zbytku prvního poločasu ukazuje to, že by mělo být jako prvoligový tým favoritem této baráže a je zase lepší ono. Uvidíme, co přinese druhá půle, ta první pomalu končí, ale ještě prostor na jednu akci Slovácka. Marinelli po pravé straně se dostává k pokutovému území, centruje a bude to rohový kop, protože Štěrba musel hlavičkovat a balon od něj zamířil za bránu. Problémy má Ndefe, hráč Slovácka, ten teď v přerušené hře nedaleko středového kruhu si kleknul, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že už vypršelo to dvouminutové nastavení a po rohovém kopu skončí první poločas, tak teď nemá cenu ho nějak střídat. Ndefe ale nemíří do pokutového území a uvidíme, jestli tedy naskočí do druhé půle, nebo má nějaký větší problém. Každopádně je tu ten rohový kop, který rozehraje Michal Trávník za stavu 1-1, snaha Slovácka dát gol do kabiny, která nevyjde. Gólman Borek si to pohlídal, schoval míč do rukavic a tím končí první poločas, který tedy nabídl dva góly. Artis Brno vedl jako druholigový tým nad Slováckem po trefě Michala Jeřábka ve 30. minutě, ale ve 42. minutě srovnal Alan Marinelli a tak po prvním poločase platí Artis Brno, první FC Slovácko 1-1.
1: Popisuje reportér David Nekvinda ve vysílání radiožurnálu Sport v 18 hodin a 47 minut. Tenista Jakub Menčík postoupil poprvé v kariéře do třetího kola Roland Garros. Argentince Navoneho porazil až v super tiebreaku, ve kterém proměnil Menčík sedmý matchball. Následně po triumfu český tenista si lehnul na antuku a svíjel se v bolestech a křečích podle našeho zpravodaje na místě Davida Prouzy, ale následně odešel po svých do útrop areálu. Bojovat o postup do třetího kola budou dnes ještě Karolína Muchová, a to proti Uzbekistánce Rachimovové, a také Tomáš Macháč proti Němcovi Zverevovi. U všeho s radiožurnálem Sport budete a budeme pochopitelně také u toho druhého poločasu zápasu Artis Brno Slovácko. Úvodní utkání baráže je po prvním poločase vyrovnané 1-1.

0: Imagine Dragons doznívají na Radiožurnálu Sport, kde si v tomto týdnu připomínáme rekordy playoff NHL. Právě boj o Stanleyův pohár totiž v zámoří vrcholí a bude u něj minimálně i jeden český hokejista. Ve finále konference totiž Vegas s Tomášem Hertlem vyřadilo Colorado s Martinem Nečasem 4-0 na zápasy a na východě bojuje o Stanley Cup ještě Montreal s brankářem Jakubem Dobešem. Ve studiu teď jiný Jakub, a to Jakub Kanta, muž, který se o hokej také v naší redakci stará. Ostatně zítra ho uslyšíte v našem studiu mistrovství světa při čtvrtfinále českých hokejistů s Finskem. Tak tě, Jakube, vítám.
1: Hezký večer, dnes se ale v naší encyklopedii zaměříme na rekord, a to trochu jiný, než byste možná čekali, protože jen tři hráči v historii se v playoff dokázali vyšplhat přes magickou 40 kanadských bodů, myšleno tedy 40 bodů nazbíraných za góly a asistence. Držitelem tohoto rekordu je nejlepší hokejista své doby, legendární Wayne Gretzky. Cuts in front of his teammate. Gretzky scores! V sezóně 1984-1985, kdy si došel Gretzky s Edmontonem pro Stanley Cup, nazbíral neuvěřitelných 47 bodů za 18 zápasů. A to za 17 branek a 30 asistencí. Měl tedy průměr 2,6 desetin bodu na jedno utkání. Wayne Gretzky nejen za tento počin dostal Conn Smythe Trophy, tedy v zámoří velmi ceněnou trofej pro nejužitečnějšího hráče playoff.
0: Právě v sezóně 84-85, kdy Gretzky stanovil stále platný bodový rekord, byl jedničkou draftu Mario Lemieux. O 6 let později už se legendární Super Mario dotahoval na svého předchůdce. Ačkoliv s Pittsburghem dosáhl až na vytoužený a historicky první Stanley Cup jak pro tučňáky, tak Lemieuxa, tak Gretzkyho rekord rodák z Quebecu nepokořil. Zastavil se na 44 bodech, ačkoliv měl k překonání o 5 zápasů více.
1: V tomto případě tedy překonání 40 bodů v playoff taky ale znamenalo triumf v playoff NHL. Nebylo tomu tak nicméně vždy. V sezóně 1992-93 po třetí v kariéře zaznamenal Gretzky 40 bodů. Ve vyřazovacích bojích poprvé v dresu Los Angeles Kings a tentokrát to na zisk Stanley Cupu nestačilo. Ačkoliv dělal Gretzky, co mohl, tak LA padlo ve finále s Montrealem.
0: Ještě u jednoho hokejisty ale platí, že 40 bodů nutně neznamená prsten, díky kterému jste, jak říkají hokejisté, nesmrtelní. A je to právě třetí a zatím poslední jméno, které na 40 dosáhlo. Dokážete si tipnout, kdo je smolařem, který stále na zisk hokejového grálu čeká?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Je to Connor McDavid. Předloni se díky neuvěřitelnému výkonu připojil ke zmíněným hokejistům se 40 body v playoff, nazbíral jich 42. Přesto kapitán Edmontonu prohrál ve finále s Floridou a musel se spokojit s už zmíněnou Conn Smythe Trophy, což je celkem rarita, ve většině případů totiž tuto trofej nedostávají poražení finalisté.
1: Letos má zatím, ovšem velmi teoreticky, našlápnuto na tuto metu Kanaďan Mitch Marner z Vegas, který má na kontě 21 bodů, jenomže na překonání 40 ve finálové sérii Stanley Cupu to úplně nevypadá, musel by tedy zaznamenat minimálně bodů 19 a teď myslíme těch kanadských.
0: Je to taková Mission Impossible, teď mi pomohl Jakub Kanta. Díky moc.
1: Naslyšenou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Nemáme dobré zprávy z beach volejbalového turnaje v Ostravě kategorie Pro Tour Elite. Všechny čtyři ženské české páry dnes prohrály. Svozilová se Štochlovou nestačily na Brazilky Tamelu s Viktorií, Dvorníková a Klajblová podlehly Američankám Kruzové a Brašerové. Sestry Pavelkovy padly kanadské dvojici Humana Paradasová a Wilkinsonová a s Brazilkami Rebekou a Carol prohrály dnes na písku v oblasti Dolních Vítkovic Newshaferová s Mixnerovou. Turnaj bude pokračovat zítra a my u něho budeme a pokud plánujete do oblasti Dolních Vítkovic vyrazit, tak se určitě nezapomeňte podívat také na náš přenosový vůz, kterému my říkáme Airstream. Můžete si u něj třeba poslechnout rozhovory, které jdou živě do vysílání. 19 hodin posloucháte Radiožurnál Sport.
2: Eva, could...

0: Skladba Back to the Start zní na radiožurnálu Sport. My se vracíme na začátek tentokrát druhého poločasu úvodního barážového utkání o udržení v šancelize pro Slovácko o postup do šanceligy pro Artis Brno. Po prvním poločase byl stav 1-1 mezi Artisem Brnem a Slováckem a teď tedy míříme právě na start druhé půle za reportérem Davidem Nekvindou, který bude už za malý moment připravený ve vysílání radiožurnálu Sport informovat nás o tom, jak vypadá druhý poločas. Tak teď tedy slovo má David Nekvinda.
1: Druhý poločas začal před malým okamžikem, takže zatím platí ten stav 1-1, který platil i v době přestávky. Slovácko se hned po rozehrávce nákopem dostalo až tak blízko brány, že je z toho rohový kop, respektive ne moc blízko brány, ale právě k blízkosti toho rohového praporku a tam se balon odrazil za brankovou čáru, takže rozehrává Marek Havlík a míč letí do předbrankového prostoru, kde se k tomu balonu dostane hráč Slovácka Blahut, ale už si pro něj taky musel pro ten balon trochu zaběhnout. Nemohl rovnou střílet, takže pak zase zkoušel přenést na druhou stranu a Artisu se podaří míč odklidit aspoň na chvíli do bezpečí, ale Slovácko zase otáčí hru a Marinelli, autor vyrovnávacího gólu, teď hrál chvíli na hranici velkého pokutového území s balonem, ale zaběhl k levé postranní lajně. Slovácko se snaží kombinací znovu probojovat dovnitř do vápna a nakonec vyzkouší trávník střelu z takových 20 metrů, možná o něco víc. Každopádně tato rána mu nesedla, tak jako třeba ta, kterou se trefil proti Baníku Ostrava v nedávném zápase nadstavby o udržení nebo o záchranu v první lize. Takže stav zůstává 1-1 ve druhé minutě druhého poločasu tohoto úvodního zápasu baráže o účast v příští prvoligové sezóně. Rozehrává gólman Slovácka, tedy pardon, Artisu, ale ještě nedávno právě Slovácka, možná proto jsem se teď přeřekl, protože Jiří Borek přišel do Artisu v zimě právě z Uherského Hradiště, nákop na útočnou polovinu, kde teď po souboji s Havlíkem zůstává ležet Michal Jeřábek, rozhodčí Beneš tu situaci viděl zezadu a nejdřív nepískl, ale asistent zoufalý mu pak poradil, že skutečně šlo o faul, takže Artis zůstane u balonu a bude rozehrávat, no řeklo by se pár metrů za půlící čarou, jenomže právě z podobného místa rozehrával Pospíšil, taky přitom zatím jediném gólu Artisu, ale tentokrát to není centr do vápna, ale rozehrávka nakrátko doprava pro Fombu, jenomže ten byl pohlídaný, Blahut se s ním vrátil a připravil ho o míč, tentokrát tedy tato standardní situace žádnou změnu ve skóre nepřinese. Balon se vrací k Borkovi, brankáři Artisu a ten kope až na hranici velkého vápna, kde Daníček dokázal uhlídat Adedirana, ale k odraženému míči se ještě dostávají hráči Artisu, konkrétně Hamansenia. Je to balon u rohového praporku, odkud se podaří dostat ten míč do bezpečí hráčům Slovácka. Sice pak Artis vracel balon k Hamanseniovi, pardon, ale ten byl v evidentním offsideu, tentokrát rozhodčí David Zoufalý jako asistent tedy rozhodčího ani nenechal dohrávat tu situaci, jak je od zavedení video rozhodčího běžné, protože ten offside byl opravdu naprosto jasný, dvoumetrový, takže Zoufalý zapískal a přerušil akci brněnského Artisu, po levé straně to zkouší dopředu Slovácko, Blahut je zastavený, ale k míči se vrátí, akorát si ho vezme do rukou a bude rozehrávat autové vazování, nakonec to přenechá Rundičovi, tedy tu rozehrávku autu ještě rozhodčí Beneš Rundiče posílá o pár metrů dozadu a už se hraje a Slovácko míří k rohovému praporku na levé straně útočné poloviny, vrací se s balonem směrem vzad ke stoperu Rundičovi, ten dává doleva Uandovi, stále je to mimo pokutové území, ale teď se Blahut dostává dovnitř do vápna a střílí, tu jeho přízemní střelu vyboxoval gólman Borek, hráč Slovácka tam signalizují buď faul nebo ruku, přiznám se, neviděl jsem nic, každopádně rozhodčí Beneš taky ne a ukazuje, že penaltu pískat nebude, které se stále domáhají fotbalisté Slovácka. Hra je přerušená, protože u půlící čáry středové teď zůstává ležet jeden z domácích fotbalistů. Blahut si tam dokázal na hranici velkého vápna navést míč na střed a vystřelil. A je pravda, že ten balon jakoby ztratil rychlost, takže tam byla pravděpodobně nějaká teč. No a nejspíš tam tedy fotbalisté Slovácka se domnívají, že to byla teč rukou některého z domácích hráčů. Hra je teď tedy stále přerušená, protože na trávníku zůstal ležet, vypadá to na jedno na Harazima, tedy hráče Artisu Brno, ten už je na nohách v pořádku a pokutový kop se nechystá, protože rozhodčí Beneš vrací balon k domácímu brankáři Borkovi a dává mu najevo, že může hrát, takže žádná kontrola u videa, respektive určitě nějaká proběhla, ale nepřinesla výsledek, který by se líbil Slovácku, tedy penaltu pro tým z Uherského Hradiště. A tak se zastavu 1-1 v 51. minutě. Chvíli hrálo na útočné polovině Artisu, ale domácí teď otáčejí hru a vracejí se zase až k brankáři Borkovi, který nakopává daleko na útočnou polovinu, ovšem do míst, kde není žádný z jeho spoluhráčů, a Dediran byl nalevo jako hrot Artisu a ten balon šel moc doprava. Rozehrává nebo hraje tedy s míčem Slovácko před vlastním pokutovým územím, Daníček to mění a nakopává na útočnou polovinu, tam sice byl jako první Harazim, ale sklepnul hrudí jenom pro protihráče a Slovácko tak může pokračovat v kombinaci, je to zatím ale hodně daleko od brány a teď se hosté vracejí až na vlastní obranou polovinu. Na levé straně dostává míč Blahut, který má trochu víc prostoru, snaží se tam o kombinaci s Uandou, vložil se do toho Plechatý a od něj balon zamířil do autu, takže Slovácko zůstane u míče, ale musí nejdřív rozehrát zleva od hřiště, což provedl Rundič a poslal míč Uandovi, který už je na hranici pokutového území, zleva se snaží dostat do vápna, nepodařilo se mu to, ovšem odražený míč míří znovu k hráčům Slovácka. Uanda na hranici 16 dokázal v pádu ještě přihrát jednomu ze spoluhráčů, ale už tam bylo to hodně přehuštěné a Slovácko se tentokrát k zakončení nedostalo a je tu naopak proti akce Artisu do docela otevřené obrany soupeře. Adediran ale přihrál na paty spoluhráče, kterým byl Hamansenia. Ten vrací Adediranovi, který byl už na hranici malého vápna v souboji s Daníčkem, padá, ale přijde mi, že to bylo zcela čisté. Přijde to hlavně rozhodčímu Benešovi, který tedy nepíská pokutový kop ani na druhé straně. Teď byť Adediran tam rozhazoval rukama, když při snaze zakončit na hranici malého vápna, tedy upadl v souboji s Vlastimilem Daníčkem. Míč teď zamířil do autu a od rohového praporku bude vhazovat Slovácko, konkrétně Rundič, hodně tedy hluboko na vlastní obrané polovině, skutečně víceméně metr od rohového praporku, ale Artis teď není nějak vyloženě aktivně nalezlý na útočné polovině a nesnaží se extra napadat Rundičovu rozehrávku, navíc je to balon polejně co nejvíc dopředu a míč se odráží na kopačky hráčů Slovácka, hraje s ním Stojčevsky, posílá balon doprava na Ndefeho. Ndefe se na té pravé straně zbavil Harazima a pokračuje směrem vpřed. Už mu tam přiběhl do tandemu Havlík. Slovácko dál míří s balonem dopředu, ale přece jenom z rychlého breaku se stal takový postupnější útok, který teď navíc skončí tím, že Trávník nespracoval skákající balon a je tu tedy zase protiakce, kterou už můžu říct vedl Fomba jako pravé křídlo Artisu, protože s ním si poradil Rundič, čistě mu odebral balon a poslal ten balon k brankáři Hečovi. Rozehrávka Slovácka, míč na útočné polovině hostujícího týmu, snažil se odkopnout domácí Plechatý, ale trefil jenom záda protihráče Blahuta, míč se ale vrací znovu k Plechatému po chvíli a teď je to už konstruktivnější rozehrávka, jenomže Plechatého kolmá přihrávka trefila paty a Adedirana, ten se snažil přeběhnout tak, aby si mohl zpracovat míč a běžet v souboji s Daníčkem směrem k bráně, ale tedy zrovna, když křižoval ten balon, tak se míč zarazil o jeho patu a tak z této akce v 54. minutě nebude žádné nebezpečí, stav zůstává 1-1 v zápase mezi brněnským Artisem a Slováckem, tedy klubem z Uherského Hradiště. Balon mimo hrací plochu teď a z levé strany budou vhazovat hosté, je to Rundič, dostane balon od trenéra Skuhravého, takže to znamená, že Rundič vhazuje přímo před lavičkou Slovácka, zatím moc nemá komu, čeká na nějakou lepší nabídku, předvedli nakonec Marinelli, no a ten si teď na hranici vápna už naváděl míč na střelu, nakonec ještě přihrál Ndefemu, který zabíhal k malému vápnu. Dostal přihrávku, ale přeci jenom tam byl sám mezi několika hráči Artisu, snažil se otočit s míčem, zakončit, ale ten balon mu uskočil a tam do míst, kde byl připravený gólman Borek, takže stav zůstává 1-1 v 55. minutě, ale platí, dá se říct, že zatímco první půlhodina jasně patřila Artisu, tak od toho vedoucího gólu, který dal právě ve 30. minutě Jeřábek, tak Slovácko začalo být lepším týmem v tomto zápase. To si troufnu říct, teď ale bude umíč chvíli brněnský klub, protože Adediran nafauloval Daníček u půlící čáry, takže bude Artis rozehrávat a Adediran, ten by si tak myslel, že by to mohlo být i za žlutou kartu, ale tomu rozhodčí Beneš vysvětluje, že tu neudělí. Zatím jednu žlutou kartu dostal Rundič v prvním poločase, takže tento hráč Slovácka hraje pod hrozbou, jinak všichni ostatní borci na place zatím bez karetního trestu, nebo spíše varování v tomto případě. Artis tentokrát rozehrává směrem dozadu a balon putuje až k brankáři Borkovi v 56. minutě. Stav 1-1, nákop na hrotového útočníka Adedirana, ten je pokrytý Rundičem, ale Slovácko ještě musí bojovat následně o ten odražený balon a vypadá to, že Artis ho získá a z levé strany se Hamansenia dostává do pokutového území, centr na Fombu, který měl dost prostoru, ale nezamířil přesně hlavou. Issa Fomba teď si dobře cuknul dozadu v momentě, kdy Hamansenia centroval zleva od brankové čáry, byl Fomba někde úplně penaltového puntíku, takže přeci jenom pro hlavičku to bylo do trošku daleko a on je rychlé křídlo, není to ten typický hlavičkář a zkrátka Fomba poslal míč nepřesně a navíc ani nebyl moc prudký ten balon. Pravděpodobně, kdyby mířil do brány, tak by Heča dokázal zasáhnout. Tak to nemusel, ovšem teď tedy Artis ukázal, že si taky umí vypracovat šanci, kterých měl v prvním poločase hodně, takže to rozhodně není tak, že by to byla nějaká první šance Artisu v zápase, ostatně skoro 1-1 o tom svědčí. A Slovácko dostalo varování, že i když v posledních minutách nebo ve druhém poločase zatím je lepší, tak si musí dávat pozor. Hraje se na ofenzivní polovině Slovácka teď ale a je to Uanda, který na levé straně nedokázal obejít Čoutka, když se snažil dostat do pokutového území, ale od Čoutka zamířil balon do autu, takže Slovácko zůstává u míče, vhazoval Blahut, nakrátko si vyměnil balon s Trávníkem a Slovácko teď pokračuje na střed Krundičovi, už je uvnitř pokutového území, Uanda z levé strany přihrává Marinilimu, ještě to gol není, ale teď už ano a Slovácko vede 2-1. Jiglin Defe střelcem gólu, tam si teď Artis vůbec nerozebral hráče ve vlastním pokutovém území a je z toho gól, byla z toho nejdřív střela Uandy z levé strany, tu ještě dokázal Borek vyrazit, pak ještě jeden střelecký pokus odražený, ale na potřetí se dostal k dorážce Ndefe a ten už byl opravdu v dobré situaci, kdy byl pár metrů před bránou. Sice tam proti němu byli dva hráči Artisu, ale ti, nebyl to golman, ti hráči nemohli hrát rukama a tak Ndefe mu stačilo trochu zvednout míč, prostřelit ty dva zbývající obránce a Slovácko tedy otáčí skóre tohoto zápasu. Chvíli poté, co Fomba neuspěl při své šanci na jedné straně, tak Jiglin Defe na na druhé straně slaví. Někteří fotbalisté Slovácka zaběhli až k jejich sektoru nebo k sektoru hostujících fanoušků. Tady na stadionu v Srbské ulici je to daleko do sektoru hostujících fanoušků, protože dřív tady byla běžecká dráha, ta už tu sice není, ale tribuny zůstaly tak daleko, jako v době, kdy tu ten ovál byl, takže myslím, že to byl Uanda, ne tady autor gólu Ndefe, ale Uanda, který tam skutečně zaběhl oslavit ten gól s tím kotlem, který je velmi slušný, zaplněný, troufnu si říct, že takových 300 lidí tam být může. No a ti teď tedy slaví Slovácko po tom, co nevstoupilo dobře do tohoto zápasu a po první půl hodině zaslouženě prohrávalo 0-1 a ještě mohlo být celkem rádo, tak teď tedy vede a zdá se, že by mohlo naplňovat to, že zatím v baráži vždy uspějí prvoligové týmy. Ale ještě je to dlouhá cesta pro Slovácko, protože dneškem baráž nekončí a bude se hrát odveta v neděli v Uherském Hradišti v 1 hodinu. Teď se ale věnujeme tomu, co se děje na hřišti aktuálně. Faulovaný byl krátce po rozehrávce Slovácka kapitán hostujícího týmu Trávník, je to na obrané polovině Slovácka, takže teď žádné akutní nebezpečí pro Artis, který reaguje střídáním, respektive tedy trenér Roman Nádvorník. Na hřiště půjde Vukadin Vukadinovič a z něj půjde David Hamansenia, hráč, který promarodil velkou část nebo skoro celé jaro. Až v posledních dvou zápasech zasáhl do hry ve druhé lize jako střídající hráč. Dnes tedy v základu překvapivý krok a Hamansenia hrál velmi dobře. Několikrát tam nebezpečně větral obranu Slovácka. V prvním poločase trefil břevno, takže určitě to teď není výkonnostní důvod, ale zkrátka 18-letý hráč, který dlouho nehrál, už toho má určitě dost. A tak místo 18-letého hráče teď naopak zkušený třicátník Vukadin Vukadinovič Vlahovič, který se hned aktivně zapojuje do hry, když napadá rozehrávku Slovácka, zaběhla až k brankáři Hečovi, ten před ním ale dokázal odkopnout míč, takže ten balon je teď na útočné polovině hostujícího týmu, taková hlavičkovaná, která zatím nemá, řekněme, jasného vítěze. Artis aspoň ze svého pohledu dostal balon k půlící čáře, ale tam zase hraje Slovácko, Blahut u levé lajny faulovaný Sedlákem, takže Slovácko zůstane u balonu, je to rozehrávka standardní situace na útočné polovině, ale bude to tedy od té levé postranní čáry, takže na přímou střelu rozhodně ne, na centr do pokutového území by to klidně být mohlo. Rundič si bere míč a skutečně velká část jeho spoluhráčů se stěhuje do vápra, ale někteří zůstávají i jako možnosti pro rozehrávku na krátko. Teď jakoby fotbalisté Slovácka se nemohli úplně domluvit a nakonec Rundič přenáší z té levé strany doprava, kde je volný Stojčevský, kterému tam přiběhl do tandemu Jiglin Defe a Slovácko sice kombinuje, ale zatím je to daleko od brány, do které by rádo dalo další gól. Samozřejmě stav 2-1 pro hostující tým dobrý, ale kdyby fotbalisté Slovácka ještě navýšili vedení pro nedělní odvetu, bylo by to pro ně samozřejmě příjemnější. Balon se po té jejich kombinaci dostal do zámezí, takže Artis se chystá na autové vhazování. Je to Harazim, který má míč nad hlavou na obrané polovině svého týmu. Harazim ukazuje, že nemá komu. Zdá se mi taky, že Artis chystá ještě nějaké další střídání. Trenér Nádvorník tam teď gestikuloval směrem k lavičce, ale věnujeme se zase dění na hřišti, protože Harazim už rozehrál, jenomže poslal balon po lajně dopředu a ten míč zase skončil v zámezí. A to od jednoho z Harazimových spoluhráčů, takže vhazuje Stojčevsky jako fotbalista Slovácka. Pro balon si seběhl Havlík, míč mu trošku uskočil, ovšem dokázal si s tím poradit tento zkušený záložník. Následná kombinace Slovácka je ale nepřesná, míč získal Vukadinovič a na pravé straně se snaží jít rychle dopředu, obhazoval si trávníka, který ho zastavil čistým skluzem, ovšem od trávníka ten míč zamířil do autu, takže Artis zůstane u balonu, ovšem z rychlého Vukadinovičova kontru po pravé straně. Teď bude jenom autové vhazování na útočné polovině. To obstará Plechatý, který hledá Adedirana. Ten dokázal udržet míč zády k bráně, sklepnul zpět pro Plechatého. Jeho centr z pravé strany odvrátil Daníček. Ještě jeden čoutku v centr do vápna. I s tím si Slovácko poradí a může útočit. Uanda na levé straně. Souboj jeden na jednoho s čoutkem a ten zvládá stoper brněnského Artisu. Nepustil Uandu do kličky, o kterou se snažil tento kanadský host z pražské Slávie, ta ho v zimě koupila, ale hned ho přeposlala právě do Slovácka na hostování a Slovácku se tento tak rozhodně vyplácí. Uanda je teď v šanci, protože kombinace mířila na pravou stranu. Defe přihrával právě Uandovi, který už byl uvnitř pokutového území, střílel ale nad břevno domácí brány, což si může, myslím, vyčítat, protože on měl dost prostoru, možná mohl i zpracovat míč, ale střílel z voleje a nejen, že si to tady může vyčítat, Uanda, on si to skutečně vyčítá, což je teď jasné z toho, jak tak zlostně jednou rukou udeřil do druhé. Uanda ví, že toto mohl být gól na 3-1 z pohledu hostujícího Slovácka a nestalo se tak. 64. minuta zápasu. Domácí gólman Borek rozehrává a Artis z toho vytěžil autové vhazování, protože od hráče Slovácka Blahuta zamířil balon mimo hrací plochu těsně před vlastní lavičkou. Teď tedy bude vhazovat Dominik Plechatý, jeden z hráčů Artisu, kteří mají bohaté prvoligové zkušenosti, jenom ostatně ale málo je těch, kteří první ligu nikdy nehráli. Kapitán Jeřábek, autor jediného gólu Artisu, teď u míče na pravé lajně chtěl najít vepředu Vukadinoviče, ale ten byl pokrytý Rundičem. Tento srbský souboj teď tedy pro obránce Slovácka, který je znovu u míče. Znovu se snažil Jeřábek o balon na Vukadinoviče a dopadlo to tedy úplně stejně. Teď hraje Slovácko a zatím kombinuje na obrané polovině jako poslední hráč u balonu Daníček. Samozřejmě za ním tedy ještě gólman Heča, abych byl přesný, ale poslední hráč v poli byl Daníček, dává na levou stranu, kde má trochu prostoru Blahut. Blahut přihrává dopředu Uandovi a Uanda už do pokutového území, kde Marinelli svádí sprinterský souboj s čoutkem. Sice se dostal k míči, ale jenom u brankové čáry a nemohl nakonec pokračovat v akci, protože byl v offsideu. Rozhodčí chvíli nechal tu situaci dohrát, ale když viděl, že Marinelli je sice u balonu, ale nemá volnou cestu směrem k bráně, tak tedy přerušil hru v 65. minutě, stav 1-2 z pohledu brněnského Artisu a jeho gólman Jiří Borek teď bude rozehrávat po tom offsideu.
0: Říká reportér David Nekvinda, za malou chvíli se do Brna vrátíme, mezi tím ale můžeme informovat o tom, že se aktuálně hraje také 6. utkání semifinále Národní basketbalové ligy. Brno na domácí palubovce odvrací vyřazení, protože Pardubice vedou v sérii 3-2 na zápasy a aktuálně ve druhé čtvrtině v první minutě vedou Pardubice 20-15. Stále je ale velmi brzo na to tvrdit, kdo doplní Nymburk v ligovém finále. Teď už znovu se vracíme do Brna na úvodní barážové utkání o fotbalovou šance ligu mezi Artisem Brno a Slováckem. Slovo má reportér David Nekvinda.
1: 66. minuta zápasu 1-2 z pohledu domácího Artisu Brno. Slovácko otočilo skóre, ve druhém poločase se trefil Ndefe. Teď se Slovácko už chystalo na rychlou akci směrem dopředu, jenomže rozhodčí Beneš odpískal to, že Tetour, který získal míč u půlící čáry, tak při tom faulu, nebo při tom zákroku, při tom zisku míče fauloval Pospíšila, takže akce Slovácka zastavená a bude z toho naopak standardní situace pro Artis Brno. Podobná, z jaké padl ten jediný gol Artisu, rozehrávka dá se říct nedaleko půlící čáry, ale Pospíšil vypadá, to bude zase posílat balon až do vápna. Děje se tak skutečně, nebo na hranici pokutového území, tam je Adediran zatím zády k bráně a nemá volnou cestu vpřed, zkouší to po pravé straně a dostává se do pokutového území, jenomže tam je prostě moc hráčů Slovácka, ale ještě odražený míč, Vukarinovič střílel z 20 metrů, nebo ani to ne, z 18, jenomže i kdyby dal gol, což nedal, protože trefil připraveného golmana Heču, tak by to byl zbytečný vzruch. Byl tam pískaný útočný faul jednomu z hráčů Artisu a tím pádem by případný gol neplatil. Stav tedy zůstává 1-2 v 60. teď začínají, nebo v 67. minutě a chystá se další střídání brněnského týmu. Vukarinovič už je na hrací ploše jako nový hráč. Teď se k němu někdo za okamžik přidá, ale ještě se hraje a Slovácko nakopává hluboko na útočnou polovinu, kde je Adonija Uwanda, hráč, který sice gol nedal, ale na obou měl výrazný podíl. Teď přihrává za sebe Marinellimu a Slovácko se s balonem vrací až k půlící čáře od té brankové a dokonce balon putuje až k brankáři Hečovi, který samozřejmě teď nemusí nějak spěchat. Slovácko v 68. minutě vede na hřišti Artisu Brno 2-1. Jakékoliv vítězství je určitě pro Slovácko směrem do domácí odvety hodně dobrá výchozí pozice. A teď už jsou hosté zase na útočné polovině. A zase je to Uwanda, který zkusí střelu z 16 z hranice velkého vápna a Borek nepředvedl jistý zákrok domácímu golmanovi. Vypadl míč a jeden z hráčů Slovácka, Tetour to byl, se tam snažil o dorážku, jenomže Borek to své zaváhání napravil a před Tetourem přece jenom balon chytil, ale rozhodně toto nebyl zákrok, se kterým by měl být golman domácího mužstva spokojený a i štěstí teď pomáhá Artisu k tomu, že dál prohrává jenom o gol 1-2. Snaha domácích o rychlou útočnou akci neúspěšná, Slovácko získává míč a po pravé straně nakopává dopředu, ale to teď nemohl Marinelli stihnout na hrací ploše a v přerušené hře v 68. minutě tam leží nebo klečí na trávníku jeden z domácích fotbalistů a vypadá to na první křeče a je to Harazim, levý krajní hráč Artisu, který toho dost naběhal, ten tedy nejspíš v zápase už pokračovat moc nebude, ale
0: Artis... A pokud je tedy přerušen zápas mezi Artisem Brno a Slováckem, zatím tedy vedou hosté 2-1 v úvodním utkání baráže o šance ligu, tak můžeme na Radiožurnálu Sport v 19 hodin a 26 minut informovat také o jiných sportech, i když například tenista Jakub Menšík má právě s těmi křečemi velké zkušenosti z dnešního druhého kola Roland Garros. Právě Jakub Menšík a Marie Bousková postoupili do třetího kola French Open. Menšík zdolal po 4 hodinách a 41 minutách a díky 7. využitému matchballu v super tiebreaku Navoneho z Argentiny. A následně se Menšík skácel na antuku a dlouho ležel právě na zemi v bolestech. Bousková ta porazila Britku Johnsonovou 6-0 a 7-6. Neuspěla naopak Sarah Bailey, která podlehla světové trojce a 4 dvojnásobné vítězce turnaje po Ceši v Jontekové 2-6 a 3-6. Bojovat o postup budou dnes ještě Karolína Muchová, a to proti Uzbekistánce Rachimovové, a také Tomáš Macháč, který bude na kurtu stát proti Němci Zverevovi. U všeho s Radiožurnálem Sport budeme, máme v Paříži našeho zpravodaje, takže nabídneme oba zápasy pochopitelně na naší stanici. 19 hodin a 27 minut, my se vracíme do Brna, kde se hraje úvodní zápas baráže o šance ligu. Artis Brno přivítal Slovácko, je u toho reportér David Nekvinda.
1: 70. minuta zápasu 1-2 z pohledu Artisu Brno, tady jste o nic nepřišli, protože rozhodčí Beneš v momentě, kdy byl kvůli křečím ošetřovaný jeden z domácích fotbalistů, Harazim to je, tak sudí Beneš dal oběma týmům možnost se občerstvit u laviček, protože je tady v Brně stále velké vedro, takže stejně jako v prvním poločase i teď nějaká minutka pauzy. No a chystá se taky střídání, a to na obou stranách, tak uvidíme, jestli hned nebo ještě sudí Beneš nechá rozehrát. Vypadá to, že se bude nejdřív hrát, než uvidíme ta střídání na obou stranách. Je to tak? Artis teď tedy je v krátkém oslabení, protože Harazim teď nepokračuje na hrací, ne, pardon, ten ano, tak je to jiný hráč s křičemi, tak se omlouvám, špatně jsem ho identifikoval, za okamžik vám to tedy řeknu, ale to podstatné je, že Artis je teď v desíti na okamžik a Slovácko je na útočné polovině a Tetour má míč na hranici velkého vápna, snažil se tam obhodit si Jeřábka, bude z toho zajímavá standardní situace. Ano, je to odpískaný faul. Nejdřív se mi zdálo, že sudí ukazuje rohový kop, protože balon pak zamířil právě za bránu, ale on ukazuje, že Tetour byl faulovaný Jeřábkem a bylo to těsně před hranicí velkého vápna, takže se chystá zajímavý přímý volný kop, ale předtím ještě střídání, a to hned dvojí na straně Slovácka. Daniel Tetour teď tedy zároveň končí na hřišti a místo něj přichází Tihomir Kostadinov a hrací plochu opustí taky autor prvního gólu Slovácka Alan Marinelli a místo něj jde na hrací plochu se 17. Jan Suchan. Takže dvojí střídání na straně Slovácka a dvojí střídání chystá taky trenér Roman Nádvorník, tedy kouč Artisu Brno. Už dopředu nebo už delší dobu se na hrací plochu chystal Dahman jako hrotový útočník, což zástavu 1-2 je logická volba, no a bude muset místo toho hráče s křičemi naskočit taky Radim Brajte. Ten, kdo opouští hrací plochu, je Jan Sedlák jako střední defenzivní záložník a právě on měl ty křeče.
0: Střídání v zápase mezi Artisem Brno a Slováckem využijeme k tomu, abychom zůstali u fotbalu, ale tentokrát u toho jistě prvoligového. Mistry, tedy fotbalisty pražské Slávie, posílil slovinský křídelník Daniel Šturm z Olomouce. Podle Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů v české lize. Konkrétní částku ale Hanáci neuvedli. Oba kluby o transferu informovali na svých webech. Teď už se můžeme vrátit v 19 hodin 30 minut zpátky do druhého největšího města v Česku. A tady do Brna domácí Artis přivítal Slovácko v úvodním utkání baráže o šance ligu. A je u toho také reportér David Nekvinda.
1: 73. minuta, teprve teď je dostřídáno, skutečně posledních 5 minut se v Brně skoro nehrálo, ale za stavu 1-2 z pohledu domácího Artisu je to zajímavá standardní situace. Krásný gól Marka Havlíka, Slovácko vede 3-1, přestože to bylo hodně z pravé strany, tak Havlík svou levačkou poslal míč pod břevno brány Jiřího Borka. Ten balon byl sice hodně napravo od brány, ale těsně za hranicí velkého vápna a Marek Havlík to svou levou nohou tedy trefil parádně. Fanoušci Slovácka teď slaví, no a Artis má velký problém, prohrává doma o 2 góly a času už moc nezbývá, samozřejmě ještě zbývá celý druhý zápas v Uherském Hradišti v neděli, ale stav 1-3 je pro Artis rozhodně dost kritický. Marek Havlík, ten zkrátka umí takto trefit míč a teď to ukázal v situaci, která byla pro Slovácko velmi důležitá. Připojí se taky posluchači Radiožurnálu na krátký vstup, které budu informovat o tom, jak se zápas vyvíjí. 74. minuta utkání a Slovácko se právě v Brně dostalo do vedení 3-1. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál. To byl ten vstup pro Radiožurnál. Tady mezi tím Slovácko doslavilo ten třetí gól krásnou trefu Marka Havlíka, který tedy těsně za velkým vápnem vystřelil z přímého kopu a nasměroval ten balon přesně do bližšího horního rohu pod horní tyč. No a gólman Borek na to nedosáhnul. Takže 1-3 z pohledu domácího Artisu, který hned zkusil zaútočit po levé straně. Dahman jako čerstvý hráč na hřišti, ale nedokázal tam vymyslet nic, co by ohrozilo obranu soupeře, tedy Slovácka. Ale rozhodčí teď nedává pokyn k rozehrání. Přiznám se, nevím, co by tam mohl řešit úplně. Vypadá to až teď sudí Beneš, že dává pokyn Stojčevskému, aby poslal balon autovým vazováním na hřiště. Stalo se tak. Opravdu nevím, co tam mohlo třeba být k řešení, ale nemá cenu se v tom dál babrat, protože už se pokračuje, i když hra teď pokročila, takže se míč posunul o pár desítek metrů vpřed a zase opustil hrací plochu a zase tak, že bude vazovat Slovácko. To se tedy z obrané poloviny teď dostává jemně na tu útočnou. Stojčevský posílá balon dopředu k rohovému praporku, kam si nabíhal Uanda, jenomže ten byl pokrytý a Slovácko přímo k bráně tedy pokračovat nemohlo, ale je tu kombinace a Slovácko v další slušné šanci a je to 1-4, Patrik Blahut, tak teď Slovácko demoluje brněnský Artis, krásná kombinace po pravé straně, pak přihrávka na střed, kde byl úplně volný. Myslím si, že to byl Blahut, i když teď nejvíc slaví Ndefe, ale myslím si, že to byl skutečně Patrik Blahut, který tam měl prostor někde mezi puntíkem pro pokutový kop a hranicí malého vápna. No a někteří fanoušci už tady opouštějí tribuny, protože v 76. minutě Artis prohrává 1-4 a to po opravdu skvělém vstupu do zápasu. První půl hodinu byl Artis jasně lepší, dostal se do vedení, ale od té doby Slovácko je lepší, no a především proměňuje své šance. Potvrzeno, že Patrik Blahut dal gól. Rovnou můžu taky říct, že dostane žlutou kartu, protože když já to moc nechápu, proč to někdy fotbalisté dělají, tak zkrátka, přestože Blahut ví, že za to dostane žlutou kartu, tak si sundal dres. Uvidíme, jestli ho to třeba nebude mrzet, ne, že by mu hrozil trest na další zápas, ale co my víme, přijde další žlutá karta ve zbývajících 15 minutách zápasu, no a to už by problém byl. Každopádně Slovácko to teď si asi připadá, že žádné problémy nemá, protože ze stavu 0-1 otočilo na 4-1 z pohledu týmu, který hájí prvoligovou příslušnost, no a teď se tedy zdá, že opravdu výrazně vykročí k tomu, aby se v první lize Slovácko zachránilo, podobně jako se to podařilo včera Baníku Ostrava v úvodním zápase s Táborskem. Baník vyhrál 3-0, jako posluchači Radiožurnálu Sport to jistě víte. Teď tedy o 3 góly vede i další z druholigových týmů a Artis se ještě musí něco pokusit s tím zápasem udělat. Harazim rozběhnutý na levé lajně dostával balon, ale ten byl příliš prudký a Harazim ho nespracoval, nezastavil na hrací ploše. Bude to tedy autové vhazování Slovácka, které míří za vítězstvím v tomto úvodním zápasu baráže. Blahut před okamžikem tady dal ten čtvrtý gól. Jak jsem říkal, pěkná kombinace, rychlá po pravé straně a pak Havlík už vlastně byl v dobré pozici v pokutovém území sám, ale viděl, že na středu je úplně volný Blahut, tak mu ještě ten míč posunul. No a Marek Havlík, tak tedy je hvězdou posledních minut, protože nejdřív třetí gól dal, když se krásně trefil z přímého kopu a pak přihrál na ten čtvrtý, takže Blahut, nechci říct, že to měl úplně jednoduché, nebylo to dorážka do prázdné brány z metru, ale přeci jenom byl ve výborné pozici a tu tedy dokázal prudkou střelou pod břevno využít. 79. minuta, opařený je teď brněnský Artis, kombinuje na obrané polovině, ale chybí tam teď tah, chybí tam energie domácím fotbalistům a tak nakopli trošku z buchdarma balon po pravé straně dopředu, kde Vukarinovič sice nedokázal získat míč, ale Blahutův odkop zastavil Artis na útočné polovině a brněnský klub tak tedy zůstává právě na své ofenzivní půli, kde na chvíli přišel o míč, ale hned zase vazuje právě Artis, je to Fomba, ale nepřesná kombinace, Vukarinovič nedosáhnul na balon od Jeřábka. ukazuje Jeřábkovi s dvíženým palcem, že to byl dobrý míč, že on měl lépe zpracovat. Každopádně ten balon skončil za brankovou čárou, takže to je rozehrávka hostujícího brankáře Milana Heči. Míč letí k půlící čáře, kde padá Uanda, tedy hráč Slovácka, ale faulovaný nebyl, sám to ukazuje, že to bylo v pořádku a hra tedy pokračuje. Pokračuje tak, že se k míči zase dostává Slovácko, které je teď na koni a kombinuje u středového kruhu. Rundič po levé straně má tam Blahuta, který sice převzal balon, ale zase se s ním vrací na obranou polovinu, přihraje až k poslednímu stoperovi Daníčkovi a ten přiťukne dozadu brankáři Hečovi. To už je 80. minuta zápasu 1-4. Tak prohrává Artis Brno se Slováckem. Po půl hodině zápasu bych takové skóre opravdu netypoval. Artis skvěle začal, jenomže Slovácko jakoby probral ten první inkasovaný gól a od té doby je jasně lepší a to tedy potvrzuje i výsledkově, což je pro něj to vůbec nejdůležitější. Zase jsou hosté na útočné polovině, kombinace na středu, taková variace na tiki-taku, která ale sice nabídla sérii pěkných přihrávek, jenomže v místech, kde Slovácko nemůže nic moc získat, tak se snaží posunout dopředu. Na hranici vápna přebírá přihrávku Uanda, jeden z nejlepších hráčů tohoto utkání, tentokrát ale nic nevymyslel. Artis se pak snažil o rychlý přechod, který končí tím, že zahrál rukou kapitán Slovácka Trávník, bylo to ale u středového kruhu, takže nic zásadního, ovšem Slovácko zkrátka musí přenechat balon domácím fotbalistům, kteří prohrávají o 3 góly a jestli chtějí v neděli ještě o něco hrát, tak by tedy potřebovali dát aspoň gól, aby se přiblížili Slovácku, když budou prohrávat o 3 branky před tím zájemným zápasem, tak druhým, tak nevím, jestli má Artis nějakou šanci. Artis teď poslal míč na pravou stranu, kde před Vukarinovičem odhlavičkoval jeden z hráčů Slovácka do auta právě Vukarinovič vrátil míč na hrací plochu Jeřábkovi. Jeřábek dává dopředu na Adedirana, který chtěl přihrát na druhého hrotového útočníka Dahmana, jenomže tento pas přes osu hřiště zastavil Stojčevsky. Obránce Slovácka pak ale víceméně jenom odevzdal balon k hráčům Artisu, kteří tak zůstávají na útočné polovině a zůstanou u balonu po faulu na Dahmana. Bude to rozehrávka standardní situace od levé lajny. Říkám tady na útočné polovině, ale docela daleko od brány. Na straně Slovácka přichystaní 2 hráči na střídání, tak uvidíme, teď se asi na hřiště nedostanou, protože Slovácko čeká obraná standardní situace a to se zpravidla nestřídá. I Artis ještě chystá střídání, ale teď ta standardka, kterou bude rozehrávat Martin Pospíšil v 82. minutě, posílá od levé lajny balon do prostoru před bránou. Odražený míč, který pak vystřelil z nějakých víc než 20 metrů Brajte, ale trefil jenom skrumá štěl, která byla mezi ním a brankářem Hečou. Následuje snaha Slovácko o protiútok, ale Suchan faul Pospíšila, takže zase zůstane u míče Artis a Pospíšil bude rozehrávat opět standardní situaci, dá se říct, z podobného místa, z levé strany, z pohledu Artisu a ještě daleko od brány, ale skoro všichni hráči na hřišti teď jsou na hranici 16, do které Artis útočí. Míč tentokrát Pospíšilovi nesedl, Rundič ne, Stojčevsky v pohodě odhlavičkoval a Slovácko, které vede 4-1, ještě zase míří vpřed. Kostarinov na pravé lajně má rychlost a dává balon do míst, kde očekával Suchana. Ten byl ale pokrytý Pospíšilem, ten se tedy dobře vrátil a získal balon pro domácí klub, který poprvé v historii hraje baráž, nehráli ani jako SK Líšeň, stejně jako první ligu tedy, no a zatím to nevypadá na úspěch. Teď to několikeré střídání na straně Slovácka Krmenčík a Kostelník půjdou na hřiště, na straně Artisu Samek, Jiglin Defe.
0: Střídání v úvodním barážovém utkání o šance ligu mezi Artisem Brno a Slováckem využijeme. Zatím tedy klub z Uherského Hradiště vyhrává na hřišti Artisu Brno 4-1. Budeme informovat ale stále o fotbalu. V Lipsku se dnes večer totiž bude hrát finále fotbalové konferenční ligy, tedy té třetí nejprestižnější evropské soutěže. Anglický Crystal Palace se utká se španělským Vallecanem. Oba týmy bojují o premiérové trofeje na evropské scéně. Zápas začne v 1 21 hodin a samozřejmě i o něm uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Průběžně vám budeme říkat a servírovat aktuální stav tohoto duelu. Teď už se ale v 19 hodin a 41 minut vracíme do Brna, kde se hraje úvodní barážové utkání o šance ligu. Artis Brno přivítal Slovácko a i závěrečné minuty tohoto utkání odkomentuje David Nekvinda.
1: Hráno. 84. minuta zápasu, ve kterém Artis míří k tomu, že na úvod baráže prohraje, otázka jak vysoko. 1-4. Takový je pohled na skóre z pohledu domácího týmu. Navíc teď faul jednoho z hráčů Artisu, takže Slovácko dostává míč na útočné polovině od levé postraní lajny. Rozehrává Rundič, přihrál do křídla Blahutovi, ten ale úplně nepochopil tu myšlenku a nespracoval míč. Jenomže Slovácko zůstává po odraženém balonu dál na útočné polovině a dostává ten balon napravo ze svého pohledu, kde je výrazně víc prostoru. Čerstvý Kostelník se zapojuje do kombinace a právě tento hráč je teď u rohového praporku, dává už dovnitř do pokutového území Kostarinovi, ten ještě chtěl tu situaci vyšperkovat a posunout na trávníka, což už ale Artis nepřipustil. Teď už možná Kostarinov mohl zkusit vystřelit, byl sice trošku z úhlu, ale už uvnitř pokutového území ještě chtěl přihrát tedy trávníkovi na osu hřiště a dopadlo to, jak to dopadlo. Úplně to ale Slovácko mrzet nemusí. 85. minuta, tým z Uherského Hradiště kontroluje zápas, vede 4-1, přitom úvodní gól dal Artis. A v poločase ještě platilo vyrovnané skóre 1-1, ale ta druhá půle, ta patří Slovácku, které se dál drží na útočné polovině. Suchan u levé lajny dává trávníkovi trochu dozadu a ten vrací ještě víc dozadu Rundičovi, který zase sklepává pro trávníka. Je to dál kombinace u té levé lajny, kde je už hodně hráčů a tak Slovácko úspěšně přenáší hru doprava a taky dozadu, dokonce až k brankáři Hečovi, ten si teď ale vyběhl opravdu skoro až ke středovému kruhu, takže to nebyla nějaká přihrávka do vlastního pokutového území. Nákop na pravou stranu hledal na straně Slovácka Krmenčíka, ten míč nespracoval a tak se balon dokutálil až k brankáři Artisu Borkovi a Artis rozehrává směrem vpřed, ale nedokázal se dostat ani z vlastní obrané poloviny a u míče je zase Slovácko, to je prostě na koni ve druhém poločase. Hraje Blahut, teď ale nemíří nějak rychle směrem dopředu, místo toho si vybral levou postranní čáru a zase kombinuje s Rundičem a ten si teď nekomplikoval situaci, když ho napadal Brajte, otočil se, přihrál brankáři Hečovi, Slovácko prostě nemusí spěchat, teď drží míč, přihrávají si fotbalisté z Uherského Hradiště hluboko na obrané polovině, což už ale Artis výrazně napadá, ale zatím nedokáže žádný z domácích fotbalistů získat nebo zachytit některou z těch přihrávek mezi stopery a taky brankářem Slovácka. Teď už přece jenom hraje Artis, ale dostal se k míči poté, co Slovácko přece jen nakoplo k půlící čáře, no a domácí fotbalisté přihráli až k brankáři Borkovi, ten nakopává na útočnou polovinu, hledá útočníka Dahmana, jenomže proti němu tam byli dva hráči Slovácka, Daníček Stojčevský, zvládli to a je tu protiakce Slovácka po pravé lajně, Kostelník má hodně prostoru, ale teď nevím, jestli chtěl přihrávat nebo si moc ukopl míč, každopádně mu to vůbec nevyšlo, ta situace. K balonu se dostal Plechatý a když Kostelník chtěl znovu získat míč, tak Plechatého fauloval. Teď se dozvíme v 80. už 8. minutě, kolik lidí přišlo, 3582, možná jste to slyšeli pod mým hlasem od hlasatele tady na stadionu. Já jsem typoval 2 až 3 tisíce, takže z tohoto pohledu pro mě osobně musím říct, to je příjemné překvapení a v době, kdy Artis vedl, nebo kdy hrál opravdu velmi dobře v prvním poločase, tak ta atmosféra i na domácích tribunách byla vynikající, přeci jenom teď vytváří už atmosféru hlavně fanoušci Slovácka, typuji, že takových 300

On mířil hodně pomalu, takže Heča v klidu ho skrotil v rukavicích. No a je tu zase rychlá akce Slovácka. Po levé lajně Blahut, zastavuje ho čistým skluzem Jeřábek, ovšem balon pak míří do autu, takže Slovácko zůstane u balonu. V 89. minutě se chystá vhazování z levé strany, předtím taky ještě jedno střídání. Tentokrát to tady bude asi kratší než v těch předchozích případech. Na hřiště půjde Horák jako čerstvý hráč a nahradí právě Patrika Blahuta, autora zatím posledního gólu v tomto zápase. Patrik Blahut tam měl několik důležitých okamžiků na té své levé postranní čáře. Teď sklízí poděkování od trenéra Romana Skuhravého. Hraje se už 89. minuta, to už pomalu končí. Uvidíme, kolik rozhodčí Beneš nastaví. A samozřejmě padly tři góly, nějaké další proluky tam byly. Čekám tedy nějaké 3-4 nastavené minuty v tomto zápase, po kterém Slovácko povede v baráži před nedělní odvetou. To už si troufnu říct, je opravdu jisté. Otázka je, jestli třeba ještě se nějak změní skóra, ať už na jednu nebo na druhou stranu. Teď je to 1-4 z pohledu Artisu Brno a hraje se u půlící čáry, kde kombinují fotbalisté Slovácka. Narušil jim to Dahman, jenomže evidentním faulem na trávníka. Ten tak chvíli poležel, ale nějak dlouho. Zvedne se a zapojí do hry. Rozehrávat bude jeden z jeho spoluhráčů. Je to u půlící čáry. Míč si vzal Rundič jako levý stoper. Za okamžik se taky dozvíme, kolik že rozhodčí Beneš nastaví nad rámec druhého poločasu, který skončí za 15 sekund. Rundič posílá dlouhý míč na hranici velkého Vábra. Tam Krmenčík sklepává pro Suchana a Suchan dává míč do Vápna, kam dobíhal Havlík, jenomže rozhodčí ukazuje, že Suchan si pomohl zpracováním rukou, takže akce je přerušená a hrát bude Artis. Začíná nastavení 3 minuty, tak dlouho minimálně se ještě bude hrát na brněnském stadionu v Srbské ulici, kde tedy většina fanoušků nebude spokojená, protože domácí tým prohraje. Je to 1-4 z pohledu Artisu Brno, který dostává míč na útočnou polovinu. Tam Horák čistě odstavil, ale v hlavičkovém souboji Adedirana, takže zase hraje Slovácko po levé lajně. Suchan nedostal míč dopředu, ale od Brajteho míří balon do autu, takže Slovácko bude z té levé strany vazovat. Navíc s tím teď nebude spěchat. Horák už naznačil, že vhodí balon, pak ho ale jenom poslal po zemi za lajnou Rundičovi, ten teď zase zvedl míč nad hlavu a dostává ještě pokyny od trenéra Skuhravého. Toto teď už je samozřejmě zdržování v podání fotbalistů Slovácka, ale hráči Artisu ti teď ani nějak extra neprotestují, protože vědí, že je to 1-4. Kdyby to bylo třeba 1-2, asi by to byla jiná situace, ale Artis je teď mentálně dole, to je zřejmé. Ale ještě má 90 minut na to, aby s tím vývojem baráže něco udělal, protože bude se v neděli hrát odveta v Uherském Hradišti od 13 hodin. Tento zápas už se dohrává, Slovácko teď kombinovalo u půlící čáry, Artis to zase narušil jenom za cenu toho, že poslal míč do autu. Hraje se druhá ze 3 nastavených minut, 1-4 z pohledu domácího týmu a Slovácko je na útočné polovině. Havlík od pravé postranní čáry ani na dvakrát teď nedokázal odcentrovat a tak je tu akce Artisu nákopna a Adedirana, který na útočné polovině byl v souboji jeden na jednoho s Daníčkem a Daníček to zvládl. Před soupeřem odkopnul balon mimo hrací plochu, chystá se vhazování a to dokonce Slovácka. Tak ano, Daníček to udělal tak, že ten míč otřel o soupeře a teprve od něj zamířil balon do autu. Ne, tak teď rozhodčí Beneš. No tak teď je zmatený on i hráči, nejdřív ukázal, že bude vazovat Slovácko, pak jakoby změnil své rozhodnutí, teď zase ale vrací balon fotbalistům Slovácka, konkrétně tedy Stojčevskému, to samozřejmě hraje do karet hostům, zase se nějakou tu sekundu nehrálo, začala už poslední ze 3 nastavených minut a Slovácko ještě míří dopředu, ale Suchanova kolmice na kostcelníka neprošla mezi dvěma obránci Artisu Brno, který se tak po levé straně snaží dostat dopředu. Za okamžik se připojí k závěru tohoto přímého přenosu taky posluchači Radiožurnálu. Mezitím Artis kombinuje na útočné polovině, ale nevypadá to, že by ještě měl udělat něco s tímto zápasem. Na levé straně má balon Harazim a bude centrovat do vápna. Připojí se teď Radiožurnál. Už končí 3minutové nastavení a Slovácko výrazně vykročilo k tomu, aby se v baráži udrželo v nejvyšší soutěži, protože nakonec zvítězí vede 4-1. No a navíc je tu ještě v posledních sekundách akce Slovácka, takže se budu věnovat tomu, co se děje na hřišti. Krmenčíky na útočné polovině dává do vápna, ale tam nenašel žádného spoluhráče. Zápas končí, takže 1-4.

0: Z pohledu Arty Subrno před nedělní odvetou, jenom tedy v rychlosti ve 30. minutě domácí jásali, to se trefil kapitán Jiřábek, Artis vedl 1-0, ještě do poločasu ale vyrovnal Marinelli, no a druhá půle, ta tedy patřila Slovácku, v 57. minutě dal na 2-1 Defe, v 73. se krásně z přímého kopu trefil Havlík, no a v 76. minutě, to tedy byly dva rychlé góly po sobě, Blahut dal na těch konečných 4-1, zápas tedy ale ještě neznamená definitivu, že se Slovácko zachrání, protože, jak jsem říkal, v neděli v Uherském Hradišti se bude hrát odveta. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
1: 19 hodin 51 minut. Děkujeme našemu reportérovi Davidu Nekvindovi za přímý přenos. Takže známe výsledky prvních úvodních utkání v baráži o šanceligu. Včera Baník Ostrava porazil Táborsko 3-0 a dnes také jakožto prvoligista Slovácko zvládlo úvodní zápas, porazilo Artis Brno na jeho hřišti 4-1. Odveta v zápase Baník Ostrava Tábor se bude hrát v sobotu, a to v Táboře od 13 hodin. V utkání Artis Brno Slovácko se bude hrát odveta až v neděli, a to v Uherském Hradišti, znovu od 13 hodin. Budeme u toho na Radiožurnálu Sport, tak nás poslouchejte nejen ve běžných všedních a pracovních dnech, ale také o víkendu.

Tenisté Jakub Menšík a Marie Bousková jsou ve třetím kole Roland Garros. Navázat na ně budou chtít ještě Karolína Muchová a Tomáš Macháč. Právě Macháč by měl podle našich zpráv z Paříže na kurt nastoupit několik minut po 8 hodině, a to proti Němcovi Alexandru Zverevovi. Později začne duel Karolíny Muchové a Uzbekistánky Kamily Rachimovové. V Paříži máme našeho reportéra Davida Prouzu, který se přihlásí, jakmile bude mít aktuality. 19 hodin 57 minut a teď Green Day.

0: Radiožurnál je 20 hodin. A zprávy má Marek Sedláček.
1: Opatrovnické soudy by mohly přitvrdit proti násilníkům. Vojenský velitel Hamásu je mrtvý, ve funkci byl týden. Fotbalisti Slovácka na úvod ligové baráže zvítězili v Brně nad Artisem 4-1 a čekáme jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Obě média kvůli tomu taky požadují vznik odborných skupin, říká ředitel divize programu a digitálních služeb v České televizi Milan Fridrich.
3: Po 15. květnu měla být utvořena nějaká pracovní skupina pod panem premiérem. My věříme, že vznikne, ale zatím se nic neděje a ta diskuze není taková, jak si myslím, že by bylo seriózní vůči veřejnoprávním médiím.
1: Mluvčí vlády Karla Mráčková uvedla, že kabinet chce změnou financování plnit své programové prohlášení. Diskuze s řediteli je podle ní v plánu po konci koaličních jednání. Opatrovnické soudy by nově mohly povinně posuzovat odebrání práv násilným rodičům. Počítá s tím novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za hnutí ANO. Úprava teď míří do připomínkového řízení. Soudci by omezení rodičovských povinností měli posuzovat u všech případů s domácím násilím. Tejc navrhuje, aby změna platila od příštího ledna.
4: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte, nejen aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí. A to si myslím, že je věc, která v zákoně chyběla, která je nutné i tam promítnout, tak aby se neopakovaly případy, jako byl například případ Viktorky.
1: Tříletou Viktorku letos v březnu zavraždil její otec, kterému ji soud svěřil do péče i přes varování pěstounů. Palestinské radikální hnutí Hamas potvrdilo smrt svého vojenského velitele v pásmu Gazy, Muhammada Audeho. Už dřív o jeho zabití informovala izraelská armáda. Aude byl do funkce jmenovaný teprve před týdnem, kdy nahradil Izaidina Hadáda. Toho izraelská armáda zabila v půlce května. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Israel Katz v prohlášení dodali, že Aude byl jedním z vůdců teroristického útoku na Izrael v říjnu 2023. ČVUT v Praze otevřelo laboratoř kvantových technologií. Bude sloužit studentům, výzkumníkům i firmám, které by si chtěly vyzkoušet kvantovou komunikaci. Podle odborníků jsou kvantové sítě v podobné fázi, jako byl před 30 lety internet.
5: Málo kdo ví, jak to budovat, protože nejsou standardy a to je to, čím bychom se my chtěli kromě jiného věnovat.
6: Říká Leoš Boháč z Fakulty elektrotechnické ČVUT. Nová laboratoř by měla mimo jiné připravit Česko na zapojení do budoucí celoevropské kvantové sítě, dodává Igor Jex z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.
7: Česká republika by se stala klíčovým bodem, spojuje kvantově kryptografický sever Evropy s jihem a samozřejmě východ ze západem.
6: Kvantové technologie jsou dnes podle vědců hlavně bezpečné šifry, které nejde odposlouchávat. Martin Srb, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Slovácka vyhráli úvodní duel baráže o šance ligu na hřišti Artisu Brno 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Čeští hokejisté se ve Švýcarsku chystají na čtvrtfinále mistrovství světa. Zítra od 16:20 do něj nastoupí proti Finům v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Dnes se národní tým přesunul z Friburgu, kde odehrál skupinu, do Curychu. Obránce Tomáš Cibulka se před duelem s Finy těší na střed s výraznými hráči zámořské NHL.
9: Samozřejmě člověk vždycky ví, proti komu stojí a jaký hráči tam jsou, ať už je to Barkov nebo Granlund nebo takhle, a člověk na ně kouká v televizi, když hrajou v NHL, ale když se vleze na led, tak jde všechno tohleto stranou a jen se soustředíte a jsou to stejní lidi jako vy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: překážky na D1 u Všechrom a taky na D5 u Loděnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na překážku za výjezdem od Velkých Popovic. Na kilometru 15,5 stojí nepojízdný kamion. Blokuje tam připojovací pruh od exitu. Na místo už silničáři dovezli šipku. Na D1 z Ostravy do Brna zvyšte opatrnost za Přerovem. Před odbočkou na dálnice směr Břeclav a Vsetín stojí nákladní auto po požáru kola. Odstavný pruh je uzavřený, na místě je policie. Na D5 z Prahy do Plzně hlásíte překážku před sjezdem na Loděnici. Na kilometru 9,5 stojí motorka. Dejte pozor na řidiče.
11: Má větší poruchu, je tam prostě člověk v podstavném pruhu, bude tam někde pobíhat po té krajnici.
10: A u Mladé Boleslavy jsou stále komplikace na silnici 16 do Jičína. U obce Plazy u odbočky se u kruhového objezdu střetlo osobní auto s motorkou. Projíždí se Kyvadlově a v obou směrech jsou kolony zhruba na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
8: I po 20. hodině posloucháte jediné čistě sportovní rádio v českém éteru. Přeji vám hezký večer.
2: Radiožurnál Sport
12: a Karel Schamberger.
8: Fotbalová mistrovská Slavia hlásí další posilu. Do Edenu přichází slovinský křídelník Sigmy Olomouc Daniel Šturm. Podle Hanáku jde o jeden z nejdražších přestupů v historii české ligy. Přesnou cifru ale ani jeden klub neuvedl, jen oba týmy informovali o uskutečnění transferu. A právě o fotbalu, i když o tom před 50 lety, se budeme věnovat za moment v našem seriálu k 50letému výročí od vítězství československých fotbalistů na Euro 1976. Je 20 hodin a 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Renegades ve vysílání radiožurnálu Sport, ve kterém si připomínáme 50 let od titulu československých fotbalistů na mistrovství Evropy a den pod něj jdeme až k finálovému zápasu. Máme tady další příběh našeho 50-dílného seriálu. V kalendáři a rozhlasovém archivu máme jako dnes 27. května a jsme v roce 1976.
1: Střední část filipínského ostrova Luzonu se po tajfunu Olga a silných liácích proměnila v obrovské jezero. Voda dosahuje místy výše téměř 7 metrů a více než 200 tisíc obyvatel už bylo evakuováno, ale 80 tisíc dalších čeká ještě na záchranu na střechách domů a vyvýšených místech.
2: S devastujícími záplavami na Filipínách se to nedá srovnávat, ale také v Československu 27. května roku 1976 silně pršelo. A tak pražská Slavia hájila první místo v tabulce na těžkém terénu na hřišti slovenského celku VSS Košice. Jestli udrží vedení i po 28. kole, byla zásadní otázka prakticky pro všechny deníky v té době a díky remíze 1-1 se to sešívaným podařilo. Bylo zajímavé, že den předtím hráli v Košicích i Bohemians na stadionu Lokomotivy a také remizovali 1-1. Československý Sport i Rudé právo psali o tomto zápase 27. května obsáhlej, byť v něm o moc nešlo, ale byl z předchozího dne jediný a oba deníky zmiňují také slavnostní předehru utkání. Střelec dvou gólů v odvetě čtvrtfinále mistrovství Evropy Josef Moder dostal od hráčů Bohemians při slavnostním nástupu kytici růží. Stále ještě čerstvá účast československých fotbalistů na závěrečném turnaji mistrovství Evropy byla v těch dnech také stále připomínanou událostí. A na Euro se připravovali také reportéři československého rozhlasu. V té době bylo obvyklé, že na vrcholné akce jezdil jeden český a jeden slovenský komentátor. A stejné to bylo také při vyřizování akreditací pro závěrečný turnaj v tehdejší Jugoslávii.
3: Vybojoval a Matný proniká po místě pravého křídla, centruje před pokutové území, tam byl nehoda.
2: Do Záhřebu a Bělehradu mířil Václav Svoboda, který v té době svým hlasem provázel i důležité Davis Cupové zápasy, a spolu s ním Stanislav Dudka.
4: Dobíjáš dobře rozohral na Modera, Moder kolmo dopredu k volnému Nehodovi.
2: Zřejmě nejznámějším slovenským rozhlasovým reportérem té doby byl Gabo Zelenaj. Předtím byl i na zlatém hokejovém šampionátu v polských Katovicích a v roce 1969 komentoval i slavný triumf Slovanu Bratislava v poháru vítězů poháru ve finále ve švýcarské Bazileji.
5: Slovan Bratislava. Barcelona. Vyhrali jsme, přátelé, doma. Vyhrali jsme 3-2.
2: Ale v roce 1976 Gabo Zelenaj nesměl na západ a Jugoslávie byla za západ tak trochu považovaná.
6: Nebylo to obvyklé, ale nějak jsem se dostal. Gabo Zelenaj vtedy nemohl chodit jako na západ, kvázi, hoci to nie je na západe. No tak nelutujem, lebo to bolo vtedy veľké, no odtedy som vlastne nič také nezažil.
2: Vysvetloval kdysi Stanislav Dudka, jak se dostal ke komentování mistrovství Evropy v roce 1976. S Václavem Svobodou pokrýval už čtvrtfinále z Kyjeva a poté i zlatý závěr šampionátu se zápasy v Záhřebu a v Bělehradě.
7: Je to taký skrátený rohový kop, asi 6 metrov je lopta od rohovej zástavky. Matný sa rozbieha, aby ju poslal do pokutového územia. Stalo sa tak výskok hráčov najvyššie. Beckenbauer ešte má dobiaž možnosť vystreliť. Strela, prudká, trafí!
2: Do finálového zápasu s Německou spolkovou republikou a zlatého penaltového rozstřelu zbývá 24 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

se bát. Vojska tu nejsou, není ho co stát. Jestli to půjde, nebudem

0: 20 hodin 16 minut jste na vlnách radiožurnálu Sport a my si toho moc vážíme. Díky za to. Tenista Jakub Menšík poprvé v kariéře postoupil do třetího kola Roland Garros. V téměř 5hodinové bitvě porazil až v super tiebreaku Argentince Navoneho. Naopak v turnaji končí Sára Bejlek, která nestačila na třetí hráčku světa Polku Švjontekovou. K Menšíkovi se ale s postupem přidala také Marie Bousková, která si poradila 6-0 a 7-6 s Britkou Johnsonovou. Po postupu do třetího kola s ním mluvil přímo v Paříži reportér David Prouza.
1: Marie Bousková ve třetím kole, Roland Garros, 3 roky po sobě, třetí kolo na pařížském Grand Slamu. Moc vám gratuluju a jak to hodnotíte za tuhle tu pěknou sérii?
2: Děkuju, jo, mám rád, že jsem to dokázala ten zápas uzavřít v těch 2 setech, protože myslím, že jsem set a půl hrála moc dobře, byl to možná až moc takový vyvíjící se až moc rychle, takže se to potom zkomplikovalo a jsem ráda, že jsem ten tiebreak potom zvládla dobře.
1: Ty sety byly hodně rozdílné, 6-0, pak tiebreak. Přidám takovou svoji vzpomínku mdlouk z kdysi, když jsem hrál tenis, když jsem vyhrál 6-0, tak jsem vždycky byl hrozně nervózní od začátku druhého setu, abych náhodou nepřerušil tu sérii, aby to pokračovalo. Vy jste se tahala o ten první game, nakonec vám to vyšlo. Máte tohle v hlavě, nebo to prostě berete 6-0 a konec, začínáte znovu?
2: Jo, no, tak možná bych to, bylo by to lepší, bych to takhle brala, ale tak samozřejmě je to ošemetný stav takový, že člověk jakože vyhraje 6-0 a pak samozřejmě soupeřka se může jedině zvednout, takže jakoby hůř už ten první jakoby z tohohle směru nemůže být a potom naopak mě se to potom může, nebo hráči se to může potom zkomplikovat, ale i tak, jakože ten první game byl důležitý, že i z toho 0-30, že jsem se ho potom vyhrála, pak se to zase vyvíjelo v podstatě moc dobře a samozřejmě jsem se to potom zkomplikovala, takže to asi jediný takový minus, že se to možná mohlo vyvinout trošku líp i ten druhý set, ale jak říkám, soupeřka potom už nemá co ztratit, takže já jsem se tam potom nechat o té baseliny prostě odtlačit a ona potom začala hrát uvolněně. Nic, začalo to tam najednou padat a naopak já jsem jí přestala diktovat tu hru, jako jsem do té doby dělala, takže to byl taková velká změna a v podstatě potom se ten zápas otočil hodně rychle a začal v podstatě úplně nový zápas, než co do té doby se tak nějak vyvíjel.
1: Můžu ještě poprosit pár slov právě k soupeřce Johnsonové, protože ona vlastně má, jestli jsem dobře viděl, 4 prsty na obou rukou. I tak hraje druhé kolo na Grand Slamu, mě to přijde absolutně jako neuvěřitelná záležitost, tak jak to třeba vnímáte tohleto, protože držet raketu jinak než 5 prstech mi přijde skoro nemožné.
2: Jo, je to neuvěřitelný to, jak hraje vlastně, že hráčkou v podstatě top 100 nebo je okolo 100, byla už top 100. Je to fakt neuvěřitelný na to, s jakým handicapem hraje, má to i na těch nohou, takže i na pohyb to si vůbec neukážu představit, takže určitě obrovský respekt, že takhle dokáže hrát.
1: Zpátky k vám, zase třetí kolo, už jsem to zmiňoval na začátku. Jak moc vás těší, že máte takhle tu konzistenci na té pařížské antuce, protože přece jenom z těch 2 kola na Grand Slamu to už je výborný start do toho týdne.
2: Jo, jako vážím se toho hrozně moc, že se mi to takhle zase povedlo do toho třetího kola. V podstatě paradoxně jsem vyrůstala na antuce, kterou jsem si nikdy jako moc neoblíbila. Nebyla jsem na tom nějak jako v komfortu na tom hrát, ale teďka musím říct, že poslední ty 3 roky prostě vždycky, když začne ta antuková sezona, tak má to něco do sebe a hraju na tom ráda, takže za to jsem hrozně ráda, že zase tady jsem ve třetím kole, zase na tom jsem si dokázala s tím si poradit s tou antukou a jak říkáte, být ve třetím kole Grand Slamu je nepoštěstí se to každému, takže jsem za to ráda a těším se na další kolo.
0: A ještě 2 čeští tenisté dnes zabojují o postup do 3. kola French Open. Tomáš Macháč by každou chvíli měl nastoupit proti Němci Zverevovi, ale start duelu se neustále o pár minut odsouvá. A také Karolína Muchová se dnes podívá na pařížskou antuku. Bude hrát proti Uzbekistánce Rachimovové. U všeho budeme na radiožurnálu Sport 20 hodin 20 minut.

0: Za zhruba 30 minut s úderem 21. hodiny začne v německém Lipsku finále fotbalové konferenční ligy. O premiérovou trofej z evropských pohárů se utkají hráči Crystal Palace a Vallecana a půjde tedy o souboj anglického a španělského fotbalu.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: I v roce 2026 můžete na Radiožurnálu Sport dál poslouchat pořad na síti.
1: Andrea Sestiny Hlaváčková si do své talk show zve opravdu velké hvězdy z tenisového světa.
0: Pravidelným hostem bývá někdejší světová čtyřka a Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych.
2: Já ze své pozice, já tam nic nevidím. Já nemám šanci, já nevidím, co se tam děje. Sedím.
3: Je pravda, že
2: úplně,
3: to je nejblbější místo na sledování.
2: Přesně tak. Jako, to si nemáme tady co skrývat. To je fakt nejhorší místo v hale, nebo na jakýmkoliv kurtu, je to prostě to nejhorší, co je.
1: Do pořadu na síti ale přichází i aktuální tenisové hvězdy.
4: Idol byla Maria, to by mě lákalo. Určitě bych zvolila i Serenu samozřejmě. A hrozně moc jsem sledovala ráda Justin Henin.
5: Maria Šarapová, Serena Williams, Justin Henin, všechny si mohou zhálit telefony, protože Kateřina Zeněková by přijala vaši nabídku. Myslím, že i s nima by si dokázala ten kurt sem vyhrát.
0: Pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou ovšem není ryze tenisový.
1: Mohli jste tam slyšet třeba i jediného Čecha, který závodil ve Formuli 1.
3: Mým hostem je Tomáš Enge. Je vůbec něco, co bys neuměl řídit?
6: Jo, motorku. Motorku to moc nejde, protože to má málo kol, ale dostal jsem možnost jet na brněnském autodromu s Karlem Abrahamem, takže jsem se svezl. Je to zajímavý, ale já se toho strašně bojím.
0: Poslouchejte pořad na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Na Radiožurnálu Sport nebo v podcastových aplikacích.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin a 30 minut. A zprávy má pro vás Marek Sedláček.
8: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 44 korun a 16 halířů. To je o 40 halířů míň než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 58 halířů na 40 korun a 85 halířů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. Premiéři Velké Británie a Polska Keir Starmer a Donald Tusk podepsali novou bezpečnostní a obranou dohodu. Jejím cílem je odradit potenciální hrozby. Smlouva zahrnuje spolupráci v obranném průmyslu i posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení. Oba premiéři se dnes v Londýně shodli, že největší hrozbu představuje Rusko. V Česku dnes už pátým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Zaznamenalo je 31 ze 171 stanic, které měří aspoň 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo dnes ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili skoro 32 stupňů. Přes tropickou třicítku se ale teploty dostaly i v Brně, Českých Budějovicích nebo Plzni. Zítra by se mělo ochladit. A zámek Zákupy na Českolipsku otevřelo novou stálou výstavu historických kočárů. Dlouhodobě je zapůjčilo Národní technické muzeum. Jsou umístěné v loni opravených barokních konírnách. Kočáry jsou většinou z druhé poloviny 19. století, kdy panství vlastnili Habsburkové.
0: Sport.
8: Fotbalisti Slovácka otočili v úvodní utkání baráže o šance ligu na hřišti brněnského Artisu a zvítězili 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. A beachvolejbalistky Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou zahájili turnaj Pro Tour Elite v Ostravě porážkou 19-21, 13-21 s obhájkyněmi prvenství Tamelou a Viktorií z Brazílie. Úvodní zápasy ve skupině v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích prohrály i tři zbylé české ženské páry.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 za chodce radia, překážka na D4 před Mníškem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za chodce rady. Na 26. kilometru havarovalo několik vozidel. Blokují stoupací i prostřední pruh. Většina vozidel nebo všechna vozidla musí do levého pruhu. Tvoří se tam kolona, před kterou se teď brzdí na 28. kilometru. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic se vyhněte překážce za Řitkou. Na kilometru 16,5 leží na vozovce v levém pruhu pneumatika. Na dálnici D4 Českých Budějovic do Tábora se stala nehoda za Soběslaví. Na 93. kilometru havarovala dvě osobní auta. Je to s opatrností průjezdné plynule. A opatrně i na výjezdu z Brna po silnici 52 na Mikulov a Vídeň. Za nájezdem od Modřic na 6. kilometru leží na vozovce napínací popruhy z nákladního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Teoreticky se dnes můžeme dozvědět druhého finalistu Národní basketbalové ligy. Nymburk doplní buď Brno nebo Pardubice. Právě mezi těmito dvěma týmy se aktuálně rozhoduje v šestém semifinále play-off a Pardubice vedou v té sérii 3-2 na zápasy a aktuálně vyhrávají ve čtvrté čtvrtině na palubovce Brna 71-58 a od postupu do finále je tak dělí zhruba 7 minut za předpokladu, že náskok udrží. Pokud by vyhrálo a otočilo ten duel ve čtvrté čtvrtině ještě Brno, tak by srovnalo na 3-3 na zápasy a hrál by se sedmý rozhodující duel. Další výsledky nabídneme už za okamžik ve sportovním přehledu.

0: Coldplay ve vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalisté Slovácka rozehráli baráž o šance ligu úspěšně. Na hřišti Artisu Brno vyhráli 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Další zprávy nabídneme v pravidelném sportovním přehledu dnes večer s Tadeášem Skalickým. Vítám tě, hezký den.
1: Pěkný večer. Slovinský fotbalista Daniel Šturm přestupuje z Olomouce do pražské Slávie. Podle webu Sigmy jde o jeden z nejdražších přestupů mezi kluby České ligy. Šturm podepsal v Edenu smlouvu do roku 2030.
0: Lipsko bude už za necelých 15 minut hostit finále fotbalové konferenční ligy. Anglický Crystal Palace se utká se španělským Vallecanem. Oba týmy bojují o premiérovou trofej na evropské scéně. Zápas začne za necelých 20 minut.
1: Tenista Jakub Menší prošel do třetího kola Roland Garros, na antukovém Grand Slamu vyřadil Navona z Argentiny po skoro 5 hodinách poměrem 3-2 na sety. Menšíka čeká v příštím utkání světová osmička Australan de Minor. Druhé kolo se podařilo i Marii Bouskové, která porazila Britku Jonesovou 6-0 a 7-6. Sára Bejlek naopak podlehla Polce Švjontekové ve dvou sadách. K utkání s čtyřnásobnou šampionkou pařížského Grand Slamu nastoupila na centrálním dvorci Filipa Chatriera. Před duelem na velkém kurtu byla ale klidná.
2: Abych byla upřímná, tak bych čekala, že z toho budu víc vystresovaná. Ten kurt je velký samozřejmě, ale mně se tam hrálo celkem dobře. Měla jsem pocit, že mám všude hodně prostoru ještě doběhnout, ale určitě mi to ukázalo, že musím makat dál, že tam ještě pár skulinek a určitě to ukázalo i týmu, na čem zapracovat.
1: Na Roland Garros končí i světová dvojka a vítězka letošního Australian Open Jelena Rybakinová z Kazachstánu, která překvapivě podlehla 1-2 na sety Ukrajince Starodubcevové. Na centrální kurt v Paříži nastoupil Tomáš Macháč, který právě teď hraje proti Němci Zverevovi, a Karolínu Muchovou tu ještě čeká duel s Rachimovovou z Uzbekistánu. Vše podstatné se dozvíme už za malou chvíli od našeho reportéra Davida Prouzy.
0: České hokejisty čeká zítra čtvrtfinále mistrovství světa ve Švýcarsku. Dnes se přesunuli z Friburgu, kde odehráli skupinu turnaje, do Curychu. Program národního týmu po úterní večerní porážce s Kanadou popisuje útočník Lukáš Sedlák.
3: Já myslím, že jsme si všichni trošku přispali. Spoustu z nás se dostalo do postele pozdě večer. Já nevím, kolem třetí, čtvrtý, možná někdo ještě později, takže jsme se trošku vyspali ráno a jenom jsme si dali snídaní a vyrazili jsme. Nic hroznýho, hodina a půl autobusem nebo kolik, takže docela v pohodě.
1: Čtvrtfinále mistrovství světa mezi Českem a Finskem začne zítra v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Už v 15.30 nabídneme naše předzápasové studio i s olympijským vítězem Martinem Procházkou.
0: 17. etapu Giro d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Mikkel Wallgren a ve 34 letech oslavil první triumf na jedné z Grand Tour. Jan Hirt dojel 12. a v celkovém hodnocení se vrátil na 16. místo. Dán Jonas Vingegaard pak udržel více než 4minutový náskok v čele průběžného pořadí.
1: A beach volejbalist

0: Tenista Tomáš Macháč už zahájil druhé kolo Roland Garros proti Alexandru Zverevovi z Německa. Je u toho také náš reportér David Prouza přímo v Paříži, kterého se ale na začátek našeho rozhovoru nebo tvého vstupu zeptám na aktuální zdravotní stav, konkrétně Jakuba Menšíka, který dohrál a vyhrál nad Argentincem, a to konkrétně Navajonovem po pětisetové bitvě porazil Argentince až v super tiebreaku, a když využil sedmý matchball, tak následně se skácel na zem a svíjel se v křečích v bolestech na Antuce právě v Paříži. Tak jaký je stav Jakuba Menšíka, Davide Prouzo?
1: Hezké, chtěl jsem říct odpoledne z Paříže, on to spíš už bude večer. Každopádně začneme aktualitou, jenom Tomáš Macháč hraje s Alexandrem Zverevem 1-3 a schoda při servisu českého tenisty. To znamená, jediné už jednou přišel o své podání, ale má to samozřejmě těžké, hraje s nasazenou dvojkou. Zpět k Jakubu Menšíkovi, ten už má za sebou i výstup pro média, pro novináře, a je na tom k mému údivu velmi dobře. Respektive sám o tom mluvil, že je na tom prostě zdravotně naprosto v pořádku, že ten stav už pominul, už byl samozřejmě v té ledové lázni, už byl dokonce i v posilovně, tak aby trochu se z toho zápasu dostal, snaží se dělat všechno tak, jako to dělá po každém jiném zápase, který třeba netrvá skoro 5 hodin. Každopádně k tomu zdravotnímu stavu závěr dohrával v křečích, to se potvrdilo i vlastně v momentě, kdy jsme to komentovali na radiožurnálu Sport, tak bylo znát, že Jakub Menšík v podstatě nemůže jít skoro do dřepů, měl natažené nohy a s tím se opravdu velmi složitě hraje tenis i na amatérské úrovni, natož na té profesionální. No a pokud jde o tu pauzu, kterou on si vyžádal ve čtvrtém setu, tak tam se dostal do takového stavu, ve kterém, jak on říkal, nebyl schopný vlastně do sebe dostat vodu, elektrolyty, gely, nic, takže docela dlouhou chvíli hrál v tomhle úmorném vedru, ale vůbec nepil. Takže zákonitě prostě někdy musel ten stav té bezmoci se dostavit,

0: dobré na tom nakonec bylo, nebo dobře to dopadlo v tom smyslu, že Jakub Menšík po té přestávce, kterou si dal po čtvrtém setu, tak nakonec se dokázal vrátit, ten stav překonal a jak sám říkal, tak teď s týmem musí zapracovat na tom, aby takováhle věc už se znovu nestávala. Protože to počasí tady v Paříži dost možná bude pořád takhle teplé, minimálně ještě pár dní a Jakuba Menšíka teď čeká zápas s Australanem D. Minorem, což podle mě bude jeden z nejhorších soupeřů pro tenistu, který odehrál 5 hodin na kurtu, protože D. Minor je prostě hráč, který když nechce, tak může rád, když nechce, tak neskazí a může rád ten balon třeba 30krát přes síť a bude tam běhat jako motorová myš a absolutně s tím nemá problém. Takže samozřejmě Jakub Menšík zase bude muset trochu pozměnit tu taktiku, bude muset být asi ještě agresivnější, útočnější. Ale to je samozřejmě záležitost věcí příštích a dnů příštích. Teď se můžeme zase na Radiožurnálu Sport soustředit na výkon Tomáše Macháče na centrálním dvorci Filipa Chatriera, který je velice pěkně naplněný, řekl bych tak z 4/5 určitě. A zápas proti Zverevovi, to je určitě pro Tomáše Macháče, jak říkám, za odměnu, protože on není zase nějaký nazdárek, který by teď šel si to jenom, jak se říká, užít. Je to výborný tenista, který se pohyboval v elitní 20, než se mu staly ty zdravotní potíže a teď z toho žebříčku nebo z té 20 trochu vypadl, ale pořád je to elitní hráč, který je schopný porážet velká tenisová jména. Teď se s Zverevem prohrává 2-3 v prvním setu, Němec půjde podávat, stále je to tam o ten jeden break, ale celkově skvělá zkušenost pro Tomáše Macháče i v tom smyslu, že se Zverevem zatím na Grand Slamu nehrál nebo vůbec kromě olympijského turnaje. A ten odehrál tady ten zápas na dvorci Filipa Chatriera v Paříži před necelými 2 lety. Tehdy prohrál, byl to docela vyrovnaný duel, každopádně na 2 sety, 0-2 na sety. Teď tedy Tomáš Macháč určitě připravený poprat se v té odvetě a pokud možno vyřadit světovou dvojku Alexandra Zvereva. Jak to utkání dopadne, to samozřejmě v průběhu tohoto večera ve vysílání naší stanice. Uslyšíte aktuálně tedy stav 3-2 pro Zvereva, Němec půjde podávat. Rychlý pohled na kurt číslo 6, tam se přesunul zápas Karolíny Muchové s Rachimovovou, která reprezentuje Uzbekistán a tohle utkání začne přibližně za 3 minuty, takže i o tom na Radiožurnálu Sport uslyšíte.
1: Víš, já budu čekat nad ránem.

0: David Koller na Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 57 minut. Basketbalisté Pardubice jsou jen několik minut od postupu do finále Národní basketbalové ligy. Vedou v sérii s Brnem 3-2 na zápasy a v aktuálně šestém semifinále minutu před koncem vyhrávají na palubovce právě Brna 90-77 a s největší pravděpodobností tak zvítězí a zároveň si zahrají ve finále. Tam narazí na Brno a samozřejmě i o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
1: Ve vysílání Radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
2: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
3: Krásný den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
4: Dobrý den.
1: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
2: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
1: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
2: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
1: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Zprávy a Marek Sednáček.
6: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací odešli ze schůzky na vládě předčasně, nesouhlasí s chystanými změnami. Po ruském útoku na Oděsu je 8 zraněných. Tenista Macháč hraje na Roland Garros se světovou trojkou Zverevem a zítra čekáme jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací dál odmítají přesun agent z úřadu vlády na ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že bude změna přínosem. Někteří odešli z jednání na úřadě vlády předčasně.
7: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ji ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michajlidu.
8: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
7: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
9: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
7: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Rusko a Ukrajina hlásí vzájemné útoky. Kyjev v noci mířil například na Rostovskou oblast, krymský Sevastopol a například na přístav Tuapse v ruském Krasnodarském kraji. Několik lidí je zraněných. Moskva dnes útočila hlavně na sever a jih Ukrajiny. Úřady v Oděse hlásí 8 zraněných.
10: Rusko nepilotovanými letouny zaútočilo na jedno z oděských nákupních center, které podle záběrů telegramového kanálu Odessa Info začalo hořet. Poškozeny byly také bytové domy, pošta, obchody a zaparkovaná auta. Náčelník oděské oblastní vojenské správy Oleh Kyper na sociálních sítích upřesnil, že mezi zraněnými je i 12-letý chlapec a zdravotní stav 2 zraněných osob je vážný. Rusko také silně útočilo na Černihiv na severu Ukrajiny, kde přišel o život 1 člověk a několik lidí bylo zraněno. Úřady v Doněcké oblasti Ukrajiny potvrdili, že včera v Mykolajivce u Kramatorsku zahynulo 5 lidí a 2 utrpěli zranění. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
6: Povodí Labe dokončilo rekonstrukci přehrady Harcov v Liberci. Původní 120 let stará hráz přehrady byla stavěná na zadržení stoleté vody. Nově bude umět zadržet i 10 000letou povodeň. Napouštění přehrady ale komplikuje sucho. Průtok v Harcovském potoce, který přehradu zásobuje vodou, je kvůli suchu podprůměrný, říká generální ředitel Povodí Labe Marian Čebesta.
11: Daří se to špatně, protože samozřejmě vody je málo a jak stoupá teplota, zvyšuje se vítr, tak se zároveň zvyšuje odpor. Takže my napouštíme, co můžeme, zachycujeme všechno, co do té přehrady přiteče a pod ní pouštíme pouze takzvaný minimální průtok. Pod to prostě nesmí klesnout. Takže to, co dneska vidíme, tak není maximální hladina toho zásobního objemu. Do toho chybí 2 metry. Sport.
12: Fotbalisté druholigového Artisu Brno prohráli na úvod baráže o šance ligu se Slováckem 1-4. Tým z Uherského Hradiště bude moct stvrdit prvoligovou příslušnost v nedělní odvetě na svém hřišti. Tenista Tomáš Macháč hraje na Roland Garros druhé kolo. Jeho souboj se světovou trojkou Němcem Zverevem vidí v Paříži David Prouza.
13: Tomáš Macháč na centrálním dvorci Filipa Šátriera bojuje s Alexandrem Zverevem, ztrácí 3-4 i v prvním setu, teď je na podání Němec a krásným backendovým úderem získává první 15 tohoto gemu servisového. Karolína Muchová už rozehrála svůj zápas s Rachimovovou, která hraje za Uzbekistán a vyhrála první svůj servisový gem a tak vede 1-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
12: Do třetího kola už dnes postoupili Jakub Menšík a Marie Bousková, Sára Bejlek naopak na Antukovém Grand Slamu končí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody na D1 za chodce Rady a také u Uherského Brodu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy už se za odbočkou na chodce Rady jezdí kolem nehody na 26. kilometru dvěma pruhy. V pruhu pro pomalá vozidla pokračuje vyšetřování nehody několika vozidel. Kolona se zkrátila, má už necelý kilometr, zdržíte se do 10 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za odbočkou do Lysé nad Labem. Na kilometru 15,5 pojedete kolem stojícího osobního auta s poruchou. Po dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce vezou nadměrný náklad. Zabírá celý pravý pruh a provoz je o něco pomalejší.
15: Tady jeden nadměr a jede tak 90.
14: A u Uherského Brodu na silnici 50 do Uherského Hradiště překážejí následky nehody se zvěří. Došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Průjezd je omezený a jede se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Čekáme jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně i oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: 21 hodin a 5 minut hledíte jediné sportovní rádio v Česku. Díky za to.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Schamberger.
0: Začalo finále konferenční ligy mezi fotbalisty Crystal Palace a Vallecana. Aktuálně je anglicko-španělský souboj v německém Lipsku. V páté minutě vyrovnaný.

0: S radiožurnálem Sport nepotřebujete ani francouzský rychlovlak TGV na bleskový přesun z Česka do Paříže. Stačí nám rozhlasové vysílání. Míříme za reportérem Davidem Prouzou, který ve francouzské metropoli sleduje Roland Garros a má pro nás tenisové aktuality. Davide, máš slovo.
1: Tomáš Macháč versus Alexander Zverev, to je závěrečný zápas na centrálním dvorci Filipa Chatriera v rámci druhého kola US Open. Zverev vede 4-3, servíruje, ale je tu stav 40-40, schoda. Před malou chvílí měl Macháč breakball, bohužel pro něj si Zverev pomohl fantastickým prvním podáním a to je tak trochu alfa omega zápasů s tímto německým tenistou, protože v momentě, kdy mu servis chodí, tak se opravdu jen těžko něco s tím zápasem dá dělat. V momentě, kdy třeba už tolik ty první podání nemá spolehlivá Alexander Zverev, tak určitě mají tenisté šanci. Šanci má určitě i Tomáš Macháč, protože v mezihře si myslím, že je víc než důstojným soupeřem. Řekl bych, že to je úplně vyrovnané, ale na druhou stranu samozřejmě v momentě, kdy Zverev trefuje rány 210-215 km za hodinu ještě s úhlem, jako třeba právě teď, a dostává se do vedení 5-3, tak se samozřejmě dá dělat s těmi returny opravdu pramálo. Můžete trefit stranu, můžete tam být včas, ale stejně někdy kdy si na ten balonek ani nesáhnete. To byl případ teď tohoto momentu, kdy Alexander Zverev odskočil do vedení 5-3 a Tomáš Macháč má tak před sebou těžký úkol za prvé získat svůj vlastní servisový gem a za druhé ideálně potom prolomit servis Alexandra Zvereva tak, aby ještě byl ve hře o zisk první sady. První sada se hraje také na kurtu číslo 6, tam hraje Karolína Muchová s Rachimovovou z Uzbekistánu a vede zatím 2-0 a 30-15, má zatím dobrý vstup do tohoto utkání. Karolína Muchová bojuje o to, aby se dostala také do třetího kola a znovu se jí stalo to, že se jí zápas přesunul kvůli protahujícímu se programu předcházejících duelů, tak nakonec místo kurtu číslo 14 hraje na šestce. Na centrálním dvorci, kterému se někdy také třeba říká jednička, tak hraje Tomáš Macháč a teď nádhernou kombinací servis forehand ukončuje tuhle výměnu, vede 30-0. Tomáš Macháč to v sobě má, toho showmana rád dělá zábavné nebo vyrábí zábavné momenty na kurtu, pokouší se o různé ekvilibristické prvky, naskakující backhand ve výskoku a tak dále a tak dále. Macháče tohle hodně baví a myslím si, že i proto je docela oblíbený na okruhu mezi diváky, kteří tady bych řekl, že fandí na obě strany stejně, byť tady možná německých podporujících fanoušků bude více, každopádně zatím je to, řekl bych, v tomto ohledu velmi férové. Tomáš Macháč teď může snížit na 4-5 za malou chvíli, pokud promění následující 15, protože vede 40-0, opatrnější první servis, který okamžitě Zverev trestá tvrdým returnem a Tomáš Macháč si tam ještě na své polovině půjde upravit jednu část kurtu, zdálo se mu tam možná, že je něco nerovného, tak to zamázl svojí podrážkou od své boty a teď tedy půjde servírovat zprava. Za stavu 40-15 Tomáš Macháč na centru, na dvorci Filipa Chatriera bojuje s Alexandrem Zverevem o postup do třetího kola. Ztrácí 3-5, ale teď vede 40-15. Dobrý servis do forehandu Němce, který ale zase hraje velice hluboký, dlouhý return, ale potom backhand končí jeho na pásce, respektive ten balon, který šel od Zvereva, skončil na pásce a tak Tomáš Macháč snižuje. Je to 4-5, ale po přestávce a po výměně stran půjde servírovat na zisk prvního setu Alexander Zverev.

0: Kabáti ve vysílání radiožurnálu Sport v 21 hodin a 14 minut. Vracíme se do Paříže za tenisovým French Open. Druhé kolo a souboj mezi Tomášem Macháčem a Němcem Zverevem sleduje David Prouza.
1: Němec Zverev podává na zisk prvního setu, pomohl si dvěma naprosto dělovými servisy do stavu 30-0. A teď v mezihře Tomáš Macháč zase o něco aktivnější, mohl by získat první 15 v tomhle gemu a potřeboval by ho jako sůl, ale bohužel nedokázal skrotit svůj forehand, nedal mu takové potřebné množství rotace, aby ho dostal před základní čáru, a tak jsou tady setboly, a aby jich nebylo málo, tak jich Alexander Zverev má více, konkrétně 3. Servíruje z levé strany za stavu 40-0 a na to Tomáše Macháče a za malou chvíli si může znovu sednout velmi rychle. Potom jestli promění tenhle další matchball první a promění ho. Přitáhl si Tomáše Macháče k síti, ten zahrál balon docela slušný, ale Alexander Zverev celkem komfortně poslal volej podél Tomáše Macháče a získává tak první sadu poměrem 6-4. Další set začne za pár minut. Rychlý pohled také na kurt číslo 6. Karolína Muchová pokračuje zatím v dobrých výkonech v souboji s Rachimovovou, která hraje za Uzbekistán, tak vede 3-0. Teď při podání Rachimovové je to kolik? 40-30 pro soupeřku Karolíny Muchové, ale stále platí, že Češka vede 3-0.
0: Stále zůstáváme ve spojení s naším reportérem Davidem Prouzou. Samozřejmě budeme informovat i nadále na radiožurnálu Sport o tom, jak se vyvíjí zápas Macháč-Zverev, ale také o zápasu Karolíny Muchové.

0: win.
1: Finále konferenční ligy mezi fotbalisty Crystal Palace a Vallecanem má evidentně pozvolný začátek. V začínající 20. minutě je to 0-0 a diváci v Lipsku v Red Bull aréně, kde normálně hraje domácí zápasy RB Lipsko, tak viděli zatím jen dvě střely, ale zatím ani jednu na branku. O ty dva pokusy se postarali hráči anglického klubu, takže tolik zatím k finále konferenční ligy. Teď jiné téma, přesně před 25 lety překonal Roman Šebrle jako první desetibojař v historii hranici 9000 bodů. 27. května roku 2001 se mu to povedlo v rakouském Gecisu.
2: Dívám se na časomíru, právě tuto chvíli 4 minuty a Roman Šebrle má dokonce asi 150 metrů. Vypadá to nesmírně nadějně.
3: Takhle komentoval závěrečný běh na 1500 metrů reportér Miroslav Augustin ve vysílání Českého rozhlasu. Šebrle tehdy potřeboval zaběhnout čas pod 4 minuty a 26 sekund, když dohnal v závěru Maďara Attilu Životského, který mu na dráze ochotně dělal vodiče, bylo jasné, že se děje něco výjimečného.
2: Ano, je to neuvěřitelné! 4 minuty 12 vteřin neoficiálně! Roman Šebrle překonal světový rekord a bez sporu se dostal jako první desetibojař v historii nad hranici 9000 bodů.
3: Do Gecisu přijel 26-letý Šebrle už jako stříbrný medailista z olympijských her v Sydney a držitel bronzu z halového mistrovství světa. Závod začal vyrovnáním osobního rekordu v běhu na 100 metrů. Dařilo se mu i ve skoku do dálky, do výšky, v hodu koulí i na 400. Se startem druhého dne ale Šebrle moc spokojený nebyl.
4: Já jsem si myslel, že v tu chvíli, že už je to ztraceno, protože přeci jenom ty 3 výkony, jak překážky, taky teď jsem čekal daleko lepší, takže jsem v to ani moc nevěřil. Samozřejmě tomu štěpu jsem věděl, že na to mám. Na ten poslední pokus jsem do toho dal všechno a co se týče té 15, tak mě to senzačně rozběhl Attila Životský, který naprosto trefil, jak jsem to měl jít a jsem viděl 300 metrů před cílem, že by to mohlo padnout, tak už jsem to nepustil. Samozřejmě tohle pro mě zůstane na dosmrti největším výkonem, ale ty motivace je stále hodně, protože těch medailí mám stále málo.
3: Cílevědomý Šebrle den po návratu přiznal, že mu ještě nedošlo, jak velký úspěch má za sebou.
5: Nádherný závod, který se mi vydařil a udělal jsem si osobní rekord, který začíná teda 9, za což jsem hrozně šťastný a myslím, že to dojde později.
3: Šebrle dokázal v Rakousku to, co se nepovedlo v roce 1999 v Praze jeho tehdejšímu tréninkovému parťákovi a trojnásobnému mistru světa Tomáši Dvořákovi. Tomu 9000 hranice utekla o 6 bodů. Šebrle jich celkem získal 9026. Na svůj úspěch navázal i zlatou medailí na následujících olympijských hrách v Aténách. Světové maximum mu vydrželo 11 let. Aktuálním rekordmanem je Francouz Kevin Mayer z roku 2018. Štěpán Bém, Radiožurnál.

0: Ještě před zprávami v 9:30 zamíříme do Paříže pro informace o českých tenistech aktuálně hrajících ve druhém kole Roland Garros. Přímo z francouzské metropole nám ty informace naservíruje David Prouza.
1: 4-6-0-2-30-40. To je stav z pohledu Tomáše Macháče, který hraje s Alexandrem Zverevem na centrálním dvorci Filipa Chatriera a hodně se musí nadřít na všechny své výměny. Teď dělá chybu z forehandu a je to už 0-3 ve druhém setu. Řeknu jednu věc pochvalnou na adresu Alexandra Zvereva. Často se o něm mluví jako o hráči, který má velký servis a pak už nic moc, ale není to pravda. Jemu, když se daří, když je psychicky v pohodě, tak má neskutečný backhand, opravdu fantasticky přesný úder, který zřídka kdy zkazí. Velmi dobře se pohybuje na to, že měří 2 metry, takže je to vlastně přímý, řekl bych, vyzývatel těch nejlepších dvou tenistů planety, Sinera a Alcaraze, ale nestačí to na ně. Vůbec to na ně nestačí. Někdy si potom myslíme, že Zverev není tak dobrým tenistou, ale v momentě, kdy hraje s někým zase na žebříčku třeba níže umístěným, tak vidíme, že prostě je to absolutní tenisová elita a ne nadarmo je to třeba dvojnásobný šampion turnaje mistrů nebo olympijský vítěz v tomto sportu. Alexander Zverev tedy vede celkem komfortně na Tomášem Macháčem 6-4 a 3-0 a velmi komfortní náskok má zatím také Karolína Muchová na kurtu číslo 6. V tuhle chvíli vede nad Rachimovovou a to konkrétně 5-1 v prvním setu. Navíc ještě podává, sice má teď stav 0-15, ale celkově vstup Karolíny Muchové do tohoto utkání je znamenitý a věřme, že to dotáhne do třetího kola, stejně jako Marie Bousková a také Jakub Menšík. Na centrálním dvorci Filipa Chatriera teď začíná další gem, servíruje Alexander Zverev při stavu 6-4 a 3-0.
2: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
3: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
4: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu, z Delray Beach,
2: z Herrenfénu, Radiožurnál. Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Kolí se rozbíjá, Sorovčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
3: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
2: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
3: poslouchat Sport.
2: Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 21 hodin a 30 minut. Ve studiu se zprávami Marek Sedláček.
7: Americký prezident Donald Trump zatím není spokojený s dohodou s Íránem. Uvedl to na jednání vlády v Bílém domě. USA podle Trumpa nevedou jednání o zmírnění sankcí vůči Teheránu. Íránská státní televize dřív představila návrh memoranda o porozumění se Spojenými státy. Údajně počítá s otevřením Hormuzského průlivu do 30 dnů od podpisu. Výměnou za to mají Američani uvolnit blokádu íránských přístavů. Podle tvrzení Bílého domu ale dokument není pravdivý. Důchodci budou nejspíš moct předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce. Rozhodli o tom poslanci. Týkalo by se to seniorů, kteří si spoření založili před rokem 2023. Návrh koaličních poslanců reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by navíc mohli získat kompenzaci. Normu teď dostane k posouzení Senát. Poslanci zvolili do Rady Českého rozhlasu publicistu Petra Žantovského. V tajné volbě získal 91 ze 168 odevzdaných hlasů. Žantovský je vysokoškolský pedagog, spisovatel a mediální komentátor. Působil v Radě České tiskové kanceláře a před 6 lety neúspěšně kandidoval do Senátu za SPD. Bývalý prezident Miloš Zeman mu taky dřív udělil státní vyznamenání. A u archeoskanzenu v Modré na Uhersko-Hradišťsku zprovoznili nové záchytné parkoviště. Nabídne 99 stání pro osobní vozidla, 6 míst pro autobusy a jeho součástí bude i točna. Parkoviště bude sloužit nejen návštěvníkům archeoskanzenu nebo expozice Živá voda, ale taky poutníkům při slavnostech v sousedním Velehradě.
2: Sport.
7: Tenista Tomáš Macháč bojuje s Němcem Zverevem o postup do třetího kola Roland Garros. V Paříži je u toho David Prouza.
1: Velmi těžké to má Tomáš Macháč s Němcem Zverevem, který v posledních pěti minutách neudělal snad jedinou chybu. Vede 4-0 ve druhém setu, ten první získal 6-4. Karolína Muchová teď právě má setboly při svém podání v prvním setu v souboji s Rachimovou z Uzbekistánu. Vede 5-1 a má výhodu. Z Paříže David Prouz, Radiožurnál.
7: Do třetího kola antukového Grand Slamu už prošli Jakub Menčík a Marie Bousková. Sára Bejlek naopak končí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D1 před Prahou a v Praze v Kbelské ulici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy vyšetřují zachodce rady na 26. kilometru nehodu několika vozidel. A stále je uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Projíždí se dvěma pruhy, kolona už se netvoří. A další nehoda je až v Praze na příjezdu od Brna. A v Brněnské ulici za Průhonicemi na 5. kilometru opět uzavírka pravého pruhu. A v místě se brzdí, dlouho se nezdržíte. Na D1 z Prahy do Brna hlásíte nebezpečnou situaci v okolí sjezdu na Chocerady. Na 29. kilometru se pohybuje zvěř.
9: Před sjezdem na Chocerady Čerčany se pase vedle dálnice Daněk.
8: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za odbočkou na Mělník a Slaný. Na kilometru 23,5 máme hlášený požár vozidla. Zatím je to průjezdné bez zdržení. A v Praze překáží nehoda ve Kbelské ulici. Za Novopatskou ve směru do centra havarovala v zatáčce motorka. Levý pruh je uzavřený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě kolem 20. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Tomáš Macháč i Karolína Muchová bojují o postup do třetího kola Roland Garros. Jak se jim zatím daří, řekne už přímo z Paříže reportér David Prouza.
1: Je to v celku rozdílný zážitek, pokud to tak lze nazvat. Karolína Muchová dlouhodobě bojuje o zisk prvního setu, měla 5-1 servis, to nakonec ještě nevyšlo. Teď má 5-2, servíruje soupeřka Rachimovová z Uzbekistánu, ale i tak má zase Karolína Muchová příležitost zakončit první set. První set získal Alexander Zverev v souboji s Tomášem Macháčem, a to 6-4, teď navíc vede 4-1 a ještě bude mít podání, které tedy je opravdu ozdobou jeho tenisového repertoáru. Aktuálně ale se nehraje, protože Tomáš Macháč si vyžádal nějaké menší ošetření. V tuhle chvíli můžeme ale konstatovat, že Karolína Muchová ta už zvládla první sadu. Tak, medical time pro Tomáše Macháče, máme to potvrzené. Karolína Muchová vyhrála první set 6-2, to máme také potvrzené, takže v tuto chvíli se z Paříže můžeme zase v rámci radiožurnálu Sport vrátit zpátky do Prahy.
0: Ale já se ještě z Prahy zeptám zpátky do Paříže. Pojďme si shrnout, prosím Davide, dnešní výsledky, jak se dařilo nebo nedařilo českým tenistům v průběhu dnešního druhého kola na Roland Garros.
1: Je samozřejmě ještě trochu brzy na odpověď, ale z toho, co už máme za sebou, respektive z toho, co už mají čeští tenisté a tenistky za sebou, tak je to zatím mírně pozitivní bilance. Dva postupy, jedno vypadnutí a je to tak nějak podle plánu, řekl bych, protože asi málo kdo počítal s tím, že by Sára Bejlek porazila Igu Švěntekovou z Polska. Prohrála nakonec 2-6, 3-6, relativně vyrovnaný zápas, ale musím říct jednu věc, Sára Bejlek si uhrála jediný servisový gem, a to samozřejmě v souboji s bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou šampionkou Roland Garros. Je po hříchu málo, je to věc, na které určitě Sára Bejlek musí zapracovat. Byť samozřejmě má ten výškový deficit, měří snad jenom 1,63 m a prostě s touhle výškou servírovat nějak brutálně nebudete. To je tak dáno. Pokud je o ty další zápasy, tak Marie Bousková porazila Britku Jonesovou, a to po setech 6-0 a 7-6, což tedy opravdu byl diametrálně odlišný rozdíl mezi oběma sety. Marie Bousková si trochu nechala utéct ten náskok z druhé sady, nakonec ale v tiebreaku nebo v závěrečné té hře do 7 bodů byla velice úspěšná a slaví tedy znovu postup do třetího kola. 3 roky po sobě je ve třetím kole na Grand Slamu, to značí velkou konzistenci, velkou schopnost hrát na antuce, byť Bousková potom v rozhovoru pro radiožurnál Sport říkala, že vlastně tenhle povrch, i když na něm začínala a vyrůstala, tak úplně ráda neměla. Až se jí to ten vztah otočil právě díky těmhletěm postupům do třetích kol na Grand Slamu v Paříži. Nutno říci, že třetí kolo na Grand Slamu, to je super počin, ať už jde o body nebo pochopitelně i finanční ohodnocení. Byť se tady mluví o tom, že by tenisté měli dostávat více z toho koláče, z toho, řekněme, výdělku, který udělá ten Grand Slam samotný, ale i tak jsou to prostě výborné cifry a je to jenom důkaz pro Marii Bouskovou, že něco dělá správně. Aktuálně je také v elitní světové 30 a prostě se jí daří. No a Jakub Menšík, to je kapitola sama pro sebe. Český tenista v 5 setech po 4 hodinách a já nevím, 42 minutách asi, tak vyřadil Navoneho z Argentiny nakonec v super tiebreaku posledního setu 13-11. Měl celkem 7 matchballů, přepadl ho křeče v závěru, kdy chodil opravdu jenom s nataženýma nohama, vůbec nebyl schopný se dostat pod balón a střílel to tam v podstatě hodně na velké riziko a také ve čtvrtém setu ho, neříkám úplně dostal úpal, ale minimálně zdravotní problémy nějaké měl, protože nebyl schopný se napít, cítil a říkal, že by vlastně v sobě ty tekutiny neudržel, tak je nekonzumoval. To ale v 33 stupních ve stínu a třeba, já nevím, v 55 na slunci prostě je v podstatě dlouhodobě neudržitelné. I tak to ale nakonec Jakub Menšík zvládl, velký postup, rozhovor nebo reakce Jakuba Menšíka samozřejmě taky nabídneme na radiožurnálu Sport a teď tedy už Tomáš Macháč zase je připraven, tím se obloukem vracím znova na dvorec Filipa Šatriera, kde máme komentátorskou pozici za radiožurnál Sport a můžeme tedy alespoň kousek, jestli je čas, Karle, zůstat právě na centrálním dvorci v Paříži, kde Alexander Zverev teď bude podávat na Tomáše Macháče. A začal tak, jak jsme zvyklí v tomhle setu a v tomhle zápase a vlastně v celé kariéře Alexandra Zvereva. SM 202 km v hodině, neuvěřitelný úhel a Tomáš Macháč se opravdu jenom ohlédl za tím balónem. Karolína Muchová vstoupila i výborně do druhého setu, nebo vstupuje, protože vede 40-0 v prvním gemu druhé sady při svém vlastním podání. Alexander Zverev teď zase skvěle zaservíroval, ale tentokrát Tomáš Macháč brankář výborně přečetl celou situaci, zareternoval pod nohy Zverevovi a ten už nestihl úplně správně zareagovat. A tak to máme 15-15. Ale samozřejmě je to pořád velmi daleko pro Tomáše Macháče k zisku druhého setu a upřímně k zisku nebo k postupu do třetího kola, protože prostě Němec Zverev to je opravdu nepříjemný soupeř pro druhé kolo, tak prostě rozhodl los a Tomáš Macháč se s tím musí vypořádat, ale zatím je to prostě trochu jako srážka s jedoucím vlakem, protože Zverev je na obdivuhodné úrovni. Může samozřejmě mu ještě lidově řečeno spadnout řetěz, někdy Alexander Zverev to úplně neustojí v hlavě ty zápasy, ale je to píše se soupeři typu Sinner, Djokovic nebo Alcaraz. Tady teď Tomáš Macháč neúplně netlačí na Zvereva tak, aby ho donutil k nějakým větším chybám. Ano, někdy v mezihře je velice důstojným soupeřem, dokáže Zvereva přetlačit, připíše si pár vítězných balónů, ale celkově prostě Alexander Zverev je výkonnostně o úroveň výš a dokazuje to tím, že teď vede 30-15, 4-1 ve druhém setu, 1-0 na sety. Alexander Zverev si kráčí zatím postupem do třetího kola, byť pochopitelně ještě ho tomu nemá. Servis zleva, další ESO, je až neuvěřitelné, s jakou přesností trefuje Zverev ta místa. Není to třeba úplně čistá lajna, ale ten úhel toho míčku je takový, že vlastně jde od returnujícího tenisty a v kombinaci s tou rychlostí je to opravdu smrtící. Takže teď 40-15, Alexander Zverev, první servis, tentokrát do těla Macháče, no a ten nestihl zareagovat. A je tu změna stavu 6-4 a 5-1, to je aktuální realita na centrálním dvorci Filipa Chatriera. Ve vedení Alexander Zverev, ve vedení je i Karolína Muchová, 6-2 a 1-0 v souboji s Rachimovou z Uzbekistánu.
0: Říká David Prouza, se kterým se neslyšíme naposledy ve večerním dnešním vysílání radiožurnálu Sport.

0: Překladu už je po všem. Může si taková slova říct Tomáš Macháč, tedy tenista, který aktuálně hraje druhé kolo tenisového Roland Garros a hraje proti Alexandru Zverevovi z Německa? To je otázka pro našeho reportéra přímo v Paříži Davida Prouzu.
1: No upřímně, Mike Shinoda asi úplně Tomáše Macháče teď nepotěšil. Je 4-6 a 1-5, teď dobrý servis českého tenisty, který se přiblížil k síti a odvrací setball z Zvereva. Výborná práce od Tomáše Macháče, ale je to opravdu jenom pidí krůček vstříc nějakému zajímavému výsledku ve druhém kole Roland Garros, protože, jak jsem říkal, 4-6, 1-5, to je realita tohoto zápasu a souboje se světovou trojkou a nasazenou dvojkou při absenci Carlose Alcaraze, Němcem Zverevem. Teď se Macháč dobře trefil do servisu a následně skvěle do backendu a vybojoval si sám pro změnu gambol na 2-5, takže by ještě snížil a trochu zdramatizoval druhý set. Budeme držet palce Tomáši Macháčovi, stejně jako je držíme Karolíně Muchové, která zatím prochází, a nechci to zakřiknout, tak to radši zaklepu bez výraznějších komplikací zápasem s Rachimovovou. 6-2 a 2-0 navíc servis pro Muchovou, to je opravdu zatím povedený výkon od české tenistky. Mezitím Tomáš Macháč si pomohl servisem k stavu 2-5. Udržel své podání, to znamená, že Zverev teď po výměně stran půjde servírovat na zisk druhé sady. Tu první získal poměrem 6-4.

0: 21 hodin, 51 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a znovu míříme do Paříže za naším reportérem Davidem Prouzou, který sleduje mimo jiné na tenisovém Roland Garros druhé kolo, a tedy zápas Tomáše Macháče s Němcem Alexandrem Zverevem. A možná pro nás David Prouza bude mít klíčovou informaci z tohoto duelu. Davide.
1: No, pomalu, ale jistě se asi blíží konec druhého setu. Němec Alexander Zverev vede 5-2. Teď také už 40-15 při svém podání, když jakoby se nechumililo, vypálil opravdu z nepříjemné defenzivní pozice. 2 metry za základní čárou vítězný balon backendem po léně. Neuvěřitelná práce na backendové straně Němce Zvereva. Úder, který většina tenistů, nebo alespoň to tak je, na začátcích těch kariér nemá tak silný. Všichni se soustředí na forehand, všichni hrají radši forehand.

0: Tak Alexander Zverev jde úplně obráceně, hraje fantastický backend a má hlavně naprosto bezkonkurenční servis, kterým teď získává druhý set poměrem 6-2, takže 6-4 a 6-2 pro Němce Zvereva. A ještě pohled na Karolínu Muchovou, 6-2 a 3-0, Češce se daří a mohla by být ve třetím kole, stejně jako Marie Bousková s Jakubem Menčíkem.
1: Říká David Prouza a po tenisu teď také fotbal. V Říčanech dnes byla velká fotbalová sláva. Vzpomínalo se na dva úspěchy československé a české reprezentace, tedy na evropský titul z Bělehradu, od kterého je to už půl století, a taky stříbro z Eura v Anglii. Nejen o něm si s bývalým brankářem a současným koučem golmanů české 21 Petrem Koubou povídal v Říčanech reportér Pavel Tilšar.
2: 30 let od stříbrného Eura 96. Je to tak silný zážitek, že se to zdá blíž než těch 30 let?
3: No mně to přijde, když ty kluky vidím teďkon, že vlastně to není tak dlouho, ta třicítka, to už je velký číslo, ještě se tak necítím, že bych byl takový jako starší ročník, ale ten čas letí, no. Teď jsou tady legendy před náma 50 let a je to hezký je vidět, tak jsou zase spolu a kluk mají z toho radost.
2: Ty zážitky vybavují se vám jako teďka víc než během normálního třeba pracovního dne?
3: Zatím si povídáme spíš, co kdo dělá, jak se má, co ho trápí, netrápí a tak dále, a ještě se nezačalo vzpomínat, možná až později večer.
2: Když byste měl jmenovat nějaký jeden největší zážitek z toho celého Eura, co byste vybral?
3: Jeden, jako vybrat úplně nejde, samozřejmě do finále jako takový zahrát si finálem velkého poháru a tak to byl vždycky můj sen. Takže celkově to, že hrát ve Wembley v finále mistrovství Evropy, to prostě bylo něco.
2: Zdá se, že ty roky, které končí šestkou, jsou pro český fotbal nějakým způsobem významné. Teď znovu po 20 letech jsou Češi na mistrovství světa. Tak jak moc věříte v to, že třeba dokáží uspět alespoň tak, že by mohli postoupit ze skupiny?
3: V naší historii to byly osmičky, ve fotbale třeba šestky. Já si myslím, že kluci mají na to postoupit ze skupiny, což už by pro federaci, jakou jsme my, tak by byl úspěch postoupit ze skupiny mistrovství světa. Takže nevím, jestli je to úplně na medaily. Přiznám se, že takový favoriti nejsme, ale to jsme nebyli ani my v 96.
2: Ještě se vás zeptám na tu skladbu brankářů, protože trenér Koubek nominoval samozřejmě Matěje Kováře, který vychytal ten postup přes baráž i v těch penaltách. Jindřich Staněk se tam vrátil do té nominace po zranění a je tam taky Lukáš Horníček, kterého jste měl i v 21. Tak jak jste sledoval teď třeba ten progres Lukáše Horníčka za ten poslední rok, protože když se loni hrálo Euro 21 na Slovensku, tak tam byly nějaké momenty, které mu třeba úplně nevyšly?
3: Byly, ale tak to někdy prostě je. Někdy ty očekávání úplně se nenaplnějí, ale zase to jsou zkušenosti pro mladého hráče, brankáře takový, který by mu měli pomoct do těch dalších šampionátů. Doufejme, že jich bude co nejvíc. Tu sezonu měl fantastickou, on už i předtím tu sezonu měl výbornou, proto taky pro nás byla jasná jednička na Euro 21. A já jsem vlastně strašně rád, že ty kluci, který prošli 21. minulejma, tak se vlastně objevují teď v nominaci A týmu a to je pro mě takový jako dobrý pocit, že na tu práci děláme dobře.
2: A ještě poslední otázka na Petra Koubu. Do nominace se dostal do té širší zatím i Hugo Sochůrek, teprve 17-letý fotbalista Sparty. Myslíte si, že by bylo dobré, kdyby se podíval na ten světový šampionát už v takovém věku, když má za sebou pár zápasů v lize zatím, ale ukazuje jako velký potenciál?
3: Huga znám už od 15 let, protože se pohyboval v těch nižších mládežnických reprezentacích, u kterých jsem taky byl, nebo jsem. Takže je to fajn kluk, který, když je mu 17, tak vlastně přesvědčil trenéry natolik, že ho zařadili do širší nominace na mistrovství světa, a to je ohromný. My jsme ho teda neměli v 21. Trošku jsme si říkali, že bychom ho rádi na podzim už měli u nás.
2: Přeskočil to.
3: Přeskočil, ale měl 19, má za sebou i mistrovství světa, Evropy, všech tý mládeži. No a já samozřejmě všichni přejeme mladým hráčům, aby se dostali na takovouhle událost světového jako rozměru.
1: Říkal fotbalový golman vicemistrů Evropy z roku 1996 Pavel Kouba reportérovi Pavlu Tilšarovi.

0: Radiožurnál je 22 hodin. Dnešní zprávy má Marek Sedláček.
1: Vztahy ve sněmovně se vyostřují, strany se navzájem obvinují z obstrukcí i porušování dohod. Cesty autem do Chorvatska budou jednodušší, země na Jadranu zruší mýtné brány. Tenisti Macháč a Muchová hrají na Roland Garros o postup do třetího kola dvouhry. A čekáme jasno až polojasno, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Vztahy mezi koaličními a opozičními poslanci se dál vyostřují. Opozice obvinuje koalici z toho, že nedodržuje už schválené dohody a chce vést sněmovnu prakticky bez nich. Do funkcí volených sněmovnou se dnes nedostal žádný z jejich zástupců. Poslanci vládních stran naopak opozici vyčítají časté obstrukce. Sněmovna podle předsedkyni klubu vládního ANO Taťány Malé opakovaně jedná do noci kvůli opozičním poslancům, kteří pravidelně blokují plénum.
3: Situace je taková, že lidé v našich klubech už jsou opravdu naštvaní z toho důvodu, jakým způsobem probíhá jednání poslanecké sněmovny. To načítání toho programu téměř každé úterý je do pozdních večerních hodin a to je pro nás prostě neakceptovatelné.
1: Letos naposledy se budou dálniční poplatky v Chorvatsku platit na mýtných bránách. Správa chorvatských dálnic spustila testovací provoz digitálního placení mýta. Pro řidiče bude k dispozici od jara příštího roku. Letos můžou návštěvníci Chorvatska počítat se zastropovanými cenami pohonných hmot, které kvůli izraelsko-americké válce s Íránem celosvětově vzrostly.
4: Preporuča se da točite gorivo ne na autoputu.
5: Ředitel pražské kanceláře chorvatského turistického sdružení Miodrag Mlačič doporučuje tankovat u místních čerpacích stanic a ne na dálnicích. Tam totiž cenová regulace pohonných hmot neplatí. Chorvatská vláda vyhlašuje maximální ceny paliv ve 14-denních intervalech. Návštěvníci, kteří se vydávají na dovolenou právě v takovém intervalu, se mohou spolehnout na neměnnost cen. Loni navštívilo Chorvatsko 780 tisíc turistů z Česka. Patříme do první pětice nejčastějších návštěvníků Chorvatska. A mezi turisty, kteří se plaví i na malých lodích kolem chorvatského pobřeží, jsme dokonce v první trojici. Pavel Novák, Radiožurnál.
1: V archeoparku pravěku ve Všestarech na Hradecku vznikla replika nejstarší pravěké studny v Evropě. Archeologové ji vybudovali podle původních nálezů z ostrova na Chrudimsku s využitím tradičních postupů. Studnu starou víc než 7000 let objevili při výzkumu na trase dálnice D35. Jde o jednu z nejstarších známých dřevěných konstrukcí v Evropě. Experimentální archeologové studnu částečně zahloubili dobovými nástroji, říká archeodidaktik Aleš Panáček.
6: Ať už to bylo štípání, ať už to bylo sekání těch drážek a podobně, i kopání nějaké části té jámy. Takže se to dá nějakým způsobem, řekněme, dopočítat. Jo? Ale kdybychom to dělali jako celý takhle po staru, tak by to trvalo hodně dlouho.
1: Sport. Fotbalisti Slovácka vyhráli úvodní duel baráže o šanceligu na hřišti Artisu Brno 4-1. Odveta je na programu v neděli v Uherském Hradišti. Tenista Tomáš Macháč hraje ve druhém kole Roland Garros se světovou trojkou Němcem Zverevem. Karolína Muchová nastoupila proti Rachimovové z Uzbekistánu. Výkony Čechů sleduje David Prouza.
7: Tomáš Macháč bojuje, co mu síly stačí, ale zatím to na Zvereva nestačí. 4-6, 2-6 a 1-2, navíc na servis půjde po výměně stran Alexander Zverev, který je výrazně blíže postupu do třetího kola Roland Garros. Na druhém kurtu, kde tady je to s českou účastí, tam to vypadá o poznání lépe. Karolína Muchová vede 1-0 na sety, ten získala 6-2, v tom druhém vede 3-1, servíruje, ale čelí breakballu. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
1: Do třetího kola už prošli Jakub Menčík a Marie Bousková. Sára Bejlek naopak vypadla. A basketbalisti Pardubic si poprvé zahrají finále Národní ligy. V semifinále vyřadili Brno poměrem 4-2 na zápasy. Šesté utkání vyhráli na palubovce soupeře 98-87. O titul se utkají s Nymburkem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Kuberovicemi a omezení v tunelu na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte omezení za Humpolcem. Za nájezdem od Kuberovic na kilometru 73,5 stojí porouchané vozidlo. Čekejte ho v pruhu pro pomalá vozidla. Na D1 z Brna do Prahy překážejí následky nehody za Chocerady. Na 26. kilometru je uzavřený pruh pro pomalá vozidla, vybočuje se doleva, teď už bez kolony. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte omezení v Lochkovském tunelu. tunelu. Je tam uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce za tunelem, projíždí se ale plynule. A na D5 z Plzně do Prahy vyšetřují nehodu v Berouně. Její následky překážejí ve sjezdu a nájezdu na 18. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
9: Vstupujeme do poslední živé vysílací hodiny radiožurnálu Sport 27. května 2026. Dobrý večer vám přeji.
2: Radiožurnál Sport
10: a Karel Schamberger.
9: Úvodní poločas a finále konferenční ligy mezi fotbalisty Crystal Palace a Vallecanem gól nenabídl a je to tedy po 45 minutách 0-0. Můžu se kouknout také na statistiky a zjistíme rázem, že ani jeden z týmů nevystřelil zatím na branku. Na střely mimo, to je zatím 4-2 pro Crystal Palace, ale opravdu gólové hody to zatím v německém Lipsku nejsou. Ještě dodám, že oba týmy bojují o premiérovou trofej z evropských poháru. Posloucháte Radiožurnál Sport ve 22 hodin 6 minut a teď už také Ariem.

0: Vysílání je živé a energické i ve večerních hodinách, hlavně zásluhou českých tenistů a našeho reportéra Davida Prouzy, který sleduje nejen výkony Čechů na tenisovém Roland Garros a i teď má pro nás aktuální informace přímo z Paříže, a to konkrétně o druhém kolu. Tak Davide, posloucháme tě.
1: Krátce se můžeme zaměřit na zápas Karolíny Muchové. Řeknu hned proč, protože Tomáš Macháč při vší úctě a respektu k postupu blízko nemá do třetího kola. 4-6, 3-6, 1-4 s Alexandrem Zverevem. Navíc je přestávka na centrálním dvorci Filipa Chatriera. Tak se můžeme soustředit ve vysílání radiožurnálu Sport na utkání Karolíny Muchové. Ta vyhrála první set nad Rachimovovou a to celkem jednoznačně 6-2. Mohla dokonce vyhrát 6-1, ale nepodržel jí jednou servis. V druhém setu vede 4-2, 30-0. Teď je Karolína Muchová na podání a byť je to občas s komplikacemi, tak teď má opravdu krásně připravenou cestu do třetího kola, protože dává ESO 40-0. Za maličkou chvíli by si Karolína Muchová mohla jít sednout na svoji lavici se stavem 6-2, 5-2 v zádech. A to by pochopitelně už byla opravdu velmi dobrá výchozí pozice pro postup, obzvlášť když jste Karolína Muchová, která teď v posledních měsících je jednoznačně nejlepší tenistkou a je celkem jedno, na kterém povrchu se hraje. Karolína Muchová vyhrála velký turnaj na betonu v tomto roce. Dostala se docela daleko i na těch antukových turnajích předcházejícím Roland Garros, takže je prostě dobře připravená a hlavně zdravotně v pořádku. Teď se jí úplně nepovedl úder z forehandu, který byl podseknutý ze spodní rotací a zamýšlela to jako kraťas, ale Karolína Muchová už to hrála na dlouhou ruku a tím pádem kontrola toho tenisáku byla pramalá a také to tak dopadlo. Každopádně je to pořád 4-2, 40-15 a to znamená, že Karolína Muchová velmi, velmi rychle může odskočit do toho náskoku 3 gemů, ale potřebuje samozřejmě ještě jeden 15 a často ten poslední bývá těžký. Teď se skvěle trefila do prvního servisu. Servis síť, výsada starých časů, pokud jde o tenis, vyznávali to třeba Ivan Lendl, vyznával to samozřejmě Pete Sampras, John McEnroe a tak dále a tak dále. Teď v tomhle odkazu, nebo na tenhle odkaz navázala Karolína Muchová, která si jde sednout za stavu 6-2 a 5-2 a za pár minut bychom mohli znát další české jméno, které postoupí do druhého kola.
0: A my za pár minut právě u tohoto momentu budeme chtít být, respektive u něj budeme, ale bude otázkou, zda se to Karolíně Muchové povede.

0: 22 hodin 15 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my rychle míříme z Prahy do Paříže, protože náš reportér David Prouza má pro nás aktuality z tenisového Roland Garros.
1: Karolína Muchová má matchboly, nebo respektive matchball v zápase s Rachimovovou 6-2, 5-2 a teď 30-40 z pohledu uzbekistánské tenistky, která servíruje. Karolína Muchová získala teď 3 body za sebou, tak věřme, že to vyjde i s tím čtvrtým. Podseknutý čopovaný úder Karolíny Muchové, který dopadl přímo na základní čáru a ještě se tenhle gem nakonec natahuje. Karolína Muchová nevyužila první matchball, ale nutno říci, že Rachimovová si pomohla kombinací dvou pěkných úderů a tím pádem vlastně si Karolína Muchová nemůže vůbec nic vyčítat. Je to schoda a stále se hraje o postup do třetího kola. Stále je mu Karolína Muchová velmi blízko. Výrazně blíž než Tomáš Macháč, který má se s Němcem Zverevem stav 0-2 na sety a 2-5. Němec navíc půjde podávat a myslím si, že zatím v tom zápase, jestli čelil jednomu breakballu, tak je to ještě moc. Čím špádem naznačuji, že pravděpodobně Tomáš Macháč skončí na Roland Garros ve druhém kole. Karolína Muchová ta by mohla projít, doufejme, dál. Teď má další matchball. Ano, je to tak. Dvojchyba Rachimovové znamená, že je to výhoda pro Muchovou a to proto tím pádem se Karolína Muchová bez práce přesouvá na levou polovinu dvorce a na kurtu číslo 6, kam se přesunul tenhle zápas kvůli tomu, že duel, který měl předcházet nebo který předcházel souboji Karolíny Muchové s Rachimovovou, tak se hodně protahoval a nakonec dospěl do 5 setů. Teď už zase hrajeme. Karolína Muchová returnuje opatrněji, ale teď spoléhá na to, že prostě Rachimovová udělá chybu, která zatím nepřichází. Naopak výborným způsobem teď tlačí Rachimovová svoji soupeřku, ale teď už to přehnala s agresivitou a Karolína Muchová tak velice spoře oslavila postup do třetího kola. Jedna zaťatá pěst, žádné velké emoce. Karolína Muchová to zvládla velmi rychle. 6-2 a 6-2 za hodinu 20. Takhle to chcete v momentě, kdy v Paříži je každý den 30 plus stupňů. Tak Karolína Muchová pošetřila, věřme, nějaké síly a postupuje do třetího kola stejně jako Marie Bousková, stejně jako Jakub Menčík. Naopak Sára Bejlek, ta tedy dohrála ve druhém kole a možná podobný osud bude čekat taky Tomáše Macháče. Takže za maličkou chvíli bychom se mohli, Karle, zase vrátit zpátky do Paříže, viděl bych to na krátké promo.
0: Přesně tak, jak říkáš, Davide, tak to samozřejmě i bude v našem vysílání, tedy Radiožurnálu Sport. Právě teď posloucháte naší stanici ve 22 hodin a 18 minut. A jak už nastínil David Prouza, tak po krátkém promu se vrátíme zpátky do Paříže.
2: Góly v přímém přenosu.
3: Jirasor opět peláší směrem na branku sám a Jirasor dává gól!
4: Poslední míčky zápasu.
5: Je dobojováno na pražské štvanici, alespoň pokud jde o tento duel.
2: I rozhodující chvaty.
6: Už jen 3-2-1, hotovo! Lukáš Krpálek je znovu olympijský vítěz.
4: Radiožurnál Sport.
2: Díky nám jste u všech důležitých sportovních momentů v Česku i ve světě.
4: Radiožurnál Sport.
2: Každý všední den od 10 hodin dopoledne rozhovory známých osobností se zajímavými hosty.
4: Radiožurnál Sport. Sportovní vysílání od rána do večera.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport a jak jsme slíbili před malou chvílí, vracíme se zpátky do Paříže za Davidem Prouzou.
1: Alexander Zverev byl tak rychlý, že nakonec předběhl i nás, nicméně to, o čem jsem mluvil v podstatě v posledních dvou hodinách, tak se akorát stalo. 6-4, 6-2, 6-2 poráží německý tenista Tomáše Macháče, který sice v prvním setu vypadal, že by mohl trochu potrápit favorita z německé země, každopádně Zverev se prezentoval naprosto neuvěřitelně přesným, tvrdým servisem, pomáhal si esy, pomáhal si body z podání a pomáhal si i velice solidně mezi hrou. Tomáš Macháč pár krásných bodů udělal, pobavil publikum na centrálním dvorci Filipa Chatriera. Plný barák, jak se říká lidově řečeno, a Tomáš Macháč si určitě trochu tenhle zápas užil, byť určitě počítal s tím, že by mohl být delší, že by třeba mohl být i vítězný. Tak třeba příště vyjde Tomášovi Macháčovi tahle mise v souboji s nasazenou dvojkou a světovou trojkou na žebříčku ATP Alexandrem Zverevem. Padl po setech 4-6, 2-6 a 2-6. Z Paříže David Prouza. Prouza, Radiožurnál.
0: A i zítra se budete moct těšit ve vysílání Radiožurnálu Sport na pořádnou dávku tenisu. V našem vysílání David Prouza pochopitelně zůstává v Paříži a bude každý den informovat o tom, jak jsou na tom čeští tenisté, ale nejen o tom. Je 22 hodin a 20 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Letos na podzim se poběží jubilejní 130. ročník závodu Běchovice Praha a poprvé se na konci 19. století běželo právě dnes, tedy 27. května. A proto právě dnes Český atletický svaz uspořádal jakousi rekonstrukci premiérového závodu. Soutěžilo se na mnohem kratší distanci a na startu byly hlavně děti, ale dorazily i legendy české atletiky.
1: 3, 2, 1, start! Tak narozeninový závod byl odstartován.
2: Úžasná energie, fakt se mi to strašně moc líbilo.
3: To říkala světová rekordmanka v oštěpu a dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková poté, co si spolu s dětmi základní školy v Běchovicích zaběhla trasu, která měřila symbolických 130 metrů. Na sobě měla červenobílý dres a ještě speciálnější oblečení, elegantní dobový oblek. Nosil starter závodu také světový rekordman a trojnásobný olympijský šampion v oštěpu Jan Železný.
4: Na tom sluníčko to není výhra, tam je trochu stín, takže to je v pohodě. Ale je zajímavý, jako fakt, jako já nejsem žádný stylista nebo něco, ale líbí se mi, jako no, že si myslím, že tehdy měli vkus.
3: Usmíval se Jan Železný, jehož světový rekord v týdnu oslavil 30 let. Přestože se věnoval vrhačské disciplíně, běh byl významnou součástí jeho dospívání.
4: Protože jsem dělal dynamické disciplíny, tak musím to říct úplně od začátku. Já jsem tyhle ty běhy běhal. Když jsem byl malej, první, druhá, třetí třída, třeba nevím, do šestý, tak já jsem běhal, to byl takový pověstný běh Mladé fronty, běh Mileny Hážový, a to se právě běhalo v parcích a tak dále. A jsem závodil, jsem se postoupil třeba do středočeského jako finále a tak dále. Postupně jsem to omezil na kratší tratě a v současné době spíš tak jenom klušu, ale pracuju na sebe.
3: A stále ve viditelně dobré kondici je i Barbora Špotáková, která už sice ukončila kariéru v roce 2022, ale od té doby si v každé sezóně minimálně jednou zazávodila a vždy z toho byl výkon přes 54 metrů. Teď připravuje skupinu mladých oštěpařů a v září se poprvé postaví na start závodu Běchovice Praha, tedy 10 km a 31 metrů s výrazně zvlněným profilem.
2: Jako desítkou jsem běžela, ale já hrozně nerada právě ty kopce, no, protože přeci jenom můj BMI index je na pomezí obezity a prostě s tou váhou, jako kterou táhneš do kopce, je to, ty kopce prostě jsou horší, no, než takový ty lidi, co se narodí s jiným somatotypem maličko. Bude to bolet, ale jako hecnu to.
3: Motivuje Barbora Špotáková i další rekreační běžce k účasti na tradičním závodě Běchovice Praha. Z Běchovic Jakub Marek, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Na radiožurnálu Sport jsme připravili aktuální zprávy 22 hodin a 29 minut.
1: Radiožurnál 22 hodin a 30 minut. Zprávy má Monika Chmelová.
2: Izraelská armáda vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na sever od řeky Zahrání. Území směrem na jih považuje za bojovou zónu, informuje o tom agentura AFP. Řeka leží asi 45 kilometrů od hranic s Izraelem. Armáda tak rozšířila už dříve oznámené evakuační výzvy. Poslední se týkala historického pobřežního města Týr, včetně palestinských uprchlických táborů a okolních vesnic. Předtím města Nabatija a poté Izrael zahájil bombardování. Sněmovní výbor pro obranu projednal nominaci Miroslava Hlaváče na post náčelníka generálního štábu. Všichni členové ji podpořili. Prezident Petr Pavel ho tak může do čela armády jmenovat. Kabinet navrhuje, aby Hlaváč nastoupil do funkce od 1. července. Stávajícímu šéfovi armády Karlu Řehkovi služební poměr končí na konci srpna. Na jednání výboru Hlaváč řekl, že chce budovat moderní armádu, která bude plnit spojenecké závazky. Kriminalisté zadrželi dalšího člověka kvůli žhářskému útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding. Stíhají ho za trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Policie o tom informovala na síti X s tím, že zadrženým je cizinec. Ve výrobní hale pardubické společnosti hořelo 20. března. Policie kvůli útoku zadržela v Česku i v zahraničí už 11 lidí. 7 z nich je ve vazbě. Hrozí jim až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. A Plzeň dokončila v zátiší nový dům se 17 městskými byty. Má zelenou střechu a taky zázemí pro dětskou skupinu. Město byty nabídne mladým rodinám, seniorům, handicapovaným a taky lidem, kteří pracují v důležitých profesích, jako třeba učitelům nebo zdravotníkům. První lidé se do nového domu nastěhují letos v červnu nebo v červenci. Sport. Čeští tenisté Jakub Menšík, Marie Bousková a Karolína Muchová postoupili na Roland Garros do 3. kola. Menšík v 5 setech zdolal Argentince Navoneho, Bousková porazila Britku Jonesovou 2-0 a Muchová zvítězila nad Rachimovovou z Uzbekistánu taky 2-0. Končí naopak Sára Bejlek po dvousetové porážce s Polkou Švojntekovou a Tomáš Macháč, který prohrál 0-3 s Němcem Zverevem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 do Prahy a nehoda na D5 u Berouna. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za Humpolcem na kilometru 73,5 nepojízdné auto. Je tam uzavřený pruh pro pomalá vozidla a vybočuje se. Na D1 z Brna do Prahy obdobná situace také za Chucerady. Na 26. kilometru je uzavřený pruh pro pomalá vozidla po nehodě. I tam se přejíždí do prostředního pruhu bez většího zdržení. Na D1 z Ostravy do Brna zvyšte opatrnost za Přerovem. Za odbočkou na dálnici směr Břeclav a Vsetín stojí nákladní auto po požáru kola. Odstavný pruh je uzavřený na místě policie. A na D5 z Plzně do Prahy buďte opatrní, pokud budete sjíždět na 18. kilometru do centra Berouna a v křižovatce za sjezdem vyšetřují nehodu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 a na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Divoký byl ve vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalisté Crystal Palace vedou ve finále konferenční ligy v Lipsku nad Vajekánem 1-0. Anglický klub poslal do vedení v 51. minutě Mateta. Jen připomenu, že vítěz tohoto duelu poprvé bude slavit zisk trofeje v evropských pohárech. Zatím k ní, tedy k té trofeji, mají blíž fotbalisté Crystal Palace, kteří vedou nad španělským Vajekánem 1-0, a to konkrétně v 76. minutě. Teď ale jiné téma, a to konkrétně rozhovor radiožurnálu Sport. Jan Natov patří k výrazným osobnostem českého florbalu, je bývalým reprezentantem a pětinásobným českým šampionem a dvojnásobným vítězem také domácího poháru. Klasický florbal ale v posledních letech vyměnil za paraflorbal a stal se dokonce jeho předsedou. Na ligovém play-off v Brně si s ním o tom povídal Pavel Petr.
1: Vy jste ve funkci šéfa českého paraflorbalu od roku 2024. Řekněte mi ale, s čím jste vlastně nastupoval? Jaké ty cíle jste si před sebe dával?
2: Největší cíl pro mě a vlastně pro celý paraflorbal je stát se zajímavým sportem pro všechny lidi a hlavně parasportovce, protože nám chybějí hráči, jsme velmi malá komunita, co se týče týmových sportů, a hrozně rád bych udělal tak dobrou práci se všema, který tady proto dělají všechno už strašně dlouhou spoustu let, řádku let, že se staneme zajímavým sportem a budeme aktuálně dobrý sport pro to, aby si nový parasportovec mohl tenhle sport vybrat a chtít hrát paraflorbal. Tohle je úkol číslo jedna, protože dříve bylo 10 týmů, máme 6 týmů a já bych se hrozně rád vrátil na tohle číslo, aby ta liga byla trošku živější, aby jsme hráli častěji a donutilo nás to se tomu paraflorbalu věnovat častěji než jenom půl roku v roce.
1: Co se pro to dá udělat vůbec? Dá se pro to něco udělat?
2: Jasný klíč asi neexistuje, ale jak říkám, doufám, že ta cesta, kdy my se dostaneme na oko diváka, dostaneme se na různý kamery, různý sítě, na různý přenosy, budeme vlastně informovat ty lidi. Spoustu lidí, hlavně tady specificky v Brně, kde nemáme tým, dříve jsme měli, snažili jsme se obvolávat všechny rehabilitační centra nebo speciální zařízení, tak aby jsme jim dali jasně najevo, že tady bude paraflorbal, že je to skvělý sport, aby se na to přišli podívat, aby si vlastně vůbec všimli, že paraflorbal existuje, protože někdy mám pocit, že ten paraflorbal lidi neznají, a tohle je podle mě důležitá cesta informovat o tom nejenom celou Českou republiku, ale klidně i dál, a aby lidi věděli, že paraflorbal je super sport, těžký sport, a aby ho chtěli hrát.
1: Změnilo se za poslední roky, byť vy jste ve funkci velice krátce, to povědomí třeba lidí o sportu handicapovaných všeobecně jako takovém?
2: Určitě spoustu práce udělal Zbyněk Sýkora, který byl předsedou českého paraflorbalu přede mnou, protože vlastně dostal paraflorbal jako neparalympijský sport pod paralympijský výbor. Tam už vlastně jsme se dostali po škálu sportu a sportovců, který jezdí na paralympiádu, takže to je určitě náš cíl a vlastně díky tomu máme teďka možnost i díky českému florbalu a AFF se máme možnost dostat na nějaký mistrovství světa, takže na tomhle pracujeme a to si myslím, že by nás světově mohlo zase vystřelit trošku vejš, aby jsme se stali sportem, kde bude pro hráče motivace jet na mistrovství světa, případně v budoucnu dostat se pod paralympijský kruhy, a tohle je úplně ideální cesta, kterou tady udělal Zbyněk Sýkora, a já na to musím vlastně navázat a nesklamat ho.
1: Se šéfem českých paraflorbalistů Janem Natovem si budeme povídat také po písničce.

0: Crystal Palace Vallecano stále 1-0 ve finále fotbalové konferenční ligy v Lipsku. Aktuálně končí 82. minuta. Dnešní rozhovor ve vysílání radiožurnálu Sport je zaměřený na paraflorbal. S jeho předsedou Janem Natovem natáčel reportér Pavel Petr.
1: Jakou členskou základnu má vůbec vlastně český paraflorbal?
2: Je nás kolem 100 sportovců, každý rok se to trošku mění. Teďka jsme měli jeden tým, který odpočíval rok, protože jak už to děláte řádku let, ono to občas vlastně vám to nedává radost, takže my se snažíme zase ten tým dostat zpátky do naší ligy, aby je to zase bavilo, aby ty hráči hráli, protože podle mě je škoda, aby někdo, kdo ten paraflorbal má rád, aby ho nehrál, takže to je motivace, kterou my chceme. Mít více lidí, dostat se přes tu stovku a dostat se na čísla, které nám prostě vytvoří plnohodnotnou ligu, zajímavou pro všechny ty sportovce, ale je to hodně práce kolem.
1: Hodně práce kolem a také určitě schánění finančních prostředků. Jak se schání finance pro paraflorbal?
2: Teď velmi těžko, protože my máme vlastně finance od Národní sportovní agentury a máme velkou podporu od českého florbalu, za což jim fakt děkuju, protože díky nim jsme teďka vlastně na sítích zajímaví, dělají s náma různé akce, kterých my se můžeme zúčastnit, to nám může pomoct zase na to povědomí těch lidí, ale vlastně nějaký velký sponzor nám teď velmi chybí. Myslím si, že by nám pomohl hodně na ten rozvoj, ale zase to naráží na to, že my musíme se stát tím zajímavým sportem, aby to pro ty sponzory bylo zajímavý, to znamená nějaká atraktivita, nějaká reklama, nějaká televize a tam my teďka musíme nasměřovat tu cestu, aby vlastně o nás, jak už říkám asi po třetí, se o nás ty lidi dozvěděli a my se díky tomu mohli stát pro ty sponzory zajímavějším sportem.
1: Zajímavým sportem se můžete stát také díky třeba medailím ze světových akcí. Paraflorbalisté přivezli bronz z nedávného mistrovství světa. Znamená to, že patří tedy k té absolutní světové špičce, je to potvrzení toho?
2: Určitě je to potvrzení. My se vlastně na všech těch mezinárodních turnajích, na těch světových pohárech, který bývají každý rok vždycky jeden, umisťujeme mezi top 4. Ta základna toho top výkonu jsou 4 země, je to Švýcarsko, Nizozemsko, Švédsko, Česko a my vždycky s těma týmama bojujeme o ty nejlepší příčky. Dvakrát po sobě jsme hráli finále, teďka jsme měli bronzovou medaili, myslím si, že každá medaile je super. Trošku cítím, že ale na druhou stranu by radši kluci byli vejš než na druhém místě a polepšili si to umístění, ale medaile jsou super. Patříme mezi top země, ale já doufám, že uděláme všechno pro to, aby jsme se stali tou top zemí.
1: Řekněte mi, čím právě vás třeba ten paraflorbal a sport handicapovaných oslovil, protože se známe samozřejmě z klasického florbalu, florbalu zdravých, jste mnohonásobným reprezentantem, pětinásobným mistrem republiky, dvakrát vítěz poháru, tak čím ale právě ten paraflorbal vás okouzlil?
2: Okouzlil mě mým zraněním, který se mi stalo při přípravě, když jsem hrál za Tatana Střešovice a vlastně v tu dobu se vymyslel projekt Nepřestávaj trénuj, protože jsem si zlomil zanární kůstku, takže jsem nemohl běhat a trénovat normálně dál s klukama a vymyslelo se, že bych se mohl propojit s Martinem Kosinkou a se Zdendou Krupičkou, kteří hráli právě v tu chvíli a hrajou až dodnes paraflorbal a tam je to strašně nadchlo. Tam jsem zjistil, že vlastně jeden člověk bez handicapu může hrát na hřišti a to je vlastně hrozně super, jsem za to rád, protože díky tomu bych se vlastně jinak k tomu paraflorbalu nedostal a už je to vlastně asi 14 let a já jsem z toho hrozně nadšený, stále mě to naplňuje a ta komunita je hrozně super. Takže jedno vlastně špatné zranění mě dostalo k paraflorbalu, od té doby u toho jsem, snažil jsem se to stíhat v rámci toho, že jsem ještě hrál florbal chodících a od té doby mě to hrozně naplňuje a díky tomu jsem tady i zůstal tím, že můžu být členem jak hráčů na hřišti, tak i v tom vedení.
1: Za Janem Natovem, šéfem českých paraflorbalistů, se vydáme ještě jednou, už za pár minut.

0: Končí 90. minuta finále konferenční ligy a fotbalisté Crystal Palace stále po gólu Matety z 51. minuty vedou nad španělským Vallecánem 1-0. Před námi je teď na radiožurnálu Sport poslední část našeho rozhovoru, a to s Janem Natovem, šéfem českého paraflorbalu. Povídal si s ním kolega Pavel Petr.
1: Do té doby, než jste vlastně se s tím seznámil, tak věděl jste něco o sportu handicapovaných?
2: Občas jsem viděl na mistrovství světa, když jsme to třeba pořádali v České republice, tak jsem viděl, že vozíčkáři existují, že paraflorbal hrajou, ale vlastně jsem neměl vůbec pojem o tom, jak ta liga je velká, jak ten sport je velký a vlastně jaký týmy to hrajou. Takže řekl bych, že moje zkušenosti s paraflorbalem byly minimální a dozvěděl jsem se to všechno až po tom, co jsem se zranil.
1: Dá se porovnat ta komunita, která je, ať už v tom paraflorbale, právě s tou mezi zdravými florbalisty?
2: Komunita v paraflorbale bych řekl, že je více kamarádská, protože těch členů není tolik a je nás opravdu jako vlastně v uvozovkách málo, protože tady se všichni znají a všichni jsou takový spíš jako kamarádi, když to v tom florbale chodících, jak už to je prostě rozsáhlý, je tam prostě přes 1000 členů, tak tam už je to prostě tým a ten má x kategorií a vlastně je ta družina spíš v tom týmu. U nás je to takovej jeden velký tým, řekl bych, všechny ty týmy dohromady.
1: Které ty sporty to víc prožívají? Ti zdraví třeba ten florbal nebo právě paraflorbalisté?
2: U nás bych řekl, že na hřišti to prožíváme velmi hodně a je to celkem dost konfliktní, ale musím říct, že v poslední době se český florbal posunul na velmi velkou úroveň. Myslím si, že jsme se absolutně vyrovnali tím přístupem a těma top

0: sportovcema k té švédské lize a v poslední době jsem viděl, že je to hodně agresivní sport florbal chodících a myslím si, že rozhodně víc než paraflorbal.
1: Vy ale i hrajete samozřejmě ten paraflorbal, už jste to zmínil, jako zdravý a jedinec, který tam může nastupovat, góly se daří dávat i tam, takže člověk se hodně rychle začlenil.
0: Jo, já jsem samozřejmě na začátku měl velký problém s tím naučit se na tom jezdit, protože to není nic jednoduchého postupem času, když člověk může trénovat častěji, má na to ten čas se na to připravit, tak mi samozřejmě k tomu vozíku, když jsem se naučil na něm jezdit, pomohlo to, že jsem měl zkušenosti s tou hokejkou, takže srovnat tyhle dvě věci není jednoduchý a není to zadarmo, stojí to velkou práci naučit se na tom jezdit, ale já si samozřejmě velmi vážím a říkám to vždycky všem, že tady můžu hrát jako zdravý člověk, i přesto, že jsem na vozíku, tak si toho vážím, protože ne vždycky to vnáší dobrý světlo, ale já jsem hrozně rád, že můžu být součástí toho týmu i na hřišti.
1: A větší radost při gólu v případě chodících, nebo teď máte tu větší radost, když na tom vozíku se vám podaří poslat míček do sítě?
0: Teď už jsem dlouho nemohl střelit gól za chodící, ale vždycky jsem hrozně rád, když můžu dát gól a ten tým to potěší a třeba to nás může dovést k nějakému vítězství, takže za každý gól, který potěší ten můj tým, jsem hrozně rád.
1: Říká Jan Natov, šéf českých paraflorbalistů z Brna. Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Crystal Palace vyhráli konferenční ligu. Poprvé v historii tak ovládli evropský pohár. Ve finále v Lipsku porazili Vallecano 1-0. Rozhodující branku anglického klubu dal v 51. minutě Francouz Mateta. Anglický fotbal tak může dál snít o historickém v uvozovkách hat-triku. Po vítězství Aston Villa v evropské lize, teď Crystal Palace v konferenční lize, chybí už jen triumf Arsenalu v lize mistrů. Proti Gunners bude ve finále v sobotu Paris Saint-Germain, tak uvidíme. Hezký večer vám přeji.
1: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
2: Czechoslovakia are the new European champions.
3: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
4: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
5: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
1: Jaká byla cesta na šampionát?
4: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
6: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
1: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
4: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
1: Od 2. května do 20. června.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Živé vysílání Radiožurnálu Sport s datem 27. května 2026 je u konce. V následující hodině vám nabídneme reprízu pořadu Klasika Kateřiny Neumannové. A tentokrát byla speciální, a to konkrétně o dlouhověkosti. Teď už na Radiožurnálu Sport nabízíme aktuální zprávy. Dobrý večer.
7: Radiožurnál je 23 hodin. A zprávy má Monika Chmelová.
8: Ministerstvo pro místní rozvoj chce přidat dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Velká Británie a Polsko podepsali novou bezpečnostní a obranou dohodu. Slovácko vykročilo za udržením v Šancelize výhrou 4-1 na hřišti Artisu Brno. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Program na podporu dostupného nájemního bydlení získá dalších 6 miliard korun. Původních 7 miliard, které mohly obce čerpat od loňského roku, se podle ministerstva rychle rozdělilo. Ministerstvo pro místní rozvoj našlo peníze v operačních programech, kde část prostředků zůstala nevyužitá. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO to řekla na konferenci Národní sítě zdravých měst v Mariánských Lázních. Novou výzvu chce resort otevřít zřejmě na začátku příštího roku.
9: Nám se podařilo díky přezávazkování integrovaného regionálního operačního programu a v rámci operačního programu Spravedlivá transformace najít dalších 6 miliard na nové projekty nebo na ty, které neuspěly v rámci programu dostupného nájemního bydlení, tak aby mohly být podpořeny právě z těchto operačních programů.
8: Premiéři Velké Británie a Polska Donald Tusk a Keir Starmer podepsali novou bezpečnostní a obranou dohodu. Jejím cílem je odradit potenciální hrozby. Smlouva zahrnuje spolupráci v obranném průmyslu i posílení vojenské spolupráce, včetně pořádání společných cvičení. Oba premiéři se dnes v Londýně shodli, že největší hrozbu představuje Rusko. Starmer dohodu označil za největší posílení vztahů mezi oběma zeměmi v oblasti bezpečnosti a obrany za celou generaci. 5 lidí uváznutých už více než týden v zaplavené jeskyni v Laosu je naživu. Do posledních 2 ze skupiny se stále pátrá. Informovali o tom laoští záchranáři. Do záchranné operace se zapojil i finský instruktor potápění působící v Thajsku. Podle něj je 5 mužů zdravá a v dobré náladě. Vyproštění z jeskyně ale prý nebude snadné. Vakcína proti aujeského chorobě u psů je v poslední fázi testování. Už 10 let je vyvíjí terezínská firma Dintec. Virovou nákazu aujeského chorobou přenášejí divoká prasata a pro savce s výjimkou člověka je smrtelná. Kdyby očkovací látka mohla přijít na trh, upřesnil vedoucí testu Daniel Zeller.
10: Příští rok bychom měli ukončit klinické hodnocení v terénu, potom je zpracování výsledky a pak se předloží k registraci státní autoritě, což je pro nás USKVB v Brně pro veterinární přípravky. Hrubý odhad dejme tomu 2-2,5 roku nejdřív.
8: Vakcína je dvousložková, jedna se aplikuje na sliznice, tedy do čenichu, a druhá injekčně do svalu. Očkování se musí opakovat jednou za půl roku.
4: Sport.
8: Fotbalisté Slovácka vstoupili do baráže o šance ligu výhrou v Brně nad domácím Artisem 4-1. Odveta se bude hrát v neděli. Nejvyšší soutěž vybojuje tým s lepším součtem gólů z obou zápasů. A tenista Jakub Menšík postoupil na Roland Garros do třetího kola. Argentince Navoneho porazil po více než 4,5 hodinách ve vedru 3-2 na sety. Po využitém matchballu Menšík padl vyčerpáním na zem a potřeboval pomoc lékařů.
10: Od čtvrtého setu jsem nebyl schopen díky těm podmínkám do sebe vlastně dostat skoro žádnou tekutinu, protože mi bylo těžko a víceméně bych to ani v sobě neudržel, tak logicky po těch 2 hodinách, co jsem vlastně nepil tady v tomhle vedru, tak přišla dehydratace a díky tomu ty křeče přišly.
8: Třetí kolo dvouhry si zahraje taky Karolína Muchová a Marie Bousková. Vypadly naopak Sára Bejlek a Tomáš Macháč.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D5 u Plzně a v Praze uzavřený Strahovský tunel. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova pozor na překážku u Plzně. Před sjezdem na Domažlice a Stot na 88. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Jihlavu. Na kilometru 115 stojí porouchané vozidlo. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte omezení v Lochkovském tunelu. Je tam uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce za tunelem, projíždí se ale plynule. V Praze začala úplná noční uzavírka Strahovského tunelu. Kvůli taktickému cvičení budou uzavřené oba směry, a to až do 5 hodin ráno. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova překáží nehoda za Slaným. U Kutrovic havarovalo osobní auto a převrátilo se na bok. V místě se zpomaluje v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost a nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
12: Středa 27. května, pravidelný čas, pravidelný prostor pro Kateřinu Neumannovou ve vysílání Radiožurnálu Sport. Kateřino, já tě vítám, přeju krásný den a vítej tady na Radiožurnálu Sport.
13: Krásné dopoledne, děkuju.
12: Dneska to bude takový trošku speciál. Ty jsi připravila totiž téma, které tě evidentně velmi zajímá, a za chviličku se hned dostanu k tomu, proč jsi ho vybrala. My chceme se bavit o dlouhověkosti sportovců. Svět udivují výkony samozřejmě lidí, kteří možná překračují až hranici sportu. Nabízí se Novak Djokovic, nabízí se Lindsay Vonová, nabízí se v českých podmínkách Jaromír Jágr. My si o tom budeme povídat nejenom my dva, ale domluvila jsi taky 3 zajímavé hosty, na které se velmi těšíme. Nicméně já se chci samozřejmě zeptat tebe, jaký ty vztah vlastně si k tomu měla a jak moc si to ve své kariéře řešila, protože ty jsi se loučila s tou kariérou profesionálního sportovce ve 34 letech a leckdo by řekl, že vlastně na vrcholu sil.
13: Ano, já jsem končila, dejme tomu, jako mírně starší sportovec, ale nikoliv jako žádný veterán. A u mě to bylo velmi speciální tím, že opravdu já jsem závěr kariéry měla nejlepší roky. 2x mistryně světa, olympijská vítězka a vlastně jako čerstvá mistryně světa jsem řekla, že jedu svůj poslední závod. Ono to teda bylo avizované dopředu a u mě to rozhodnutí nebylo to, že by nesloužilo tělo, že by mi soupeřky už ujížděly. Já jsem prostě cítila, že už ztrácím tu vášeň. Já už jsem měla pocit, že to, co jsem vyhrát chtěla, že jsem vyhrála. A že by se pro mě sport stal tak trošku prací, která by mě možná dobře živila, ale už jsem nechtěla jet po 25. do Kiruny, do Osla. Prostě ta místa jsou pořád stejná. A já jsem dělala sport, kdy opravdu tam musíte denodenně jít jako na nějakou jako hranici, kdy to hodně bolí a to musíte prostě mít rád. A já jsem přišla do okamžiku, kdy jsem měla pocit, že už to nechci, že už nechci znova balit tašku a že už prostě chci třeba i s tou dcerou Luckou, které tehdy bylo 3,5 roku, trávit víc času doma a ne všechno podle kalendáře.
12: Zní to velmi zajímavě a já bych mohl navázat na spoustu věcí, které Kateřina Neumannová řekla, ale uděláme to později v tom dnešním speciálu, protože tady už na lince vidím, že máme připojeného prvního hosta, což je pan doktor Jiří Dostál, a jestli jsem to, Kateřino, pochopil správně, tak pan doktor nemá příliš času, tak ho nebudeme zdržovat. Pane doktore, slyšíme se, dobrý den.
14: Jo, dobrý den, děkuji za
13: pozvání. Ahoj Jirko, já tě vítám a moc díky, že jsi se připojil, protože víme, že jsi v zahraničí, jestli se nepletu, tak jsi v Gruzii na nějakém kongresu. Určitě to souvisí s medicínou a se sportem. Co tam děláš?
14: Tak my jsme tady nejenom sám, my jsme tady čtyři Češi, jsme pozvaní gruzínskou společností pro sportovní medicínu, jsem tady já, je tady jedna fyzioterapeutka, pak tady máme šéf trenéra běhu, atletiky a potom je tady můj kolega fyziolog a vlastně máme všichni nějaké sekce, jim přednášíme a vedeme pro ně nějaké workshopy, takže takový mezinárodní spolupráce.
13: Jirko, ty jednak spolupracuješ s českým olympijským týmem a dennodenně pracuješ v Centru sportovní medicíny, kde se sportovci potkáváš dennodenně. My se tady dnes bavíme o vlastně dlouhověkosti špičkových sportovců. Dle mého názoru jich přibývá. My jsme na úvod jmenovali jména jako Djokovic, Lindsay Vonová, Jaromír Jágl a tak dále, ale zdaleka to nejsou jenom oni, kteří jich špičkových výkonů dosahují v pokročilejším věku. Ty seš lékař, seš schopen to vidět z pohledu medicíny. Vidíš to také tak, že je to jakýsi fenomén současné doby, nebo že se posouváme do doby, kdy opravdu 30 let ve sportu není žádný věk?
14: Tak je potřeba rozdělit, Katko, je potřeba rozdělit dvě věci. Pokud se vnímáme jako dlouhověkost aktivní kariéry, tak to je to téma, který se teď vznesla, k tomu se můžeme za chviličku vrátit. A potom je druhé téma, které je, a to je, jakým způsobem vrcholový sport, protože bavíme se teda o té skupině vrcholových sportovců, vlastně ovlivňuje dlouhověkost jako longevity, jakožto současný trend. Jo, to znamená vlastně, to jsou dvě rozdílné věci, které jsou, a možná můžeme probrat oboje dvoje, pokud bys teda chtěl.
13: Mě primárně zajímá to, že vlastně v současné době ti úplně špičkoví sportovci jsou mnohdy opravdu výrazně přes 30 let. To, že vliv sportu na dlouhověkost, na délku trvání aktivního života má pozitivní vliv, to samozřejmě je také velmi zajímavé téma, ale mě primárně dnes bude zajímat právě tvůj pohled, vlastně vliv medicíny na to, že sportovci posouvají a prodlužují tu svoji kariéru, kdy dosahují úplně špičkových výkonů.
14: Jo, to znamená, je tady několik věcí, které v tom jsou. Ta první věc je pochopení určitých modelů, které jsou postavené na postupném vývoji sportovce. Vlastně začaly s tím severské státy a postupně se k tomu dostávají prakticky téměř všichni, a to, že speciálně teda u vytrvalostních sportů nebo u dovednostních sportů ta doba, kdy ten člověk se musí vyvíjet, nestartuje někde v nízkém věku, ale vlastně startuje v období puberty. Vlastně ta puberta je teprve ten první trigger, který to posune. To znamená, tady to rovnou posouváme nějakých 5-6 let do dospělosti a vlastně díky tomu se stane velmi jednoduše věc, že ten člověk je méně opotřebovaný. Takže to je první věc. Druhá věc, která k tomu je, v současné době máme metody nebo máme postupy, které udrží toho závodníka více nebo delší dobu zdravého, protože v minulosti, kdybychom se podívali na počet typických přetrénování, tak byl mnohem větší. My poslední dobou už čisté přetrénování velmi málo vidíme. Jo, jsou tam různé další onemocnění, která jsou, ale vlastně v této oblasti je to toto. Další věc je, že v oblasti ortopedické nebo traumatologicko-ortopedické máme mnohem lepší šance odchytit, odoperovat a vrátit zpátky sportovce, kteří před mnoha lety například po některých zraněních se už nikdy nemohli vrátit do aktivní kariéry. To znamená, je to vlastně kombinace toho, že jsme pochopili nebo jsme schopni pochopit, jak funguje lidská fyziologie, kdy je potřeba opravdu začít a vlastně posunulo se to všechno dále a dále se potom posunula medicína jako taková.
13: Můžeš tedy nějak jednoduše označit právě obory medicíny, kterých je celá řada, který se podílí na tom, že prodlužujete sportovcům tu špičkovou kariéru? Určitě je to ortopedie, určitě je to biochemie, oblast biochemie. Které další za tebe?
14: Tak za mě je to především tělovýchovné lékařství nebo sports medicine, jakožto primární oblast pro sportovní medicínu. Potom je to interní medicína jako taková, potom je to velkou částí, na to má rozvoj rehabilitace a fyzioterapie, zejména v České republice. A to, co není přímo jako lékařský obor, je třeba nutrice, jo, protože nutrice opravdu posunula některé záležitosti, třeba v současné době velmi diskutovaná oblast nutnosti nutrice pro vytrvalostní výkon, kdy se to zcela zásadně posunulo z hlediska pochopení množství sacharidů, tak to fakticky posunulo jako další, takže to jsou asi ty nejzákladnější obory, které máme.
13: Ještě by mě zajímal tvůj názor na to, co třeba charakterizuje sportovce, ty výjimečné sportovce, kteří dlouho vydrží na vrcholu, z pohledu jako zdraví, jestli jako tam vidíš nějaký průsečík, čím jsou ti typičtí, protože samozřejmě ti lidé musí mít asi nějakou genovou výbavu, ale možná je něco třeba spojuje.
14: Tam máme několik věcí, které jsou. Asi jedna věcí, kterou bychom mohli jmenovat, je něco, co je hezky popsáno. Pan profesor Kolář to popsal hezky ve své knize Resilience. Je to prostě odolnost. Je to něco, co nedokážeme. Je to tak velmi, velmi multifaktoriální. Jistě je to dáno geneticky, ale je to dáno taky samozřejmě vývojem nejenom psychickým, ale i fyzickým a kombinací obou dvou dohromady. Vlastně vytváříme jedince, který řekněme, že je nezničitelný. Na jeho psychická a fyzická odolnost je velmi na velmi vysoké úrovni. My v současné době vůbec nejsme schopni říct, jestli je to, jak moc je to geneticky, jak moc je to dáno jeho prostředím, které má, ale prostě to jsou ty závodníci, o kterých víš a znáš je a vlastně víš to už do nějakého, řekněme, mladšího závodnického věku. To jsou prostě ty, který nejste schopni zničit. To prostě jsou nezničitelní lidi a to jsou velmi ti, kteří potom jsou schopni se udržet ve vysoké úrovni dlouhodobě. Ale my o nich nevíme. A nejsme schopni identifikovat, bohužel, dopředu.
15: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
12: Povídáme si s panem doktorem Jiřím Dostálem. Pane doktore, když jsem slyšel jednak vliv genetiky, jednak potom taky, že se neustále vyvíjí sportovní medicína a medicína jako celek, tak nedá se třeba říct, že by nějaký sport konkrétně, že by nějaká disciplína pro právě tu dlouhodobost sportovců byla třeba příhodnější? Takhle to nemůžeme postavit?
14: Takhle, to, co se obecně ví, tak jsou vytrvalostní disciplíny. Samozřejmě všichni mi to okamžitě můžou oponovat, ale to není pravda. Na Tour de France je tam teď mnoho mladých závodníků, kteří pojedou, kteří jsou hvězdami už mladšího věku. Problém je v tom, že tady máme selection bias, to, že vytáhneme 3 nebo 4 specifické závodníky, kteří jsou, dá se doslova, statisticky chybou v systému, už takhle vlastně outliers, to znamená už takhle vlastně závodníků, kteří jsou zcela mimo normální populaci a vlastně dáme to jako příklad, že se všechno posouvá do mladšího věku, tak takhle to není. To, co je důležité, je se podívat například na věkový průměr třeba první 20 nebo 30 závodníků, ale to je jenom jeden příklad. To znamená obecně vytrvalostní disciplíny, třeba to běžecké lyžování, původní disciplína kačky. To znamená všechno, toto je oblast, která se asi nejvíce posouvá do pozdějšího věku.
13: Jirko, ty jsi mluvil i o tom, že když už se něco stane, když mají sportovci buď úraz, nebo musí podstoupit nějaký invazivní operační zákrok, takže nějakým způsobem je umíme, nebo současná medicína je umí lépe udělat a ti sportovci se mohou vracet zpátky. Já jsem si tady napsala jména třeba tenista Andy Murray, sjezdařka Lindsay Vonnová. Tam se mluvilo o zákrocích, které vlastně opravdu dříve limitovali lidi v běžném životě a oni se vrátili k tomu vlastně nejvyššímu sportu. Mě by zajímalo, jestli třeba tyto operace umíme dělat i u nás, nebo jestli opravdu se za nima musí lítat někde po světě a dělají skuteční specialisté třeba na nějakém jednom konkrétním místě ve světě.
14: No, já osobně si musím říct, že vždycky, když slyším, že někdo musí jet někam jinam, tak jsem velmi skeptický k tomu, protože obecně česká medicína až na opravdu extrémní výjimky, ale opravdu extrémní výjimky, jsme schopni nejenom stejných nebo v některých případech i lepších výsledků, než je to v cizině. Ten problém, který je image, kdy pořád máme jako Češi pocit, že musíme někam jinam, protože je ta medicína tam lepší. Musím říct, že teda je ve srovnání s cizinou jinou, nejenom ta operační záležitost, ale třeba fyzioterapie je jedna z nejlepších na světě. Nechci říkat, že je nejlepší, protože to je těžko, jak to zhodnotit. Některé další metodiky, které máme, tak vlastně opravdu jsme na špičkové úrovni. A vždycky je mi líto, když někdo musí, když někdo do médií potom řekne, to by mi tady nebyli schopni udělat, já prostě jedu pryč. A nezapomeňme na to, že ten operatér, který u nás je, tak velmi často ví sám, že to není schopen udělat, že je to tak specifická záležitost a někde v drtivé většině je to někdo, kdo je nakontaktovaný z ciziny a toho sportovce by tam případně poslal sám, ale to znamená, proto si myslím, že ten tlak na to operovat nebo řešit ty věci v cizině je trošku zbytečný někdy.
13: Jirko, já mám na tebe poslední otázku, protože víme, že seš v časovém tlaku a máš program na akci, kde právě jsi. Mě by zajímalo, kam míříme do budoucna, co se týká právě medicíny a sportu, protože věda pokračuje dál, nové a nové věci vlastně přicházejí do praxe. Kam si myslíš, že se můžeme právě v oblasti medicíny a sportu nebo kterým směrem posouvat v budoucnosti?
14: Co se týká vrcholového sportu jako takového, to je prakticky, neříkám, že je to trochu vyřešené, ale fakticky ten trend, který je vytváření nějakých high performance center nebo high performance programů v jednotlivých státech, kdy ty rozdíly se nejsou až zas tak zásadní. Tam, kde ten zásadní rozdíl vidíme, je vlastně o úroveň níž, to znamená být schopni poskytnout vlastně identický servis tím začínající generaci sportovců. To znamená fakticky být schopni mít kapacitu a mít úhrady zdravotní péče pro oblast juniorskou. Tam máme obrovský gap, ale neříkejme si, že jsme jediní. Ta oblast pro zlepšení je úplně identická prakticky ve všech státech, protože na vrcholový sport se velmi často ty peníze nakonec najdou, ale to, abychom vlastně sportovce vychovali dlouhodobě a byli vlastně měl kompletní servis, tak to trvá několik let. Já možná si použiju přirovnání, které použil legendární trenér turecký, což byl ruský trenér Popova, což byl nejlepší plavec, a on řekl hrozně hezkou větu, že vrcholový plavec, ale můžete se do toho dosadit téměř jakýhokoliv vytrvaleckého sportovce nebo rychlostně vytrvaleckého sportu, tak říkal, že potřebujete 7 let obecné přípravy, 7 let speciální přípravy, tak abyste byli schopni 7 let závodit na nejvyšší světové úrovni. Jo, ono je to jedno, jestli to 7 nebo 8 nebo 6, ale ten princip je o tom, že máte i tam okolo 20 až 21 let vlastně kariéry od začátku. My těch posledních 7 let máme nějakým způsobem relativně dobře zmáknutých, ale ten problém, který je v těch druhých 7 letech.
15: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
12: Posloucháte Středeční klasiku Kateřiny Neumannové, dál posloucháte Radiožurnál Sport. Budeme mít další dva hosty, se kterými se spojíme, ale teď chviličku navážeme na to, co Kateřina Neumannová vlastně říkala v tom samotném úvodu, a tedy ty tvoje konkrétní důvody, proč někdo by řekl, si se ve 34 letech na vrcholu rozhodla tu kariéru ukončit. Ta dlouhověkost jako taková, téma, které jsi vlastně vybrala na ten dnešní hodinový pořad, v čem podle tebe spočívá a proč ti přijde tak zajímavá?
13: Tak mě k tomu inspiroval příběh Lindsay Vonnové. Já se přiznám, že jsem toto téma měla v hlavě už od konce loňského roku, kdy jsem prostě s nadšením, s obrovskou vlastně úctou sledovala výkony této fenomenální americké sjezdařky. Mm-hmm. Ale to bylo dlouho před olympijskými hrami, kdy prostě jsme všichni žasli, co se jí povedlo za návrat, po jakých zraněních. Ona tenkrát vlastně válcovala všechny své soupeřky právě v těch rychlostních disciplínách. A pro mě to bylo něco, co mě opravdu jako dostalo. Pak samozřejmě přišlo to, co jsme nikdo jí nepřál, a to byl ten jako strašný úraz během olympijských her, ale to nic nemění na tom, že se prostě vrátila po dlouhé pauze, kdy už z té kariéry odešla, kdy tam byla vlastně opravdu velká zranění, operace kolene a tak dále a tak dále. Takže mě to inspirovalo a zároveň jsem mnoholetý obdivovatelka Novaka Djokoviče. A i když samozřejmě už ta jeho kariéra pomalu je na nějaké té sestupné linii, tak pořád to je prostě wow. On jim tam dává zabrat a čiší z něj to nadšení, ta vášeň, to, že ten sport má rád, to, že tam prostě sprdne ten svůj tým, je prostě jako úžasný. Ale to jsou takové ty špičky ledovce. A před chvílí jsme tady s panem doktorem diskutovali o tom, proč to tak je. Já jsem prostě už sobě tu vášeň neměla. My jsme tím skončili ten vstup, než se připojil pan doktor. Mě už to začínalo unavovat a to je asi něco, co třeba odlišuje ty čtyřicátníky, kteří pořád válcují světovou špičku nebo jsou v ní. Ale i tak pro mě těch 34 let bylo vlastně něco, co se v té mé kariéře hodně povedlo, protože ta kariéra brzy začala a byla hodně dlouhá, byla stabilní. A ty konce té kariéry jsou velmi individuální věc, to je samotné vlastně krásné téma na třeba nějaké jiné studio, jak sportovci ukončují kariéru, protože co sportovec, to jiný příběh.
12: Když se zastavím na chviličku u Novaka Djokoviče, kterého Kateřina Neumannová zmínila, tak on určitě tu motivaci stále má, stále asi věří tomu, že může vyhrát Grand Slamový turnaj. Kdyby ji neměl, kdyby on sám si nevěřil, tak to dávno přece musel zabalit a tu raketu pověsit na zeď, protože on už vyhrál vlastně všechno, co v tom sportu vyhrát mohl. Ale myslím, že se tady, nebo zajímá mě tvůj názor, neukazuje se tady zrovna to, že on musí být absolutně, jak říkal pan doktor, třeba zrovna geneticky úplně jedinec, který je mimo všechny tabulky, který se nedá na nic napasovat, protože to, co jeho tělo celou tu kariéru zvládalo a pořád zvládá, je prostě úplně výjimečné.
13: Ano, musíme si to přiznat, jsou prostě sporty, kde to ta zátěž na tělo je o něco, dejme tomu víc taková jako méně nebo méně agresivní, což tenis určitě není. Střídání povrchu, betony, dokluzy, kotníky, kolena, to prostě je na to tělo obrovská zátěž. A samozřejmě, on je asi taková ta nějaká odchylka, protože u těch dalších velikánů tenisového světa prostě ty zdravotní problémy ke konci kariéry přicházely. On je Novak Djokovič, asi taky má, ale má jich méně. A on umí s tím svým tělem skvěle pracovat. A já třeba, když jsem toto téma diskutovala na téma třeba Jaromír Jágr s panem profesorem Pavlem Kolářem, už tady byl dnes zmíněn, tak prostě tito sportovci mají extrémní dar vnímat to své tělo a umět s ním pracovat a tím vlastně předcházet jakýmsi nebo jakýmkoliv zraněním, ale i Novak Djokovic má samozřejmě za sebou nějaké drobné operační zákroky, myslím, že to byl loket nebo něco takového.
12: A zajímá mě teď, jak moc tohle téma, které teď Kateřinu Neumannovou velmi zajímá, jaký zajímalo předtím, než se rozhodla tu svoji kariéru ukončit, jak moc vnímala třeba starost o svoje tělo, jak moc vnímala to, aby se snažila, aby ta kariéra byla co možná nejdelší. Vlastně, když to úplně zjednoduším a zeptám se hloupě, jak moc tohle zajímá vrcholovému sportovce, když je mu 20 nebo 25. Přemýšlí vůbec nad tímhle?
13: No samozřejmě, čím je ten sportovec starší a čím víc přicházejí nějaké drobné bolístky, které vždycky přicházejí, tak tím ho to zajímá víc, protože ten sportovec samozřejmě že ví, že tělo je jeho výrobní prostředek. Bez zdravého a plně fungujícího těla nemůžete prostě dosahovat špičkových výkonů. A myslím si, že pro mě byla jedna z nejhorších věcí, když na tom tréninku, kdy člověk opravdu tam musí odevzdat maximum, bojuje ještě s nějakou věcí navíc, což je třeba nějaká bolest nebo nějaký problém. A to vám ubírá strašně moc sil. Takže vy velmi brzy pochopíte, že pokud chcete být tím úplně nejlepším nebo jedním z nejlepších sportovců, že se o to svoje tělo musíte starat. A každý si musí najít tu vlastní cestu a samozřejmě si vytvořit i tým lidí, kteří vám s tím pomáhají, protože to jsou velmi specializované obory. Pan doktor dostal tady naťukl oblast nutrice před a další naprosto zásadní fyzioterapie. Spousta sportovců, když já byla malá, tak to řešila prostě, že si lehla na lehátku a šla na masáž. Ta doba je dávno pryč. Ty masáže bych řekla, že jsou takové jako třešínky na dortu. Ale člověk potřebuje právě takovou tu aktivní spolupráci s tím fyzioterapeutem, kdy si neustále kompenzujete různé disbalance, různě přetížené svaly, protože každý sport přetěžuje určité oblasti přece jenom o něco víc. Takže ten fyzioterapeut bych řekla, že je obrovským luxusem, který, když je ten fyzioterapeut dobrý a může si ho ten sportovec vozit sebou, mít ho k dispozici, hlavně v té důležité části sezóny, tak je to strašná pomoc.
12: A spadá, Kateřino, tohle do té části, řekněme, sportu, která která se čím dál tím víc profesionalizuje, anebo je to i tím, že na to sportovci mají prostě víc peněz, že ti vrcholoví si to můžou dovolit mít kolem sebe ten tým, aby se o něj starali, nebo změnilo se to?
13: Samozřejmě daleko složitější je to pro individuálního špičkového sportovce, který si vlastně potřebuje ten tým potom vytvořit sám pro sebe.
12: To by byl ten tenista.
13: Běžec
12: na lyžích.
13: No, i když běžec na lyžích, pokud mluvíme o reprezentaci třeba české, tak ty si sebou můžou vozit fyzioterapeuta, který v tu chvíli poslouží více sportovcům. Ti tenisté, kteří kočují svět a každý má jiný program, každému ten turnaj skončí v jiné fázi, tak ti to mají nejsložitější, nebo jedni z nejsložitějších. Na druhou stranu třeba, když se bavíme o cyklistice, tak tam ty týmy mají k dispozici odborníky, ale opět zase může ten odborník pracovat pro víc lidí najednou. Takže ten tenis je takový typický, kdy si tam potřebuje ten sportovec, pokud opravdu chce být jedním z nejlepších, vozit ten tým sám pro sebe.
12: A pan doktor Dostal narazil i na téma, jak tedy regenerace, tak taky toho stravování, což zrovna třeba v těch vytrvalostních sportech, jako jsou běh a jako jsou cyklistika, v poslední době je opravdu obrovské téma. Silniční cyklistika vlastně teď už nějak s drobným odhledem zpátky nebo s tím pohledem zpět vlastně se dělí na před covidem a po covidu. Mluvil o tom Zdeněk Štybar, mluví o tom vlastně všichni, kdo v té době byli v tom profi pelotonu a nebo kdo se do něj dostali třeba až po něm, že to, že se takovým způsobem začalo jíst, tak najednou ten sport úplně prostě změnilo, že se to posunulo, úplně se to vymklo kontrole.
13: Přesně tak, a já když zavzpomínám na svoji kariéru, tak já jsem neustále bojovala až do období, až do narození mé dcery s nějakou jako lehkou nadváhou. Samozřejmě nebyla to nadváha tak, jak ji vidí běžný člověk, byly to nějaký třeba 2-3 kila, které by pro tu moji kariéru bylo dobré nemít. No a já jsem to jako neuměla. Ono to samozřejmě u těch holek souvisí trošku jako s psychikou, jestli jsou v pohodě, nejsou v pohodě, občas něco slupnete, prostě co by člověk sníst neměl, protože jenom máte buď dlouhou chvíli, nebo je vám smutno, nebo z nějakého důvodu, ale bylo to takové, bych řekla, intuitivní. Prostě potřebujeme zubnout, tak bychom měli míň jíst. Teď to mají ti sportovci spočítané naprosto do detailu. A samozřejmě se tím vlastně povedlo asi u těch sportů, kde je velký tlak na váhu, což jsou především ty vytrvalostní sporty, kde potřebujete být přesně na té hraně. Nebýt moc hubený, aby vlastně člověk nestratil sílu, ale zároveň nevozit žádná deka, tam opravdu mluvíme o dekách navíc. Takže tam jsme se posunuli opravdu hodně daleko. Na druhou stranu, přiznám se, nejsem si úplně jistá, jestli bych v tom chtěla žít. Protože to je opravdu denodenní teror. Pro mě by to byl teror. Mít naplánováno to od rána do večera, já bych v tom byla možná schopná žít takový ty týdny před olympiádou, před mistrovstvím světa, takovou tu finální část přípravy, ale být v tom jako dlouhodobě, pro mě osobně by to bylo strašně těžké na psychiku.
12: Takže v tom cyklistickém světě je spíš takový Geraint Thomas, vítěz Tour de France, který vždycky říkal, že část roku je schopen to držet, ale potom si prostě musí upustit páru, jinak by se úplně zbláznil, spíš než třeba tým Visma Leasebike, která prostě celoročně asi jede na tom, že dostávají od těch profesionálů nějaké krabičky, kde nahoře je napsáno jejich jméno a prostě hlídají si opravdu doslova každý gram.
15: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
12: My si povídáme o dlouhověkosti sportovců a ještě než se spojíme s naším dalším hostem, tak chci navázat na jedno téma, které taky zmínil pan doktor Jiří Dostal, který se s námi před chvilkou spojil, a to je vlastně ta kariéra sportovce. Jestli nějakým způsobem je ohraničená a jestli vlastně, když někdo začne třeba dřív, a taky tu máme ty případy velmi mladých lidí, kteří vyletí, tak jestli náhodou jestli právě oni nebudou těmi, kteří té dlouhověkosti nedosáhnou, jestli oni tím, že jsou tak dobří, třeba už jako náctiletí, tak jestli v tuhle chvíli nevíme, jestli oni se náhodou neochudí o to, aby právě byli dobří třeba po tom 35. roku.
13: Tak ono, kdybychom měli s panem doktorem Dostálem více času mluvit, tak bychom se asi dostali k tomu, že jsou prostě sporty, kde nemůžete čekat do 25, 28, tam prostě musíte ten vrchol kariéry mít posunutý do mladšího věku. Za mě je to třeba gymnastika, plavání. Vlastně i s tím tenisem musíte začít velmi brzo, prostě když se rozhodnete, já to viděla na mé dceři, rozhodnete se v 10, že začnete pinkat tenis, tak je to vlastně pozdě a už některé vlastně ten cit do té ruky anebo některé vlastně dovednosti složitě doháníte. Takže tam bychom se asi museli hodně bavit o různých skupinách sportu. Nic Nicméně u té dlouhověkosti a brzkých úspěchů, tam si myslím, že bychom hodně se dostali do té mentální stránky. A asi nebudeme prozrazovat našeho posledního hosta, ale i s ním se budeme moc bavit o tom právě psychickém nastavení, protože pokud je sportovec pod tlakem výkonů, výsledků už někde od nějakých těch 15-16 let, tak si myslím, že aby to vydržel do věku 35+, tak by to musel být opravdu mimozemšťan. A nebo tu kariéru třeba si chvíli přerušit, nebo tam být nějaký výpadek, ale být opravdu na tom vrcholu od náctiletých sportovců až do toho pokročilého si myslím, že je téměř nereálné. A asi by to opravdu se týkalo jenom nějakých jednotlivců na světě.
12: Posloucháte středeční klasiku s Kateřinou Neumannovou a my už můžeme, Kateřino, prozradit určitě jméno druhého hosta, protože pevně věřím, že s námi je ve spojení David Kostelecký. Davide, slyšíme se, dobrý den, hezkou středu.
16: Dobrý den, zdravím, Katko, ahoj.
13: Davide, moc díky. David Kostelecký, přestože se málo kdy vidíme, tak je můj mnoholetý kamarád, známe se už z olympijských her z Atlanty. A David stále soutěží. Davide, já jsem si tě pozvala do dnešního studia právě proto, že tvá kariéra je extrémně dlouhá. Jenom shrnu, ty jsi se olympijským vítězem stal v 33 letech, nicméně stříbrnou olympijskou medaili si získal v 46 letech a stále si ještě neskončil. Jak to vnímáš, že jsi tak dlouho vlastně ve sportovním světě? Je to prostě, co bylo nejzásadnější pro to, že jsi kariéru natáhl na tolik let?
16: No, musím se přiznat, že jsem to vůbec takhle neplánoval a myslel jsem si, že skončím někde v 35, ve 40, ale ono vlastně ten svět se tak změnil, že můžeme využívat moderní prostředky pro tu přípravu a pro tu regeneraci a tím, že jsem stále byl jako konkurenceschopný a viděl jsem tu možnost se dostat na olympiádu a bojovat o tu medaili, tak mě to vlastně tak nějak jako nutilo to moje sportovní srdce jakoby v tom zůstat, no, ale musíme si zase přiznat, já jsem vás poslouchal teďka poslední půl hodinu, že ten můj sport je totálně odlišný od těch, co jste zmiňovali a že možná ta kariéra takhle dlouhá je možná vlastně jenom v té střelbě, nenapadá mě žádný jiný olympijský sport, no, to.
13: Davide, buď konkrétní, co se během tvé dlouhé kariéry změnilo právě v tom, co můžeš využívat za služby, protože my jsme tady měli pana doktora Dostála, který právě mluvil o změnách a věcech, které přináší moderní medicína. Co konkrétně ty využíváš? A třeba když jsi začínal, tak ještě nebylo na takové úrovni.
16: Já si pamatuju, když jsem byl na začátku, tak vlastně existoval nějaký psychovolkmen, který jsem se snažil využívat, ale teď v posledních letech, jak jsem stárnul a viděl jsem, že když jdu sportovat, třeba miluju tenis, tak když hraju tenis teďka, tak vím, že 2-3 dny se nebudu hýbat potom, takže musím s tím opatrně a vlastně jsem našel třeba hyperbarickou komoru, kterou jsem si koupil a který využívám a je to jako super věc a vidím teďka v různých sportovních dokumentech, že hvězdy jakoby světového sportu to využívají. Já jí mám asi 5 let, tak jsem trošku předběhnul dobu, nevím, kdo to třeba využívá v Čechách. Red light terapii, používám Elongu pásek, který vám vlastně řekne, jak na tom jste ráno. Jo, takže se snažím se prostě sledovat nějak ty trendy a v rámci možností se tomu přizpůsobovat a vlastně hlídat si to tělo, abych byl schopen pořád soutěžit.
13: Já si pamatuju, že ty jsi byl skutečným průkopníkem při využívání sportovního psychologa. V době, kdy já závodila, tak říct, že mám psychologa, tak by se na mě možná lidé okolo dívali divně, jestli nejsem jako nemocná, s čím se léčím. A ty jsi si prostě dle mého jeden z prvních najal psycholožku tenkrát, která ti pomohla vlastně ve sportovní kariéře. Co bylo tím impulzem, že jsi šel touto cestou?
16: No, říkáš to úplně přesně, protože v té době vlastně se člověk měl za to jakoby stydět a já jsem se za to teda nestyděl a myslím si, že jsem trošku pomohl v té sportovní psychologii v Čechách, že se to pak možná i rozjelo, ale můj impuls byl to, že jsem cítil, že tam mám jakoby rezervu v té mentální stránce a ten náš sport je hodně o psychice a jsou to takový šachy, který hraješ sám ze sebou, není to ani o tom soupeři, který jako stojí vedle tebe, ale aby si zvládal ty krizové situace, kdy tě napadají dělají fakt kraviny během třeba olympiády, tak aby si to uměl jako zahnat a vlastně tam podat ten 100% výkon. Takže já jsem to tak bral, že se za to stydět nemusím. Věděl jsem, že to využívají ty ostatní týmy a tak jsem prostě do toho šel, ale je pravda, že v té době teda jsem byl terčem posměchu a že ty lidi si ze mě dělali opravdu srandu, že tím ještě, že to byla žena tenkrát, tak jsme si fakt jakoby zkusili, ale stálo to za to a ve finále jsme se potom smáli my, no.
13: A pak ti všichni začali kopírovat.
16: No, nevím, jestli jako to bylo na základě mě, ale myslím si, že to byl takový jakoby boom a že ty lidi se potom přestali stydět a bere se to teď úplně normálně a myslím si, že sportovec, který je na vrcholové úrovni a nemá vlastně mentálního kouče, tak je to obrovská slabina a sám bych jako to doporučoval všem, no, protože není to jenom o tom sportu, ale poznáš sám sebe víc, jakoby, jo, je to i v tom, v té osobní rovině, si myslím, že to je důležitý, no.
13: Ty jsi mluvil o novinkách právě, které ti pomohly třeba po té zdravotní stránce. Nicméně to, že jsi stále aktivní sportovec na té světové úrovni. Co je dle tebe to nejdůležitější? Je to láska ke sportu? Jsou to emoce, které ti sport přináší? Nebo to prostě bereš, že to je tvoje zaměstnání, které tě i částečně nebo musí živit? Co je ten motiv, který vlastně tě drží pořád takhle vysoko?
16: Můj největší motiv je se pořád snažit najít tu cestu, jak se zdokonalit a vlastně vnímám to teď, že v tomhle věku musím balancovat a různě hledat ty cesty, kdy to tělo ti funguje úplně jinak a to mě na tom jakoby baví. Jo. Baví mě trénovat, baví mě vlastně závodit, nebaví mě cestovat, nenávidím hotely. Je tam ta druhá prostě stránka, kdy mentálně vlastně musím hledat jakoby tu motivaci, proč to dělat, protože v tomhle věku s rodinou, já mám 3 děti, tak mi to jako nedává úplně smysl někde bojovat o olympijskou medaili, jo, z jednoho pohledu, ale strašně to mám rád, ten sport, a vím, že když skončím, tak vlastně jako rychleji zestárnu potom určitě, jo. Takže je to takový anti-aging motiv i částečně. No.
17: S Davidem Kosteleckým si povídáme v dnešní středeční klasice Kateřiny Neumannové. Davide, vy jste hned na úvod vlastně možná hodně skromně prohlásil, že si neumíte představit, že by takhle dlouho být na vrcholu nebylo možné v jiném sportu než v tom vašem. Tak teď jste zmínil pár nepříjemností třeba, které si uvědomujete s tím, jak vaše kariéra je delší a delší, ale napadají vás vyloženě nějaké fyzické překážky spojené s věkem ve vašem sportu?
16: Jo, určitě, no, jako fyzické. Já si musím hlídat hrozně spánek, protože když se nevyspím, tak prostě ten výkon tam člověk nedá na těch závodech, takže já třeba nemám stres jakoby ze závodu samotného, protože jsem zažil těch závodů strašně moc a mám stres z toho, abych se vyspal. Takže to jsou to prostě úplně jiný motivy. Vím, že když si dám alkohol, tak nebudu spát a že tělo moje z toho by se zpamatovávalo 3 dny, tak nepiju. Jo, je to vlastně prostě celý jinak, než to bylo před těma 20 lety třeba, jakoby, jo. Ten princip je stejný, ale musím dávat opravdu pozor, co s ním, co vypiju a prostě kdy jdu spát a nemůžu si dovolit jakoby moc té zábavy, jo. To je paradox, že v tomhle věku vlastně se musím hlídat víc jak předtím, no.
13: Davide, je to bohužel tak, že všichni stárneme, někdo pomaleji, někdo rychleji, ale co s přibývajícím věkem pro tebe jako pro střelce šlo, dejme tomu, jako k horšímu a co se třeba zlepšuje. Já teď narážím na to, že vím, že pro vás je strašně důležitý zrak. A ten, když tady vidím svoje brýlek na nose, tak prostě objektivně s věkem se nezlepšuje. Zkus jako popsat ty věci, které vidíš, že se zhoršují a které naopak se třeba zlepšují. A ono to dává potom nějaký průsečík, kdy něco prostě jde nahoru a něco jde dolů a ten výkon s tím souvisí.
16: Jasně, no tak zmínila si ten zrak. Já jsem měl jako to štěstí v uvozovkách, že jsem byl slepej už od roku 2004, takže jsem se musel naučit používat jakoby dioptrický brýle a potom, co byla velká změna, vlastně to mi pomohlo hrozně v Tokiu, takže jsem zjistil, že existují kontaktní čočky na míru, nechal jsem si udělat ve Švýcarsku, bylo to nesmírně drahý, je to úplně jiná čočka, než je běžná jako ke koupi, takhle dostupná pro lidi. To mi obrovsky pomohlo, pak jsem našel jednoho odborníka i v Čechách, který to dokázal udělat daleko levněji a v jiným typu a s těma jsem závodil vlastně v Tokiu a závodím s nimi dodnes a snažím se šířit takovou osvětu nejenom v tom mým sportu, ale vím, že prostě i když máš nějaký zrakový handicap, tak to jde řešit, ale ruku v ruce ještě k tomuhle mi pomohl pan Pospíchal, který vlastně, se kterým jsem trénoval ty oči, jo. Ono to všechno jde trošku do kytek s tím věkem, takže vlastně je to takový oční trénink. trénink, který provádí třeba 15 minut denně. Je to taková oční posilovna a to si myslím, že mě vlastně udrželo nejvíc v té hře. A co bych řekl jako pozitivního, tak si myslím, že ty závody bereš úplně jinak. Situace, který nastanou třeba nepříjemný, tak řeším s větším nadhledem. A pochopil jsem teďka vlastně až, já nevím, poslední 4 roky, že spoustu chyb jsem udělal kvůli tomu, že jsem na sebe třeba zbytečně hodně tlačil dřív v té kariéře a teďka tomu nechávám volnější průběh a to si myslím, že je tím věkem, že máš takový větší nadhled a někdy ty věci samovolně plynou a oni paradoxně potom dopadnou líp než tenkrát. No.
13: Davide, teď si asi zmínil kvůtu roli zkušeností, která je samozřejmě obrovským plusem těch sportovců ve starším věku. Ještě by mě zajímalo, jaké si třeba v návaznosti na měnící se jako tělo, kondici a tak dále musel nebo dělal změny v tréninku, protože samozřejmě pravděpodobně tréninkové dávky si mezi jednotlivými obdobími také musel upravovat.
16: Je to tak, jak jsem zmínil, já mám 3 děti a od té doby, co mám děti, tak jsem přibral jako váhu, kterou sám nechci mít, ale snažím se pořád jakoby sportovat, ale musím sportovat jinak. Víc jsem zařadil plavání, hele, už neběhám, chodím jenom rychle. Jo, říkám, miluju tenis, pedal tenis, squash, tak to musím hrozně jakoby dávkovat sám pro sebe, abych potom byl funkční. Já vím, že když budu hrát 2 hodiny tenis, tak opravdu 2-3 dny skoro nemůžu jít střílet a nebudu se moc hýbat tak, jak bych chtěl. Mám zoperovaný v obě dvě kolena, takže tohle musím hodně jakoby hlídat. Když mi někdo potom volá pojď ještě jednou tenhle týden třeba na tenis, tak to musím odmítnout. Ta moje fyzická příprava je takovej, nedá se říct, že už je to profesionální příprava sportovce, který je za to placený, ale vlastně je to hra se svým tělem, tak abych byl stále funkční na to střílení. Neměl bych to říkat, protože mě za to platí, ale opravdu v tomhle věku musím dávat velice pozor to, co dělám a jak se to potom projeví ten další den.
13: Jak se na tebe na střelnici, třeba na mezinárodních závodech dívají ti mladí, kteří třeba naopak do té světové špičky teprve míří? Prostě stojí tam chlap, který je o 30 let starší než oni. To jsou skoro jako ve sportu 2 generace. Jak tohle mezi vámi na akcích třeba je?
16: Já bych to rozdělil na 2 skupiny. Ty někteří mají takový jakoby respekt a úctu a ti druzí to vůbec neřeší. Teďka, jak je ta generace a ti vlastně, jako v těch jejich očích vidím jenom, že chtějí porazit každýho a že vlastně nezajímá nějaký kostelecký, který má třeba medaile nebo i ty ostatní lidi, co tam jsou ještě. Máme tam ještě jednoho staršího střelce, který byl nesmírně úspěšný, tak si myslím, že nás jako vůbec neřeší, jo? Že vidějí teďka sami sebe a tu svoji cestu, ale je tam i ta skupina, která mi dává třeba nějaký ten respekt. No.
13: To by se povedlo spojit sport i vlastně tak trošku s podnikáním. Díky tvému jménu, zkušenostem, kontaktům vlastně sportuješ, ale zároveň mám pocit, že spolupracuješ s nějakým výrobcem sportovního vybavení, je to tak?
16: Je to tak.
13: A je to vlastně něco, co právě přináší ten dlouhý pobyt nebo dlouhá doba, kterou ve sportu si, že jsi si získal takovéhle třeba kontakty a důvěru těch firem?
16: Já si myslím, že jo, protože od začátku já jsem začal vlastně už někdy ve 20 letech a částečný motiv byl i to, abych si jakoby vydělal třeba na ty věci, které jsem potřeboval k té kariéře a které nebylo možné dostat, já nevím, od třeba Střeleckého svazu nebo takhle, tak to mě hrozně motivovalo, to byl úplně ten prvotní, ale pak jsem posléze pochopil, že to je důležitý i pro tu jakoby moji hlavu mít i něco jiného, nejenom ten sport, protože jsem viděl třeba některý lidi, který prostě potom skončili a spíš se v tom životě tak nějak jako potápili, takže pro mě si myslím, že to bylo hrozně důležitý, že jsem dělal jakoby 2 věci zároveň a to mě asi u toho taky udrželo, no, takhle dlouho.
13: Davide, asi poslední otázka, plány. Seš prostě, u chlapa se to může říct, seš padesátník, chlap v nejlepších letech, ale teď se samozřejmě ptám na tu sportovní kariéru. Jak to vidíš, tak nějak tuším, že mi řekneš, že to řešíš asi z roku na rok, protože to vím díky svému působení v armádním sportovním centru Dukla, ale jak to vnímáš v těchto dnech?
16: Mm-hmm. No, vnímám to přesně, jak jsi to popsala. Máme takovou dohodu, že to vždycky vyhodnotíme podle té sezóny, jak mi to půjde. jak to budu cítit, dali mi tu možnost, abych se takhle mohl rozhodovat a jsme dohodli vlastně, když budu cítit, že ta konkurenceschopnost tam není a nejsem a nebudu vůbec platný prostě pro ten klub, tak to ukončíme a já jsem se stal vlastně i funkcionářem na Českým střeleckým svazu a mám potom v budoucnosti v plánu pomáhat právě armádnímu středisku s výchovou třeba a mladých střelců, takže ty plány tam jsou, které na tohle navazují, ale uvidíme, kam mě to ještě jako donese. No, tenhle rok určitě odstřílím a pak se uvidí. No.
15: Repríza pořadu Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
17: A s námi ve spojení by měl být třetí host a tím je Marian Jelínek. Slyšíme se, dobrý den.
18: Ano, dobrý den.
13: Ahoj Mariane, já tě moc zdravím, moc děkuji za tvůj čas, drahocenný čas, protože dneska přednášíš a spojil jsi se s námi o pauze. Já jenom pro ty, kteří by náhodou neznali jméno Marian Jelínek, trenér, coach, který spolupracoval s celou řadou špičkových sportovců, jednak v té právě i sportovní oblasti, u hokeje si byl, ale teď seš znám především jako mentální coach celé řady sportovců. My se tady dneska bavíme o sportovcích, kteří v současné době, a není jich málo, dosahují absolutně špičkových výkonů v pokročilejším věku. Jako příklad jsme dali Novaka Djokoviče, Lindsay Vonovou, Jaromíra Jágra, měli jsme teď tady Davida Kosteleckého. Zkus mi, prosím tě, z tvého pohledu říci, co spojuje sportovce, kteří vydrží na té nejvyšší úrovni opravdu do věku, v kterým to vlastně dřív nebylo obvyklé, že se ještě závodí.
18: Ano, já děkuji jednak za důvěru, děkuji za pozvání a taky tě samozřejmě zdravím. Já na to mám názor z dvojího hlediska. Jedno je to, že ta doba jde tak dopředu, že samozřejmě ta péče o ty sportovce na druhé straně, ale zase je tlak na ně a fyzická zátěž je možná větší, ale ta péče je taky lepší. To znamená, ono je to asi přirozený za A, že trošičku se ten věk může prodlužovat. Ale není to ten hlavní aspekt. Ten hlavní aspekt já vidím v tom, že tu energii do toho, jak ty sama snažíš,

0: tak krásnou rovnici, že vlastně zoufalství je utrpení beze smyslu. To znamená, my jsme schopni snést vlastně ohromný v uvozovkách utrpení v podobě těch tréninků a to i ty cestování a tak dále, ale musím v tom vidět nějaký smysl. Neboli nezáleží na velikosti překážky, kterou máš před sebou, ale záleží na velikosti smyslu, který vidíš v jejich překonání. Takže já to vidím v těchto třech aspektech.
1: Mariane, já to stáhnu na sebe. Já jsem končila v 34 letech, byly tam obrovské zkušenosti už tou dobou, byla tam výkonnost, ale už tam nebyla ta motivace. Já už jsem nechtěla se vláčet po světě s taškou, s malou dcerou, už jsem prostě měla pocit, že toho víc nevyhraju. Když tady mluvíme o těch výjimečných jedincích, v čem jsou oni jiní, že je to tahne těm vítězstvím nebo k tomu být vlastně ve světě sportu právě v tom věku hodně přes 35 let. V čem ty je třeba někdy znáš i osobně, Jaromír Jágr, že jo, třeba?
0: Ano, já si právě myslím, že v tom vidí stále ten smysl. Ty jsi sama řekla, že už ti to nedávalo takovou, už jsi se nechtěla vláčet, už to znamená, ty jsi na to jednoznačně měla výkonnostně, ale ta psychika neboli to nastavení toho subjektivního světa najednou se zaměřovalo na něco jiného a ty překážky už si nebyla ochotna tak, jako jak jsi to dělávala, překonávat. Viděla si najednou jiný priority v životě. A tohle všechno jsou křižovatky, které když tě potkají, bylo by třeba zajímavý mít statistiky. Jestli ti to dlouho věcí, nemluvím o mužích, především u těch sportovkyň, jestli vlastně mají děti, jestli to není jeden z impulzů, kdy vlastně si člověk uvědomí, že taky existuje jiná role, která možná ho láká víc, než je, což já řeším třeba s tenistkama, taky to řeší, taky najednou v určitém věku začnou mít myšlenky, že by tu rodinu, že by to dítě, u těch mužů je to zase trošičku jiný. Takže je to o tom smyslu a je to o tom, jestli opravdu jsem ochotnej proto ještě dále dělat to, co bych měl. Já si myslím, že je plno sportovců, kteří by mohli pokračovat a ty jsi byla jednou z nich, ale právě klasicky ztratila se ta energie vnitřní, ta psychická neboli to mentální nastavení.
1: Ti úspěšní sportovci jsou výjimeční také v tom, že jsou schopni čelit tlaku, který na ně vyvíjí okolí. Média, oni sami, fanoušci a tak dále. Dá se toto natrénovat, aby vlastně sportovec byl odolný, imunní vůči tomu, co se okolo nich děje?
0: Krásná otázka, protože máš pravdu, že tato doba je z hlediska ataků našeho ega daleko těžší než doba před 30, 20, možná ne-li 40 lety jednoznačně, kdy nebyly ty digitalizační nosiče, to znamená, nemohl jsem okamžitě reagovat dokonce osobně tomu sportovci na Instagram nebo něco, takže já zažívám sám to, že ti velmi talentovaní sportovci mezi 15, 18, 19 největší problém je psychická odolnost, pláče ti, volá ti holčina, z Brazílie prohrála tenisový zápas, že se na to vykašle, že Mari, podívej se, co mi poslali lidi a představ si, oni už to poslali i mojí mámě. Tak jako ublížit člověku v současné době, především vlastně atakovat jeho ego, je daleko snazší než kdysi. On to máme to po ruce a můžeme to napsat. Jestli se to dá trénovat, psychologové sami do určitý doby si mysleli, že je to nějaký osobnostní rys, kterým se rodíme, psychická odolnost. Ale poslední leta, už 15-20 let se ví, že je to něco, co získáváme během života. Takže psychická odolnost z hlediska ataků ega se dá trénovat.
1: Mariane, ještě asi jedna poslední otázka. Spousta sportovců, ale tak trošku jako neumí odejít z toho sportovního světa. Není to někdy tak trošku i diagnóza, a teď nevím jaká, že prostě se třeba bojí i vstupu do toho nového světa, který přichází po konci sportovní kariéry a prostě zůstávají, protože prostě jsou v tomto světě zvyklí žít?
0: Souhlasím s tebou, je to až určitá závislost, fubozovká závislost na tom, co na tom koloběhu, na té kabině, na těch médiích, na té pozornosti, na těch divácích, ale i závislost získa chemického, protože ty sama dobře víš, dělala si sport, kde se dějou v tom člověku určitý biochemický procesy, které jsou a děláš to od dětství až do nějakého věku a teď jsi na to zvyklá, na ten chemický proces, na ty určitý látky v tom těle a najednou stop, najednou to není. Člověk se toho bojí, může se bát i jiný role. Ano, taky víme, že duální kariéra sportovců je veliký problém a taky víme, že z psychologického hlediska 3 roky po skončení nějaký

0: takovýhle kariéry bývají ty největší problémy z hlediska alkoholu, závislosti, gamblingu nebo rozpadu rodiny, pokud na to ten člověk není už připravován třeba před tím koncem. Takže vůbec to není jednoduchý, vůbec to nepovažuji za nějaký bagatelní problém. Naopak, představme si, že bychom houslovýmu virtuózovi řekli, hele, od 35 odložíš housle a už nehraješ koncerty. No tak jak by se ten s tím vyrovnával? A v přeneseném slova smyslu, takhle těžký to máte i vy.
1: To říká Marián Jelínek ve středeční klasice Kateřiny Neumannové. Pane Jelínku, moc děkujeme za váš čas a přejeme hezkou středu.
2: Mariáne, moc děkujeme.
0: Já děkuju, mějte se moc hezky, nashledanou.
1: A já myslím, že na závěr našeho dnešního speciálu to tak nějak obloukem ještě můžeme s Kateřinou Neumannovou shrnout a zhodnotit. Tak neukázalo se za ta tři povídání se třemi hosty, že to rozhodnutí Kateřiny Neumannové ve 34 letech svým způsobem na vrcholu ukončit svoji kariéru a posunout se dál, že to bylo rozhodnutí, já nechci říkat správné, špatné, ale jenom jako dospělé, že prostě Kateřina Neumannová ukázala, že je schopná i něčeho jiného.
2: Já si myslím, že každý má svoji vlastní cestu a já bych nechtěla říct, že některá je ta lepší a některá je ta horší. Prostě každý sportovec je individualita a já jsem to tady dnes chtěla postavit na těch opravdu velkých světových jménech, kterých jsme se tady občas dotkli. Já to strašně obdivuju. Je to jakýsi fenomén sportovního světa a myslím si, že každý z našich hostů, především oba dva hosté na úvod, ať to byl pan doktor Dostál, případně Marián Jelínek, že bychom si o těch tématech mohli bavit vlastně celou hodinu. A bylo by to nesmírně zajímavé. Je to komplexní téma, mě to bavilo, doufám, že i vás.
1: Určitě střet je před námi ještě hodně, tak třeba na to dojde v některé z těch následujících. Taková byla dnešní středeční klasika Kateřiny Neumannové. Kateřino, moc děkuju a těším se zase někdy naslyšenou.
2: Já také děkuji.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací odešli ze schůzky na vládě předčasně, nesouhlasí s chystanými změnami. Ministr životního prostředí Červený jedná v Bruselu o uvolnění emisních pravidel pro těžký průmysl. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o šance ligu zvítězili na hřišti Artisu Brno 4-1 a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 25 stupňů. Je čtvrtek 28. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací dál odmítají přesun agend z úřadu vlády na ministerstva. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes nepřesvědčil, že bude změna přínosem. Někteří odešli z jednání na úřadu vlády předčasně.
3: Schůzka ve Strakově akademie trvala zhruba 2 hodiny. První zúčastnění ale začali opouštět po první půl hodině. Mezi nimi například expertka na drogovou problematiku Jana Michailidu.
4: Nemysleli jsme si, že budeme posazeni do sálu a dostaneme frontální přednášku na téma, proč je to vlastně skvělý nápad a proč bychom měli se radovat a ne si stěžovat.
3: Jednání se zúčastnili i někteří ministři. Například šéf rezortu spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO slibuje, že nadrezortní koordinace jednotlivých agent zůstane zachována.
5: Tím, že ti úředníci přejdou na ministerstva z úřadu vlády, tak budou stále stejní úředníci a budou mít stále stejnou možnost uplatnit své námitky v připomínkovém řízení.
3: Premiér Babiš má výhrady organizací posoudit do konce týdne. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ke stažení 2 návrhů mediálních zákonů. Varují před ohrožením fungování a nezávislosti obou médií. Babiš na jejich dopis odpověděl, že vláda chce naplnit programové prohlášení a zrušit poplatky.
6: Ředitelé obou médií požadují zastavení projednávání poslanecké novely, která ruší poplatky pro lidi nad 75 let, i návrhu zákona, který zruší poplatky pro všechny. Chtějí taky odbornou debatu, říká generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
7: Aby byla zřízena skupina, která by byla složená nejen ze zástupců, tedy médií obou, ale zároveň také z odborníků, expertů.
6: Pracovní skupina k novelám podle premiéra Andreje Babiše z ANO vznikne. To potvrdil i ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů.
8: Zbavíme obyvatele poplatků a převedeme mediální poplatky pod platbu ze státního rozpočtu.
6: Ke stažení návrhu podle Šťastného není důvod. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
1: Spojené státy ještě nejsou spokojené s návrhem dohody s Íránem. Americký prezident Donald Trump to řekl poté, co Teherán představil společné memorandum, které mimo jiné počítá s otevřením Hormuzského průlivu. Dokument zmiňuje, že Írán průliv do 30 dnů zprůjezdní, a to výměnou za uvolnění americké blokády přístavů v Íránu.
9: Plavbu strategickou úžinou by pak kontroloval Írán společně s Ománem. Pravost návrhu memoranda ale Bílý dům odmítá. Podle Trumpa jednání ještě neskončilo. Zdůraznil, že po uzavření dohody musí zůstat Hormuzský průliv otevřený všem, protože mezinárodní vody nemůže nikdo kontrolovat. Spojené státy ale chtějí na volný průjezd komerčních lodí dohlížet. Trump zároveň odmítl, že by zvažoval zmírnění sankcí vůči Teheránu. Obě strany přitom o víkendu avizovali, že dohoda o cestě k ukončení konfliktu je z velké části dojednaná. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: O ochraně těžkého průmyslu v Evropě jedná v Bruselu ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů s eurokomisařem pro klima Wopke Hoekstrou. Česko společně s dalšími 5 státy prosazuje zachování bezplatného přidělování povolenek pro vypouštění emisí CO2.
10: Energeticky náročnému průmyslu v Evropě, jako je sklářství, chemický průmysl či ocelářství, hrozí podle Červeného ztráta konkurenceschopnosti, zejména v současné době, kdy ceny energií rostou v důsledku války na Blízkém východě. Červený uvedl, že eurokomisaři představí situaci v Česku.
11: Naším cílem, jak jste konec konců sám zhrnul pomocí ostatních států, je samozřejmě udržet energeticky náročná odvětví na území Evropské unie a naše firmy na tuzemském trhu. Železárny se musíme udržet. Chemický průmysl si musíme udržet.
10: Úpravu systému ETS 1 má Evropská komise představit v polovině července. Červený s eurokomisařem Hoekstrou jedná také o možném odkladu nových evropských pravidel pro nakládání s odpady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Česko a Estonsko by měly investovat do rozvoje nových technologií. V Tallinnu se na tom shodli prezidenti obou zemí Petr Pavel a Alkar Karis. Ten zdůraznil, že se evropské státy musí připravit na budoucí mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou a zaujmout stejný postoj k podmínkám možného míru.
12: Rusko je a bude největší hrozbou pro pobaltské státy, shodli se prezidenti Česka a Estonska během jednání v Tallinnu. Důkazem toho jsou téměř každodenní hybridní útoky vedené Ruskem proti státům východního křídla NATO.
13: Na toto narušení bezpečnosti reagujeme koordinovaně, nejen spoluprací našich armád, ale taky spoluprací našich technologických společností.
12: Řekl prezident Petr Pavel po jednání s prezidentem Estonska Alarem Karisem. Ten ocenil českou účast v misi Severoatlantické aliance pro sledování a obranu pobaltského vzdušného prostoru. Tématem byla i česká muniční iniciativa, kterou ale opouští někteří obchodní partneři. Podle prezidenta Petra Pavla není dobrým signálem to, že Česká republika sama do iniciativy nepřispívá. Z Tallinnu Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Včera dosáhly teploty na některých místech tropických hodnot. 30 stupňů naměřili třeba v Lednici nebo v Brodu nad Dyjí. Horko je velkou zátěží pro seniory. Pracovníci domovů na ně proto v těchto dnech víc dohlížejí. Třeba v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku.
14: Zvýšený pitný režim je v horkém počasí základ. Podle Denisy Podmanické z domova pro seniory pomáhá i klimatizace a vlažné koupele.
15: Na pokojích klienti mají větráky. Při péči může být častější hygiena, aby se klient osvěžil v těch horkých dnech.
14: V domově se starají celkem o 120 klientů a někteří si podobně jako paní Holanová teplé počasí pochvalují.
16: Trošku takhle to polední slunce, kdybych tam měla být, musím mít něco na hlavě, pak je to dobrý.
14: Z Klášterce nad Ohří Lucie Hejzlová, Radiožurnál.
1: Ve Zlíně dnes začne 660. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Na tamním chodníku slávy přibudou další dvě herecké hvězdy. Své otisky tam zanechají Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Herečka se proslavila už ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách a později také v Pelíšcích. Martin Písařík začínal ve stejném věku ve filmu Městem chodí Mikuláš a dnes patří mezi známé české herce a dabéry. Pokračuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
17: My to ocenění udílíme osobnostem, které začínaly hrát ve filmu buď jako děti nebo jako velmi mladí a vlastně v té herecké kariéře stále pokračují. A oba dva tito laureáti to bohatě splňují.
1: Festival potrvá do 3. června. Sport. Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast v příští sezóně šance ligy zvítězili na hřišti Artisu Brno 4-1. Před nedělní odvetou v Uherském Hradišti je tak prvoligový tým ve velmi výhodné situaci. Trenér Artisu Roman Nádvorník přibližuje, jak za takového stavu udržet v týmu víru v úspěch.
18: Ukážeme si třeba sestřelit z nějakých takových zajímavých zápasů, že se to dá. Můžeme se kouknout třeba na Ligu mistrů, kdy Liverpool z 3-0 to otočil za druhý poločas na 3-3. Ty věci v té historii jsou a musíme ty hráče mentálně připravit na to, aby tomu věřili a šli do toho zápasu, že se s tím dá ještě něco dělat.
1: Tenisté Jakub Menšík, Karolína Muchová a Marie Bousková postoupili do 3. kola Roland Garros. Menšík zdolal Argentince Navoneho 3-2 na sety. Muchová zvítězila nad Rachimovovou z Uzbekistánu 2-0 a Bousková porazila Britku Jonesovou taky ve dvou sadách. Neuspěl Tomáš Macháč, který prohrál se světovou trojkou Němcem Zverevem 0-3 a taky Sára Bejlek, která podlehla Polce Švojntekové 0-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D1 za Ostrovačicemi a zavřená silnice 13 u Karlových Varů. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za Ostrovačicemi havarovalo osobní auto. Následky nehody čekejte na kilometru 176. S opatrností je to průjezdné plynule. Na D1 z Prahy do Brna před odbočkou na Sázavu jeďte opatrně kolem čerpací stanice na 33. kilometru. Zasahuje tam do pruhu pro pomalá vozidla nepojízdné auto. U Karlových Varů je uzavřená silnice 13 do Chomutova. Uklízí se tam po nehodě osobních aut. Místo můžete objíždět přes Dalovice a Sadov. V Praze je dnes v noci oboustranně uzavřený Strahovský tunel. Jde o plánovanou akci, údržbu a taktické cvičení. Mají skončit do 5 hodin ráno. A na Semilsku je uzavřená silnice 14 z Jílemnice do Rokytnice nad Jizerou. Mezi Poniklou a Jabloncem nad Jizerou hasiči odklízejí spadlý strom. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
20: Někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací odešli z dnešního jednání s premiérem Babišem a vedoucí úřadu vlády předčasně. Co se na vládních zásazích nezdá odborářům z agentury pro sociální začleňování, proč chtějí stávkovat? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Václav Nikl, předseda odboru agentury pro sociální začleňování. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Náš rozhovor natáčíme v 15:30. Někteří vaši kolegové popsali jednání s premiérem jako smutné a nedůstojné. Vy jste se osobně nezúčastnil, máte informace, co se tam dělo?
21: Nezúčastnil jsem se, kuse informace se ke mně dostaly.
20: No, jak to vnímáte?
21: Vnímám to tak, že z mojí zkušenosti seznávám, že se toto stává standardem.
20: Není ta odmítavá reakce na pokus o jednání důkazem, že se dohodnout vaši kolegové nechtějí?
21: Myslíte kolegy z oboru? To si nemyslím. Naopak právě v rámci složení, co jsem vyrozuměl kolegů, kteří tam byli, tak tam byly skutečně kapacity, měli připravené své podklady velice pečlivě. A naopak na místo debaty či diskuze, jak jsem vyrozuměl, protože říkám, nebyl jsem tam, ale jak jsem vyrozuměl, tak se odehrála frontální přednáška, kterou teda vzhledem k profesionalitě a práce ve státní správě považuji za nedůstojnou. Když jdu na jednání, očekávám jednání, kdybych chtěl na přednášku, jdu na přednášku.
20: Ale například zmocenkyně vlády pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková na té dnešní schůzce byla a seděla na pódiu. Neznamená to, že někteří z těch, kteří pomáhají ve vyloučených lokalitách, a je to téma, ke kterému se hned dostaneme, vládní postup schvalují?
21: Nedovolím si soudit, jestli paní zmocněnkyně Fuková pomáhá ve vyloučených lokalitách a nedovolím si soudit, na které straně paní zmocněnkyně je.
20: Na 1. června jste v agentuře pro sociální začleňování vyhlásili jednodenní stávku. Proč?
21: Situace je taková, že dlouhodobě jednání zaměstnavatele podle nás neodpovídá tomu, jaké by mělo být. A pro nás vlastně ten varovný signál nastal už 1. respektive v prosinci, kdy se projednávala systemizace, to je ta organizační změna k 1. od nového roku. A už tam ty procesy za nás nebyly úplně jako v pořádku, jak by měly být.
20: Dobře, tak to říkáte obecně, můžete být konkrétní?
21: Tak konkrétně jde o to, že v rámci projednávání máme představu za nás takovou, že by mělo být dostatečně dopředu předány podklady, že by na jednání mělo být dostatek prostoru klást a odpovídat dotazy. A případně, že to není, tak jsme zaslali dotazy e-mailovou formou a do dneška ani na tu prosincovou, ani na tu dubnovou systemizaci jsme žádné odpovědi neobdrželi. Je to o interpretaci slova projednání. Jo?
20: Jasně, je mi to jasné, chcete, aby s vámi komunikovali, ale na co jste se třeba ptali a na co jste zatím nedostali odpověď?
21: Tak pro nás je teda klíčová ta systemizace, ta změna od 1. dubna, kdy vlastně ministerstvo vykonalo několik zásadních kroků, kde mimo jiné byly zrušeny odbory pro sociální začleňování, odbor bydlení a byly sloučeny do jednoho odboru rozvoje bydlení a soudržnosti, či jak se to jmenuje. Ale věc se má tak, že ta změna nebyla nijak zásadně, respektive nebyla nijak vydiskutována ani s odborou organizací a dochází k naprosto zásadní změně struktury vedení těch dvou odborů. A ministerstvo to obhajovalo argumenty o zvýšení efektivity, zrušení duplicit, snížení byrokracie. Doptávali jsme se na ty podklady, jestli bychom je mohli dostat, protože samozřejmě zvýšení efektivity je jako jedna věc, to se hodnotí manažersky, ale chtěli ušetřit peníze. Že jo? A jestli chceme ušetřit peníze, tak se navyšovaly tabulky. Že jo? A mě by zajímalo, samozřejmě, jestli na ty platy máme. Čistě praktická otázka, jo? A ponechám bokem také ty ostatní. Ale na žádnou z těchto odpovědí jsme odpověď nedostali. S tím, že teda budou předloženy úřadu vlády, ale jak jsem vyrozuměl později, ta změna nemá žádnou důvodovou zprávu. Je se takto významná změna v tolika agendách, které se dotýkají zákona o podpoře bydlení, naplňování závazků vůči Evropské unii a nemá to důvodovou zprávu, to mně přijde z mého pohledu jako nepřijatelné.
20: Už dříve jste prohlásil, že vyhlášení stávky vnímáte jako krajní možnost, kdy se zaměstnanci cítí zaměstnavatelem opakovaně zahráni do bezvýchodné situace. Můžete to vysvětlit?
21: Můžu. Jedna z těch věcí, které se toho týká jako přímo, a to je taková trošku jako analogie už z antiky z mileckého dialogu, silní dělají, co chtějí, a slabí strpí, co musí. A my teď trpíme, co musíme, protože de facto každá z těch změn, být nezákonná, je platná. A teď neříkám, že nezákonná je nebo není, to aby to posoudil někdo jiný.
20: Ale i kdyby byla nezákonná, chcete říct.
21: Tak je nadále platná.
20: Ano.
21: A veskrze se tady z mého pohledu, zase z mého laického pohledu, obchází zákonník práce, zákon o státní službě, protože pokud chcete někoho vyhodit, změníte organizační strukturu, jeho místo vyřadíte a rázem ho můžete propustit bez udání důvodu. To je přímo proti smyslu zákonníku práce i zákona o státní službě, s tím, že děje se to systematicky už jako i za minulých období se to dělo samozřejmě, že takhle se obcházely ty zákony. A teď to za mě dochází do stavu, který už je veskrze nepřijatelný a veskrze jakákoliv revize zákona státní služby či zákonníku práce tomu absolutně jako nepomáhá. Takže je tady nejistota o tom, že kdokoliv bude klást odpor nebo bude mít nějaký svůj názor, který neladí s názorem někoho jiného, může se mu stát, že mu zruší místo, anebo že mu neprodlouží smlouvu. Protože stále u nás máme kolegy, kteří mají opakovaně prodlužované smlouvy, více než jako třikrát, a zákonník práce hovoří jasně, že čtvrté prodloužení má být na dobu neurčitou. I přesto nadále jsme v rámci termínovaných smluv, o některým kolegům končí smlouvy teď v červnu. A nadále ty smlouvy nemají ani na stole.
20: Hmm. Jo, a proto skutečně je ta stávka 1.6.? Nebo má to nějaký důvod?
21: Ten důvod je chronologický, protože my jsme vlastně od toho dubna apelovali na jednání s paní ministryní, nakonec se za nějakých podivných okolností jedno setkání stalo, nevedlo to nikam k žádnému věcnému výstupu.
20: V čem ty okolnosti byly podivné?
21: Byly podivné v tom, že se to stalo zřejmě na apel pana ministerského předsedy přes kolegu Lukáše Houtka přes SMS-kou diplomaci. Jo? Zase věci, které já jako nerozumím a nedovolím si jako soudit. Ale to jednání veskrze nikam nevedlo. Podklady stále nemáme žádné důvody, nemáme žádné jako vysvětlení. Mm-hmm. A postupně jsme pracovali na tom, že situace se třeba uklidní, třeba se změní přístup zaměstnavatele, a ten se veskrze nezměnil. A teď se kumulují další problémy, které se týkají nejenom práce naší. Protože samozřejmě tím, že jsme se začali dívat jinde, zjistili jsme, že ty problémy, jimi trpí de facto všechny rezorty. Trpí s nimi samozřejmě i veřejná služba.
20: Takže máte podporu dalších odborářů ze státní správy?
21: Ano. Jsme v kontaktu s jinými kolegy s tím, že já se musím podívat, abych to řekl adekvátně.
20: Hledáte s kým?
21: Tak. S tím, že aktuálně teda jsme v komunikaci s menší desítkou odborových organizací. Aha. Konkrétně spolupracujeme teď s MŽP, Ministerstvem životního prostředí, s Úřadem vlády, s odbory Národního muzea, s odborovým svazem média, a očekáváme, že se přidají i další kolegové. S tím, že teda tím jádrem toho problému je, že vidíme, že se tady dějou změny ve státní správě, změny v fungování veřejné služby. A je to jeden z těch termínů, který vlastně akceleroval to naše, nebo urychlil to naše rozhodování, jestli stávkovat, tak ten termín vhodný je teď. A ještě druhým bodem, který s tom váže, je plánovaná změna služebního zákona.
20: Jakou bude mít stávka podobu?
21: Bude to symbolická jednodenní stávka, kde chceme se potkat v Žižkostele, v komunitním centru, a budeme tam mít panel právě s kolegy z jiných odborových organizací a případně jiných jako významných kolegů, a chtěli bychom se bavit o tom, jaká má být podoba veřejné služby, případně státní služby, a jak bychom si to představovali z té naší strany, co je k tomu potřeba.
20: Jak na činnost agentury dopadly ty změny zavedené od 1. dubna? Co se změnilo především?
21: Tak změnilo se především to, že na místo dvou odborů, kde jeden odbor bydlení a jeden začleňování, máme jeden odbor, jednoho ředitele.
20: Nezní tak nelogicky, má se šetřit.
21: Tím začínáme, místo 11 vedoucích máme 5 a vznikla nám oddělení, kde máme vedoucí, který má pod sebou přes 40 lidí. Jo, podle mě nelze efektivně vést jako 40 lidí. A samozřejmě to je ten směr jako vedení. Že? A prakticky aktuálně v lokalitách se nemění nic zásadního, kromě toho, že nám odcházejí kolegové, což znamená, že služba v lokalitě se musí buď to utlumit, nebo nahradit někým jiným. Odchází nám odborné kapacity, takže pokud jsme poskytovali službu odborného rázu, kolega nám odešel, my nikoho jiného nemáme, nemůžeme tu službu poskytovat logicky v tu chvíli. Že jo?
20: A proto říkáte, že ta reorganizace agendu vlastně paralyzovala?
21: Mimo jiné ano, protože tak vlastně udržujeme tu práci, kterou máme, ale samozřejmě byť se stávající pověřené vedení velice snaží, a já jsem rád, že vzali věc za svou a chtějí tu agendu udržet. Podle mě nelze nahradit jako práci tolika lidí, kteří předtím byli odejti tím týmem, který to převzal, a případně s tím, že nám se ten tým jako snižuje. A s tím, že někteří kolegové odešli de facto i hned, někteří si aktivně hledají zaměstnání a jakmile budou moci, tak odejdou v tu chvíli.
20: No a jak tedy teď funguje spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj?
21: Tak spolupráci máme korektní, troufám si říct. Můžeme se de facto obrátit jako se vším, nadále fungují jako ty standardní kanály, avšak pokud jde o ty organizační změny, tak tam to za nás je stále jako nedostatečné v tomto kontextu, kdy podklady chodí na poslední chvíli, nechodí k ním zdůvodnění. De facto za mě se nejedná o projednání, ale o informování, což jsou zase takové jako právní jako výrazy. A ministerstvo volí postupně jako rétoriku, která za nás není úplně jako přijatelná, ve stylu, že si došlápne na některé problémové zaměstnance, a to mi nepřijde, že by situaci jakkoliv jako uklidňovalo, proto i ta rétorika byla součástí těch našich požadavků, aby jsme k sobě hovořili o něco jinak.
20: Předseda odboru agentury pro sociální začleňování Václav Nikl je hostem 20 minut Radiožurnálu. Agentura pro sociální začleňování vznikla v roce 2008, pomáhá ve vyloučených lokalitách řešit segregaci ve školství, nezaměstnanost, prevenci kriminality, zadluženost nebo v posledních letech také narůstající problémy s dostupným bydlením, kde všude.
21: To je těžká otázka, těch obcí je skutečně mnoho. Konkrétní výčet máme na webu, to můžu říct, ale je to od Aše až po ten nejvýchodnější kus republiky. My spolupracujeme s obcemi, které s námi spolupracovat chtějí. Je to na dobrovolné bázi formou memorand, že já jsem nejvíc pohybuji v Ústeckém kraji, který zároveň je jedním z těch nejvíc zatížených jako regionů, a tam těch obcí máme i nejvíce, jako logicky. Ale jsou to desítky obcí v rámci intenzivního přístupu a potom menší jednotky obcí či menší desítky obcí v rámci jako poradenství.
20: Bývalý minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš za Piráty pro server Romea.cz označil postup vedení ministerstva za destruktivní. Plán je podle něj jasný, zničit agenturu pro sociální začleňování, která má v mnoha regionech jako jediná potřebné znalosti i síti lidí a snaží se řešit situaci tam, kde už ostatní rezignovali. Tak to jsou jeho slova. Proč by ale měl mít stát na něčem takovém zájem?
21: Tak důvodů je několik, jo. A jeden z nich je ryze praktický, protože vlastně bývalá agentura, protože vlastně dneska už nesmíme říkat slovo agentura, to bylo zakázáno první, že slovo agentura se používat nesmí, takže...
20: Takže odbor bydlení...
21: To si zapíšme za uši, přesně.
20: Tedy odbor rozvoje bydlení a soudržnosti.
21: A nebo bývalá agentura, jak tomu chceme říkat... Pomáhá obcím a partnerům v tom, aby se lépe vypořádali se situací, která se u nich vyskytla konkrétně na té obci. Takže máme nějaké přímou podporu pro obce, které se potýkají s tím strukturálním problémem, který je velice komplexní a obtížný. De facto není v republice jiný aktér, který by byl schopný poskytnout tuhle šíři služeb, tuhle šíři poradenství, tuhle šíři sítí, která je schopná ty obci nabídnout reálné a ověřené fungující modely, jak se s tím může vypořádat. Případně jsme. Doufám, že nadále kompetentní k tomu upozornit na legislativní změny a díry v zákonech, jak by ty věci bylo možné dělat o něco jinak. To je jako ryze praktický k obcím. Vedle toho máme jako sekundární cílovou skupinu, jako těch, které se dotýká nepřímo. My nepracujeme s cílovou skupinou, to je důležité jako zmínit, my nezačleníme konkrétní lidi, ale ta naše činnost a ta spolupráce s obcí a zvýšení efektivity té obce může vést k tomu a často vede k tomu, že ti lidé najdou bydlení. Tedy bydlí levněji, že chodí do práce, rozumím, když platí daně.
20: Rozumím tomu, jaké máte cíle a úkoly, ale otázka směřovala k tomu, proč by to, co popsal Ivan Bartoš, mělo být zájmu státní správy destruovat takový systém, který podle všeho funguje.
21: Takhle, proč by měl být zájmu, tak tomu já nerozumím, popravdě. Nejsem si jistý, proč by zájmem mělo být tu agendu snižovat, protože de facto té věcné kritiky, která na nás je, úplně tolik jako není. Spíš je to kritika, která se týká způsobu financování, způsobu fungování, a jsou tady naprosto rozdílné směry, kde někteří by si přáli, aby práce s námi byla závazná a právně vymahatelná. Logicky obce nechtějí, aby spolupráce s námi byla závazná a právně vymahatelná. Takže spíš tady není úplně shoda o tom, jak by to mělo vypadat.
20: Například podle aktivisty Miroslava Brože agentura v té dosavadní podobě nedokázala dostatečně naplňovat ty své cíle ani prosazovat systémové změny, které by vedly ke zlepšení situace v sociálně vyloučených komunitách. Připouštíte to?
21: S tím si dovolím nesouhlasit, a o tom dobře hovoří evaluace a vyhodnocení, která na nás byla jako zpracována i externími partnery. Znám několik konkrétních příkladů, se to velice dobře daří, ale zase já jsem rámovaný mým kontextem a tím, co jsem já zažil. Nedovolím si hodnotit systémově, od toho máme ty externí evaluace.
20: Ředitel platformy Romano.net Michal Miko upozornil, že přítomnost agentury v sociálně vyloučených lokalitách ještě neznamená automaticky efektivní pomoc. Souhlasíte?
21: Naprosto. Protože my jsme vázaní tím memorandem. Memorandum je de facto měkký právní akt, který se jednostranně vypoví kdykoliv. Vždy záleží na vůli konkrétní obce, konkrétních partnerů a my jsme schopni je v tom podpořit a případně jim přinést jak prostředky, tak odborné znalosti, tak další podporu, aby se jim to dařilo dělat efektivněji. Případně jim přinášíme úplně nové modely pro ně, jakým způsobem se vypasovat s konkrétním problémem. Jsme schopni ten problém zmapovat, navrhnout řešení, uvést do realizace, podpořit ve vyhodnocení.
20: Ředitelka Ergo Network Gabriela Hrabaňová upozornila, že je zásadní, aby stát respektoval zkušenosti Romů a zapojoval je do rozhodování, které se jich přímo týká. To se dosud nedělo?
21: Nedovolím si soudit. Zástupci romské národnosti jsou členy mnoha orgánů, včetně monitorovací výboru agentury, když teda, těžko říct, si můžeme říkat agentury dneska, když tak se ten orgán jmenuje. Případně jsou členy i samozřejmě samospráv, jsou členy zastupitelstev, jsou členy skupin pracovních i odborných. V kolektivu máme několik zástupců národnosti. Nejsem si jistý, jak bych tohle jako hodnotil tady konkrétně. Samozřejmě nejlepší bylo podívat se, kolik reálně bylo zasláno přihlášek o zaměstnání u nás.
20: Posloucháte 20 minut radiožurnálu. Hostem je Václav Nikl, předseda odboru Agentury pro sociální začleňování. Ministerstvo pro místní rozvoj, pod nějž ta bývalá agentura pro sociální začleňování spadala, nedávno propustilo 8 vedoucích pracovníků agentury, včetně jejího dosavadního ředitele Martina Šimáčka. Ten důvod byl jaký? To, o čem jsme mluvili na počátku, úspora?
21: Deklarované důvody, duplicity, úspora, zvýšení efektivity, snížení byrokracie.
20: A je pravda, že se to dozvěděli den předtím, než jim skončil pracovní úvazek?
21: Pokud je mi známo, a já ten kontext nemám úplně přesně, pan ředitel s tím byl obeznámen o něco dříve, než to bylo ukončeno. Ovšem mám kolegy, u kterých mám doloženo, že to věděli ten den, kdy k tomu došlo. A ještě v samotném dokumentu těch změn byly chyby, že kolegové měli být přesunuti někam, kam přesunuti být neměli, špatná čísla pozic, špatné číslo odboru a podobně.
20: Kontinuita agendy i rozpracované projekty, jak tedy tvrdí Ministerstvo pro místní rozvoj, budou pokračovat?
21: Tak já jsem přesvědčen, že ano. Projekty, jako o tom hovoří vedení ministerstva, projekty budou pokračovat, projekty budou ukončeny, projekty budou uzavřeny. A to si myslím, že když to vyposlechneme do detailu, odpovídá realitě. Samozřejmě je zde riziko, že se nepodaří naplnit milníky některých projektů a ty projekty budou ukončeny dříve. S tím, jak kolegové odchází, to riziko samozřejmě roste. Takže nevidím vůli ministerstva v tom, že by chtělo agendu projektu ukončit. Ovšem jsou zde rizika, že se to možná ukončí sama anebo doběhne bez nějakého jakéhokoliv jako následného pokračování.
20: Ten nově vytvořený odbor bydlení a soudržnosti má teď 116 zaměstnanců, má správné informace?
21: Má 16 systemizovaných míst. Konkrétní počet zaměstnanců vám bohužel nemůžu říct, protože ho nevím.
20: A kolik tedy z nich je organizováno v odborech?
21: My v naší odborové organizaci, protože na ministerstvu jsme dvě odborové organizace, je tam státní v rámci odboru státních zaměstnanců, OSSOO, pardon, kolegům, zapomněl jsem vaši zkratku. A konkrétně u nás máme, pokud se nemýlím, 50 zaměstnanců v odborech, kteří jsou zároveň zaměstnáni na ministerstvu.
20: A jaký je tedy konkrétní cíl vaší stávky 1.6.?
21: Tak my jsme ty cíle popsali vlastně v rámci toho požadavku, ale konkrétně bychom byli rádi, pokud by se změnil ten systém organizačních změn a pokud bychom mohli pracovat v nějaké, řekněme, větší jistotě. Protože aktuálně práce na ministerstvu, jak se dříve říkalo ve státním správě, tam sice jsou menší peníze, za to jistota, tak menší peníze je pravda a ta jistota pravda není. My jistotu práce nemáme. A velice rádi bychom tu jistotu práce měli, protože podstatná část kolegů tu agendu dělá, protože baví, zajímá, chtějí pracovat pro stát, baví je ta agenda.
20: Navzdory tomu, že třeba ty platy jsou menší než...
21: Navzdory tomu.
20: Dobře, ale já se ptám na nějaké hmatatelné výsledky. Pokud jich nedosáhnete, co potom?
21: Tak to jednodenní symbolická stávka je první z série, pokud se ty věci nezmění v systémové rovině. Takže samozřejmě my chceme nasát i zkušenosti jiných odborových organizací a jejich kolegů a pokud možno koordinovaně pracovat na tom, aby státní správa a veřejná služba v naší republice skutečně měla svou hodnotu, aby zaměstnanci měli své jistoty, aby byla profesionální, zodpovědná, předvídatelná, a aby pro ten stát skutečně odváděla tu práci, kterou ten stát potřebuje. To jsou ty jako rámcové cíle, ale my potřebujeme naprosto prakticky vědět, že to zaměstnání, co mám na dobu určitou či neurčitou, že mě organizačně nezměněj, nevyloučí mě z toho zaměstnání, případně, že budeme dodržovat zákoník práce a po třetím prodloužení budeme mít na dobu neurčitou.
20: Stávkujete i proti oslabování práv zaměstnanců. Proč se obáváte chystaných změn služebního zákona?
21: Protože usnadňuje celkově odchody těch zaměstnanců ze státní správy. Jo, to aktuálně, já teda nejsem ve službě, to je potřeba jako předsunout, já jsem v pracovním poměru, takže mě konkrétně se to netýká, ale kolegů ve službě se to týká velice, protože aktuálně, pokud vám místo zruší, spadáte do toho bazénu, následně vám zaměstnavatel musí nabízet jiné alternativní pozice a je zde jistá systémová šance na to, že ten odborník v té státní správě zůstane a nadále bude poskytovat tu jeho odbornost. V případě, že ten systém zjednodušíme, tak skutečně z seznamu zaměstnanců je trhací kalendář. A kdo se nám nelíbí nebo nějakým způsobem nevyhovuje, tak se jednoduše zbavíme. A jediný, kdo to doplatí, bude stát a samozřejmě občané.
20: Vláda sice oznámila přesun většiny odborných týmů z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva, ale v posledních dnech plán upravuje. Víte jak?
21: Nemám jediné ponětí a nejsem si jistý, že autor z něj neví jak.
20: A je jasné, kdo tedy rozhoduje, jaký vliv má přitom vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha?
21: To je těžká otázka, na kterou bohužel odpověď nemám. Co jsem načerpal, změny pochází z úřadu vlády, ale kdo rozhoduje, na základě čeho, jestli k tomu nějaký podklad, předpokládám, že není, je absolutně jako neznáme.
20: Takže stále přes všechny ty apely, o kterých jste mluvil a žádosti, ta nekomunikace trvá?
21: To je to komplikované. Komunikace trvá, ovšem ta komunikace nemá ten obsah, který my potřebujeme. Jo, to, že se s námi sejdou a zopakují nám ty fráze, které nám řekli, a že nám řeknou opět, že to je zvýšení efektivity, ale nadále nemáme žádný podklad, žádnou analýzu, důvodovou zprávu, jakékoliv vyhodnocení dopadů, to prostě neexistuje. Takže dostáváme prázdné fráze, komunikace běží, za mě je vyprázněná a možná je to pěkné pro Lidlská či média, že hezky komunikujeme ven, ale nemá to tu hloubku a my tu hloubku potřebujeme. Děláme profesionální odbornou práci, že jo?
20: No to ten nový odbor rozvoje bydlení a soudržnosti má být efektivnější, má přinést finanční úspory, asi 5 milionů korun, jestli jsem správně četl, a zruší ty duplicitní pozice, nebo jste o tom mluvil. Připouštíte, že to tak může být, že to skutečně přinese tento efekt?
21: V teorii ano. V praxi už teď vím, že u některých kolegů ministerstvo, dneska se to říká, uspořilo inverzní částku, tedy, že za to ukončení de facto ještě státní rozpočet zaplatí víc, než kdyby tomu bylo jako v jiném případě. Takže těžko se mi to soudí, těžko se mi to odhaduje zároveň, protože neexistuje žádný podklad. A přesně ten důvod. Každý máme svoji perspektivu. A já jakožto předseda odborové organizace, jedna z těch mých požadavků je, abych já měl ty podklady, abych mohl vyhodnotit, jestli to je pravda, nebo není pravda, jestli bude na platy, jestli bude na odměny, jestli máme očekávat další propouštění, protože jestli nemáme na platy do konce roku, je evidentní, že někdo musí z kola ven, že jo. A otázka je, jak se tomu postaví zase zaměstnavatel. A o efektivitě si nedovolím soudit, protože ilustrace podle mě nemůže jeden vedoucí vést 40 lidí efektivně. To prostě není možný.
20: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Václavem Niklem, předsedou odborů Agentury pro sociální začleňování. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
21: Děkuji. 1.6. Žižkov Stel, kdybyste se nudili, přijďte za námi.
20: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: A 4 minuty po půl jedné už jsou v nočním Radiožurnálu připravené zprávy. Ve studiu Monika Chmilová.
4: Izraelská armáda vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci na sever od řeky Zahrání. Území směrem na jih považuje za bojovou zónu, informovala o tom agentura AFP. Řeka leží asi 45 kilometrů od hranic s Izraelem. Armáda tak rozšířila už dřív oznámené evakuační výzvy. Poslední se týkala historického pobřežního města Týr, včetně palestinských uprchlických táborů a okolních vesnic. Předtím města Nabatija a poté Izrael zahájil bombardování. Španělský premiér Pedro Sánchez odmítl výzvu opozice k předčasným volbám. Zároveň znovu vyjádřil podporu expremiérovi ze své socialistické strany Josému Luisi Zapaterovi, který čelí od minulého týdne obvinění ze zneužití vlivu a praní špinavých peněz. Zapatero obvinění odmítá. Španělská policie včera prohledala madridské sídlo vládnoucí socialistické strany. Podle španělských médií zřejmě razie souvisí s kauzou dvou bývalých politiků. Poslanci napoprvé nezvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN místopředsedkyní sněmovny. V tajné volbě byla jediným kandidátem, získala 70 hlasů. Potřebovala by jich ale alespoň 85. Druhé kolo bude v dalších dnech. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak dál zůstává neobsazené. Opoziční hnutí STAN navrhlo Urbanovou poté, co čtyřikrát neuspěl jeho předseda a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. A v archeoparku pravěku ve Všestarech na Hradecku vznikla replika nejstarší pravěké studny v Evropě. Archeologové ji vybudovali podle původních archeologických nálezů z ostrova na Chrudimsku s využitím tradičních postupů. Studnu starou více než 7000 let objevili při výzkumu na trase dálnice D35. Sport. Beachvolleybalistky Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou zahájily turnaj Pro Tour Elite v Ostravě dvousetovou porážkou s obhájkyněmi prvenství Tamilou a Viktorií z Brazílie. Úvodní zápasy ve skupině v areálu v Dolních Vítkovicích prohrály i další české dvojce. Sestry Pavelkovy, Newshaferová s Meixnerovou a Dvorníková s Kleiblovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehody na D1 za Ostrovačicemi i na 13C u Karlových Varů. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na nehodu za Ostrovačicemi. Na kilometru 176 havarovalo osobní auto. S opatrností projedete bez výrazného zdržení. Na D1 tentokrát z Prahy do Brna opatrně za odbočkou do Jihlavy. Na kilometru 116 stojí porouchané vozidlo. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte omezení v Lochkovském tunelu. Je tam uzavřený pravý pruh kvůli práci na vozovce za tunelem. Vyjíždí se plynule. V Praze pokračuje noční uzavírka Strahovského tunelu. Kvůli údržbě a taktickému cvičení jsou uzavřené oba směry, a to až do 5 hodin ráno. A silnice 13 zůstává uzavřená za Karlovými Vary do Chomutova. A provoz blokují následky srážky dvou osobních aut. Objíždět se dá přes Dalovice a Sadov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: A já vám ze studia přeji příjemnou čtvrteční noc. Čeští hokejisté obsadili v základní skupině třetí místo a na čtvrtfinále s Finskem se stěhují do Curychu. Stěhování ale řeší podstatně méně než to, jak navázat na zlepšený výkon, který předvedli v posledním utkání s Kanadou. Více už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Čeští hokejisté na závěr skupiny prohráli s Kanadou 2-3 a v základní skupině skončili třetí. Ve čtvrtfinále se dnes od 16:20 utkají s Finskem. Češi si i přes porážku dokázali udobřit fanoušky, kteří na ně pískali během předchozího zápasu s Norskem.
1: Ty lidi to potřebují prostě cítit, že prostě makáme, že hrajeme srdcem pro Česko a to je to nejdůležitější a když budeme bojovat, tak oni nás budou podporovat.
2: Věří brankář Dominik Pavlát. Národní tým sice s Kanadou prohrál, ale jeho výkon byl výrazně lepší než v předchozích duelech. Bojovnost a vysoké tempo ale dokázali hráči udržet hlavně v prvních dvou třetinách a to by se ve čtvrtfinále mohlo vymstít.
3: Je to rozhodně lepší, ale my se budeme soustředit na tu třetí třetinu a budeme hlavně dělá všechno pro to, aby jsme takovýhle tempo dokázali vydržet tři třetiny a pokud se z toho tempa poleví na střídání, tak co nejrychleji se k tomu vrátit.
2: Nabádá obránce Marek Alšer a je mnohem víc věcí, které může český celek přenést ze zápasu s Kanadou do čtvrtfinálového utkání s Finskem.
4: Zase si ukážeme věci, na kterých musíme pracovat, ve kterých být lepší. Ukážeme si věci, co jsme dělali dobře, aby jsme věděli, co prostě platí a jsme věděli, že když děláme ty dobré věci a jedna lajna za druhou, tak to nese ty výsledky. Že tohle si přenést do čtvrtfinále a se stejným nastavením nastoupit do toho zápasu.
2: Říká Lukáš Sedlák. K zápasu s Finskem nastoupí Češi v novém prostředí. Skončili totiž až třetí ve skupině a tak se musí přesunout do Curychu. O možnost zůstat i pro čtvrtfinále přišli definitivně až v utkání s Kanadou. Zdálo by se, že právě to by mohlo českým hráčům vadit, ale útočník Ondřej Beránek si myslí něco jiného.
5: Tak ono to je asi jedno. Stejně bychom museli cestovat taky tak.
6: Já jako trenér musím říct, že jestli budeme tady nebo ne, no tak v tom vlastně nehraje vůbec žádnou roli jako pro nás, pro trenéry. Samozřejmě pro hráče to může být jako malinká komplikace, ale pokud k tomu přistupují tak, jak říká Berry, tak jenom dobře.
2: Pochvaluje si trenér Radim Rulík odpověď Ondřeje Beránka. Z těch pár slov lze totiž vyčíst velké sebevědomí i odhodlání klíčový zápas turnaje zvládnout a postoupit do semifinále. O něj se střetnou Češi s Finy ve čtvrtek od 16:20. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Radiožurnálu.
1: Divadlo Letí slaví 20 let a s Českým rozhlasem Vltava proto dalo dohromady ochutnávku krátkých her ze své tvorby, takzvaná Dramatapas. I tyto divadelní jednohubky na Radiožurnálu představí režisér Tomáš Rális. Jak si vlastně divadelní scénář rozumí s rozhlasovým zpracováním? Může být zvuk pro diváckou představivost někdy silnější než samotné jeviště? Tomáš Rális bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Jedna hodina. Zprávy připravila Monika Chmilová.
3: Senioři budou moct ukončit penzijní spoření bez pokuty. Novela zákona prošla sněmovnou. Izraelský nálet zabil vojenského velitele Hamásu v Gaze. Ve funkci byl týden. České hokejisty čeká čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem. A dnes bude jasno až polojasno s teplotami až 25 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Důchodci budou nejspíš moct předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce. Rozhodli o tom poslanci. Týkalo by se to seniorů, kteří si spoření založili před rokem 2023. Návrh koaličních poslanců reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, o čemž kvůli úsporám rozhodla předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, by navíc mohli získat i kompenzaci. Normu teď posoudí Senát. Opatrovnické soudy by nově mohly povinně posuzovat odebrání práv násilným rodičům. Počítá s tím novela ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO. Úprava teď míří do připomínkového řízení. Soudci by omezení rodičovských povinností měli posuzovat u všech případů s domácím násilím. Tejc navrhuje, aby změna platila od příštího ledna.
4: Stejně tak chceme, aby soudy měly jasný návod, co je nejlepším zájmem dítěte. Nejen, aby to byly věci, které se týkají jeho rozvoje, ale také bezpečí. A to si myslím, že je věc, která v zákoně chyběla, která je nutné i tam promítnout, tak aby se neopakovaly případy, jako byl například případ Viktorky.
3: Tříletou Viktorku letos v březnu zavraždil její otec, kterému ji soud svěřil do péče i přes varování pěstounů. Palestinské radikální hnutí Hamás potvrdilo smrt svého vojenského velitele v pásmu Gazy Muhammada Audeho. Už dříve o jeho zabití informovala izraelská armáda. Aude byl do funkce jmenovaný teprve před týdnem, kdy nahradil Izadina Hadáda. Toho izraelská armáda zabila v půlce května. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ministr obrany Izrael Katz v prohlášení dodali, že Aude byl jedním z vůdců teroristického útoku na Izrael v říjnu 2023. Mezinárodní tým vědců z Plzně a bavorského Regensburgu představil novou pomůcku pro trénink pánevního dna. Zařízení dokáže bez nutnosti invazivních vyšetření rozpoznat, jestli žena zapojuje správné svaly. Právě díky posilování pánevního dna je pak možné předejít třeba inkontinenci nebo komplikacím při porodu, říká Jan Vychytil z Výzkumného centra nových technologií Západočeské univerzity v Plzni.
5: Ten přístroj vypadá jako kalhotky, je to nositelné zařízení, na kterém jsou senzory a ty senzory nám zaznamenávají pohyb oblasti hráze a pohyb kostrče, což vlastně pohyb těchto dvou oblastí nám detekuje, zda dochází nebo nedochází skutečně ke kontrakcím svalu pánevního dna.
3: Vývojový tým teď hledá investora pro uvedení pomůcky na trh.
0: Sport.
3: České hokejisty čeká čtvrtfinále mistrovství světa ve Švýcarsku. Během volného dne se přesunuli z Friburgu, kde odehráli skupinu turnaje, do Curychu. Program národního týmu po úterní večerní porážce s Kanadou popisuje útočník Lukáš Sedlák.
6: Já myslím, že jsme si všichni trošku přispali. Spoustu z nás se dostalo do postele pozdě večer. Já nevím, kolem třetí, čtvrtý, možná někdo ještě později, takže jsme se trošku vyspali ráno a jenom jsme si dali snídaní a vyrazili jsme. Nic hroznýho, hodina a půl autobusem nebo kolik, takže docela v pohodě.
3: Čtvrtfinále mistrovství světa mezi Českem a Finskem začne v 16 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Jihlavou a zavřená silnice 13 u Karlových Varů. Na dálnici D1 zvyšte pozornost ve směru z Prahy do Brna. Za sjezdem do Jihlavy na kilometru 115 pojedete kolem porouchaného vozidla. Na D1 z Ostravy do Brna zvyšte opatrnost za Přerovem. A před odbočkou na dálnice do Břeclavy a směr v Setín na kilometru 168 stojí nákladní auto po požáru kola. Odstavný pruh je uzavřený a místo je označené světelnou šipkou. Následky nehody u Karlových Varů blokují obousměrně provoz na silnici 13 do Chomutova. Uklízí se tam po srážce dvou osobních aut. Objíždět je možné přes Dalovice a Sadov. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem. Kvůli údržbě jsou uzavřené oba směry a práce tam skončí do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitou oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách nejčastěji kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: Miroslav Hlaváč se nejspíš stane nástupcem Karla Řehky v čele České armády. Jeho nominaci včera projednal sněmovní výbor pro obranu, teď míří k prezidentovi. Podrobnosti k tomu řekneme už za pár minut.
1: Noční radiožurnál
0: a Petr Zajíček.

0: Českou armádu nejspíš povede Miroslav Hlaváč, současný zástupce náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Návrh vlády na jeho jmenování včera projednal a schválil sněmovní výbor pro obranu. Teď tak Hlaváče může jmenovat prezident.
1: Pro 16 proti 0, zdrželo se 0. Gratuluji panu generálovi ke 100% shodě.
2: Koaliční i opoziční poslanci ve sněmovním výboru pro obranu se tentokrát jednomyslně shodli a schválili tak vládní návrh na nového šéfa armády.
3: Miroslav Hlaváč patří k nejzkušenějším důstojníkům armády České republiky. Jeho profesní zkušenosti, dlouholetá velitelská praxe i dosavadní působení ve vrcholových funkcích armády České republiky představují plnohodnotné předpoklady pro výkon funkce náčelníka generálního štábu.
2: Představil Miroslava Hlaváče poslancům ministr obrany Jaromír Zuna za SPD, ačkoliv minulý týden pro něj na jednání vlády sám nehlasoval. Tehdy řekl, že vzhledem ke svým zkušenostem z armádního prostředí by si dokázal představit vhodnějšího kandidáta. Hlaváč pak výboru pro obranu popsal svoje priority. Za klíčové považuje podle dohody s NATO dokončit výstavbu těžké brigády.
4: A to zejména zavedením hlavního bojového tanku, bojového vozidla pěchoty a děla NATO. Nejde přitom pouze o pořízení nové techniky, ale o vybudování připravených jednotek, které budou plně v souladu s požadavky a standardy aliance.
2: Další prioritou pro armádu podle Hlaváče bude posílení protivzdušné obrany, to znamená přípravy na přijetí letounů F-35 a taky vybudování protidronové obrany.
4: Mým cílem bude zahájit budování účinného, vícevrstvého a propojeného systému, který dokáže včas hrozby detekovat, vyhodnotit a rychle na ně reagovat.
2: S prioritami poslanci z výboru souhlasili. Opoziční členové se ptali hlavně na financování všech zamýšlených vojenských projektů. Třeba Jana Černochová z ODS.
5: Jakým způsobem zajistí pan ministr Zuna, aby ty věci, které tady byly zmíněny, tak aby byly realizovány. Jakým tempem?
2: Podle Zuny to zatím není jasné. Armáda a ministerstvo obrany teď dokončují koncepci rozvoje armády v dalších letech a s ní i plán pro financování projektů.
3: Příští měsíc bude předložena jak finální verze té koncepce, bude rozhodnuto o té trajektorii financování obrany do roku 2035.
2: Teď bude moct Hlaváče jmenovat náčelníkem generálního štábu prezident. Hrad už dříve uvedl, že Petr Pavel k tomu je připravený. Hlaváč by tak mohl Karla Řehku vystřídat v čele armády na začátku července. Jakub Vejk, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Tak to byl jeden z největších hitů Bonnie Tyler v nočním radiožurnálu. Tisíce diváků usedlo za více než 40 let do zelených kožených křesel v hledišti Nové scény Národního divadla v Praze. A ty jsou už minulostí, protože divadlo od letošního jara prochází kompletní opravou, a to včetně interiérů. Divadelníci ale nechtěli, aby sedadla skončila na smetišti, a tak se rozhodli je darovat studentům uměleckých škol, aby z nich vytvořili nějaké nové věci k novému použití.
1: Kluci v podstatě mají ostrý nůž, který je určený na kůži, a tu kůži se snaží z těch sedaček tím nožem sudat. Takže to řežou a odtrhávají.
2: Ostrý řezací nůž, sílu v rukou a nekonečnou trpělivost musí mít parta jevištních techniků, aby takzvaně svlékla z kůže až 450 křesel.
1: Byly pohodlné, ale akusticky moc nevyhovovaly, proto sedačky budou jiné.
2: Vzpomíná vedoucí jevištní mistr Tomáš Studnička. Na odřezávání této kůže pracují druhým dnem a už mají skoro hotovo.
1: Měli jsme všichni moc rádi, protože se v nich dobře odpočívalo během zkoušek.
2: Křesla pro novou scénu navrhl její architekt Karel Prager na konci 70. let minulého století. Na první představení si dobře vzpomíná i někdejší děkanka pražské DAMU Dubravka Svobodová.
3: Já jsem je nikdy neměla ráda, tady na ně všichni vzpomínají, jak se v nich krásně spalo, protože jsou nedivadelní, jsou hrozně, mají vysokou vlastně tu zadní stěnu, člověk se tam schová a může spát a nevnímají se diváci vzájemně, takže já jsem k ním nikdy nějak nepřilnula, byť jsem z těchto křesel viděla v tomhletom prostoru spoustu krásných představení, na který vzpomínám možná víc než na to první.
2: Proměnu nové scény v moderní divadlo sleduje i taneční teoretička a lektorka Kateřina Hanáčková.
4: Já jsem milovala tu symbiózu, ty barvy, zelené kůže, zeleného koberce, celého toho prostoru, který se už vlastně napojil na člověka při vstupu, protože ten zelený mramor vlastně krásně ladí, takže pro mě to bylo něco jako ikonického, vizuálního. A teď, když je tady takhle vidím slečená, obnažená, no, tak je mi úzko.
5: Nebudou pohodlný.
4: Byl strašně pohodlný.
2: Kusy této dnes už hodně vypoužívané kůže jevištní technici teď srolují a předají týmu kostýmní výtvarnice Simoně Rybákové.
6: Já si myslím, že nejpraktičtější a nejfunkčnější by bylo, kdybychom vymysleli vlastně nějakou takovou zajímavou vestop tašku, kde by vlastně personál mohl mít vlastně uvaděčky jako programy, peníze, mobil a tak dále.
2: A správní ředitelka činohry Národního divadla Jolana Dvořáková dodává, že z této kůže vzniknou nejenom klíčenky nebo kabelky.
7: Simona tehdy přišla s nápadem, že by si hrozně přála, kdybychom skutečně tu kůži nechali znova obživnout a nechali tu paměť toho prostoru si žít úplně novým způsobem. Měla by to být celá kolekce, která z toho vznikne.
2: Oprava nové scény oficiálně začala letos v březnu. Bude trvat 2 roky a stát by měla až 2 miliardy korun. Michaela Vitišková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: strážný.
1: Přestaň už brečet.
2: Dík za tu

0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
1: Čeští hokejisté budou hrát na světovém šampionátu poprvé v jiné hale než v té ve Friburgu.
2: Bojovat budou o to, aby si o víkendu mohli na švýcarském turnaji zahrát o medaile.
1: Čtvrtfinále mistrovství světa Česko-Finsko začne v 16 hodin a 20 minut.
2: Přímý přenos z Curychu bude vysílat Radiožurnál i digitální Radiožurnál Sport.
0: Mistrovství světa v hokeji na Radiožurnálu.
3: Přímé přenosy všech českých zápasů a pravidelný rozbor od našeho experta Martina Procházky.
0: Denně po půl deváté a vždy před zápasem českého týmu.
3: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
4: Je půl druhé. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
5: Americký prezident Donald Trump zatím není spokojený s dohodou s Íránem. Uvedl to na zasedání vlády v Bílém domě. USA podle Trumpa nevedou jednání o zmírnění sankcí vůči Tehránu. Íránská státní televize dříve představila návrh memoranda o porozumění se Spojenými státy. Údajně počítá s otevřením Hormuzského průlivu do 30 dnů od podpisu. Výměnou za to mají Američané uvolnit blokádu íránských přístavů. Podle tvrzení Bílého domu ale dokument není pravdivý. Ministerstvo pro místní rozvoj nabídne dalších 6 miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Obce a města o ně budou moct žádat zřejmě od začátku příštího roku. Informovala o tom šéfka resortu Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Peníze podle ní půjdou z přebytku v operačních programech. 7 miliard korun, o které mohly obce žádat od roku 2024, se podle Mrázové rychle vyčerpalo. Maximální ceny pohonných hmot dnes znovu klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 koruny a 16 haléřů. To je o 40 haléřů méně než ve středu. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšímu dni klesne o 58 haléřů na 40 korun a 85 haléřů. Vládní regulace cen paliv budou pokračovat i v červnu. A zámek Zákupy na Českolipsku otevřel novou stálou výstavu historických kočárů. Dlouhodobě je zapůjčilo Národní technické muzeum a jsou umístěné v loni opravených barokních konírnách. Kočáry jsou většinou ze druhé poloviny 19. století, kdy panství vlastnili Habsburkové.
3: Sport.
5: Fotbalisté Slovácka rozehráli baráž o šanceligu vysokou výhrou 4-1 na hřišti druholigového Artisu Brno. Do vedení šli ve 30. minutě domácí, ale Slovácko ještě do poločasu vyrovnalo a ve druhé půli přidalo další 3 góly. Odveta se bude hrát v neděli v Uherském Hradišti.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 u Jihlavy a omezení na D5 u Loděnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Jihlavu. Na kilometru 115 stojí porouchané vozidlo. Jinak je ale D1 mezi Prahou a Brnem průjezdná bez větších komplikací, jede se plynule. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy se pracuje před Loděnicí. Na 11. kilometru silničáři opravují vozovku. Zabírají pravý pruh, projíždějte kolem nich opatrně. U Karlových Varů je uzavřená silnice 13 do Chomutova. Uklízí se tam po nehodě dvou osobních aut, místo můžete objíždět přes Dalovice a Sadov. A v Praze je dnes v noci obousměrně uzavřený Strahovský tunel. Jde o plánovanou akci, údržbu a taktické cvičení. Mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a východě přechodně kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20, na horách kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
7: A už za chvíli uslyšíte reportáž ze série o dětech a dospělých z dětských domovů. Dnes se konkrétně vydáme za manželským párem Ivou a Michalem.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: dětských domovech po Česku dnes žije přes 4300 dětí. Většina z nich rodiče má, úplných sirotků je podle dat ministerstva školství jenom 46, tedy zhruba procento. Právě životy dětí a dospělých z dětských domovů mapuje časozběrný seriál Radio žurnálu. Sledujeme také Ivu a Michala. Vyrůstali ve stejném pražském dětském domově a dnes jsou manželé.
1: Ivo, vy jste oslavila kulatiny, můžeme říct váš věk.
2: Ano.
1: 40. Co jste Michale manželce daroval?
3: Zážitek, večeři a kytku.
1: Byli jste na víkendu ve Středočeském kraji?
2: Ano.
1: Můžete zazpomínat, jaké to bylo, když jste měli ty narozeniny v dětském domově? Vy jste oba vyrůstali v Dolních Počernicích?
2: No, tak dostali jsme nějaký budget, za to si můžeme vybrat dárek a víc si nepamatuju.
1: Michale?
3: To si to samý.
1: Že byste si vybavili třeba dorty, svíčky, balonky?
3: Ne, asi ne.
1: My jsme se viděli před rokem a kousek, jak se oba dnes máte, Ivo?
2: Já jsem změnila jenom práci, jinak žádná změna.
1: Vy už nepracujete v psí školce, odešla jste, staráte se o seniory, co přesně ta práce obnáší?
2: Dělám jim prostě jakoby asistenci.
1: A doděláváte si kurz?
2: Ano, budu pracovník v sociálních službách s certifikátem.
1: Ale není to škola, že byste musela pravidelně roky někam docházet,
2: ne,
1: je to kurz?
2: Ne, je to na 6 týdnů.
1: Michale, co u vás nového?
3: Stejný všechno.
1: Máte sluchátka, co posloucháte?
3: Český rap.
1: A vy hodně řídíte? Jste řidičem?
3: No.
1: Takže ta hudba vás doprovází asi během pracovního dne?
3: Něco v tom stylu, no. To spíš zase rádio.
1: A ta práce vaše, kolik vám zabere třeba hodin denně?
3: 16 až 18.
1: Jste potom rád, že jste doma s Ivou, když už nesedíte za volantem?
3: Jo, tak jasný.
1: Vy máte 10letou dceru, to je Kateřina, teď je ve škole.
2: Teďka slavíme na konci měsíce 11. Klukovi bude 17 v červnu a nejstarší holka, tý už bylo teďka 19 a tu už jsme teda vypustili do světa. Už s náma nebydlí.
1: A vy jste rodiče jednoho dítěte s Michalem?
2: Nejmladší kačky.
1: A když máte volný čas, volný víkend, co děláte?
2: Teďka, jak už bude teplej, tak už bude určitě to, jak vyrazíme na koloběžku.
1: Co venčení psů? Taky to berete jako takovou rodinnou aktivitu?
3: Spíš jako odpočinek. Člověk si urovná myšlenky.
1: Chodí s váma i dcera?
2: Jo, jo. Vytáhne koloběžku a jede s náma. No.
1: Ivo, vy jste mi loni říkala, že se každý den setkáváte se situacemi, které byste možná uměla vyřešit lépe, kdybyste nevyrůstala v dětském domově. Napadá vás teď nějaká situace z nejbližší doby?
2: Asi, co se týče dětí, občas furt jakoby tápu, občas přijdou řešení věcí, se kterými asi úplně nevím rady. Ale úplně nevím, jestli je to tím, že jsem byla v dětském domově nebo ne.
1: Jste vy vlastně v kontaktu s rodiči, Ivo?
2: Taťka umřel, ale s mámou v kontaktu jsem. Tak nějak se jí snažím trošku pomáhat, aby mě to úplně nezasahovalo moc osobně, ale snažím se.
1: Ty problémy s alkoholem, o nich jsme mluvili minule, je tam nějaký vývoj?
2: Jako, že by přestala pít? Ne, to ne.
1: Michale, co vy, rodiče?
3: Já se s rodičima nestýkám, s otcem je to stejný, maminka umřela.
1: Ten váš dětský domov, kde jste se potkali, letos v červnu slaví jste výročí. Víte o tom, půjdete se podívat?
2: Asi nepůjdem, nějak nám to úplně nevychází pracovně časově.
1: Ale na to místo nespomínáte nějak ošklivě?
2: Ne.
3: No, asi tak normálně.
1: To jsou manželé Iva a Michal, vyrůstali v 90. letech v dětském domově. Veronika Hlaváčová.

Jak mít jistotu, že opravdu kupujete české jahody? Vydejte se na samosběr. Ten od tohoto týdne nabízí pěstitele třeba ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a my se tam za nimi vypravíme už po písničce od Faith No More.

0: Na polích pomalu dozrávají jahody, jako každý rok část zemědělců lidem nabízí možnost jejich samozběru. Kromě jistoty, že jde opravdu o jahody vypěstované v Česku, zájemce láká i nižší cena než v některých supermarketech. Velký zájem o jahody mají třeba ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku.
1: Je to prostě z políčka na sluníčku venku, takže chutná to líp a člověk, když si to nazbírá sám, tak má z toho větší radost.
2: Paní Viktorie skládá jahody do připravené nádobky a dodává, že na samozběr se vydala nejdřív, jak jen to šlo.
1: Už jsme se nemohli dočkat na marmeládu nebo na knedlíky a hned jsme vyrazili.
2: Podobně jako ona přemýšlí desítky dalších lidí, kteří na pole za Velkými Bílovicemi přijeli, jako třeba paní Kristýna s rodinou a malým synem.
3: Už třetím rokem jezdíme a vlastně poprvé, když jsme byli, tak byl taky s náma před těma třema rokama.
4: Na co ty jahody budou? Koukám, že jich máte docela dost. Máte s nimi nějaké plány?
3: Docela hodně. Děláme bublaniny, omáčky, různý přelivy a vlastně do mrže jako pak dáváme a marmeládu z toho děláme.
2: To pan Ladislav, který jahody sbírá o pár řádků dál, s nimi má jiný záměr.
5: Přejíst se jich. Den, dva, tři, dokud to nesníme a pak bude po sezóně.
2: Nasbírané jahody lidé nosí k vstupní bráně na pole, kde si je nechají zvážit a podle toho zaplatí.
6: Máte tam čistou váhu 11 kilo krát 90 a dohromady je to 997, prosím.
2: Za kilo tady lidé nechají 90 korun, tedy o 10 korun víc než loni. Pěstitel Jiří Kuchyňka to zdůvodňuje vyššími vstupními náklady. Zájem je ale podle něj i tak srovnatelný.
7: Oproti tomu loňskému roku jsme to čekali. Ono vždycky ty první dny nejvíc lidí přijede na ty jahody, na ty největší, že jo. Úroda je oproti loňsku větší, nepomrzlo tolik, co loňský rok, protože jsme zakrývali.
2: Podle Kuchyňky budou jahody dozrávat ještě asi 3 týdny. Na Moravě oproti Čechám je podle Ovocnářské unie úroda lepší, mráz tu totiž nenapáchal takové škody. Z Velkých Bílovic Šimon Franz, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.